0: už chce mít klid, ale když byla mladší, tak byla taková lehce nervózní, hodně se nechala odradit, když si něco nelíbilo, radši tam nešla, nezdálo se jí, tak radši odešla, šla si plavat. Když to teď nějak zestárla, tak se tak uklidnila a jí to vlastně jedno, kam jí vezmeme do té expozice, tak je úplně v pořádku, ale samozřejmě musíme pořád respektovat to, když vidíme, že se ta býba necítí, nezdá se jí něco, tak si může odplavat a je to úplně její svobodná volba. Pak tam máme Daisy s Roňou, to už jsou ve věku vlastně teďkon 12-leté samice, 11-leté vlastně, 11-leté samice a ta Roňa je taková šprtka. Ta s námi trénuje, i když plive ryby, i když se jí nechce, tak se do toho tréninku velice ráda zapojuje, ale za to Daisy ta přemýšlí, jestli to za to vlastně stojí. Mm. Jo, já když plivu ty ryby, ale já si jdu zaplavat a ty si tam stojí s tou píšťalkou a člověk tam stojí sám, čeká, až se ta Daisy vrátí. A Oslo, ten je ve věku teďkon takového teenagera. Vlastně je 5letý a občas si zkusí na nás, co si k nám může dovolit. Zrovna dneska, když jsem ho krmil pár hodin zpátky, tak mi strčil hlavu do kyblíku k rybám a jako myslel si, že to je taková samoobsluha. Velice mě překvapil, že to ještě neudělal, takže to je novinka, co zkouší, jako co mu dovolíme. A zatím se nás začíná testovat zase jiným směrem, než tomu bylo, když k nám přišel, ale je velice učenlivé a chytré povahy Oslo, takže já doufám, že se tady u nás ještě víc zabydlí a že už to bude pak Pražák se všem všude.
1: Jakube, já keď jsem se pozerala na staršie videa, tak tam jste ještě cvičili Lachtana Melouna, který bohužel museli jste ho nechat uspať vo veku 20 rokov, čo bol ale, ako jsem pochopila, krásný vek pre Lachtana. Ano. A tam ma úplně dojalo, že on vás pusinkoval.
0: My říkáme, že je to pusa, že je to hubička, ale vlastně nutno říct, že veškerá ta práce, která tam s Lachtany, jeho africkými vzopra probíhá, tak vychází z těch jejich přirozených dovedností a hravostí a přirozeného chování, co dělají ve volné přírodě. Ti Lachtani vlastně jsou to haremová zvířata, samec má několik samic, která je si hlídá, páří se s nima, odhání vlastně i jiné ty Lachtani samce. A ten Lachtan nemá jinou možnost, jak ublížit jinému Lachtanovi, než ho pokouše. Protože vlastně mají tlamu plnou zubů. A ve volné přírodě i v zoologických zahradách bylo pozorované chování, že ti Lachtani, když jsou z jednoho harému, tak k sobě připlavou a dotknou se čumáky. Výraz přátelství a důvěry patříme k sobě, nezautočíme na sebe. A myslím si, že i u těch Lachtanů vůči nám je to, když prostě my nechceme, aby dávě hubičů třeba dělá Roňa nebo Abíba, když se k ním nakloníme, tak se nás dotknou. Takže jsme začali říkat, že je to taková Lachtani hubička, ale nejspíš to bude z toho jejich přirozeného chování, že opravdu my na ně nezautočíme a oni nezautočí na nás.
1: To je zajímavé, že to hovoríte, protože vy stále opakujete, že jsou roztomilí, ale stále jsou to velmi inteligentné šelmy, příbuzné medveďom, šelmy, které jsou tak inteligentné, že môžeme ich inteligenciu prirovnať k 6-ročnému dieťaťu. A ako hovoríte, majú ústa plné zubov. Mm-hmm. Tak keď začali toto robiť, cítili ste sa bezpečne? Nemali ste tendenciu uhnúť?
0: Samozrejme, první reakcia je človeka, že sa lekne, pretože to nečekáte, když, i když asi človek by to měl čekať, že to zvíře môže udelať nieco, co nepředpokládá, přece jenom to zvíře. Ale pamatuju si, že som sa lek, že prostě když to zvíře ke mne dalo k obličeji, tu tlamu, tak si říkal, no, tak co teď budu dělat? Důležité je zachovat klid, být v pohodě a to zvíře pak to ukončí a je to v pohodě. Ale samozřejmě my, ať už na těch videích, v rozhovorech, při komentovaných vlastně krmení, oni, my tam mezi nimi jsme, povídáme o nich, jaký jsou to vlastně přátelé, kamarádi, ale nesmíme nikdy zapomenout, že jsou to šelmy a kdyby se jim něco nelíbilo, znervóznili by, nebo by ten samec byl v říji, tak by nám dokázal šeredně ublížit a opravdu pak, když ti samci mají až 300 kilo, tak už jsou to životu nebezpeční tvorové, takže naštěstí k té práci si myslím, že těmto, musím to zatilkat, těmto problémům budeme předcházet a nikdy nás to nepotká, ale nesmíme na to zapomínat, že jsou to prostě šelmy.
1: No, vy ste párkrát spomenuli, že keď ste sa otočili, tak okamžite to niektorý z nich využil a že ste boli pohryzení do zadnice.
0: Ano, jo, je to tak.
1: Prípadne do bradavky na prsníku, takže
0: To bylo, když ta konkrétně ta bradavka, když se o tom bavíme, tak nám, když se vlastně malý lachta narodí, tak ho musíme zvážit. Když je to vlastně probíhá to tak, když ta samice si jde zaplavat, tím pádem to mládě vlastně nechá v klidu odpočívat na té souši, my tam přijdeme, to mládě se stane, že i spí vlastně během toho vážení, že člověk vezme do náruče, vstoupne si s ním na váhu, zvážíme se společně, pak se tam

0: Člověk stoupne bez toho mláděte, no ale to mládě se v jednu chvíli probudilo a chytlo mě právě za tu bradavku a to velice bolestivé, to si pamatuju do dneška, jako jo, jak to mládě se zahryzlo, po chvilce teda pustilo, ale nebylo to nic příjemného.
1: Au, to verím. Išlo po mlieku.
0: No, spíš ta si bradavka byla nejblíž od těm zubům.
1: Čeho se může zahryznout. Vy dáváte lachtanom mnoho povelov, alebo mne sa to tak zdalo, že ich rôzne dokážete manipulovať, aby sa otáčali, aby ukázali nejakú časť tela. Dokonca ste jednému lachtanovi nasadzovali akúsi improvizovanú masku na ústa. A tam ste vlastne popisovali, že to cvičenie nie je samoučelné, že je to vlastne veterinárne cvičenie. No. Takže na čo to všetko to má slúžiť?
0: Má to veškerý vlastně ten trénink, ať už je to ten veterinární, nebo je to i určitá forma toho zážitkového programu, kdy k nám mohou přijít návštěvníci se podívat do toho zázemí, tak je to vlastně trénink na to, že kdyby, nedej bože, se něco těm zvířatům stalo, tak aby mohl přijít veterinář a to zvíře důvěřovalo, on neublíží tomu zvířeti, zvíře neublíží jemu a on má vlastně během toho tréninku čas to zvíře kompletně zkontrolovat a prohlédnout si ho, jestli je v pořádku. My učíme vlastně odmala kontrolu očí, zubů, břicha, ploutví, zad. Učíme tak, aby se nechali změřit tělesnou teplotu, aby se nechali poslechnout fonendoskopem, aby chodili do transportních beden, aby si nechali udělat rentgen. A vlastně všechno tohle je ten jeden veterinární trénink, který nám pak vlastně usnadní tu spolupráci a toho veterináře vlastně na ostro.
1: Máte rešpekt před sebou navzájem, alebo je to váš rešpekt před divokým zvěraťom?
0: No, to je velice dobrá otázka. Já si myslím, že je to obou strany. Určitě. Určitě, že oni respektují mě, já respektuju je a poznám na nich, troufnu si říct za tu dobu, co s nimi jsem, že by se jim něco nemuselo líbit, něco by jim bylo nekomfortní, takže je to obou strany.
1: Hostem hovorov je Jakub Mezej, vrchný chovateľ lachtanov a tučňakov v zoologickej záhrade Praha.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jakube, my sa tu bavíme teraz o takých príjemných stránkach vašej práce, aký sú lachtani úžasní, aký je kontakt s nimi úžasný. Čo vy pokladáte na svojej práci za najnáročnejšie?
0: To nejnáročnější je, když vlastně je to smutný, když ty zvířata vlastně onemocní, nebo se musíme s nimi rozloučit, nebo se nám nepodaří vlastně nějaký odchov u těch zvířat, tak přesně ti návštěvníci sledující na těch sociálních sítích vidí vlastně jenom to pozlátko. To, že člověk je tam s tím zvířetem, je tam vlastně s ním v kontaktu, dokáže tam s ním spoustu věcí, ale pak, když to zvíře onemocní, odejde, nedopadne to, tak ta stránka, jak to toho člověka vlastně psychicky semele zničí, že vlastně přijdete, nebudu je polišťovat anebo z nich dělat děti, ale přijdete o toho nejbližšího kolegu, o toho parťáka v té práci, tak to je strašný. To je, já jsem to zažil několikrát, jak na sobě jsem to zažil, tak jsem viděl, jak to ničí ty kolegy z jiných vlastně těch rajonů, těch pracovišť. Je to velice bolestivé taky.
1: Vám takto odišel Melon. Ktorý mal 20 rokov a vy ste ho museli nechať uspať.
0: Pamatuju si to do dneška, to jsou ty nejhorší dny a chvíle vlastně, co člověk tam může zažít, protože to už ke konci vlastně, už ani to nebyl ten Melon, kterého jsme všichni znali, už to zvíře, už ten Melon vypadal úplně jinak a byl to velice těžké rozhodnutí vlastně, to udělat, říct to, byť my jsme se snažili předtím, než tohle rozhodnutí padlo, tak jsme se snažili všemi možnými léky, prostě pomoct mu, ale pak člověk musí sám uznat vlastně, že pomůže mu, vlastně, že dojde k tomu uspání, tak je to pro to zvíře to nejlepší a teď už je to dobrý, teď už o tom jako můžu mluvit, bolí mě to všechno, ale pamatuju si ty následní týdny, co vlastně, než odběhla daleká doba od toho, to bylo strašný. Ten Melon, to byl někdo, to byla velice výrazná osobnost.
1: To byl ten, s kterým jste si pusinkovali.
0: To byl on a bolelo to hodně, opravdu.
1: Je to ako člen rodiny, tak ako máme doma psa alebo mačku.
0: Přesně tak. Ano, cokoliv vlastně, co jakékoliv takhle nádherné stvoření z duší, tak jo, přirovnal bych to takhle tomu.
1: Hovoríte z duší?
0: Určitě mají duši, 100%.
1: Tak to se dostáváme úplně do nové oblasti.
0: Já věřím tomu, protože my máme duši, jde z nás nějaká energie a tak to cítím si jak zvířat. 100%.
1: Ako to máte so zvieratami, ktoré odídu do inej zoologickej záhrady? To myslím, že bol Edo.
0: Eda, jo. Bylo to taky velice bolestivý, ale zase vlastně takovým lehce jiným pocitem, protože já jsem s ním jel vlastně do Německa. Eda je vzor stok v Německu, kde se mu daří skvěle a opravdu tam prospívá. S těmi chovateli jsme v kontaktu. A pamatuju si, že jsme tam dojeli, tak jsme Edu pustili vlastně do toho jeho nového domova. Eda si tam tak plaval, ale už ke mně nechtěl přijít. Samozřejmě to bylo tím, že v novém prostředí se musí rozkoukat všechno, ale mě hrozně lidsky mrzelo, že ke mně nepřiplaval, ale připlaval k tomu novému chovateli. A pamatuju si do dneška, kdy tam vlastně ten chovatel, jeho nový chovatel, stál s tím kyblíkem, s těma rybama, teď ho krmil. A ten Eda jako úplně v pohodě, ale ke mně už nechtěl připlavat.
1: A mali jste kyblík?
0: Měl jsem ryby v ruce. A říkám, pane bože, proč ty cvičíš v uvozovkách toho mýho lachtana? To je Eda z Prahy, byl jsem vlastně v podstatě od druhého dne, kdy se narodil, s ním v kontaktu až do teďka. Co tady děláš? A pak až mi to došlo, že vlastně Eda už se mnou do Prahy nepojede.
1: Vy jste žiarlili.
0: Já jsem byl z toho smutnej. Ale zase je to dobrý, že ten Eda si na ní zvyknul velice rychle, protože Eda tam s ním žije teď, chovatel se o ní stará, takže jsem musel ubrat z toho svého ega a z toho svého pocitu, že je to vlastně dobře, že si ten Eda na něj zvyknul. A vzpomínám si do dneška, když jsem vlastně odcházel už od toho bazénu, že už pojedu domů vlakem, pojedu na nádraží, jak ten Eda kouknul a já jsem mu zamával, aniž bych si vlastně uvědomoval, že nevím, co ten Eda si myslel, že tam tou rukou mávám prostě, ale ta ruka mi vlítla, já jsem mu zamával, šel jsem pryč a velice rychle jsem šel tam utáhnout, abych už ho prostě neviděl.
1: To je až dojímavé.
0: Jako jo, no, bylo to... Jo.
1: Máte viac takýchto skúseností za sebou, takéto lúčenia?
0: Jo, mám ich několik, protože vždycky, když se nám narodí vlastně nový lachtan, ať už je to samec nebo samice, tak vlastně vždycky musí odejít do jiné zoologické zahrady samec, protože ten náš chovný samec by s ním pak zápasil o ten harem samic. A když by se narodila vlastně dcera tomu samci, tak by se pak s ním mohl pářit a to my nechceme. My prostě chceme obměňovat tu krev a množit teda v jiných zoologických zahradách, takže musí odejít. A já jsem byl i s samcem Nelsonem, tenkrát vlastně do Holandska jsme ho odvezli a ten to taky chudák, ne, že by to nějak, jako nechci říct, odskákal, nebo prostě já to odskákal, to tím, že ten vlastně Nelson, když jsme odcházeli, skočil do bazénu a plaval podle toho bazénu a dělal vlastně zvuky, že se mi ozýval, že jako, jak kdyby volal, jako Kubo, já
1: kam
0: jsem
1: jdeš?
0: Tady, kam jdeš? A já už musel jít do Prahy, že jo. Takže mám jich nespočet těchto těch vlastně zážitků s těmi lachtany. Jo, víte, že je to dobře, ale lidsky vás to mrzí.
1: Chápem. Vy vlastně púšťate svojich zverencov, ku kterým máte velmi silné puto.
0: Ano.
1: Vy ale nie ste len vrchným chovateľom týchto krásných zvierat, lachtanov, ale máte na starosti aj tučňaky Humboldtové?
0: Ano, správně.
1: Pokiaľ som si to dobre načítala, tak máte ich na starosti teraz 27.
0: Teď už ich máme 30, že tam máme nejaká mláďata, ktorá sa vlastne v té době, než som sem došel, vylíhla.
1: A je zaujímavé, že každý ten tučniak je rozoznateľný podľa svojho brúška.
0: Áno, podľa tých teček na tom břiše.
1: A vy ich máte vyfotených na nástenke,
0: ano.
1: To ich brucho. A mňa by zaujímalo, či vy ich rozoznávate len od pohľadu, či máte teda v oku tých 30 rôznych bodiek, alebo keď s nimi pracujete a zistujete ich zdravotný stav, tak či ich musíte porovnávať s tými fotografiami, že aha, tak toto je Jožka a toto je Blaženka. Jak to je?
0: Samozřejmě ten první rozeznávací znak jsou ty tečky na tom břiše. Není to tak, že bychom je třeba počítali, že milovník měl tolik teček, Oskarka má tolik teček, ale každý chovatel si tam najde různé vlastně ty obrazce a podle toho je rozeznáme. Máme tam vyfocené, protože některý z nich, třeba ti dva tučňáci, které tam máme, tak mají ty tečky docela dost podobné, ale přece jenom jsou tam nějaké rozdíly, že člověk se může dojít podívat, ale za tu dobu, co pak jste vlastně s těmi tučňáky pomalu každý den v kontaktu, tak je už poznáte podle stylu chůze, podle toho výrazu vlastně kolem toho zobáku, každý z nich se kouká jinak, každý z nich jinak něco málo plave. Každý z nich má jiný styl, jak se třeba vlastně křídlem, když se čistí, nebo zobákem, když se čistí, něco málo to dělá jinak a i podle toho z toho je poznáte.
1: To jsou hodiny a hodiny pozorování, ne?
0: Já si vzpomínám, když jsem se to učil, tak bylo to neskutečná práce. Já jsem si namaloval vlastně na papír maketu toho hnízdiště, připsal jsem si tam jednotlivá ta zvířata, tady bydlí fík, tady bydlí datle, ty jsou spolu, takže člověk se naučí třeba toho fíka rozeznávat a pak už ví, že vlastně k tomu fíkovi patří datle, která se zdržuje v tom hnízdě a velice rychle se naučí, že fík s datlí jsou tady a pak je člověk začne rozeznávat. A samozřejmě člověk tráví s nimi dost času i během toho úklidu, protože my tu skálu čistíme 3x, 4x denně.
1: To je neuvěřitelné.
0: Rýže jakým drátěnkou a během té doby, to je třeba i hodinové práce, vlastně na té jedné půlce máte čas je prohlídnout a zkontrolovat a učit se ty tečky.
1: Chodí vám poděkovat za to čistění?
0: No, nemyslím si, protože mě pár dní zpátky pokadili opravdu od hlavy až k patě, že jsem se musel jít převlíknout, takže poděkování tam není.
1: Možno to mysleli jako prešťastě.
0: Možná bych si měl vsadit teďko.
1: Baví vás to s nimi?
0: Moc mě to baví. Občas si říkám, že bych třeba něco málo zkusil jinou práci, ale pak zase, když člověk jde do té zoologické zahrady, vidí ten areál, ten park, který je jeden z nejhezčích v Evropě a je pak s těmi zvířaty, s těmi lachtany tučňáky a je to vlastně celou dobu, co jsem si přál, být s nimi každý den v kontaktu, tak bych asi vlastně neměnil.
1: Hostem v hovoroch byl Jakub Mezej, vrchný chovatel lachtanov a tučňakov v Zoo Praha. Jakube, já vám velmi pěkně děkujem za milé rozprávanie a těším se v letě v zoo.
0: Moc krát děkuju za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Taťána Čabáková.
2: Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní a malé děti. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli dostatečně pít. Při bojích na mezinárodním letišti v hlavním městě Nigeru, Niamey, zemřelo 35 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo obrany. Mezi mrtvými jsou hlavně útočníci, ale taky příslušníci bezpečnostních sil a dva civilisté. 20 útočníků je zatčených. Letiště i přilehlá vojenská základna se staly terčem útoku už v lednu. K násilí se tehdy přihlásila tamní odnož Islámského státu. Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Ministerstvo životního prostředí o tom informovalo na svém webu. 4členná komise ho vybrala jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů sobě a taky za ně v minulosti kandidoval v Jihomoravském kraji. Výběr kritizuje opoziční exministr Petr Hladík z KDU-ČSL. Podle něj nemá inspekci chránící přírodu vést podnikatel s nemovitostmi. A ostatky Milana a Věry Kunderových jsou od čtvrtka uložené na brněnském ústředním hřbitově. Na poslední volné nejčestnější místo je uložili zástupci města a Moravské zemské knihovny. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochovaní právě v Brně, kde prožili velkou část života. Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Český tým si tak zkomplikoval postup do play-off. V posledním utkání ve skupině bude muset porazit domácí Mexiko. V dalších zápasech vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1, Kanada porazila Katar 6-0. Ve 3 hodiny začne druhý zápas české skupiny, Mexiko bude hrát s Jižní Koreou.
4: Omezení na D35C u Olomouce a u zavírky v Praze. Na dálnicích nehody hlášeny nejsou. Na D35C z Lipníku nad Bečvou do Olomouce je za sjezdem na Přáslavice nové omezení na kilometru 279 zavřený pravý jízdní pruh. Včerejší požár kamionu tam poškodil vozovku. V Praze na městském okruhu jsou v noci úplné noční uzavírky. Mytí tunelu zavřelo zlý Tichovský tunel od Barandovského mostu na Troju a pravidelná údržba pak v obou směrech tunelový komplex Blanka. Obě omezení by měla skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až polojasno, hlavně na horách, na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: O problémech kandidáta hnutí ANO na pražského primátora, o fungování současné české vlády, o nedbalosti francouzské justice. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát ve čtvrtek, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
5: Americko-iránské memorandum o porozumění podle francouzského prezidenta otevírá cestu k trvalému míru a ke snížení ceny ropy. Memorandum elektronicky podepsali americký prezident a jeho iránský protějšek. 14-bodová předběžná dohoda, která by měla vést k ukončení války, má zejména zajistit znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu iránských přístavů. Jak lze toto memorandum vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
5: Jak lze podpis memoranda vnímat?
6: Tak především je důležité, že vůbec konečně známe to memorandum, protože doposud jsme měli zprávy z obou stran, které se ne vždycky shodovaly, naopak se většinou dosti lišily. A v této chvíli už máme i potvrzeno od americké administrativy ono znění. Je to 14 bodů, které mají v angličtině méně než 800 slov, to znamená, je to velice stručné. Což ovšem neznamená, že to není významný dokument a řekl bych, že velice významný, který může opravdu síly ve světě definovat na poměrně dlouhou dobu nebo pomoci definovat. Základem toho memoranda jsou především americké závazky. To je nutno říci dopředu, protože vlastně ve více bodech Američané ustupují Iránu, než že by Irán ustupoval Spojeným státům. Donald Trump od začátku říkal, že hlavním cílem je zabránit atomové bombě, mluvil o iránském jaderném programu, mluvil zpočátku též o změně režimu. A musím říci, že aby vlastně opravdu mohla být americko-izraelská akce označena za úspěšnou, tak ona změna režimu v Íránu byla vlastně jedna z mála opravdu spolehlivých možností. To nejen, že se nepovedlo, ale vlastně memorandum přímo říká, že se obě strany dohodly, že si nebudou zasahovat do vzájemně do vnitřních záležitostí. Což pravděpodobně bude znamenat, že Američané nebudou usilovat dále o změnu režimu v Íránu, což není dobrá zpráva pro tamní demokratické síly. A víme, že konec konců nedlouho předtím, než Američané s Izraelem zahájili svůj útok, byly v Íránu velké demonstrace a podle některých zpráv potom vlastně íránský režim zlikvidoval, zabil 40 tisíc svých odpůrců. Nyní tato šance není. Co se týče onoho jaderného programu, tak tam vlastně není nic nového proti Obamově dohodě s Íránem, kterou Trump tak kritizoval. Naopak formulace, které jsou uvedené v onom memorandu, jsou vlastně měkčí. Když to tedy shrnu, Írán se sice zavazuje otevřít Hormuzský průliv, ale pouze na 60 dní. Poté bude nějaký nový režim, který bude celkem jistě zpoplatněn. Írán opakuje, že nebude usilovat o jadernou zbraň. To je tam přímo takto formulováno. Takže nic nového.
5: Tolik Petr Schwarz.
6: Díky, naslyšenou.
5: Předseda pražské organizace a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop přiznal, že pochybil, když nepřiznal družstevní podíly a chce to napravit. Věc hodlá vysvětlit na tiskové konferenci. V majetkovém přehledu konkrétně nepřiznal vlastnictví 3 družstevních bytů. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: Předkole kampaně hnutí ANO do podzimních voleb na pražský magistrát se u různých poukázání na údajné průšvihy dosavadního vedení města, především ty v gesci Pirátů a hnutí STAN, protože s občanskými demokraty by si Babišovo hnutí evidentně umělo koalici v hlavním městě představit, vždy figuruje sloganová otázka, co na to Ondra Prokop, která má zřejmě vyvolat dojem, že si s tím vším bude umět kandidát ANO na primátora poradit. Jenomže momentálně vyvstal před Ondřejem Prokopem zcela jiný dotaz. Jak to přišlo, že do majetkového přiznání povinného pro politiky zapomněl uvést vlastnictví 3 bez pochyby investičních bytů v metropoli? Přičemž bydlí s rodinou ve 4. dost luxusním a novém za necelých 20 milionů, na který se ho vloni v souvislosti s korupční kauzou nemocnice Motol ptali policisté a on prý na radu advokáta odmítl vypovídat kvůli obavám z obvinění. Což by asi ještě mohl ustát, zatímco se zatajovanými 3 byty se mu to povede těžko. A odpověď na ono opomenutí by se mohla skrývat ve faktu, že jde o byty družstevní a jako takové vedené ve veřejném katastru. Jména kupujících zůstávají v anonymitě. Nicméně redakci Seznam zprávy se podařilo vypátrat, jak tomu v tomto případě je. A primátorský kandidát to nakonec nemohl popřít. Nejasné zatím zůstává, kolik byty stály, protože jednou věcí je částka při koupi a druhou eventuální zátěž částí úvěru, které si družstvo na stavbu vzalo. Tu musí uhradit družstevníci a říká se tomu anuita. Teprve po poslední splátce se jméno nabyvatele zanese do katastru. Celková suma za celkem 4 nemovitosti, včetně oné přiznávané, o kterou se kvůli bývalému vedení motorské nemocnice a firmě Geosan zajímali vyšetřovatelé, by tedy mohla být takřka závratná a samozřejmě vzbuzující další otázky. ANO by rádo tentokrát v Praze uspělo. Vážně pošramoceného lídra kandidátky nemůže potřebovat. Andrej Babiš, který nad problematickými politiky hnutí obyčejně dělá záhy kříž, se už nechal slyšet, že Prokop musí věc vysvětlit. Jenže to u zatajení 3 bytů, třeba že po jejich odhalení do majetkového výčtu doplněné, asi prostě nejde. V médiích se proto hned objevila spekulace, že by mohl Prokopa nahradit Adam Vojtěch. Vůči jehož vedení ministerstva zdravotnictví má premiér výhrady a rezort by si ANO zároveň vyměnilo z motoristy, čili Vojtěchovo místo by zaujal Boris Šťastný, jak si před volbami asi představoval, zatímco ministerstvo sportu by po něm převzal poslanec ANO Patrik Nacher. Pokud jde o číslo 1 pražské kandidátky a od něj se to všechno odvíjí, pak by Vojtěch sedící už v předcházející Babišově vládě a dnes podle průzkumu druhý nejdůvěryhodnější politik v zemi po prezidentovi byl pro ANO něco jako terno. Ale kauza Prokop je zatím otevřená i případnému přísunu dalších investigativních informací.
5: Hovořil Ondřej Konrád. Premiér Andrej Babiš požaduje po ministrech hodnocení toho, jak se jim daří plnit vládní programové prohlášení. Koaliční vládu jmenoval prezident Petr Pavel loni 15. prosince. Programové prohlášení vláda schválila 5. ledna a 15. ledna získala ve sněmovně důvěru. Komentář k dosavadnímu počínání Babišova kabinetu napsal politolog Jiří Pehe.
8: Strany, které tvoří vládu Andreje Babiše, před volbami především slibovaly, že zlepší údajně špatnou ekonomickou a sociální situaci v zemi. Zejména hnutí ANO vykreslovalo Českou republiku po 4 letech vlády Petra Fialy jako zemi na pokraji katastrofy. Podíváme-li se ale na kroky vlády v prvních 6 měsících jejího působení, nedominují jim snahy o ekonomické a sociální reformy, které by údajně špatný stav země napravily, ale snahy oslabovat různými způsoby pilíře liberální demokracie. Navíc i mezi vládními kroky, které míří na změny v oblasti hospodářství, je kromě víceméně nekontroverzního znovuzavedení elektronické evidence tržeb a zvýšení rodičovského příspěvku hned několik, které jsou problematické. Tím hlavním bylo prosazení státního rozpočtu se schodkem, který porušil zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Už v tomto případě se ukázalo, jak se nová vláda bude stavět k pravidlům hry. Místo toho, aby nejprve změnila zákon, přijala rozpočet porušující existující zákon s výmluvou, že ho vlastně kvůli specifickým okolnostem neporušuje. Novela zákona přijatá později rozpočtová pravidla v podstatě jen vychytrale rozmazala. Do deficitu se nemají započítávat výdaje na strategické stavby v oblasti dopravní infrastruktury a modernizaci jaderných bloků, nebo některé výdaje na obranu. Zákon také umožňuje vládě navýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o 10% při zhoršení bezpečnostní situace. Vláda ale měnila pravidla hry zejména mimo ekonomiku. Symbolem je vládní návrh zákona, kterým mají být veřejnoprávní média nově financována ze státního rozpočtu. Předložený návrh by tato média finančně výrazně oslabil a učinil zranitelnými vůči politickému ovlivňování. Neexistují záruky, že v budoucnosti nemohou být zcela rozvrácena. O rozvrácení dosavadního relativně dobře fungujícího systému se vládní koalice snaží i s pomocí nového zákona o státní službě, který by zbavil státní zaměstnance speciální ochrany. Dosud platný zákon byl přitom přijat pod tlakem Evropské unie, která chtěla mít záruky, že v členské zemi, v níž se rozdělují evropské dotace, existuje nezávislá a profesionální státní správa. Vládní koalice také změnila tzv. Nominační zákon, který změkčuje kritéria pro výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Jak změny v nominačním zákoně, tak destrukce stávajícího zákona o státní službě mají zjevně usnadnit dosazování lidí spojených s vládní koalicí do státní správy a dozorčích orgánů. Stalo se už skoro pravidlem, že zákony měřící na změny v dosavadním fungování státu a na oslabování pilířů liberální demokracie jsou předkládány jako poslanecké návrhy, což vládní koalici umožňuje obejít připomínková řízení. Nejnovějším příkladem je návrh zákona, kterým chce skupina poslanců změkčit zákon o střetu zájmu. Návrh je nepokrytě šitý na míru premiérovi Babišovi, jehož střet zájmu zkoumá Evropská komise, která pozastavila vyplácení evropských dotací firmě Agrofert. Legislativní kutilové mezi poslanci vládní koalice také přišli s návrhem, aby neziskové organizace, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, měly povinnost se registrovat ve speciálním registru. Je prý nutné zamezit tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Po vlně kritiky poslaneckého návrhu se práce na návrhu zákona ujalo ministerstvo vnitra, ale cíle zůstávají stejné. Skoro všechny tyto návrhy dostanou Českou republiku do kolize s Evropskou unií. Ku příkladu návrh zákona o změně financování veřejnoprávních médií odporuje evropské směrnici požadující pro média veřejné služby stabilní a předvídatelné prostředí. Proti požadavkům Evropské unie jde i nový zákon o státní službě. Některé další vládou prosazené změny docela jistě skončí u ústavního soudu. Proč vládní koalice o tyto změny usiluje, se dá vysvětlit snad jen nesystémovým charakterem některých vládních stran. V praktické rovině totiž vláda nedosáhne s pomocí plánovaných změn žádného zlepšení situace u nás, ale za to ji čeká bouřlivý střet s občanskou společností a s evropskými institucemi, které mohou Českou republiku finančně i jinak penalizovat.
5: To byl Jiří Pehe.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Volby prezidenta palestinské autonomie se uskuteční začátkem příštího roku. Alespoň to oznámil její současný lídr Mahmud Abbas. Ten je v této funkci od roku 2005, ačkoliv jeho mandát byl původně pouze pětiletý. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
9: Palestinský prezident Mahmud Abbas hodlá vypsat volby, a to hned dvoje, parlamentní a prezidentské. Vzniká otázka, zda se opravdu budou konat a jaký budou mít dopad na palestinskou politiku. Mahmud Abbas hodlá prezidentské volby vypsat v příštím roce, ale zatím není stanoveno žádné datum. Posledním zvoleným palestinským prezidentem, neboli předsedou palestinské samosprávy, je on. A to už od roku 2005. Také poslední volby do palestinské legislativní rady, tedy parlamentu, se nekonaly už 20 let. Vždy se našel důvod nebo záminka, proč je odložit. Tentokrát by měly proběhnout podle nových pravidel. Počet poslanců se zvýší na 200 a nejméně čtvrtinu kandidátů mají tvořit ženy. Práh pro vstup do parlamentu má být velmi nízký, pravděpodobně 1%. Nyní se tedy debatuje, zda 91letý Abbas skutečně hodlá vypsat volby, anebo zda si znovu kupuje čas, ať u západních podporovatelů, nebo u palestinské společnosti. Abbas je velmi nepopulární a s důvěrou veřejnosti se potýká i strana Fatah, jejímž předsedou Abbas také je. Minulé odklady voleb byly motivovány i tím, že by při spravedlivém hlasování zvítězil Hamas, a to nechtěli ani západní podporovatelé palestinské věci. Jenže v posledních letech se staly nejrůznější věci, zejména 7. říjen, válka v Gaze a válka v Iránu. Roste tlak na Abbase, aby palestinské instituce reformoval a připravil je na případnou cestu k samostatnosti, a tedy i na obnovu mírového procesu. Příští příležitostí může být ustavení nové izraelské vlády po tamních volbách, které se budou konat nejpozději koncem letošního října. Nadále trvá nebezpečí, že místo Fatahu, který lidé vnímají jako zastaralý a skorumpovaný, uspěje v demokratických volbách Hamas, zejména na západním břehu. Hamas ale nepřistoupil na principy mírového soužití s Izraelem, a současně se nepodařilo upravit vztahy mezi Fatahem a Hamásem. Obě hnutí si konkurují i spolupracují, ale nikdy se jim nepodařilo ustavit ani vládu národní jednoty. Třetí strany, jako například strana nazvaná právě Třetí cesta bývalého reformního premiéra Salama Fayyada, zatím nezískaly dostatečné postavení. Uvnitř samotného Fatahu se teď odehrává boj o podobu hnutí po Abbasově odchodu. Abbas sám koncem loňského roku ustavil funkci viceprezidenta a obsadil ji Husseinem al-Sheikhem. Ten je považován za pragmatika, respektovaného i u izraelských partnerů. Vypadalo to jako jmenování nástupce, který by měl navíc v případě potřeby vykonávat místo Abbase prezidentské funkce. Mezitím ale Abbas možná změnil názor a začal místo toho připravovat silnou pozici pro Majida Faráže, vlivného představitele tajné služby, a především pro Yasira Abbase, svého vlastního syna. Potíž je, že tito lidé ze staré gardy jsou v očích mnoha Palestinců nikoli představiteli osvobozeneckého hnutí, ale starého režimu, o který nemají zájem. V květnových volbách do řídících orgánů Fatahu uspěli v naprosté většině šedesátníci a sedmdesátníci. Představitelé mladší generace, jako je Husám Zumlot, neprošli. Možná to byla poslední příležitost Fatahu nějak se připravit na budoucnost, jinak je nahradí někdo jiný. A to bez ohledu na to, zda se volby nakonec konat budou nebo ne.
5: Hovořil Jan Fingerland. Kyjev a další oblasti Ukrajiny opakovaně čelí ruským vzdušným útokům. Zásah utrpěl mimo jiné klášter Kyjevsko-Pečovská lávra, zapsaný na seznam UNESCO. Ukrajinský prezident označil útok na pravoslavný klášter za dosud největší zločin Ruska proti křesťanské kultuře. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
10: Útok na Kyjevo-Pečorskou lavru výš přes 4 roky trvající válce jednoznačně znamená počátek nové etapy. Ruský dron Geraň 2 totiž nezasáhl jen vzácnou kulturně historickou památku, ale doslova srdce ukrajinských duchovních a vpravdě národních a státních dějin. Klášter byl už jednou napaden letos v lednu, tehdy však škody nebyly tak velké. Na neslýchaný útok, který pro Ukrajince znamená nejen velkou materiální, ale hlavně morální škodu, ba přímo utrpení, reagovala i řada ukrajinských vrcholných představitelů. Ministr zahraničí Sibiha přímo konstatuje, útokem na Kyjevo-Pečorskou lavru, což je jedno z nejposvátnějších míst světového křesťanství, se Putin navždy zapsal do seznamu nejpříšernějších barbarů světa. Prezident Zelenský pak útok na Kyjevo-Pečorskou lavru označil za jeden z největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře. Ruská reakce na vznesená obvinění byla klasická. Ministerstvo obrany ve své pondělní ranní svodce už kdo ví pokolikáté prohlásilo. Ozbrojené síly Ruské federace útoky na ukrajinskou občanskou infrastrukturu ani neprovádějí, ani neplánují, natož aby je zasazovali. Ba co víc, doslova jedním dechem se v tomto prohlášení tvrdí, že objekty slavného kláštera zasáhla střela amerického protivzdušného systému Patriot. Expressis verbis se tu konstatuje. Jednou z příčin nespolehlivosti tohoto systému se mohlo stát to, že západní země Kyjevu dodali Patrioty s prošlou zárukou. A je to. Zase ti oškliví Američani a západáci. Začetné světové hlasy k věci alespoň jeden, hlas šéfa německé diplomacie Johanna Wadefula. Útok na Pečorskou lavru, která je objektem světového kulturního dědictví UNESCO, se stal novým stupněm ruské nízkosti ve snaze zničit ukrajinskou kulturu. Tento odporný teroristický čin jen upevní naši neochvějnou podporu svobodě Ukrajiny. Čímž je vše jen dořečeno. Rusko se snaží podlomit dosud nezlomného ducha ukrajinského národa, který proradnému daleko většímu sousedovi a tak říkají papírově silnějšímu agresorovi čelí mnohem déle a mnohem zdatněji, než pán Kreml v únoru 2022 předpokládal.
5: Tolik Libor Dvořák. Závěr čtvrtečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku spisovatelky Kláry Notaro. Zaměřila se v něm na tragický případ, který de facto zavinila nedbalost francouzské justice.
11: Francie se otřásá hněvem obyvatelstva, které znova a znova konstatuje, jak málo pozornosti věnuje policie násilí na dětech. Vlnu nebo spíš tsunami vzteku veřejnosti spustila kauza ztracené školačky Liany. Po týdnu horečného hledání bylo 4. června v departementu Gers v jihozápadní Francii nalezeno tělo Liany, jejíž smrt má pravděpodobně na svědomí dnes již zadržený pedofil Jérôme Barella. Na Barelu bylo v minulosti podáno několik oznámení pro znásilnění nebo sexuální obtěžování holčiček, které se přátelily s jeho dcerami. Jenže Barela nebyl nikdy povolán k výslechu. A když matka znásilněné dívenky Rozy loni opakovaně telefonovala na policii, aby se informovala, jak se vyvíjí vyšetřování případu, tak jí policisté řekli, ať už je nevyrušuje, jinak z toho vyvodí důsledky. A tak pedofil Barela byl na svobodě a číhal na další oběti. Na liknavost úředníků malá Liana doplatila životem. Na její počest se v obci Florence konal takzvaný bílý pochod La Marche Blanche, který bývá pořádán v případě násilné smrti dítěte. Na pochod pro Lianu se sjeli lidé z celé Francie. Všichni si kladou otázku, jak je možné, že takový člověk, který byl několikrát nahlášen jako sexuální predátor a pedofil, se nikdy nedostal do rukou policie. Hledá se viník této tragédie, ale viníků je celá škála a na jejím vrcholu stojí minister spravedlnosti Gérald Darmanin. Hlasy protestujících lidí, a nejvíc jsou slyšet ženské hlasy, volají po Darmaninově demisi. Ten se hluboce omlouvá rodině holčičky. Mluví o strašlivé dysfunkci v tomto případě, ale zároveň říká, že neopustí loď za rozpoutané bouře. Nařídil všem vyšetřovatelům, aby do 14. července prostudovali 70 tisíc dosud neřešených případů, kdy děti byly oběťmi sexuálního násilí. Dosud jasnou prioritou byl pro policii boj proti obchodování s drogami. Pohledy všech se upírají na státní zástupkyni Clémence Meyerovou ve městě Oš, kam Barelův případ spadá. Meyerová nyní tvrdí, že Barela měl být brzy vzat do vazby, ale znásilnění malé Rozy bylo lékařsky doloženo už v srpnu 2025. Vysvětlení, proč případ malé Rozy nebyl řešen, je několik. Jsou technického rázu, zastaralá informatika, nedostatek vyškolených zaměstnanců, jejich přetíženost vzhledem k počtu případů, ale důvody relativního nezájmu jsou i rázu kulturního, nebo spíš nekulturního. Dětem se ve Francii moc nevěří, stejně jako ženám. Všichni soudci si totiž dobře pamatují případ v severofrancouzském Utro ze začátku milénia, kdy neskušený soudce odsoudil za sexuální násilí na dětech 17 lidí, které společnost označila za netvory. Po letech se ukázalo, že většina z nich byla nevinných, že šlo o manipulaci ze strany matky zneužitých dětí, které lhaly, jak byly navedeny, aby očernili známé rodičů. Loni v Paříži vypukl skandál. Děti v mateřských školkách byly oběťmi 52 pedofilů, působících jako vychovatelé v mimoškolních aktivitách. Dohromady 132 vychovatelů z Paříže již nesmí pracovat s dětmi. Ve Francii je každoročně 160 tisíc dětí obětí sexuálního násilí doma, ve škole, ve zdravotnických zařízeních. Případ malé Liany snad způsobí, že stát bude problém zneužívaných dětí řešit přednostně. Ministr spravedlnosti Darmanin již navrhl, aby vážné případy sexuálního násilí na dětech byly trestány doživotním odnětím svobody.
5: Tolik příspěvek Kláry Notaro a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Obce a města se budou moct přihlašovat od konce roku. Lídři zemí Evropské unie prodloužili protiruské sankce o 12 měsíců. Čeští fotbalisté ve skupině mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a dnes bude slunečno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 35 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat maximálně 85% celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude nejvíc 30%. Informovali o tom Ministerstvo pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Předtím mohla být přímá dotace až 40% a celkově mohla podpora pokrýt až 90% investice. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO teď peníze dostanou zejména žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
12: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme po zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
3: Ministerstvo program podpoří dalšími 6 miliardami korun, je určený na výstavbu nových bytů. Obce pak v lokalitě musí nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení sankcí proti Rusku o dalších 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Maria Tomasiková. Prodloužení se týká takzvaných sektorových sankcí, které jsou zaměřené na celé části ruské ekonomiky. Dosud se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Vždy je potřeba jednomyslný souhlas celé 27. Současné prodloužení bude muset ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Izraelská armáda ve čtvrtek dál útočila na Libanon. Podle memoranda o porozumění, které podepsal Washington a Teherán, má přitom platit konec vojenských operací na všech blízkovýchodních frontách, a to včetně Libanonu. Agentura Reuters s odvoláním na libanonská média uvedla, že při úderech izraelské armády na jihu Libanonu zemřeli 3 lidé. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu později uvedl, že izraelská armáda z Libanonu zatím neodejde. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána je k vidění v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Italský kazatel a františkán, který město v 15. století několikrát navštívil, je jedním z patronů Brna. Plášť je součástí výstavy o stopách františkánských řádů v Brně. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase skupiny mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak boj o postup do play-off. Národní tým totiž má po dvou zápasech jediný bod. Naději na účast ve vyřazovací části turnaje tak pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině, a to za týden proti domácímu Mexiku. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Aztéckém stadionu můžou uspět.
13: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
3: V dalších zápasech vyhrála Kanada nad Katarem 6-0, Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1, hraje se také v české skupině. O utkání Mexiko-Jižní Korea informuje František Kuna.
14: Začala čtvrtá minuta zápasu, Mexičani hňáni vyprodaným stadionem, ale zatím bez větších gólových šancí, a tak platí ve čtvrté minutě. Mexiko-Jižní Korea 0-0, František Kuna, Radiožurnál.
4: Možné nebezpečí na D1 na Vysočině a noční omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Velký Beranov kilometru 119 pozor, v úseku je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy. Trasu projíždí policie a podle aktuální zprávy varování nebo tu výstrahu před autem v protisměru policie zrušila. Na Pražském okruhu směr Ruzině u sjezdu na Barrandov v noci opravují osvětlení. Jsou na 16. kilometru a blokují odstavný pruh. Údržba je v noci taky na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. U sjezdu na Sadskou 25. kilometru je na necelém kilometru průjezdný jen levý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až polojasno, a hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Mezi domorodými obyvateli Severní Ameriky se těšil velké úctě a měl údajně zázračné schopnosti, protože dokázal unikat nástrahám bledých tváří. Náčelník Siouxů sedící Bík byl jedním z vůdců, kteří v roce 1876 dotáhli do vítězného konce legendární bitvu u Little Bighornu. Jenže sedící Bík nakonec zemřel po potyčce s policií v indiánské rezervaci, a to střelou muže z jeho vlastního kmene. Náčelníka, který jako jediný dokázal na chvíli sjednotit vzájemně znepřátelené indiánské kmeny, připomene v portrétech věnovaných právě indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
16: Dobrý den.
15: A ve studiu je spolu s ním také David Hertl.
2: Indiánští náčelníci.
15: Honzo, už jsem řekl, že jedním z témat, o kterých by dnes měla být za chvíli řeč, bude právě ta bitva u Little Bighornu. Pro americkou armádu skončila v podstatě tragicky. Jiná věc je, že vlastně ani ti vítězní indiáni se potom z toho úspěchu dlouho neradovali. Ale přesto, připomíná se dneska ještě tahle bitva ve Spojených státech? Je to vlastně nějaké téma pro americkou, řekněme, politiku nebo pro diskuzi?
16: No určitě. Ona v době, kdy se odehrála, bo Američané byli značně rozhořčeni, protože podobně jako i u jiných těch válečných kampaní, tak už tyhle boje v 70. 80. letech pečlivě sledoval americký tisk. Ta krvavá a potupná porážka byla vnímána americkou veřejností velmi negativně i v kongresu a řešilo se to a dlouhou dobu to prostě bylo vnímáno jako jedna z nejhorších a nejpotupnějších porážek americké federální armády a do značné míry se spekuluje, jestli pak ten následný masakr u Wounded Knee nebyl takovou jako pomstou, kdy se ti vojáci prostě chtěli těm indiánům pomstit. Pak se vlastně různě proměňovalo to vnímání s tím, jak ta americká společnost akceptovala, přijímala to dědictví původních obyvatel, jak se vlastně ten narrativ o původních obyvatelích včleňoval do toho velkého amerického příběhu. Takže dneska bychom se vlastně spíše setkali s tím, že Little Bighorn je pod drobnohledem těch nejrůznějších skupin, které se snaží zkoumat nejrůznější aspekty toho, proč Custer prohrál, co udělal špatně a tak dále, a tak dále. Je to téma pro ty nejrůznější skupiny, které dělají ten reenactment, které si hrají na vozovkách na tu bitvu, tak jak to u nás je třeba bitvě u Hradce Králové nebo u Slavkova. No. Ale samozřejmě pořád tam je to, zrnko toho, že tady ta americká federální armáda vinou vlastních chyb, protože se víceméně nepopírá, že Custer do té pasti vlezl sám a že vlastně udělal několik zásadních chyb a ty vlastně zapříčinili tu drtivou porážku, kterou tam zažil. A v neposlední řadě bych řekl, že tradice těch indiánských válečníků, jako byl Geronimo nebo sedící Bík, se postupně včlenuje i do té válečnické tradice americké armády, že jsou uznáváni, jako že to byli velcí válečníci, stateční a tak dále, a tak dále. A tyhle vlastnosti, přes tyhle ty vlastnosti se tihleti výjimeční válečníci dostávají do té tradice americké armády a některá jejich jména nebo některé jejich symboly se dostávají i do oficiální ikonografie americké armády. Takže dalo by se říct, že je to takové vlastně jako smíření. Byť samozřejmě s neustálým vnímáním, že přeci jenom byla velmi potupná vojenská porážka.
15: Sedící Bík narodil se snad v březnu roku 1831, tehdy ještě pod jménem Skákající jezevec. Jeho řečí to bylo Tatanka Jotake. To jméno Sedící Bík dostal později od otce za to, že byl poměrně, řekněme, velmi šikovný. Už v 10 letech složil prvního bizona, ve 14 prý zabil a skalpoval prvního nepřítele. A v té době tedy mu jeho otec jménem Sedící Bík předal své jméno a sám se stal Skákajícím Bíkem. Pojďme si hned přečíst z první knížky. Čteme si dneska z knihy Roberta Atliho Sitting Bull, Sedící Bík, život a časy amerického vlastence. Je tam hodně o tom, kým byl Sedící Bík v době, kdy už dospěl.
17: Jak si připisoval jednu válečnou poctu za druhou a získával stále větší slávu, vyvstal jako stělesněný Hung Papa, představující čtyři základní ctnosti. Odvahu, vytrvalost, štědrost a moudrost. Na Sedícím Bíkovi bylo něco, co měl každý rád. Děti ho měly rády, protože byl přívětivý, ženy, protože byl laskavý k rodině a urovnával spory. Byl bojovník, respektovaný pro odvahu a dovednost a obávaný nepřáteli. Byl svatý muž, prostoupený úctou a mysticismem, neustále rozmlouvající svakatankou a všemi dílčími božstvy, snící posvátné sny a vykonávající uložené rituály, úpěnlivě prosící za blaho lidu a přinášející oběti od bizoní zdechliny až po vlastní maso. Byl i dobrý příslušník kmene, muž štědrosti a pokory, skladatel a zpěvák písní, přítel dětí a starých lidí, mírotvůrce, sportovec, laskavý humorista.
15: Když jsme u toho kmene, padlo to tady, tak tedy sedící Bík byl náčelníkem siouxského kmene, který etnicky pocházel z lakotské skupiny Hunkpapů. My jsme tady slyšeli, jak si připisoval jednu tu válečnou poctu za druhou. Tam pochopitelně bylo velmi konfliktní soužití mezi siouxy a bělochy, protože běloši tedy drancovali ta původní indiánská území. Prakticky po celá 60. léta 19. století vedli obě strany válku a i když tu a tam byly uzavírány různé, řekněme, dohody, mírové dohody, tak ten klid zbraní nikdy asi netrval moc dlouho. Pak ale přišel rok 1868 a dohody s Fort Laramie. Co se tam, Honzo, nakonec dohodlo?
16: To měl být takový jako přelom ve vztahu mezi americkou federální vládou a právě Siouxy a těmi dalšími kmeny. Podle té smlouvy měla vzniknout

0: s tím neustálým přílivem obyvatel nebo nových migrantů, kteří přicházeli do Spojených států a jejich hlavním znakem byl hlad po půdě. Snaha prostě získat půdu. Za tím příslibem do té Ameriky šli. On přestával být až tak problém těch Američanů, kteří už tam žili, ale těch nově příchozí, kteří vlastně zvlášť po skončení americké občanské války a v rámci rekonstrukce začali proudit do Ameriky a začali se neustále rozšiřovat a naráželi na ta dosud ještě volná indiánská území. Američané si zase o to slibovali, že vlastně když Siouxové se takhle usadí, tak v průběhu těch generací se takzvaně jakoby poamerikanizují a přejdou z toho svého původního způsobu života na ten americký. To znamená, začnou se z nich stávat zemědělci, přestanou lovit ty bizony a začnou se vlastně socializovat v rámci nějakého toho velkého amerického příběhu. Ono by to fungovalo, kdyby na to byl nějaký čas, ale téměř i hned poté, co ta smlouva byla podepsána, je tedy nutno připomenout, že sedící bík s tím nesouhlasil a nepodepsal, protože nesouhlasil vůbec s tím konceptem rezervací. On byl prostě přesvědčen, že oni mají právo žít ten svůj způsob života všude tam, kde kdysi žili, a pokud jim to někdo bude bránit, tak si to prostě vymohou silou. Tam nastal problém, že ta smlouva začala být velmi záhy porušována a jedním z důvodů byl nejenom hlad po půdě, ale i hlad po zlatu.
1: Obě zlata.
0: Protože se vlastně v těch Rosiuxi, nebo to je původní obyvatele, posvátných Černých horách, těch Black Hills, objevily velké zásoby ložiska zlata. O nich se už vědělo od někdy od 40. let. V polovině 70. let tam vedl takovou prospektorskou výpravu právě jakýsi George Armstrong Custer. Ten potvrdil, že jsou tam prostě velké zásoby zlata. No ale to byl prostě jako zásadní střet. Prostě pro Siouxy to byla posvátné pohoří, které vůbec nemělo co dočinění s nějakým zlatokopectvím, ale prostě jak se ta zlatá horečka rozvinula, tak tam ten střet a to porušování té dohody se stalo takřka na denním pořádku a vyústilo to vlastně v tragickou vojenskou srážku.
1: Ještě než se k té bitvě dostaneme, tak bychom měli říci, že sedící bík má velkou zásluhu na tom, že se mu podařilo ty roztroušené a vzájemně se v oblibě nepříliš mající kmeny sjednotit. Říká se, že dokonce v tom jeho táboře žilo před bitvou u Little Bighornu až 10 000 indiánů. To jsou tedy i bojovníci s rodinami a že těch bojovníků měl kolem 2, prý možná až dokonce 3 000 mužů, se říká. 25. červen 1876 je tedy ta bitva u řeky Little Bighorn v těch odlehlých končinách Montány. Je tam ta slavná 7. kavalérie George Custera. Taky bychom ještě měli říci, že před bitvou měl sedící bík jakési mystické vidění, při kterém viděl, jak američtí vojáci prý padají hlavou dolů. On to dokonce jakoby dotáhl až tak daleko, že při tom tanci slunce si odřezával vlastní kusy masa z těla. Prý dokonce v tomhle konkrétním případě při tomhle tanci před tou bitvou tak mělo jít až o 100 zářezů. No a co se dělo a jaký byl význam sedícího býka v té bitvě u Little Bighornu, tak o tom opět krátká citace z knížky Roberta Atleje.
2: Význam sedícího býka u Little Bighornu nespočíval v okázalé statečnosti, řízení bojovníků nebo inspirování k boji. Spočíval ve vedení tak moudrém a mocném, že přitáhlo k sobě a udrželo pohromadě silnou koalici kmenů, natolik prostoupenou jeho vzdorným nastavením mysli, že dokázala zahnat generála Crooka a vyhladit podplukovníka Custera. Nikdy předtím Siouxové a Cheyenneové netriumfovali tak velkolepě a nikdy už se jim to znovu nepodařilo. Za to mohli více než kterémukoli jinému náčelníkovi děkovat sedícímu býkovi. Zatímco sedící bík a jeho kolegové oplakávali mrtvé a oslavovali triumf, nepochopili, že výpraskem Crookovi a vyhlazením Custera spečetili vlastní pád. Ohromený americký národ požadoval odplatu a kongres i prezidentova administrativa byly připraveny podpořit jakékoliv opatření. Generálové dostali muže, peníze a pravomoci, které chtěli, aby jednou provždy ukončili potíže se Siouxy.
3: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: V tom dnešním speciálu portrétu věnovaném Indii.

0: Jánským náčelníkům si povídáme o sedícím Bíkovi. Hostem ve studiu, sedícím historikem je Jan Adamec a od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje také David Hertl. Honzo, bitva u Little Bighornu, asi obecně známé, 268 mrtvých amerických vojáků, řekněme doslova zmasakrovaných Indiány, přežil to prý pouze jeden jediný armádní kůň. Na té druhé straně, na straně Indiánů, tam se ty odhady mrtvých pohybují od 30 možná až do stovky nebo do několika stovek. Zaujalo mě tam, ty jsi to ale říkal, že podplukovník Custer tedy šel do té léčky. Custer prý uvažoval dokonce o kandidatuře na amerického prezidenta?
1: Ano, je to tam v jeho myšlenkách nebo úvahách zaznívalo a takový drtivý vojenský triumf nad slavným indiánským náčelníkem by se mu určitě hodil. Takže představa, že je ověnčen tím pomyslným vavřínem a hraje to jako kartu v nějaké pomyslné prezidentské kandidatuře, tak ta určitě mohla přispět k tomu, že nedbal na některé dobré rady, ať už těch svých indiánských stopařů, kteří ho varovali, že ta přesila v tom hlavním táboře sedící bude je opravdu velká. Tady hrozí, že budou přečísleni a také byli. A zvolil i jiný čas té bitvy, než mu doporučili jeho důstojníci a rozdělil své síly v momentu té samotné bitvy, místo aby zůstal ta jedna jednotka pohromadě. No a to všechno vedlo k tomu, že ta bitva byla hlavně podle svědectví těch indiánských náčelníků brzy hotová. Hovoří se dokonce snad o jedné a půl hodině, pak už bylo hotovo. A byla to opravdu v tomhle smyslu jako drtivá porážka, která tedy pohřbila nejenom Castrovu kandidaturu, ale Castra samotného.
0: Honzo, jak se stalo, že ani ne rok po téhle bitvě, tedy červen 1876, že už v květnu 1877 sedící Bík s těmi svými bojovníky a jejich rodinami odchází do Kanady? Ten tlak Američanů byl tak obrovský po té prohrané bitvě?
1: To je přesně z učebnice válečnictví. Jo. Takticky vyhrajete jednu bitvu, ale strategicky v podstatě bitvy se vyhrávají logistikou, zásobami a vůbec tou mašinérií, kterou máte za sebou. A tady vlastně už v té době ty indiánské kmeny neměly šanci proti té technologické mašinérii, která stála za americkou armádou. Takže nejenom sedícímu Bíkovi bylo jasné, že tohle vítězství je cimrmanovsky řečeno vítězstvím Pyrhy. Budou následovat další a další střety. Byl si také vědom to, že Američané se budou mstít, nebo ti američtí vojáci se budou chtít pomstít. I proto vlastně urychleně uprchl nebo uchýlil se do Kanady, kde vlastně zůstal až do roku 1881, ale tam nemohl zůstat na trvalo, protože kanadské úřady mu dali najevo, přestože se k indiánům chovali celkem snesitelně, tak jim ale dali najevo, že se nestanou vlastně kanadskými indiány. Jo. Oni pořád považovali vlastně jako za indiány uprchlé ze Spojených států a to byl také jejich status. Nedostávali ty příděly potravin tak jako ve Spojených státech, takže strádali zimou, nedostatkem jídla a to je zase vedlo k tomu, že se dostali do situace, kdy museli zvolit, jestli se vzdají, nebo jestli budou dál bojovat, anebo jestli prostě kapitulují za cenu, že se pokusí zachránit své potomky, rodiny a rezignují na ten válečný stav. A to byl i jeden z důvodů, proč pak v roce 1881 se tedy sedící Bík s několika svými spolubojovníky, byl jich několik do dvou stovek, začal odevzdávat zbraně a vydal se do té pevnosti Fort Bufford a tam se postupně vzdal a složil zbraně.
0: Ten moment kapitulace sedícího Bíka je zaznamenán v knize Paula Hedrena Války sedícího Bíka.

0: Velkému náčelníkovi zahalenému do tmavomodré přikrývky byla nabídnuta židle naproti generálu Terimu, ale on ji odsunul. Rozprostřel bizoní kůži na podlahu, usadil se, naplnil dýmku a začal kouřit. Nekonal se obřad s dýmkou, což byl při takové příležitosti běžný požadavek. Šlo pravděpodobně o úmyslnou urážku. Ze sedícího býka vyzařoval opovržlivý postoj, kterým americké delegaci naznačoval, že může táhnout k čertu. Terry tlumočil upřímné přání prezidenta po trvalém míru a řekl náčelníkovi a ostatním, že pokud se vrátí, jsou Spojené státy ochotny jim a všem Siouxům odpustit minulé činy. Museli by se vzdát zbraní a koní. Zvířata by byla prodána a výtěžek použit na nákup dobytka, což by jim umožnilo věnovat se chovu skotu. Překlady trvaly dlouho a Terry chtěl, aby bylo jasné, co bylo řečeno. Nepochybně byl pochopen i jeho závěrečný bod. Pokud byste se pokusili vrátit se zbraní v ruce, musí s vámi být zacházeno jako s nepřáteli Spojených států.
1: Stalo se v červenci roku 1881. Sedící býk nakonec souhlasil s tím, že bude žít v té rezervaci Standing Rock, ale dlouho tam nezůstal. A Honzo, to je takový zvláštní příběh. My jsme něco podobného slyšeli, když jsme si vyprávěli o náčelníku, no, bojovníku Geronimovi, který se stal téměř součástí jakéhosi takového zvláštního showbiznisu, a tohle je podobný příběh.
2: Sedící býk v té rezervaci Standing Rock neměl příliš na ružích ustláno, dostal se tam do konfliktu s tím velitelem rezervace Jamesem McLaughlinem a i to možná můžeme pochopit, proč vyslyšel výzvu Williama Codyho alias Buffalo Billa, aby se k němu připojil k té jeho show. Ono to odráží i trošku takový jako ambivalentní vztah těch indiánských vůdců vůbec k téhleté kapitalisticko-showbiznisové mašinérii. Oni byli poměrně chytří, oni na jednu stranu vnímali, že prostě se na tom dá nějakým způsobem jako vydělat, může zvýšit povědomí o sobě, a vlastně nedělalo jim zase takový velký problém se zapojit do těch showbiznisových v uvozovkách aktivit, přestože sedící býk byl v rámci promo prezentován jako Castrův vrah a byly vůči němu směřovány řada negativních emocí toho publika, včetně urážek. Na druhou stranu on tam nemusel vlastně dělat nějaké jako příliš ponižující aktivity. Nechávali stranou, že samo o sobě to někdo může z dnešního pohledu vnímat jako ponižující, tahle zoofikace bývalých velkých hrdinů a velkých bojovníků. Na druhou stranu byl o něj velký zájem. Ta jeho role spočívala v tom, že seděl před tím svým týpím, stylizovaným týpím, podepisoval fotografie, byl o něm obrovský zájem. Američané ho vnímali jako atrakci. Myslel se tam právě ten vlastně takový ten zájem s tím strachem z někoho, kdo je jednou porazil, že jo, u toho Little Big Hornu, a kdo je tím obávaným vůdcem. Je taková ta fascinace někým, koho se bojíte, nebo za normálních podmínek byste se ho báli, nebo byste neuspěli v boji s ním, ale tady je spoután, zbaven všech těch atributů války a vy se ho můžete na něj opravdu jako na atrakci bez nějakého rizika dívat. To je vlastně jako podstata těch show.
1: Ty jsi říkal, že indiáni, potažmo tady sedící býk, že oni jako chápali význam peněz, věděli, že touhle zábavou si mohou vydělat. Hodně se ale píše o tom, že sedící býk část, nemalou část těch vydělaných peněz rozdával třeba chudým dětem a že nechápal tu americkou společnost, která na rozdíl od těch jeho kmenů, kde všichni se měli tak nějak podobně dobře, takže v té americké společnosti někdo se má úžasně a někdo se má strašně špatně.
2: Ten princip kapitalismu, vůbec fungování té kapitalistické společnosti šel úplně proti těm základním kmenovým pravidlům, ve kterých on byl vychován a žil, a naprosto je nechápal. Jo. Nechápal, jak to, že můžou existovat, nebo jak to, že se americká společnost nestará o ty chudé děti, jak to, že se více nestará o sirotky, protože v tom chápání indiánů děti byly tím nejcennějším. No? A pokud někdo nějaké dítě osiřelo, tak se o něj ta komunita vlastně postarala. Stejně tak nechápal kumulaci peněz, protože oni vlastně to nepotřebovali. A o tom jsou celé studie etnologů a antropologů, kteří vlastně říkají, je ta síla toho náčelníka nebo síla těch velkých mužů byla v tom, že oni to, co měli, to, co získali, nebo to, co získali na nepřátelích, trofej a to, tak její síla byla v tom, ne že to hromadili, ale že to rozdávali. A v jednom slavném eseji o daru, myslím, francouzského sociologa Mausseje, je vlastně to, že někomu něco dáte, tak tím vytvoříte vlastně ten vztah závislosti té moci. A to je to, co vlastně on chápal jako důležitou součást té své, nikoli v to hromadění peněz a budování něčeho, co vlastně pro něj nemělo žádný význam.
1: Pojďme k závěru našeho příběhu. 15. prosince 1890 se policisté a vojáci američtí pokoušejí zatknout v rezervaci Standing Rock sedícího býka a tam padne ten smrtící výstřel, protože se běhne se spousta lidí nechtějí a prý ani sedící bík se nechtěl nechat zatknout. Výsledkem je 16 mrtvých Indiánů a 8 mrtvých amerických policistů. Proč vlastně došlo k tomuhle konfliktu?
2: Zase klasicky. Nejdřív byla Siouxům a vlastně Indiánům slíbila ta velká Siouxská rezervace, ale ten hlad půděl velký, že to vedlo k porušování té dohody a ukrajování těch území ve prospěch těch nových osadníků. To samé se opakovalo i s tou další menší rezervací, která měla být právě v roce 1888-89 jako rozdělená na několik menších, na některé části zase rozprodány těm novým osadníkům, kteří na nich chtěli vlastně vytvářet farmy a hospodařit. No a to se samozřejmě nelíbilo, docházelo k trvalému napětí a touhle salámovou metodou bylo jen otázka času, kdy dojde k nějakému dalšímu střetu. Tentokrát už to nebyl vlastně otevřený střet mezi dvěma rovnocennými bojovými útvary, protože Indiáni už neměli ty bojové prostředky a už to mělo trošku jako charakter frašky nebo prostě takového jako tragického fraškovitého vyústění koexistence mezi bílými Američany a původními obyvateli.
1: Tady dodám, že sedícímu býkovi bylo možná 58, možná 59 let podle toho, kdy tedy přesně se asi narodil. Ta událost, to jeho zabití, tak ta se odehrála pouhé 2 týdny před tím masakrem v jihodakotské lokalitě Wounded Knee, ty si o tom už říkal, kde americká armáda povraždila přes 150 Lakotů. Z velké části to byly ženy a děti, které se vlastně chtěly vzdát. Mimochodem k národu Lakotů se dodnes ve Spojených státech hlásí asi 100 000 lidí, ale podle odborníků za skutečné, tedy ty plnokrevné Lakoty, lze považovat asi jenom 5% z nich. Tak to je vše z dnešních portrétů, do kterých ukázky přečetl David Schneider. Spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, techničky Jitka Špálová a Ivana Možná. Moje poděkování historikovi Janu Adamcovi, že přišel do studia. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A David Hartl se loučí s přáním dobrého poslechu dalších pořadů na Českém rozhlasu Plus.
3: Přestřelka názorů, souboj na ostří pravdy. Bitva těch, co si stojí za svým. To je pořad Pro a proti. Dva hosté a dva úhly pohledu. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Epidemie eboli v Kongu si vyžádala 232 obětí, oznámila to tamní vláda. Počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Práci záchranným týmům komplikuje bezpečnostní situace a obtížná dostupnost některých oblastí. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak poté, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Zároveň zadal kontrolu ústavu se zaměřením na školení a návštěvy zahraničních účastníků. Ústav se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek.

0: doprava. Brněnský dopravní podnik vyzývá návštěvníky akce, aby pokud možno využili k cestě na okruh veřejnou dopravu. A Národní památkový ústav má nový centrální archeologický depozitář. Budova v olomoucké čtvrti Hodolany pojme skoro 17 000 beden vzácných artefaktů z různých částí Česka. Součástí objektu jsou i specializované laboratoře pro konzervaci a dokumentování nálezů. Stavbu za 60 milionů korun financovalo Ministerstvo kultury. Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Zkomplikovala si tak postup do play-off. Za týden bude potřebovat uspět proti Mexiku. A právě Mexičané teď hrají proti Jižní Koreji. Informuje o tom František Kuna.
1: 32. minuta zápasu Mexiko-Jižní Korea zatím 0-0. Největší šanci měl aktuálně Son Heung-min, který z levé strany pálil na golmana Rachela, ten ale vyrazil na roh, který budou kopat Jihokorejci. Zatím tedy 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
0: V dalších zápasech vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1, Kanada porazila Katar 6-0.
2: Možné nebezpečí na D11 u Jaroměře a u zavírky v Praze. Na dálnici D11 u Jaroměře jede auto proti správnému směru jízdy. Naposledy na 113. kilometru směr jízdy Polsko. Je to konec dálnice D11 u Jaroměře, směr Polsko, auto v protisměru. Dálnice bez nahlášených nehod. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce je po včerejším požáru kamionu omezení. Za sjezdem na Přáslavice, kilometru 279, zavřený pravý pruh kamion, nebo ten požár kamionu poškodil vozovku. A v Praze na městském okruhu jsou v noci úplné noční uzavírky. Zavřený je Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Troju a v obou směrech tunelový komplex Blanka. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme převážně jasno nebo skoro jasno, na horách ojediněle přehánky, teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ministerstvo školství chystá velkou reformu veřejných vysokých škol. Počítá se zavedením nové univerzitní rady, jejíž část by vybírala komise jmenovaná ministrem, a chce taky posílit funkci rektora. Vedla by změna k efektivnějšímu řízení vysokých škol, jak si slibuje ministerstvo, nebo hrozí, že by omezila akademickou svobodu, jak zaznívá ze strany některých univerzit?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
5: Dobré dopoledne, tak to zdravím.
4: A hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek. Dobrý den, zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Do dnešní debaty jsme zvali i představitele ministerstva školství, ale naše pozvání nepřijali. Pane Stiburku, ohrožuje ten chystaný zákon akademické svobody?
6: Já jsem přesvědčený o tom, že ne. Akademické svobody jsou zásadní hodnotou, ale ne jedinou hodnotou, kterou od vysokých škol očekáváme.
4: Váš pohled, pane Kašparovský?
5: Já mám trošku jiný pohled. Já jsem přesvědčen o tom, že to riziko tam existuje. A ten návrh samozřejmě se právě ještě cizeluje, takže se velmi přesně nedá určit. Já si osobně ale myslím, že akademické svobody jsou základem rozvoje vysokých škol, a to už více než 800 let. A pokud nebudou, tak ty vysoké školy nejsou schopny plnit zásadní svoje role. A to je rozkvět vzdělanosti.
4: Zaměřme se na to, co ta chystaná reforma přináší, jak se zatím zdá. Novou univerzitní radu. Ta by neomezila, pane Stiburku, tu dosavadní akademickou samosprávu?
6: Akademickou samosprávu. Já bych možná rozlišoval dvě věci. Akademickou samosprávu a akademické svobody. To jsou dvě různé věci i v té literatuře, i v tom mezinárodním pojetí. A akademická svoboda je individuální věc o tom, jestli mi někdo nemluví do mého výzkumu, jestli můžu zodpovědně realizovat svoje bádání, svoji výuku v souladu se svojí expertízou a se svým dobrým svědomím. Druhá věc je akademická samospráva, která může být vykládána trošku různě a to naše pojetí je hodně svérázné a v zásadě říká, že ovšem si mají rozhodovat akademici a studenti sami.
4: Když říkáte to naše, tak myslíte to české?
6: Myslíme to české. A v tom mezinárodním srovnání to často není vnímáno takhle úzce a u nás to pojetí akademické samosprávy vede k tomu, že hodně zdůrazňujeme tu svobodu od, aby nám nikdo nemluvil do těch našich věcí. Ale v zahraničí zdůrazňují, že funkční autonomie univerzit musí znamenat taky svobodu k svobodu a schopnost se reálně rozhodovat, strategicky se řídit, posouvat se dopředu. A to je to, kde my máme dneska obrovskou slabost, protože příliš mnoho aktérů může jakoukoliv změnu zablokovat a nikdo nemůže nic reálně prosadit.
4: Pane Kašparovský, tak není to české pojetí akademické samosprávy, na základě kterého fungují veřejné vysoké školy svérázné a možná v návaznosti na to, co teď zaznělo v celoevropském srovnání, i přehnané?
5: Já si myslím, že vysoké školy se mohou rozvíjet, podle mě se dokáží rozvíjet velmi dobře. Teď vám řeknu konkrétní výstup, teď byl mezinárodní evaluace vysokých škol v oblasti výzkumu a většina škol se posunula, takže tvrdit, že se neposouváme, v těch měřitelných indikátorech se posouváme. Já si myslím, že rozhodně je potřeba pracovat se systémem řízení vysokých škol, ale tento přístup mi připadá příliš revoluční a neodpovídající skutečnému stavu věci. Jak říkám, i tam, kde se nějak hodnotíme, tam jsme se posunuli.
4: Jestli můžu na to reagovat? Určitě můžete na to reagovat. Předpokládám, že budete reagovat i na to mezinárodní srovnání?
6: Můžu. Právě ministerstvo v tuhle chvíli uzavřelo minulý týden mezinárodní hodnocení českých výzkumných univerzit. Ty výsledky vyvolaly celou řadu kontroverzí i ze strany samotných vysokých škol, protože se upozorňuje třeba na to, že vysoké školy si sami skládaly ty hodnotící panely a řada těch panelů nebyla úplně kritická. Některé trošku zůstávaly u takového kamarádského poplácávání po zádech, což není vnímané úplně jako úspěch. A nedají se úplně dobře srovnávat ty výsledky mezi těmi vysokými školami, ale kdo třeba k tomu přistoupil opravdu poctivě a za to jí sluší postlesk je Univerzita Karlova, která si složila skutečně jako expertní kritický panel, který jí nedal nic zadarmo. A právě tady ten panel ve svém hodnocení podtrhuje, že stávající systém řízení Univerzity Karlovy představuje bariéru pro zavádění inovací a pro interdisciplinární spolupráci a nevědomě upřednostňuje taktickou stabilitu, jak oni to nazvali, před strategickou transformací.
4: Tak, pane Kašparovský, úplně to nebyla pochvala na vaši adresu, protože tady byla zmíněna Univerzita Karlova, zatímco já jsem to neříkal, vy působíte na Masarykově univerzitě.
5: Ano. My jsme samozřejmě také dostali jako Masarykova zpětnou vazbu. Myslím, že jsme měli taky tvrdý evaluační panel, ale dokázali jsme, že v tomto zákonném uspořádání dokáže se univerzita posouvat. Ten rozpor, který my máme, spočívá v tom, že my si myslíme, že úprava legislativy jako taková nepovede k samotnému zlepšení, pokud se nezlepší to vnímání těch lidí uvnitř těch univerzit. To znamená, změníte-li zákon, nezměníte lidi.
4: A jak chcete změnit lidi?
5: Myslíme. Lidi musíme změnit tím, že musíme přilákat do těch vysokých škol, že je to zajímavá práce. Proto já osobně tvrdím, že pokud se má něco změnit v zákoně o vysokých školách, jsou to akademické kariéry, je to to, abychom dostali ty lidi na ty vysoké školy. Systém řízení je důležité také změnit jiným systémem, ne univerzitními radami, ale posílením pravomoci rektorů, s tím souhlasíme, ale systém vnějšího řízení nám nepřipadá, že by nám výrazně posunul. Co nás posune, jsou akademické kariéry, aby se pro ty lidi to místo na vysoké škole stalo dobrým zaměstnáním.
4: Proč potřebujeme tu ministrem Plagou prosazovanou univerzitní radu? Pane Stiburku, co přinese a jak přispěje ke zkvalitnění českých veřejných škol?
6: Tak já úplně chápu ty obavy. Jo, a úplně chápu to, že ty univerzity, které jsou zvyklé si ovšem rozhodovat sami zevnitř, se bojí toho, a většina lidí, se kterými já umluvím, si umí představit, že to bude fungovat velmi dobře. A že potřebujeme ten vnější pohled, potřebujeme zástupce lidí z biznisu, kteří se s námi budou bavit a tak dále, ale i třeba akademiků z jiných vysokých škol, třeba i ze zahraničí, kteří nám budou nastavovat nějaké zrcadlo. Co je ta obava, která je podle mě přirozená a do nějaké míry oprávněná, je, aby to nebyli přesně vysloužilí politici, aby to nebyli trafikanti a tak dále.
4: Což být můžu.
6: Já jsem přesvědčený o tom, že ten návrh, jak ho předložil Robert Plaga, je velmi vyvážený v tomhle a on a celé ministerstvo je otevřené tomu jednat dál o tom, jak přesně nastavit ty pojistky. Je to úplně nesrovnatelné třeba s mediálními radami, které jsou skutečně čistě politicky volené. Tady má ministerstvo obsazovat pouze 3 z 9 míst v té radě a i ty má obsazovat na základě výběrového řízení z řad uznávaných akademiků. To znamená, jsou tam velmi striktní kritéria, nemůže to být náhodný poslanec nebo jiný politik, kterého si tam minister dosadí. a určitě se můžeme bavit o tom, jak to ošetřit dál.
4: Čímž jste tedy neodpověděl na otázku, co ty univerzitní rady přinesou nového do fungování veřejných vysokých škol, ale ještě se k tomu vrátíme, protože já bych rád nechal zareagovat pana Kašparovského. Neuklidňuje vás to, že v té univerzitní radě by měla být jenom část členů vybraná komisí, kterou jmenuje ministr, a navíc, že by tam měly být určité pojistky proti politizaci?
5: Úplně mě to neuklidňuje, dávám k tomu dvě paralely. Rada České televize, tam je spousta pojistek a přesto víme, že to úplně nefunguje, takže já budu chtít vidět ty pojistky, až je uvidím, tak teprve jsem schopen komentovat, zda jsou dostatečné.
4: No, já možná zmíním konkrétní pojistku, o které hovoří pan ministr Plaga. V té radě by nemohli sedět aktivní politici.
5: Tak, rozumím, ale dávám příklad, nemusí být člověk aktivním politikem, ale je spojen s nějakou politickou stranou. Jo? Když vám řeknu třeba v našem případě, máme přímo na univerzitě několik kolegů, kteří se aplikovali v politice, ale je otázkou, jsou stále spojeni s politikou, či nejsou. Jo? To není tak jednoduché. Ale ještě jsem chtěl k tomu dát jednu věc. Já se bojím, takhle, mám obavy z toho, že ten externí pohled nepřinese to, co si od toho ta reforma přináší, protože my pořád pracujeme ze stejnou kohortou lidí. A pokud konstatujeme stav, že ty akademické samosprávy se neumí sami spravovat a řekneme, vyřeší se to tím, že si navzájem vyměníme ty lidi mezi univerzitami, tak to úplně nebude ono. Pracujeme se stejnou kohortou. Proto jsem přesvědčený, že v rámci toho té institucionální odpovědnosti je dobré, aby tam ten externí pohled byl, ale aby nebyl dominantní. Aby byl ten korektivem, nikoli tím regulátorem.
4: A podle vás v případě té ministrem Plagou navrhované univerzitní rady hrozí, že by v tom vysokoškolském životě úplně převažovala a že by měla to hlavní slovo?
5: Takhle je to navrženo tak, že máme 3 lidi, které nominuje Akademický senát univerzity, 3 lidi, které nominuje pan ministr v rámci výběrového řízení a třetí třetina bude doplněna volbou těch 2/3. Tedy zjednodušeně řečeno, zaručeno máte pouze 1/3 z akademické obce, 2/3 mohou a nemusí být z akademické obce, záleží, jak si to ta daná škola nastaví. To znamená ta záruka toho, že ten vnější pohled převáží, ten vnitřní pohled, pardon, převáží nad tím vnějším, tam není v této chvíli.
4: Tak nevedli by, pane Stiburku, ty univerzitní rady k tomu, že by byly úplně podceněny ty dosavadní samosprávy, to znamená akademické senáty?
6: Já se možná ještě zkusím vrátit o krok zpátky. Jedna věc, o které jsme mluvili, je, že potřebujeme dostat do toho řízení silnější vnější pohled, tak aby univerzity nebyly tou uzavřenou slonovinovou věží, reagovaly na společenské potřeby, na to, jak se vyvíjí svět. Ale možná za mě to je trochu až sekundární aspekt, proč se vůbec ty univerzitní rady do hry dostaly. A to, na co nejčastěji upozorňují třeba ty zahraniční hodnotící panely, je extrémní autonomie fakult, kterou my u nás máme. Je normální všude ve světě, že fakulty na univerzitách fungují do velké míry samostatně, sami si spravují svoje vnitřní věci, to je v pořádku, ale u nás tuto autonomii máme natvrdo napsanou v zákoně, takže si sami vybírají své vedení, nikomu se nezodpovídají a vlastně si sami rozhodují, jestli budou respektovat vůbec třeba nějakou strategii univerzity. A tím se dostávám k té univerzitní radě.
4: Bylo lepší, aby ta autonomie byla zmenšena na třetinu oproti současnému stavu, protože v té univerzitní radě by si zevnitř vysoká škola jmenovala jenom 1/3 členů?
6: Tak, a to je to, k čemu se chci dostat. Myslím si, že musíme změnit, posílit postavení rektora, oslabit postavení fakult, což můžeme částečně udělat některými dalšími věcmi, ale dokud bude rektor vybírán tím akademickým senátem, tím mnohohlavým orgánem, velmi anonymním, s velmi nejasnou zodpovědností, kam ty fakulty vysílají své delegáty a vyměňují jejich hlasy.
4: Jsou to zástupci pedagogů a studentů, připomeňme?
6: Ano, ale fungují jako delegáti fakult, jsou vyvoleni na jednotlivých fakultách, hájí jejich zájmy a v praxi velmi často fakulty vyměňují hlasy svých senátorů výměnou za konkrétní ústupky a rektor se stává nebo zůstává rukojmím fakult. A já se obávám, že dokud nerozbijeme tenhle ten vztah, tak se nikdy nezmění nic prakticky a nikdy změníme třeba některé jiné paragrafy.
4: A prosím, proto je důležité, jestli by bylo správné, aby v té univerzitní radě si zevnitř nominovali svoje členy představitelé těch vysokých škol jenom ze třetiny.
6: Tak, proto si myslím, že je důležité, aby v té univerzitní radě, která má vybírat rektora, nebo respektive dohlížet ten proces výběru rektora, byla většina členů externích. Jestli to budou přesně 2/3 nebo 3/4 nebo něco mezi tím, o tom se můžeme bavit, nebo těsná nadpoloviční většina, o tom se můžeme bavit, ale ve většině těch zahraničních systémů je to nadpoloviční většina. Mně to připadá jako zásadní právě proto, aby jsme oslabili tu pozici těch fakult, které kontrolují rektora. a jak přesně to postavíme, kolik přesně tam budeme mít lidí, to je to, o čemu i ministerstvo je v tuhle chvíli otevřené o tom jednat.
7: Pane Kašparovský, tak co říkáte na tento argument, že je potřeba, aby v univerzitní radě měli většinu ti členové zvnějšku, ne zevnitř univerzity, z toho důvodu, aby rektor volený akademickými senáty nebyl rukojmím těchto senátů?
5: No takhle, zaprvé úplně nemohu souhlasit s tou paušalizací, že to ve všech senátech tak, jak bylo popsáno. S tím zásadně nesouhlasím.
7: Ale někde to tak je.
5: To je rozhodně, o tom to určitě nepopírám, ale my teďka měníme systém, my teďka zasahujeme do všeho, takže všem to. A já nesouhlasím s tou paušalizací. A teď na odpověď na vaši otázku. Vy vycházíte z toho, že ten vnější hráč, ty dvě třetiny, budou mít zájem na tom, aby toho rektora vybrali takzvaně nadfakultně. A já se ptám, na základě čeho tak usuzujete. Co když ten zájem pak bude třeba externí? Co když ten zájem bude, že to bude někdo z vnějšku, kdo by chtěl tu univerzitu nějakým způsobem směrem, který my nechceme, to znamená třeba k těm ztrátě akademických svobod. Ono totiž je pravda, že budete mít dané zákonem, že prostě můžete bádat, můžete zkoumat, můžete učit, co chcete, ale pokud ta univerzitní rada, která mimochodem stanovuje statut, to znamená rozhodne třeba, jaké budou fakulty, rozhodne, jaké budou pracoviště. Jak my víme, že ten vnější pohled povede k tomu, že se vyřeší to, co tady říkáme. A já si pořád myslím, že je to kultura té univerzity. Pokud ta univerzita už teď funguje nadfakultně, tak bude. Pokud nebude, tak to, že změníte zákon, se to nestane.
7: Já se na to hned pana Stiburka zeptám. Dovolte mi ještě pod otázku k tomu, co vy jste řekl. Vy jste se před pár dny jakožto Rada vysokých škol ohradili proti slovům pana ministra Plagy na vaši adresu, že si nechcete nechat vypustit svůj rybník, že jste tedy jakýmsi kapry v této metafoře. Není to tak ale do určité míry, že vy se snažíte stůj co stůj udržet tu stávající moc akademických senátů?
5: Takhle, já to trošku upravím. My jsme sice jako Rada vysokých škol nominováni akademickými senáty, ale já třeba konkrétně jsem byl 8 let děkanem a nikdy jsem nebyl členem akademického senátu Masarykovy univerzity, takže tvrdit to, že si vypouštím rybníček, je trošku nadsazené.
7: Tak ho nechcete vypustit vašim kolegům, řekněme.
5: Ano, nechci vypustit mým kolegům, rozumím, jenom abych vysvětlil, že Rada vysokých škol nejsou jenom senátoři. Ale chci vysvětlit to, že nám jde o to, že my v této chvíli nějakým způsobem máme ustanoveno funkční systém, který má nějaké chyby a dá se cizelovat. My jsme přesvědčeni o tom, že je možné ho vylepšit, že je možné třeba víc zapojit správní rady do rozhodování na vysokých školách, byť víme, že je to politický orgán, ale říkáme, že by tam měly fungovat jako korektiv, nikoliv jako regulativ. To znamená, aby korigoval právě tu vnitřní diskuzi, protože kdyby vám měl cizelovat tu myšlenku o těch fakultách, ono to je vždycky tak, že se, ne vždycky, ale občas se vybírá konsenzuální kandidát. Ale ten konsenzus se může rozrušit tím, že tam bude ten vnější pohled. Ale podle mého názoru nemusí být dominantní.
7: Jednoduchá otázka, poprosím o jednoduchou odpověď. Dovedl byste si představit určité omezení moci akademických senátů, ano nebo ne?
5: To je moc obecná otázka. Nedokážu odpovědět na otázku typu omezení moci. Já nevím, co se myslí pod tím slovem moc. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že vzhledem k tomu, že ten akademický senát má institucionální odpovědnost, to znamená, ty lidi to dělají sami pro sebe, tak myslím si, že mají mít významný vliv. Omezení moci, je to otázka, co by se jednalo. To nedokážu říct jenom tak jednoduše.
7: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Jak jsem slíbil, obracím se na vás, pane Stiburku, a s tou otázkou, která vyplynula z toho, co před chviličkou namítal pan Kašparovský. Nemůže za předpokladu, že skutečně bude zavedena na veřejných vysokých školách ta univerzitní rada, dojít k tomu, že potom bude jmenovat takového rektora, který třeba bude vyhovovat některým vnějším zájmům, ať už politickým nebo biznisovým?
6: Mně to připadá krajně nepravděpodobné. A když se podíváme na to navržené složení, kdy skutečně jako 6 z 9 členů mají být akademici z akademického prostředí, s akademickou reputací, tak vůbec nechápu, proč by to dělali.
7: Ale jenom 3 zevnitř té veřejné
6: jenom,
7: vysoké školy.
6: Jenom 3 zevnitř té vysoké školy, 3 zvnější, ale pořád to mají být uznávaní akademici, kteří mají pochopení pro to, co je poslání univerzity. Připadá mi, že to riziko zneužití moci je tam mnohem menší než v tom stávajícím systému a to je pro mě důležitý faktor. A možná, kdybych se vrátil k tomu, co říkal Tomáš Kašprovský, myslím, že se oba shodneme na tom, že univerzity potřebují víc peněz. A že peníze jsou zásadní pro rozvoj jejich kvality. V tuhle chvíli jsou skutečně podfinancované. A pokud chceme mít špičkový výzkum a špičkové vzdělávání, potřebujeme víc peněz, na tom se shodneme všichni. Já mám ale obavu a pozorujeme to z konkrétních příkladů, že pokud jenom do toho stávajícího systému nalijeme další peníze, tak zdaleka než vždycky jsou využity tak efektivně, jak můžou být. A druhá věc, na které se shodneme, je, že potřebujeme reformu akademických kariér a toho, jak školy pracují se svými kariérními řády a tak dále, funkční místa docentů a profesorů. A zrovna Masarykova univerzita, kterou zastupuje Tomáš Kašprovský, je velmi úspěšná, nebo respektive aktivní v tom, že se snaží tyhle změny zavádět, ale i tam to jde extrémně pomalu, extrémně to drhne. A na všech ostatních fakultách vidíme, že v tom stávajícím systému řízení školy si nejsou schopny ten systém reformovat. A i ten zákon nemůže donutit školy, aby nabírali lidi zvenku, když sami nebudou chtít.
7: Tak vidíte to, pane Kašparovský, i na pochvalu na adresu vaší Masarykovy univerzity nakonec naší dnešní diskusi došlo, ale dovolte mi se vás zeptat, uklidnila vás teď ta odpověď Šimona Stiburka týkající se tedy té vaší obavy ohledně toho, že univerzitní rady by mohly směřovat prostřednictvím volby rektora vysoké školy nějakým směrem, který by vyhovoval nějakým externím aktérům?
5: Úplně mě neuklidnila, já vám vysvětlím to, už jsem to několikrát opakoval, ten problém je ten zájem. Zájem toho člověka, byť je to uznávaná osoba, řeknu třeba na sebe samém, představte si, že bych byl členem univerzitní rady Univerzity Karlovy a současně zaměstnancem Masarykovy univerzity. Já prostě, ano, můžu být altruista a můžu se snažit pomáhat jiné instituci než mé vlastní, ale otázka, kolik takových lidí seženeme, až za to budou opravdu vždycky takhle ty lidi vybráni. Kdybych se vás měl zeptat, tak asi takto, jaké budou třeba výběrové parametry na toho člena univerzitní rady. Kde je budeme vybírat? Bude třeba muset znát, jaká univerzita to je, na kterou jde a podobně. Ono to je, tam je hodně otázek, takže mě nedokáže uspokojit to, že si myslím, že nikoliv. Já se obávám, že dokud to nevycizilujeme tak, aby to fungovalo, tak mám spíš pořád tu obavu, že by to mohlo být.
7: No a nenaznačuje teď pan ministr Plaga, že teď bude prostor toto všechno si vydebatovat a vymyslet i s vámi, jakožto s představiteli vysokých škol, aby to fungovalo?
5: Ano, naznačuje a my jsme na to o tom intenzivně debatujeme, jenom pořád si tak nějak stojíme za svým, že si myslíme, že, jak jsem to opakoval už několikrát, ano, jsme připraveni pro vnější pohled, jsme připraveni vnější pohled principem korektivu. Já vám to jenom přiblížím. Ono často, když se ty senáty patují, to znamená, dostají se do nějaké situace, kdy se to neposouvá, tak stačí jenom pár hlasů navíc a posune se to. Tam by mohla se hrát roli třeba ta správní rada, reformovaná správní rada, která by to posunula jedním či druhým směrem. Pak to bude fungovat. A my si myslíme, že tohle by bylo řešení, než to úplně přetočit na ten vnější pohled, protože si myslíme, že to má být evolučně, nikoliv revolučně.
7: Pane Stiburku, nezavádí se tady tak trochu revoluce a potom je vám jasné, na základě kterých kritérií by se vybírali ty vnější členové univerzitní rady?
6: Tak, já budu jedině rád, pokud Rada vysokých škol a další orgány v tom vysokém školství přijdou s vlastními návrhy, jak by chtěli ty pravidla cizelovat, co je tam potřeba ošetřit. Myslím si, že to je přesně ta věc, kterou ministerstvo otevírá, nepředložilo zatím návrh zákona, předložilo pouze jako teze k diskuzi.
7: A no, to do konce roku chce mít hotový věcný návrh
6: věcný
7: zákona.
6: Věcný záměr zákona, což
7: předstupeň.
6: Ano, ale furt je tady. Teď je ten prostor, kdy o tom diskutovat a ministerstvo skutečně té diskuzi otevřené je. To bych rád podtrhnul. A pokud Tomáš Kašparovský mluví o tom, jaký on by měl zájem, kdyby seděl v radě Univerzity Karlovy, tak v lecčem je to podobné, jaký má zájem fakultní nebo zástupce fakulty, který sedí v akademickém senátu univerzity, jaký má zájem na tom, aby ostatní fakulty byly kvalitní. A často se to svrhává do toho, že chceme házet ostatním fakultám klacky pod nohy, aby my jsme si urvali nejvíc z toho společného zdroje.
7: No, ale
6: je to,
7: zase
6: je to vnitřní boj o zdroje.
7: Zase má zájem na tom, aby se dobře dařilo té jeho univerzitě.
6: Té jeho fakultě, ale řada lidí si to vykládá tak, že je výhodné být nejlepší fakulta na slabé univerzitě, než obětovat třeba nějaké zdroje na podporu těch ostatních.
7: Tak, pane Kašparovský, není problematické už to stávající nastavení?
5: Tady bohužel, nebo bohudík, nemůžu souhlasit. To je otázka vnitřního nastavení té univerzity. Nedokážu si představit, že bych jako zástupce fakulty potopil jinou fakultu dané univerzity a myslel si, že mi to pomůže.
7: No, počkejte, ale nezlobte se, že vás přerušu. Mezi fakultami občas se to dostane i do sdělovacích prostředků, se tu a tam vedou líté boje.
5: To já netvrdím, že to není, jenom si myslím, že tenhle ten problém nevyřeší ten zákon. Jo, bude to jiný boj i mezi jinými subjekty. To je otázka toho nastavení. Proto já vždycky říkám, že my na Masarykově univerzitě jsme měli tu výhodu, že jsme stavili kampus a v rámci toho jsme se dokázali jako fakulty spojit pro jednu činnost. Ten kampus se stavil jenom pro dvě fakulty z 10. Jo, to znamená, pokud to vnitřní prostředí je dobře nastavené, tak to fungovat bude i teď. Pokud není, tak si nejsem jist, že zákon to vyřeší.
7: Ještě bych se na závěr, pánové, zaměřil aspoň v minutě a půl na návrh, jak by mělo nově vypadat financování veřejných vysokých škol. V tom návrhu se hovoří o něčem, co se nazývá kontraktovým financováním. Jak by to fungovalo, pane Stiburku, a proč by to bylo lepší než ten stávající model?
6: Tak kontraktové financování je věc, kterou zavedla řada západoevropských systémů právě paralelně se změnou řízení. Do velké míry jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Dneska vysoké školy financujeme tak, že máme nějaký vzoreček, velkou excelovou tabulku, kam nasypeme spoustu čísel a vypadne nám nějaký výsledek. Na základě minulého výkonu přerozdělíme peníze znovu v zásadě bez velké změny.
7: A teď by to tedy, protože nemáme už tolik času, mělo být tak, že stát by financoval veřejné vysoké školy na základě toho, že uzavřou smlouvu o plnění určitých ukazatelů.
6: Tak, tam a mnohem více orientací na ten budoucí výkon a s větší citlivostí pro specifickou misi a specifický profil té vysoké školy.
7: Pane Kašparovský, jste takovému modelu za radu vysokých škol otevřeni?
5: Určitě ano, my o tom samozřejmě dlouhodobě diskutujeme. Nám jde o to, aby vysoké školy měly větší stabilitu, protože my přijímáme studenty na 2 až 6 let, ale financování máme zpravidla na rok.
7: Tolik předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský diskutoval s hlavním expertem Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimonem Stiburkem. Pánové, náš čas vypršel, ale moc vám děkuju, že jste si ho udělali.
6: Díky moc.
5: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
7: Loučí se Lukáš Matoška.
3: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Co se děje ve světě počítačů, internetu a nových médií, to vysvětluje v pátek po 11. hodině dopoledne David Slížek, který na to obvykle nebývá sám.
8: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora Petra Koupského.
9: Ahoj Petře.
10: Ahoj Davide.
3: Novinky z virtuálního světa Online Plus poslouchejte v repríze v neděli po 7. ráno a najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Čtyři hodiny. Český rozhlas.

0: pražští zastupitelé z funkce předsedy kontrolního výboru. Kubánští zákonodárci schválili rozsáhlou privatizaci ekonomiky. Fotbalová reprezentace neudržela na mistrovství světa vedení a remizovala s Jihoafrickou republikou 1-1. A dnes bude slunečno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 35 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z Hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušbauer. Prokop se z jednání omluvil a celou situaci chce vysvětlit dnes. Pro jeho odvolání hlasovali koaliční zastupitelé a také opoziční Praha sobě, říká její předseda Adam Scheinherr.
2: Funkce předsedy kontrolního výboru je funkce, která má kontrolovat ostatní politiky. Jedna z našich povinností je také dávat oznámení o nemovitostech a dalších darech. On tuto činnost nedělal, nebyla zveřejněna na webu.
0: Zákonodárci na Kubě jednomyslně schválili rozsáhlé reformy, které povedou k privatizaci značné části socialistické ekonomiky. Mají umožnit třeba proměnu státních podniků na soukromé obchodní společnosti nebo vstup soukromých bank do státem ovládaného finančního sektoru. Investovat v zemi budou moct i zahraniční subjekty, včetně Kubánců, kteří emigrovali. Agentura Reuters uvádí, že opatření Karibský ostrov zavádí pod tlakem amerických sankcí. Jde o největší změnu kubánského socialistického modelu od revoluce vedené Fidelem Castrem v roce 1959 a výrazný posun směrem k tržní ekonomice. Manželé Milana Věra Kunderovi jsou od čtvrtka pohřbení v Brně. Zaplnili poslední volné místo v čestném kruhu na ústředním hřbitově. Spisovatel zemřel v Paříži před 3 lety, jeho žena o rok později. Přáli si být pochovaní v Kunderově rodném Brně. Betonová deska náhrobku je dílem rakouského architekta Johannese Pára, který s ní zvítězil ve výtvarné soutěži.
3: Vypadá to, jako by se odlepila od země a vznášela se asi 15 až 20 cm nad povrchem. Vzniká tak prázdný prostor a s ním i zvláštní, nemožný a trochu absurdní moment. Inspirovalo mě několik Kunderových knih. Jsou v nich protiklady, které se v tomto návrhu také objevují. Lehkost a tíha, možné a nemožné, vážnost a nadsázka.
0: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek. Soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek k hernímu projevu říkal.
4: Spousta mužů si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tváře.
0: Posledním soupeřem Česka ve skupině bude Mexiko, které teď hraje proti Jižní Koreji. Sleduje to František Kuna.
5: Po prvním poločase 0-0 mexickou šanci Quiñones kryl jihokorejský golman po hlavice z malého vápna. Na druhé straně měl 2 šance Son, ale v obou případech to jihokorejcům zhatil offside. 0-0, za malou chvíli začne druhý poločas. František Kuna, Radiožurnál.
0: V další skupině vyhrála Kanada nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
6: Noční omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Novém Boru. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni u sjezdu na Barrandov jsou silní čáři. Na 16. kilometru stojí několik vozidel, blokuje odstavní pruh, místo je dobře označené. Dálnice bez kolon, údržba je v noci i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. U sjezdu na Sadskou 25. kilometru opravují kanalizaci a na necelém kilometru je průjezdný jen levý pruh. V Novém Boru je od půlnoci zavřené náměstí Míru. Uzavírka kvůli sklářským slavnostem potrvá do nedělního poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Stav našeho světa je problémem života a smrti, říká Eda Krizeová ve své knize Čísi svět, která vyšla v roce 2004. Pokouší se v ní o současném světě přemýšlet a dobrat se filozofie, v jejímž duchu by mohl člověk, který to vše vnímá, žít pokud možno s čistým svědomím. O knížce hovořila s Janou Klusákovou v pořadu Politická literatura, jehož reprízu si teď můžete poslechnout.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
8: V Českém rozhlasu představujeme zajímavou knižní novinku. Tentokrát je to proza Edy Krizeové Čísi svět, vydal Prostor. Tak trochu cestopis, tak trochu memoáry. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. A začínáme rozhovorem s autorkou knihy Čísi svět Edou Krizeovou. Ve sborníku Kdo je kdo čteme u vašeho jména krédo žít v přítomnosti a s plnou pozorností. Jak se vám to daří?
9: Když si to uhlídám, tak se mi to daří. Ale žít s plnou pozorností, to je, jak říká moje učitelka jógy, doktorka Bartoňová, balancovat. A je to jako, kdybyste srovnali hranu nože ze čtyřproudou dálnicí. Takže mně se to samozřejmě někdy daří, pak se mi daří všechno, když jsem tak dobře vybalancovaná a dobře naladěná, a, no ale občas se mi to teda nedaří a přepadnu na jednu nebo druhou stranu.
8: Koncem 60. let jste byla populární reportérkou tehdy velmi populárního týdeníku Mladý svět. Vzpomínáte na tu dobu ráda?
9: Docela ano. Já jsem tehdy v Mladém světě psala reportáže a vyhrála jsem soutěž o nejlepšího reportéra, nejoblíbenějšího redaktora, a tak jsem viděla, že už bych měla jít někam jinam, a dostala jsem pozvání do Literárních novin, což už bylo po invazi, a přes to, že jsem věděla, že asi to brzo skončí, tak jsem tam šla, protože takový lidé jako Vaculík nebo Machonin mě mohli něco říct k tomu, co dělám.
8: Vraťme se ještě k Mladému světu. Omezovalo vás tehdy vedení redakce? Diktovali, o čem psát můžete a o čem nesmíte?
9: Pokud si vzpomínám, nemám pocit, že by vedení redakce mě ovlivňovalo, ale ovlivňovalo mě tehdejší UV, ČSM, s kterým jsem měla teda velké trable. To byl vydavatel Mladého světa.
8: Ano. Časopis Mladý svět vychází stále. Otevřete ho někdy?
9: Ne. Mě dokonce vadí, když vidím tu hlavičku v trafice.
8: V Literárních novinách nedávno, a teď si uvědomuju, že vy jste, paní Krizová, členkou výboru Společnosti pro literární noviny. Čím se tenhle výbor zabývá?
9: No, tenhle výbor je vlastně vydavatelem Literárních novin. Literární noviny mají velké problémy a já jsem tam přišla v září a pokouším se nějak těm novinám pomoct, protože mám k ním takový sentimentální vztah.
8: Když říkáte problémy, myslíte finanční?
9: Myslím finanční, těžké finanční problémy, a je otázka, jestli ty noviny budou zachovány. Já si myslím, že by měly být zachovány, protože pokrývají prostor, který tady ničím jiným pokrytý není.
8: A já si dovolím říct, že mě připadají čím dál tím lepší. Podařilo se jim získat pestrý okruh kvalitních přispěvovatelů s vyhraněnými názory. Píšou tam mladí lidé, jsou to bezvadné noviny. Čtu je
9: ráda. No, pro mladé lidi to samozřejmě má smysl, takové do jisté míry provokativní noviny, a navíc, co mají v této zemi číst elity, studenti a tak dále.
8: Tak tedy v Literárních novinách se v úvaze o kvalitě českého tisku dozvídáme, že z novin jsou u nás po Bulváru a po Mladé frontě dnes nejprodávanější regionální deníky Bohemia. Jejich vydavatelé se domnívají, že musí být šedivý, průměrní a bez kritických komentářů, aby si nerozhněvali velké inzerenty. Ostatně čtenáři prý už si na to zvykli. Chtějí cosi na pomezí Bulváru a seriózna. Autorka toho komentáře Zdenka Jelenová na závěr cituje britského novináře Toma Kenta. Většina lidí po delší část života nabývá převážnou část informací prostřednictvím médií. Proto lidé nemohou být svobodní, pokud nejsou svobodná média. Nezávislá nejen na vlivu vlády, ale také na jiných formách kontroly informací a názoru. Co na slova britského novináře řekne česká spisovatelka Eda Krizeová?
9: To je těžké, určitě odpověď bude kratší než otázka. My jsme často diskutovali s mými přáteli i s cizinci o tom, co je zhoubnější, jestli ideologie nebo biznis. No, já do dneška jsem na to nenašla odpověď.
8: Ano, taky odpověď. Vaši dosud poslední knihu Čí si svět vydal Prostor koncem loňského roku. Na straně 43 píšete: viděla jsem v televizi, jak se v Kábulu lidé radují, že se konečně mohou dívat na televizi. Televize jako válečné vítězství, jako dar za tolik mrtvých, za tolik let bojů a utrpení. Umělý ráj, lež na lež, virtuální realita, droga. Jiným slovem svoboda. Konec citátu. To myslíte ironicky s tou svobodou?
9: Ano, samozřejmě. To je to, co jsem, o čem jsem mluvila předtím, že to všechno je ten biznis.
8: A taky vidíte na televizi něco kladného?
9: Já poměrně hodně cestuji a tak se dívám na televizi i v cizině. Zaznamenala jsem veliké zhoršení všech televizí. Dřív například na BBC jsem vždycky něco našla, vždycky jsem našla nějaký dokument nebo něco, co mě zajímalo. Teď jsou večery, kdy tam nenajdu vůbec nic. Stejně jako jsem si velice vážila holandské televize. Třeba se stane, je večer, jsem v hotelu, jsem už unavená, protože tam mám nějakou práci, tak se dívám na televizi a taky se stane, že je večer, že mě nezajímá vůbec nic. Kdežto dřív, ještě tak před 5 lety, jsem vždycky něco našla, co mě zajímalo. Totéž se děje na trošku jiné úrovni s českou televizí, ať už je komerční nebo takzvaně veřejnoprávní. To je takový divný termín. No zkrátka,

0: napsat knihu o tom, k čemu by televize měla být a k čemu není, ale protože ta televize vlastně ukazuje ten svět jako virtuální realitu, protože takový svět není, jaký je v televizi.
1: Poslechněte si první ukázku z knihy Edy Krizeové Čísi svět.
2: Když jsem se v roce 1966 vracela z Japonska, zůstal jsem nějakou dobu v Phnom Penhu. Potkala jsem tam jednoho vzdáleného příbuzného a on mě pozval. Neměla jsem vůbec žádné peníze, ale Kambodža byla nejkrásnější země, kterou jsem do té doby viděla. Tenkrát tam vládl princ Sihanouk a byl to ráj. Do Angkoru jsem se nedostala. Neměla jsem nikoho, kdo by se mnou jel, a samotnou mě tam nechtěli pustit. A tak Angkor, vzdálený tenkrát jen několik set kilometrů, zůstal snem, který se už nenaplní. Neuskuteční se proto, že od té doby jsou tam asi záplavy turistů, jako u pyramid v Egyptě. To už nechci vidět. Tenkrát v Phnom Penhu mě kamarád a dva Francouzi za to vzali do opiového doupěte. Opium bylo přísně zakázané, a tak nás vezl podplacený taxikář někam na okraj města, do jakési vily. Moje zvědavost byla vždycky silnější než strach. Ale když jsem viděla lidi propadlé opiu, kost a kůže, s neovládanými a nekoordinovanými pohyby a nepřítomným pohledem, utekla jsem do noci. Potom jsme navštívili bordely. Ženy v nich byly krásné, mladé a ke mně se chovaly přátelsky. Byly čerstvé, veselé, neviděla jsem na nich nic vulgárního. Muž leží ve stínu a čeká, až dozraje papája. A když dozraje, vstane, utrhne ji, nakrájí na tenké plátky, pokape limetkou a sní. Tak si také asi bral ženu a ona jeho. Tenkrát v Phnom Penhu v roce 1966. Tehdejší kambodžské bordely se vůbec nepodobaly dnešním veřejným domům na nepořádných, usmrděných českých vsích. Tam všude prosakuje tvrdá, trapná touha prodat maso se ziskem a nemuset nic dělat. Ve vybydlených světnicích se už dětem nechce být, a tak se ani nerodí. V obecné lhostejnosti září místo rudých hvězd červené lucerny.
1: Na záložce vaší knihy se píše, že knihu Čísi svět lze zařadit do oblasti literatury faktu. Mně ale připadá spíš jako konfese, jako zpověď autorky. Prostřednictvím zážitků z cest, především po Indii. Poprvé jste tam byla velmi krátce, v roce 66, a zatím naposledy, kdy to bylo?
0: Zatím naposledy v loni.
1: A na jak dlouho?
0: V loni jsem tam byla 7 neděl zimně a letos, když pán Bůh dá, tak bych ráda odjela v lednu na Srí Lanku a pak do jižní Indie. Asi tak na 2 měsíce.
1: Píšete, sice v Indii se hodnotit nedá, ale přece jen, zaznamenala jste po těch letech veliký rozdíl v úrovni života?
0: Myslíte mezi rokem 66 a mezi rokem 2001, kdy jsem tam byla poprvé po té dlouhé době? No, já jsem tam byla poprvé příliš krátce, takže nemohu to srovnat. Indie má takovou zvláštní schopnost zachovávat tradici. A tak vlastně zatímco mezi tím se teda vyvinula masivní globalizace, tak jsou oblasti, kde to ještě není znát, ale jsou oblasti, kde je to znát velmi surově a krutě.
1: Já ten rozdíl vidím podle naší rozhlasové kolegyně Pavly Jazairiové. Ta jezdí do Indie opakovaně už mnoho let a vždycky pobyde několik měsíců. Zážitky zhodnocuje knižně. Z počátečního okouzlení se dopracovala k takřka absolutní deziluzi, jak o tom svědčí její poslední kniha, která se jmenuje prostě V severní Indii. Nahoru jste ji nedržela
0: ne,
1: v ruce.
0: Ne, nedržela.
1: Osvobození od návyků, aspoň na chvíli, je nejspíš moje největší poznání z cesty po Indii, napsala jste. Můžete to vysvětlit? Osvobození od návyků?
0: Člověk stárne tím, že si osvojuje pořád víc návyků a tím si vlastně v těch stereotypech se ten život jeví jako jednodušší. Znáte to, jak starý člověk říká, já jsem zvyklá mít nádobí tímhle způsobem. Já jsem zvykla jít ráno na

0: koupit a tak dále. Já si myslím, že tyhle zvyky umenšují prostor, ve kterém žijeme, a vlastně ho zaplňují do té míry, že tam nemůže nic nového proniknout. Jako kdybyste si zaplnila byt nábytkem, takže byste tam nemohla skoro ani procházet. No a když přijedete do Indie, tak tam vůbec si tyto návyky nemůžete použít. Zkrátka ta realita je úplně jiná. Když cestuju po Evropě nebo když cestuju do Spojených států, tak tam ty návyky jaksi fungují. Ale tam je všechno jinak, takže vy nemůžete použít ani jeden ze svých malých návyků. A tím pádem vlastně jste v té plné pozornosti. V té plné pozornosti, kterou jsme začali a o které jsme mluvili, to vás vlastně nutí do té pozornosti. Takže vy vlastně pořád pozorujete, co k vám přichází, a musíte reagovat. A nemáte ani čas na to, abyste přemýšlela o tom, jak byste reagovala, kdybyste. Já dávám takový příklad, že prostě vy nemáte čas a energii přemýšlet o tom, co byste dělala, kdybyste potkala hada. Vy zkrátka toho hada potkáte a jednáte.
1: Ale to musí hrozně vyčerpávat, aby bylo takhle všechno úplně jinak.
0: To je zase otázka zvyku být v té pozornosti, a kdyby mě se dařilo být v té pozornosti a být takzvaně u té věci, jak říká Heidegger a fenomenologie, tak bych měla vlastně život nakonec mnohem jednodušší. Ale já se tady zaplétám pořád.
1: A pak se vrátíte a zase vklouznete do těch stereotypů?
0: No, bohužel, protože celé to okolí vás nutí k těm stereotypům. A já vždycky v té Indii omládnu a tady zase zestárnu. A ještě taky samozřejmě, myslím si, že částečně člověk stárne tím, že je líný.
1: Ale přitom ta vaše kniha není žádná jásavá, tedy žádnou radost z omládnutí tam nevidím.
0: Asi to není až do té míry o mně, a je to o světě.
2: Žít celý rok v teple a jasu slunečního světla, v barevném světě. Představím si, že jsem v autobusu, který jede v lednu z Davidské na Kopaninu. Je tak zamazaný, že není vidět ven. Uvnitř sedí společenství zestárlých lidí. Autobus je plný trpkého neštěstí, chladu a smradu z výfuku, který vniká dovnitř. Všichni cestující mají co jíst, mají kde se ohřát, ale přesto jsou zoufale nespokojení. Na nástěnce KSČM v Nebušicích čtu nenávistné články. Lid. Celý život jsem poslouchala, jak je skvělý. Teď tu sedí v autobusu. Za okýnkem střední Čechy, spustošené jako Sudety, temný, blátivý kraj. Byli tihle lidé na shromáždění pracujících na Staroměstském náměstí v únoru 1948? Psali udání? Vyvlastňovali? Zvrázněné pole přede mnou se pomalu sune a postavy, které na něm ještě nedávno stály, přepadávají přes okraj. Měla bych odvahu odejít definitivně do Indie a tam se ztratit, jako to už udělalo několik lidí, o nich jsem slyšela. Teď v Berlíně prohlížím nové stavby nejznámějších architektů. Berlín je snad největší staveniště světa. Mám ho ráda. Není krásný, je živý a zábavný. Občas si zajedu na Potsdamerplatz a pokaždé objevím něco nového. Není to vždycky podařené, ale přesto je to velkolepý pokus udělat pro lidi něco pěkného. Většinou je to uvnitř malé, ekonomické. Třeba hotel má chodbičky jako v letadle. Rovněž pokoje jsou jako kabiny či kajuty a stojí 250 eur za noc. Co současný člověk potřebuje? Postel, televizi a koupelnu. V evropské architektuře není, myslím, jako příbytek nic dokonalejšího než secesní byt. A není většího luxusu, než když má člověk dostatečně velký prostor k obývání. Když nemusí šetřit každým místečkem a každou krychlí vzduchu. Zdá se mi, že v moderním Berlíně se anglickému architektu Rogerovi nejvíc povedla kupole nad Reichstagem. Zdánlivě není k ničemu, ale symbolizuje průhledné nikoho neohrožující Německo. Parlament sedí v ošklivé almaře, nad níž vztyčili Sověti svůj prapor, když dobili Berlín. Říká se, že to bylo nahrané, ale mě to stejně dojímá. A rozesmutňuje mě otrhaný rusáček, který sedí na schodech u Reichstagu, hraje na harmoniku a zpívá vykouřeným hlasem Dumky z ruských stepí. Sentimentální Němci, co tolik zkusili v zimě v Rusku u Stalingradu, mu házejí do čepice drobné. Zasedací síň parlamentu je sice v almaře, ale nad hlavami mají zákonodárci světlo. Ještě tak mít morální zákon v sobě, když už mají nebe nad hlavou. Jdeme po rampě při vnitřním plášti kupole a město po pravé straně se v dálce zjevuje a zblízka propadá, ve vlnách jako by dýchalo. Stoupáme, zrcadlíme se v trichtýři uprostřed a to v nás budí zdání neskutečnosti, zrcadlový efekt. Bludiště, jaké ptákům poskytuje vzduch. U nás vládl příliš dlouho mazaný lid. Povstal z chaloupek se záchodem na dvoře. Když se venkované vydali za svou schopností být lepšími nebo horšími do města, nemohli se už nikdy domů vrátit s nepořízenou. Museli sloužit každé myšlence a kdejakému zloduchovi. Stali se pány. Turečtí sultáni si brali jako úředníky mladé chlapce z Trácie, tam, kde je dnešní Bulharsko. Vzali je násilím matkám, které je už nikdy nesměli vidět. Mamelukové byli vykořeněny, zbaveni identity, někdy i mužství, aby se nemohli rozmnožovat a zakládat korupční úřednické dynastie. Když jsme v lednu 1990 přišli s paní doktorkou Anou Masarykovou do zámku v Lánech, nejvíc mě překvapily kořenicové ložnice našich mamin z venkova. Varovala jsem jí, že to bude strašné, ale ona statečně prohlásila, že už nemůže zažít nic horšího. V dědečkově ložnici se prvně zapotácela a chytila se mě a držela se pak pevně. Bylo jí špatně jako vnučce, jako dámě i jako historičce umění. Komunisté si v zámku udělali chaloupkové ložnice a vedle nich, snad na znamení svého postupu, veliké koupelny. Na každou padl vždycky jeden pokoj. Člověka tam jímá závrat z šílených dlažičkových a kachličkových kombinací. Možná to mívali zbytky špatného svědomí, vždyť byli vychováni hlavně kdesi na Moravě a v katolickém Slovensku. Možná, že i jejich milenky konzervativní ložnice uklidňovaly. Usínali v nich s nadějí, že z nich jednou přece jen budou paničky papalášů. Ale jsou dnešní mocní lepší? Já nevím. A musí to tak vždycky být? Také nevím.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: knize Čí si svět se mnohokrát zmiňujete o spisovatelce Libuši Moníkové. To byla Češka, která odešla do Německa a začala psát německy. Mimochodem teď vyšel český překlad její znamenité Fasády. U nás je bohužel skoro neznámá. Možná si někdo vzpomene na ženu se šátkem na hlavě, kterou vyznamenával na Pražském hradě prezident Václav Havel za zásluhy. Bylo to nedlouho před její smrtí. Řekněte prosím něco o Libuši Moníkové, jak jste ji znala?
1: Libuše Moníková byla moje kamarádka.
0: Odmala?
1: Odmala vlastně. My jsme vyrůstali v Dejvicích na jednom dvoře. No a potom jsme se vídali ještě, když studovala na filozofické fakultě. Pak jsme se dlouho neviděli, protože ona se provdala za Němce a odstěhovala se do Brém. A ačkoliv se tady pohybovala, protože ona byla velká česká vlastenka a byla by velice trpěla, kdyby nemohla do Prahy, tak v té době, kdy já jsem byla v Dizentu, jsme se nestýkali. Až potom jsme se setkali velice šťastné obě na uvedení Havlova životopisu v němčině v Berlíně, kam ona byla pozvaná na tiskovku, a tam jsme se po dlouhé době zase viděli a zase jsme se skamarádili a pak jsme se vídali pokaždé, když byla v Praze nebo když já jsem byla v Berlíně. Já ji velice postrádám. Myslím si, že tady je naprosto neoceněná. Nechci říct ani nedoceněná, přímo neoceněná.
0: Proč ne?
1: No, ona ze začátku tady moc nechtěla publikovat, protože se nemohla nikdy dohodnout s žádným nakladatelem. Ona měla zvýšený práh citlivosti a vždycky se sem hrozně těšila, ale potom ji tady hned někdo naštval. A protože neměla zapotřebí jaksi tolerovat manýry, které tady mají někteří páni, když zacházejí s dámami, tak ona se vždycky naštvala, bouchla dveřma a odešla. Je pravda, že taky ten zájem zkrátka nebyl velký, ale už tedy po roce 89 se to táhlo a vždycky nějaký nakladatel to měl vydat a nevydal a seděl na tom a tak dále. Prostě je to taková smůla, že až teď vychází ta Fasáda. Ale já jsem právě před 3 dny dostala tu knížku od Dany Pfeifferové, která psala k tomu doslov a která je také veliká moníkoložka. A měla jsem radost a říkala jsem, že myslím, že by se ta knížka Libuši líbila. Ta knížka vypadá sličně a myslím, že snad i ten překlad by odpovídal jejím požadavkům, i když ona měla požadavky velmi vysoké.
0: Ano, děkuji vám moc krát. Další citát z vaší knihy Čí si svět. Naše civilizace připustila, aby Pol Pot zavedl pralesní socialismus a vyvraždil 3 miliony nádherných lidí. Všechny, kdo měli brýle a střední nebo vysokou školu. Když jsme proti tomu nic nepodnikli, co nás může čekat? Odpovězte si prosím, co nás může čekat?
1: No, já jsem si možná v tom textu schválně neodpověděla, takže bych neodpověděla ani teď, protože tu vidinu ať si udělá každý sám.
0: Je takových zlořádů, proti kterým trestu hodně nic nepodnikáme víc?
1: No samozřejmě, když jsme v Evropě, jsme získali nové Sudety během balkánské války, že když třeba projíždíte tím územím, odkud byli vyhnáni buď to Srbové nebo Chorvati, tak to jsou přesně nové Sudety. No a nikdo tomu nezabránil, že jo. Ačkoliv ze Sudety už je tak dlouholetá strašlivá zkušenost. No, mezi tím jsme si vyrobili Irák a Afganistán a no zkrátka to jde dál.
0: Kdyby se vás někdo zeptal, máte ráda Ameriku? Máte ráda Ameriku?
1: Já osobně mám Ameriku velmi ráda, protože já jsem byla vlastně poprvé v Americe uznána jako spisovatelka. Já jsem tam přednášela na univerzitě, měla jsem tam čtení a v Americe...
0: To jste byla ještě mladá holka.
1: No, nebyla tak úplně, to bylo, mě poprvé pustili na podzim 88, když ta univerzita George Washington University poslala peníze České bance na každý den mého pobytu. Takže jsem vlastně jakoby byla vykoupena tou univerzitou, kdy zájem státu byl silnější než, finanční zájem byl silnější než politický. A tam jsem poprvé byla přivítána jako spisovatelka, měla jsem tam čtení, měla jsem tam přednášky a mám tam spoustu kamarádů, lidí, kteří myslí stejným způsobem jako já a kteří se dokonce dívají na svět tak, jako se já dívám v této knížce.
0: Já přečtu několik citátů z vaší knihy Čísi svět a poprosím vás, paní Krizová, o krátký komentář. Žiju v provincii na okraji Evropy jako druhořadý evropský občan. Někdo, kdo je horší než ostatní. Proč vlastně? Protože jsme se před tisíci lety, tady si odpovídáte sama, protože jsme se před tisíci lety nepřipojili k Římské říši, tedy k západu. Prý jsme chtěli dál žít v bigamii a prodávat otroky, bylo pro nás nevýhodné stát se součástí říše, kde platili zákony a podobné věci se trestaly. Jeden intelektuál, později svatý Vojtěch, který si tykal s císařem a znal se s papežem, by byl rád Čechy zapojil do civilizovaného světa. Proto ho naši předci dvakrát vyhnali ze země. Papež, když si mu svatý Vojtěch stěžoval, mu radil, aby nechal Čechy, jak jsou, a oni se později vzbouřili proti císaři i papeži a vymysleli a uskutečnili první komunismus v Evropě. Vždycky tíhli ke komunismu, k sociální spravedlnosti a nivelizaci. Neměli rádi, když někdo převyšoval řadu nebo z ní vybočil. Toho, když nepopravili, alespoň vyhnali. Neměli rádi buď a nebo, nesnášeli tragický rozpor mezi láskou a nenávistí, neradi hleděli do propastí, nedohlédli výšin. Chtěli mít všechno malé a naše, včetně literatury a umění. A dodnes vnímají rozkouskovaně, radši nevidí v celku sebe ani svět, který vytvářejí. Nerozlišují důležité od malicherného. Žijí v jakési milosrdné, ale hrůziplné mlze, v níž se může stát cokoliv i zázrak. Sami sebe si neváží, ani nikoho jiného. A hlavně nikomu nevěří, že to myslí tak, jak říká. Chudáci Češi. Svět je pro ně příliš velký. Uzavřeli se do sebe a navzájem se mučí. Tak vážení posluchači, teď jsem přečetla krátký, ale hutný úryvek z nové knihy Edy Krizové Čísi svět. Češi jsou druhořadí? Je to pravda?
1: Ne, tak to myšleno není. Je to myšleno z hlediska Evropské unie, protože já obvinuji Evropskou unii z toho, že nás nevzali hned po roce 89. Kdyby bývali, zacházeli jinak s Evropou, tak nemuselo dojít k balkánské válce a různé věci by byly jinak, například by nám pomohly s tou transformací, která se tak velmi nepovedla.
0: Zatímco někteří, včetně nového prezidenta Klause, tvrdí, že do Evropské unie jsme vstupovat neměli, že na to máme dost času, tak vy si myslíte, že jsme tam měli být vlastně už 15 let?
1: Já si myslím, že pak by nemohla vzniknout transformace prezidenta Klause a dokonce by nemohly vzniknout všechny ty ekonomické ztráty, ty tunely, že bychom neměli takový parlament snad, jaký máme, že by přece jenom se to nějakým způsobem podařilo trochu kultivovat.
0: Když říkáte transformace prezidenta Klause, co máte na mysli?
1: No myslím tu ekonomickou transformaci, to je přece otec toho nápadu.
0: Ano. Vy jste, paní Krizová, po převratu po roce 90 pracovala na Pražském hradě a mimochodem byla jste ředitelkou stížností a milostí jeden čas u prezidenta Václava Havla. Prezident Havel a prezident Klaus. Sledujete činnost nového prezidenta?
1: No, jako všichni občané, nějak zvlášť se o to nezajímám.
0: Sice říkala z kraje, že milosti udělovat nebude, nebo jenom velice málo, a teď přece jenom uděluje. Je to tak v pořádku?
1: Já myslím, že je v pořádku, aby prezident uděloval milosti. protože v tom systému té legislativy můžou vznikat případy, které jsou jaksi mimo zákon a vlastně musí se posuzovat z hlediska toho, že jsme každý úplně jiný, že jsme každý individualita, že prostě když se nenajde ten příslušný šuplík nebo krabička pro toho určitého člověka, tak se to třeba musí posuzovat z hlediska soucitu.
2: Jak je indické ego jiné než evropské nebo západní? V.S. Naipaul, který dostal od Bílého lidstva Nobelovu cenu za literaturu, se rozdíl mezi východním a západním egem pokusil vysvětlit. Je Ind narozený na Trinidadu. Soucítí se zemí svých předků a rád by jí pomohl z mizérie. Vidí, že tradice Indii brzdí, brání v tvořivosti, že jí vrhá kamsi do snů, předsudků, nečinnosti, poslušnosti a falešné spokojenosti. Tvrdí, že indické ego je od narození rozmlženo ve veliké rodině, která drží pohromadě. Indická matka ochraňuje své dítě déle, než je zvykem třeba v Evropě. Rodina stanoví základní pravidla a tabu a člověk se v ní cítí bezpečně a jistě. Nechce se jí pustit a vykročit samostatně do světa. Po matce nastupuje guru, učitel, který stojí téměř na místě Boha. Žák poslouchá učitele a nepřemýšlí proč. Memoruje svaté texty, i ve škole se učí všechno nazpaměť, dokonce i vysokoškolské přednášky. Jedinec je členem kasty, která má své rituály, zákazy a příkazy, přirozeně přichází z jedné ochrany do druhé, není vystaven rozhodování. Je automaticky vyznavačem náboženství, ať už hinduismu, buddhismu, sikhismu, křesťanství, džinismu nebo zoroastrianismu. Tak je život plynule naplňován vnějšími příkazy, pravidly a zákazy a člověk se vůbec neodváží hledat vlastní cestu. Navíc je jeho život podmíněný předchozími životy, sklízí ovoce minulých činů a nezbývá mu nic jiného, než naplňovat zákon karmy. Tolik ve stručnosti Naipaul. Bhagavad Gita však jasně říká, že každý má nejenom svou karmu, ale i dharmu. Zákon, do nějž se má člověk svou existencí vnořit a tento zákon naplnit. Každý jedinec má jinou dharmu a jeho úkolem je najít, poznat sebe samého a realizovat svůj život. Není v tom žádná kolektivní úleva, ale tvrdý úkol pro jednotlivce. Naplňovat dharmu znamená neutíkat od svých povinností, konat správně, nepřipoutaně, vyloučit strach a touhu jako motivy svého chování a jednání. Žít v daných podmínkách, tedy podmíněně, ale nebýt na nich závislý, žít v odpoutanosti, ve svobodě. Své ego, tedy smysly a mysl, dát pod kontrolu vyššího já a tím být připraven k meditaci. Meditace je milost, prostor, v němž vyššímu já dáme možnost projevit se. Není to sezení na osamělém místě, ale konání každodenních povinností a úkolů s plnou pozorností. My Evropané jsme individualisté, Indové žijí v kolektivu, ten je chrání a pomáhá jim přežít. My směřujeme zvnějšku dovnitř do sebe, oni zevnitř ven a jejich spirituální potřeby naplňuje hinduismus. Kdo je šťastnější?
3: Jakživa jsem neviděla přesvědčenější komunisty, než jsou Indové. Vůbec jim nevadí, že jsou zároveň kapitalisty, že krutě vykořisťují své soudruhy, ti je nenávidí a proto si kapitalisté musí nechat hlídat soudruhy policisty. Vyznávají pořád ještě už neexistující Sovětský svaz a potřebu světové hegemonie proletariátu. Lenin je pořád ještě jejich guru. Komunistické přesvědčení kombinují s konzumem. Konzum, to je to, co my vyvážíme do Indie, a ten se tu uchytil nejlíp. Střední třídy se už předhání v tom, co kdo má. Konzum úspěšně vytlačuje náboženství. Televize je plná reklam, i když si většina lidí nemůže z toho nic koupit. Tuli, který žil 35 let v Indii jako zpravodaj BBC a zůstal tam i jako penzista, píše ve své knize No Full Steps in India. My, zastánci konzumu, bychom asi byli velmi nešťastní, kdyby si Indové jednoho dne mohli zboží koupit. Průměrný Ind za rok spotřebuje tolik energie, že se to vyrovná 210 kg nafty. Brit konzumuje energii z 3756 kg nafty. Indů je kolem 900 milionů, dnes už 1 miliarda. Kdyby každý Ind začal konzumovat tolik energie jako průměrný Brit, znamenalo by to, že by ve světě musel se najít ekvivalent 3190 milionů tun nafty. Představte si, jaký by to udělalo skleníkový efekt. O nenahraditelných ztrátách zdrojů nemluvě. Kolikrát mě napadlo, co by se stalo, kdyby všichni Indové začali používat toaletní papír, než kvůli v televizi inzerované dámské vložky nebo papírové pleny.
2: Ve Spojených státech se už prodávají videofilmy pro psy a kočky. V Johannesburgu se sešel summit o naší planetě, o životním prostředí a trvale udržitelném rozvoji. Ukázalo se, že jedinou a poslední možností bohatých zemí je rozdělit se s chudými. Jinak chudí přijdou a vezmou si, co budou nezbytně potřebovat. To není agresivní hrozba, ale zoufalý výkřik lidí ze 48 států světa, kteří žijí v děsivé bídě. 20% lidstva ve vyspělých zemích spotřebovává kolem 80% přírodních zdrojů. Nejchudší jsou nejvíc závislí na okolní přírodě a tu spotřebovávají bohatí. Brazílie platí své dluhy bohatým zemím a bankám kácením pralesů. Když budeme hospodařit jako dosud, nebude v roce 2050 na planetě žádná příroda. Vlády zúčastněných států nedokázaly za 10 let od podobné konference v Rio de Janeiro naplnit přijaté závazky. Zastánci svobodného trhu tvrdí, že globální liberalizovaná ekonomika dokáže řešit problémy rychleji, než je vytváří. Neklade žádné meze svobodné lidské aktivitě, když budou lidé potřebovat solární energii, podnikatelé jim ji nabídnou. Při povodních v Čechách a na Moravě se však ukázalo, že státní úředníci nemají včas správné informace a nechtějí reagovat. Aktivisté jsou mnohem pracovitější a více se zajímají. Kéž by to mělo vliv na uspořádání této společnosti a na její hospodaření s přírodou.
3: Když tak přemýšlím o svém životě a pořádám vzpomínky, připadá na útlé dětství válka a puč ve 48. měnová reforma a na rozumbraní 50. léta. Nedávno jsem se dočetla, že to mohlo být jinak. Jeden historik překvapivě tvrdí, že dohoda v Jaltě nevymezovala přesně území, které mohlo a mělo být osvobozeno Američany. Generál Patton, když stál se svou armádou na naší západní hranici, prosil prý Roosevelta, aby mohl jít dál, až ke Karpatům. Ale prezident prohlásil, že už není ochoten ztratit ani jednoho amerického vojáka a že demarkační čára bude u Rokycan. Tak to rozhodl o našem životě a jeho kvalitě na další 4 desetiletí. Co udělat ve zbytku, který je určen k pomalému, ach, příliš pomalému vzniku něčeho nového a možná slušného, nebo k zániku všeho, co je. Řekla mi Jiřina Šiklová, jestli čekáš na něco lepšího, asi zklamaná, tak to směla umřít v roce 90 jako Milan Šimečka. Ve skutečnosti nečekám na něco lokálního, spíš planetárního, na ideu, pro kterou by stálo za to ještě žít. Možná je to ekologie, kult záchrany života. Celý život žiju v hrozbě, že můj svět může kdykoliv skončit. Mohla bych vyjmenovat, kdo všechno mi až dosud ničil život. Jako poslední Evropská unie, protože nás nepřijala hned, nepomohla nám s transformací. A tak se směřujeme s ubýváním sil a s vlastní leností, politikové s námi hrají loutkové divadlo na periferii. Na jižním polu zatím tajou ledovce a magnáti se radují, že se tam dostanou k zásobám nerostu, nafty a zemního plynu. V létě 2003 začaly ve Středozemním moři růst korály. Od té doby, co jsem poznala kus třetího světa, si musím často připomínat, jak jsem privilegovaná, když jsem se narodila v této zemi. Mohlo to být přece mnohem horší.

0: Vybírám poslední citát z knihy Čísi svět, kterým se v podstatě vracíme k začátku tohoto pořadu. 11. září 2001 jsem ležela v posteli a hráli jsme si s vnukem na doktora. Potřebovala jsem si trochu odpočinout a on mě ochotně léčil. V tom mi volala Hana, abych si zapnula televizi. Andrej, to je ten vnuk, se mnou chvíli pozoroval, jak už po několikáté letadlo prolétává mrakodrapem a pak žádal, abychom si pustili jiný film. Asi tak 2 hodiny byli na CNN opravdu zděšeni a to, co říkali, snad byla pravda. Sotva to mediálně zvládli, už to pravda nebyla. Začali nás krmit tím, co sami chtěli slyšet. Zvlášť muži považovali za důležité ukazovat se u neštěstí, protože tak si je diváci možná zapamatují. Honem než neštěstí ze všední a zvykneme si na ně. S ustrašenými lidmi se dá dobře mediálně pracovat. Občas některého člověka napadla nějaká myšlenka a ti, co přišli po něm, se jí chytili, rozmělňovali ji a banalizovali. Po 11. září se znovu ukázalo, jaká jsme patriarchální společnost. Muži zachraňovali svou mužskou civilizaci, protože je nejlepší. Bush vyhlásil, že monoteismus je nejlepší náboženství a Bůh stojí na naší straně. To ostatní je od ďábla. V médiích se vzácně projevily všechny nectnosti naší civilizace. Sebeprosazování, soutěživost, racionální, lineární pohled. To je konec citátu. Ach jo, a já vás prosím, řekněte prosím, Edo Krizová, na závěr něco povzbudivého.
1: Něco povzbudivého do nového roku a do všech příštích let. Já myslím, že zkrátka, jestliže chceme zachránit tento svět, takže musíme začít každý u sebe. Nemůžeme změnit svět, ale můžeme změnit sebe. A že můžeme udělat to, co je v našich silách a to ostatní, už jak si musíme přenechat té vyšší síle, která doufám, se o nás ještě pořád stará.
0: Děkuji vám mnohokrát. Voláme do nakladatelství Prostor. U telefonu je jeho majitel Aleš Lederer. Pane Lederere, proč jste se rozhodli vydat Čísi svět od Edy Krizové?
2: Tak jednak z toho důvodu, že mě snívá, že dlouholeté přátelství ještě z dob disentu a mám jí rád a teď, jak jsem jí poznal ještě po listopadu anebo kolem té knihy, tak jsem jí vlastně poznal víc a mám jí ještě radši, než jsem jí snívali, když je to takhle hloupé říct. Ale to je ta jedna stránka věci a druhá stránka, kdyby ta knížka nebyla dobrá, tak bych ji samozřejmě nevydával, kdyby jsme byli sebelepší přátelé. A takže co se týče té knihy, já jsem po té knize sáhl proto, protože se mi zdá, že je jednak dobře napsaná, ale pak mě nejvíc oslovil ten polemický duch nebo takový ten provokativní tón nebo provokativní styl psaní nebo myšlenek, který tam paní Krizová předkládá. A že to je pro současný svět taková výzva, aby se aspoň ti, kteří mají pocit, že mají něco tady světu říci, tak že se tohodle toho úkolu nějak zhostila, že právě klade takové provokativní otázky a návody k zamyšlení vlastně nad současným světem. To je asi zhruba ten hlavní důvod, proč jsem nakonec tu knihu vydal.
0: Víte takhle z paměti, kolik knížek jste vydali loni v roce 2004?
2: Za celý rok jich bylo i s reedicemi zhruba ke 40.
0: A kterou z nich máte osobně nejradši?
2: Strašně si vážím a strašně mě oslovila, strašně se mi líbí knížka od Edgara Dudky. A to je ta nová druhá kniha, která vyšla letos a to je Slečno raz přichází. Ta mě prostě dostala úplně celého, takže tu miluju do slova a do písmene.
0: V dnešním pořadu Českého rozhlasu jsme vám představili novinku Edy Krizové Čísi svět. Vydal Prostor. Hráli jsme z CD Karla Plíhala Nebe počká. Zpívala Zuzana Navarová. Pořad připravila Jana Klusáková. Spolupracovali Jaroslava Tvrzníková, David Schneider, Ivana Braunerová a Petr Duhan.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
1: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
2: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
3: Člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
2: Tentokrát o příběhu kolaboranta Emanuela Moravce. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Petr Ginz, chlapec, jehož jméno zná snad celý svět. Mladý básník, spisovatel, kreslíř a šéfredaktor terezínského časopisu Vedem zahynul v roce 1944 v Osvětimi. Kopie jeho černobílé kresby Měsíce se v roce 2003 vydala v raketoplánu Columbia do vesmíru.
5: Petr Ginz pocházel ze smíšené rodiny. Jeho otec byl Žid, matka nežidovského původu. Oba byli vášniví esperantisté. Malý Petr miloval Verneovky. Už v 11 letech dokončil román Návštěva z pravěku, který je parafrází díla Žila Verna.
4: Po okupaci si vedl deník, ve kterém kromě osobních zážitků popisuje očima chlapce postupující perzekuci Židů a situaci v Praze v době protektorátu. V roce 1942, když mu bylo 14 let, byl transportován do terezínského geta. Tam našel podporu pro svoji tvorbu od vychovatele a spolubydlícího Waltra Eisingera, který se staral o vzdělání chlapců na budově.
5: Tam také vznikl časopis Vedem. Vycházel každý pátek pod taktovkou právě Petra Ginze. Obsahoval poezii, eseje, recenze na knihy, příběhy a vtipné citáty týdne. Na sklonku války v roce 1944 se ale Petr dostal do transportu do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře. Bylo mu 16 let. Jeho rodiče a sestra válku přežili.
4: Slavná černobílá kresba s názvem Země z měsíce, kterou Petr Ginz nakresl v Terezíně, se zachovala v Jeruzalemském muzeu holokaustu Yad Vashem. Když se v roce 2002 rozhodlo o vyslání prvního izraelského astronauta do vesmíru, i díky iniciativě Petrovy sestry vzal o rok později astronaut Ilan Ramon kopii obrázku na palubu.
5: Raketoplán ale 1. února 2003 při návratu do atmosféry explodoval. Celá posádka zahynula. V následujícím roce byla po Petru Ginzovi pojmenována nově objevená planetka s pořadovým číslem 50413.
0: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech. V mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Schůzka lídrů Evropské unie potvrdila pokračující podporu Ukrajině. Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. A bude slunečno, teploty až 35 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
7: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
6: Summit Evropské unie v Bruselu potvrdil podporu Ukrajině v konfliktu s Ruskem. Lídři jednali i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nový bulharský premiér Rumen Radev při své první účasti na vrcholné unijní schůzce upozornil, že jeho země neschválí sankce vůči Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
8: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další dva roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o další balících vyjednavacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli také na prodlužování protiruských sankcí o 12 měsíců. Dosud se prodlužovaly vždy jen o půl roku. Brněnský dopravní podnik posiluje provoz k Masarykovu okruhu. Ode dneška do neděle tam jsou závody MotoGP. Firma do ulic pošle mimořádné tramvajové spoje a dalších až 60 autobusů. K areálu autodromu se lidé dostanou primárně dvěma bezplatnými linkami z Žebětína a od fakultní nemocnice v Bohunicích, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
9: Na základě loňských zkušeností je součástí dopravního značení vytvoření buspruhu před příjezdem k automotodromu, kde v případě toho, že by tam docházelo k nějakým zácpám osobních vozidel, tak bychom měli ten vyhrazený pruh, který bychom část té trasy dokázali ta stojící vozidla obět.
6: Na bezpečnost i dopravní situaci v Brně a kolem Masarykova okruhu budou dohlížet stovky policistů i strážníků. Čeští fotbalisté si zkomplikovali boj o postup ze skupiny mistrovství světa. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a po dvou zápasech mají v tabulce jediný bod. Češi vedli po brzkém gólu záložníka Michala Sadílka. V závěru srovnal soupeř z penalty. Národní tým stálo utkání hodně sil, říká záložník Vladimír Darida.
10: Snažili jsme se na to připravit, samozřejmě jsme to všichni věděli, aby jsme byli co nejlíp na ten zápas nachystaní. Dávali jsme do sebe co nejvíce tekutin, sacharidy, aby jsme byli nastavení a je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy.
6: Skupinu světového šampionátu zakončí čeští fotbalisté za týden v Mexico City proti domácím. Mexiko hrálo s Jižní Koreou o první místo ve skupině. Jak to řekne František Kuna?
11: Mexiko vyhrálo nad Jižní Koreou 1-0, gól dal Romo v 50. minutě po chybě jihokorejského golmana Kima. Češi tak za týden nastoupí proti Mexiku nejen jako proti jistému postupujícímu, ale také proti jistému vítězi skupiny A. František Kuna, Radiožurnál.
6: Ve skupině B pak vyhrála Kanada nad Katarem 6-0 a Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1.
12: Hustý provoz na D1 v Brně a nehoda na Rokycansku. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava. Hustý provoz, nesouvislá kolona hlavně nákladních aut mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. Aktuálně exity 190 až 196. Jinde dálnice bez kolon na Rokycansku. Hlavním tahu přes újezd u Svatého kříže je hlášená nehoda se zraněním. Poblíž odbočky ke hřbitovu narazilo osobní auto do plotu a pak do stromu. S omezeným průjezdem počítejte ve směru na Liblín. A v Novém Boru je od půlnoci zavřené náměstí Míru. Uzavírka kvůli sklářským slavnostem potrvá do nedělního poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty vysoké 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě bude chladněji 28 až 31. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Vláda Andreje Babiše věří, že zákon, který mění financování veřejnoprávních médií, je v souladu s evropským právem. Novinářské organizace mají jiný názor. Může být tedy novela v rozporu s Evropským aktem o svobodě médií? Zasáhla už někdy Evropská komise do zákonu o médiích veřejné služby v členských státech? Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
13: Interview Plus.
14: A mým hostem je někdejší místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Měla jste možnost si prostudovat už ten předložený zákon o změně financování médií veřejné služby a posoudit, zda by se jim Evropská komise měla zabývat?
15: Přiznám se, že jsem ho hledala, ale nenašla a je to určitě moje vlastní slabost nebo neschopnost hledat, ale četla jsem řadu opravdu, řekla bych, analýz, o které bych se opírala při hodnocení.
14: A co z nich vyplývá?
15: Že jsou to prudké změny, že dostávají veřejnoprávní média v Čechách do nejistoty, která jde za hranu vůbec možnosti držet kvalitu veřejné služby, že je to zákon, který neprošel dostatečnou diskuzí a to považuji za velký problém a že v zásadě souhlasila bych s tím, co říkal pan ředitel Chudárek, že to může fungovat jako likvidační opatření.
14: No, organizace Reportéři bez hranic i Syndikát novinářů České republiky tvrdí, že je navržené snížení příjmu, je to o 15% od příštího roku, v rozporu s nařízením EMFA Evropským aktem o svobodě médií. Můžou mít pravdu?
15: Můžou mít pravdu, já ale budu opatrnější, přece jenom moje právní založení vždycky velik opatrnosti. Ten konečný interpret toho, jaký národní zákon je v rozporu s evropským právem, je Evropský soud v Lucemburku. Než se dopracujeme takového verdiktu, tak to bude trvat. Do té doby si musíme vystačit s hodnocením tohoto typu a já se přikláním k tomu, co říkají novinářské organizace, že to může být v rozporu.
14: No, ministr Boris Šťastný v našem vysílání uvedl, že návrh zákona je v souladu s nařízením EMFA. Podle jeho slov je to dáno tím, že jde o kapitolu ze státního rozpočtu, jde o alokaci jasné konkrétní částky, včetně několikaletého výhledu do budoucna ze státního rozpočtu. Taková jsou slova pana ministra. Má tedy vláda podle vás jistotu?
15: Nařízení o svobodě médií říká, že financování musí být průběžné, dostatečné, předvídatelné, udržitelné a já tam nevidím tu předvídatelnost a udržitelnost. Samozřejmě už jenom ten obrovský sešup dolů, co se týče toho objemu na úroveň roku 2008 je varující, to si myslím, že je velká rána, ale jinak s tou předvídatelností bych opravdu jaksi byla opatrná, protože když si to tak vezmeme, ten zákon se bude schvalovat celý tento rok a má platit od 1. ledna 2027.
14: To je ten hlavní problém, to načasování podle vás.
15: No nejen, ale já jsem do nařízení nemohla dát konkrétní dobu, ale dá se říct, že v těch odborných kruzích byl hodně velký tlak na to, abych dala do nařízení aspoň 3 roky dopředu, aby se vidělo. Což nešlo udělat, protože takhle konkrétně ta evropská nařízení moc nefungují nebo nemohou fungovat. Naráželo to na odpor, zejména z Německa, tím vás teď nechci obtěžovat. Ta cesta ke schválení nařízení byla velmi trnitá. A přesto si myslím, že se dá dovodit, že udržitelné a předvídatelné neznamená, že se dozvíte někdy v listopadu, kolik budete mít peněz v lednu. To si myslím, že je v naprostém rozporu.
14: Europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN informovala na síti X o tom, že Evropská komise začala zkoumat slučitelnost evropského práva s reformou médií v Česku. Ona o tom informovala v pondělí, kdy pan ministr Klempíř představil ten návrh zákona. Danuše Nerudová tvrdí, že komise reaguje tak na dopis, který zaslala už o několik týdnů dříve. O čem to vypovídá?
15: Vypovídá to o tom, že komise opravdu sleduje dění v členských státech. To, že sleduje a že vydává určitá varovná prohlášení, neznamená, že spouští řízení pro porušení evropského práva. A když tady byl pan komisař Megrat, což byl vlastně můj následovník, nebo teď dělá to portfolio, co jsem měla, tak mi potvrdil, že tady má schůzky, měl myslím schůzku s panem premiérem, s panem prezidentem, s ministry a že tuhle otázku bude diskutovat, s čímž dal taky najevo, že to komise sleduje.
16: To znamená, že komise v podstatě i tímto upozorněním, které jsme dostali od paní europoslankyně, vlastně sleduje celý ten proces. To asi nemohla být okamžitá reakce na ten nově představený zákon, když to bylo v pondělí, že by se tím komise začala hned zabývat, ale sleduje celý ten proces i tu diskuzi, která se odehrává.
15: Ano, divili byste se, co všechno komise sleduje, protože tam jde velmi podrobný monitoring tisku, je tam opravdu velmi solidní informační přísun a nejenom o procesu v nějakých těch milnících, ale i v té debatě, která se děje mezi tím, tam komise nachází zdroje pro svá hodnocení. A jenom, jestli mi ještě dovolíte přidat jednu věc, my se teď dozvíme někdy v červenci, kdy má vyjít zpráva o stavu právního státu, jak komise pohlíží na stav právního státu v České republice a jakkoliv to zní, že by to mohlo být hodnocení justice, právní stát, hodně lidí si to takhle spojí, tak je tam velmi silná a čím dál významnější kapitola o stavu médií. A já jsem sama zvědavá, co v té zprávě bude, protože tam se právě odráží, jaké procesy v členském státě probíhají a kam to může vést.
16: No je to ale zpráva o státu právního, nebo zpráva o stavu právního státu za celý rok, předpokládám.
15: Ano, přesně tak.
16: To znamená, že se to tam může trošičku i průměrovat tím, že předešlá vláda navýšila poplatky.
15: Nemůže, ono je to trošku tak, jak se říká, že někdy se někdo rozhoduje podle toho, kdo poslední byl v kanceláři. Tady musím říct, že vždycky, když se finalizuje ta zpráva, tak se členské státy velmi snaží o to, aby ještě třeba dohnali některé věci, aby přijali některé zákony nebo některá rozhodnutí, nebo aby dali určité sliby, aby se to v té zprávě projevilo. A někdy jsme tam dávali po dohodě věci, které se staly týden před uzavřením té zprávy. Takže skutečně to odráží ten naprosto čerstvý aktuální stav.
16: A tady to pozorování Evropské komise, o kterém jsme mluvili, vlastně jejím výsledkem bude tedy tady ta zpráva.
15: Výsledkem je 27 zpráv, teď i víc, protože tam dáváme i balkánské státy, ale je to velmi podrobná zpráva, která vychází z informací mnoha a mnoha institucí. Ten hlavní, řekněme zásobitel informací je Ministerstvo spravedlnosti, ale nepochybně si vyžaduje i informace od dalších relevantních rezortů. A zároveň tam je řada různých organizací a institucí, které jsou dotazovány. Je to dneska už asi 350 institucí po celé Evropě, tak si to vidělte

0: Ale ta zpráva je plná různých varování i co se týče dalších oblastí. Protikorupční opatření se tam hodnotí a celkové vyvažování moci. Je tam kapitola, která je hodně citlivá, jestli jsou ty ústavní moci vyvážené, nebo jestli si exekutiva, tak to vláda neuzurpuje větší díl moci, než by měla. A proč má Unie tuto kompetenci tohle dělat? No, protože článek 2 Lisabonské smlouvy jasně říká, že všechny státy se upsaly k tomu, že budou dodržovat právní stát, což je právě tady to vyvažování mocí.
1: Hostem Interview Plus je bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Akt o svobodě médií, ta EMFA, který jste vy jako místopředsedkyně komise připravovala, začal platit v srpnu loňského roku. Jak se zatím ta jeho implementace projevila?
0: Děkuji za tu otázku, protože specialitka tady toho nařízení, a taky to jsem měla na mysli, byla a je, aby fungovala preventivně. To nikdy neměla být mašina na sankce. Mělo to být nařízení, které bude neustále upozorňovat státy a takto politiky ruce pryč od médií. A tohle byla hodně citlivá strunka a bylo to těžké to prosadit, ale myslím si, že ta preventivní složka už se projevuje na řadě různých míst. Já jsem s tím nařízením už operovala při debatě s panem premiérem Ficem, například ještě v roce 2024, tuším. A tehdy jsem ale s ním měla vážný hovor i na téma trestního práva a dalších věcí. Slovensko si toho tehdy naložilo hodně naráz. Já jsem tam jela, abych upozornila, že tohle už by mohlo být ohodnoceno i jako systémové porušení právního státu, což ještě má nějaké potom následné poměrně vážné důsledky. Ať se vrátím do Čech, já jsem přesvědčená, že i tady by mohla ta EMFA, já tu zkratku strašně, já vůbec nemám ráda zkratky, ale dobře, používejme ji, takže aby to nařízení i tady mohlo zafungovat preventivně, uvidíme.
1: Já bych se ještě vrátila ale na Slovensko. Komise se na základě této legislativy zajímá také o dění ve slovenské STVR, tedy tamních veřejnoprávních médiích. Už zaslala Slovensku dopis, teď aktuálně v dubnu, s tím, že posuzuje teď odpověď slovenských úřadů. STVR ale vznikla v roce 2024. To zanikla i RTVS. Dění okolo telerozhlasu má neustále nějaký vývoj. Přesto není v tom ta reakce Bruselu pomalá? Že už lidé odcházejí, dostávají výpovědi?
0: To bylo ještě v mé době, kdy se ohlásilo sloučení. A já jsem na to tehdy reagovat nemohla. Navíc ještě to nařízení nebylo plně v účinnosti. Takže dnes je dobře, že komise reaguje dopisem. Tam je naprosto jednoznačný problém s politickým vlivem přes finance. A to je přesně to, kam míříme v Čechách.
1: No a ta reakce podle vás může být rychlejší tedy, když už máme na stole to nařízení?
0: No, je to zajímavá věc. Máte velmi dobrou analytickou schopnost se na to podívat, když se na to ptáte, protože v zásadě ty recepty nebo ta řešení, tak jak jsme je viděli v Maďarsku a na Slovensku, tak se zase opakují tady, nebo je tam poměrně velká nápodoba. A jak už jsou to známé věci, známé tahy těch členských státech, tak komise už má jaksi prošla panou cestu, už to má vyhodnoceno z minula a může být samozřejmě rychlejší.
1: No a máte skutečně pocit, že se ty procesy opakují, protože třeba v případě Polska to bylo velmi rychlé. Přijal se zákon a veřejnoprávní média, o jejich osud bylo rozhodnuto, stejně tak i na Slovensku. Přece jenom, jak byste srovnala to dění tady, protože vláda vlastně slibuje už několik měsíců, že to udělá, předložila nejprve jeden zákon, který zase stáhla zpátky, do toho přišel poslanecký návrh. Ten proces je takový pozvolnější.
0: Ten proces je nesmírně chaotický a dostává veřejnoprávní média do extrémní situace nejistoty. A myslím, že to ohrožuje i kredibilitu veřejnoprávních médií v plnění finančních závazků vůči různým stranám. Tohle už není legrace, takže si myslím, že ta chaotičnost byť dlouhého procesu, ta ho naprosto znehodnocuje. Na Slovensku to byla rychlá akce. My jsme tehdy jednali o tom, aby se ještě z toho připravovaného zákona vyňaly některé opravdu alarmující věci. Pan premiér Fico to slíbil, pak to taky udělal, ale i tak má komise dneska důvod

0: poslat dopis a já teda jsem přesvědčena o tom, že dopis půjde i do Prahy.
1: No, vy jste tu legislativu začala hodně připravovat také v reakci na dění v Maďarsku. Už jste ho dnes několikrát zmiňovala. Myslíte si, že komise teďkom bude velmi pečlivě sledovat tu transformaci, která probíhá v maďarských veřejnoprávních médiích po nástupu nové vlády?
0: Mm-hmm. Já někdy říkám, že by měl pan Orbán mít sochu v Bruselu, protože nám umožnil...
1: Zajistil spoustu nové legislativy.
0: No, ona tam vlastně byl tam nedostatek fantazie v tom evropském právu. Vždycky jsem říkala, že bylo těžké si představit pana Orbána, co všechno se může v členském státu stát, byť se tento stát upsal k tomu dodržování právního státu, ale maďarský příklad toho, jak probíhá teď celá řada změn, je velmi poučný. A
1: myslíte těch změn po nástupu Petra Maďara?
0: Ano, přesně tak. Co jsme viděli kolem voleb, to nebylo jen tak nějaké předání moci, to byla revoluční atmosféra. A dá se říct, že teď dochází k nějaké diskontinuitě po Orbánově dlouholeté vládě. Ale ať to nezamluvím, já bych nikdy nevěřila, že doporučím českým politikům, aby následovali příklad Maďarska. To jsou paradoxy, protože jsem si přečetla, jakým způsobem chce maďarská vláda nebo maďarská politická garnitura, která vyhrála volby, změnit mediální zákony. A dělají tam věci, které podle mého názoru jsou velmi dobře, protože tam jsou prvky typu 3 roky dopředu vidět na jasné financování, indexace podle HDP a podle počtu domácností. Pak jsou tam velké změny v obsazení rady maďarské televize, to znamená, že ta rada má mít 9 členů, 3 členy, které volí koalice, 3 členy, které volí opozice a 3, které volí občanská společnost. A takto najmenovaná rada musí dostat mandát od velké většiny poslanců, prakticky od ústavní většiny. A tohle je metoda, kterou omezíte ten politický vliv do budoucna. Protože ta rada bude mít pravomoc svalovat každoroční rozpočet, ale bude mít i pravomoc sledovat to, jak ta televize funguje, aniž by zasahovala do svobody toho média. To, co se tam říká, píše, já bych tomu opravdu zatleskala, protože tohle je návrh zákona, který je nepochybně v souladu s evropským nařízením o svobodě médií.
1: Kritici by mohli namítat, že Viktor Orbán ke své 16-leté vládě v podstatě veřejnoprávní média nepotřeboval a nepotřebovali ani Péter Maďar ke svému vítězství, ale to už, abychom ano, opustili
0: přesně
1: Maďarsko.
0: Tak, přesně tak.
1: Má vůbec Evropská komise skutečně moc nějakým způsobem zastavit transformaci nějakého média, nebo se to týká skutečně spíš jenom toho financování?
0: Nemá tu pravomoc ve smyslu nedostatku pravomoci zasáhnout do přípravy zákona a do toho legislativního procesu. Kam bychom došli, kdyby komise mohla zasahovat voleným lidem na národní úrovni do přípravy zákonů? Tady já musím říct, že naprosto souhlasím s tím, že je na místě zdrženlivost, ale taky je na místě reakce v momentu, kdy ten zákon je schválen, aby komise přišla s tím, je to v rozporu s evropským právem, upravte to, zrušte to, něco s tím udělejte.
1: Hostem Interview Plus je bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Vy jste se stala eurokomisařkou ještě jako členka Hnutí ANO. To členství jste ukončila v roce 2024. Jste v kontaktu ještě s některými členy strany?
0: Docela přátelsky se pozdravíme, když jdu sněmovní ulicí, ale nechodím tam do klubu Hnutí ANO. Já jsem vlastně byla velmi krátce aktivní v tom hnutí v letech 2012, 13, 14, kdy...
1: Ale členkou jste byla ještě před 2 lety.
0: A to je právě to matoucí, já už jsem to mockrát řekla, že jsem, kdybych věděla, že budu v Bruselu 10 let, tak bych to členství ukončila na začátku, nebo bych aspoň jasněji dala najevo, že jsem si pozastavila členství, protože lidi to hrozně mátlo. Já jsem od určitého momentu říkala úplně jiné věci a prosazovala jiné věci, než prosazovala Hnutí ANO.
1: No já se vás ptám z toho důvodu, jestli máte představu, jaká je mezi členy strany podpora změny financování veřejnoprávních médií?
0: Nevím, já jsem se s nikým o tom nebavila, ale když se na to ptáte, já tak nad tím přemýšlím, proč to panu premiérovi stojí za to, protože on uvažuje hodně v té lince poměr cena výkon. On má tohleto obchodní uvažování a já si myslím, že po nějakém čase, kdy to bude opravdu velmi složité, jako hustá atmosféra kolem tady těch změn, předpokládám opoziční obstrukce, které samozřejmě brzdí další věci, že možná po nějaké době se podívá zpátky a vyhodnotí si, jestli to skutečně stálo za to, tímhle způsobem vyjít vstříc svému koaličnímu partnerovi.
1: No, koalice argumentuje tím, že ani Česká televize, ani Český rozhlas nemají ochotu šetřit v době, kdy šetřit musí všichni. Vy jste říkala, Andrej Babiš vidí věci jako poměr cena výkon, tak je možné, že se na to prostě dívá jako manažer, přesvědčený o tom, že šetřit se dá úplně všude, byť tedy veřejnoprávní média dlouhou dobu se jim nezvyšovaly poplatky, teď se ta navržená částka má vracet do roku 2005 v případě Českého rozhlasu, ale že prostě on je přesvědčený o tom, že to jde udělat lépe, nezávislost, že úplně neřeší.
0: No tak tady by měli být slyšeni ti šéfové těch veřejnoprávních médií, aby řekli, jestli se to za ty peníze dá kvalitně dělat. To je trošku účet bez hostinského, takové jaksi střelení od boku, dá se to dělat levněji, aniž bychom měli informace. Řekla bych, že opravdu té solidní diskuze, plné respektu a vzájemného naslouchání bylo zoufale málo během toho procesu. A co se týče té hospodárnosti, já nevidím důvod, proč by nemohlo být rozhodnuto o tom, že bude hospodaření veřejnoprávních médií kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Ano, ať to kontroluje, ale pak se tohoto výsledku dá dosáhnout jiným způsobem než demolicí schopnosti veřejnoprávních médií dělat veřejnou službu.
1: A dodám, že financování veřejnoprávních médií už je teď kontrolováno, ale Andrej Babiš spolu s koaličními partnery odůvodňuje nutnost změn takovou, že si to prostě napsali do vládního programu. Jaké jsou podle vás ty reálné důvody, které stojí ještě za sestavením vládního programu?
0: Já si myslím, že během kampaně, že slyšeli hodně od lidí, proč necháte ty reportéry do sebe tak šít a že jim to prostě pilo krev, že jim to vadilo, zejména některé programy, někteří novináři, kteří pracovali zejména v České televizi a že k tomu vnímali, že by mohli mít podporu ze strany svých voličů, no tak to prostě dali do toho programu, ale pro mě to není relevantní argument. Já mám několik vnoučat a ti se neustále ptají proč, když nedám dostatečnou odpověď, tak následuje další proč. Pro mě ten argument, dali jsme to do programu, prostě nestačí.
1: Z těch dob, kdy jste znala ještě Andreje Babiše, z dob tedy vašeho aktivního členství v hnutí ANO, překvapují vás teď ty kroky?
0: Už jsem říkala, že mě to překvapuje z hlediska té velké energie a času, která se tomu musí věnovat a bude muset věnovat. I z hlediska toho možného rizika, že by někteří voliči se skutečně mohli odvrátit od hnutí ANO a pojďme si říct, že Česká televize je silná a důležitá instituce, která má informovat, kultivovat, vzdělávat, ale i bavit. A já se domnívám, že by mohlo dojít i tady k určitému přerušení té kvality, řekněme, televizní zábavy, která podle některých nepatří do veřejnoprávního média. Já si to nemyslím. Já si myslím, že to má být koktejl všeho možného.
1: A když říká Andrej Babiš, že veřejnoprávní média nepotřebuje, že nesleduje, že do nich nechce chodit diskutovat, mluví podle vás pravdu?
0: Nevím, já nechci se tady dopouštět nějaké psychoanalýzy pana premiéra, ale řada lidí říká, že se nedívá na Českou televizi, že jim vadí spousta věcí, lidí, které tam vidí a je to jejich právo si vybrat zdroj informací. podle svého gusta.
1: Ještě se ale vrátím k Andreji Babišovi. Jak jste vnímala tehdy jeho vztah nejenom k České televizi a k Českému rozhlasu, ale k novinářům obecně? Jestli se to nějak mění v čase podle vás?
0: To byla úplně jiná doba a řekla bych, že dneska, když to hodně přitáhnu za vlasy, tak politici už skoro média nemusí potřebovat, když mají svoje vlastní sociální platformy a mohou si vytvářet svoje vlastní obsahy, nastolovat témata. Velkým vzorem je pro ně prezident Trump, to si jasně řekněme, že ten začal tu novou éru potřeby médií ze strany politiků, ale co se týče vztahu k novinářům v těch začátcích hnutí ANO, my jsme to tehdy brali jako v podstatě ANO, jako velmoc, s kterou musíme vycházet, které musíme informovat. Nebyla to éra osobních útoků na novináře, to si vůbec neumím představit v tom roce 2013-14, že bychom se něčeho takového dopustili, a zahrnuju v to i pana tehdejšího předsedu Babiše.
1: Hostem Interview Plus byla dnes někdejší místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji vám za pozvání, hezký den přeji.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Osobnost Plus.
3: Baví mě mluvit s lidmi z prostředí podsvětí, což moc novinářů nedělá. To, jak ti lidé přemýšlejí, člověka úplně pohltí, říká oceněná novinářka Zdislava Pokorná z deníku N. Zaměřuje se na rozkrývání ekonomických a mocenských struktur. Upozornila například na bitcoinovou kauzu nebo sleduje dění kolem motoristů. Jak schání informace, jak těžké pro ní bylo se v žurnalistice prosadit a co jí fascinuje na mafiánském světě.
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
4: Ondřej Soukup,
5: Josef Pazderka,
4: míříme na východ.
5: Za veřejné hanobení nebo šíření lží o ruské armádě hrozí vězení až do 15 let.
4: Jde i o propagandu LGBT, což může být problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského.
6: Nebylo vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, který by všichni chtěli vidět zpracovaný.
4: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
2: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: O problémech kandidáta hnutí ANO na pražského primátora, o fungování současné české vlády, o nedbalosti francouzské justice. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát ve čtvrtek, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
7: Americko-iránské memorandum o porozumění podle francouzského prezidenta otevírá cestu k trvalému míru a ke snížení ceny ropy. Memorandum elektronicky podepsali americký prezident a jeho iránský protějšek. 14-bodová předběžná dohoda, která by měla vést k ukončení války, má zejména zajistit znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu iránských přístavů. Jak lze toto memorandum vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
8: Dobrý den.
7: Jak lze podpis memoranda vnímat?
8: Tak především je důležité, že vůbec konečně známe to memorandum, protože doposud jsme měli zprávy z obou stran, které se ne vždycky shodovaly, naopak se většinou dosti lišily. A v této chvíli už máme i potvrzeno od americké administrativy ono znění. Je to 14 bodů. bodů, které mají v angličtině méně než 800 slov, to znamená, je to velice stručné, což ovšem neznamená, že to není významný dokument a řekl bych, že velice významný, který může opravdu síly ve světě definovat na poměrně dlouhou dobu nebo pomoci definovat. Základem toho memoranda jsou především americké závazky. To je nutno říci dopředu, protože vlastně ve více bodech Američané ustupují Íránu, než že by Írán ustupoval Spojeným státům. Donald Trump od začátku říkal, že hlavním cílem je zabránit atomové bombě, mluvil o íránském jaderném programu, mluvil zpočátku též o změně režimu. A musím říci, že aby vlastně opravdu mohla být americko-izraelská akce označena za úspěšnou, tak ona změna režimu v Íránu byla vlastně jedna z mála opravdu spolehlivých možností. To nejen, že se nepovedlo, ale vlastně memorandum přímo říká, že se obě strany dohodly, že si nebudou zasahovat do vzájemně do vnitřních záležitostí. Což pravděpodobně bude znamenat, že Američané nebudou usilovat dále o změnu režimu v Íránu, což není dobrá zpráva pro tamní demokratické síly. A víme, že konec konců nedlouho předtím, než Američané s Izraelem zahájili svůj útok, byly v Íránu velké demonstrace a podle některých zpráv potom vlastně íránský režim zlikvidoval, zabil 40 tisíc svých odpůrců. Nyní tato šance není. Co se týče onoho jaderného programu, tak tam vlastně není nic nového proti Obamově dohodě s Íránem, kterou Trump tak kritizoval. Naopak formulace, které jsou uvedené v onom memorandu, jsou vlastně měkčí. Když to tedy shrnu, Írán se sice zavazuje otevřít Hormuzský průliv, ale pouze na 60 dní. Poté bude nějaký nový režim, který bude celkem jistě spoplatněn. Írán opakuje, že nebude usilovat o jadernou zbraň. To je tam přímo takto formulováno. Takže nic nového.
7: Tolik Petr Schwarz.
8: Díky, naslyšenou.
7: Předseda pražské organizace a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop přiznal, že pochybil, když nepřiznal družstevní podíly a chce to napravit. Věc hodlá vysvětlit na tiskové konferenci. V majetkovém přehledu konkrétně nepřiznal vlastnictví 3 družstevních bytů. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Předkole kampaně hnutí ANO do podzimních voleb na pražský magistrát se u různých poukázání na údajné průšvihy dosavadního vedení města, především ty v gesci Pirátů a hnutí STAN, protože s občanskými demokraty by si Babišovo hnutí evidentně umělo koalici v hlavním městě představit, vždy figuruje sloganová otázka, co na to Ondra Prokop, která má zřejmě vyvolat dojem, že si s tím vším bude umět kandidát ANO na primátora poradit. Jenomže momentálně vyvstal před Ondřejem Prokopem zcela jiný dotaz. Jak to přišlo, že do majetkového přiznání povinného pro politiky zapomněl uvést vlastnictví 3 bez pochyby investičních bytů v metropoli? Přičemž bydlí s rodinou ve 4. dost luxusním a novém za necelých 20 milionů, na který se ho vloni v souvislosti s korupční kauzou nemocnice Motol ptali policisté a on prý na radu advokáta odmítl vypovídat kvůli obavám z obvinění. Což by asi ještě mohl ustát, zatímco se zatajovanými 3 byty se mu to povede těžko. A odpověď na ono opomenutí by se mohla skrývat ve faktu, že jde o byty družstevní a jako takové vedené ve veřejném katastru. Jména kupujících zůstávají v anonymitě. Nicméně redakci Seznam zprávy se podařilo vypátrat, jak tomu v tomto případě je. A primátorský kandidát to nakonec nemohl popřít. Nejasné zatím zůstává, kolik byty stály, protože jednou věcí je částka při koupi a druhou eventuální zátěž částí úvěru, které si družstvo na stavbu vzalo. Tu musí uhradit družstevníci a říká se tomu anuita. Teprve po poslední splátce se jméno nabyvatele zanese do katastru. Celková suma za celkem 4 nemovitosti, včetně oné přiznávané, o kterou se kvůli bývalému vedení motorské nemocnice a firmě Geosan zajímali vyšetřovatelé, by tedy mohla být takřka závratná a samozřejmě vzbuzující další otázky. Ano, by rádo tentokrát v Praze uspělo. Vážně pošramoceného lídra kandidátky nemůže potřebovat. Andrej Babiš, který nad problematickými politiky hnutí obyčejně dělá záhy kříž, se už nechal slyšet, že Prokop musí věc vysvětlit. Jenže to u zatajení 3 bytů, třeba že po jejich odhalení do majetkového výčtu doplněné, asi prostě nejde. V médiích se proto hned objevila spekulace, že by mohl Prokopa nahradit Adam Vojtěch. Vůči jehož vedení ministerstva zdravotnictví má premiér výhrady a rezort by si ano zároveň vyměnilo z motoristy, čili Vojtěchovo místo by zaujal Boris Šťastný, jak si před volbami asi představoval, zatímco ministerstvo sportu by po něm převzal poslanec ano Patrik Nacher. Pokud jde o číslo 1 pražské kandidátky a od něj se to všechno odvíjí, pak by Vojtěch sedící už v předcházející Babišově vládě a dnes podle průzkumu druhý nejdůvěryhodnější politik v zemi po prezidentovi byl pro ANO něco jako terno. Ale kauza Prokop je zatím otevřená i případnému přísunu dalších investigativních informací.
7: Hovořil Ondřej Konrád. Premiér Andrej Babiš požaduje po ministrech hodnocení toho, jak se jim daří plnit vládní programové prohlášení. Koaliční vládu jmenoval prezident Petr Pavel loni 15. prosince. Programové prohlášení vláda schválila 5. ledna a 15. ledna získala ve sněmovně důvěru. Komentář k dosavadnímu počínání Babišova kabinetu napsal politolog Jiří Pehe.
10: Strany, které tvoří vládu Andreje Babiše, před volbami především slibovaly, že zlepší údajně špatnou ekonomickou a sociální situaci v zemi. Zejména hnutí ANO vykreslovalo Českou republiku po 4 letech vlády Petra Fialy jako zemi na pokraji katastrofy. Podíváme-li se ale na kroky vlády v prvních 6 měsících jejího působení, nedominují jim snahy o ekonomické a sociální reformy, které by údajně špatný stav země napravily, ale snahy oslabovat různými způsoby pilíře liberální demokracie. Navíc i mezi vládními kroky, které míří na změny v oblasti hospodářství, je kromě víceméně nekontroverzního znovu zavedení elektronické evidence tržeb a zvýšení rodičovského příspěvku hned několik, které jsou problematické. Tím hlavním bylo prosazení státního rozpočtu se schodkem, který porušil zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Už v tomto případě se ukázalo, jak se nová vláda bude stavět k pravidlům hry. Místo toho, aby nejprve změnila zákon, přijala rozpočet porušující existující zákon s výmluvou, že ho vlastně kvůli specifickým okolnostem neporušuje. Novela zákona přijatá později rozpočtová pravidla v podstatě jen vychytrale rozmazala. Do deficitu se nemají započítávat výdaje na strategické stavby v oblasti dopravní infrastruktury a modernizaci jaderných bloků, nebo některé výdaje na obranu. Zákon také umožňuje vládě navýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o 10% při zhoršení bezpečnostní situace. Vláda ale měnila pravidla hry zejména mimo ekonomiku. Symbolem je vládní návrh zákona, kterým mají být veřejnoprávní média nově financována ze státního rozpočtu. Předložený návrh by tato média finančně výrazně oslabil a učinil zranitelnými vůči politickému ovlivňování. Neexistují záruky, že v budoucnosti nemohou být zcela rozvrácena. O rozvrácení dosavadního relativně dobře fungujícího systému se vládní koalice snaží i s pomocí nového zákona o státní službě, který by zbavil státní zaměstnance speciální ochrany. Dosud platný zákon byl přitom přijat pod tlakem Evropské unie, která chtěla mít záruky, že v členské zemi, v níž se rozdělují evropské dotace, existuje nezávislá a profesionální státní správa. Vládní koalice také změnila tzv. Nominační zákon, který změkčuje kritéria pro výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Jak změny v nominačním zákoně, tak destrukce stávajícího zákona o státní službě mají zjevně usnadnit dosazování lidí spojených s vládní koalicí do státní správy a dozorčích orgánů. Stalo se už skoro pravidlem, že zákony měřící na změny v dosavadním fungování státu a na oslabování pilířů liberální demokracie jsou předkládány jako poslanecké návrhy, což vládní koalici umožňuje obejít připomínková řízení. Nejnovějším příkladem je návrh zákona, kterým chce skupina poslanců změkčit zákon o střetu zájmu. Návrh je nepokrytě šitý na míru premiérovi Babišovi, jehož střet zájmu zkoumá Evropská komise, která pozastavila vyplácení evropských dotací firmě Agrofert. Legislativní kutilové mezi poslanci vládní koalice také přišli s návrhem, aby neziskové organizace, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, měly povinnost se registrovat ve speciálním registru. Je prý nutné zamezit tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Po vlně kritiky poslaneckého návrhu se práce na návrhu zákona ujalo ministerstvo vnitra, ale cíle zůstávají stejné. Skoro všechny tyto návrhy dostanou Českou republiku do kolize s Evropskou unií. Ku příkladu návrh zákona o změně financování veřejnoprávních médií odporuje evropské směrnici požadující pro média veřejné služby stabilní a předvídatelné prostředí. Proti požadavkům Evropské unie jde i nový zákon o státní službě. Některé další vládou prosazené změny docela jistě skončí u Ústavního soudu. Proč vládní koalice o tyto změny usiluje, se dá vysvětlit snad jen nesystémovým charakterem některých vládních stran. V praktické rovině totiž vláda nedosáhne s pomocí plánovaných změn žádného zlepšení situace u nás, ale za to ji čeká bouřlivý střet s občanskou společností a s evropskými institucemi, které mohou Českou republiku finančně i jinak penalizovat.
7: To byl Jiří Pehe.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Volby prezidenta palestinské autonomie se uskuteční začátkem příštího roku. Alespoň to oznámil její současný lídr Mahmud Abbas. Ten je v této funkci od roku 2005, ačkoliv jeho mandát byl původně pouze pětiletý. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
11: Palestinský prezident Mahmud Abbas hodlá vypsat volby, a to hned dvoje, parlamentní a prezidentské. Vzniká otázka, zda se opravdu budou konat a jaký budou mít dopad na palestinskou politiku. Mahmud Abbas hodlá prezidentské volby vypsat v příštím roce, ale zatím není stanoveno žádné datum. Posledním zvoleným palestinským prezidentem, neboli předsedou palestinské samosprávy, je on. A to už od roku 2005. Také poslední volby do palestinské legislativní rady, tedy parlamentu, se nekonaly už 20 let. Vždy se našel důvod nebo záminka, proč je odložit. Tentokrát by měly proběhnout podle nových pravidel. Počet poslanců se zvýší na 200 a nejméně čtvrtinu kandidátů mají tvořit ženy. Práh pro vstup do parlamentu má být velmi nízký, pravděpodobně 1%. Nyní se tedy debatuje, zda 91-letý Abbas skutečně hodlá vypsat volby, anebo zda si znovu kupuje čas, ať u západních podporovatelů, nebo u palestinské společnosti. Abbas je velmi nepopulární a s důvěrou veřejnosti se potýká i strana Fatah, jejímž předsedou Abbas také je. Minulé odklady voleb byly motivovány i tím, že by při spravedlivém hlasování zvítězil Hamas, a to nechtěli ani západní podporovatelé palestinské věci. Jenže v posledních letech se staly nejrůznější věci, zejména 7. říjen, válka v Gaze a válka v Iránu. Roste tlak na Abbase, aby palestinské instituce reformoval a připravil je na případnou cestu k samostatnosti, a tedy i na obnovu mírového procesu. Příští příležitostí může být ustavení nové izraelské vlády po tamních volbách, které se budou konat nejpozději koncem letošního října. Nadále trvá nebezpečí, že místo Fatahu, který lidé vnímají jako zastaralý a zkorumpovaný, uspěje v demokratických volbách Hamas, zejména na západním břehu. Hamas ale nepřistoupil na principy mírového soužití s Izraelem, a současně se nepodařilo upravit vztahy mezi Fatahem a Hamásem. Obě hnutí si konkurují i spolupracují, ale nikdy se jim nepodařilo ustavit ani vládu národní jednoty. Třetí strany, jako například strana nazvaná právě Třetí cesta bývalého reformního premiéra Salama Fajada, zatím nezískaly dostatečné postavení. Uvnitř samotného Fatáhu se teď odehrává boj o podobu hnutí po Abbasově odchodu. Abbas sám koncem loňského roku ustavil funkci viceprezidenta a obsadil ji Husajnem al-Šejchem. Ten je považován za pragmatika, respektovaného i u izraelských partnerů. Vypadalo to jako jmenování nástupce, který by měl navíc v případě potřeby vykonávat místo Abbase prezidentské funkce. Mezitím ale Abbas možná změnil názor a začal místo toho připravovat silnou pozici pro Majida Faráže, vlivného představitele tajné služby, a především pro Yasira Abbase, svého vlastního syna. Potíž je, že tito lidé ze staré gardy jsou v očích mnoha Palestinců nikoli představiteli osvobozeneckého hnutí, ale starého režimu, o který nemají zájem. V květnových volbách do řídících orgánů Fatahu uspěli v naprosté většině šedesátníci a sedmdesátníci. Představitelé mladší generace, jako je Husám Zumlot, neprošli. Možná to byla poslední příležitost Fatahu nějak se připravit na budoucnost, jinak je nahradí někdo jiný. A to bez ohledu na to, zda se volby nakonec konat budou nebo ne.
7: Hovořil Jan Fingerland. Kyjev a další oblasti Ukrajiny opakovaně čelí ruským vzdušným útokům. Zásah utrpěl mimo jiné klášter Kyjevsko-Pečovská lávra, zapsaný na seznam UNESCO. Ukrajinský prezident označil útok na pravoslavný klášter za dosud největší zločin Ruska proti křesťanské kultuře. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
12: Útok na Kyjevo-Pečorskou lavru v již přes 4 roky trvající válce jednoznačně znamená počátek nové etapy. Ruský dron Geraň 2 totiž nezasáhl jen vzácnou kulturně historickou památku, ale doslova srdce ukrajinských duchovních a vpravdě národních a státních dějin. Klášter byl už jednou napaden letos v lednu, tehdy však škody nebyly tak velké. Na neslýchaný útok, který pro Ukrajince znamená nejen velkou materiální, ale hlavně morální škodu, ba přímo utrpení, reagovala i řada ukrajinských vrcholných představitelů. Ministr zahraničí Sibiha přímo konstatuje, útokem na Kyjevo-Pečorskou lavru, což je jedno z nejposvátnějších míst světového křesťanství, se Putin navždy zapsal do seznamu nejpříšernějších barbarů světa. Prezident Zelenský pak útok na Kyjevo-Pečorskou lavru označil za jeden z největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře. Ruská reakce na vznesená obvinění byla klasická. Ministerstvo obrany ve své pondělní ranní svodce už kdo ví pokolikáté prohlásilo. Ozbrojené síly Ruské federace útoky na ukrajinskou občanskou infrastrukturu ani neprovádějí, ani neplánují, natož aby je zasazovali. Ba co víc, doslova jedním dechem se v tomto prohlášení tvrdí, že objekty slavného kláštera zasáhla střela amerického protivzdušného systému Patriot. Expressis verbis se tu konstatuje. Jednou z příčin nespolehlivosti tohoto systému se mohlo stát to, že západní země Kyjevu dodali Patrioty s prošlou zárukou. A je to. Zase ti oškliví Američani a západáci. Začetné světové hlasy k věci alespoň jeden, hlas šéfa německé diplomacie Johanna Wadefula. Útok na Pečorskou lavru, která je objektem světového kulturního dědictví UNESCO, se stal novým stupněm ruské nízkosti ve snaze zničit ukrajinskou kulturu. Tento odporný teroristický čin jen upevní naši neochvějnou podporu svobodě Ukrajiny. čímž je vše jen dořečeno. Rusko se snaží podlomit dosud nezlomného ducha ukrajinského národa, který proradnému daleko většímu sousedovi a tak říkají z papírově silnějšímu agresorovi čelí mnohem déle a mnohem zdatněji, než pán Kreml v únoru 2022 předpokládal.
7: Tolik Libor Dvořák. Závěr čtvrtečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku spisovatelky Kláry Notaro. Zaměřila se v něm na tragický případ, který de facto zavinila nedbalost francouzské justice.
13: Francie se otřásá hněvem obyvatelstva, které znova a znova konstatuje, jak málo pozornosti věnuje policie násilí na dětech. Vlnu nebo spíš tsunami vzteku veřejnosti spustila kauza ztracené školačky Liany. Po týdnu horečného hledání bylo 4. června v departementu Gers v jihozápadní Francii nalezeno tělo Liany, jejíž smrt má pravděpodobně na svědomí dnes již zadržený pedofil Jérôme Barella. Na Barellu bylo v minulosti podáno několik oznámení pro znásilnění nebo sexuální obtěžování holčiček, které se přátelily s jeho dcerami. Jenže Barella nebyl nikdy povolán k výslechu. A když matka znásilněné dívenky Rozy loni opakovaně telefonovala na policii, aby se informovala, jak se vyvíjí vyšetřování případu, tak jí policisté řekli, ať už je nevyrušuje, jinak z toho vyvodí důsledky. A tak pedofil Barella byl na svobodě a číhal na další oběti. Na liknavost úředníků malá Liana doplatila životem. Na její počest se v obci Florence konal takzvaný bílý pochod La Marche Blanche, který bývá pořádán v případě násilné smrti dítěte. Na pochod pro Lianu se sjeli lidé z celé Francie. Všichni si kladou otázku, jak je možné, že takový člověk, který byl několikrát nahlášen jako sexuální predátor a pedofil, se nikdy nedostal do rukou policie. Hledá se viník této tragédie, ale viníků je celá škála a na jejím vrcholu stojí ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Hlasy protestujících lidí, a nejvíc jsou slyšet ženské hlasy, volají po Darmanénově demisi. Ten se hluboce omlouvá rodině holčičky. Mluví o strašlivé dysfunkci v tomto případě, ale zároveň říká, že neopustí loď za rozpoutané bouře. Nařídil všem vyšetřovatelům, aby do 14. července prostudovali 70 tisíc dosud neřešených případů, kdy děti byly oběťmi sexuálního násilí. Dosud jasnou prioritou byl pro policii boj proti obchodování s drogami. Pohledy všech se upírají na státní zástupkyni Clémence Meyerovou ve městě Oš, kam Barellův případ spadá. Meyerová nyní tvrdí, že Barella měl být brzy vzat do vazby, ale znásilnění malé Rozy bylo lékařsky doloženo už v srpnu 2025. Vysvětlení, proč případ malé Rozy nebyl řešen, je několik. Jsou technického rázu, zastaralá informatika, nedostatek vyškolených zaměstnanců, jejich přetíženost vzhledem k počtu případů, ale důvody relativního nezájmu jsou i rázu kulturního, nebo spíš nekulturního. Dětem se ve Francii moc nevěří, stejně jako ženám. Všichni soudci si totiž dobře pamatují případ v severofrancouzském Utro ze začátku milénia, kdy neskušený soudce odsoudil za sexuální násilí na dětech 17 lidí, které společnost označila za netvory. Po letech se ukázalo, že většina z nich byla nevinných, že šlo o manipulaci ze strany matky zneužitých dětí, které lhaly, jak byly navedeny, aby očernili známé rodičů. Loni v Paříži vypukl skandál. Děti v mateřských školkách byly oběťmi 52 pedofilů, působících jako vychovatelé v mimoškolních aktivitách. Dohromady 132 vychovatelů z Paříže již nesmí pracovat s dětmi. Ve Francii je každoročně 160 tisíc dětí obětí sexuálního násilí doma, ve škole, ve zdravotnických zařízeních. Případ malé Liany snad způsobí, že stát bude problém zneužívaných dětí řešit přednostně. Ministr spravedlnosti Darmanin již navrhl, aby vážné případy sexuálního násilí na dětech byly trestány doživotním odnětím svobody.
7: Tolik příspěvek Kláry Notaro a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
14: Interview Plus.
15: Fotbaloví fanoušci pochopitelně rozebírají výkon českého týmu na mistrovství světa, ale šampionát vzbuzuje i další otázky. Bude ekonomicky úspěšný? Nejsou vstupenky na utkání neslýchaně drahé? Využije americké pořadatelství prezident Donald Trump? Petr Vizina se zeptá ekonoma Jaroslava Borovičky z New York University.
14: Interview Plus. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu. Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pro a proti.
3: Senát chce otevřít radnice starším teenagerům. Už 16-letí by mohli mít právo vystupovat na zastupitelstvech a lokální politici by jim museli na jejich podněty odpovídat. Měli by mít k tomu 16-letí také právo na obecní úrovni i volit? Jaká jsou pro a proti? Diskutovat budou senátoři Václav Láska, zvolený za SEN21, a Ondřej Féber z Hnutí ANO. Poslouchejte nás.
14: Pro a proti Lucie Vopálenc.
6: Června začíná živé vysílání Ranního Plusu dnes s Danielou Vrbovou
3: a Pavlínou Nečáskovou.
14: Český rozhlas Plus.
3: O čem budeme mluvit v první hodině? K čemu bude sloužit prezidentské centrum v Chicagu, které dnes otevírá Barack Obama?
6: Jak ovlivní rozhodnutí České národní banky zvýšit základní úrokovou sazbu ceny hypoték a úvěrů?
3: Proč se na Ukrajině zhoršily podmínky pro humanitární pracovníky, včetně těch českých?
6: Nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
16: Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem. Tým vedený Vancem byl připravený odletět, ale cestu odkládá. Uvedl to Bílý dům s odvoláním na obtížnou logistiku jednání. A podle agentury AP se tak Američané rozhodli poté, co televize blízká libanonskému proíránskému hnutí Hezbollah uvedla, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. odpoledne, říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hillerová.
17: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci. To znamená, tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
16: Před pobytem na přímém slunci by se všichni měli namazat opalovacím krémem. Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení sankcí proti Rusku o dalších 12 měsíců, uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonio Košty. Prodloužení se týká takzvaných sektorových sankcí, které jsou zaměřené na celé části ruské ekonomiky. Dosud se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců, vždy je potřeba jednomyslný souhlas celé 27. Současné prodloužení bude muset ještě formálně schválit Rada Evropské unie.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Brněnský dopravní podnik posiluje provoz k Masarykovu okruhu ode dneška do neděle. Tam jsou závody MotoGP, firma do ulic pošle mimořádné tramvajové spoje a dalších až 60 autobusů a řidičů. A k areálu autodromu se lidé dostanou primárně dvěma bezplatnými linkami z Žebětína a od fakultní nemocnice v Bohunicích, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
18: Na základě loňských zkušeností je součástí dopravního značení vytvoření buspruhu před příjezdem k automotodromu, kde v případě toho, že by tam docházelo k nějakým zácpám osobních vozidel, tak bychom měli ten vyhrazený pruh, který bychom část té trasy dokázali ta stojící vozidla obět.
16: Někteří z necelých 300 klientů probačních programů je budou muset asi opustit, upozorňují na to neziskové organizace. Jde především o individuální i skupinové terapie, nařízené soudem nebo probačním dohledem. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos pro dospělé klienty nedalo žádné peníze. Pro mladistvé vypsalo v dubnu dodatečnou dotaci. Pokračuje ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
19: Probační program je primárně zaměřený na to, aby ten člověk si uvědomil svoji vinu, přijal za to odpovědnost. 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový a nejrizikovější, nerecidivují.
16: Ministerstvo spravedlnosti taková data k dispozici nemá, sbírat je začalo až letos. Peníze na příští rok přislíbilo, mají být ale jen pro prokazatelně přínosné programy. Jak je bude hodnotit, zatím neví. Při bojích na mezinárodním letišti v hlavním městě Nigeru Niamey zemřelo 35 lidí, informovalo o tom tamní ministerstvo obrany. Mezi mrtvými jsou hlavně útočníci, ale taky příslušníci bezpečnostních sil a dva civilisté. 20 útočníků je zatčených. Letiště i přilehlá vojenská základna se staly terčem útoku už v lednu. K násilí se tehdy přihlásila tamní odnož Islámského státu. V Nigeru vládne od července 2023 vojenská junta, která se k moci dostala převratem. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Národní divadlo Brno uzavírá letošní divadelní sezónu jako poslední premiéru. Dnes večer uvádí nejznámější komedii Williama Shakespeara Sen čarovné noci, známou také jako Sen noci svatojánské. V magickém příběhu o lásce vyměnila režisérka Amina Takeita původní osudy dvou hlavních hrdinů. Inscenace tak otevírá nové situace i současná témata.
20: Shakespeare původně má brutálně citlivý vtip na úkor manželky Oberonovo, kterou on nechá vlastně poníženě se vyspat s oslem pod vlivem toho kouzla. Což mi nepřišlo úplně dneska aktuální, že bychom se měli smát omámeným dívkám, které někdo vysvětuje a pak je nechá se s někým vyspat.
16: Dnes bude noc Sokoloven, už po 12. ji pořádá Česká obec sokolská. Tématem letošního ročníku je poezie. Zapojené jednoty tak vymýšlejí třeba takzvané limeriky, krátké pětiveršové, humorné nebo nonsensové básně s rýmovanou strukturou, říká mluvčí České obce sokolské Jana Taušová.
21: Téma poezie se odráží i v programu zapojených sokolských jednot po celém Česku, ať už jde o básničkové stezky, poetické kvízy, hledání ztracených veršů. Oblíbenou součástí programu bývá každoroční posezení u táboráku, pohybové aktivity, prohlídky sokoloven a také následně přespání v nich.
16: Po celém Česku dnes lidé můžou navštívit 130 sokolských jednot. A víc informací k programu je na webu České obce sokolské. Na dálnici D8 z Drážďan směrem do Prahy je pozastaven průjezd tunely Panenská a Libouchec. Provoz pozastavila detekce nadrozměrného vozidla. Dálnice je tak na kilometru 86,5 zastavená, nedá se projet. A poslední možný sjezd je na Petrovice na kilometru 87. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a pomalu se jede do Domašova z kilometru 175. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. V Praze je klidný provoz bez komplikací, menší zdržení je na konci Kbelské před semafory v Hloubětíně a také v Karlovarské do centra před Slánskou ulicí. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu od Brna z Prahy, popojíždějí hlavně kamiony v nesouvislé koloně, aktuálně od 178. kilometru až na 196. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu, jinak dálnice a další hlavní tahy jsou průjezdné plynule a bez větších komplikací. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě naměří 28 až 31 stupňů a na horách naměří kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: 8 minut po 6. hodině. Téměř 10 let po odchodu z Bílého domu otevřel Barack Obama svou prezidentskou knihovnu. Architektonicky významná budova se nachází v chudé části Chicaga a má sloužit jako komunitní centrum. Na pódiu s ním stáli všichni bývalí američtí prezidenti i první dámy. Jeden prezident ale pozván nebyl. A o tom už si více řekneme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíklerovou. Jano, zdravím tě.
0: Dobrý den.
3: Kdo se tedy otevření knihovny zúčastnil a kdo na akci chyběl a proč?
0: Tak když Barack Obama měl tu řeč, kterou otevíral a spouštěl to své Obamovo prezidentské centrum, jak se přesně ta instituce jmenuje, tak na pódiu s ním stály tři další žijící prezidenti, Joe Biden, Bill Clinton a George Bush, jejich manželky, Jill Bidenová, Hillary Clintonová a Laura Bushová. Chyběl jediný prezidentský pár, ten současný, Donald Trump ani Melania Trumpová pozvání nedostali, což je oficiální informace od mluvčí Obamových, a tak se stalo, že vlastně poprvé v historii se sloužící prezident takovéto ceremonie nezúčastnil. Mluvčí Obamovy nadace to potvrdila už dopředu a řekla, že to rozhodnutí nepozvat Donalda Trumpa na zahajovací ceremonii odráželo zaměření akce, tedy přivítat příznivce Baracka Obamy a lidi, kteří se podíleli na jeho cestě a na tom jeho prezidentství.
3: No, čemu má centrum sloužit? Je to klasická prezidentská knihovna?
0: Není, o to je to nezvyklejší, ani se vlastně tak nejmenuje. Má to být podle Baracka Obamy, tak jak to představoval na tom místě v Chicagu, tak to má být hlavně komunitní prostor. Má to být muzeum, pobočka veřejné knihovny, je tam také hřiště basketbalové pro Obamu velmi důležité, zahrada, jsou tam grily, je tam ale také kopec na sánkování, protože přece jenom Chicago je v těch vyšších vrstvách Spojených států, takže tam často sněží v zimě a Barack Obama říká, že by se hrozně přál, aby to bylo místo, kam rádi chodí děti. Má sloužit prostě Chicagu, Američanům, nemá uchovávat papíry z Bílého domu, je to místo, které má lidi podle něj, podle jeho přání, povzbudit k aktivní občanské angažovanosti a odolnosti vůči cynismu, takhle to řekl.
3: Na akci promluvil Barack Obama i bývalá první dáma Michelle. Co řekli?
0: Barack Obama si pro ten svůj hlavní vzkaz vybral zprávu o nebo výzvu k odolnosti demokracie. Řekl, že ani on není imunní vůči hněvu, ani vůči pochybnostem, ale že věří, že hodnoty jako čest a slušnost, že to sdílejí Američané, ať jsou republikáni nebo demokraté, nebo nezávislí, že to jsou hodnoty, kterým věří celkově Američani, že jim věřili i John McCain a Mitt Romney, to jsou republikáni, které tam vyloženě zmínil, protože to byli političtí kandidáti, kteří kandidovali proti němu ve volbách. Michelle Obamová popsala svého muže tak, že měl v jednu chvíli slzy v očích, připomínala jeho úspěchy a tam byl také takový malý, taková malá narážka na Donalda Trumpa, jehož jméno nikdy nepadlo, když zmínila mezi těmi úspěchy, že také získal Nobelovu cenu.
3: Proč je centrum v Jackson Parku na jihu Chicaga? Proč si vlastně první černošský prezident vybral právě toto datum pro oficiální otevření?
0: Tak to místo je speciální, stejně jako to datum. To místo Barack Obama popsal jako místo, kam on přes více než 40 lety v roce 1985 přijel jako 23-letý v takové rachotině autě, kterou si koupil v New Yorku. Všechno, co měl, bylo na zadním sedadle toho auta a to bylo na místě, kde stojí dneska to centrum. Je to také čtvrť, kde vyrůstala Michelle Obamová a to otevření spustil, to otevření se vlastně otevírá dneska oficiálně, což je 19. června. V angličtině se to řekne Juneteenth, což je černošský svátek, který připomíná konec otroctví ve Spojených státech. A to je velmi významný den a Barack Obama si ho vybral právě kvůli tomuto.
3: Říká naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíklerová. Děkujeme.
0: Pěkný den.
3: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 6 hodin a 13 minut. Česká národní banka po 4 letech zvedla základní úrokovou sazbu na 3,75%. Odvíjejí se od ní úroky u bankovních vkladů nebo třeba úvěrů. Guvernér národní banky Aleš Michl to odůvodnil vývojem inflace a prognózami, které říkají, že by inflace měla v řádu měsíců stoupnout. Zvýšení základní sazby by mohlo být dopad na české firmy i domácnosti.
1: Bankovní rada na svém jednání zvýšila naši základní sazbu o 0,25% bodu.
3: Oznámil guvernér České národní banky Aleš Michl. Pro zvýšení sazby na 3,75% zvedlo ruku 6 ze 7 centrálních bankéřů. Podle Michla o zvýšení rozhodli kvůli úrovni inflace a jádrové inflace, tedy růstu cen mimo potraviny a pohonné hmoty.
1: Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3%, bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou a k tomu právě přispěje zvýšení sazeb.
3: Michl také řekl, že podle prognózy by kroky Národní banky měly vést k udržení nízkoinflačního prostředí. Chce tak předejít tomu, co ukazují odhady, tedy že na přelomu roku by měla inflace lehce stoupnout. Cílem Národní banky je

0: ČNB navyšovat sazby.
1: Podle Babiše by navíc tento krok mohl poškodit českou ekonomiku. Bývalý guvernér Národní banky Jiří Rusnok to ale tak černě nevidí. Rozhodnutí České národní banky se podle něj zakládá na reálných obavách.
2: Není to nic, co by likvidovalo ekonomiku, 4% bodu nás nespasí ani nezničí, ale může to mít ten žádoucí preventivní účinek. Za mě je v pořádku, já tam nevidím žádný problém.
1: Že jde o preventivní a nejspíš i dočasné řešení, míní i hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
3: ČNB to avizovala ne jako začátek nějakého nového trendu, že teď porostou sazby, ale jako upevnění právě té stávající své přísné politiky, takže asi se to dá brát jako dočasné řešení, které se vyhodnotí a v srpnu na dalším jednání bankovní rady se uvidí, co dál.
1: Klímová také řekla, že tak navíc rada reaguje i na chování české vlády, které je podle ní proinflační. Jaký reálný dopad bude mít zvýšení sazeb na ekonomiku i české domácnosti, bude banka hlídat, avizoval Michl. Kromě vývoje geopolitické a ekonomické situace ve světě se zaměří i na dění v Česku.
4: Bankovní rada bude vyhodnocovat působení měnové politiky na domácí úvěrovou aktivitu, na ceny aktiv, zejména ceny nemovitostí a následně na reálnou ekonomickou aktivitu a cenový vývoj.
1: Zdražení úvěrů má dopad i na hypotéky. Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská popsala, co se nejspíš bude dít dál.
5: Tento krok znamená, že spíše tady riziko, že hypotéky nebudou zlevňovat. Můžou dokonce v některých případech i mírně zdražovat, ale hlavní ta zpráva je, zlevnění nemůžeme očekávat.
1: Další vývoj pak bude záviset na tom, jak Národní banka bude vyhodnocovat rizika. Pokud budou podle ní proinflační, úvěry a hypotéky můžou ještě zdražit. Naopak pro peníze uložené na spořících účtech znamená zvýšení sazeb stabilitu a podle Horské v některých případech i jejich vyšší zhodnocení. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Teď je 6 hodin a 17 minut a my se jdeme podívat na to, na co upozorňují dnes ráno zpravodajské agentury. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na víkendová jednání s Iránem. Oznámil to Bílý dům a ani Iránci se zřejmě nedostaví. Lídři se na summitu Evropské unie shodli na prodloužení protiruských sankcí o 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. Dosud se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. A spojenci Ukrajiny na zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, která zahrnuje i státy NATO, oznámili, že přispějí další miliardou dolarů do programu nákupu zbraní pro Ukrajinu.
7: A o čem píší dnešní zahraniční média, to se podíváme právě teď. Americký zpravodajský server New York Times popisuje, jak americký úřad pro imigraci a cla, ICE, výrazně omezuje plán prezidenta Donalda Trumpa. Jehož cílem bylo masivně rozšířit kapacitu pro zadržování migrantů určených k deportaci.
6: Během prvního roku Trumpova druhého funkčního období ICE nakoupil 11 prázdných skladových hal, které vyšly v přepočtu na víc než 20 miliard korun a které měly být přes staveny na detenční zařízení. Myšlenka byla podle New York Times jednoduchá. Pokud bude možné zadržet mnohem víc lidí, bude možné také výrazně zvýšit počet deportací. Šlo o jeden z klíčových projektů tehdejší ministryně vnitřní bezpečnosti, která prosazovala velmi tvrdý přístup k nelegální migraci.
7: Teď však ICE plánuje 7 z 11 zakoupených skladů prodat nebo převést jiným federálním institucím, podotýká americký deník. Týká se to objektů v několika státech. Pouze 4 zařízení mají zatím zůstat součástí detenční infrastruktury.
6: Článek upozorňuje na to, že původní plán od začátku narážel na řadu problémů. Přestavba průmyslových hal na zařízení schopná ubytovat tisíce lidí byla technicky i finančně náročná. Bylo nutné řešit vodovodní a kanalizační sítě, ventilaci, zdravotní standardy i bezpečnostní opatření. Některé objekty stály v přepočtu přes 3 miliardy korun ještě před zahájením rekonstrukcí.
7: Rozhodnutí zbavit se většiny skladů představuje podle New York Times významné přiznání neúspěchu jednoho z nejambicioznějších projektů Trumpovy imigrační politiky. Ukazuje také, jak složité je převést politické sliby o masových deportacích do praxe, když narážejí na právní překážky, odpor místních komunit, vysoké náklady a administrativní omezení.
6: Teď jdeme zpět do Evropy. Server El País ve svém článku zabývá rostoucím trendem, kdy se nejbohatší obyvatelé Latinské Ameriky stěhují do exkluzivní madridské čtvrti La Moraleja, která postupně nahrazuje tradiční destinace bohatých cizinců, jako je například madridská čtvrť Barrio de Salamanca.
7: La Moraleja je uzavřená a velmi prestižní

0: rezidenční oblast na okraji Madridu, známá vysokou úrovní bezpečnosti, soukromí, velkými vilami, zahradami, golfovými hřišti a mezinárodními školami. Dlouhodobě tady žijí španělské podnikatelské elity, známé osobnosti, sportovci, celebrity. V posledních letech se k ním ale stále častěji přidávají bohaté rodiny z Mexika, Venezuely, Argentiny a dalších latinskoamerických zemí.
1: Podle realitních makléřů tento trend výrazně zesílil po pandemii COVID-19. Mnoho lidí si během pandemie uvědomilo výhody bydlení v domě se zahradou a možností trávit venku čas, které právě tato čtvrť nabízí. Pro bohaté rodiny s dětmi se navíc stala klíčovým faktorem blízkost prestižních mezinárodních škol. Větší zájem o nemovitosti ale zároveň prudce zvýšil jejich cenu.
0: El País zároveň tvrdí, že Madrid se stále více prosazuje jako globální centrum luxusního bydlení. Podle žebříčku Barnes City Index 2026 se stal nejatraktivnějším městem světa pro investice do prémiových rezidenčních nemovitostí. A to i před destinacemi, jako je Dubaj nebo Miami. Přispívají k tomu relativní politická stabilita, bezpečnost, kvalita života, společný jazyk pro většinu latinskoamerických přistěhovalců i kulturní blízkost.
1: A ještě britský zpravodajský server BBC informuje o incidentu v zoologické zahradě v hrabství Cambridgeshire, při kterém tříletý chlapec utrpěl vážná zranění poté, co se ocitl ve výběhu z krokodýly.
0: K události došlo v sobotu odpoledne. Chlapec je momentálně ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Policie následně zatkla 30-letého muže pro podezření z pokusu o vraždu. Vyšetřovatelé uvedli, že podle dosavadních poznatků se muž s dítětem navzájem neznali.
1: V tuto chvíli není jasné, jak přesně ke zraněním došlo. Policie zkoumá, zda byl chlapec napaden samotnými krokodýly nebo zda utrpěl zranění jiným způsobem poté, co se dostal do výběhu.
0: Podle popisu návštěvníků jsou krokodýly umístěni v přestavěné hospodářské budově. Návštěvníci se pohybují po vyvýšených kovových lávkách nad výběhem, který je oddělen oplocením a dalšími bezpečnostními prvky. Zařízení údajně disponovalo ochrannými opatřeními, včetně bezpečných chodníků a ochranných bariér, doplňuje BBC. A s tím jsme tedy dočetli dnešní zahraniční média ve 6 hodin a 22 minut.
1: Teď posloucháte Ranní plus. Počátky lidské civilizace nejspíš vypadaly úplně jinak, než píšou učebnice. Dokládají to 11 000 let stará naleziště v dnešní turecké Anatolii. Pracují na nich turečtí i čeští archeologové. Na jejich nedávném setkání v Praze vystoupil přední odborník z Istanbulské univerzity Necmi Karul a přiblížil, co napovídá výzkum těchto nalezišť.
2: Na těchto místech žili lovci a sběrači, kteří ještě nezačali obdělávat půdu nebo domestikovat zvířata. Co bylo dřív, usedlý způsob života nebo zemědělství. Tady lidé napřed žili jako lovci a sběrači. Během několika staletí přišli na to, jak ovládat a přetvářet okolní přírodu, zatímco stále lovili divokou zvěř. A až potom přišlo zemědělství a domestikace. Díky novým vykopávkám se naše představy úplně proměnily.
3: Jak si můžeme ta místa představit? Jak to tam tehdy asi vypadalo?
2: Každá z těch osad měla obytná stavení. Potom jsou tam místa, o kterých se obecně soudilo, že jsou kultovní střediska, speciální stavby. Kdyby to mělo být kultovní místo nebo chrám, tak by to znamenalo náboženství. Jenže jsme tam nenašli žádné doklady o náboženství. Domníváme se, že ti lidé měli nějaké rituály, ale nešlo o náboženství v dnešním slova smyslu.
3: K čemu to tedy mohlo sloužit?
2: Stavby jsou opravdu velké. Jsou v nich lavice, kam si lidé mohli sednout. S největší pravděpodobností se v nich lidé prostě scházeli. I v dnešní době existují mešity a kostely, ale nejsou to jediná místa, kde se lidé shromažďují. Koncertní sál, fotbalový stadion nebo třeba dvorek. Tady v Praze jsem se byl projít, bylo hezky. A všude lidé vysedávali na zahrádkách, jedli, pili. To je také způsob shromažďování.
3: Jak mohlo vypadat tehdejší shromaždiště?
2: Jsou v nich pilíře tvaru T a na nich různé reliéfy. Ruka, prsty. Loni jsme v Karahantepe objevili reliéf lidského obličeje. Pilíře představují lidské tělo a zároveň slouží jako nosná konstrukce. Pak jsou tam také reliéfy na lavicích. Většinou spodobňují divoká zvířata. Někde jsou zvířata jednotlivě, někde je víc druhů pohromadě. To musí mít nějaký význam.
3: Co by to tedy mohlo znamenat? znamenat.
2: Vypadá to, že vyprávějí nějaký příběh. Když do takové stavby přijdete, vidíte spoustu pilířů vyzdobených zvířecími motivy. Lavice, na kterých možná sedí lidé, a před lavicemi další reliéfy. A sochy, některé na lavicích, jiné vsazené do zdi. Všude jsou lidské postavy a reliéfy zvířat. Víme, že byly vybarvené, že tam visely zvířecí lebky, kůže a další organické materiály. Má to určitou atmosféru. Stavba je plná živých bytostí.
3: Jak to asi působilo na tehdejšího člověka?
2: Když se lidé začínali usazovat, společenstva žila pohromadě se světem zvířat. Až za několik stovek let se lidé postavili do prostředka vesmíru. Jsem si jistý, že ty sochy zobrazují život lidí společně s přírodou.
3: A co to může říct dnešnímu člověku?
2: V dnešní době jsme ztratili spojení s přírodou. Zkoušíme přírodu zachraňovat. Je ale neuvěřitelné, kam jsme se dostali. První nástroje lidé začali používat před 2,5 miliony let, ale usedle žijeme jen 12 tisíc let. To znamená, že jsme miliony let žili uvnitř přírody. O mnoho jsme přišli a archeologie nám pomáhá si uvědomit svoje postavení. Proto nerad používám slovo civilizace. Pokud to, co máme dnes, je civilizace, tak raději mluvím o prehistorické době.
3: Civilizace totiž nemusí znamenat jen dobré věci, soudí Necmi Karul, archeolog z Istanbulské univerzity. Martin Srb, Český rozhlas.
0: A u počátku civilizace zůstáváme v Ranním plusu i nadále, teď ale hravě a interaktivně. Taková má být totiž včera zahájená výstava v Olomouckém vlastivědném muzeu s názvem Pilíře civilizace. 20 didaktických exponátů s 33D modely muzejních předmětů si můžou návštěvníci osahat a vyzkoušet si například roli prvních zemědělců nebo kupců. Navštíví Alexandrijskou knihovnu, vyzkouší babylonské zmatení jazyků a zjistí, jestli Aztékové nebo Římané měli rádi skluzavky.
4: Po třikré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scenografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
5: Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní umístěná i chrám, je v ní umístěná Alexandrijská knihovna, je v ní umístěná skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády, a je tam důležitá poslední patro, ze kterého opravdu uvidíte celou tu výstavu jako na dlani.
4: Mají rádi skluzavku všechny civilizace, opravdu je to tak?
5: Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
4: Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
6: Tu můžeme naléznout vedle té věže, o které mluvil Honza.
4: Takže se podíváme tady dolů, ano.
6: Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zraňovalo veškeré vidění světa, a my jsme chtěli, abychom i v naší civilizaci umístěné do tohoto prostoru měli i část věnovanou vědění a učení se.
4: Výhodou tady této výstavy je, že uděláme pár kroků a přejdeme z jedné civilizace do druhé. Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
5: Je to takové speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka jako takového, prozradí to v případě správného použití, to prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
4: Jak si to můžeme vyzkoušet?
5: Přikládáme takové speciální kameny do útrob toho stromu a ten k nám začne mluvit. Agua. Agua.
4: Čelem. Džur. Jsme tady u místa, které odkazuje na jantarovou stezku. Mě trošku překvapuje, že je tady spojen s ní dřevěný kůň a Jan Tomšů neodolal a také si na něm svezl.
6: Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojují civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě jantarovou stezku, a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
4: Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
6: Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny, s germánskými nebo keltskými kmeny. A byl to ukázka toho, jak ty civilizace, byť spolu třeba mohly mít nějaké konflikty, byly schopny i přesto obchodovat pomocí zrovna té jantaru, který se dovážel z Baltu až do Římské říše.
7: Pospěš si, kousek broušeného jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona. Nejprve zajdi do města a zjisti, čím můžeš truhlu naplnit.
4: Výstava Pilíře civilizace je ve vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: No a teď už, co uslyšíte ještě dnes na Plusu, Vinohradská 12 vás v 10 hodin a 10 minut zavede do opuštěných budov na tajné schůzky na ovlivňování vyšetřování. Klasická krimi, ale je to případ Očistec, korupční megakauza na Slovensku. Poslouchat můžete už teď v podcastových aplikacích nebo u nás.
0: Půl sedmé, jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
8: Český rozhlas Plus.
9: Lídři zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o návrhu sedmiletého rozpočtu Evropské unie na období v letech 2028 až 2034. Projednají také dění na Blízkém východě. Včera už řešili mimo jiné unijní konkurenceschopnost. Dále jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o situaci v zemi a o případných mírových rozhovorech s Ruskem. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš. Armáda Spojených států ukončila blokádu veškerého námořního provozu směřujícího do íránských přístavů. I z nich na síti X to oznámilo velitelství amerických sil CENTCOM. Úřad v příspěvku zároveň uvedl, že americké válečné lodě v oblasti zůstanou údajně, aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident Donald Trump se svými iránským protějškem Masudem Pezeškianem podepsal americko-iránské memorandum o porozumění. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě. Internetové obchody budou muset zákazníkům usnadnit odstoupení od smlouvy. Nová evropská pravidla počítají se zavedením speciálních tlačítek, která mají celý proces zjednodušit. Dosud totiž mohlo být vrácení zboží u některých e-shopů zbytečně složité. Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že příslušný zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Většina českých internetových obchodů je podle asociace na změny připravená. Největší odborový svaz v Česku Kovo dnes odpoledne volí nové vedení. Třídenní sjezd začal už ve středu a o předsedovi rozhodne zhruba 160 delegátů. A kandidují stávající předseda Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Na programu jsou taky volby místopředsedu a debata o prioritách svazu pro další období. A sjezdu se účastní i zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny. Česká charitativní organizace Nese hnutí zprovozní další solární elektrárnu na Ukrajině. Tentokrát na čističce odpadních vod ve městě Šack. Už včera otevřela jednu ve Lvově na střeše nemocnice. Malé místní elektrárny mají stabilizovat dodávky proudu pro klíčová zařízení v případě, že ruské bombardování vyřadí z provozu velké centrální elektrárny. Na projekt přispěly stovky lidí z Česka. Na dálnici D8 z Drážďan směrem do Prahy je opět obnovený průjezd tunely Panenská a Libouchec. Na vjezdu do tunelu na 86,5 kilometru už nadrozměrný náklad není a kolony před vjezdy do tunelu se rozjíždí. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a pomalu se jede do Domašova z kilometru 175. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně u sjezdu na Brandýs nad Labem na 12. kilometru stojí nepojízdné auto částečně v pravém pruhu a vybočuje se. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní Plus.
0: Dnes s Pavlínou Nečáskovou a Danielou Vrbovou. Dobrý poslech vám přejeme v 6 hodin a 33 minut. A to je také pravidelný čas, kdy se díváme na stránky domácích novin, serverů, deníků. Pro dnešní ráno z nich to nejzajímavější vybírala Radka Zítková, editorka webu Heroin.cz. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
0: Vy jste vybrala citaci Plánuji zůstat celé 4 roky a je to citát o budoucnosti v čele ministerstva zdravotnictví v rozhovoru pro Mladou frontu dnes, který řekl tady Adam Vojtěch. Reaguje tak na spekulace o tom, že premiér Andrej Babiš plánuje vládní rošádu, která by se týkala i jeho pozice. Podle některých médií by se Vojtěch mohl v podzimních volbách stát kandidátem hnutí ANO na pražského primátora. Potvrdil tedy Adam Vojtěch, že je něco takového ve hře?
10: Jel Adam Vojtík říká, že žádnou takovou nabídku nedostal, o něčem takovém prý s premiérem Andrejem Babišem vůbec nemluvil a jde tak podle něj pouze o spekulace. Vojtěch tvrdí, že je jeho plán zůstat v čele rezortu zdravotnictví až do konce jeho mandátu, pokud tedy bude mít premiérovu důvěru. Zároveň ale dodává, že politika je řemeslo, které sebou nese určitou míru nejistoty a že tedy člověk nemá nikdy nic jisté. Babiš v posledních týdnech na ministerstvo poslal sérii několika dopisů s požadavky, podle Vojtěcha nejde přímo o vytýkací dopisy, ale spíše o žádosti na zrychlení reform a hledání úspor. Babiš například žádá rekonstruktualizaci lůžkové péče nebo rychlé zavedení povinných žádanek. Ty by měly být povinné pro všechny poskytovatele od příštího roku, v tuto chvíli jsou jen jednou z možností. Podle Vojtěchových informací podobné dopisy dostali i další ministři a nejde tedy jen o připomínky k fungování jeho ministerstva.
0: Pojďme na další téma, které vás zaujalo v dnešních médiích. Miliony Čechů ohrožuje hypertenze. Genetikou to ale není. To je téma dnešního vydání deníku Právo. Mezi pacienty s vysokým tlakem navíc stále přibývá mladých lidí. Proč?
10: Na vině je nepřekvapivě hlavně nezdravý životní styl. Podle lékařů výrazně přibývá mladých lidí, kteří k ním přichází v 18 letech od pediatrů už s nadváhou. Zatímco v roce 1990 se s obezitou či nadváhou potýkalo 10% dětí, nyní je jejich podíl celosvětově až vyšší o zhruba o 30%. Podle primářky druhé interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň Jitky Mlíkové-Seidlerové tu tak roste generace, která je a bude víc nemocná než její rodiče. Dnešní mladí pacienti podle ní mohou mít stejnou hmotnost jako lidé v minulosti, ale jejich tělesné složení je úplně jiné. Mají mnohem více tuku a minimálně vyvinuté svaly. Často za to může naprostý nedostatek přirozeného pohybu. O svém vysokém tlaku navíc mladí pacienti často nevědí. Myslí si totiž, že je to nemoc vyššího věku. Příznaky hypertenze, jako je třeba zvýšená únava nebo bolesti hlavy, má navíc občas každý, takže i mladší ročníky často nevěnují pozornost. Mnozí z nich navíc po 18. roce přestanou chodit na pravidelné lékařské prohlídky a riskují tak ještě další, často zbytečné zhoršení potíží.
0: Deník N se ve velké míře věnuje knize Holka, které se nikdo nezastal. Jde o osobní vyprávění Virginie Roberts Giuffre, jedné z obětí sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, která přináší řadu šokujících svědectví. A teď poprvé vychází v češtině. Co Giuffre v knize popisuje?
10: Virginia Giuffre v knize vzpomíná na své dětství a mládí, na 2 roky v Epsteinově domě a taky na útěsk něj. Ten zahrnoval mimo jiné i to, že u newyorského finančníka a predátora zaučovala svou nástupkyni o 3 roky mladší Slovenku Naďu Marcinkovou. Autorka popisuje časté sexuální násilí. Virginino idylické dětství skončilo v 7 letech, kdy podle její knihy začal zneužívat vlastní otec. Později znásilnil kamarád, modelingový agent, jeho známý. A v 16 letech se pak skrze práci v rezortu Donalda Trumpa dostala k Jeffreymu Epsteinovi, který ji využíval jako sexuální otrokyni. Virginia později v Epsteinově kauze poskytla svědecké výpovědi, byla také klíčovou svědkyní v ostře sledovaném obvinění britského prince Andrewa. Člena královské rodiny Virginia v knize obvinuje z pronásledování, vyhrožování a nasazení internetových trolů na její osobu. Já ji na závěr připomenu, že loni v dubnu Virginia spáchala sebevraždu. Vydání knihy se tak nedožila.
0: Její recenzi přináší tedy, nebo článek o ní přináší Deník N a z dnešních médií to je vše. Osobní výběr dnes provedla Radka Zítková, editorka webu Heroin.cz. Děkujeme za to.
10: Naslyšenou.
1: Kubánská komunistická strana schválila návrh velkých ekonomických reform. V zemi bude nově možné například odkoupit státní majetek. Nárok na to budou mít jak místní, tak Kubánci žijící v zahraničí. Jde o největší reformy v zemi od revoluce Fidela Castra v roce 1959 a posun směrem k tržnímu hospodářství. My to teď podrobněji probereme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
1: Jaké další reformy čekají Kubánce?
11: Tak Kubánci nově budou moct, respektive soukromé společnosti na Kubě budou moct například obchodovat se zahraničím vlastně přímo a ne tedy tak, jak to bylo předtím přes různé státní firmy. to v podstatě otevírá hranice pro import a export velkého množství produktů a ty změny by se měly dotknout taky devizového trhu, tedy trhu s penězi. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel taky podle agentury AP řekl, že zvažuje snížit počet ministerstev až o čtvrtinu Kubu, ale taky teď čeká třeba nový pozemkový zákon, ten by zase měl rozdělit státem vlastněnou zemědělskou půdu mezi co největší množství jednotlivců a umožňuje tak vlastně vznik zejména malých a středních firm, které chtějí podnikat v zemědělství. Snažší by měla být taky účast zahraničních investorů, a to třeba v bankovnictví nebo taky v cestovním ruchu, dlouhodobě vlastně jednom z nejvýdělečnějších segmentů celé kubánské ekonomiky. Cestovní ruch doteď ovládal státní konglomerát GAESA, formálně tedy, který spadá pod armádu, de facto ale vlastně ho ovládají příbuzní dlouholetého lídra země Raula Castra.
1: Ano, to trochu připomíná dění v Rusku nebo v Československu na konci minulého století. Je to taková privatizace?
11: Ty kroky jsou velmi podobné té privatizaci, která tady proběhla v roce 1900 nebo v těch 90. letech. V podstatě výrazně omezují fungování těch státních podniků a umožňují soukromé podnikání. To bylo jako takové dlouho na Kubě vlastně omezováno státem právě z té obavy o soukromého kapitálu, velkého soukromého kapitálu. Firmy na Kubě by nově teď mohly zaměstnat více jak 100 lidí, to předtím nebylo možné, a podnikatelé, to také nebylo možné, budou moct vlastnit víc než jenom jednu společnost, jednu firmu.
1: Těch reform je opravdu hodně. Jaký důvod k tomu kubánský režim má?
11: Tak agentura Reuters v tom vidí, nebo zatím vidí, dlouholetý a vlastně stupňující tlak Spojených států. Amerika v podstatě od kubánské revoluce Fidela Castra v roce 1959, tak už v roce 1960 zavedla první sankce proti Kubě, které doteď ještě nezrušila. V poslední době má ale Kuba velmi výrazné, vlastně snad nejvýraznější ekonomické problémy. Po té americké vojenské intervenci ve Venezuele, Kuba vlastně přišla o úplně největšího dodavatele ropy a hlavně o taky velkého obchodního partnera v regionu. Washington zavedl blokádu Kuby především na dovoz ropy, pohrozil taky třeba Mexiku vysokými sankcemi, pokud bude chtít na Kubu ropu dovážet, a také vlastně na ostrově velmi velký nedostatek pohonných hmot. Všechno to doprovází taky časté výpadky proudu, často až 20-hodinové, nedostatek jídla, léků nebo pitné vody. Navíc se Kuba jako ostrov stále vlastně 100% nevzpamatovala z loňského hurikánu Melissa.
1: No, americký prezident Donald Trump v únoru začal mluvit o přátelském převzetí Kuby. Může tohle být nějaké vstřícné gesto směrem ke Spojeným státům?
11: Ano, Trump tehdy vlastně neupřesnil vůbec, jak by takové přátelské převzetí mohlo vypadat, ani nedal najevo žádný časový rámec. Nicméně na Kubě měl od té doby tedy jednat například americký minister zahraničí, pro něj Marco Rubio, pro něj to mohlo být to jednání celkem pikantní, protože sám to je potomek kubánských migrantů, ale jednal tam taky třeba šéf americké CIA John Ratcliffe, ten měl dokonce Havaně tedy v květnu slíbit výměnou za tyto reformy nebo za některé reformy až 100 milionů dolarů v humanitární pomoci. Takže ta kubánská privatizace, tedy ten celý balík reform, je vlastně velmi pravděpodobně výrazně propojený právě s Washingtonem.
1: Informuje Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Díky.
11: Naslyšenou.
0: Posloucháte Ranní plus, máme 6 hodin a skoro 43 minut. Od invaze na Ukrajinu v roce 2022 podporuje ruský stát finančně filmy, které oslavují hrdinství ruských vojáků nebo velikost ruské říše. Ruský divák si ale nevybírá podle státních dotací. Poznamenávají v novém díle podcastu Na východ filmová kurátorka Kamila Dolotina a Ondřej Soukup.
12: Když se podíváte na různé žebříčky nejnavštěvovanějších filmů, tak loni suverénně nejvíc vydělávajícím filmem byla fantasy pohádka Čaroděj ze Smaragdového města. Kde dobro protivostojit velikému zlu? Což je taková jako opravdu rodinná záležitost mimo prostor, čas, dobro a tak dále. Čudo, na které není schopen nijaký volšebník. A je pravda, že když si čtu takové ty proválečné různé publicisty, tak ti jsou z toho úplně jurodiví, jak to, že na naše snímky nikdo nechce chodit. Říkají, že jsou velmi často ty filmy jako umělecky nekvalitní, že prostě je vidět, že tam ten autor prostě sebral nějaké státní dotace a už jako na scénář se příliš nesoustředil, takže je to vidět, že podobně možná jako třeba v dobách protektorátu u nás, tak vlastně byly nejvíc navštěvované nikoli ty propagandistické snímky, byť často úřady jako se snažily maximálně propagovat tu nacistickou ideologii, no ale chodilo se prostě na, já nevím, babičku Boženy Němcové a takové ty žánrovky, které vlastně umožňovaly lidem zapomenout aspoň na tu hodinu a půl v kině, že se venku odehrává nějaká válka.
13: Kamilo, vaše odpověď, proč to nefunguje?
0: No, nefunguje to jednoduše proto u některých zase na druhou stranu, ano, je třeba si je jakoby odstínit, nelze to takhle generalizovat, ale nefunguje to proto, že úplně přímá a natvrdo zpracovávaná propaganda, která právě nemá moc psychologicky propracované postavy, kde vlastně není jak se na ně vztáhnout. Není tam žádný jakoby přerod toho hrdiny, takový uvěřitelný. Teď mluvím třeba o filmu Svědek, aby jsme byli trošičku konkrétní, který je jedním z těch, který se poprvé vlastně jakoby dotkli té války na Ukrajině 2023, a je to film, který sledujeme vlastně očima belgického houslisty, což vlastně měl být ten pohled jakoby zvnějšku.
14: Kulak už žet. Stalo se pedvínat těm Denbalsom, čtob katili do samou Rostova.
0: Umělecky založený člověk, který přichází vlastně z liberální části západu a teď vidí tu válku na vlastní oči, ale vlastně přijímá ty prorežimní stanoviska, protože prostě ten narrativ tady toho filmu je opravdu jako nacističtí banderovci, takhle strašně jakoby ničí ty naše ruské spoluobčany, a tohle to prostě nefunguje. Ve chvíli, kdy tam přece jenom je nějaká jakoby zličťující situace, jaká byla třeba ve filmu asi krycí jméno Pasažér, bychom to přeložili Pazimnoj pasažér, která byla o Donbasu, o tom, jak se mladý muž vydává hledat svého bratra, který se na tom území vlastně ztratil a nějakým způsobem pomalu vlastně nahlíží, jak se konstruuje ten válečný konflikt, dřív se o to nezajímal, tak tahle ta pozice možná vlastně je pro ty lidi jako sdílnější, a tam zase bych řekla, že 430 tisíc diváků je slušná návštěvnost.
15: Tolik ukázka z nového dílu podcastu Na východ. Už teď si ho můžete poslechnout na našem webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách, a zítra po 11. hodině také v našem vysílání.
1: Ale nyní na řadu přicházejí informace ze světa ekonomiky. Iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti potvrdila postupnou obnovu plavby v Hormuzském průlivu. Írán po dobu 60 dní nebude za plavby vybírat poplatky. Tamní úřady budou lodím vydávat povolení a stanovovat jim časy a trasy, aby průlivem propluli bezpečně, protože část koridoru je zřejmě zaminovaná.
15: Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení protiruských sankcí o dalších 12 měsíců. Dosud se sankce prodlužovaly vždy jen o půl roku. Pro každé prodloužení je přitom potřeba jednomyslný souhlas celé 27. Tentokrát se sankce týkají takzvaných sektorových sankcí. Jedná se tedy o ruský finanční sektor, dopravu, energetiku, průmyslové zboží, ale i obranné produkty.
1: Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí Krčského nádraží na majetkové vyrovnání, které umožní postavit stanici budované linky metra D nádraží Krč. Dohodu v noci schválili městští zastupitelé. Stanice nádraží Krč je součástí druhého úseku nové linky, jehož stavba by měla podle aktuálních informací začít koncem června.
15: A ekonomiky se týká i další příspěvek Ranního plusu. Před americko-izraelskými útoky na Irán z konce února letošního roku se města jako Dubaj ve Spojených arabských emirátech stávala stále oblíbenějším cílem českých investorů do nemovitostí. Začátek války a s ním spojené iránské útoky znamenaly dočasný útlum. Teď ale realitní trh v Dubaji znovu ožívá a postupně tam začínají zase nakupovat i Češi. Realitní kanceláře potvrzují, že nemovitosti výrazně zlevnily. V centru města klesly podle společnosti House and House dokonce o 22% a podle jiných pořád nemusí jít o bezpečnou investici.
16: Nedávno jsme prodali dvouložnicový apartmán v lokalitě Dubai Creek Harbor, což je rezidenční čtvrť u moře s krásným výhledem na Burj Khalifu.
17: Popisuje realitní makléřka z agentury House & House Jana Zapletalová a pokračuje, co se s apartmánem dělo dál.
16: Majitel původně koupil tento apartmán za 4 miliony 400 tisíc dirhámů. Spanikařil, nechtěl platit další splátku a tak se rozhodl jít cenou dolů, a to o 210 tisíc dirhámů, což znamená něco kolem 1 200 000 českých korun.
17: Podobně se bezprostředně po začátku konfliktu chovali i další investoři, kromě Čechů taky Slováci. Obávali se hlavně toho, že útoky na Dubaj budou pokračovat a o své nemovitosti přijdou. Kdo naopak plánoval nemovitost kupovat, ten zase náhle přestal zvedat telefon a investice raději odložil. Zájem začal podle Jany Zapletalové znovu růst až v květnu.
16: Pokles zájmu o nemovitosti byl opravdu znatelný. Teprve až v květnu jsme se dostali zpět na čísla, která z 90% odpovídají stavu před konfliktem.
17: Pomalu se ze situace vzpamatovávají už i developeři, alespoň to tvrdí někteří z nich. Třeba Eli Náman, výkonný ředitel společnosti Ellington Properties, která se právě na výstavbu luxusních apartmánů v Dubaji zaměřuje.
18: Tři týdny od začátku konfliktu se zvedla poptávka klientů. Podobně jako za covidu v roce 2020 měli lidé pocit, že přicházejí o příležitost výhodně nakoupit. A to se stalo i teď.
17: Vysvětluje, že zlomek investorů naopak nižších cen a menší konkurence využil. Nepříznivou bezpečnostní situaci viděli jako ideální možnost pro obchod, na kterém můžou v budoucnu vydělat. A na to developeři spoléhají.
18: Řekli jsme si jednu věc a té se vždy v podobných situacích držíme. Za žádnou cenu nepřestáváme stavět. Dubaj je stále jedno z nejbezpečnějších měst na celém světě.
17: Před podobnými tvrzeními varuje Philip Schavel z realitní kanceláře Philip & Frank, který situaci s bydlením ve Spojených arabských emirátech sleduje dlouhodobě.
19: Musíme rozlišit dvě úrovně bezpečnosti. Jedna bezpečnost je na úrovni v ulicích, jak se cítíme bezpečně. Tam bych opravdu potvrdil to, že Dubaj je bezpečná a byla i v těch nejtěžších situacích, které jsme viděli i v médiích.
17: Něco jiného už je ale geopolitická situace. Schavel připomíná, že i ministerstvo zahraničních věcí stále doporučuje cestovat do Spojených arabských emirátů jen v nezbytně nutných případech.
19: Samozřejmě musíme vnímat to, že ta situace se rychle vyvíjí a věřme tomu, že k dobrému konci, ale rozhodně nemůžeme tvrdit, že ten region, včetně Dubaje, je bezpečný geopoliticky.
17: Svým klientům by Philip Schavel nákup nemovitostí v Dubaji momentálně ještě pořád raději nedoporučoval. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Jaké jsou a jaké by měly být české priority na bruselském summitu Evropské unie? Nad tím se v dnešním komentáři zamýšlí publicistka Lída Rakušanová.
20: Obrana a bezpečnost Evropské unie, ale také její konkurenceschopnost a ekonomika. To jsou hlavní témata současného zasedání Evropské rady. A podle slov premiéra Babiše před jeho čtvrtečním odletem do Bruselu je v zájmu České republiky kromě revize systému emisních povolenek také diskuse o budoucím sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Faktem je, že po 22 letech od vstupu do Evropské unie se Česko stalo středně bohatou zemí, kterou dělí od průměru v Evropské unii necelých 10%. Takže se nejspíš bude muset od roku 2028 smířit i s o něco nižším přídělem z evropských fondů. Což Andrej Babiš, jak mnohokrát proklamoval, nehodlá dopustit. Spolu s dalšími státy střední a jižní Evropy prosazuje tudíž Česká republika i nadále zachování silné kohezní politiky a zemědělských dotací. Na rozdíl od některých čistě přispívajících zemí, které chtějí víc peněz přesunout na obranu, konkurenceschopnost a na splácení dluhu vzniklého po covidu. Přitom to, oč by teď mělo jít vzhledem k současné situaci především, rozhodně není výše přídělů z bruselských fondů. Má-li Evropská unie obstát v konkurenci velmocí, musí usilovat o soudržnost, jednotu a akceschopnost. Podle výpočtu Mezinárodního měnového fondu brzdí například překážky uvnitř společného unijního trhu ekonomickou sílu Evropské unie natolik, že přepočtem na v uvozovkách cla je to ve zboží 44% a v digitálních službách dokonce 110%. Což znamená, že podniky členských států čelí uvnitř Unie tolika nákladným byrokratickým a regulačním požadavkům, že se to dá počítat jako cla. A jeden z nejvíc takto postižených států Evropské unie je vzhledem k závislosti na exportu právě Česká republika. Nejhůř jsou na tom zdejší malé a střední podniky, které vyvážejí do unijních zemí průmyslové zboží, poskytují digitální služby nebo pracovní síly. Potýkají se s různou výší DPH, s rozdílnými regulacemi a registračními nároky, s komplikovaným uznáváním kvalifikací. To všechno vede k tomu, že české firmy podnikají na vnitřním trhu Evropské unie často pod svým potenciálem. Země, jako je Česká republika, která vyváží do Evropské unie přes 80% svého celkového exportu, by měla mít o co největší hospodářskou integraci Evropské unie enormní zájem. Je to totiž evidentní cesta k blahobytu. Přitom by stačilo nastolit jednotná pravidla. Jenže na těch se lídři členských států nejsou už po desetiletí schopni dohodnout. A Andrej Babiš je bohužel ten poslední, kdo by to chtěl změnit.
1: Tolik publicistka Lída Rakušanová a její dnešní ranní komentář.
0: Posloucháte Ranní plus. Masové nasazení dronů různých typů ve válce na Ukrajině stěžuje práci místních i zahraničních dobrovolníků, kteří pomáhají civilistům a ukrajinské obraně. Nebezpečí nehrozí jen na frontě a v jejím okolí, ale i v hluboko v zázemí. Jak to snášejí, si můžete poslechnout v následující reportáži.
2: Ve Vuhledaru? No. Mě říkal 4 předtím.
21: No. A žije tam 200?
22: Alois z Vespr pomáhá Ukrajině už od počátku ruské agrese a věnoval tomu většinu svého času, peněz a určitě i nervů. Bezpečnostní podmínky se podle něj zhoršují.
23: Tak to nebezpečí teď za posledního půl roku je daleko horší než na ty začátka, že jo. My když jsme tu začali jezdit a jezdili jsme do těch oblastí tady Mykolájevu, když ještě Rusové byli na Chersonu, nebo potom Bachmut, nebo Avdívka, Vuhledar, vždycky to bylo nějaký ohrožený nějakých raket, jo, nějaké střelby zdaleka, kde to nebylo tak osobní, jako to je dneska, že jo.
22: Nejhorší je v tomto směru situace na východě Ukrajiny, upřesňuje Alois z Vesper.
23: Dneska jedeš na východ a už prakticky od Charkova, u objezdu Charkova vlastně vrchní severní stranu, když jedeš, tak už tam lítají prakticky drony, že jo, který tě můžou ohrozit, zabít, zničit, jo, a takhle se to táhne vlastně celou cestu Izum, Slaviansk, Kramatorsk, tohle už je prostě hrozně moc nebezpečný. Já už to nazývám dneska frontou. To je přímá fronta, kde tady tyhle operátoři těch dronů nás můžou nahánět, že jo, a je to jenom o tom, jak ty rychle jedeš, jak seš, ne maskovaný, ale jak seš prostě pro ně nezajímavý, protože ve chvíli, kdy ty budeš pro ně zajímavý, tak tě můžou sejmout úplně stejně jako toho vojáka, že jo, takže je to nebezpečný. Dnes to beru jako, že jezdíme vyloženě na frontu, tam, kde bojuje voják, tak tam jsme my a tam pomáháme.
24: A proč to pořád vlastně podnikáš tady ty velmi nebezpečné cesty?
23: No tak protože já se dneska cítím jako jeden z nich z těch kluků, že jo. My jsme spolu, když ta válka začala, tak já jsem jim začal pomáhat a dneska je to tak propojený, že z mého pohledu by to byla zrada, dezerce, kdybych jim řekl, tak chlapci, já končím, jo, a už na to nemám, nebo už se na to necítím, to prostě nejde, jo. Cítím se úplně stejně na tom, jako oni, takhle zavázaný k tomu pokračovat dál do toho samého konce, aby jsme to dotáhli do toho prostě, že Rusáka vyženem a budeme se snažit potom tady nějak tu zemi zpátky vrátit do té svobody. Jo. A já rozhodně se nechystám přestat a do samého konce, dokud to zdraví samozřejmě dovolí, tak budu chtít to jednou slavit s ním a to vítězství.
22: Leco se zlého může dobrovolníky potkat i relativně daleko od fronty. Tohle třeba v noci zažili v Oděse Jarmila a Stáňa z organizace Psí život, které na Ukrajinu jezdí pomáhat opuštěným a nemocným zvířatům.
24: A nebáli jste se teď přijet do Oděsy?
25: No, moc jsme se nebáli, spíš naši blízcí se báli, ale po dnešní noci teda musím říct, že jsem se opravdu už byla zeptat, kde je nejbližší kryt, protože to nebyla příjemná noc teda.
24: Bylo to blízko?
25: Bylo to nad náma hned. Viděli jsme, jak nad náma se střelují drony. Blýskala tam obloha, stříleli, takže to bylo hodně nepříjemný teda, no. Ale lidi tady v tom žijou, že jo, tady.
22: Minulý měsíc se v Oděse konalo Mezinárodní bezpečnostní fórum a byl tu také velvyslanec Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na Ukrajině Petr Mareš. Zeptal jsem se ho, jestli se účastníci bezpečnostní konference nebáli o svoji bezpečnost.
3: Já myslím, že báli, ale na jednu stranu na těchto akcích, alespoň to je moje zkušenost, se setkávají takový ti očekávaní podezřelí. To jsou lidé, které jsem já potkával kdysi dávno v Bělorusku, potom v Rusku a dneska je potkávám na Ukrajině. Ať už jsou to politici, politologové nebo lidé z neziskových organizací.
22: Letošní ročník Černomořského fóra se ale od těch předchozích trochu lišil. Všiml si Petr Mareš.
3: Tohle byl třetí ročník toho fóra a v obou dvou předcházejících ročnících došlo k tomu, že po dobu jeho trvání Rusko na Oděsu neútočilo. Tentokrát tomu tak nebylo. Po obě dvě noci došlo k útokům na město Oděsu. Ukrajinská protivzdušná obrana byla úspěšná v tomto případě, téměř zcela.
22: Rusko nedávno zahraniční diplomaty a cizince vyzvalo, aby Ukrajinu ve vlastním zájmu opustili. Ti, se kterými jsem mluvil, to ale udělat rozhodně nechtějí. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin, je pátek 19. června a s vámi je Ranní plus. Dobré ráno vám něm přeji Pavlína Nečásková
0: a Daniela Vrbová.
8: Český rozhlas plus.
0: A tady jsou naše témata. Začnou dnes ve Švýcarsku technická jednání mezi Spojenými státy americkými a Íránem.
1: Proč se stále nemění počty lidí žijících pod hranicí příjmové chudoby?
0: A jak ovlivňují vysoké teploty stav rybníků a koupališť?
1: Nejprve jsou tady zprávy dnes s Martinem Matějkou.
4: Americký viceprezident J.D. Vance odmítl kritiku íránské dohody, které Trumpova administrativa čelí od části republikánů a izraelské vlády. Memorandum vyostřilo spor mezi Washingtonem a Izraelem, který se jednání neúčastnil.
5: Každý, kdo si podle viceprezidenta Vance v Izraeli myslí, že hlavním problémem je Donald Trump, by se měl podle jeho slov probrat a pohybovat v realitě. Několika ministrům izraelské vlády, kteří amerického prezidenta kritizovali za dohodu s Íránem, vzkázal, že Trump je jediný světový lídr, který Izraeli momentálně straní. Viceprezident se také snažil uklidnit znepokojené republikány, kteří memorandum považují za prohru Spojených států a posílení Íránu. Výhody v podobě přístupu k rekonstrukčnímu fondu za 6 bilionů korun dostane podle něj Irán jen tehdy, když dodrží své závazky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Summit Evropské unie v Bruselu potvrdil podporu Ukrajině v konfliktu s Ruskem. Lídři jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nový bulharský premiér Rumen Radev při své první účasti na vrcholné unijní schůzce upozornil, že jeho země neschválí sankce proti Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku, například rafinérii v Burgasu. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
6: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další dva roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o další balících vyjednavacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas.
4: V Brně dnes začíná víkendová velká cena České republiky silničních motocyklů. I letos na její pořádání poslalo 70 milionů korun město Brno dohromady s Jihomoravským krajem. Dalších 100 milionů přidal stát, jak schválila ještě minulá vláda. Současný kabinet podporu pro pořádající autoklub a brněnský autodrom zatím zachoval.
7: Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě v SMS zprávě napsal, že požádal o rozšíření doprovodného programu o osvětové bezpečnostní akce a o podrobné vyúčtování po konci závodů. Pokračuje prezident autoklubu České republiky Jan Šťovíček.
9: To je naprosto přirozené, já tomu rozumím, ale my to děláme pravidelně u těchto akcí, takže žádný problém.
7: Připomněl, že loni stát díky závodům vybral přes 300 milionů korun na daních. Takový argument nepřesvědčil ani dlouhodobé odpůrce vysokých dotací na MotoGP z brněnských opozičních zelených, říká za něj Jana Drápalová. Hanzelová.
10: Protože se domníváme, že takové akce by se měly primárně financovat ze soukromých zdrojů.
7: Státní podporu má autoklub přislíbenou ještě na příští ročník závodů. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Do Česka přicházejí tropické teploty, například na jižní Moravě předpovídají meteorologové na dnešek 32 stupňů Celsia a na zítra až 35 stupňů. Jihomoravští záchranáři proto doporučují nevystavovat se slunci na dlouhou dobu, nosit lehké oblečení a pokrývky hlavy a vyhýbat se v těch největších parnech těžším sportovním aktivitám, například jízdě na kole. Pokračuje jich mluvčí Michaela Botová.
11: Klíčové je pít. Děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
4: Stát chce, aby například pachatelé násilí chodili na terapie, na takzvané probační programy pro dospělé, ale nedalo ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo dvě dotace. Organizace tak finance chcání jinde, nebo programy musí omezovat.
12: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
13: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
12: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
14: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
12: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Největší odborový svaz v Česku Kovo bude dnes odpoledne volit nového předsedu. Třídenní sjezd začal už včera, kandidaturu potvrdili stávající šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. O volbě rozhodne zhruba 160 delegátů. Na programu má svaz taky volby místopředsedů a debatu o prioritách pro další období. Sjezdu se účastní i vládní a opoziční politici, včetně zástupců Senátu, sněmovny a vlády. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rozhlasoví symfonici zahrají večer v katedrále svatého Víta za doprovodu nových Grenzingových varhan. Koncert je součástí cyklu Svatovítský varhanní oktáv. Řídit je poprvé bude nový šéfdirigent Elias Grandi.
15: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camilla Saint-Saëns.
26: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
15: Pro nás, pro všechny je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně.
26: Večer otevře premiéra fantazie na chorál Svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovítské varhany Jespera Iva Bartoše. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a pomalu se jede do Domašova z kilometru 175 a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně u sjezdu na Brandýs nad Labem. Na 12. kilometru stojí nepojízdné auto částečně v pravém pruhu a vybočuje se. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm je silný provoz před sjezdem na Ořech. Kolony směr letiště jsou od sjezdu na Barrandov asi na 10 minut. V Praze už je silný provoz směrem do centra. Pomaleji se jede po jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Pomaleji se jede od Běchovic i Spořilovské. V Liberecké je pomalý provoz z Letňan do centra. Zdržení od sjezdu na prosek do Holešoviček je asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno a nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní Plus.
0: A to v 7 hodin a 8 minut. Dobré ráno vám přejí Pavlína Nečásková a Daniela Vrbová. Spojené státy americké a Irán měly dnes na slavnostním ceremoniálu ve Švýcarsku podepsat memorandum o porozumění. Jenže americký prezident Donald Trump už ho improvizovaně parafoval na večeři ve francouzském zámku ve Versailles a předpokládalo se, že obě země se schůzky v luxusním hotelu v Lucernu využijí alespoň k zahájení rozhovoru o trvalém míru. Jenže v noci na dnešek kancelář amerického viceprezidenta J.D. Vance bez dalších podrobností uvedla, že se zatím nikam nepoletí. A tak není jasné, jestli vůbec nějaké delegace do Švýcarska dorazí. Alespoň na dálku sleduje dění ve Švýcarsku náš německý zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá ve švýcarském hotelu Bürgenstock? Jsou tam připraveni na všechny varianty?
2: Já bych řekl, že jsou včera, ještě včera se mluvilo o tom, že by dokonce snad mohl přiletět i Donald Trump, anebo právě, že se to celé zruší, i když třeba to popíral člen švýcarské vlády Martin Pfister, který byl ještě včera přesvědčený o tom, že nějaké to jednání ve Švýcarsku bude. Švýcarský středový politik, který má na starosti ve vládě obranu země, řekl veřejnoprávní stanici SRF, že ještě není jasné, v jakém formátu ty rozhovory ve Švýcarsku budou, ale že tedy určitě dnes proběhnou. A u Lucernu byly taky včera takové mohutné přípravy, třeba silniční kontroly v oblasti kolem toho hotelu byly už včera velmi přísné, i když podle serveru Lucerner Zeitung to pro místní obyvatel ale nebylo tak hrozné jako před dvěma lety, kdy se v tom hotelu, který mimo jiné patří Kataru, Švýcarsko, vlastně nemělo být organizátorem ani prostředníkem těch dnešních jednání mezi Iránem a Spojenými státy, jenom poskytuje takový servis. Tak před dvěma lety v tom hotelu byl summit o Ukrajině s účastí zástupců skoro stovky zemí a tehdy to byla ještě pro ty obyvatele regionu kolem Vierwaldštaterského jezera mnohem větší zátěž než tentokrát. Ale abych se vrátil k těm aktuálním jednáním, která měla být dnes, tak včera v podvečer vystoupil taky americký viceprezident J.D. Vance. You know, I planned to go to Switzerland exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. A bylo to takové nejasné. Americký viceprezident řekl, že pořád má v plánu jet do Švýcarska, že pořád je v plánu začít rozhovory tento víkend, ale že pro druhou stranu, pro Iránce by to mohl být problém, protože Irán není země, ze které by se dalo snadno dostat, a s odvoláním na toto, jak si nedokázal potvrdit, a následně tedy Bílý dům řekl, že teď žádné jednání v Lucernu nebude.
0: Televizní stanice blízká libanonskému pro iránskému hnutí Hizballah tvrdí, že také Irán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci v Libanonu. Může to zdržení ohrozit celou mírovou dohodu?
2: Mojtaba Chamenei v tuto chvíli, tedy lídr Iránu po zavraždění jeho otce Ajatolaha Alího Chameneiho letos v únoru reagoval na to memorandum, které Donald Trump ve středu podepsal ve Versailles slovy, že tedy iránská strana je teď připravená jednat se Spojenými státy napřímo, i když zároveň vyjádřil takovou rezervovanost, distanc, že nepůjde nepřítel ve všem na ruku, ale je možné, ale je tedy, a zároveň bych neřekl, že je to tak jednoduché, že Spojené státy a Irán se dohodli a jsou ochotné spolu jednat a teď přiletí nějaký jeden izraelský dron do jižního Libanonu a všechna ta jednání krachnou. Ale zároveň je jasné, že postoj Izraele může nějakým způsobem ta jednání ohrozit. Mluvíme tady o nějakém memorandu, které obě dvě strany podepsaly. To má 14 bodů. Jeho prvním bodem je zastavení bojů na všech frontách, tedy i v Libanonu, a to je něco samozřejmě, na co Izrael může a bude mít vliv, ačkoliv není účastníkem toho memoranda, nepodepsal ho. A víme, že v Izraeli jsou členové vlády, někteří ministři, kterým se ta dohoda vyloženě nelíbí a je jim proti srsti, a to už vlastně tento týden kritizoval nějak americký prezident J.D. Vance. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. Americký viceprezident řekl tento týden v rozhovoru pro New York Times s odkazem na izraelské ministry, na ty ultrapravicové ministry Netanyahuovy vlády Bezalela Smotriča a Itamara Ben-Gvira, že není možné každý bezpečnostní problém řešit dalším zabíjením, čili to je vlastně z mého pohledu docela nečekaná nebo překvapivá kritika ze strany Spojených států vůči Izraeli a Spojené státy tím způsobem se snaží nějakým způsobem Izrael přesvědčit, aby byl konformní vůči té dohodě s Íránem.
0: Tolik náš zpravodaj v Německu, který sleduje švýcarská jednání mezi Spojenými státy americkými a Íránem. Tomáš Havlín, Tomáši, děkujeme, určitě se ještě s tebou spojíme.
2: Díky, hezký den.
1: Do Brna se po roce vrací mistrovství světa silničních motocyklů neboli MotoGP. Na závody se chystají desítky tisíc fanoušků z Česka i ze zahraničí. Loni jich za celý víkend bylo 220 tisíc. Počítat musí tedy s dopravními komplikacemi. Na jižní Moravě má navíc o víkendu být až 34 stupňů. A na návštěvníky se už připravují policisté, záchranáři, ale taky dopravci. A my to probereme s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Vítej.
16: Hezké ráno.
1: Dopravu v Brně brzdí oprava křižovatky dálnic D1 a D2. Jak se teď na autodrom tedy lidé můžou v klidu dostat?
16: Policisti i pořadatelé doporučují věc s dostatečným předstihem, no a po skončení závodu naopak nikam nespěchat. S kolonami je pak potřeba počítat hlavně po skončení závodu v neděli a připravují se pro řidiče dvě základní varianty parkování. Ta suchá, která je podle dnešní předpovědi počasí nejpravděpodobnější, počítá s parkováním v okolí okruhu. No a v případě deště nastane takzvaná mokrá varianta a parkovat se bude na staré dálnici z Bystrce k dálnici D1. Úplně nejlepší ale podle organizátorů bude, když lidi přijedou na Masaryk

0: kteří budou potřebovat nějakou okamžitou péči a pomoc, a na návštěvníky proto apelují, aby nezapomínali dostatečně pít a chránili se před přímým sluncem, třeba kloboukem nebo kšiltovkou.
1: A jak se policie postará o bezpečí diváků?
0: Kontrolami a prohlídkami zavazadel před vstupem do areálu, protože samozřejmě platí třeba zákaz vnášení pyrotechniky, a nad závodištěm je taky vyhlášená bezletová zóna pro drony. Každé ráno budou policisti procházet tribuny se psy vycvičenými na hledání výbušnin. Hlídky pak posílí jak na závodišti, tak i ve městě nebo v kempech.
1: To byl Marek Sedláček. Marku, děkujeme.
0: Hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus, a to v 7 hodin a 16 minut. Připojíme krátké hlavní zprávy. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, oznámili agentury s odvoláním na Bílý dům. Ani Íránci se zřejmě na jednání nedostaví. Spojenci Ukrajiny na zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, která zahrnuje státy NATO a další země, oznámili, že přispějí další miliardou dolarů do programu nákupu zbraní pro Ukrajinu. Kancelář ukrajinského prezidenta později informovala ještě o další půl miliardě dolarů na českou muniční iniciativu a o přibližně miliardě dolarů na výrobu ukrajinských dronů a střel. A Praha přispěje 4 městským částem dohromady 308,5 milionu korun na stavby bytových domů nebo rekonstrukce stávajících. Peníze rozdělí z Fondu rozvoje dostupného bydlení. Z 58 bytů, které městské části postaví, bude mít magistrát k dispozici 40.
1: Pod hranicí příjmové chudoby u nás žije 9,6% lidí. Za poslední roky tak zůstává poměrně stabilní. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnil Český statistický úřad. V loňském roce se tento problém týkal především důchodců, nezaměstnaných a dětí do 16 let. Ohroženi byli ale také někteří pracující, kteří jsou v roli živitelů. Ve studiu už zdravím teď autorku studie Simonu Měřinskou z Českého statistického úřadu a analytičku z odboru šetření v domácnostech. Dobrý den, vítejte.
3: Hezké ráno.
1: Můžeme v úvodu nejprve definovat příjmovou chudobu?
3: Tak míra ohrožení příjmovou chudobou udává podíl osob v domácnostech, které nedosahují svými příjmy na určitou stanovenou hranici příjmu. V roce 2025 byla tato hranice pro jednotlivce přesně 19 090 korun na měsíc, ale například rodiče se dvěma menšími dětmi museli mít k dispozici alespoň 40 089 korun na měsíc, aby nespadly pod hranici ohrožení příjmovou chudobou. Výsledná míra tedy v loni dosáhla úrovně 9,6%, takže se ohrožení příjmovou chudobou týkalo v absolutním počtu přibližně 1 milionu obyvatel České republiky. Ještě bych zmínila, že příjmově nejohroženější skupinou jsou tedy neúplné rodiny s jedním či více dětmi, těch bylo 34%, a druhou nejvíce ohroženou skupinou tvoří již dlouhodobě důchodci.
1: No, já jsem v úvodu říkala, že ta příjmová chudoba se týká i 4% pracujících, kteří jsou v roli živitelů. Dá se to více konkretizovat?
3: Je to tak, míra ohrožení příjmovou chudobou se teda hodně liší podle toho, jakou mají ti lidé ekonomickou aktivitu. Nízkou míru chudoby mají logicky pracující osoby, to jsou ta zmíněná 4%. V případě zaměstnanců je to dokonce ještě méně, konkrétně to dělá 3,7%. A v případě osob samostatně výdělečně činných je ta míra na úrovni 5,7%.
1: A souvisí nějak i příjmová chudoba s pohlavím? Je to, dá se skutečně říct, jestli jsou na tom hůře ženy nebo muži?
3: Ano, obecně je tato míra vyšší u žen než u mužů. V případě ženské populace jde o hodnotu 10,5% a u mužské části obyvatel dosáhla v loni vyše 8,7%. Je to dáno hlavně tím, že máme v seniorském věku podstatně více důchodkyň jednotlivkyň než mužů ve vysokém věku, to znamená, že tyto ženy často žijí osaměle a mají poměrně nízké důchody, proto jich spadne více pod hranici příjmové chudoby.
1: Ono asi může být velmi překvapivé i to, že mezi ty nejvíce ohrožené skupiny patří děti do 16 let. Čím to je?
3: Při výpočtu míry příjmové chudoby se vždycky zohledňuje složení domácností, ve kterých tito lidé žijí. Zásadní roli má přitom poměr takzvaných živitelů, což jsou vesměs pracující lidé, a osob vyživovaných, což jsou teda zpravidla ty děti. U ohrožených dětí do 16 let hraje roli jejich větší zastoupení v populaci a také jejich osobně vyšší míra příjmové chudoby, která činí 13,5%. Riziko té příjmové chudoby u dětí je enormně závislé na ekonomické aktivitě

0: situace jejich rodičů, protože tenhle ukazatel prostě vždy vychází z příjmové situace celé domácnosti, takže je tedy značně vysoké, obzvlášť u dětí žijících s nepracujícími rodiči.
1: Jinými slovy, ty děti, které trpí příjmovou chudobou, jejich rodiče velmi pravděpodobně jí trpí také.
0: Ano, ano.
1: Když jsme říkali, že to číslo se v podstatě nemění, nemění se ani to rozložení skupin, kterých se to nejvíc dotýká.
0: Tak ta míra ohrožení příjmovou chudobou v České republice je dlouhodobě stabilní. Za posledních 10 let se pohybovala rozmezí 8,5 až 10,5%. Ta struktura osob ohrožených příjmovou chudobou se v průběhu času příliš nemění, respektive maličko se proměňuje podle toho, jak se třeba valorizují důchody a v jaké výši. Osoby, které balancují těsně nad hranicí příjmové chudoby, jsou totiž převážně z domácností starobních důchodců.
1: Nevím, jestli jste se tomu ve své studii věnoval, ale možná že máte přehled, jak je na tom Česko ve srovnání s ostatními státy.
0: Česko patří dlouhodobě mezi země s nejnižší mírou ohrožení příjmové chudoby. Ta hodnota teda pro nás je 9,6%, zatímco průměr za celou Evropskou unii je 16,2%.
1: Slyšeli jste Simonu Měřinskou z Českého statistického úřadu, autorku studie o příjmové chudobě v České republice. Děkujeme za to, že jste zavítala přímo k nám do studia, do našeho vysílání.
0: Děkuji moc za pozvání.
2: Posloucháte Ranní plus, a to přesně v 7 hodin a 22 minut. Vyšší teploty, které nás dnes čekají, lákají lidi k vodě, třeba k rybníkům a přehradám. Odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny, škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně zavdat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
3: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
4: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
3: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
4: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celé vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
3: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
4: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik základních zásad před tím, než do vody vstoupíme.
3: V prvé řadě bych se podíval, jestli ta lokalita není v systému hlídaných nádrží www.koupacivody.cz.
4: Zrak je totiž jedním z nejlepších vodítek. Už po několika krocích můžeme poznat, zda je koupání bezpečné.
3: Když vlezete pomaličku po kolen a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
4: Ani nechtěné vykoupání v zasažené vodě ale nemusí automaticky znamenat zdravotní potíže. Důležité je, jak se zachováme bezprostředně poté.
5: Rozhodně se neutírat ručníkem, abychom ty sinice nevytlačili do kůže, pak by to vyvolalo alergie nebo další nežádoucí efekty. Takže hned po vykoupání osprchovat čistou vodou.
4: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
3: Sinice produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém, imunitní systém jak na stranu imunosuprese, tak nekontrolované alergické reakce.
4: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, kde se koupe, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny, které fungují extrémně rychle. Třeba 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
5: Ještě existují takzvané bentické sinice a ty poznáme, že vlastně někdy vidíme takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině, takže na to taky pozor.
3: Ovšem, pro nás nepříjemně páchnoucí koláče jsou takhle například pro psy nesmírně atraktivní. Ten pes je úplně nepochopitelně nadšen.
4: Právě tento typ sinic se stal poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků, spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
6: Skoro bych je i doporučoval. Množí se čím dál více nádrží v krajině, které mají vodu dobré kvality a rozhodně přírodní voda je příjemná. Když tam skočíte šipku a nadechnete se a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
4: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Před 80 lety zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Jako jediný kandidát získal všech 298 odevzdaných hlasů, včetně hlasů komunistických poslanců. Byla to poslední prezidentská volba v demokratických poměrech před únorovým převratem v roce 1948.
7: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevná a neotřesena.
8: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
9: Beneš byl pro komunisty jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, že Beneš tomu dá v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním. Čili pro ně to byl ideální kandidát.
10: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
7: A žije prezident doktor Edvard Beneš.
8: Volba následovala jen několik týdnů po parlamentních volbách z května 1946. Komunisté je v Československu vyhráli a jejich předseda Klement Gottwald se stal premiérem. Edvard Beneš s komunisty spolupracoval už během války.
9: Od toho roku 1943 s nimi Beneš počítal. On je původně chtěl vlastně získat do té své exilové vlády už předtím, což ale odmítli, to měli zakázané.
8: Podle historika Edvard Beneš po válce věřil, že Československo může fungovat jako prostředník mezi Západem a Sovětským svazem. Realita byla jiná. Sovětský vliv rychle sílil a Beneš postupně ztrácel půdu pod nohama.
9: Počítá s tím sovětským Ruskem nebo sovětským svazem, s tím bolševickým Ruskem, jako s někým, kdo je strašně důležitý pro další vývoj Evropy. U něj v podstatě to byla asi až iracionální víra, kdy taky tam říká, že bez toho bolševického Ruska, bez toho sovětského svazu vlastně nemůže být mír v Evropě.
8: Historik Breifelder připomíná, že právě prezidentská volba v červnu 1946 ukazovala rozpor, který provázel celé Benešovo poválečné působení. Na jedné straně zůstával symbolem obnovy republiky po válce, na straně druhé souhlasil s uspořádáním, které omezovalo předválečné demokratické mechanismy.
9: Ale zároveň byl člověk, který vlastně ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomoval.
10: Ono se to zahemžilo fotografii.
8: Lidé se sešli na nádvoří Pražského hradu bezprostředně po volbě prezidenta. O necelé dva roky později přišel únor 1948 a Beneš stál před dalším těžkým rozhodnutím. Pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. V Československu skončila demokracie a země se stala sovětským satelitem. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Posloucháte Ranní plus a o čem budeme mluvit už krátce po zprávách. Kdy začnou Hormuzským průlivem proplouvat lodě v běžném režimu a za jakých podmínek? O tom budeme mluvit s expertem na námořní logistiku a přiblížíme, jak to teď v Perském zálivu vypadá.
1: V 7 hodin a 30 minut jsou tady, ale nejprve zprávy s Martinem Matějkou.
4: Český rozhlas plus.
11: Lídři zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o návrhu sedmiletého rozpočtu Evropské unie na období v letech 2028 až 2034. Projednají také dění na Blízkém východě. Včera už řešili mimo jiné unijní konkurenceschopnost. Dále jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o situaci v zemi a o případných mírových rozhovorech s Ruskem. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Organizace poskytující terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem musí část klientů odmítat nebo je zařazovat na čekací listiny. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Ministerstvo spravedlnosti jim letos neposkytlo dotace na programy pro dospělé. Peníze dodatečně vyčlenilo pouze pro práci s mladistvými. Podle organizací se to může dotknout stovek lidí, kteří mají účast v programu nařízenou. Ministerstvo slibuje, že financování na příští rok zajistí. Odborový svaz Kovo dnes odpoledne volí nové vedení. Rozhodovat bude přibližně 160 delegátů na sjezdu, který začal už včera. O post předsedy se ucházejí dosavadní šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Součástí programu sjezdu jsou i volby místopředsedů a diskuze o dalším směřování odborového svazu. Zúčastní se taky zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny. E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. Změny měly platit ode dneška. Asociace ale upozorňuje, že příslušný zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Dnešní Noc Sokoloven nabídne speciální program ve více než stovce sokolských jednot po celém Česku. Letošní už 12. ročník se nese ve znamení poezie. Zapojené spolu proto připravili například soutěže, čtení nebo skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní. A podrobnosti o programu najdete na webu České obce sokolské. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolony začínají u sjezdu na Ostrovačice na kilometru 178 a pomalu se pokračuje až do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Pro osobní auta je zdržení asi 20 minut. Na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před sjezdem na letiště je kolona asi na 10 minut od odbočky na Horoměřice. Na pražském okruhu z letiště k dálnici D1 kolony jsou od plzeňské dálnice D5 k Ořechu. Zdržení je asi 15 minut. V Praze je silný ranní provoz, pomaleji se jede po jižní a Štěrboholské spojce, obousměrně před Průmyslovou, pomaleji se jede od Běchovic i Spořilovské, zdržení je vždy asi 10 minut. A kolona asi na 10 minut je i na konci k Belské, od Novopatské k semaforům v Hloubětíně. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Posloucháte Ranní plus.
2: A to v 7 hodin a 33 minut. Dobrý poslech vám přejí Pavlína Nečásková a Daniela Vrbová. Spojené státy americké včera ukončily blokádu veškerého námořního provozu do a z íránských přístavů v oblasti Perského a Ománského zálivu. Uvedlo to ústřední velitelství amerických sil CENTCOM. Spojené státy zahájily blokádu íránských plavidel 13. dubna poté, co Teherán zaminoval a uzavřel strategickou hormuzskou úžinu. V Perském zálivu tak zůstalo uvízlých na 2000 plavidel. Ta by teď podle íránských úřadů měla začít dostávat povolení a časy a trasy na bezpečné proplutí průlivem. Co je čeká dál, probereme v Ranním plusu s expertem na logistiku Davidem Knoblochem, výkonným ředitelem a partnerem společnosti NTG Air and Ocean. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
2: V oblasti by teď mělo probíhat zhruba dvoutýdenní čištění od oblasti, tedy od min. Co to znamená pro ty tankery a lodě, které by chtěly proplout hormuzskou úžinou v tomto období? Bude jim to vůbec dovoleno?
13: No tak určitě jim to bude dovoleno přes iránskou stranu, protože vlastně Iránci vlastně změnili celý mezinárodní koridor, kde je zaminovaný a musí všichni jakoby poslouchat iránské loďstvo, aby propluli včas a samozřejmě bezpečně kolem těch ostrovů, hlavně kolem ostrovu Larak. To znamená, že vlastně to nebude jen dva týdny, ale bude to trvat daleko díl, protože tam jsou stovky min.
2: A ví se, jak ta přeprava směrem ven z Perského zálivu bude organizovaná, které lodě například dostanou přednost vyjet jako první, bude se to řadit podle národnosti, typu nákladu, délky čekání nebo něčeho dalšího?
13: Tak určitě poslední lodě budou kontérové lodě, protože samozřejmě to závisí na těch pojišťovacích domech, kdy uvolní a kdy prostě budou nabízet opět to pojištění war risk.
2: Pane Knoblochu, slyšíme se, teď se asi ztratilo chvíli spojení a slyšíme i vyzváněcí tón, tak nevím, jestli jsme nestratili spojení s Davidem Knoblochem, výkonným ředitelem, partnerem a společností NTG RN Ocean. Mluvíme o tom, že Spojené státy včera ukončily blokádu veškerého námořního provozu do a z íránských přístavů. Íránské úřady by měly začít vydávat povolení a časy a trasy na bezpečné proplutí průlevem. Ano, už se slyšíme opět, děkujeme. A vy jste tady mluvil o těch pojišťovacích domech a kontejnerových lodích. Jak vlastně technicky bude to vyplutí lodí probíhat? V našem vysílání vysvětlil kapitán obchodní lodi Ctirad Pacák, že klíčové je dopravit k lodím vodu, aby mohli pomocí páry rozehřát své motory. Budou to nějaké centrální dodávky té vody nebo každá loď si musí vlastně zajistit svoje zásoby?
13: Tak to vám neřeknu, to skutečně se musíte obrátit na toho kapitána jednotlivých těch lodí. Já řeším námořní přepravy jako nákladní.
2: Teherán tedy včera uvedl, že prvních 60 dní nebude za plavbu vybírat poplatky, poté ale stále avizuje vybírání nějaké formy mýta, možná společně s Ománem. Ví se už něco o jeho výši a budou s tím okolní státy a vlastně ty samotné přepravní společnosti souhlasit?
13: Tak určitě tam dochází k diskuzi mezi Iránem a Ománem a dalšími sousedními státy Perského zálivu. Samozřejmě Iránci na tom budou chtít začít vydělávat peníze a budou samozřejmě dělat všechno pro to, aby po těch 60 dnech mohli nastavit nějaký regule k tomu, aby mohli vybírat poplatky za mýtný, tak jako to je třeba v Suezském průplavu.
2: A ví se něco o výši těchto poplatků?
13: O výši poplatků se zatím neví, bude se to odvíjet na objemu té lodi, kolik bude mít schopna odvést toho zboží nebo případně barelů.
2: Podle webu Hormuz Strait Monitor také v následujícím měsíci, pokud tedy vydrží příměří mezi Íránem a Spojenými státy americkými, dojde k recertifikaci pojištění lodí. Jak se očekává, že se k tomu pojišťovací domy postaví a promění to odteď cenu přepravy touto cestou?
13: Tak určitě se to promítne do té ceny přepravy jako takový, protože v současnosti to riskové pojištění dělá několik stovek dolarů za tu kontejnerovou jednotku, co se týká kontejnerových přeprav. A co se týká potom těch bulkových carrierů, bulkových nákladních lodí, tak tam se to odvíjí ohledně objemu v kubických metrech. Takže to budou určitě stovky dolarů.
2: Tedy na jednu plavbu nebo na jednu loď? Nebo jak se očekává, nebo... ano? To zvýšení, jako v řádech, jestli se to dá uvést v procentech?
13: V procentech vám to neřeknu úplně přesně, ale víme, že vlastně tohleto pojištění vlastně bylo nějakých před krizí 0,1 až 0,5% z hodnoty lodi plus hodnoty vlastně toho přepravního nákladu a v současnosti v tom je to zhruba nějakých 5 až 10%, což jsou vlastně miliony dolarů na proplutí.
2: Ano. A ta nejdůležitější otázka, na kterou asi nikdo nezná odpověď, ale přesto by měla zaznít, mají rejdařské společnosti nějaký plán připravený pro případ, kdy se konflikt znovu obnoví a Hormuzský průliv se znovu uzavře?
13: Tak mají, samozřejmě se to dá bypassovat i takovou tu suchou cestou přes jiný okolní přístavy, ať už je to prostě třeba saudské arabské Jeddah, nebo emirátské Korfakan, nebo další ostatní případy v Ománu. Ale samozřejmě to je omezený kapacitně, jako strakuje se to, samozřejmě v současnosti je tam problém s tím, že se dodávají ty kontejnery, nebo ty přepravní zásilky zhruba nějakých 14 dní až měsíc. Takže určitě to funguje, ta cesta, je to teda dražší a delší.
2: A to tedy budou využívat i v případě, kdyby se ta mírová jednání zhatila a Hormuzský průliv se znovu uzavřel.
13: Přesně tak, nikdy nevíte, jak to bude vypadat, že jo? Takže tady se to dá očekávat, že to nebude prostě, že to nebude v platnosti už na pořád. Tam bude nějaký problém zase v budoucnosti.
2: Naším hostem byl expert na logistiku David Knobloch, výkonný ředitel a partner společnosti NTG RN Ocean. Děkujeme za váš čas.
13: Díky, naschledanou.
1: Tento rozhovor dozněl v 7 hodin a 40 minut. Francouzská kontrarozvědka zavřela od začátku roku 9 nelegálních čínských policejních stanic na francouzském území. Tato komisařství údajně sloužila zájmům Pekingu a cílila na čínské disidenty. V dnešním vydání to píše deník Le Monde. Francouzský tisk pročítal náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha, kterého teď zdravím.
14: Já taky zdravím, hezké ráno.
1: Tak kde tato čínská komisařství ve Francii byla? Jaké plnila úkoly?
14: Většina z těch čínských stanic, respektive těch komisařství, byla podle deníku Le Monde v Paříži, taky v okolí hlavního města, a byla součástí čínských kulturních nebo společenských asociací. Tyto čínské policejní stanice vydávaly pasy, sbíraly informace, cílily na čínské disidenty ve Francii a podle francouzského ministerstva vnitra tato čínská komisařství ve Francii spadala přímo pod čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti. Čína existenci těchto policejních stanic ve Francii nepopřela, podle ní ale šlo o struktury, které pomáhaly lidem při kontaktu mezi expaty, mezi těmi lidmi Číňany, kteří jsou tady ve Francii, a úřady v jejich domovských městech. Například Peking tedy popírá, že by tato policejní komisařství prováděla jakoukoliv politickou nebo nelegální činnost.
1: Jak francouzské úřady naložily s Číňany, kteří pracovali na těchto stanicích?
14: Francouzské ministerstvo vnitra nařídilo vyhostit 3 šéfy, respektive tedy vedoucí těchto čínských nelegálních komisařství. Jedním z nich byl podle deníku Le Monde 57-letý muž jménem Nia Chaowen do Francie. Tento člověk přiletěl v roce 2001, šéfoval několika společnostem, většinou s oblečením, textilem, bižuterií. Centrálu měl v Paříži a od roku 2003 byl předsedou asociace průmyslníků z čínské provincie Fujian a právě pod touto asociací fungovalo i jedno z těch nelegálních čínských komisařství. Francouzské úřady ho vyslýchaly v březnu před 2 lety. Přiznal, že pod asociací skutečně fungovalo toto čínské policejní komisařství, ale že jeho úlohou právě bylo vydávat pasy, doklady. Francouzi poukazovali následně na to, že udržoval zpravodajské styky s cizí mocností, a proto tedy rozhodli o jeho vyhoštění.
1: Teď otočíme listme a podíváme se na stránky dalšího francouzského deníku. Deník Le Figaro se v několika komentářích zabývá rozhodnutím americké vlády, která nařídila firmě Anthropic pozastavit cizincům přístup k jejím nejpokročilejším modelům umělé inteligence. Jak chce Francie omezit závislost na Spojených státech v této oblasti?
14: Deník Le Figaro má v této souvislosti zajímavý rozhovor s výzkumnicí, která pracuje na New Yorkské univerzitě, Asmou Malou, která se zabývává právě AI. Podle ní je umělá inteligence rozsáhlý segment, který spočívá na několika pilířích: energii, datacentrech, polovodičích, úložištích, AI modelech, taky talentech, to znamená lidech, výzkumnicích a aplikacích. A nikdo prý nekontroluje celý tento ekosystém a Evropa by si teda podle ní měla vybrat, ve kterém tom segmentu té oblasti chce být klíčovým hráčem, chce být lídrem, kam investovat. Podle ní Francie by mohla vynikat například v kvantové fyzice, prediktivní medicíně. Ostatně francouzský premiér Sébastien Lecornu tento týden na veletrhu Vivatech ohlásil, že Francie investuje dalších víc než 15 miliard do umělé inteligence. Ty peníze mají hlavně na výpočetní kapacity, taky na výzkum a obecně do průmyslového odvětví.
1: Na závěr stihneme ještě jedno téma. Francie čelí další vlně veder. Na některých místech zaznamenaly teplotní rekordy přes 40 stupňů. Jak vláda reaguje na tak extrémní horka? Hrozí například rušení sportovních událostí?
14: Ano, deník Le Figaro právě poukazuje na doporučení pařížské prefektury, která právě doporučuje zrušit venkovní sportovní akce v Paříži a taky na předměstí. Například v Poitiers posunuli kvůli horkům maturity na pozdější termín, to je tedy jižní část, potom už Francie některá města ruší slavnosti hudby, které byly naplánované v neděli, to mají být velká horka. Francouzské dráhy zase ruší několik spojů, protože na železnici ty teploty budou ještě podstatně vyšší. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém večerním rozhovoru připustil, že Francie zažívá těžké dny a že je potřeba se postarat o starší obyvatele, o děti. Francouzská meteorologická služba vydala varování před horkem pro víc než 50 departmánů. Ty horka, ta vlna veder má trvat až do konce měsíce.
1: Horka čekají také Českou republiku. My se o tom budeme bavit po 9. hodině s meteoroložkou Alenou Zárybnickou. Tohle byl ale Martin Baluch a připravil připravil pro nás výběr z francouzského tisku. Díky za to.
14: Taky děkuju, hezký den všem, naslyšenou.
2: A já v 7 hodin a 45 minut navážu krátkými zprávami z agentur. Americký viceprezident J.D. Vance dnes neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem. Oznámili to agentury s odvoláním na Bílý dům. Ani Íránci se zřejmě nedostaví. Izraelské nálety si v Libanonu v noci vyžádali životy 16 lidí, uvedla libanonská státní tisková agentura. Izrael oznámil další útoky proti Hizbaláhu. A spojenci Ukrajiny na zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, která zahrnuje státy NATO a další země, oznámili, že přispějí další $500 miliardou do programu nákupu zbraní pro Ukrajinu. Kancelář ukrajinského prezidenta později informovala ještě o další $500 miliardě na českou muniční iniciativu a o přibližně $1 miliardě na výrobu ukrajinských dronů a střel. Česká fotbalová reprezentace včera večer na mistrovství světa jen remizovala s týmem Jihoafrické republiky. Fotbaloví experti přitom právě tento tým považovali za nejslabšího soupeře Čechů v základní skupině šampionátu. Týmy z Afriky během dosavadního průběhu narazily hned na několik fotbalových velikánů. Zatímco Francie, Argentina nebo Švédsko proti africkým soupeřům uspěli, velikáni jako Brazílie, Španělsko, Portugalsko nebo Belgie africké týmy porazit nedokázali, přestože byli jednoznačnými favority. Ve vysílání je s námi teď Tomáš Syrovátka, někdejší činovník pražské Slavie, který tam nastartoval intenzivní spolupráci s africkými fotbalisty a v tomto směru nadále radí nejen českým klubům. Vítejte, dobré ráno.
15: Dobré ráno.
2: Jak hodnotíte dosavadní výsledky afrických týmů na mistrovství světa? Jsou překvapivé nebo spíše zatím naplňují očekávání?
15: Tak spíš bych řekl, že naplňují očekávání. Myslím si, že pro lidi, kteří se zabývají africkým fotbalem, tak nejsou ty výsledky nějak překvapivé. A vzhledem k tomu, jak dramaticky se africký fotbal rozvíjí, jak opravdu týden po týdnu, měsíc po měsíci, když tam přiletím, je ta situace lepší, lepší a lepší, tak si myslím, že to nemůže nikoho překvapit.
2: Nicméně pozorujete, že africké týmy jsou stále podceňované. Můžeme si vzít třeba příklad Maroka, které bylo před zápasem s Brazílií považované za jasného outsidera, přestože na posledním mistrovství světa skončilo čtvrté. Má tohleto nějaký reálný základ?
15: Tak spíš bych jako se zeptal, kde jsou podceňované. My, řekl bych obecně, že my Češi máme jakoby tendenci vlastně žít hodně z minulosti, co se týče fotbalu, takže často jsem to cítil ve Slavii, když jsme hráli s různými týmy evropských pohárek, že vlastně ty fanoušci očekávali, že Slavia jednoznačně zvítězí, přestože třeba ty týmy, proti kterým jsme hráli, měli mnohem lepší zázemí než Slavia, a rozhodně jsem nás nepovažoval za nějaký velký favority. A stejně je to s africkými týmy. Myslím si, že podceňovat, že my zaprvé my dneska bychom asi se určitě neměli na africký týmy dívat skrz prsty, protože velké množství z nich má individuálně lepší hráče, než máme my. Jakoby tím bych začal. A obecně je pravda, že Západ má tendenci se na africký fotbal dívat skrz prsty, ale myslím si, že poslední dobou se to, jakoby tady ten pohled v západní Evropě jakoby dramaticky mění tím, jak se mění fotbal jako takovej, tím, jak fotbal hodně ovlivňují právě množství, opravdu velké množství afrických hráčů, kteří do Evropy přicházejí stále ve větším množství, kteří opravdu mění ten fotbal ve velký, jakoby, já tomu říkám trošku do atletiky, že fotbal se stává hodně velkou atletikou, prostě fyzickou připraveností těch afrických hráčů, jejich fyzickými předpoklady a podobně, tak...
2: A jak do toho vlastně zapadá potom zapadají ty výkony afrických hráčů? Lze tedy mluvit o nějakém stylu, který afričtí hráči do fotbalu přináší, o nějakém africkém fotbalu?
15: Určitě se dá mluvit o stylu, protože africkí hráči prostě mají několik zásadních
16: předpokladů, a to je samozřejmě fyzická stavba těla, to znamená, nechci teď přecházet do lékařských termínů, tak jak jsme se o tom milionkrát s lékaři bavili, prostě, že to tělo je trochu jinak postavené, má jiné fyzické předpoklady, jsou dynamičtější, rychlejší, silnější. Tenhle styl určitě fotbal jako takový hodně ovlivňuje a hodně mění. A to je jedna věc. A druhá věc, která je, bych řekl, ještě důležitější, prostě afričtí hráči, pro ně je úspěch ve fotbale často jedinou šancí na lepší život, nejenom pro ně, ale pro jejich rodiče, celé rodiny, často obrovské okolí, nejenom rodiny, ale často celé vesnice a podobně. Známý případ je Sadio Mané, který zcela změnil život ve vesnici, z které pochází. Takže určitě, když se spojí tyto dvě stránky věci, to znamená obrovská hladovost a touha prostě těch afrických hráčů uspět a na druhé straně jejich fyzické a talentové předpoklady, tak je jasné, že prostě budoucnost fotbalu, nebo že budou patřit k významnou, nebo že budou významnou částí budoucnosti fotbalu.
2: Je pro africké fotbalisty přitažlivé Česko nebo naopak moc ne?
16: Myslím si hodně. Česko je pro ně hodně předpoklad. Tak zaprvé, když my se trošku podceňujeme v tom smyslu, že my, jak žijeme v Evropě, tak samozřejmě pro nás je velký rozdíl Česko, Německo. Prostě vidíme ty rozdíly, protože žijeme v této části světa, jsou to naše sousedé a podobně. Ale pro Afričany to často tak není. Prostě my jsme Evropa, my jsme samotný střed Evropy. Česko je velmi bezpečná země, dobře se tu žije a určitě pro africké fotbalisty jsme velmi, navíc máme styl fotbalu, který takový ten fyzický, který jim vyhovuje, to znamená, my jsme určitě pro ně velmi zajímavou zemí, samozřejmě kdyby měli ten jako výběr mezi tím jít do třeba z frankofonních zemí, jít do Francie nebo z anglofonních zemí do Anglie a k nám, tak si vyberou kvůli velké komunitě z Afriky pocházejících lidí Francii nebo Anglii, ale pokud se na to koukneme trochu globálně, tak my jsme pro ně jako velmi zajímavá země.
2: Říká Tomáš Syrovátka, někdejší činovník Pražské Slavie, který tam nastartoval intenzivní spolupráci s africkými fotbalisty a radí také dalším českým klubům. Děkujeme za váš čas.
16: Děkuju, mějte se hezky, na shledanou, hezký den.
1: 7 hodin 52 minut stále posloucháte Ranní plus. Brian Ouma žije v Keni, je mu 26 let a před pár dny poprvé cestoval letadlem. Přijel do Česka, aby se sešel se studenty Třeboňského gymnázia, kteří ho na dálku podporovali, aby mohl vystudovat medicínu.
17: Okay, so can we go? Okay, so Brian, please follow us. We're heading straight to the Rosenberg pond. Let's go. Pojedeme se podívat k plomu, to bude vyjít na nějakých 10 kilometrů. Cestou zpátky to buď vezmeme stejnou cestou, anebo když se mu bude chtít, tak ho můžeme ještě provést lesem, ukázat mu další vesnice.
18: Pozná tady nádherný Třeboňsko, je to placka, takže to nebude nic náročného. Pojedeme okolo Rožumberka, ukážeme mu tam snad třeba i hráz, ty stavidla a tak podobně.
19: Vlastně zahedou.
20: Studenti s Brianem mizí v dálce směrem k Rožumberku a k zatopenému lomu na koupání, ale cyklovýšťka není to jediné, co si třeboňští studenti pro Briana přichystali.
21: Studenti mají takové drobnosti, po výuce vedli Briana do centra Ekovidra.
20: Říká Lenka Kopečková, která má v Třeboňském gymnáziu na starost adopci na dálku.
21: Byly kánoje, takže jsme jeli řeku Nežárku, je připravený výlet do Českého Krumlova na slavnosti pětilisté růže.
20: Program si ale připravil i Brian pro studenty.
21: Měl připravené prezentace na různá témata.
22: My jsme se dozvěděli o nemoci HIV, o malárii, když je vlastně u Viktoriina jezera, je velký nebezpečí právě, že nás můžou nakazit komáři a že tam je to fakt častý.
23: Mohli jsme se zeptat na různé otázky. Zmiňoval jak kulturu, tak rodinu, sporty a celkově co zažil.
24: My name is Brian Ouma from Kenya. I've been in the adoption.
25: Jmenuji se Brian Ouma. Do adopce jsem vstoupil, když mi bylo 13 let. Moje teta žila na ostrově Rusinga u Viktoriiných vodopádů. Mám 13 sourozenců a díky tomu, že jsem se mohl přesunout k tetě jsem se dostal do školy, kterou provozuje česká organizace. A oni dělají také program adopce na dálku. A tam mi řekli, že si mě adoptovali studenti z gymnázia v Třeboni.
0: Gymnázium Třeboň.
3: Díky dlouholeté podpoře se Brianovi podařilo vystudovat medicínu a se svými adoptivními rodiči byl v kontaktu skrze dopisy a později také videohovory. Letos přišlo navíc pozvání do Čech. Nic z toho by ale nezažil, kdyby si ho v roce 2013 nevybrala na seznamu dětí k adopci skupina třeboňských studentů.
0: So last year I went back home and...
25: Mám stejně starého kamaráda, který zůstal na místě, kde jsem vyrůstal. Minulý rok jsem se tam na delší čas vrátil a potkal spoustu svých bývalých přátel. Většina z nich hospodaří na farmách a žijí velmi jednoduché životy a asi bych žil podobně. Rodiče by neměli peníze na to, abych vystudoval alespoň základní školu. A jsem neskutečně vděčný, že můžu žít tento život, který mě posouvá a mění moji budoucnost.
3: V budoucnu by se Brian rád stal pediatrem. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Stejně jako je jednoduché na e-shopech nakoupit, musí být pro zákazníka také jednoduché zboží vrátit. Ode dneška to vyžadují evropská pravidla. Podle nich musí všechny internetové obchody i online poskytovatele služeb upravit své weby nebo aplikace a umístit na ně tlačítko pro odstoupení od smlouvy, takzvané cancel contract button. Téma probereme teď s Ondřejem Malým z Asociace pro elektronickou komerci. Dobrý den.
5: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Pojďme nejprve asi vysvětlit jednu věc. Evropská pravidla mají platit ode dneška, ale přesto se to českých e-shopů vlastně netýká. Je to tak?
5: No, formálně ne, protože ten zákon, který transponuje tu evropskou směrnici do českého právního řádu, je momentálně ve druhém čtení v poslanecké sněmovně, takže ta pravidla budou platit až tehdy, až je parlament schválí.
1: A očekáváte nějaké komplikace?
5: Ne, pravděpodobně ne, to bude jenom formalita, ale sněmovna bohužel, jak to vezmeme, měla úplně jiné věci na práci teďka, protože tam jsou zákony, které současná vláda považuje za mnohem důležitější, jako je stavební zákon a podobně, takže jednoduše se na tuto implementaci prostě ještě nedostalo.
1: No a kdy očekáváte, že na to dojde v Česku?
5: No, když se podíváme na ten legislativní proces, tak je velmi pravděpodobné, že bude dokončený někdy během podzimu a pak očekávám, že ta pravidla teda by mohla platit od 1. ledna 2027. Ale samozřejmě je to na poslancích, ale už máme jaksi zdržení, takže předpokládám, že ten zákon bude stejně jako i některé další, které vyžadují jako větší pozornost právě z hlediska toho, že jsou zdržené asi trochu prioritou.
1: Ale e-shopy se na to připravují, to znamená, až to bude schválené, vzejde to v platnost, mělo by to začít hned fungovat. Co se vlastně díky těm pravidlům má všechno změnit, protože přece ta možnost reklamovat zakoupené zboží a dostat peníze zpět, ta už tady funguje dnes.
5: Já možná maličko opravím. Ono to není reklamace, ono je to odstoupení od smlouvy. Protože ten obchodník vlastně v tomto případě nemůže vůbec posuzovat, jestli z jakého důvodu ten zákazník od té smlouvy odstupuje. Prostě musí na základě toho, že to zboží se mu vrátit i peníze, prostě zrušit úplně ten kontrakt. Není to tak jako u reklamace, kde prostě ten obchodník samozřejmě posuzuje, jestli je ta reklamace oprávněná. Tady je jaksi oprávněná automaticky v té 14-denní lhůtě. A co se změní? No, změní se to, že to bude jednodušší pro ty zákazníky, bude vidět nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, kterou on aktivuje a pak se na základě nějakého průvodce nebo něčeho, co ten obchodník implementuje, dostane až k tomu, že jak si ten obchodník mu řekne, jakým způsobem má to zboží vrátit a zároveň se ho zeptá v uvozovkách teda pomocí nějakého formuláře jednoduchého, kam mu má vrátit peníze. Ohledně toho vrácení zboží bych možná upozornil, že to bude snazší v Česku kvůli tomu, že tady máme poměrně širokou síť výdejních boxů, které fungují dost často jako návratové boxy, takže pro toho zákazníka skutečně tyhle transakce vlastně s e-shopy jsou velice, velice jednoduché.
1: No, jak to vlastně, možná to tlačítko, jak má vypadat, jde mi o to, jestli to bude něco velmi jednoduchého a ne něco, čím se třeba člověk musí proklikávat, komplikovaně pročítat, zaškrtávat, něco, co by odradilo pak ty zákazníky. Mm-hmm.
5: No, právě ten zákon i ta směrnice, ze které ten zákon vychází, říká, že ta funkce pro odstoupení od smlouvy, což nemusí nutně být tlačítko, to upozorňuji, ta směrnice vlastně nemluví o tlačítku, ale zjednodušeně se tomu takhle říká. Uvidíme, jak zákonodárce náš k tomu přistoupí. tak vlastně, že ta funkce má být jasně viditelná, jasně má ukazovat, jasně má toho zákazníka nějakým způsobem, ten, jasně má tomu zákazníkovi ten proces usnadnit a má to být všechno jako velmi jednoduché, což samozřejmě ty
1: e-shopy... Teď už vás
5: jako
1: musím některé... zastavit, pane Malý, Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci. Děkujeme.
5: Naschledanou, děkuji vám.

0: Bylo 8 hodin a společnost vám dělá páteční ranní plus a také Daniela Vrbová
1: a Pavlína Nečásková.
2: Český rozhlas plus.
1: A toto jsou naše témata. Jaká můžou být slabá místa technických jednání o příměří mezi Íránem a Spojenými státy?
0: Kolik peněz a za co by měla Evropská unie v příštím 7letém období utrácet?
1: Proč Správa železnic ruší útvar pro výstavbu vysokorychlostních tratí?
0: Tak o tom všem budeme mluvit. Nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
3: Plánované americko-íránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to poté, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do země prozatím neodcestuje. Jeho tým byl sice připravený odletět, ale cestu odložil. Podle agentury AP Spojené státy reagovaly na vysílání televize blízké libanonskému proíránskému hnutí Hizballah. Ta tvrdí, že Írán odložil vyslání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 16 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda dřív oznámila, že útočila na několika místech na jihu země. A tvrdí, že cílila na ozbrojence Hizballahu a jejich infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany šítského militantního hnutí podporovaného Íránem. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na bedra měli dát pozor třeba starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
4: Tak, aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
3: Během ruských nočních útoků na ukrajinskou Sumskou oblast zemřeli nejméně 2 lidé, další jsou zranění, informuje o tom ukrajinská policie. 6 raněných po ruském bombardování hlásí také úřady v Charkově. Tam bomby poškodily více než 40 rodinných domů. Mezi zraněnými jsou i 3 děti. Ukrajinské drony naopak útočily v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. O případných raněných a způsobených škodách podle gubernátora oblasti zatím nejsou žádné informace.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Záchranáři v Brně se připravují na závody silničních motocyklů MotoGP a kvůli nim ode dneška do neděle posilují svůj provoz. Na Masarykově okruhu se bude pohybovat 5 záchranářských a 3 lékařské posádky. K dispozici bude také klimatizovaný stan služky a zdravotnickými přístroji. Letošní novinkou je terénní sanitka. Jihomoravští záchranáři počítají i s větším počtem lidí v centru Brna a pokračuje jich mluvčí Michaela Botová.
5: Návštěvníci se budou pohybovat po městě Brně, především v centru, a to i v nočních hodinách. Jsme připraveni i na případné zajíždění do kempu, bude-li to potřeba, takže město Brno posílíme jednou posádkou navíc.
3: Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi, důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražní systém, informoval o tom deník Jutarní list. A podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let ve vězení. Při incidentu nedaleko města Split se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě cestovalo celkem 8 Čechů. Polská policie zadržela muže, který je podezřelý z vraždy ruského umělce a kritika Kremlu Semiona Skrepeckého. Oznámil to polský ministr vnitra a státní správy Marcin Kierwiński. Zadržený má gruzínský cestovní pas a k vraždě došlo v pondělí ve města Biała Podlaska na východě Polska.
6: Policia.
7: Polský ministr vnitra a státní správy Marcin Kierwiński zdůraznil, že zadržený muž je z vraždy ruského umělce podezřelý, stejně jako je podezřelý z dalších trestných činů, kterých se v Polsku dopustil už dříve. Naopak 2 Bělorusy zadržené chvíli po vraždě policie propustila kvůli nedostatku důkazů, které by je s případem spojovaly. Ruský občan, umělec, karikaturista a kritik ruského režimu Robert Kuzovkov, který používal umělecký pseudonym Semion Skrepecky, žil v Polsku od roku 2021. V pondělí zemřel na následky střelných zranění. Pachatel ho na sídlišti v Biale Podlaské popravil 5 ranami z pistole do hrudníku a hlavy. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají v Česku lidé i několik měsíců. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Od státu letos pro dospělé klienty nedostali žádné peníze. Pro mladistvé ministerstvo spravedlnosti dodatečně vypsalo dotace v dubnu. Může proto nastat situace, kdy člověk nařízení nemůže splnit a soud ho přehodnotí. Potvrzuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
6: V takových případech není v zájmu justice trvat na trestu, který je fakticky nenaplnitelný. Naopak se obvykle hledá náhrada, například jiný typ programu nebo jiná forma spolupráce nebo úprava podmínek. Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
3: Na příští rok chce peníze rezort zajistit, mají je dostat, ale pouze prokazatelně přínosné programy. Jak přínos bude hodnotit, ministerstvo zatím neví. Jak se zpracovávají geologické vzorky nebo jak funguje tektonika, i to se dozví návštěvníci geologického dne na Pražském Klárově, který pořádá Česká geologická služba. Akce začíná dnes ve 2 hodiny odpoledne, zítra mohou lidé dorazit od 9 ráno až do 6 do večera.
8: Geologové návštěvníky seznámí třeba s tím, jak se zkoumají minerály pod mikroskopem nebo jak se určí stáří z kameněliny. Lidé si také budou moct řadu věcí vyzkoušet, říká Nikol Novotná z České geologické služby.
9: Budou si moci sestavit vlastní geologickou mapu, vyzkoušet rýžování a mnoho dalšího. Budeme tam mít například i vrtnou soupravu.
8: Chybět nebudou ani moderní technologie, třeba drony nebo virtuální realita. Podrobnosti jsou na webu. Webových stránkách geologickýden.cz. Vstup je zdarma. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
3: Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolony začínají u sjezdu na Ostrovačice na kilometru 178 a pomalu se pokračuje až do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Pro osobní auta je zdržení asi 20 minut. Na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Kolona začíná u Evropské a pokračuje až ke sjezdu na letiště. Zdržení asi 20 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou kolony před sjezdem na Ořech. Zdržení je obousměrně od Plzeň D5 a také od Lochkovského tunelu vždy na 15 minut. V Praze je silný ranní provoz na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm je silný provoz před sjezdem na Ořech. Kolony jsou obousměrně. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu ojediněle s přeháňkami a nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to přesně v 8 hodin a 8 minut. Dobrý poslech vám přejí Pavlína Nečásková a Daniela Vrbová. Americký viceprezident J.D. Vance neodcestuje do Švýcarska na víkendová jednání s Íránem, oznámil dnes ráno Bílý dům. Jednání se podle švýcarského ministerstva zahraničí tak prozatím neuskuteční. J.D. Vance včera před kongresem obhajoval obsah memoranda o porozumění před některými republikány, kteří ho považují za příliš vstřícné k teheránskému režimu. Také nejvyšší íránský vůdce Chamenei včera uvedl, že měl odlišný pohled na dohodu vedoucí k mírovým jednáním se Spojenými státy americkými než další íránští činitelé. Nakonec na ní ale kývnul. Od středečního podpisu tohoto dokumentu přibývají detaily, které odhalují křehkost celého mírového procesu, který by měl trvat následujících 60 dní. A my ho probereme detailněji s bezpečnostním expertem Michalem Smetanou, ředitelem Pražského centra pro výzkum míru. Dobrý den.
10: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Co znamená ten odklad účasti americké a zřejmě tedy i íránské delegace? Stále není potvrzeno, nakolik je to spojeno s nočními útoky Izraele na hnutí Hizballáh v Libanonu?
10: No, není to dobrý začátek tohoto procesu. Ono těch samotných 60 dní je velmi krátký čas na dojednání takto komplexní dohody, která se má týkat tolika významných témat. Takže to, že se to odkládá už takhle od začátku, samozřejmě není dobrý signál. Obě dvě strany zároveň signalizují, že samozřejmě ten proces pokračuje a to je ta jednání začnou něco později.
1: Americká armáda včera ukončila blokádu lodí směřujících do a z íránských přístavů a podle viceprezidenta Vance bylo Hormuzskou úžinou už přepraveno skoro 12,5 milionu barelů ropy. Je to tedy signál, že Spojené státy berou to memorandum stále vážně a Írán se na to může spolehnout?
10: V tomto ohledu určitě, minimálně prozatím, dejme tomu, ta podmínka uvolnění hormuzského prolivu se zdá jako něco, co obě strany mají zájem v tuto chvíli naplňovat, ale už jste sama na začátku toho příspěvku mluvila o tom, že jsou tady další strany tohoto konfliktu, které nejsou strany tohoto memoranda, ale nicméně mohou ten samotný proces komplikovat, jako je právě konflikt mezi Izraelem a Hizbaláhem, kde nadále ten vojenský konflikt probíhá a i v noci probíhaly útoky ze strany Izraele na území Libanonu, takže je to minimálně taková další fronta, která se tady ten proces může dále zkomplikovat.
0: A jaké reakce zevnitř Iránu, toho tehránského režimu, tedy myslím, jste na podepsané memorandum zaznamenal, co ukazuje například ten přiznaný rozpor v postojích nejvyššího iránského vůdce a iránského prezidenta?
10: Samozřejmě v tomto ohledu můžeme spíše spekulovat a hodně se mluví o tom, že dejme tomuto vyjádření nejvyššího vůdce je tak trošičku dát od toho ruce pryč, pokud by se buď ta jednání zkomplikovala, nebo pokud by zcela skolabovala. Na straně Iránu je samozřejmě odůvodněná obava z toho, že by Spojené státy mohly nedodržet tu svoji část dohody, případně opětovně zaútočit, tak jak to bylo v minulých fázích těch diplomatických jednáních. Takže minimálně v tomto ohledu je zde samozřejmě možnost pro nejvyššího vůdce potom říci, ano, já jsem měl pravdu, neměli jsme Spojeným státům důvěřovat a opět jsme se spálili.
0: Americkou delegaci chce vést osobně viceprezident J.D. Vance, až tedy ta jednání skutečně začnou. Víme něco o složení té iránské delegace, kdo by měl vést a co by to tedy napovědělo o stavu a rozložení názorů v tom teheránském režimu?
10: Zatím je to poměrně ještě předběžné. My víme, že Iránci v tomto hledu berou ta jednání vážně a že ta delegace bude seriózní a na vysoké úrovni. A asi pro mě takový ještě jeden důležitý prvek, o kterém se možná mluví trochu méně, ale je prostě klíčový, je samozřejmě to technické složení té delegace. Na straně Iránu víme, že i z těch minulých jednání, které probíhaly v těch minulých kolech, Irán má dostatek expertů, který je ochoten a schopen poslat na toto jednání, protože se budeme bavit o velmi technických detailech, které se týká obohacování uranu, centrifug, dodržování limitů, které se týkají velmi komplexních částí toho iránského jaderného programu. Je otázka, do jaké míry toto se naplní na straně Spojených států, které spíše v těch minulých kolech neměly dostatečně vysokou technickou kapacitu na to, aby šly do takto velkých detailů. Věřím, že snad se Spojené státy v tomto hledu poučily a že toto napraví, ale zdaleka to není zatím jisté.
0: Právě ta otázka budoucnosti iránského jaderného programu je klíčová, ale zatím vlastně to memorandum o porozumění tak trochu odsouvá. Podle některých informací Tehrán nechal přístupy k ložiskům uranu naschvál zaminovat. Očekáváte, že tedy Tehrán bude otevřenější ke spolupráci a vlastně pokračujících jednání o tomto tématu s tou vidinou 300 miliardového rekonstrukčního fondu zrušených sankcí na ropu a petrochemické produkty nebo uvolněním těch aktiv, které měl Irán zmrazená v zahraničí?
10: To velmi dobře popisujete, to, co je tam ta lákavá část pro Irán. Pokud by se skutečně podařilo oběma stranám dospět k nějaké finální dohodě, tak samozřejmě toto bude pro Irán obrovská ekonomická injekce, kterou Irán potřebuje. Irán ji potřeboval už před těmito útoky a samozřejmě musíme si říci, že jakkoliv tyto útoky nenaplnily americké strategické cíle, tak pro Irán jsou ekonomicky devastující. To znamená, pro Irán je toto velké lákadlo, zároveň víme dobře, že Irán má v tomto ohledu schopnost jednání velmi protahovat, jít do velkých detailů a snažit se si vyjednat vlastně maximum možných ústupků z té druhé strany, takže ta jednání určitě nebudou snadná, budou komplikovaná, přesně jak jste řekla v tom memorandum, je tato otázka zatím pojata velmi vágně, takže se skutečně bude jednat bude se jednat o velkém rozsahu různých technických podmínek. Když se podíváme zpátky na původní dohodu z roku 2015, to je dohoda, která se vydávala více než 2 roky, ta samotná dohoda má více než 100 stránek, takže určitě to nebude snadný úkol.
0: Hostem Ranního plusu byl bezpečnostní expert Michal Smetana, ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Děkujeme za váš vhled.
10: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: A naším dalším hostem je teď Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky Think Tanku Europeum. Dobré ráno i vám.
11: Z Moldavska, díky za pozvání.
0: V Bruselu jednají od včerejška prezidenti a premiéři členských zemí na summitu Evropské unie.
11: Dobrý den.
0: Ano, zopakuji otázku. V Bruselu tedy jednají od včerejška prezidenti a premiéři členských zemí na summitu Evropské unie, a to v týdnu, kdy je vývoj kolem americko-íránského konfliktu velice turbulentní. V jakém postupu se teď Unie potřebuje sjednotit hlavně?
11: Tak každopádně Evropská unie má celkový zájem na vyřešení té situace nebo minimálně na sklidnění té situace, protože v velkou roli hrají určitě ceny energií, ale celkově vlastně i dopad na evropskou ekonomiku, ale každopádně, i kdyby se ten konflikt nějak dále eskaloval, tak může dojít právě k přelití toho konfliktu do dalších částí regionu, třeba ke spuštění.

0: Ani prvních lodí do oblasti Hormuzského průlivu k likvidaci vodních min. Jak se dál chtějí evropské státy zapojit do obnovení bezpečnosti v této oblasti a dovolí jim to Írán?
1: Bude to velmi složité samozřejmě a bude do velké míry záležet na tom, jaká bude role Spojených států amerických, jak k tomu Spojené státy americké přistoupí, protože jak už bylo řečeno i předcházejícím hostem, tak ta situace je stále poměrně nejistá a je tam nějaký pozitivní náznak, ale těch 60 dnů na dorovnání té situace je opravdu málo a pokud Spojené státy americké budou na jednu stranu buď to přímo nějak aktivněji zasahovat do té situace, anebo se naopak z té situace stáhnout, co jsme bohužel u Donalda Trumpa viděli už několikrát, že prostě velmi rychle změnil názor a třeba tu svoji aktivitu naprosto změnil o 180 stupňů, tak Evropská unie bude právě v takové té situaci, kdy bude muset se snažit ten konflikt a tu situaci celou svým způsobem stabilizovat právě to, tím posílením například těch svých jednotlivých námořních aktivit a i nějakou vlastně diplomatickou snahou o řešení toho konfliktu, ale právě jak ta situace jak ze strany Iránu, tak ze strany Spojených států amerických není čitelná a my prostě jsme v tomto spíše reaktivní a i z toho důvodu je nejdůležitější právě ta koordinace evropské 27 evropských lídrů, tak aby jsme v podstatě byli alespoň my sladění, aby jsme měli čitelnou reakci a aby jsme byli schopni reagovat na ten dynamický vývoj v regionu.
0: Bezprostředně po středečním podpisu memoranda oběma prezidenty Spojených států a Iránu se tady zdálo, že Amerika vyřešila svůj palčivý problém na Blízkém východě a Evropa teď její pozornost může nasměrovat na Ukrajinu. To se teď zjevně zase komplikuje. Co to tedy znamená pro Ukrajinu? Co ukázal ten summit?
1: Pro Ukrajinu to znamená... Ten summit ukázal, že bohužel možná Donald Trump skutečně má takovou tu pozornost toho, když to trošku možná řeknu s nadsázkou malého dítěte, která vlastně se věnuje prostě tomu jednomu nějakému největšímu problému a trošku zanedbává potom ty další výzvy, ačkoliv prostě chce být všude, tak to prostě ta jeho pozornost nestíhá. Ta jeho pozornost se nyní vlastně natočila směrem na Irán. Ale co se týče vlastně i té evropské reakce a to těch jednání s Donaldem Trumpem a celkově vlastně i snahy prostě, aby se ty podpisy uskutečnily v rámci evropského území, aby jsme tu roli měli aktivnější, tak to vlastně jako ukazuje to, že evropští lídři, a tady musím tady vzdvihnout roli prezidenta francouzského Macrona, protože on měl vlastně tu ambici být takovým tím vlastně jak prostředníkem v rámci této situace, tak evropští lídři vlastně zvládají svým způsobem tu pozornost toho Donalda Trumpa stáčet i na tu Ukrajinu, což je vlastně pro nás samozřejmě jako nejdůležitější výzva a ta podpora té Ukrajiny i ze strany Spojených států amerických tam v ideálním případě musí vydržet a právě my musíme nastavit tu situaci tak, aby jsme Spojeným státům indikovali, že jsme schopni a máme zájem na tom posilovat naši evropskou obranyschopnost, ale zároveň vlastně je důležité, aby Donald Trump tu pozornost na tu Ukrajinu a řešení té ruské agrese nestrácel. Takže vlastně je to takový ten balanc mezi Donaldem Trumpem, jeho pozorností a těmi výzvami, které před Evropou stojí.
0: No a na závěr vlastně v této souvislosti ještě krátce jedna zpráva. Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení protiruských sankcí o dalších 12 měsíců. Je to díky novému vedení Maďarska? A co ta jednání ukázala o další pozici jeho někdejšího spojence slovenského premiéra Roberta Fica?
1: Tak určitě ta změna vedení Maďarska je velmi důležitá a Viktor Orbán v těch svých vystoupeních velmi často blokoval nějakou akceschopnost anebo řekněme větší rezolutnost evropské 27. A tohle to vlastně je nyní pryč a Petr Maďar prostě nevyužívá alibisticky svá právo veta v těchto oblastech a pro prezidenta Fica je to poměrně těžká pozice, kdy vlastně on byl takovým tím problémovým hráčem, ale vždycky, když došlo k tomu nejhoršímu, tak se schovával za Viktora Orbána, který byl svým způsobem vnímán ještě hůř než premiér Fico, takže vlastně premiér Fico teďka bude mít takovou tu svoji pozici těžší, ale vždycky to byl i Fico, který vlastně svým způsobem sice doma vyhrožoval, jak bude blokovat spousta rozhodnutí a i tu akceschopnost, ale pak častěji vlastně na té Evropské radě Bruselu byl spíše v tom evropském mainstreamu a snažil se získávat body jak mezi svými evropskými spojenci, tak i mezi svými voliči doma.
0: Říká Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky Think Tanku Europeum. Děkujeme.
1: Moc díky a zdravím do Česka.
2: V 8 hodin a 21 minut na toto téma navazují krátké zprávy. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo. Švýcarské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se americko-íránská jednání v letovisku Birkenstock dnes neuskuteční. Izraelské nálety si

0: Libanonu v noci vyžádali životy 16 lidí, uvádí to libanonská státní tisková agentura. Izrael oznámil další útoky proti Hizbaláhu. A Česko čeká tropický závěr týdne s teplotami, které budou stoupat až k 36 stupňům. Meteorologové počítají také se silnými bouřkami. Lídry států Evropské unie dnes v Bruselu čeká první velká debata o příštím víceletém rozpočtu 27. A podle všeho vůbec nebude jednoduchá. Se současným návrhem totiž není z různých důvodů spokojený téměř nikdo. Německo i Španělsko už ve čtvrtek v první den summitu varovali, že jednání o rozpočtu budou velmi složitá. Ale všechno to bude na místě sledovat naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. To je naše jistota. Zdeňko, zdravím tě.
1: Dobré ráno.
0: Jak se liší přístupy jednotlivých zemí k rozpočtu?
1: Tak aktuálně se členské státy neshodují ani na celkové výši toho rozpočtu, na tom, jak mají být ty peníze rozdělené mezi jednotlivé oblasti, ani na tom, jaké nové zdroje rozpočtu by Evropská unie měla využívat. Že ta vyjednávání budou skutečně obtížná, tak o tom ve čtvrtek při příchodu na první den summitu mluvil zmíněný německý kancléř Friedrich Merz.
2: Nebudu skrývat, že máme na stole velmi obtížnou otázku, a to otázku budoucího finančního rámce Evropské unie. Z mého pohledu jasně říkám, že nemůže vzniknout žádný nový evropský dluh. Rozpočet musí být vyrovnaný.
1: Taky podle španělského premiéra Pedra Sancheze je ta dohoda ještě hodně daleko. On uvedl, že v tom současném návrhu jsou nedostatečné plány na konkurenceschopnost, inovace a zelenou transformaci. Podle šéfa Evropské rady Antonia Košty by lídři měli mít dohodu na hlavních parametrech rozpočtu do konce tohoto roku, což ale podle některých lídrů zřejmě není příliš realistické. Připomínám, že ten rozpočet má začít platit od roku 2028.
0: Jak návrh rozpočtu vnímá česká vláda?
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO před summitem uvedl, že s tím současným návrhem také není spokojený. Nedostatečné jsou podle něho prostředky, které mají připadnout Česku. Česko je také členem skupiny 16 států, takzvaných přátel koheze, společně třeba se Španělskem, Řeckem či pobaltskými státy. A to jsou země, které usilují o zachování mohutného financování kohezní a zemědělské politiky. A tím se vymezují proti dalším, když to zjednoduším, spíše bohatším státům, jako je třeba Německo, Dánsko či Nizozemsko, podle kterých už ta dosavadní struktura rozpočtu není možná a je třeba ty priority přehodnotit a osekat. Pokračuje Andrej Babiš.
3: Navrhovaný pokles u národní alokace pro Českou republiku o 8,5 miliardy euro je stále nepřijatelný, zejména v kombinaci nepříznivě nastavenými podmínkami pro čerpání centrálně řízených programů. Ano, Evropská komise nám sice dá ty peníze, ale zároveň nám říká, že 43% musí být zelených a 14% sociál.
0: A co dalšího, kromě debaty o rozpočtu, dnes mají ještě politici na programu?
1: Andrej Babiš se dnes ráno zúčastní také takzvané migrační snídaně, což je ustálený formát skupina lídrů, kteří se pravidelně při summitech scházejí a jednají o migraci a sdílejí spíše tvrdší postoje k migraci. No a kromě rozpočtu dnes budou lídři jednat také třeba o Blízkém východu a o možných sankcích na extremistické ministry izraelské vlády.
0: No, ten summit začal už ve čtvrtek večer debatou s ukrajinským prezidentem a také debatou o Číně, k čemu Zdeňko lídři dospěli.
1: Jak dopadla ta debata o Číně, to zatím úplně nevíme, protože lídři zatím neschválili společné závěry, takže to se zřejmě dozvíme dnes. Každopádně ten problém je, že lídři se zabývají otázkou, jak čelit obchodní převaze a obrovskému obchodnímu deficitu, který Evropská unie má vůči Číně. Ve čtvrtek tedy, jak už si říkala, lídři jednali také o Ukrajině, summitu se osobně zúčastnil prezident Volodymyr Zelenský a Evropská rada se mimo jiné shodla na prodloužení protiruských sankcí o 12 měsíců.
0: To byla Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka v Bruselu. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Posloucháte Ranní plus a jako každý den jsme také prošli obsahy dnešních domácích médií. Osobní výběr toho nejzajímavějšího dnes provedla Radka Zítková, editorka webu Heroin.cz a zaujal jí mimo jiné článek v Mladé frontě dnes věnovaný ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Reaguje v něm na spekulace o tom, že premiér Andrej Babiš plánuje vládní rošádu, která by se týkala i jeho pozice.
5: Adam Vojtík říká, že žádnou takovou nabídku nedostal, o něčem takovém prý s premiérem Andrejem Babišem vůbec nemluvil a jde tak podle něj pouze o spekulace. Vojtěch tvrdí, že je jeho plán zůstat v čele rezortu zdravotnictví až do konce jeho mandátu, pokud tedy bude mít premiérovu důvěru. Zároveň ale dodává, že politika je řemeslo, které sebou nese určitou míru nejistoty a že tedy člověk nemá nikdy nic jisté. Babiš v posledních týdnech na ministerstvo poslal sérii několika dopisů s požadavky, podle Vojtěcha nejde přímo o vytýkací dopisy, ale spíše o žádosti na zrychlení reform a hledání úspor. Babiš například žádá rekonstruktualizaci lůžkové péče nebo rychlé zavedení povinných e-žádanek. Ty by měly být povinné pro všechny poskytovatele od příštího roku, v tuto chvíli jsou jen jednou z možností. Podle Vojtěchových informací podobné dopisy dostali i další ministři a nejde tedy jen o připomínky k fungování jeho ministerstva.
4: Pojďme na další téma, které vás zaujalo v dnešních médiích. Miliony Čechů ohrožuje hypertenze. Genetikou to ale není. To je téma dnešního vydání deníku Právo. Mezi pacienty s vysokým tlakem navíc stále přibývá mladých lidí. Proč?
5: Na vině je nepřekvapivě hlavně nezdravý životní styl. Podle lékařů výrazně přibývá mladých lidí, kteří k ním přichází v 18 letech od pediatrů už s nadváhou. Zatímco v roce 1990 se s obezitou či nadváhou potýkalo 10% dětí, nyní je jejich podíl celosvětově až vyšší o zhruba o 30%. Podle primářky druhé interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň Jitky Mlíkové-Seidlerové tu tak roste generace, která je a bude víc nemocná než její rodiče. Dnešní mladí pacienté mohou mít stejnou hmotnost jako lidé v minulosti, ale jejich tělesné složení je úplně jiné. Mají mnohem více tuku a minimálně vyvinuté svaly. Často za to může naprostý nedostatek přirozeného pohybu. O svém vysokém tlaku navíc mladí pacienti často nevědí. Myslí si totiž, že je to nemoc vyššího věku. Příznaky hypertenze, jako je třeba zvýšená únava nebo bolesti hlavy, má navíc občas každý, takže i mladší ročníky často nevěnují pozornost. Mnozí z nich navíc po 18. roce přestanou chodit na pravidelné lékařské prohlídky a riskují tak ještě další, často zbytečné zhoršení potíží.
4: Deník N se ve velké míře věnuje knize Holka, které se nikdo nezastal. Jde o osobní vyprávění Virginie Roberts Giuffrey, jedné z obětí sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, která přináší řadu šokujících svědectví. A teď poprvé vychází v češtině. Co Giuffrey v knize popisuje?
5: Virginia Giuffrey v knize vzpomíná na své dětství a mládí, na 2 roky v Epsteinově domě a taky na útěk k něj. Ten zahrnoval mimo jiné i to, že u newyorského finančníka a predátora zaučovala svou nástupkyni o 3 roky mladší Slovenku Naďu Marcinkovou. Autorka popisuje časté sexuální násilí. Virginino idylické dětství skončilo v 7 letech, kdy podle její knihy začal zneužívat vlastní otec. Později znásilnil kamarád, modelingový agent, jeho známý. A v 16 letech se pak skrze práci v rezortu Donalda Trumpa dostala k Jeffreymu Epsteinovi, který ji využíval jako sexuální otrokyni. Virginia později v Epsteinově kauze poskytla svědecké výpovědi, byla také klíčovou svědkyní v ostře sledovaném obvinění britského prince Andrewa. Člena královské rodiny Virginia v knize obvinuje z pronásledování, vyhrožování a nasazení internetových trolů na její osobu. Já ji na závěr připomenu, že loni v dubnu Virginia spáchala sebevraždu. Vydání knihy se tak nedožila.
4: Z dnešních domácích médií vybírala Radka Zítková, editorka webu Heroin.cz. A já ještě doplním, že nejen tuto pravidelnou rubriku Ranního plusu najdete v audioarchivu našeho vysílání na plus.rozhlas.cz.
0: Hodin a 30 minut, zprávy a Martin Matějka.
6: Český rozhlas Plus.
7: Během ruských nočních útoků na ukrajinskou Sumskou oblast zemřeli nejméně 2 lidé, další jsou zranění. Informuje o tom ukrajinská policie. 6 raněných po ruském bombardování hlásí také úřady v Charkově. Tam bomby poškodily více než 40 rodinných domů. Mezi zraněnými jsou i 3 děti. Ukrajinské drony naopak útočily v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. O případných raněných a způsobených škodách podle gubernátora oblasti zatím nejsou žádné informace. Armáda Spojených států ukončila blokádu veškerého námořního námořního provozu směřujícího do íránských přístavů i z nich. Na síti X to oznámilo velitelství amerických sil CENTCOM. Úřad v příspěvku zároveň uvedl, že americké válečné lodě v oblasti zůstanou údajně, aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident Donald Trump se svým íránským protějškem Masoudem Pezeškianem podepsal americko-íránské memorandum o porozumění. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě. Epidemie eboli v Kongu se vyžádala 232 obětí, oznámila to tamní vláda, a počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Práci záchranným týmům komplikuje bezpečnostní situace a obtížná dostupnost některých oblastí. Proti variantě eboli nazvané Bundibugyo, která se v zemi šíří, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Internetové obchody budou muset zákazníkům usnadnit odstoupení od smlouvy. Nová evropská pravidla počítají se zavedením speciálních tlačítek, která mají celý proces zjednodušit. Dosud totiž mohlo být vrácení zboží u některých e-shopů zbytečně složité. Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že příslušný zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Většina českých internetových obchodů je podle asociace na změny připravená. Největší odborový svaz v Česku KOVO dnes odpoledne volí nové vedení. Třídenní sjezd začal už ve středu a o předsedovi rozhodne zhruba 160 delegátů. A kandidují stávající předseda Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Na programu jsou také volby místopředsedů a debata o prioritách svazu pro další období. Sjezdu se účastní i zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolony začínají u sjezdu na Ostrovačice na kilometru 178 a pomalu se pokračuje až do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Pro osobní auta je zdržení asi 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru stojí dvě dodávky ve stoupacím pruhu a vybočuje se. Na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Kolona začíná u Evropské a pokračuje až ke sjezdu na letiště, zdržení je asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě naměří až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Ranní plus.
0: 8 hodin a 33 minut. Ve správě železnic končí útvar pro vysokorychlostní tratě. Ředitel správy železnic Tomáš Tóth tvrdí, že důvodem změn v organizaci má být lepší propojení a posílení spolupráce jednotlivých částí instituce. Propouštění se prý zatím neplánuje. Zaměstnanci a jejich agenda se přesunou do jiných struktur instituce. Stavební správa zajišťovala přípravu a výstavbu vysokorychlostních tratí v Česku a je součástí správy železnic. My jsme teď ve spojení s Janem Surou z webu z dopravy.cz. Dobrý den.
8: Hezké ráno.
0: Co reálně může znamenat konec útvaru pro vysokorychlostních tratě? Je to skutečně jenom o přesunu agendy někam jinam?
8: Tak upřímně na ty výsledky, co to přinese, si budeme muset počkat asi v příštích týdnech, až dojde k té organizační změně. Zatím zaznamenávám, zejména ze strany některých zaměstnanců této stavební správy, trošku obavy, že to splynutí s jinými stavebními správami a s generálním ředitelstvím nemusí proběhnout úplně hladce, protože přece jenom vysokorychlostní tratě jsou něco jiného než konvenční tratě a i ten přístup části zaměstnanců například v projednávání záměrů v celém území, kde se nové tratě měly stavět, tak byl trošku jiný než třeba u těch zaměstnanců jiných stavebních správ. Je to i trošku generační problém, protože na té stavební správě vysokorychlostních tratí pracují hlavně mladší ročníky a ty se budou zařazovat nyní k trošku starší generaci takových ostřílenějších pracovníků na těch stavebních správách západ a východ. Ale je kolem toho poměrně dost emocí na to, že se to týká jenom zhruba stovky zaměstnanců, tak bych řekl až poměrně dost nadprůměrně.
0: Je to tedy náhlé rozhodnutí, překvapivé?
8: Náhlé rozhodnutí to není. V podstatě Tomáš Tóth jako generální ředitel už při svém nástupu oznamoval, že bude docházet k organizačním změnám a netajil se tím, že vlastně nevidí důvod, aby vysokorychlostní tratě byly vyčleněny do samostatného útvaru. A i ta jeho argumentace je, že by vlastně měla ta složka vysokorychlostních tratí víc zpracovat i na propojení s konvenčními tratěmi, což z jistého pohledu dává také logiku a přinese to samozřejmě i nějaké úspory v počtu manažerských pozic a podobně.
0: To znamená, že tady může dojít k nějakému krácení míst?
8: To si myslím, že už asi dojde, i když to Správa železnic neříká, že dojde, tak už jenom tím, že skončí například funkce ředitele stavební správy vysokorychlostních tratí, tak tato pozice úplně zanikne. Je otázkou, jestli pan Basger jako její ředitel bude převeden na nějakou jinou pozici nebo odejde ze Správy železnic, ale nějaké úspory tam zcela jistě nastanou.
0: Pane Suro, jak tato změna podle vás reflektuje priority vlády? Ministr dopravy Bednárik teď tvrdí, že Česko nemá tolik peněz na vysokorychlostní tratě a zdá se, že od těchto plánů trošičku ustupuje.
8: Tak ta realita je taková, že předchozí vláda tady zanechala poměrně velkolepé plány na spoustu vysokorychlostních tratí, které na druhou stranu nebyly úplně kryty veškerým finančními zdroji. Takže já bych to nyní nazval trošku takovým zreálněním těch představ. Na druhou stranu chápu, že v očích veřejnosti to může být chápáno jako takové úplné couvání zpátky od vysokorychlostních tratí.
0: A není to tak? Stále,
8: je to tak, nicméně stále platí, že ty hlavní vysokorychlostní tratě, tedy z Prahy do Drážďan, z Prahy do Berlína a Moravská brána, tedy Ostrava Přerov, které byly od začátku považovány za klíčové, tak na těch se nic nemění a jejich příprava dál běží. Takže tam si myslím, že to couvání není a i na těchto tratích se ukáže, jak moc nákladná ta výstavba bude a jestli skutečně Česko na takovýto typ tratí má peníze a dostatek zdrojů.
0: Takže tato tratě to je určující kritérium, které tedy rozhodne o tom, zda se bude pokračovat i v jiných projektech.
8: Přesně tak. Správa železnic v podstatě už některé projekty úplně zrušila. Přestalo se projektovat nebo připravovat trať, ta odbočka z vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan do Mostu. Přestalo se projektovat rychlejší spojení z Jaroměře do Polska, protože to nejsou tratě, které v tuto chvíli, u kterých je takový dostatečný potenciál. Je potřeba si uvědomit, že ty investice do vysokorychlostních tratí jsou opravdu vysoké a nemá podle mého názoru smysl úplně připravovat tisíce kilometrů nových tratí, ale opravdu se zaměřit na ty klíčové páteřní tratě, což je především Praha, Brno, Ostrava a Praha, Drážďany.
0: Takže když ministr Ivan Bednárek při nástupu do funkce uváděl, že jednou z jeho priorit bude sektor nákladní železniční dopravy, tak to tam stále vidíte?
8: To tam stále vidím, protože, jak jsem říkal už předtím, těch peněz, ono je jedna věc je nakreslit si spousty tratí do mapy a druhá věc je na ně sehnat peníze. Při současném stavu financování si nedokážu představit, že by jakýkoliv minister reálně na to peníze našel ve státním rozpočtu, aby se stavil takový rozsah vysokorychlostních tratí. A bohužel se asi žádnému ministrovi nepodařilo přesvědčit premiéra, ať už je z jakékoliv strany, nebo ministra financí, aby do železnice šlo více peněz než dosud.
0: No, když říkáte, že ty projekty předešlé vlády byly megalomanské, tak přece jenom neujíždí nám v tomto ohledu, a nejenom vlakem tedy, zbytek Evropy?
8: To bohužel ujíždí, na druhou stranu. V řadě zemí jsou ty plány stále také na papíře. Příkladem je asi Polsko, kde na druhou stranu už dochází ke stavbě prvních úseků. Jsou země, které už vysokorychlostní trať mají, ale podle mě je důležité nemyslet nejenom na vysokorychlostní trati, a teď bych nerad vyzněl jako odpůrce vysokorychlostních tratí, ale i na ty stávající koridory, aby byla železnice konkurenceschopná a rychlejší než jízda autem. A to není jenom o vysokorychlostních tratích, to je především pak o koridorech s rychlostí do 200 km na hodinu, kde už vlak může být velkou konkurencí pro auta.
0: Dodává Jan Cůra z portálu z dopravy.cz. Děkujeme za rozhovor.
8: Děkuji za pozvání, hezký den.
4: 8 hodin a 40 minut posloucháte Ranní plus. Dvě pumy americké se budou stěhovat z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Ještě je ale potřeba vyřídit všechny potřebné dokumenty. Natáčel tam náš reportér.
9: Přicházíme ke krásnému výběhu, ten je dřevěný a kovový, jsou tady mříže, tamhle jsou jakési vyvýšené stupínky, dva.
10: Ano, snažili jsme se, aby měli co největší pohodlí, takže aby si mohli lehnout, odpočívat a měli dost prostoru.
9: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek, kolik má přibližně metrů?
10: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy, s tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve který má na spaní zateplenou a může se tam odpočívat.
9: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
10: Ano, ano, jednáme jak s veterinou, s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
9: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
10: Tak, přesně tak.
9: Andrea Hajková, manželka, co říkají úředníci, kdyby ta kolaudace mohla být?
11: Nemáme od nich žádný termín, už to řešíme zhruba 3/4 roku, táhne se to, mají toho hodně, takže nevíme bohužel termín.
9: Na místo se přijel podívat i majitel PUM Tomáš Machač. K převozu, pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
12: Samozřejmě. K převozu je potřeba vždycky povolení od státní veterinární správy, takže je potřeba nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu, následně teda krajská veterinární správa vystaví povolení k převozu a my můžeme zvířata převést.
9: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko?
12: Ano, na to v současné době čekáme, výběhy jsou v podstatě připravené, krajská veterinární správa tady místní byla a výběh je podle nového zákona.
9: Veterinární správa ještě zmiňuje ještěra korovce?
12: Ještě mám tedy ve zvoli korovce mexického, který teda bude velmi brzy umístěn do zařízení, kde teda je povolen chov.
9: Farmapark pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, patřící pod Třemošnici v Pardubickém kraji, je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
13: Chovatel dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu obou pum. Neoficiálně víme o jeho záměru zvířata přesunout do zařízení v Pardubickém kraji. Nicméně provozovatel tohoto zařízení dosud místně příslušnou krajskou veterinární správu nezažádal o schválení chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči, mezi něž puma patří.
9: Nezávislý starosta zvole Miroslav Stoklasa je také s majiteli farmaparku pod Lichnicí v kontaktu.
14: Pro mě ta kauza celá mnohaletá zoopark bude končit, protože poslední dvě pumy, poslední kočkovité šelmy budou odvezeny na předem připravené místo a nám tady z toho zoukoutku vlastně nezbyde už nic.
9: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat, a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Na Pražském Klárově dnes začne geologický den. Lidé se dozvědí třeba, jak funguje tektonika nebo k čemu geolog využívá dron. Řadu věcí si také lidé budou moct vyzkoušet. Akce začíná pro veřejnost dnes od 14:00 odpoledne a zítra od rána do 6:00. Do 6:00 do večera. Pořádají Česká geologická služba a proto tedy už ve vysílání vítám jejího ředitele Zdeníka Veneru. Dobrý den.
15: Dobrý den.
0: Na co byste, prosím, návštěvníky nalákal nejvíce?
15: Tak určitě je zajímavé podívat se, jak funguje vrtná souprava. Je možnost si ji sám vyzkoušet. Velmi oblíbené je rýžování těžkých minerálů. Máme připraveny české granáty i nějaké ty zlatinky, které je možné vyrýžovat. Máme připravenou ochutnávku českých minerálek. Máme připraveny analytické přístroje, kterými se určují minerály a horniny. Můžete se podívat v mikroskopu, jak vypadají horniny, nebo zjistit si chemické složení vašich šperků. To všechno je možné. Máme celkově asi 16 stanovišť, kde předvádíme různé postupy a různé geovědní disciplíny.
0: No, vědcům dnes snad už ve všech oborech pomáhají moderní technologie. Tak mě by zajímalo, k čemu třeba geolog využívá drona, jaké další technologie ve vašem oboru dnes pomáhají?
15: Tyto technologie ty přinesly obrovský pokrok v poznání zemského povrchu i podzemí. Drony se dají využívat mnoha způsoby, záleží na tom, jaké senzory na ně připevníte. My můžeme využívat například LIDAR, to je laserové skenování povrchu, což se používá třeba v lomech nebo na rozsáhlejších odkryvech nebo v podzemních prostorách. Můžeme měřit teplotu, to nám pomůže třeba k identifikaci pramenů podzemních vod nebo senzory na měření vlhkosti v terénu. Hyperspektrální, multispektrální senzory zase ukazují, jaké chemické složení z toho snímaného povrchu, či má to obrovské využití. A ty moderní technologie využívají v podstatě ve všech disciplínách.
0: Využíváte
15: velký
0: třeba
15: pokrok.
0: Umělou inteligenci?
15: To je věc, která je tady v takovém jako zaváděcím provozu, protože samozřejmě většina lidí používá živelně umělou inteligenci k různým pracovním procesům, které provádějí, ale o co nám jde, je nasadit ji skutečně systematicky na zpracování obrovského množství archivního materiálu, který máme. A to je tedy věc, která v současnosti je v procesu a zabýváme se také tím, jakým způsobem je využívána umělá inteligence v pokročilejších zemích, abychom prostě co nejrychleji naskočili do tohoto trendu.
0: Jak velký zájem je dnes, pane Venero, o studium geologie? Vnímají to mladí lidé jako perspektivní obor?
15: Bohužel těch zájemců je málo, ale myslím si, že je to chyba a pramení to z neinformovanosti, protože vlastně na základních školách se vytváří velmi malé povědomí o geologii nebo geologických vědách. To je vlastně i důvod, proč my tento geologický den pro veřejnost organizujeme, abychom prostě povzbudili to povědomí a vyvolali zájem už i u dětí, kteří pak to mohou jít studovat, protože ve skutečnosti geologické vědy jsou atraktivní a mají velké uplatnění, ať se to týká třeba kritických nerostných surovin, bez kterých není možná energetická tranzice v současnosti, nebo hydrogeologie, protože ty zdroje podzemní vody, ty budou nadále pořád cenější a cenější a je v tom velká perspektiva.
0: Tak když ten geologický den pořádáte od roku 2019, tak cítíte už, že jste zbudili motivaci mladých lidí?
15: Já myslím, že jo, protože za ty dva dny nás navštíví například 1000 až 1300 návštěvníků. Pořádáme také geologickou olympiádu, která je jak bohatě obsazená školami, školní mládeží. Takže myslím si, že to určitě přispívá k tomu povzbuzení zájmu. A musím říct, že obdivuju naše lidi, kteří se tomu věnují. Jsou to velcí nadšenci a nadšenkyně a každý rok vymýšlí další možnosti, jak ten náš obor přiblížit dětem a veřejnosti.
0: No a v čem se tento ročník liší od těch předchozích, jestli je to něco takového?
15: Liší se to v tom, letos jsme vydali významnou publikaci Sesuvy na území Prahy, takže je tam i výstava věnovaná tomuto fenoménu v Praze. Všechny možné sesuvy jsou, nebo vybrané jsou tady ukázány. A také kolegyně připravili takový blog Poznej život Joachima Baranda, podle kterého se jmenuje geologická jednotka Barandien, a připravili hru Pravěký souboj.
0: Čeho se týká ta hra, nebo můžete k tomu říct si více?
15: Já jsem to sám ještě neabsolvoval, ale týká
0: to jako
15: se to
0: hra,
15: samozřejmě,
0: nebo počítačová, nebo...
15: vychází to, ne, je to, vychází to z těch živočichů, které tehdy žili v dávné minulosti a které nyní nacházíme jenom jako fosílie.
0: Ještě, pane Venero, na závěr, jestli se můžeme podívat, trošičku ohlédnout, jak se práce geologa proměnila za posledních 20 let, jak je to v podstatě vyvíjející se obor?
15: Ta proměna změna je ohromná. Řekl bych třeba si jenom věc kolem 3D geologických modelů. Tenkrát to byly pořád jenom mapy, to znamená 2D, plus v určité linii se konstruovaly geologické řezy, to znamená pohled do té hloubky, ale v současnosti vlastně všechny aplikované projekty, které provádíme, vyžadují, aby se vytvořil i ten 3D geologický model a do něj jsou zahrnuty všechny možné typy informací, které máme o tom podzemí a jsou dány do těch prostorových soustažností a je možné na obrazovce si natáčet tento model, takže vidíte, jak to vypadá z boku nebo ze spodu, dělat si různé řezy v linii, kterou si vzpomenete, takže to je obrovský pokrok a potom i v terénu, teď je normální, že se používají telefony nebo tablety, kde máte uploadované všechny možné vrstvy, které vypovídají o tom, o charakteristiky toho prostředí a v terénu si přímo do toho tabletu nebo do toho telefonu zakreslujete a zaznamenáváte nové informace. Takže to jenom namátkou, to jsou věci, které prostě před 20 lety vůbec nebyly.
0: Tak nejenom na geologický den nás teď pozval ředitel České geologické služby Zdeněk Venera. Děkujeme za to.
15: Já děkuji moc za rozhovor a těším se na všechny návštěvníky.
4: 8 hodin a 52 minut, tohle je Ranní plus a krátké hlavní zprávy s datem 19. června. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, nedostaví se ani íránská delegace. Švýcarské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se americko-íránská jednání tak dnes neuskuteční. Nejméně dva lidé byli zabiti a další dva zraněni při ruských útocích na Sumskou oblast na severovýchodě Ukrajiny, uvedla dnes ukrajinská policie. Hlášené jsou i oběti útoků v Charkově a podle ukrajinského vicepremiéra ruské drony zaútočily také na dvě civilní lodě v Černém moři. A Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu. Uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že je přesvědčený o tom, že od příštího roku se to dařit bude. Česko 2% závazek nesplnilo ani loni.
0: Před americko-izraelskými útoky na Irán z konce února letošního roku se města jako Dubaj ve Spojených arabských emirátech stávala stále oblíbenějším cílem českých investorů do nemovitostí. Začátek války a s ním spojené iránské útoky znamenaly dočasný útlum. Teď ale realitní trh v Dubaji znovu ožívá a postupně tam začínají zase nakupovat také Češi. Realitní kanceláře potvrzují, že nemovitosti výrazně zlevnily, v centru města klesly podle společnosti House & House dokonce o 22% a podle jiných pořád nemusí jít o bezpečnou investici.
16: Nedávno jsme prodali dvoulužnicový apartmán v lokalitě Dubai Creek Harbour, což je rezidenční čtvrť u moře s krásným výhledem na Burj Khalifu.
17: Popisuje realitní makléřka z agentury House & House Jana Zapletalová a pokračuje, co se s apartmánem dělo dál.
16: Majitel původně koupil tento apartmán za 4 miliony 400 tisíc dirhámů. Spanikařil, nechtěl platit další splátku a tak se rozhodl jít cenou dolů, a to o 210 tisíc dirhámů, což znamená něco kolem 1 200 000 českých korun.
17: Podobně se bezprostředně po začátku konfliktu chovali i další investoři. Obávali se hlavně toho, že útoky na Dubaj budou pokračovat a o své nemovitosti přijdou. Kdo naopak plánoval jejich nákup, ten zase náhle přestal zvedat telefon a investice raději odložil. Zájem začal podle Jany Zapletalové znovu růst až v květnu.
16: Pokles zájmu o nemovitosti byl opravdu znatelný. Teprve až v květnu jsme se dostali zpět na čísla, která z 90% odpovídají stavu před konfliktem.
17: Pomalu se ze situace vzpamatovávají už i developeři, alespoň to tvrdí někteří z nich. Třeba Eli Náman, výkonný ředitel společnosti Ellington Properties, která se právě na výstavbu luxusních apartmánů v Dubaji zaměřuje.
18: Řekli jsme si jednu věc a té se vždy v podobných situacích držíme. Za žádnou cenu nepřestáváme stavět. Dubaj je stále jedno z nejbezpečnějších měst na celém světě.
17: Před podobnými tvrzeními ale varuje Philip Shavel z realitní kanceláře Philip & Frank, který situaci s bydlením ve Spojených arabských emirátech sleduje dlouhodobě.
19: Musíme rozlišit dvě úrovně bezpečnosti. Jedna bezpečnost je na úrovni v ulicích, jak se cítíme bezpečně. Tam bych opravdu potvrdil to, že Dubaj je bezpečná a byla i v těch nejtěžších situacích, které jsme viděli i v médiích.
17: Něco jiného už je ale geopolitická situace.
19: Samozřejmě musíme vnímat to, že ta situace se rychle vyvíjí. Věřme tomu, že k dobrému konci, ale rozhodně nemůžeme tvrdit, že ten region, včetně Dubaje, je bezpečný geopoliticky.
17: Svým klientům by Filip Šejvl nákup nemovitostí v Dubaji momentálně ještě pořád raději nedoporučoval. Dominik Hron, Český rozhlas.
4: Posloucháte Ranní plus a 4 minuty zbývají do 9. hodiny. Města po celém světě se snaží čelit následkům globálního oteplování. Ať už to jsou vedra, prudké výkyvy teplot nebo záplavy. Radnice to řeší například vysazováním zeleně nebo zaváděním promyšlených vodních prvků. Když takovou revitalizaci plánovali úřady na západě Londýna, našli si k tomu nezvyklé pomocníky. Do úpravy zanedbané a zarostlé plochy mezi parkovištěm nákupního centra a rušnou silnicí se totiž vpustili bobři. Jak jejich práce vypadá a jaké má teď výsledky, objasní Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu.
20: Dobré ráno.
4: Jak vůbec úřady v téměř 10milionové metropoli přišly na to, že by jim mohli pomoct zrovna bobři?
20: Radnice v londýnském Ealingu každé jaro čelila problémům s velkou vodou, stavních potoků. Voda se dokonce pravidelně rozlévala do londýnských ulic a zaplavovala vlastně i nedalekou stanici londýnského metra. Úřady to nejdřív chtěly řešit poměrně tradičně za pomoci betonu a těžké techniky, tedy chtěli vybudovat nějakou umělou nádrž. Ale místní veterinář a ekolog Sean McCormack jim nabídl jedno takové přírodnější řešení. Radnice s ním souhlasila a v roce 2023 se tak tedy na tehdy dost zanedbaném plácku zvaném Paradise Fields zabydlila 5členná bobří rodinka.
4: Jak se tam bobrům daří a jak ho začali proměňovat takové místo?
20: Tak podle zpravodajské stanice CNN se bobři okamžitě pustili do práce a začali vlastně rovnou s kácením stromů a tedy stavbou hrází. Na místě tak vlastně vytvořili mokřad, přírodní takovou mozaiku různých biotopů, které teď do oblasti lákají i další druhy zvířat, včetně ptáků, motýlů, ryb, netopírů nebo sladkovodních korýšů. Oblast taky vlastně daleko líp čelí suchům díky tomu a ty důmyslné systémy bobřích kanálů totiž rozvádí a vlastně vyrovnávají vodu i v těch horkých, ten nejteplejších letních měsících. Dobře se tam daří dokonce i těm samotným bobrům, dospělým nebo dospívajícím jedincům, tak těch už o 3 přibylo, teď jich tam žije 8 a na jaře navíc přibyl ještě nový vrch mláďat. Nadšenci z organizace Ealing Beaver Project, která se tam o tamní bobry stará, tak to nedávno představili asi 30-kilovou vůdčí samici.
21: This is London's. Tohle je londýnská velká máma a šampionka v těžké váze Willow. Teď je už docela velká, protože má teď nejspíš dost hladových krků, které musí nakrmit. Teď žvíká větve a listí a pořádně si pochutnává.
20: No a projekt pomohl i celé městské části Ealing. Oblast totiž poprvé po 10 letech na jaře neskončila pod vodou. Bobry zrevitalizovaný areál teď láká i milovníky přírody. Tamní komunita pro ně dokonce připravuje takové bobří safari anebo třeba organizované pozorování netopíru.
4: To zní jako dost úspěšný projekt a překvapilo mě, že bobři mohou vážit až 30 kilo, tedy vysazují se takhle i jinde v Británii.
20: No tak přímo britské úřady návrat bobrů do krajiny skutečně podporují, protože hlodavci tam totiž byli před asi 400 lety téměř úplně vyhubení. Lovce lákala hlavně jejich kožešina, ale taky vlastně maso a mimochodem taky třeba výměšky ze sakrálních žláz bobrů. Ty totiž voní po vanilce a v minulosti se přidávaly třeba do parfému. Experti ale varují před nekontrolovaným vypouštěním bobrů do krajiny. Voda z jejich hrází se totiž může rozlévat a zatopit například nějakou zemědělskou plochu. Takové problémy ostatně vlastně řeší zemědělci na několika místech i v Česku.
4: No, bobři měnili krajinu k lepšímu i u nás.
20: Přesně tak. Například v okolí Padrických rybníků v Brdech bobři obnovili tamní mokřady. Ty tam chtěla znovu vybudovat i tamní správa chráněné krajinné oblasti. Povodí Vltavy mělo dokonce na terénní úpravy schválené stavební povolení. Do Kotliny se ale nastěhovali bobři a se stavebními pracemi začaly vlastně ještě dřív, než to tedy stihli lidé a těžká technika. Podle vedení brdské chráněné krajinné oblasti tím tak skupina hlodavců státu ušetřila asi 30 milionů korun.
4: No vidíte, tak bobři jsou nejen krajináři, vodohospodáři, ale také ekonomové. Děkuji Jiřímu Cháberovi za zahraniční redakci.
20: Naslyšenou.
0: Bylo 9 hodin v pátek 19. července, posloucháte Ranní plus a dobrý poslech vám v něm přeji Pavlína Nečásková
4: a Daniela Vrbová.
6: Český rozhlas plus.
4: A naše témata překvapilo meteorology skok z jara do tropického léta.
0: Proč úřady zastavily dotace na nařízenou terapii pro odsouzené násilníky?
4: A co zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu ve světové premiéře za doprovodu nových svatovických varhan?
0: Zprávy dnes připravuje Martin Matějka, teď si je můžete poslechnout.
7: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Americký viceprezident J.D. Vance odmítl kritiku íránské dohody, které Trumpova administrativa čelí od části republikánů a izraelské vlády. Memorandum vyostřilo spor mezi Washingtonem a Izraelem, který se jednání neúčastnil.
2: Každý, kdo si podle viceprezidenta Vance v Izraeli myslí, že hlavním problémem je Donald Trump, by se měl podle jeho slov probrat a pohybovat v realitě. Několika ministrům izraelské vlády, kteří amerického prezidenta kritizovali za dohodu s Íránem, vzkázal, že Trump je jediný světový lídr, který Izraeli momentálně straní. Viceprezident se také snažil uklidnit znepokojené republikány, kteří memorandum považují za prohru Spojených států a posílení Íránu. Výhody v podobě přístupu k rekonstrukčnímu fondu za 6 bilionů korun dostane podle něj Irán jen tehdy, když dodrží své závazky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Summit Evropské unie v Bruselu potvrdil podporu Ukrajině v konfliktu s Ruskem. Lídři jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nový bulharský premiér Rumen Radev při své první účasti na vrcholné unijní schůzce upozornil, že jeho země neschválí sankce proti Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku, například rafinerie v Burgasu. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
3: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další dva roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o další balících vyjednavacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas.
7: V Brně dnes začíná víkendová velká cena České republiky silničních motocyklů. Je letos na její pořádání poslalo 70 milionů korun město Brno dohromady s Jihomoravským krajem. Dalších 100 milionů přidal stát, jak schválila ještě minulá vláda. Současný kabinet podporu pro pořádající autoklub a brněnský autodrom zatím zachoval.
22: Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě v SMS zprávě napsal, že požádal o rozšíření doprovodného programu o osvětové bezpečnostní akce a o podrobné vyúčtování po konci závodů. Pokračuje prezident autoklubu České republiky Jan Šťovíček.
23: To je naprosto přirozené, já tomu rozumím, ale my to děláme pravidelně u těchto akcí, takže žádný problém.
22: Připomněl, že loni stát díky závodům vybral přes 300 milionů korun na daních. Takový argument nepřesvědčil ani dlouhodobé odpůrce vysokých dotací na MotoGP z brněnských opozičních zelených, říká za ně Jana Drápalová.
24: Protože se domníváme, že takové akce by se měly primárně financovat ze soukromých zdrojů.
22: Státní podporu má autoklub přislíbenou ještě na příští ročník závodů. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
7: A další informace přidáme ve vysílání Plusu v této půlhodině.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. odpoledne, říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hillerová.
1: aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci. To znamená, tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
7: Epidemie eboly v Kongu se vyžádala 232 obětí, oznámila to tamní vláda. Počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Práci záchranným týmům komplikuje bezpečnostní situace a obtížná dostupnost některých oblastí. Proti variantě eboly, nazvané Bundi Bugio, která se v zemi šíří, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky na místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
5: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
7: Bývalý prezident České republiky Václav Klaus dnes slaví 85. narozeniny. Hlavou státu byl mezi lety 2003 a 2013 a předtím zastával taky post premiéra, ministra financí nebo předsedy poslanecké sněmovny. Klaus stál u zrodu Občanské demokratické strany a 11 let byl jejím předsedou. Před vstupem do politiky působil jako bankovní úředník a prognostik. Po svém odchodu z prezidentského úřadu opustil aktivní politiku. V současnosti vede vlastní institut Václava Klaus a dál se vyjadřuje k otázkám vnitřní i zahraniční politiky. Na dálnici D1 stále silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení a kolona je od sjezdu na Ostrovačice na kilometru 176. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, pro osobní auta je zdržení asi 30 minut. Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně před sjezdem na okruh. Na půltém kilometru je hlášená nehoda a kolona od Rudné z 5. kilometru je asi na 25 minut. Na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před sjezdem na letiště je kolona od odbočky na Horoměřice. Zdržení je asi 10 minut. A na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy je zastavený provoz za lány. Na 25. kilometru opravují vozovku a provoz je odkláněný přes Tuchlovice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno a nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů, na horách naměří kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní Plus.
0: Je 9 hodin a 8 minut, posloucháte Ranní Plus s datem 19. června. Do Česka přichází první letošní horká vlna. Teploty můžou v nadcházejících dnech dosahovat až 35 stupňů Celsia. Očekávají se také silné bouřky, ale i tepelný stres. Co to všechno znamená, na to se zeptám našeho hosta a tím už je meteoroložka Alena Zárebnická. Vítejte v Ranní Plusu.
10: Dobré dopoledne přeju.
0: Znamená to tedy, že jaro už je za námi?
10: Soudíme-li podle teplot, tak bez pochyby ano, to meteorologické léto začalo 1. června. My to máme bráno po celých měsících, ne jako astronomové, podle vlastně jiných parametrů. Každopádně meteorologové jaro mají za námi, teploty letní už jsme registrovali, ale i na jaře tak bych neklasifikovala. Prostě čeká nás velmi teplé období s přílivem horkého vzduchu od jihu.
0: Ano, to mohlo z laického pohledu působit, že to jaro, které tedy už skončilo, bylo v podstatě jaro, na které jsme byli určitě v některých ohledech v minulosti zvyklí, protože ho provázely také poměrně chladné dny, pak ale přišla i sucha. Jak na to všechno reaguje příroda?
10: Teď je vláhy relativní dostatek po těch deštích minulého týdne, pokud budeme posuzovat tu aktuální situaci, ale ve výsledku vláhový deficit pořád je, protože bylo období velmi teplé a suché, takže to, že příroda je zelená a že máme na mnoha místech pocit svěží krajiny, neplatí to tak všude, třeba Jižní Morava v tomto ohledu má vláhy méně a ty nadprůměrně vysoké teploty, tropické teploty, možná i víc než 35 stupňů Celsia, budou jaksi způsobovat velmi výrazný výpar, který pak zase zpětně bude v přírodě chybět.
0: A vy jste to, Jaro, paní Zárebnická, vnímala jako standardní, nebo já vím, že z meteorologického hlediska je to těžké takhle hodnotit, ale bylo to běžné, Jaro?
10: Bylo to jaro se střídáním teplot, ale nadprůměrně vysoko jsme zůstali, takže to, co je podstatné, pokud jsou teploty nadprůměrné, je vyšší výpar a pak se prohlubuje onen zmiňovaný deficit.
0: Teďkon ten přerod, to znamená poměrně vysoké teploty, které nás čekají na konci týdne, je to něco, co vystupuje z normálu, ty výkyvy?
10: Určitě budou padat teplotní rekordy, takže to bude znamenat výkyv v těch maximálních teplotách. Bez pochyby budou i tropické noci, takže se nám bude hůř spát, alespoň v centrech velkých měst by to tak bez pochyby mělo být. A vy jste se ptala, jestli je to něco normálního v souvislosti s bez pochyby existující globální změnou klimatu, jsou opakující se a delší vlny veder, což jedna z nich nás teď bezprostředně čeká tím, co charakterizuje jaksi tu proměnlivost klimatu, to globální oteplení. Častěji se taky budou vyskytovat přívalové srážky. To zase souvisí s tím, že celková bilance srážek by i při globální změně klimatu měla být stejná. A ostatně oba dva tyhle projevy globální změny klimatu nás čekají v těch následujících dnech.
0: No některé mediální titulky hrozí, že se na Evropu žene vedro, jaké tu ještě nebylo. Je to pravda?
10: No, s těmi titulky je to vždycky takové mírně řečeno záludné, řekněme rovnou zavádějící, protože jde o to, kam směřuje svoji pozornost a když se napíše o extrémech, když se napíše o tom, co tu ještě nebylo, vždycky to nějakým způsobem pozornost přitáhne. Meteorologové to bez pochyby nemají rádi a jsou za to, aby se ta slova extrémní, významné používalo jenom v případě, že to tak skutečně je. Teď bychom asi měli mluvit o velmi vysokých a vysokých teplotách, které nás čekají dnes, tedy těch 30 až 35, ale připomeňme, což nezaznělo v té předpovědi, která se objevila před malým okamžikem ve vysílání, na severovýchodě zůstane chladněji, tam bude 28 až 31 stupňů Celsia. Každá ta předpověď se musí zkrátka říct kompletní celá a nepoužívat přívlastky, které k danému počasí nepatří. Na co bychom dnes měli ještě upozorňovat, nebo co bychom měli připomínat, jsou i vysoké teploty na horách. Dnes v 1000 metrech budou teploty kolem 25 stupňů Celsia a zítra ta maxima v horských oblastech budou ještě vyšší, protože právě v sobotu bude vrcholit ta vlna vedra, budou teploty z toho následujícího období vůbec nejvyšší, na horách by mělo být kolem 27 a v nížinách 31 až 36 stupňů.
0: Pro člověka ty vysoké teploty nemusí být příjemné, ale pokud se nemýlím, tak tepelný stres hrozí jiným živočichům, je to tak?
10: Tepelný stres hrozí každému, kdo se v tom horkém počasí pohybuje, umocňuje ten tepelný stres to, že je velká vlhkost vzduchu, což právě v téhle situaci bude a Český hydrometeorologický ústav vydává obě varianty toho tepelného stresu působícího jak na člověka, tak na zvířata. Ta vlhkost vzduchu je velmi zásadní faktor, my vnímáme právě pocit dusna, pokud je ve vzduchu hodně vodní páry a hůř pak snášíme vyšší teploty.
0: Říká meteoroložka Alena Zárebnická. Děkujeme za to.
10: Pěkný den přeju.
4: pěkný den i vám od nás v 9 hodin a 14 minut. Tohle je Ranní plus. Stát chce po pachatelích násilí, aby po opuštění vězení chodili na terapie. Nechce ale na ně dávat peníze. Skupinové a individuální terapie v probačních programech zajišťují hlavně neziskové organizace. Pro mladistvé klienty dostanou finance od Ministerstva spravedlnosti dodatečně. Pro dospělé letos vůbec. Probační organizace tak peníze zkoušejí schánět jinde. Nebo prostě zájemce odmítají.
9: Kdybychom byli závislí jenom na Ministerstvu spravedlnosti, tak končíme.
11: Říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová z Diakonie Česko-bratrské církve evangelické. V celkem 8 pobočkách poskytuje Diakonie terapie asi 70 klientům ročně. Zhruba 50 jich je teď na čekací listině.
9: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců. Ta se týká klientů, kteří byli za násilí odsouzeni. Terapie byla daná jako povinnost, buď soudně nebo v rámci probačního dohledu.
11: Letos nevypsalo Ministerstvo spravedlnosti na probační programy dospělých klientů žádnou dotaci. Loni mezi 11 organizací rozdělil rezort přes 2 miliony korun. Pokračuje Výchová.
9: Ona to byla bída vždycky.
11: Diakonie teď musela omezit třeba terapie ve věznicích.
9: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, chtěli by absolvovat program. I jim věřím tu jejich snahu, ale když tu možnost nemají.
11: Úplné zrušení probačních programů zvažovala Proxima Sociale, která jako jediná v Praze nabízí programy pro mladistvé. Ročně poskytne terapii 34 dospívajícím. V loni dostala od Ministerstva spravedlnosti necelých

0: korun. Proxima Sociale se nepřihlásila taky kvůli solidaritě s ostatními organizacemi. Finance jim navíc přislíbil pražský magistrát. Podobně se snaží peníze schánět i jinde v Česku, říká ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
1: Do této krizové situace se zapojila i řada krajů. Aktuálně je v programech zhruba 250 až 300 klientů. Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
0: Programy jsou přitom podle asociace úspěšné. 70% absolventů se do vězení nebo podmínky nevrací. Ministerstvo spravedlnosti taková data nemá. Sbírat je začalo teprve letos. Pokud člověk do nařízeného programu nastoupit bez vlastního zavinění nemůže, třeba kvůli naplněné kapacitě, soud hledá alternativy, říká mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
2: Například prodloužením zkušební doby nebo uložením jiných přiměřených povinností. Je důležité dodat, že přeměna trestu na nepodmíněný, tedy výkon trestu odnětí svobody, je reálná možnost.
0: Dodává, že v příštím roce rezort peníze zajistit chce, ale jen na ty programy, které jsou prokazatelně přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
2: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
0: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 tisíc korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 tisíc korun za rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: 9 hodin 18 minut a tady jsou krátké zprávy. Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu. Oznámil to premiér Andrej Babiš a vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku plnit závazky Severoatlantické aliance Česko bude. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo, informoval o tom Bílý dům. A izraelské nálety si v Libanonu v noci vyžádaly životy 16 lidí. Uvedla libanonská státní tisková agentura, Izrael oznámil další útoky proti Hezbollahu.
4: Slavnostní ceremoniál ve Švýcarsku na podpis memoranda mezi Spojenými státy americkými a Íránem se dnes neuskuteční. Americký viceprezident J.D. Vance neodcestuje ani na víkendová jednání s Íránem. Bílý dům to oznámil krátce po zprávě televizní stanice blízké libanonskému protiíránskému hnutí Hezbollah o tom, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci v Libanonu. Bezpečnostní expert Michal Smetana, ředitel Pražského centra pro výzkum míru, to označil za nedobrý začátek celého mírového procesu.
5: Ono těch samotných 60 dní je velmi krátký čas na dojednání takto komplexní dohody, která se má týkat tolika významných témat, takže to, že se to odkládá už takhle od začátku, samozřejmě není dobrý signál. Obě dvě strany zároveň signalizují, že samozřejmě ten proces pokračuje a to je ta jednání začnou něco později.
4: Za stěžení pak ředitel Pražského centra pro výzkum míru Michal Smetana považuje otázku budoucnosti íránského jaderného programu. Proto je podle něj důležité technické složení delegací. V tom Američané zatím zaostávají.
5: Na straně Iránu víme, že i z těch minulých jednání, které probíhaly v těch minulých kolech, Irán má dostatek expertů, který je ochoten a schopen poslat na toto jednání, protože se budeme bavit o velmi technických detailech, které se týká obohacování uranu, centrifug, dodržování limitů, které se týkají velmi, velmi komplexních částí toho iránského jaderného programu. Je otázka, do jaké míry toto se naplní na straně Spojených států, které spíše v těch minulých kolech neměly dostatečně vysokou technickou kapacitu na to, aby šli do takto velkých detailů. Věřím, že snad se Spojené státy v tomto hledu poučily a že toto napraví, ale samozřejmě zdaleka to není zatím jisté.
4: Řekl v Ranním plusu ředitel Pražského centra pro výzkum míru Michal Smetana. Na urovnání konfliktu a zprovoznění Hormuzského průlivu má teď velký zájem i Evropská unie. Potvrdil nám z Bruselu Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí tamní pobočky think tanku Europeum.
6: Velkou roli hrají určitě ceny energií, ale celkově vlastně i dopad na evropskou ekonomiku, ale každopádně, i kdyby se ten konflikt nějak dále eskaloval, tak může dojít právě k přelití toho konfliktu do dalších částí regionu, třeba ke spuštění nějaké migrační vlny a ta situace je velmi problematická. Takže vlastně Evropská unie nemá sice naprostý zájem na tom, aby nějaká obraně bezpečnostně zasahovala do toho konfliktu nebo aby tam nějak se vojensky podílela, ale může určitě posílit například svoji námořní misi Aspides, může sdílet zpravodajské informace. A s těmi dalšími

0: partnery v regionu a se Spojenými státy americkými, anebo koordinovat tu ochranu těch lodí. A obecně na tom panuje shoda a prostě Evropská unie sice trošku v tomto tahá za takové ty druhé housle, ale každopádně prostě ten zájem a ta proaktivita tam je.
1: Tolik Martin Vokálek z Think Tanku Europeum. Německo a Francie vedou iniciativu, jejímž cílem je zorganizovat obnovení dopravy přes Hormuzský průliv po ukončení války. Právě odminování celé oblasti je teď prioritou. Čištění vod by mělo probíhat zhruba 2 týdny a podle Davida Knoblocha, výkonného ředitele a partnera společnosti NTG Erin Ocean, by to iránská strana měla umožnit. David Knobloch zároveň upozornil, že Teherán sice přislíbil bezplatné proplouvání úžinou po dobu prvních 60 dnů. K jejich vymáhání těchto poplatků, ale posléze určitě přistoupí.
2: Určitě jim to bude dovoleno přes iránskou stranu, protože Iránci vlastně změnili celý ten mezinárodní koridor, kde je zaminovaný. A musí všichni jakoby poslouchat iránské loďstvo, aby propluli včas a samozřejmě bezpečně kolem těch ostrovů, hlavně kolem ostrovu Larak. To znamená, že vlastně to nebude jen 2 týdny, ale bude to trvat daleko díl, protože tam jsou stovky min. Samozřejmě Iránci na tom budou chtít začít vydělávat peníze a budou samozřejmě dělat všechno pro to, aby po těch 60 dnech mohli nastavit nějaký regule k tomu, aby mohli vybírat poplatky za mýtný, tak jako to je třeba v Suezském průplavu.
1: Tolik logistický expert David Knobloch ze společnosti NTG Erin Ocean.
3: Teď je 9 hodin a 23 minut, vy stále ještě posloucháte Ranní plus. Na Masarykův okruh v Brně se po roce vrátila série MotoGP. Na Grand Prix České republiky silničních motocyklů zamíří o víkendu 10 000 diváků. Závody si fanoušci užijí i proto, že na ně desítky milionů korun posílá Brno, Jihomoravský kraj a stát. Jak je to s financováním velké ceny? To teď probereme s reportérkou Vlastou Kajdušíkovou. Dobrý den.
4: Dobré dopoledne. Brno a Jihomoravský kraj posílají na organizaci závodů dohromady 70 milionů korun, dalších 100 milionů stát. Je to stejná částka jako loni, kdy se závody na Masarykův okruh po pauze vrátily. Vláda Petra Fialy z ODS tehdy i přes připomínky hnutí STAN rozhodla, že pořádající Autoklub České republiky s brněnským autodromem dostanou každý rok 100 milionů korun do roku 2027.
3: A jak se na to dívají současní zástupci vlády?
4: Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě v SMS zprávě Českému rozhlasu napsal, že letos jednal se zástupci samospráv i s pořadateli a dohodli se na tom, že součástí doprovodného programu mají být i osvětové kampaně v oblasti bezpečnosti na silnicích a směrem k podpoře bezpečného motosportu dětí a mládeže. Šťastný taky uvedl, že bude chtít po konci akce pečlivou kontrolu vyúčtování nákladů, včetně toho, aby příjmy ze vstupného posoudil nezávislý auditor. Pokud vše bude sedět, pak bude považovat částku 100 milionů korun od státu za adekvátní, protože jde o jednu z nejvýznamnějších sportovních akcí v Česku.
3: Reagovali na to nějak zástupci autoklubu nebo autodromu?
4: Ano, prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček podotkl, že kontrolu vyúčtování stejně dělají a jsou na to zvyklí, takže to pro ně není žádný problém. A připomněl výsledky loňské analýzy Vysoké školy ekonomické v Praze, ze které vyplynulo, že stát loni vybral na daních díky závodům 310 milionů korun. Proto považuje zapojení veřejných rozpočtů do financování Grand Prix za opodstatněné. Částka naopak nepřesvědčila dlouhodobé kritiky tohoto modelu, což jsou brněnští opoziční zelení. Například jejich zastupitelka Jana Drápalová prohlásila, že si prostě myslí, že takové akce nemají být takovou měrou placené z veřejných peněz, ale ze soukromých. Myslí si, že třeba Brno by je mohlo lépe využít ve školství.
3: Tolik reportérka Vlasta Gajdošíková, děkujeme.
4: Naslyšenou.
1: Ranní plus posloucháte v 9 hodin a 26 minut. Která původní skladba bude tou první, kterou zahrají nové svatovické varhany, vybrali přímo posluchači. V hlasování Českého rozhlasu Vltava rozhodli, že dnes večer ve světové premiéře na unikátní nástroj zazní Fantazie na chorál svatý Václave od Iva Bartoše. Hned poté v katedrále zahrají rozhlasoví symfonici.
5: Jak ten název napovídá, jedná se o fantazii, to znamená, že skladatel tak má volnou ruku při práci s tím notovým a s tím hudebním materiálem.
6: Chorálem svatý Václave se podle Aleny Maršíkové Michálkové z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava Ivo Bartoš inspiroval hned v několika částech 9minutové skladby.
5: On tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou právě na jeden z motivů z toho svatováclavského chorálu. Celé se to stupňuje a zahušťuje a pak v té úplně závěrečné části tak slyšíme velmi zrychlený motiv toho svatováclavského chorálu a zároveň do tohoto zrychleného motivu svatováclavského chorálu tak je v pomalých tónech citována celá melodie svatováclavského chorálu.
6: Skladba tak dá vyniknout pestrosti jednotlivých rejstříků nových svatovíckých varhan. Ivo Bartoš porazil dva další finalisty, Karla Martínka a Mikuláše Piňose. Soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovícké varhany už před 7 lety.
5: Sešlo se okolo 60 skladeb, nejen z České republiky, ale i z různých zemí světa. Dokonce jednu skladbu tak zaslal 11-letý účastník z České republiky, takže ten věkový rozptyl tam byl opravdu velmi veliký. Porota tak vybrala 3 skladby, přičemž udělila Ivo Bartošovi uznání poroty za propracovanost té kompozice a pak ještě ocenila čestnými uznáními další 2 skladby.
6: Bartošovu skladbu večer provede varhanice Jiřina Marešová. Tou dobou už budou kolem varhaního mobilního hracího pultu uprostřed hlavní lodi katedrály připraveni hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Těm patří právě páteční večer z cyklu Svatovícký varhaní oktáv.
7: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camille Saint-Saëns z francouzského skladatele, kterou jsme relativně nedávno hráli v Obecním domě.
6: Ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek připomíná, že v katedrále se s orchestrem poprvé v pozici šéf-dirigenta představí německo-japonský dirigent Elias Grandi. I přesto bude část programu ryze česká.
7: Pro nás, pro všechny je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů. A proto Dvořákovy písně, Dvořákovy biblické písně.
8: Hospodin jest můj pastýř.
6: Cyklus Svatovítský varhaní oktáv bude pokračovat i o víkendu. V sobotu v katedrále uvede Opera Národního divadla v Praze monumentální glagolskou mši Leoše Janáčka. V neděli program završí koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, na kterém vystoupí i houslista Pavel Šporcl nebo Hradišťan. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: A to už je z ranního plusu s datem 19.6. dnes skutečně úplně všechno. Po nás bude následovat pořad pro a proti. Přejeme vám hezký víkend a za pozornost děkuji
1: Daniela Vrbová
3: a Pavlína Nečásková.
6: Půl desáté.
9: Český rozhlas plus.
6: Lídři zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o návrhu 7letého rozpočtu Evropské unie na období v letech 2028 až 2034. Projednají také dění na Blízkém východě. Včera už řešili mimo jiné unijní konkurenceschopnost. Dále jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o situaci v zemi a o případných mírových rozhovorech s Ruskem. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Organizace poskytující terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem musí část klientů odmítat nebo je zařazovat na čekací listiny. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Ministerstvo spravedlnosti jim letos neposkytlo dotace na programy pro dospělé, peníze dodatečně vyčlenilo pouze pro práci s mladistvými. Podle organizací se to může dotknout stovek lidí, kteří mají účast v programu nařízenou. Ministerstvo slibuje, že financování na příští rok zajistí. Odborový svaz KOVO dnes odpoledne volí nové vedení, rozhodovat bude přibližně 160 delegátů na sjezdu. O post předsedy se ucházejí dosavadní šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Součástí programu sjezdu jsou i volby místopředsedů a diskuze o dalším směřování odborového svazu. Zúčastní se taky zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny.
9: E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
10: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat, ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
9: Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Česká charitativní organizace Nese hnutí zprovozní další solární elektrárnu na Ukrajině, tentokrát na čističce odpadních vod ve městě Šack. Už včera otevřela jednu ve Lvově na střeše nemocnice. Malé místní elektrárny mají stabilizovat dodávky proudu pro klíčová zařízení v případě, že ruské bombardování vyřadí z provozu velké centrální elektrárny. Na projekt přispěly stovky lidí z Česka. Dnešní noc Sokoloven nabídne speciální program ve více než stovce sokolských jednot po celém Česku. Letošní už 12. ročník se nese ve znamení poezie. Zapojené jednoty proto připravily například soutěže, čtení nebo skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní. A podrobnosti o programu najdete na webu České obce sokolské. Provoz vlaků mezi Pražskou Ruziní a Bubny přerušila srážka vlaku s osobním autem. Nehoda se podle policie obešla bez zranění. Cestující tam můžou využít pravidelné spoje autobusů, tramvají a metra. A podle zprávy železnice zatím není jasné, kdy bude možné provoz obnovit. A Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes otevírá opravenou Hodslavskou stodolu. Stojí v areálu Valašská dědina a její oprava vyšla na 13 milionů korun. Stodola má teď novou kuchyň, posezení uvnitř i venku a připravilo i výstavu, popisuje architekt Karel Janča.
12: Jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Tahle úprava použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a vlastně měnit náplň toho prostoru a jeho funkci. Nabízí se tady třeba udělat i svatbu, nějakou přednášku, možná nějaké malé vystoupení.
9: Na D1 stále silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení a kolona je od sjezdu na Ostrovačice na kilometru 179. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, pro osobní auta je zdržení asi 30 minut. Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně před sjezdem na okruh. Na půltém kilometru je hlášená nehoda a kolona od Rudné z 5. kilometru je asi na 25 minut. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy je zastavený provoz za Lány, na 25. kilometru opravují vozovku a provoz je odkláněný přes Tuchlovice, Doksy a Velkou Dobrou. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je pomalý provoz před Benešovem, zdržení od Mrače je asi na 5 minut. A komplikace jsou stále v Praze ve Strakonické směrem z centra na Pražský okruh. V Malé Chuchli u benzínky Robin Oil řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí se pravým pruhem a kolona od Barandovského mostu je asi na 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den i polojasno. Hlavně na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti vyskytnou přehánky nebo bouřky a nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů. Na horách naměří kolem 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti. Ptát se bude Lucie Vopálenská.
13: Lokální politika není jen pro dospělé. V Senátu má velkou podporu návrh, aby mohli už 16-letí mladí lidé promlouvat na zastupitelstvech, podávat podněty radnicím či připomínkovat obecní rozpočty. Někteří politici jdou však ještě dál a chtějí, aby 16-letí mohli na komunální úrovni i volit. Vedle některých zemí v Latinské Americe se tak v Evropě děje. V Rakousku už od roku 2007. Ve Velké Británii se tato změna chystá a debata se vede v řadě dalších států. Je to dobrý nápad, anebo převažují rizika? Měli by teenageři rozhodovat i o vedení měst a časem možná i o složení parlamentu? Přeji příjemný poslech.
11: Pro a proti Lucie Vopálenské.
3: Ve studiu Plusu srdečně vítám senátora Václava Lásku, zvoleného za SEN 21. Dobrý den.
14: Dobrý den.
3: A na dálku stejně tak zdravím senátora Ondřeje Fébra z Hnutí ANO. Vítejte ve vysílání. Hezký den.
15: Já taky všechny vítám. Dobrý den.
3: Tak měli bychom vyzkoušet volební právo na komunální úrovni už pro 16-leté, ano či ne. Pane Lásko, vy stojíte za senátním návrhem, který chce mladé vtáhnout do obecní politiky a jste pro, aby směli na této úrovni i volit. Tak proč?
14: Protože si myslím, že bychom mladé lidi měli více zapojovat do veřejného dění, zatáhnout je tam co nejdříve. Já musím hned na začátek říct, že to moje přesvědčení není vůbec vedeno tím, jestli to nějak bude ovlivňovat výsledky voleb v prospěch jedné nebo druhé strany. Já si myslím, že ta predikce by byla velmi, velmi těžká, ale to není moje motivace. Moje hlavní motivace je, aby ty mladé lidi, kteří mají zájem, jsme do veřejného dění zatáhli co nejdříve.
3: Říká senátor Václav Láska, my se k těm motivacím nebo k těm spekulacím, pro které strany by to bylo výhodné a pro které nikoli ještě v této diskusi dostaneme. Ale pro posluchače bych také ráda navíc uvedla, že ve sněmovně, v poslanecké sněmovně, tento návrh chce prosadit s platností od roku 2030 strana TOP 09 a chce o něm jednat s ostatními parlamentními stranami, včetně těch vládních. Ovšem současný kabinet návrh TOPky smetl ze stolu a hnutí ANO je proti. Jaký názor máte tedy vy, pane senátore Ondřeji Fébre z hnutí ANO? Domníváte se, že volit od 16 na komunální úrovni skýtá víc rizik než možných pozitiv?
15: Tak já v první řadě bych to trochu se snažil apolitizovat a vycházet z praxe jedný 75 let, jak někdo může říci, že už vlastně do toho nemám co mluvit, ale právě já si myslím, že mám nějaké životní zkušenosti, jednak z tého zaměstnání, jednak z 32 leté praxe jako starosty obce a myslím si, že bychom nemuseli až tak spěchat. Ono nakonec ten věk života se nám prodlužuje a měli bychom se snažit taky trochu někdy brzdit, abychom se nevydávali do neznáma někde, kde pak nebudeme mít žádný únik, žádnou cestu. Já bych těm mladým dal ještě fóra, ať si užijou mládí.
3: Pane Lásko, nevydáváme se do neznáma?
14: No tak je to určitá novota, takže se do neznáma vydáváme, to nebudu rozporovat, ale
3: postavme si
14: proti sobě, jako čeho chceme dosáhnout a jaká jsou rizika. Tak nejdřív ta rizika, tak jako kde jsou rizika toho, že budou 16-letý moci volit v komunálních volbách? Čeho se bojíme? Bojíme se nějakého zkreslení výsledku voleb, nebo se bojíme, že těm mladým zamotáme hlavu, nebo já bych rád věděl, v čem je ten strach, co se může pokazit, co může být špatně, protože ty výhody tam vidím jednoznačný. Prostě od co nejdříve mladé lidi vtáhnout do veřejného života, aby nenabili toho dojmu, všechno, co se děje kolem nás, v politice, ve veřejné sféře se nás netýká, nemůžeme to ovlivnit, takže nemá cenu potom chodit k volbám ani v těch 18. Takže já tam vidím ten jasný zisk, který jsme tím mohli získat. A dosud mi nikdo nepojmenoval to riziko. Co je riziko toho, že necháme 16-leté volit v komunálních volbách?
3: Pane Fébre, já si dovolím citát ještě jednoho politika. Neexistuje důvod, proč by nemohli lidé v 16 letech rozhodovat o tom, jak bude fungovat jejich obec nebo město. To uvedl pro Praha IN.cz šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Tak povídejte, jaké konkrétní důvody proti můžete uvést?
15: Tak já nemám žádné důvody proti, ale vycházím, jak říkám, z praxe. Já si myslím, že mladí lidé od těch 16 až řekněme do 24, ale máme tady nějakou hranici zákonnou, co se týče voleb, 18 let u nás. Já si myslím, že tito mladí lidé spíše jsou emotivní, sám mám vnuka, který je u nás velice často, protože studuje na konzervatoři a od nás to má mnohem blíž do Ostravy než z Beskyd. Takže já ho sleduji. A oni ti mladí lidé sedí hodně na sociálních sítích a velice emotivně to prožívají. Třeba na takovém TikToku Víme, jak se tam dá působit na mladé lidi zejména, a nemyslím si, že oni mají vytříbený politický názor. Co se týče těch zastupitelstev, které tady pan kolega zmiňoval, já proti tomu nic nemám, ale ono to je vlastně takové, bych řekl, pro ty zastupitele znepříjemňující, protože ti mladí lidé především nemají občanskou odpovědnost, za ně zodpovídají rodiče, oni nemůžou dělat některé úkony, čili vlastně ta svéprávnost je tam omezená. A
3: počkejte,
15: vlastně za ně odpovídají ti rodiče, a tím pádem by spíše ti rodiče nebo ti nad 18 let, kteří už jsou svéprávní, úplně měli za ně rozhodovat. A co se týče těch názorů, já to znám, my přece máme například v našem zastupitelstvu se starostou, já jsem tam místo starosta teďko, máme setkání s žáky 9. tříd, kteří mají 15, za chvíli budou mít 16 let, my sledujeme jejich názory a já myslím, že to stačí.
3: Pane Febre, vy jste zmínil, že zastupitelům to ti mladí lidé znepříjemňují, jestli jsem správně slyšela. Ale nevím, jestli víte, že podle Mezinárodní úmluvy o právech dítěte dětem musí být nasloucháno. Nám dospělým nikdo naslouchat nemusí, ale dětem ano, čili na o něch zastupitelstvech, pokud tam vystoupí třeba 16-letý nebo i 15-letý, tak už nyní nesmí být oslyšen. Pokud se tak děje, je to nejspíš porušení této nadnárodní normy. Ale přehraju to teď na pana Lásku. Slyšeli jsme tady přeci jen nějaká hlavní rizika. Mají se týkat emocí, možná mentální vyspělosti. A že prý mladí lidé nemají vytříbený politický názor, tak mají nebo nemají?
14: To je zajímavá argumentace, pokud třeba kolega argumentuje tím, že mladí lidé někteří, neházejme všechny do jednoho pytle, sedí na sociální síti a nechají se ovlivňovat. Tak já bych mohl použít argument, že někteří představitelé se starší generace naopak sedí na, jak se tomu říká, ty e-maily, teď jsem ztratil to slovo, který se rozesílají.
3: Hromadné e-maily.
14: Takové ty hromadné e-maily a věří tomu, co se píše v těch e-mailech, a v podstatě jenom, pardon, že použiju to slovo, papouškují to, co jim napíše jiný kamarád, nebo to, co jim přijde v těchto hromadných e-mailech. Prostě takhle nemůžeme posuzovat celé skupiny případných voličů, protože ty skupiny, jak u těch seniorů, tak u těch 16-letých, se skládají z různých individualit, různě vyspělých jedinců. A proč, když budeme argumentovat, že někteří 16-letí na to nemají, nedáme to právo ani těm 16-letým, kteří na to mají, protože kdybychom tuhle argumentaci připustili, tak se pojďme bavit teda o tom. Já to nechci, ale pojďme se bavit o tom, jestli taky není horní hranice pro to, aby lidé mohli volit, protože od určitého věku minimálně část té populace už vlastně není moc způsobilá vnímat, co se ve společnosti děje, a mít, jak říká kolega, vytříbený politický názor. Už je to spíš politický názor, který jenom papouškují z těch hromadných e-mailů, který dostávají. Takže tahle ta argumentace není prostě fair.
3: Tak my se teď bavíme o změně směrem dolů z oprávněného věku 18 let směrem na 16, a samozřejmě také se nechci nikoho dotknout, můžeme debatovat o volebním právu, respektive o jeho odjímání lidem třeba po 80, 90. Ne každý má kognitivní funkce v tomto věku zcela v pořádku. Ale pane Lásko, prefrontální mozková kůra, ta se vyvíjí až do 25, 26 let. Takže to by neměli třeba volit ani starší 18. Proč tedy tu hranici snižovat? Proč vůbec dělat tu změnu? Jo? Nestačí těch 18?
14: No, budu se opakovat. Tou motivací je zatáhnout jako co nejmladší lidi do veřejného dění, ty, kteří mají zájem. Ještě pojďme si říct jednu důležitou věc.
3: A proč ne 15? Pardon, proč 16 a ne 15?
14: Jo, já vám odpovím, já jenom si říct jednu důležitou věc. Volební právo je právo, nikoli povinnost. Takže my ty lidi nenutíme, aby chodili k volbám, nenutíme je, aby se zajímali o politiku, aby si dělali vytříbený názor. K ničemu takovým nutíme. My pouze těm, kteří to chtějí a kteří chtějí volit, chtějí se o politiku zajímat, chtějí ovlivňovat veřejné dění, tak jim tu možnost chceme dát. A pokud se samozřejmě ptáte, proč ne 15, proč 14, to je to
3: no
14: je...
3: pro těch 15 jsou argumenty. V 15 letech dostávají mladí lidé občanské průkazy, mohou řídit motorku, vůči společnosti rozumím. Jsou trestně odpovědní, mohou být omezeni na svobodě, mohou si vydělávat, tak proč by neměli mít i od tohoto věku právo podílet se na věci?
14: Když někdo navrhne 15, já budu i pro 15. Jo. Pro mě těch 16 let je nějaký konsenzus, na kterým by se mohla najít nějaká shoda i s ohledem na to, že tedy už v některých zemích právě touhletou věkovou hranicí se řídí. Takže to je prostě číslo, kdy já chci snížit tu věkovou hranici pro lidi, aby mohli volit a hledám takové číslo, takový věk, na kterým by mohl být největší konsenzus, aby to mohlo projít. Klidně bych byl pro 15, ale upřímně řečeno 15 neprojde ani u některých mých kolegů, kteří jinak jsou pro, takže tady se chovám naprosto pragmaticky a hledám takový věk, který má šanci na projití zákonodárným procesem.
3: Pane Febre, zazněl tady zásadní argument, volební právo není povinnost, nežijeme v komunistickém režimu, je to možnost. Proč ji nedat těm, kdo jsou dostatečně mentálně vyspělí, v politice se orientují, veřejné dění je zajímá, chtějí participovat jaksi na chodu svých obcí. Proč jim to neumožnit?
15: Tak já se taky budu možná opakovat, protože ti mladí lidé ještě nemají žádné zkušenosti, ještě neprošli životem, spoléhají na své rodiče, protože ti rodiči jsou nesou zodpovědnost za ně. Takže já myslím, že prostřednictvím právě těch, kteří už mají 18 let, mohou ventilovat. Nakonec jsem to tady řekl, že bývají schůzky, například u našich obcí bývají schůzky s 15-letými, kde si vyměňujeme názory, kde nasloucháme jejich názorům a já zase se budu opakovat, řeknu, že skutečně se tam jedná většinou o ten emotivní život a já jim to neberu, ať si toho užijí co nejdýl. Ale co se týče rozhodování o osudu do budoucna, tak si myslím, že náš právní řád to má dobře uspořádané a že to, co funguje, bychom neměli měnit.
3: Tak, pane Lásko, to, co funguje, bychom neměli měnit. Třeba to tak je? Co myslíte?
14: To je klasický spor mezi konzervativním a liberálním přístupem k životu. To, co funguje, neměňme, má konzervativní přístup. Já jsem liberalista, já říkám, že věci se mají měnit tak, jak se společnost vyvíjí. A pokud prostě se společnost vyvíjí tím stylem, že mladí se víc a víc zapojují do veřejného života, tak já jsem ten příznivce, který bude hledat změnu, aby jsme následovali směr, kterým se vyvíjí společnost.
3: A zapojují se mladí lidé víc a víc do veřejného života, protože tady zaznívá od pana senátora Febera, že řeší hlavně emoce, nebudeme jim to tedy brát, ale že rozhodování o obci, že to není jaksi jejich parket.
14: Já jsem se tady právě hlásil takhle jako o slovo, protože mě vlastně napadla při tom, co mluvil kolega, ještě jedna myšlenka. Další vlastně jako výhoda této změny je taková, že my tím donutíme politiky zajímat se o to, co trápí mladí lidi už od 16 let. Sice kolega říká, že je někde vyslechnou ve škole, ale jako, pardon, to je postavený na tom, jestli vůbec chtějí. Někteří zastupitelé to vůbec nedělají. Naopak kolega tam naznačil, že někdy ty mladí lidé ty ostatní zastupitelé trochu otravují. Pro mě tato změna by přinesla i velkou výhodu, že by víc donutila politiky zajímat se o to, co chtějí mladí lidi. Protože my jsme tu v začarovaném kruhu, kdy mladí lidé aktuálně moc nechodí volit, chodí volit zejména starší generace, takže politici, kteří chtějí uspět, věnují svoji energii té skupině obyvatel, která chodí volit. To znamená seniorům. Nestarají se o mladí lidi a mladí lidi, protože se o ně politici nestarají a nic jim nenabízí, tak nechodí volit. A to je prostě kruh, který musíme rozetnout. A tohle to by mohla být jedna z cest, tím, že se zvětší skupina vlastně mladých lidí, kteří mají volební právo, může se a měl by se zvětšit i tlak na politiky, aby se starali a zajímali o to, co mladé lidi trápí, a aby jim nabízeli taky nějaké řešení, aby se tu prostě volby nevyhrávaly na slevy, na jízdným, na důchodce, ale aby se tu volby vyhrávaly na tom, že politici budou nabízet mladým lidem něco, co bude důležitý pro jejich celý život, který tady na té planetě ještě stráví.
3: Říká Václav Láska, senátor za SEN 21 a diskutuje se svým kolegou z horní komory Ondřejem Febrem z Hnutí ANO.
11: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v
16: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pane Fébre, co by to pro politické strany znamenalo, kdybyste, co by zákonodárci, takovou změnu schválili? Pojďme si takhle zaspekulovat a odhlédněmeš od toho, že jeden z vás je pro a druhý proti. Byla by to asi práce navíc, že? Třeba pro vaše hnutí ANO. Strany by se musely víc začít zamýšlet, co udělat pro mladé, naučit se je neignorovat. Co myslíte?
15: No, já tady nechci tak polarizovat hnutí ANO, TOP, nebo já nevím, kdo, Piráti, protože tady se jedná o dobro naší země, o to, jak se ti mladí do budoucna budou mít. Takže já, když jste se mě zeptala na to, co by to znamenalo, kdyby ti 16 let, no nic by to neznamenalo. V Rakousku to taky nic neznamená, i když je to výjimka. Je to politické rozhodnutí Rakouska, že můžou volit i občané 16, ačkoliv mají ještě pořád rodičovskou zodpovědnost.
3: Promiňte, Velká Británie má k tomu přistoupit, a to i na úrovni voleb do parlamentu.
15: Ale nepřistoupila, zatím to je ve Skotsku, pokud se...
3: Ve Skotsku a ve Walesu, ano.
15: A ve Walesu, ano, tam to mají, ale Velká Británie na to nepřistoupila, protože to skutečně je velké rozhodnutí. Já si myslím, to, co jsem již říkal, že ti mladí lidé mají být ještě pořád vedení, protože nemají ty životní zkušenosti.
3: No ale vy jste řekl, že je to velké rozhodnutí a zároveň, že by to žádná změna nebyla. Tak to se mi zdá, že je takové protichůdné.
15: Žádná změna, co se týče technologie, by to nebyla. Tak, abych to doplnil.
3: No ale jste jednoznačně proti. Nestálo by za to přeci jen tu možnost zvážit, pane Fébre, možná by celé společnosti taková snaha prospěla a časem se vyplatila. Já to také nechci nějak ageisticky polarizovat staří proti mladým, ale připusťte, že když volí především staří lidé a volební účast u těch nejmladších je o dost nižší, tak se strany zkrátka orientují s vaším hnutím ANO na čele na ty starší, nejstarší generace. Je to žádoucí?
15: Já si nemyslím, že 18-letí a výš jsou staří lidé. Já si myslím, že jsou to lidé, kteří už něco okusili a kteří jsou občansky zodpovědní. Jo? To je důležité, že skutečně oni za sebe zodpovídají a mají právo volit ty, kteří jim budou dávat další možnosti. Takže tady vidím tu hranu 18 let a byl jsem ve spojení včera s několika lidmi, kterým jsem se pochlubil, že dneska budu o tomto s vámi hovořit. A víte, co mi říkali? Lepší by bylo, kdyby volební právo bylo až 21 let. To jenom opakuji lidi, které jsem potkal.
3: Rozumím. Přejdeme ještě k jedné otázce, už jsme se jí dotkli jednou. Komu, kterým politikům a politickým stranám by taková změna, tedy snížení toho volebního práva na komunální úrovni prospěla a komu by uškodila? Je to vůbec jasné? Je důvod si myslet, že mladí lidé by třeba strany současné koalice spíše nevolili, když mezi prvovoliči docela výrazně uspěli například motoristé? Pane Lásko.
14: No to jsem říkal na začátku. Já si myslím, že taková ta radost toho, řekněme, našeho liberálního bloku 10 let zpátky, že jsme v uvozovkách vyhrávali studentské volby, je dávno pryč. Je to dávno pryč. Vykonalejme si čistýho vína, že opravdu na část mladé populace působí sociální sítě, kde v současné době prostě dominují lidé typu Filipa Turka nebo některých ještě horších. Teď jsem zapomněl jméno toho rumunského rádoby influencera, ve skutečnosti znásilňovače a násilníka. A to jsou skutečně síly, které působí na mladé lidi a které budou ovlivňovat i ve volebním výsledku. Pak tu máme ten další fakt, a to je skutečně vliv rodičů, to já nepopírám. A zase řekněme si upřímně, že rodiče, kteří vyvolávají nebo vyznávají vládu pevné ruky, budou na ty děti působit víc, jak mají volit, než rodiče liberální, kteří říkají, rozhodněte si to sami. Takže já skoro bych jako si myslel, že ve finále by to mohlo výsledkově pomoct třeba stranám současné vládní koalice. Přesto ale Prostě chci, aby jsme to zavedli, protože mně nejde o ovlivnění volebního výsledku, mně jde o to, aby mladí lidé byli co nejdřív zapojeni do věcí veřejných a aby politikům vstoupla vlastně povinnost a tlak na ně zajímat se o mladé lidi a nabízet jim řešení.
3: Pane Febre, přeci jen zkuste to ještě jinak vysvětlit, proč se vlastně zřejmě hnutí ANO nějakým způsobem obává této změny, protože připomenu, hnutí STAN je pro, Piráti jsou pro, ODS je, řekněme, půl na půl, odhaduji, ale otevřená debatě. Proč vlastně hnutí ANO to odmítá?
15: Hnutí ANO...
3: Třeba by to vaší straně pomohlo, takhle jsem to myslela.
15: Já to tak neberu. Já jsem senátor, já zodpovídám před svými voliči za hnutí ANO, jsem zvolen, jsem členem hnutí ANO a myslím si, že hnutí ANO jedná správně. A to bych se zase musel opakovat, že skutečně lidé do 18 let svého věku jsou pod rodičovskou ochranou a prostě nemají ještě ten rozhled, který má člověk, který už něco v životě prožil, který má nějaké praktické zkušenosti a který může pro futurum něco předvídat, co se může stát a proto volí to a to.
3: Tak to bychom se zase opakovali s argumentem, že třeba lidé nad 90 to právo mají a také tam je to spochybnitelné. Ale pane Lásko, já se musím vrátit přece jen k argumentu, který vlastně tady zazněl od vás od obou. Nedá se mluvit vlastně i o riziku zneužití. Oni totiž prvovoliči podle nějakého výzkumu spoléhají na technologie a cítí se prý odolní vůči dezinformacím. Zároveň jsou asi častěji přesvědčeni, že vědí, jak se věci mají, určitě můžou podlehnout manipulacím, třeba ze strany svých nejbližších nebo ze strany těch sociálních sítí. Možná nebudou volit podle sebe, ale podle rodičů, podle party kamarádů. Není to tak významné riziko, že bychom tu hranici věkovou snižovat fakt neměli?
14: Za mě není. Já nespochybnuju, že k ovlivňování mladých lidí může dojít z různých stran, jak říkám, sociální sítě, rodiče, všechno. Ale stejně tak jsou ovlivňováni voliči, kteří dneska volební právo mají ze sociálních sítí, z hromadných e-mailů, svými kamarády, svými autoritami. Prostě to je realita, v který žije, že podstatná část hlasů, která ve volbách je dána napříč celým tím voličským spektrem, není rozhodnutí promyšlené a vlastní rozhodnutí toho jedince. A je něčím jiným vlivem ovlivněný. To je realita, v který žijem. A proč tedy, když se to týká všech voličů, kteří volební právo mají, s tímto argumentem odepřít volební právo lidem od 16 let? Jako když jim ho dáme, tak oni jenom zapadnou do toho systému a do prostě opravdu volební a politické reality, která v dnešním světě je.
3: Tak uvidíme. Více už se nám do dnešní debaty nevejde. Hosty pro a proti byli senátoři Václav Láska ze SNU 21 a Ondřej Feber z Hnutí ANO. Moc vám děkuji. Naslyšenou, naschledanou.
14: Děkuji za pozvání, naschledanou.
15: Já taky děkuji, naschledanou.
3: A od mikrofonu Plusu děkuji za pozornost, Lucie Vopálenská.
17: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
18: 10 hodin.
19: Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Česko letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ukrajina hlásí další ruské noční útoky, zemřeli při nich nejméně 2 lidé. A americký viceprezident zatím neodletí do Švýcarska na rozhovory s Íránem. Zprávy a Martin Matějka.
9: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024 a předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
20: My za to nemůžeme, my říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
9: Během ruských nočních útoků na ukrajinskou Sumskou oblast zemřeli nejméně dva lidé, další jsou zranění, informuje o tom ukrajinská policie. 6 raněných po ruském bombardování hlásí také úřady v Charkově. Tam bomby poškodily více než 40 rodinných domů. Mezi zraněnými jsou i 3 děti. Ukrajinské drony naopak útočily v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. O případných raněných a způsobených škodách podle gubernátora oblasti zatím nejsou žádné informace.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem. Tým vedený Vancem byl připravený odletět, ale cestu odkládá. Uvedl to Bílý dům s odvoláním na obtížnou logistiku jednání a podle agentury AP se tak Američané rozhodli poté, co televize blízká libanonskému proíránskému hnutí Hizballáh uvedla, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Agentura DPA se obává o osud celé mírové dohody. Na její vyjednání totiž mají obě země podle platného memoranda jen 60 dní a předpokládá se, že kompromisy ohledně íránského jaderného programu nebo uvolňování mezinárodních sankcí se budou hledat velmi složitě. Stovky státních policistů i strážníků dohlíží na bezpečnost i dopravní situaci v Brně a kolem Masarykova okruhu. A tam dnes startuje třídenní velká cena silničních motorek. Loni závody navštívilo zhruba 220 tisíc diváků. Na co se hlídky v souvislosti s akcí soustředí, popisuje mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
21: Strážníci budou předcházet krádežím, vandalismu, v některých letech se zabývali i častějšími případy rušení nočního klidu a v ulicích bývá o poznání víc i opilých lidí. Hlídky ale také dost často pomáhají bloudícím návštěvníkům, několikrát v minulosti poskytovali první pomoc nebo předávali rodičům nalezené děti.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Národní divadlo Brno dnes jako poslední premiéru sezóny uvádí Shakespeareovu komedii Sen čarovné noci. Magický příběh, známý také jako Sen noci svatojánské, ale diváci uvidí v modernější podobě. Režisérka Aminata Keita v něm totiž prohodila osudy hlavních hrdinů, aby děj více odpovídal současnosti.
22: Shakespeare původně má brutálně necitlivý vtip na úkor manželky Oberonovo, kterou on nechá poníženě se vyspat s oslem pod vlivem toho kouzla. Což mi nepřišlo úplně dneska aktuální, že bychom se měli smát omámeným dívkám, které někdo svetuje a pak je nechá se s někým vyspat.
23: Podle režisérky Aminaty Keity díky otočení rolí otevírá inscenace současná témata. Jedním z nich je ženská síla, potvrzuje herečka Jana Čtvrtecká.
24: Tam žena má mnohem větší prostor postavit se sami za sebe, zjistit, kdo jsou, najít v sobě tu sílu, odvahu.
23: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí diváci 4x před divadelními prázdninami. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
9: Na D1 stále silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 omezení a kolona je od sjezdu na Domašov z kilometru 167. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, pro osobní auta je zdržení asi 30 minut. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy je zastavený provoz za sjezdem na Lány. Na 25. kilometru opravují poškozenou vozovku a provoz je odkláněný přes Tuchlovice, Doksy a Velkou Dobrou. Na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova a před sjezdem na letiště je kolona od odbočky na Horoměřice, zdržení asi 10 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je pomalý provoz před Benešovem, zdržení od Mráče je asi 5 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě se při zvýšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů, na horách naměří kolem 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda z zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
0: Slyšel jste, jaký mají kati úspěch?
2: Silní lidé se silným příběhem vždycky někoho fascinují a přitahují.
0: Tak v sobotu tuhle naši kapitolu uzavřeme.
2: Tohle je prostě hrozně smutná kapitola.
0: Ale zajímavá.
2: Je dobře, že skončila.
0: Kati, příběhy diktátorů. Závěrečný díl v sobotu ve Vinohradské 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Zneužívanie polície na politický boj, vydieranie či korupcia.
9: Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze Očistec.
7: Je jeden z nejsledovanějších korupčních procesů posledních let.
25: Obžalovaných je celkovo spolu 11 lidí.
26: V centru skupiny měl být někdejší šéf policie, dnes už vládní poslanec Tibor Gašpar.
27: Obžalovaní vinu odmítají a obhajoba tvrdí, že případ je výsledkem politicky motivovaného vyšetřování.
28: Opuštěná budova, tajné schůzky, ovlivňování, vyšetřování, klasická krimi, případ Očistec, korupční megakauza na Slovensku. Kdo měl od policie zhřešit a věděl o tom Robert Fico? Ptám se Laury Kell Kalinské, investigativní reportérky serveru Aktuality.sk. Dnes je pátek, 19. června. Ahoj Lauro, vítej u nás ve Vinohradské 12. Několikrát jsme se slyšeli, teď se poprvé vidíme, díky, že jsi tady.
29: Děkujem za pozvání, ahoj.
28: Roky to trvalo, než obžaloba v jedné z největších korupčních kauz v moderních dějinách Slovenska zazněla před soudem. Proč tak strašně dlouho?
29: Trvalo to naozaj dlho, neštandardne dlho a vysvetlenie je pomerne jednoduché. Ak máš príliš veľa obžalovaných a každý z nich namieta sudcu, sudkyňu a začne sa tzv. Ja to volám námietková vojna, teda kým sa poskladá ten senát a každý je s ním nejakým spôsobom uzrozumený, tak to trvá dlho.
28: Tak to trvá dlho, přes 4 roky, ne?
29: Nebo áno.
28: Opravdu veľmi dlho, tých obžalovaných je 11, sú obžalovaní mimo iné teda z podplácení, z neužití pravomocí a z účasti na zločinecké skupine, sú podezrelí teda z ovlivňování policejního vyšetřování, takhle zaobalenie řečeno.
30: Predovšetkým najzávažnejšie je založenie zosnovanie zločineckej skupiny.
28: Slovenský prokurátor popisoval, že ide o závažnú korupciu.
30: Závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia.
28: Mezi těmi obžalovanými vyčnívá Tibor Gašpar, což je bývalý šéf policie Češi a Češky ho budou znát jako bývalého poradce českého ministra vnitra Jana Hamáčka. Dnes je Tibor Gašpar místopředsedou parlamentu ze strany Směr Roberta Fica, premiéra Roberta Fica. Dorazil ke specializovanému soudu v Banskej Bystrici, přiznává vinu Tibor Gašpar.
29: Tibor Gašpar sa zatiaľ aktívne ukazuje na súde. Veľa toho ešte nepovedal, pretože ešte nevypovedal. Necháva si ten čas asi niekde v závere. Je to taktika obžalovaného. Na to má plné právo.
31: Konzistentne komunikujem a tvrdím, že sú to nezmysly.
29: A Tibor Gašpar celý čas popiera, že by niečo spáchalo, že by fungovala nejaká zločinecká skupina.
31: Necítim ani morálny, ani etický problém vo svojej osobe, lebo som nič z toho nespáchal. Takéto budú.
29: Alebo že by sa nejakým spôsobom on v minulosti spreneveril svojmu povolaniu a poslaniu. Dokonca som zachytila taký citát, že on sa za tých neviem koľko rokov ani nestretol so žiadnym vyšetrovateľom, tak to si neviem predstaviť, že sa policajný prezident nestretne so žiadnym vyšetrovateľom. No a uvidíme, ako to bude prebiehať. A čo sa tam dozvieme.
28: Do té zločinecké skupiny, o které ty mluvíš, policisté řadí mimo jiné i Gašparova vzdáleného příbuzného,
29: ano,
28: nitranského oligarchu Norberta Bédera, což je jméno, které se objevuje mimo jiné i v kauze vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a archeoložky jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Co to je za člověka?
32: Můžem povedať len toľko, že všetko, čo som o prípade vedel a som povedal pred súdom a určite.
29: Norbert Böder je pre Slovákov a Slovenky už pomerne známa postava.
32: Vyjadril som sa, máte to.
29: Bol známy skôr ako majiteľ alebo spolumajiteľ takej známej SBS-ky, teda bezpečnostnej služby, ktorá naozaj profitovala milióny a milióny eur zo štátnej kasy, pretože vyhrávala rôzne zákazky a mala naozaj lukratívne postavenie na Slovensku. A táto rodina Bederovcov mala a asi aj dodnes má nejaký vplyv aj na Nitru a okolie a aj vlastne na bezpečnostné zložky v štáte. pretože mala to významné postavenie. Oni už tú bezpečnostnú službu nemajú, ale Norbert Böder vlastne teraz je už skôr známy ako jeden z hlavných aktérov nielen tejto kauzy Očistec, ale aj mnohých ďalších kauz, kde sa vyskytuje a spomína jeho meno.
28: A medzi obžalovanými dále sú třeba bývalý speciálny prokurátor Kováčik nebo šéf finanční správy nebo lidi z Národní kriminální agentury, takzvané NAKA a tak dále. Zmínila si jméno Očistec.
1: Očistec sám. Očistec.
28: Proč? Proč Očistec?
29: No, Očistec sa pôvodne volala pracovná skupina policajtov a vyšetrovateľov, ktorá vznikla po roku 2020. To malo symbolizovať akúsi očistu spoločnosti, pretože do toho roku 2020 naozaj slovenská verejnosť nevidela nejaké veľké vyšetrovania politicky vplyvných ľudí alebo nejakých oligarchov alebo naozaj nejakých akože významných podnikateľov. Hoci veľa sa hovorilo o tom, že sa v úvodzovkách kradne alebo teda, že je korupcia na Slovensku. No a potom roku 2020 vznikla táto pracovná skupina Očistec a tá najväčšia kauza, o ktorej dnes hovoríme, tak tu tiež ako keby pomyselne nazvali Očistec aj tá samotná akcia, zadržiavacia akcia v roku 2020 na jeseň, keď išli zadržať týchto všetkých policajných funkcionárov, ktorí sú dnes na lavici obžalovaných, tak túto akciu nazvali Očistec.
28: To znamená, ty trestné činy, za ktoré sú teď obžalovaní ti lidé, sa stali pred rokem 2020.
29: Áno, tá zločinecká skupina, ktorú popisuje prokuratúra v obžalobe, tá mala fungovať zhruba od roku 2012. To je rok, kedy nastúpil spomínaný Tibor Gašpar, bývalý poradca vášho exministra vnútra, do čela polície. Ale paradoxom je, že šéfom tej údajnej zločineckej skupiny nemal byť priamo Tibor Gašpar ako policajný prezident, ale jeho príbuzný, súkromný podnikateľ Norbert Böder. A keď vlastne svedkovia, ktorí sa priznávajú k fungovaniu tejto skupiny, opisujú, že ako tá skupina fungovala, tak v podstate šéfom a tým, kto zadával úlohy, kto povedal, čo sa bude a nebude vyšetrovať, kto delil a hovoril, kto koľko peňazí a úplatkov dostane, kto rozdával akési vianočné odmeny alebo nejaké obálky, tak to bol práve Norbert Böder policajný prezident Tibor Gašpar.
28: Takže šlo o organizovanou zločineckou skupinu, ktorá, jak som sa dočetl, měla mít na svedomí, a ty už si to zmínila, to, kdo co má vyšetřovat, to znamená, že tam bylo nějaké i tutlání kaus, vydírání, ochrana lidí, sledování lidí, tohle všechno tam mělo být v rámci organizace nějaké zločinecké skupiny.
29: Tak to popisuje obžaloba a prokuratúra. A dokonca, keď si spomenul to vydieranie, tak len aby som ako uviedla nejaký príklad, sú tam skutky a príbehy popísané tak, že niektorí tí policajní funkcionári v snahe zarobiť si požiadali svojich podriadených, obyčajných policajtov, vyrobte spis, choďte za týmto podnikateľom, povedzte, že ho vyšetrujeme a za toľko a toľko 10 000 eur sa to dá vyriešiť a vybaviť a zahľadiť. Takže toto je jeden z príkladov. Ďalší napríklad skutok je o nelegálnom lustrovaní ľudí. Marian Kočner si píše s Norbertom Böderom. Marian Kočner je vlastne hlavný obžalovaný v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tak on píše Norbertovi Böderovi cez takú šifrovanú aplikáciu Trima. Prosím ťa, pozri mi na meno XY a naozaj sa v tom čase a v tých dňoch lustruje nezákonne v policajných databázach konkrétne meno a konkrétna ešpezetka, teda značka auta, ktorú si vlastne Marian Kočner vyžiada od Norberta Bödera. A potom mu prichádza správa, kto to je, čo to je za človeka a tak ďalej. Čiže sú tam aj nezákonné lustrácie a potom pomerne závažná vec je sledovanie opozičných politikov alebo teda rivalov Smeru.
28: A na to byli i konkrétni sledovací komanda lidí, že ona jatá?
29: To boli v podstate policajti, ktorí dostali na to tak akože konkrétne auto, dostali peniaze. Oni sa k tomu aj priznávajú, že vo voľnom čase teda skončili prácu v polícii a za nejakých pár desiatok alebo stovák eur si sadli do auta, ktoré dostali na to určené a chodili sledovať, čo robí opozičný politik, ja neviem, Daniel Lipšic alebo Igor Matovič, bývalý premiér Slovenskej republiky.
28: Čiže to mieli ako bokovku takovou. Jak tihleti lidé, tých 11 obžalovaných, jak spolu komunikovali, jak tohle to domlouvali, jestli se někde konkrétně scházeli nebo využívali třeba tu šifrovací aplikaci Trima, která je známá právě z vyšetřování vraždy Jana a Martiny.
29: Z toho, čo poznáme z obžaloby, tak také ako keby najplastickejšie zobrazenie toho ich stretávania je taká opustená budova v Bratislave. Ona je mimochodom pomerne blízko prezídia policajného zboru, takže je to taký paradox, že vlastne vzdušnou čiarou si asi videli aj priamo na pracovisko. A v tejto opustenej budove Transpetrolu sa mali na 6. poschodí schádzať akoby tie špičky policie, respektíve špičky tejto údajnej zločineckej skupiny. skupiny. Jeden z tých svedkov, bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, veľmi živo opisuje vlastne, ako sa to tam dialo, že sa tam nosili štosy papierov. Napríklad, keď sa udiala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak tento policajný funkcionár hovorí, že bývalý policajný prezident Tibor Gašper chodil so štosom desiatok centimetrov papierov a hľadal tam vlastne informácie a dokonca povedal a vyslovil tam údajne takú vetu, že zisťuje informácie pre šéfa, teda pre Roberta Fica. Nevieme to overiť, keďže to hovorí len jeden svedok, ale čo bude extrémne dôležité na tom súde, ktorý sa vlastne teraz už pomaly rozbieha, začnú sa tam predvolávať svedkovia, tak tí postupne budú opisovať, ako a kde sa mali diať tie stretnutia. Že sa diali aj priamo v budove polície, kde si takýmto spôsobom vlastne odkazovali alebo zadávali úlohy. No a potom vlastne boli aj individuálne stretnutia, napríklad, že keď si potrebovali odovzdať úplatok, tak najčastejšie sa tam spomínajú parkoviská alebo nejaké reštaurácie, takže taká klasická kriminálka.
3: Tak, tak, určite. Ale řekni, ty mluvíš o svědectvích, která jsou samozřejmě důležitá pro vůbec výstavbu té obžaloby a podobně, ale jaké jsou ty přímé důkazy, které policisté na policisty mají? Mm-hmm. Na čem se to hlavně zakládá, ten případ?
29: Máš pravdu, že ak se hovorí o korupcii, tak je to po většině svědectvo proti svědectvu. No. Protože o korupcii nemáš papíry, nemáš faktury, nemáš nějaké zmluvy. Ale keď jsem například spomínala to nezákonné lustrovanie v databázach policajných, teda že nějaký policajt přišel, prihlásil sa pod svojím kontom, zadal si tam konkrétnu ešpezetku alebo konkrétne meno nejakého človeka, ktorého

0: zastrašovať ich, pretože na ich svedectvách mnohé tie kauzy stoja. Ak spochybnia kajúcnikov, ak spochybnia týchto ľudí, tak môžu padnúť mnohé tie kauzy práve na súde. A to, čo vlastne Tibor Gašpar a celý Smer v podstate od roku 2023 robia, je, že menia trestnú legislatívu. Zrušili vlastne špeciálnu prokuratúru, ktorá vyšetrovala v podstate tieto veľké kauzy a korupciu. Znížili tresty za korupciu. Dnes už v podstate každému jednému z kauzy očistec za korupčné trestné činy hrozí iba podmienka.
1: Aha.
0: A to sa pritom bavíme o ako miliónových úplatkoch v českých korunách. Znížili premlčacie lehoty. To znamená, že mnohé z tých skutkov môžu byť napokon premlčané a súd v istej fáze povie, OK, tak toto ešte môžeme sa o tomto baviť a vykonávať dôkazy, ale všetky tieto skutky z roku 2015 už sú staré, už sú premlčané, pretože ste zmenili zákon a už sa o nich nemôžeme baviť. Čiže takýmto spôsobom si postupne Smer a aj Tibor Gašpar zabezpečili pomerne priaznivé podmienky aj v prípade, že by boli odsúdení.
1: Áno, áno. A týká sa to práve tých spolupracujúcich obvinených, tedy tých kajícníkov, ako je pán Slobodník.
0: Áno, pretože teraz navrhujú, okrem týchto všetkých vecí, ktoré už zmenili v trestnom zákone, navrhujú, aby sa na tých kajúcníkov nazeralo oveľa prísnejšie. A to tak, že...
1: Že by sa tie výpovedi nebrali v potaz potom na súde?
0: Že ak náhodou niekedy nepovedal úplne všetko ten kajúcník, alebo na niečo zabudol, alebo niekde odbočil, alebo zaklamal, tak sa automaticky jeho svedectvo nebude brať vážne, nebude sa brať do úvahy. A rovnako aj, že ak je nejaký prípad postavený iba na spolupracujúcich obvinených, čo korupčné trestné činy často sú, pretože tam je to len o svedkoch a nie o nejakých dokumentoch, takže sa tiež nebudú môcť brať do úvahy. Čo je obrovský zásah a hovoria to vyšetrovatelia, advokáti, prokurátori, sudcovia, že je to proste obrovský zásah aj do nezávislosti súdov a aj do vyšetrovania zločineckých skupín. Ja len pripomeniem, žiadna zločinecká skupina, myslím, že ani v Česku a ani na Slovensku, sa nevyšetri bez toho, aby niekto z tej skupiny prehovoril.
1: Mm-hmm. Mimochodem, ale ústavní soud na Slovensku teď část té novely, která právě zasahuje do toho, aby ti obvinění, spolupracující obvinění třeba nemuseli být bráni vážně, tak pozastavil ústavní soud tuhle tu část té novely, ne? Teď to neplatí v tuhle chvíli.
0: Zatiaľ to neplatí, ale je možné, že táto kauza očistec, keďže tá má nariadené ďalšie pojednávania až do roku 2027, je možné, že v priebehu vlastne tohto súdneho pojednávania už začne platiť, ale nevieme, čo urobí ústavný súd a či to naozaj potom sa zmení pohľad na kajúcnikov, na spolupracujúcich obvinených.
1: A ta novela trestného zákona vedla taky k tomu, že třeba u někoho došlo k zastavení toho trestného stíhání?
0: Určite áno, ale to vlastne definitívne povie až súd teraz v priebehu vlastne tohto pojednávania. Uvediem príklad, ak sa niečo stalo v roku 2015, tak ponovom už nie je premlčacia lehota 5 rokov, ale už iba 3 roky. Mm-hmm. To znamená, že tie skutky a tie všetky kauzy korupčné alebo nejaké vydieračské už budú príliš staré na to, aby sa nimi súd zaoberal.
1: Tibor Gašpar, připomenu, místo předseda parlamentu ze strany Směr, tak člověk, který je viditelnou tváří strany Směr, dopadá to nějak negativně na preference té strany?
0: Vznikají teraz různé prieskumy verejnosti a paradoxom je, že nie len akoby voliči tých opozičných strán, ale aj voliči tých koaličných strán ako Smeru, SNS a Hlasu si všímajú ako problematickú túto kauzu. Je to zrejme aj tým, že teraz sa tá kauza znovu po rokoch ozvučila tým, že začal súd, takže nie je to len tak, že im to vôbec neprekáža. Nedá sa úplne povedať, že teraz ako Smer viditeľne padá, odkedy sa kauza očistec dostala na súd. To asi nie. Ale aj nálady tej verejnosti sú naklonené k tomu, že áno, Tibor Gašpar ako obžalovaný v takejto obrovskej korupčnej kauze môže byť problém. Mm-hmm. A ja si myslím, že akoby najdôležitejšie bude... A to je aj veľká výzva pre médiá, ako podrobne a ako, by som povedala, tak nejako aktívne budú pokrývať túto kauzu, pretože doteraz, keď sme písali tie rôzne články, tak to sme mali všetko informácie, či už, ja neviem, z obžaloby alebo z nejakých väzobných rozhodnutí súdu. Ale teraz poprvý raz budú tí jednotliví svedkovia, ktorí sa priznávajú k trestnej činnosti, ktorí sú už niektorí odsúdení za rôzne skutky, budú chodiť pred súd a... Ak teda nezmenili názor, tak budú poprvýkrát verejne pre celým Slovenskom vypovedať o tom, ako fungovala polícia a naša krajina v tých rokoch 2012 až 2018. A bude strašne dôležité, ako to tie médiá podľa mňa pokryjú a ako plasticky ľuďom opíšu a sprostredkujú tieto dôležité svedectvá. Už to nebude o tom, že novinár má nejaký tajný zdroj, ktorý neprezradí, ale už to budú ľudia, už to budú mená, už to budú skutočne odsúdení alebo stále obvinení ľudia, ktorí budú sa priznávať k trestnej činnosti a budú ukazovať na vysoko postavených ľudí ako Tibor Gašpar.
1: K tým preferenciám a k tým náladám na Slovensku ešte nutno dodať, že přeci jenom začíná ten soud, to znamená, ešte nemáme nepravomocný natož pravomocný rozsudek, takže se ešte môže cokoliv udít. Kdyby padl rozsudek viny, tak nejvíc jim hrozí těm obžalovaným tedy podmínka za to korupční jednání? Pochopil jsem to správně.
0: Za zločineckou skupinu jim hrozí 5 až 10 rokov, aha, takže tam naozaj jim hrozí akoby trest vo väzení, ale dokázať fungovanie zločineckej skupiny je veľmi, veľmi, veľmi ťažké a bez spolupracujúcich obvinených, o ktorých je teraz vlastne veľa otázok a pochybností, to bude takmer nemožné.
1: V červenci pokračuje soud, je letos v červenci, ale do roku 2027 sú vypsané jednací dny na soudu.
0: To ale znamená, to neznamená, že to tým posledným termínom končí. Možno, že sa to natiahne, možno, že začnú robiť obštrukcie niektorí obžalovaní, takže ja sa vôbec nenadejam, že o pol roka tu máme nejaký prvý výsledok.
1: Dobrá, tak díky, že si prišla, že si nám osvietlila, o čem očistec je.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Laura Kill Kalinská, investigativní reportérka ze serveru Aktuality.sk. A já jsem se jí ptal na kauzu očistec, kterou Laura samozřejmě detailně sleduje a pověděla nám o ní víc. Kat Bašar Asad, jeho příběh uzavře naši speciální sobotní sérii už tento víkend, sobotní sérii o diktátorech s krví na rukou. Určitě si to nenechte ujít a kdybyste náhodou neslyšeli některé díly Katu a chtěli byste to ještě před víkendem dohnat, tak samozřejmě můžete, najdete je v playlistu na Spotify, v archivu Na můj rozhlasu nebo na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou zítra.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
2: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Jedenácté.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Lídr pražského hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za své pochybení v majetkovém přiznání je připravený zaplatit pokutu. Řekl to při vysvětlování svých majetkových poměrů. Prokop v přiznání neuvedl své 3 družstevní byty. Taky řekl, že nákup bytu v projektu na Břevnově byl nešťastný. Policie ho prověřuje kvůli kauze kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka, který v domě koupil sousední byt. Policie prověřuje podezření z manipulace veřejných zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Na síti X napsala, že zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Pardubičtí kriminalisté se o kauzu zajímají kvůli podezření na ovlivňování veřejných zakázek, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Podrobnosti policie nezveřejnila. Během ruských nočních útoků na ukrajinskou Sumskou oblast zemřeli nejméně 2 lidé, další jsou zranění, informuje o tom ukrajinská policie. 6 raněných po ruském bombardování hlásí také úřady v Charkově. Tam bomby poškodily více než 40 rodinných domů. Mezi zraněnými jsou i 3 děti. Ukrajinské drony naopak útočily v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. O případných raněných a způsobných škodách podle gubernátora oblasti zatím nejsou žádné informace. Armáda Spojených států ukončila blokádu veškerého námořního provozu směřujícího do íránských přístavů i z nich. Na síti X to oznámilo velitelství amerických sil CENTCOM. Úřad v příspěvku zároveň uvedl, že americké válečné lodě v oblasti zůstanou, údajně aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident Donald Trump se svým íránským protějškem Masoudem Pezeškianem podepsal americko-íránské memorandum o porozumění. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě vraždě na Blízkém východě. Epidemie eboly v Kongu se vyžádala 232 obětí, oznámila to tamní vláda, a počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Na D1 stále silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení a kolona je od sjezdu na Domašov z kilometru 167. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, pro osobní auta je zdržení asi 30 minut. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy je zastavený provoz za sjezdem na Lány. Na 25. kilometru opravují poškozenou vozovku a provoz je odkláněný přes Tuchlovice, Doksy a Velkou Dobrou. Na dálnici D5 pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, kolony jsou od Rudné ze 3. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno a nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Osobnost plus Světla Nevitovské.
5: Vždycky jsem chtěla mít obří kauzu, která by mě zviditelnila, abych byla konečně braná jako ta novinářka, protože jsem se tak nikdy moc necítila. Abych byla braná jako holka, co dělá kauzy, musím mít něco velkého a to se loni povedlo, říká novinářka Zdislava Pokorná, která momentálně natáčí podcastovou sérii s názvem Tykačův svět. Co jí do severních Čech zavedlo a jaká bude její další mise? Dobrý den.
6: Dobrý den, díky moc za pozvání.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská. Tenhle díl natáčíme na festivalu Slunovrat v Opavě. Děkujeme za pozvání a děkujeme za to, že jste přišli.
3: Osobnost plus.
5: Kdo a za co vás naposledy pochválil?
6: Nepamatuju si. Asi někteří lidé, kteří mi teď psali, že se jim třeba líbí ten Tykačův svět, ne kvůli osobě Pavla Tykače, miliardáře a uhlobarona, ale kvůli tomu, že skrz ten projekt jsou tam slyšet hlasy těch obyčejných lidí a za to mi hodně lidi děkovali. Tak asi tohle.
5: Vy jste v podcastu Deníku N řekla, za poslední rok mi došlo, že člověk musí upozadit ego a zaměřit se na věci, které jsou důležité pro společnost. Jak těžké je upozadit ego za situace, kdy se z vás stala ta novinářka, co dělá kauzy?
6: Myslím si, že to nemám úplně v sobě vyřešený, protože já vím, že se ode mě očekává, že budu hlídat jako vládní politiky nebo i ty rezorty a já se nějakým způsobem jako snažím. Kontroluji prostě registr smluv po nocích nebo brzo ráno. Mě to jako takový problém nedělá, protože já mám takovou úchylku, že miluju se koukat do registru smluv i na veřejné zakázky, takže kdykoliv mám volnou chvíli, třeba když jsme jeli autem do Opavy a vy jste trochu spala, tak jsem si projížděla registr smluv jako takový vypnutí. To je takový me time. Takže já to mám jako vlastně ráda, ale vím, že mám v hlavě takový dva projekty, kterým se chci věnovat a myslím si, že jsou klíčový pro tu naší společnost. Tak tohle trochu budu muset odslonit a vypnout a budu se fakt muset zaměřovat jenom na ty věci, které jsou spojené vlastně s projektem Mapa vlivu. Tenhle projekt má dvě části. Jedna část je vlastně mapovat několik rodin, jejichž biznis je spojený se státem a de facto ovládly určité segmenty v rámci Česka. A ten druhý projekt, který je s tím spojený, tak se týká vlastně takových jako malých oligarchů v regionech a ten se zaměřuje úplně na to stejný, jenom v tom regionálním kontextu, jak vlastně různé developerské skupiny nebo podnikatelé tahají za nitky v těch městech a jakým způsobem se ten jejich vliv propisuje do té regionální politiky.
5: Mluvila jste o oligarchizaci Česká, jak velký je to problém a kolika rodin se to týká? Kolik lidí nás tady řídí?
6: Já si myslím, že je to potřeba trochu jako teď zjednodušit, nebo to řeknu jednodušeji, než to reálně je, ale myslím si, že Já jsem se prostě vybrala určitý skupiny nebo rodiny, které si myslím, že nejvíc vyčnívají a u kterých mi třeba chybí kriticky zpracované texty nebo i zmapování toho jejich vlivu.
8: Kolik jich je?
6: Já mám v Merku 5-6 podnikatelů, vlastně nejde jenom o Pavla Tykače, ale jde třeba i o Michala Strnada a Čekoslova Group ve zbrojním biznesu. V tom zbrojním biznesu je to vlastně i dost komplikovaný, protože tam jsou i jiné skupiny, které mají vliv, ale je potřeba pojmout trochu větší ryby, což je aktuálně CSG. Potom se můžeme bavit o zemědělství, kde je tedy Agrofert, který je spjatý s premiérem Andrejem Babišem, přestože říká, že už s ním teda nemá nic společného, protože ho dal do toho trustu. Takže to je určitě oblast zemědělství, potom je oblast zdravotnictví, kde je určitě Agel, potom se můžeme bavit o developerských projektech, kde je Penta. A ještě mám nějaké skupiny v záloze, ale myslím si, že takhle nad tím nějakým způsobem přemýšlím. Ještě tam určitě patří taky Daniel Křetínský a jeho biznis v energetice.
8: A vlastně... Vy říkáte, že díky tomu, co se vám povedlo loni, tedy bitcoinový případ a taky odhalení kauz kolem Filipa Turka, vám došlo, jak moc důležité je vidět, proč tu práci chcete dělat. A že ceny, pochvaly jsou šum a hluk, který nesmíte vnímat a musíte se 100% soustředit na práci. Jak to děláte, abyste se opravdu mohla soustředit jenom na tu práci, když se kolem vás toho tolik děje a i sama vy jste v hledáčku jistě těch lidí, o kterých jste teď mluvila, tak jako vy si scháníte informace na ně, tak oni si přece schánějí informace i o vás. Nerozptiluje vás to? To vědomí?
6: No, hrozně věcí mě rozptiluje, rozptilují mě sociální sítě, ale i jako různé problémy každodenní, které se dějou úplně nám všem. A já jsem vlastně nad tady těma projektama a nad těma tématama přemýšlela strašně dlouhou dobu a strašně dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak to třeba líp uchopit, nebo jestli to je pro mě fakt tak důležitý. A hrozně dlouho jsem nad tím přemýšlela, třeba 2 roky, protože takovej můj větší projekt začal na Pražském hradě, kde jsem téměř rok fotila schůzky Martina Nejedlého a tehdejšího kancléře Vratislava Mináře. A to byl takový můj první projekt, kdy jsem se té jedné věci věnovala rok a přemýšlela jsem, jakýma projektama pokračovat. A já jsem potom měla 2 roky pauzu a přemýšlela jsem právě nad tímhle konceptem. A strašně dlouho jsem přemýšlela, jak to uchopit, jak to udělat, proč je to pro mě důležitý, proč je to důležitý pro tu společnost. A jsem za to ráda, že jsem nad tím takhle dlouho přemýšlela, než jsem to vlastně spustila a než jsem na tom začala pracovat, protože já jsem potřebovala, aby to pro mě bylo natolik jako důležitý, důležitější jako než můj osobní život, nebo vlastně jako ty věci, které jsou třeba důležité pro mé okolí, tak já jsem věděla, že to budu muset upozadit, ale že to je pro mě tak důležitý, že to udělám vlastně ráda, protože to chybí tady.
8: Vy teď jezdíte do severních Čech, je to taková zvláštní libůstka, jezdíte se tam dívat na černou díru, která je tam po těžbě uhlí. Co vás tam přivedlo?
6: To bylo loni po kauze Bitcoin, kdy přesně člověk byl v takovém šumu. V mém případě mě skoro nikdo moc neznal jako z řad veřejnosti a vlastně najednou jsem je tímhle trochu vystřelila a já jsem se s tím jako vůbec nevěděla rady.
8: Protože... Takže jste se jela schovat k černé díře?
6: No, a já už jsem jako na sever Čech jezdila a právě jsem řešila, jak uchopit ten regionální projekt, popisovala jsem tam nějaký korupční kauzy a tak dál, ale věděla jsem, že aby mi nehráblo z té Prahy a z té jako vlastně vládní politiky, ale i toho tlaku, který v těch jako médiích na vás byl, ty jo, seš dobrá, tak co dál, tak jsem věděla, že se musím vrátit jako k podstatě té práce a to jet mezi ty lidi, kde vás nikdo nezná a nikoho nezajímáte. A tím, že jsem jezdila dost často do Mostu, tak jsem zamířila do Horního Jiřetína, což je obec, jedna z obcí, která je v okolí lomu ČSA, kde se právě dotěžuje hnědé uhlí, konkrétně skupina Seven Pavla Tykače. U toho se zrodil ten příběh toho Tykačova světa, jakým způsobem on se vypořádá s touhle svou jednou etapou v rámci svého biznesu a jaký dopad to má na lidi. No a skrz to, že jsem jezdila do té černé díry, já jí mám jako teda fakt ráda, jo, hrozně moc ráda tam jezdím. Někdy se tam stavte, jenom tam pojedete tak 6 hodin, ale stojíte za to. Pro mě to začalo tak moc jako znamenat, ten příběh, i kvůli těm lidem, protože jsem chtěla, aby věděli, co se tam kolem nich děje, a přemýšlela jsem nad tím, jak srozumitelnou formou k ním dostat ty informace, kdo má vliv v tom jejich regionu a jaký vazby má Pavel Tykač ne na té regionální úrovně, ale na té celostátní, a proč by to mělo zajímat úplně nás všechny v tomhle sále. Takže to vzniklo všechno u té černé díry, LOM.ČSA.
8: Já když jsem ten podcast poslouchala, tak vy tam mluvíte o hodně silných emocích, které vás tam zasáhly. Říkala jste taky, že ze svých cest máte pocit, že jsme rozdělená společnost, která si neumí vzájemně naslouchat, že spolu neumíme komunikovat, hrozně se odsuzujeme a schazujeme navzájem, místo toho, abychom pro sebe měli pochopení. S jakým pochopením jste se setkala v Horním Jiřetíně? Mluví tam s vámi lidi, když jim řeknete, já jsem Zdislava Pokorná z deníku N a chci napsat o tom vašem městě a o tom, co se tady děje. Jsou ochotní se podělit o ten příběh, o svoje pocity a mluví s vámi?
6: Tak tam je výhoda, že vás nikdo nezná a nikdo na vás prostě není zvědavý, což je super, protože mám často pocit, že možná i tím, že ty novináři v té Praze začnou být na nějakých jako piedestálech, tak se oddělují od těch lidí a je hrozně dobrý, když vás to prostředí usazuje zpátky na zem a jako my, co tady pečem housky a rozvážíme, nevím, jídlo, jsme úplně stejně důležitý jako vy v té Praze. Je to hrozně osvěžující vlastně, když se s váma ty lidi baví úplně na rovinu, upřímně, takže tak se mnou i bavilo. Většinu lidí to skoro nezajímalo, co si tady jako fidlám v Praze. Potom, když jsme spustili ten podcast, tak tam byly od některých lidí názory, kteří mi psali, že jsem to město vykreslila trochu depresivně, že přece to je nejkrásnější město na světě a že o něj strašně dlouho bojovali a že jsem to tam měla jako zdůraznit víc. Takže to byla taková jediná jako výtka, ale jinak se mnou bavili úplně normálně, protože si myslím, že je hrozně důležitý se jako na nic nehrát. Oni to ty lidi jako potom vycítí.
8: Vy v podcastu odkrýváte vazby miliardáře Pavla Tykače. Proč je důležité ho sledovat? Proč by ho měli sledovat i lidi tady v Moravskoslezském kraji třeba?
6: Tak já si myslím, že to má několik rovin. Máte tady celou řadu podnikatelů, kteří podnikají v privátním biznesu a nejsou nějakým způsobem napojení na stát. Není pro ně vždycky úplně jako důležité některá politická rozhodnutí, ale v případě Pavla Tykače to tak je, protože jeho biznis je spjatý se státem a do určité míry je pro něj klíčové, jaké politické rozhodnutí padne, a to třeba v oblasti energetiky, nebo se teď můžeme bavit o tom, jakým způsobem se vypořádá ta otázka toho ČEZu ze státnění, kde on má několik akcí, otázku je kolik. Takže tohle je jedna rovina, že je prostě potřeba to hlídat a potřeba to hlídat je z toho důvodu, že si představte fotbalové hřiště a vy tam máte rozhodčí. A ty rozhodčí, to je ten stát, to jsou ty instituce. Ty instituce mají hlídat férovost té hry, jakým způsobem se přerozdělují veřejné finance, peníze nás všech, které vlastně odvádíme do rozpočtu skrze daně. A vlastně tyhle peníze tak se rozdělují, že jo, mezi ty rezorty, mezi ty instituce, a potom mám nějaké jako veřejné zakázky podle těch agent, těch rezortů a tak dál. A dost často vlastně na tom fotbalovém hřišti jsou hráči, kteří mají vazby na ty rozhodčí, na ty instituce. A vlastně se tam dost často stírá ten rozdíl mezi tím, jestli ta instituce hraje pro nás, pro ty, co to platíme, anebo hraje pro ty, co z toho nějakým způsobem mají nějaký prospěch. Říkám to jako hodně obecně, ale to je motiv, proč mě zajímá několik těch nejbohatších rodin v zemi. A v případě Pavla Tykače, on poslední 3 roky do toho veřejného prostoru promlouvá čím dál tím víc. Nevím konkrétně, co ho k tomu vedlo, ale bylo to už v době, kdy začal mít zájem o to koupit si nějaké médium. A ucházel se o koupy Mafry, což mu tehdy nevyšlo, koupil to podnikatel Pražák, teď teda aktuálně vlastní polovinu Mafry, ale už před 2 lety se začalo dost spekulovat o jeho vlivu na Českou televizi. A lidé kolem něj, kteří se mu starali o PR, tak vlastně začali i promlouvat do toho veřejného života. Pavel Tykač začal sponzorovat různé konzervativní spolky, koupil Slávy, začal podporovat i některá média. Takže ten vliv v tom veřejném prostoru tam byl, čím dál tím víc. Teď si můžete všimnout, že jeho manželka Ivana Tykač vlastně i v tom veřejném prostoru promlouvá čím dál tím víc. Říká nám, že bydlení je dost, že se musíme uskromnit, že vlastně kdyby si single lidé založili rodiny, tak je tady víc bydlení. Říká to v době, kdy krize toho bydlení je jedna z největších jako společenských otázek v Česku. A už neříká, že ona vydělává peníze na tom, že pronajímá vlastně byty, které získala od města po roce 2006 a byly kolem toho různý soudní spory. A tak dál.
8: Jaké proto máte vysvětlení, že rodina Tykačů do toho veřejného života vstupuje čím dál tím víc? Co může být motiv podle vás?
6: Já nevím, jestli když máte hodně majetku, peněz, vlastně řada vašich podnikatelských aktivit už není aktuálně úplně v Česku, což v případě Pavla Tykače tak do určité míry je. To, co je pro něj podstatné, tak je uzavřít tady 3 kapitoly, které jsou právě navázané na stát. Jeden bod je ukončení dolů na severu Čech, druhý je, jestli stát bude podporovat jeho uhelné elektrárny a třetí je ten ČEZ. A vlastně potom už mu to tady může být jedno, protože ty podnikatelské aktivity fakt má v zahraničí. Ale to, co mám pocit, že se u těchto jako podnikatelů děje, tak je, že mají nějakou jako chuť vlastně měnit i to veřejné mínění nebo se nějakým způsobem jako zapojovat a dávat na odiv ten svůj světonázor. A když jsem třeba řešila, proč ho tak zajímá jako Česká televize, tak řada lidí nebo i těch PRistů kolem něj říkali, no on má prostě pocit, že jako se tam zvou moc liberální hosty, že vlastně tady ty levičáci nám tady začínají diktovat, co máme dělat a že ten svět nebo i ten světonázor v Česku se mění, tak je potřeba naopak podporovat takové jako konzervativní spolky a konzervativní kruhy, aby ten jejich hlas byl slyšet.
8: Vy jste se zaměřila na propojení Pavla Tykače a jeho biznesu s politikou a řekla jste, když má někdo moc a peníze, může dělat divy. Jeho moc začíná být neomezená. Co jste zjistila? Dá se vůbec to propojení biznesu a politiky prokázat nějak konkrétně, že ukážete, tak tohle je jasná vazba na vládu, na tohle rozhodnutí, nebo to v podstatě nejde?
6: Já v tomhle případě nebudu moc asi konkrétně odpovědět, protože to bude dost naznačeno v 6. díle Tykačova světa. Já si to myslím, protože vy vlastně, když máte neomezené prostředky, tak si najímáte ty nejlepší lidi na PR, ale vlastně i na lobbying. A řada lidí potom má různé vazby na politiky, kteří hlasují pro určité zákony, nebo na lidi na různých rezortech, kteří mají vlastně vliv na agendu v rámci toho vašeho biznesu. V případě Pavla Tykače, ono se to tam dost změnilo, ale on dlouhodobě spolupracoval s PRistou Zbyňkem Olmerem a jeho agenturou Talk. A vlastně Zbyněk Olmer měl hrozně širokou síť jako kontaktů, ať už v politice, tak i v tom PR světě, spolupracoval s celou řadou médií. V jednu dobu vlastně Pavel Tykač hodně posílal jako peněz na reklamu do různých médií, když jsem se snažila potom dohledávat teda ty banery, jestli to bylo skutečně označené. Řada těch příspěvků, které oni dávali do světa, tak jsem to nevždy úplně našla. A myslím si, že v tomhle případě to jako začíná, že skrz média nebo i některé hybridní novináře dáváte do světa ven věci, které nějakým způsobem nahrávají v rámci toho biznesu, který řešíte, teď třeba primárně v té energetice. No a potom, když jdete ještě o kus dál a máte lidi, kteří umí mluvit z politiky, tak to je pro vás taky naprosto klíčové. A Pavel Tykač takového člověka má. Je to jeho dlouholetý blízký spolupracovník Jan Dienstl. A to je vlastně člověk, který v rámci té skupiny byl vždycky braný jako takový lobista a člověk, který má na starosti ty vnější vztahy s těmi politiky. Tady je jenom potřeba říct, že když jsem zmiňovala Zbyňka Olmera nebo i roli Jana Dienstla, tak je aktuální ke konci roku 2025, protože od začátku tohoto roku se v rámci té skupiny ohledně toho lobbingu a PR-u odehrála celá řada věcí, a Zbyněk Olmer už tam třeba nepracuje, jo? Takže se bavíme o nějaké dekádě, jakým způsobem to fungovalo. Takže Jan Dienstl měl dlouhodobě na starosti vlastně ty kontakty s politiky a fungoval mu k tomu a dodnes částečně ještě funguje jeho statek v Třebívlicích, což je takový statek na severu Čech a on tam vlastně pořádal takové VIP akce pro politiky, pro podnikatele a právě na těch statcích se setkávali vlastně vládní poslanci, podnikatelé, i někteří jako další milionáři, právníci a u vínka prostě nikdy nevíte, co se tam řeknou, ohledně nějaké připravované legislativy a tak dále.
8: Když se zabýváte rozkrýváním vazeb mezi politiky, mezi biznismeny, mluvíte i s lidmi, které bychom mohli označit za mafiány, nemáte někdy strach?
6: Ne, mě to baví.
8: Vy jste ale pod velkým tlakem kvůli svojí práci. Přečetla jste si o sobě spoustu nepěkných věcí, komentářů a hejtů. Kdy vám bylo úplně nejhůř v kariéře zatím?
6: Mně asi bylo nejhůř na začátku tohoto roku, protože je tady jedna rovina nějakých hejtů, nepěkných komentářů, ale já si prostě myslím, že já jsem dospělý člověk, vědomě dělám tuhle práci, vybrala jsem si ji a jasně, za poslední rok člověk zjišťuje, co všechno obnáší dělat tuhle práci, ale furt jsem to já, kdo může kdykoliv říct, hele, už mi to stačilo, nazdar. Už to jako nemám zapotřebí, takže vlastně rovinu těch hejtů jsem vyřešila v sobě takhle, že prostě se nechci nějak jako litovat nebo to řešit a hrotit, protože tím nikomu moc jako neprospěju. Ale nevím doteď vlastně, jak se vypořádat s tou druhou rovinou, která mě docela tížila na začátku roku a to jsou nějaká jako nenaplněná očekávání, jestli toho dělám dost a jestli vlastně ta moje práce je dostatečná a jestli naplňuju ta očekávání, která jsou na mě dost často od řady lidí kladena.
8: Ta první vlna hejtu byla po bitcoinové kauze, kterou jste odhalila a další vlna přišla po tom, co jste začala psát o Filipu Turkovi, což byly hejty, které byly mnohem osobnější a dotýkaly se vás, vašeho vzdělání, toho, že jste žena. Jak to snášíte jako mladá žena novinářka, to, že někdo vám napíše, že o Filipu Turkovi píšete jenom proto, že nejste třeba sexuálně uspokojená, že závidíte těm ženám, o které má Filip Turek zájem. Jak to člověk zkousne?
6: Já to nečtu. Já to nečtu a přijde mi to úsměvný. Ale zároveň mi fakt dochází, skrz tyhle dva projekty a to, jak se snažím jako víc bavit s těma lidma, že to je nějaký jako internetový šum, ale když my jako novináři budeme víc pracovat pro ty lidi a jezdit tam a prostě se nějak jako i bavit o těch věcech, nebo i když se já budu snažit předávat ty informace nebo i články třeba někde na mých sociálních sítích jako svou formou, tak aby si ke mně ty lidi utvořili nějakou důvěru nebo vztah, tak vlastně si myslím, že to je mnohem jako víc důležitější, než se zaobírat jako tímhle. Protože si myslím, že ta důvěra vůči médiím je čím dál tím menší a že je potřeba, aby ty novináři začali pracovat na tom, jak tu důvěru si znovu jako u těch lidí budovat. Takže to je něco, nad čím hodně přemýšlím a popravdě nevím úplně, jak to mám dělat, protože třeba natáčení videí na sociálních sítích nebo tady ty trendy věci mi moc jako nejdou a hlavně to člověk dělá potom po nocích, protože přes den jako má reálně práci.
9: Takže mezi tím, když čtete v registru smluv, tak ještě natočíte video?
6: Spíš to dělám o víkendu většinou. Já jsem si i vymyslela takový formát, protože jsem právě řešila tady naplněná očekávání, že teda lidé ode mě chtějí ty informace, ale já prostě třeba na nějakých věcech pracuju půl roku, jo? Takže představa, že na mém profilu někde budou mít furt informace, je trochu blbost, protože já jako nedělám zpravodajství. Hodně lidí mi psalo, no ty už jako nepracuješ, ty už jako nepíšeš, a já říkám, no tak jako pracuju, ale trvá to nějakou dobu, než se já k něčemu doberu. Takže jsem si řekla, že začnu právě dělat takové jako týdenní souhrny vlastně nejdůležitějších informací za ten týden v politice. A to jsem tam začala dávat, takže nad tím jako hodně přemýšlím, jak s tím jako pracovat, aby teda lidi u mě získali nějaké informace. Ale zároveň se snažím tam i dávat to, co třeba pokazím nebo udělám blbě, protože si myslím, že je taky důležitý tohle říkat, že nejsme jako dokonalí.
9: Říká novinářka deníku N. Zdislava Pokorná, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to. Natáčeli jsme v Opavě na festivalu Slunovrat.
6: Děkuji moc za pozvání.
9: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
10: Interview Plus. Fotbaloví fanoušci pochopitelně rozebírají výkon českého týmu na mistrovství světa, ale šampionát vzbuzuje i další otázky. Bude ekonomicky úspěšný? Nejsou vstupenky na utkání neslýchaně drahé? Využije americké pořadatelství prezident Donald Trump? Petr Vizina se zeptá ekonoma Jaroslava Borovičky z New York University.
11: Interview Plus. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu.
7: 11 hodin.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Česko podle premiéra Babiše letos nesplní 2% závazek výdajů na obranu. Kandidát ANO na pražského primátora Prokop hájí nákupy svých bytů jako legální, zachybuje, připraven zaplatit pokutu. A policie prověřuje 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace veřejných zakázek v Pardubicích. Zprávy Martin Matějka. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražský zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu.
12: Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal a stejně tak, jako jsem přiznal tyto všechny tři družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.
7: Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6, informovala o tom na síti X. Případ policisté prověřují od loňského dubna, pokračuje policejní mluvčí Dita Holečková.
13: Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
7: Další informace o obviněných policie nezveřejnila, reakci vedení městské části zjišťujeme.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Plánované americko-íránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to poté, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do země prozatím neodcestuje. Jeho tým byl sice připravený odletět, ale cestu odložil. Podle agentury AP Spojené státy reagovaly na vysílání televize blízké libanonskému proíránskému hnutí Hizballah. Ta tvrdí, že Írán odložil vyslání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Polská policie zadržela muže, který je podezřelý z vraždy ruského umělce a kritika Kremlu Semiona Skrepeckého. Oznámil to polský ministr vnitra a státní správy Marcin Kiernicki. Zadržený má gruzínský cestovní pas. K vraždě došlo v pondělí ve městě Biala Podlaska na východě Polska.
14: Polský ministr vnitra a státní správy Marcin Kiernicki zdůraznil, že zadržený muž je z vraždy ruského umělce podezřelý, stejně jako je podezřelý z dalších trestných činů, kterých se v Polsku dopustil už dříve. Naopak dva Bělorusy zadržené chvíli po vraždě policie propustila kvůli nedostatku důkazů, které by je s případem spojovaly. Ruský občan, umělec, karikaturista a kritik ruského režimu Robert Kuzovkov, který používal umělecký pseudonym Semion Skrepecky, žil v Polsku od roku 2021. V pondělí zemřel na následky střelných zranění. Pachatel ho na sídlišti v Biale Podlaské popravil 5 ranami z pistole do hrudníku a hlavy. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A brněnský dopravní podnik posiluje provoz k Masarykovu okruhu ode dneška do neděle. Tam jsou závody MotoGP. Firma do ulic pošle mimořádné tramvajové spoje a dalších až 60 autobusů a řidičů. A k areálu autodromu se lidé dostanou primárně dvěma bezplatnými linkami z Žebětína a od fakultní nemocnice v Bohunicích, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
15: Na základě loňských zkušeností je součástí dopravního značení vytvoření bus pruhu před příjezdem k automotodromu, kde v případě toho, že by tam docházelo k nějakým zácpám osobních vozidel, tak bychom měli ten vyhrazený pruh, který bychom část té trasy dokázali ta stojící vozidla obět.
7: Německá Mohuč od léta umožní nové formy pohřbů a ty tradiční do klasických hrobů je totiž stále menší zájem. Město vytvoří například rozptylové místo v lese nebo rozptylovou loučku, kde se bude popel ukládat pod trávník. Zaměstnanci hřbitova ho tak budou moct sekat a zároveň tím podle městské správy nenaruší klid zemřelých. Mohuč zavede také takzvané vodní urny, nádoby, ze kterých se popel díky dešťům postupně vsakuje do půdy. Tělo do země bude teď možné místo v rakvi uložit také v rubáši, jak je běžné v judaismu a islámu. A v plánu je i společné pohřbívání s domácími zvířaty, jako s psem nebo kočkou. Jejich urnu bude možné vložit do lidského urnového hrobu. Na dálnici D1 po pojíždí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona je od sjezdu na Domašov z kilometru 165 až do Brna do omezení na kilometru 196. Postávají hlavně kamiony v pravém pruhu pro osobní auta a v levém pruhu je zdržení asi 30 minut. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy je stále zastavený provoz za sjezdem na Lány. Na 25. kilometru opravují poškozenou vozovku v omezení a provoz je z D6 odkláněný přes Tuklovice, Doksy a Velkou Dobrou. Na dálnici D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolony jsou odrudné ze 3. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Online Plus Davida Stýška.
16: Samořídící auta v Evropě a v Česku, občanky pro AI agenty, další zákaz sociálních sítí dětem a vypnutí AI modelů Antropiku. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
11: Online Plus.
16: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
17: Ahoj Davide.
16: Všem uživatelům vypínáme přístup ke svým AI modelům Fable a Mythos, oznámila před týdnem nečekaně americká firma Anthropic. Důvodem bylo nařízení americké vlády, aby modely znepřístupnila všem cizincům. Vzhledem k tomu, že se dá těžko rozlišit, kdo z uživatelů je Američan a kdo ne, vyřadil Anthropic modely raději úplně všem. Americké úřady vydaly rozhodnutí kvůli údajnému riziku pro národní bezpečnost. Podle Anthropicu reagovali na podnět, že se někomu podařilo obejít ochranná opatření, která bránila Fable a Mythos zneužít ke kybernetickým útokům. Mythos totiž podle Anthropicu dokáže velmi dobře odhalovat různé bezpečnostní chyby v softwaru a firma tak model zpřístupnila jen vybraným partnerům. Fable poté uvolnila veřejně. Tento model je založen na stejném jádru jako Mythos, ale obsahuje řadu ochranných prvků, které mají zamezit právě jeho zneužití k nekalým účelům. A právě tuto ochranu se podle amerických úřadů údajně podařilo obejít. Anthropic s tím nesouhlasí. Příklady údajného prolomení ochrany podle firmy nedokazují žádný systémový problém nebo odchylky od toho, jak fungují modely jiných výrobců. Protože tohle je opravdu, myslím si, že bezprecedentní situace, kdy vlastně na příkaz americké vlády tedy musela nějaká takováto firma zcela vlastně vypnout ty své nejpokročilejší, nejnovější modely. Ten příkaz amerických úřadů zněl vypnout pro všechny cizince, ale jestli jsem to dobře pochopil, to je hlavně kvůli tomu, že vlastně je to nějaký zákonný nástroj, který ty úřady mají a nemůžou postupovat úplně jinak. Anthropic pak tedy ale pro jistotu to vypnul všem, protože tam asi opravdu se dá těžko poznat, kdo je z uživatelů Američan a kdo ne. Co na tenhle ten krok říkáš? Myslíš, že tedy to ze strany amerických úřadů podle těch informací, které zatím máme, takže to byla oprávněná obava?
17: Je to velice silná reakce z americké strany a těžko se posuzuje, jestli je účelová, aby nějakým způsobem ukázal Anthropicu, kdo je tady šéfem. A nebylo by divu na základě nedávné historie vztahů mezi americkou vládou a Anthropicem, anebo jestli je to špatné vyhodnocení situace při testování toho modelu, protože je pravda, že každý model této výkonnosti se dá nějakým způsobem použít i ke špatným věcem a tedy asi i k tomu napadení počítačových systémů, ale to by musela americká vláda zakázat umělou inteligenci jako takovou. A žádné specifické horší vlastnosti v tomhle směru, pokud je známo z toho, co bylo zveřejněno, Mythos a Fable nevykazují. Čili je to neúměrná reakce tomu podnětu a je to celé dosti zvláštní a skoro se mi zdá, že nevidíme ten příběh celý, ale jenom jeho viditelnou část.
16: Není v tomhle případě třeba Anthropic trošku obětí svého úspěchu, protože ta firma, když uváděla Mythos, tak opravdu kolem něj vytvořila takovou velkou tajemnou pověst všemocného téměř nástroje, který dokáže odhalit různé bezpečnostní díry v softwaru a může vlastně opravdu v rukou třeba útočníků působit jako zbraň, protože se dostanou pak k dosud neznámým chybám, například v operačních systémech a v různých prostě dalších systémech a mohli by napáchat škody. Anthropic poté opravdu ten Mythos nedal veřejně k dispozici a důsledně si vybírá ty partnery, jsou mezi nimi velké internetové firmy, které provozují tu základní infrastrukturu a velké služby a pak samozřejmě americká vláda a někteří spojenci další. Tak není třeba problém v tom, že Anthropic vytvořil tak obrovské očekávání schopností Mythosu, že teď vlastně ta reakce je potom možná logická od amerických úřadů?
17: Myslím si, že to od Anthropicu bylo přinejmenším netaktické a ona to zase možná tehdy byla jejich reakce na předchozí krok americké vlády, která byla nespokojená s výhradami, které měl Anthropic vůči smlouvě s Pentagonem a o tom jsme tady taky mluvili před nějakým časem. A tehdy na to americká vláda reagovala tak, že zakázala používat Anthropic ve státní sféře. Skoro mi to připadá, jako kdyby Anthropic s výrazněním těch špičkových vlastností Mythosu se snažil znovu získat to místo mezi vládními dodavateli. Prostě říct, máme tady něco tak silného, tak závažného, že se bez toho nemůžete obejít. No a jestli tohle byla skutečně taktika, tak fungovala, řekl bych, až příliš dobře. Ale je to jenom dohad, jenom interpretace z hlediště, co se doopravdy děje na jevišti a v zákulisí, těžko říct.
18: My samozřejmě můžeme jenom těžko odhadovat, jestli opravdu Mythos je natolik silný, protože, jak jsem říkal, veřejně k dispozici ten model není, mají ho k dispozici jenom vybraní partneři Anthropiku a vlády některé a podobně, takže tam se dá opravdu těžko odhadovat. Nicméně já jsem četl vlastně blogový příspěvek jedné americké bezpečnostní expertky, která říká, že jako jedna z mála se dostala vlastně k těm podkladům, na jejich základě americká vláda rozhodla o tom pozastavení nebo znepřístupnění Fable a Mythosu. A ta říká, že vlastně když tam tedy pročítala ty údajné chyby nebo to údajné obejití vlastně té ochrany, takže to mělo spočívat čistě v tom, že modelu někdo zadal, aby v tom předloženém testovacím nějakém kódu našel chyby a Fable nejprve odmítl. Takže nějaká ta ochrana opravdu zafungovala. Poté ten dotyčný změnil to zadání na, ne najdi chyby, ale oprav tento kód a model mu následně pomohlo údajně vygenerovat testovací skript, který měl ten kód vlastně otestovat a zjistit, jestli tam nějaké chyby jsou a případně pak navrhnout nějaké řešení. Pokud to takhle je, a zatím, jak jsem i viděl nějaké reakce v amerických médiích, tak to vypadá jako velmi důvěryhodný zdroj, tak to možná opravdu vypadá jako přehnaná reakce. Co myslíš?
17: Velmi pravděpodobně ano. Myslím si, že schopnosti jazykových modelů od těch špičkových dodavatelů jsou v zásadě vyrovnané, takže kdyby to opatření mělo být důsledné, tak by se stejným způsobem museli zakázat i jazykové modely přinejmenším od Google a OpenAI. Ten Mythos se velmi pravděpodobně, jestli se liší v tuhle chvíli a on je opravdu podle lidí, se kterými jsem o tom mluvil, programátorů, velice schopný v psaní kódu. Ale jestli se v tuhle chvíli liší, tak to je na přechodnou dobu, na krátkou, než to konkurence zase dožene. Ten závod je velice vyrovnaný.
18: Samozřejmě pro řadu firem může být velmi jaksi nepříjemná situace, když třeba nějaký tento model využívají a najednou z ničeho nic jim ho ta firma vypne, protože prostě dostane příkaz od americké vlády. Hodně se začalo také v této souvislosti tím pádem tady v Evropě diskutovat o takzvané digitální suverenitě, o tom, jestli by tedy Evropa neměla být méně závislá na těchto systémech amerických firem, jestli by si neměla vytvořit nějaké své základní modely, které by právě nebyly vlastně závislé na amerických dodavatelích. Co si myslíš o téhle otázce? Je tohleto důvod, proč by třeba Evropa měla tímto směrem jít a je to reálné vůbec?
17: To jsou dvě otázky, ne jedna. Ano, měla by Evropa tímhle směrem jít, ne, reálné to není, rozhodně ne v krátké době. Což znamená, že Evropa má problém. Tady jsme názorně viděli, že vypnout přístup k nějaké cloudové službě, a nemusí to být jenom umělá inteligence, je na americké straně velice snadné, že americká vláda má v ruce páku v podobě toho exportního zákona, kterou může použít v podstatě na jakéhokoliv dodavatele digitálních technologií. Čili všechny ty věci, které máme ze Spojených států a které v Evropě pokládáme za samozřejmé a dané a jsou tady navždy a nemůžou zmizet, tak to není pravda, mohou zmizet velmi snadno. Tudíž Evropa musí zvažovat, jak být v tomhle směru soběstačná, ale v tuhle chvíli toho máme k dispozici tak málo z hlediska hardwareu, softwareu, patentů, širokého zázemí, včetně univerzit a podobně, že je to na velice dlouhou dobu, to dohánění. Nechali jsme si ujet vlak už hodně dávno, ne loni nebo předloni, ale spíš tak před 15-20 lety. A po celou tu dobu jsme spoléhali na to, co se vyvine v Silicon Valley. A automaticky jsme předpokládali, že je to všechno volně kdykoliv k dispozici i pro nás. Teď se změnila politická situace a bude se s tím muset něco dělat. Ale je to opravdu dlouhodobá a složitá záležitost.
18: No, jsem zvědavý, já jsem si tak trošičku představoval, ale je to opravdu utopická, idealistická představa, že by teď stálo za to z Evropy oslovit antropik, aby se přestěhoval někam do Evropské unie, když tady se k němu americká vláda chová takto macešsky, a aby prostě tu technologii a všechny své výzkumníky přenesl někam sem, ale to je opravdu asi zcela utopická představa.
17: No, třeba do Itálie, když zakladatelé firmy jsou vlastně američtí Italové, to je hezká představa, ale spíš do povídky než do reality.
18: Bohužel je to tak.
19: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Vrátíme dětem jejich dětství, prohlásil britský premiér Keir Starmer a oznámil, že jeho vláda urychleně zavede zákaz používání sociálních sítí do 16 let. Británie podle něj bude postupovat podle vzoru Austrálie, která

0: Je tedy jde ještě až za těch 16 let, některá ta opatření mají platit i pro mladé lidi vlastně do 18 let. Například ta omezení streamingových nebo video streamingových, live streamingových služeb, to jsou služby, které umožní opravdu třeba komukoliv vysílat nějaký živý stream. Je to docela populární věc teď mezi mladými lidmi, anebo právě třeba ty aplikace, které umožňují nějakým způsobem kontaktovat děti, tak ty mají také být omezeny a zvažuje se tam celá řada tady dalších věcí. Co na tohle to říkáš? A asi se už nemusíme teď bavit o těch zákazech do 16 let, už jsme tady komentovali několikrát, ale myslíš si, že dává smysl to tedy protáhnout některá ta omezení až do těch 18 let?
1: No, copak, co na to říkám já, to není tak důležité. Důležité bude hlavně, co na to řekne Dolní sněmovna. Protože zatím je to vládní návrh zákona, bude se o něm ještě diskutovat a musí ho britský parlament schválit, jinak platit nebude. A nemyslím si, že to bude úplně jednoduché a jednoznačné. Sledoval jsem ty politické ohlasy a on, premiér Starmer, nemá podporu ani ve své vlastní straně, 100%. Za to má docela velkou podporu mezi opozičními konzervativci, čili to hlasování půjde napříč politickým spektrem a těžko předvídat, jak dopadne. Ta opatření zaváděna pro ten věk mezi 16 a 18 lety, to je světová novinka. To zatím nikdo nikde na světě nenavrhl, že i tohle by se mělo nějakým způsobem regulovat. A o tom bude ta diskuze asi největší a nejsložitější, protože to opravdu už zachází hodně daleko, zasahuje to lidem hodně do života, mění to hodně životní styl a ne všichni asi s tím budou souhlasit.
0: No, já jsem právě úplně nepochopil ten důvod. V tom oznámení se psalo něco o tom, že vlastně by to mělo být prodlouženo i na ty 17-leté, aby se tam zabránilo nějakému zlomu v těch 16 letech, jestli jsem to dobře pochopil a přeložil. Ale to mi přijde jako dost podivný důvod, protože jenom se ten zlom vlastně v těch povinnostech nebo v tom, co ty děti nebo mladí lidé už v tu dobu, co budou moct nebo nebudou moct, tak se posune prostě na 18 let a podle mě to v zásadě asi nic neřeší. No. A co říkáš na ty večerky online, čili nějaký zákaz používání online služeb třeba v nočních hodinách nebo ty povinné pauzy pro scrollování?
1: To je zase taková zvláštní, bezprecedentní věc, u které navíc mi není moc jasné, jak by se to dalo řešit technicky, i kdyby to legislativně prošlo, jak by se dalo zařídit, aby se to neobcházelo. To vůbec zatím ten vládní návrh neřeší. Oni řekli, že jejich obdoba Českého telekomunikačního úřadu, která se v Británii jmenuje Ofcom, má vymyslet, jak tohle udělat. Jsem opravdu zvědav, jak to bude vypadat. A jsem zvědav, co z toho zákona navrženého nakonec zbude, až projde hlasováním. Pravděpodobně něco ano, nečekám, že spadne úplně pod stůl, protože konec konců je to celoevropská tendence. Teď ohlásilo třeba Slovensko, že chce zavádět zákaz od 16 let. Ale ta přísná britská varianta se mi zdá, že bude politicky neúnosná.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem četl také samozřejmě komentáře, že se to prohlášení dá také interpretovat jako nějaká snaha britského premiéra Starmera odvést pozornost od jiných problémů, kterým momentálně čelí a teď se tam i rozhoduje o tom vlastně, jestli bude ještě stát v čele britské vlády nebo ne. Možná ve chvíli, kdy se už vysílá tento náš pořad, tak už je to jasné, to teď v tuto chvíli nevím. Ale jsem zvědavý také, jak to ve Velké Británii dopadne, protože zase by to mohl být nějaký příklad, kterého by se mohly pak chytit i další jiné země.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Vytvoříme digitální identifikační kódy, kterými se budou označovat AI agenti. Oznámil na sociálních sítích estonský premiér Kristen Michal s tím, že dal projektu oficiální zelenou. V budoucnosti budou agenti za lidi, firmy nebo úřady vykonávat celou řadu činností, od sepisování a přípravy dokumentů až po komunikaci s různými digitálními systémy. Bude proto důležité umět přesně určit, jaký agent jedná, koho konkrétně zastupuje a kdo je za něj odpovědný, vysvětlil. AI agenti podle něj budou muset mít také rozdílná oprávnění k různým činnostem, která bude muset být možné nastavovat a kontrolovat. Bude tedy nutné jednotlivé AI agenty přesně identifikovat. Estonsko by mohlo v této oblasti pomoci nastavit

0: standardy, které by posléze mohly přijmout i další země, řekl tamní premiér. Praktické detaily ohledně svého plánu ale zatím nezveřejnil. Petře, tohle mi přišlo jako zajímavá zpráva, protože asi je pravda, že pokud se tady nějakým způsobem více rozvinou ti AI agenti a budou za nás dělat celou řadu činností, včetně třeba nějaké komunikace se státními úřady a dalšími IT systémy, tak asi bude nutné nějakým způsobem vyřešit jednak ta oprávnění a jednak to nějakou tu identifikaci, přihlašování třeba těch agentů za uživatele do nějakých systémů a podobně. Myslíš, že nějaká občanka pro AI agenty, nějaký identifikační kód, něco podobného, že by to mohlo vyřešit?
1: Dává to docela dobře smysl a je jisté, že něco na ten způsob bude muset vzniknout. Trochu jsem skeptický k tomu, jestli to může ve velkém měřítku prosadit a spustit zrovna estonská vláda, nebo konec konců jakákoliv. Estonsko pochopitelně, jak je dobře známo, je jednou z nejpokročilejších zemí světa, pokud jde o zavádění digitálních technologií do veřejné správy. Ale přece jenom ta jeho váha na mezinárodním poli není tak velká, aby asi mohlo vytvořit něco, co bude přijato celosvětově. Ale je to zajímavý pokus, zajímavá iniciativa, řekněme začátek diskuze. Zatím tomu vždycky bylo tak, že podobné věci vytvářely a zaváděly jako standardy spíš firmy, dodavatele, než vlády nebo nějaká mezivládní tělesa. Nicméně pokud třeba se z estonského návrhu stane návrh Evropské unie jako celku, tak už by to znamenalo víc. Rozhodně je to věc, která by vzniknout měla a která časem bez pochyby vznikne.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Estonsko opravdu v té digitalizace vlastně komunikace státu s občany a naopak tak je velkým lídrem, takže by se mu opravdu mohlo něco podobného podařit. Tak jsem zvědavý na nějaké konkrétní detaily, až estonský premiér něco zveřejní. Možná se k tomu ještě pak tady vrátíme. Online plus Davida Slíška. Některé evropské země už schválily testování provozu aut Tesla s asistovaným řízením. Jde obvykle o dočasné výjimky, které umožňují elektromobily s těmito funkcemi používat na silnicích. Zkoušet je tak mohou řidiči v Nizozemí, Belgii, Estonsku, Dánsku či v Litvě. Česko se zatím výjimku schválit nechystá. Informovalo tuzemské ministerstvo dopravy s tím, že spíš chce s dalšími státy koordinovat jednotný evropský postup. Systém Tesly není autonomním řízením a nezbavuje řidiče odpovědnosti zařízení auta, upozorňuje úřad. Česko je podle něj teprve druhým státem Evropské unie, který od letošního ledna umožňuje používat autonomní systémy na úrovni takzvané SAE3. Jde o řízení, kdy auto může za určitých podmínek například sledovat své okolí, držet se v určitém jízdním pruhu nebo regulovat rychlost. Česko také chystá rozšíření povolení na úroveň SAE4, kdy už se dá mluvit o skutečném autonomním řízení. Petře, autonomní auta, samořízení, to je moje oblíbené téma, protože se velmi těším, až se tady svezu nějakým autonomním autem konečně a až to budu moci vyzkoušet i tady v Česku. Jak se díváš na tenhle ten opatrný český přístup, který vlastně České ministerstvo dopravy takto zveřejnilo, říká, že nebude tady udělovat nějaké výjimky, jako v některých těch jiných evropských zemích, ale počká si až na nějaký ten jednotný evropský přístup. Je ta opatrnost podle tebe na místě?
1: Já bych skoro myslel, že je, nejsme rozhodně taková země, která má nejdokonalejší silnice v Evropě, ani nejohleduplnější řidiče. V tom bychom nezvítězili v žebříčcích, takže bude asi lépe, když se tady uplatní určitá zdrženlivost. To asi dává docela dobrý smysl, aby ten postup byl koordinovaný celoevropsky co nejvíce. Nicméně on život si vynutí ledacos, co v tuhle chvíli se neplánuje. Tebe bude určitě zajímat, ale ty to určitě víš, že v Číně se už prodávají umělé hlavy, které se dají umístit na sedadlo řidiče a ošidit ten požadavek, že řidič musí mít auto pod kontrolou. Takových vynálezů bude přicházet víc a víc a bude to i nakonec zrychlovat to schvalování.
0: Tak to jsem netušil, to je zábavná představa. No, tak lidi se pokusí obejít úplně všechno samozřejmě nakonec. Jak vlastně kvalitní, jak dobré dneska tyhle ty pomocné asistenční systémy jsou? v případě Tesly a těch dalších, které tedy momentálně třeba se dají i testovat, tak na té úrovni 3, tak tam jde opravdu spíš o nějakou pomoc, ale co třeba ty systémy na vyšších úrovních už fungují, existují a jsou dobré opravdu?
1: Zatím je to pořád opatrný a testovací režim prakticky úplně všude. Není na světě země, kde by to bylo schváleno v běžném silničním provozu bez jakýchkoliv omezení. Některé jeden, dva, tři státy ve Unie ve Spojených státech mají ty předpisy uvolněnější než kdekoliv jinde. Nicméně on taky automobilový provoz ve Spojených státech je něco trochu jiného než v Evropě. Dlouhé rovné silnice, velmi dobře značené, omezení rychlosti, které je větší než cokoliv, co máme v Evropě. Sice velká hustota provozu, ale to je to, co ty roboty zvládají dobře. Takže Evropa je celou svou historií a celou svou silniční sítí z tohoto hlediska mnohem komplikovanější a bude to sem přicházet podle mě pomaleji než do Ameriky.
0: Tak i tak doufám, že se toho dočkám v nějaké brzké době, že si to budu moci vyzkoušet i tady právě na českých silnicích někde. Pokud se tak stane, tak si o tom tady taky popovídáme, protože ty to určitě budeš testovat taky. Jak tě znám, tak se můžeme pak svést třeba každý jiným samořídícím autem a budeme se pokoušet nějakým způsobem to otestovat a pak to zprostředkovat i našim posluchačům.
1: To je hezká představa, Davide.
0: No ale kdy to přijde, tak to opravdu zatím nevím. Petře, každopádně pro dnešek ti moc děkuji za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: 11:30. Český rozhlas Plus.
3: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 16 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda dříve oznámila, že útočila na několika místech na jihu země. Tvrdí, že cílila na ozbrojence Hizbaláhu a jejich infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany šítského militantního hnutí podporovaného Íránem. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém, informoval o tom deník Jutarní list. A podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let ve vězení. Epidemie eboli v Kongu si vyžádala 232 obětí, oznámila to tamní vláda. Počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily více než 2,5leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subterra letos v dubnu potom, a co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH. Na dálnici D1 po pojíždí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona je od sjezdu na Domašov z kilometru 165 až do Brna do omezení na kilometru 196. Postávají hlavně kamiony. V pravém pruhu pro osobní auta, v levém je zdržení asi 30 minut. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy je stále zastavený provoz za sjezdem na Lány. Na 25. kilometru opravují poškozenou vozovku v omezení a provoz je z D6 odkláněný přes Tuchlovice, Doksy a Velkou Dobrou. Na dálnici D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolony jsou od Rudné ze 3. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Na dálnici D7 je také silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před sjezdem na letiště je kolona od odbočky na Horoměřice a zdržení asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview plus Petra Viziny.
4: Fotbaloví fanoušci se trápí nad neslavnou remízou českého týmu s Jihoafrickou republikou na fotbalovém mistrovství světa. Šampionát ale není spojen pouze s výkony na trávníku. Mnozí se ptají, jak vysoko mohou vystoupat ceny vstupenek, kdo na mistrovství nejvíc vydělá a co politika. Využije Donald Trump americké pořadatelství, aby si přihrál politické body. Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
5: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je Jaroslav Borovička, profesor ekonomie na New York University ve Spojených státech. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Pane Borovičko, jste fotbalový fanoušek, viděl jste včerejší zápas Česka s Jihoafrickou republikou.
7: Viděl jsem zápas a samozřejmě asi jako jakéhokoliv jiného českého fanouška mě příliš nenatchnul.
4: Já jsem četl jeden britský komentář, který říkal, že Češi hráli dětskou kopanou, čili ono to má i takový národní aspekt. Znepokojuje vás to?
7: A uvidíme, jak to celé dopadne. Samozřejmě ten šampionát je koncipovaný tak, že ještě šance na postup do dalších bojů neumřela, takže se musíme těšit na další zápas.
4: Čeho si na letošním šampionátu všímáte jako ekonom? Jsou to například vstupenky, jejich cena, která se leckdy dostala až k desítkám tisíc dolarů?
7: Určitě. Já si myslím, že celý ten šampionát by se dal charakterizovat jako taková amerikanizace toho evropského fotbalu. Ten šampionát probíhá na obrovských, krásných stadionech, které ale samozřejmě nejsou původně vybudované pro ten evropský fotbal. Jsou to stadiony na americký fotbal s těmi kapacitami od těch 60 do 80 tisíc diváků, takže to je samozřejmě nádhera se na takovém stadionu octnout. Ale dalším aspektem jsou samozřejmě ty velmi drahé vstupenky. To je něco, co je pro Ameriku taky velmi typické. Vstupenky na profesionální sporty jsou v Americe velmi drahé díky vysoké kupní síle amerického obyvatelstva, zvláště té vyšší střední třídy. Ale můžeme se podívat i na další věci. Reklamní přestávky, které jsou vydávané za občerstvovací pauzy. To je něco, co ten fotbal v Americe se dlouho snažil prosadit. Teď se to konečně podařilo zamaskovat pomocí těch přestávek na občerstvení. Ale jsou to i technologické změny, jako třeba kamery na rozhodčí. Takže všechno to zapadá do toho, jak vypadá profesionální sport v Americe, a to se teď projevuje i na tom mistrovství.
4: Kolik se platí za vstupenky, určuje údajně takzvaná dynamická cenotvorba. Ceny stoupají podle toho, jaký je o zápas zájem, což jsou, jak jsme řekli, až 10 000 dolarů. Znamená to podle vás, že fotbal na šampionátu ve Spojených státech už není ten tradiční lidový sport, že se amerikanizoval v tom smyslu, že dokáže prostě dostat z lidí spoustu peněz?
7: Tak ten fotbal je v Americe stále daleko za těmi ostatními profesionálními sporty, kterým vévodí americký fotbal, basketbal, baseball a s odstupem také hokej, ale je také stále také zaostává i za některými univerzitními sporty v popularitě, třeba za univerzitním basketbalem nebo za univerzitním fotbalem. Takže přestože do americké ligy, do té MLS, do té Major League Soccer přišel například Lionel Messi, což zvýšilo atraktivitu, tak se stále ten sport pohybuje komerčně za těmi největšími sporty. Je velmi oblíbený mezi menšinami, mezi imigranty, migranty, zejména z Latinské Ameriky, ale ta cesta bude ještě velmi dlouhá.
4: Opravte mě, jestli se mýlím. V lednu letošního roku podle průzkumu ve Spojených státech se stala kopaná třetím nejpopulárnějším sportem po americkém fotbalu, jak jste řekl, po basketbalu, ale předstihl v popularitě baseball. Co je podle vás, a vy už jste zmínil některé možné důvody, příčinou té vzrůstající popularity kopané?
7: Tak kopaná, to byl ten evropský fotbal, získává velkou popularitu, zejména jako rekreační sport. Hraje se na školách, je to velmi oblíbená záležitost a to také mezi dívkami. To je třeba moje dvě dcery hrají obě fotbal na základní škole a velmi je to baví. Takže v tomto směru se ten fotbal rozšiřuje, rozšiřuje se fanouškovská základna ale ta komercionalizace stále ještě zaostává. Takže třeba ty stadiony pro tu kopanou jsou stále daleko menší než ty stadiony pro americký fotbal, kde třeba tým v kopané nebo v evropském fotbalu sdílí ten stadion s týmem na americký fotbal, tak většinou se hraje se sníženou kapacitou, protože ten stadion se nenaplní. Takže v tomto hledisku bude ta cesta ještě chvíli trvat.
4: Hostem Interview Plus je ekonom Jaroslav Borovička.
5: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Vy jste řekl, že vaše dvě dcery si oblíbily kopanou fotbal. Proč si fotbal vybrali?
7: Vybrali si ho proto, že mezi dívkami, jak jsem zmínil, je to něco, co v Americe skutečně letí. Je to záležitost, je to sport, který se propaguje a zaujalo je to a proto si ho také vybrali. A ten fotbal nebo ta kopaná je také něco, co jejich škola velmi aktivně propaguje a také v tom dosahuje řady úspěchů.
4: Na té hře tedy musí být něco opravdu pozitivního, když říkáte, že jejich škola tento sport propaguje. Ještě mě napadlo, že fotbal bývá považován za převážně mužský sport. Vy říkáte, že dívčí fotbal nebo ženský fotbal letí, tak to jsou hned dvě věci, které člověka zatahají za uši z těch realit ve Spojených státech.
7: Tak určitě vidíme, že třeba na té národní úrovni ten americký ženský národní tým je mnohem úspěšnější než ten americký mužský národní tým. To s tím také souvisí. Ten fotbal je také něco, co ty dívky mohou dobře hrát. A v Česku je to třeba spíše stále okrajová záležitost, ale v té Americe je ten zájem mezi dívkami a chlapci poměrně vyrovnaný.
4: Čili tam nemá nesplně tu představu toho maskulinního sportu, toho klukovského, chlapského?
7: Ne, rozhodně ne a já osobně v tom nevidím já osobně nevidím důvod, proč by to měl být mužský sport.
4: Já se ještě vrátím na šampionát. Ten letošní hostí netypicky hned tři pořadatelské země. Spojené státy, Mexiko a Kanada. Kvůli tomu, že letošní mistrovství světa hostí týmy 48 zemí, o mnoho víc než v minulosti, je za těmi superlativy ve velikosti tedy ekonomická logika?
7: Z hlediska toho pořádání ve Spojených státech určitě je. A jedním z důvodů je, že Spojené státy prostě ty stadiony mají hotové, nemusí se nic stavět, takže se ušetří obrovské kapitálové výdaje, které by byly nutné pro tak obrovský turnaj někde jinde. A jediné, co se musí udělat, je, že se musí vyměnit ten umělý povrch za přirozený trávník, takže to se všechno udělalo a ten přirozený trávník se prostě položil. A druhá věc je, že Američané jsou zvyklí na ty drahé vstupenky, takže FIFA mohla samozřejmě ty ceny vstupenek nasadit mnohem výše než na předchozích šampionátech, což je samozřejmě ziskové. A konečně také stejně jako v jiných případech se FIFA společně s těmi stadiony a s těmi organizátory na těch stadionech snaží přenést co největší část nákladů na státy a města, což se v Americe těm městům a státům nelíbí, takže se tomu snaží všemožně bránit a také přenést své náklady na fanoušky a na jiné. Takže například v New Yorku je takovým tím pomyslným číslem, které vyniká to, že vstupenka, nebo že lístek na vlak, což je prakticky jediný způsob, jak se můžete dostat na ten stadion v New Yorku, stojí $150 zpáteční jízdenka, přestože je to cesta vlastně 10 kilometrů a normálně ten lístek stojí $12 nebo $13.
4: Jak FIFA argumentuje, když státy nebo města nechtějí tolik vynakládat na ten šampionát? Říká jim, že třeba budou víc vidět? Nebo co je tím argumentem?
7: Tak samozřejmě FIFA, a to je klasická ekonomická situace, funguje jako monopol. Tak monopol, který má velkou globální sílu, a o to pořadatelství mezi zeměmi je velký zájem a samozřejmě v okamžiku, kdy získáváte to pořadatelství, tak cesta k tomu vlastnímu šampionátu je ještě velmi dlouhá, protože to pořadatelství je udělené mnoho let dopředu a spousta těch detailů se potom vyjednává až v průběhu těch dalších let, kdy už ale každý ví, že není cesta zpět, už nelze ten šampionát odvolat, takže pak už záleží skutečně na té vyjednávací pozici, kdo vlastně nakonec co zaplatí.
4: V Česku se po nedávném skandálu na stadionu Pražské Slavie vedou debaty o bezpečnosti a dodržování pravidel na fotbalových utkáních. Mluvilo se o tom též před mistrovstvím i ve Spojených státech?
7: Mluvilo, ale v Americe obecně je ta disciplína těch diváků mnohem vyšší než v některých situacích v Evropě. Je to také proto, že policie prostě neváhá zakročit v případě, že by došlo k nějakým excesům nebo přestupkům. Takže z toho hlediska se ti fanoušci také chovají obvykle disciplinovaněji. A samozřejmě v současné situaci zahraniční fanoušci, kteří přijíždějí do Ameriky, si jsou také vědomí té současné situace v USA, kde ty současné úřady se k návštěvníkům a k cizincům chovají jinak než dříve, chovají se přísněji a i to si myslím je důvodem, proč se není v tomto směru čeho obávat.
4: A vy jste už na to narazil. Mimo šampionát má už kopaná, tedy ten evropský fotbal, nebo jak to říct, má už nějakou fanouškovskou stálou bázi ve Spojených státech? Vy jste říkal, že ti fanoušci kopané jsou disciplinovanější, když to srovnáte s evropskými, tak existují?
7: Existují určitě ano a určitě největší fanouškovskou základnu v současné době má klub Inter Miami, kde hraje Lionel Messi a další známí hráči, který vlastní nebo spoluvlastní David Beckham. A takže ti dokázali v tom Miami vybudovat silnou fanouškovskou základnu, ale je důležité zdůraznit, že fanouškovství v tom sportu a ve Spojených státech funguje trošku jinak než třeba v Evropě nebo v České republice, když jdeme na fotbal, kde člověk je připravený na takový ten kotel těch skutečně skalních fanoušků, kteří potom často vedou to fandění. V Americe se fandí obvykle velmi volněji a lidé berou to sportovní utkání spíš jako takový společenský zážitek, jdou se tam pobavit a popovídat si a přitom sledují to sportovní utkání a skutečně se fandí jenom v těch nejvypjatějších okamžicích, ale jinak je to více společenská akce.
4: No a když srovnáme tyhle dva druhy fotbalového fandění, řekněme ten český a ten ve Spojených státech, tak který vás jako návštěvníka baví víc nebo vaše dcery?
7: Já musím říct, že Když jdete třeba na hokej, tak na NHL, tak je pravda, že na spoustě těch utkání a v průběhu třeba té sezóny, kdy se ještě nehraje playoff, tak často se může vyskytnout velmi vlažná atmosféra, kdy ty diváci neúplně aktivně fandí a sice se hraje kvalitní hokej se super hráči, ale ta atmosféra tam často nebývá zase až tak nebo bývá mnohem klidnější. Takže z toho hlediska by si ta sezóna v průběhu roku zasloužila v řadě případů větší a aktivnější fandění, ale souvisí to také prostě s tím, že těch zápasů v průběhu toho roku je obrovské množství. NHL má 82 zápasů v základní části a teprve poté se hraje ta playoff, takže samozřejmě fandit na každém takovém zápase velmi aktivně je složité. A druhá věc je, že samozřejmě v posledních desetiletích se ty vstupenky dost zásadně zdražily, takže na některé ty sporty není úplně levné se dostat, takže potom ta zábava je dostupná jenom těm, kteří skutečně můžou ty vstupenky zaplatit, což je nějaká ta vyšší střední třída, která potom už nutně tam nejde se bavit tím způsobem, jako se baví ti skalní fanoušci v tom kotli.
4: Kdybychom srovnali mediální pozornost, dala by se sledovanost nebo popularita šampionátu ve Spojených státech srovnat třeba s tím, jak je populární Super Bowl, tedy finálové playoff v americkém fotbalu?
7: Já si myslím, že zatím ne, alespoň ne v téhle té základní části. Sice ty stadiony jsou plné, nebo skoro plné, ale když se podíváte třeba na odezvu v novinách, tak se sice o tom šampionátu píše, ale je spousta důležitějších věcí, které se ve Spojených státech řeší. Před týdnem to bylo finále NBA, takže já žiju v New Yorku, takže samozřejmě vítězství Knicks bylo mnohem mediálně sledovanější než cokoliv, co se dělo na šampionátu ve fotbale. A samozřejmě Amerika řeší má v současné době řadu dalších politických věcí, co se týče dohody s Íránem, co se týče oslav a narozenin prezidenta Trumpa. Blíží se 4. července 250. výročí založení Spojených států a všechny tyhle ty věci mají větší mediální pozornost než ten fotbal samotný. Ale samozřejmě tím, jak se potom dostaneme do toho playoff a ty zápasy začnou být atraktivnější, tak potom si myslím, že i ta mediální sledovanost se zvýší.
4: Když jsme u té mediální sledovanosti, prvně svůj manšaft postavilo například Curaçao, pomáhá menším zemí ta jejich účast na šampionátu ekonomicky tím, že o sobě dají vědět, udělají si tím reklamu podle vás?
7: To je otázka, kterou asi nedokážu dobře zodpovědět. Samozřejmě ta viditelnost v tom momentu toho utkání tam je, ale jak dlouhodobě tohle skutečně dokáže těm zemím prospívat, a to nedokážu. Osobně si myslím, že to je spíše okrajová záležitost. Zmíní se ta země na tom šampionátu, ale následně, co se skutečně v té zemi děje, zase s tím šampionátem až tak moc nesouvisí.
4: Vy jste zmínil nedávné narozeniny amerického prezidenta. Fotbalová federace FIFA učinila několik neobyčejně vstřícných gest právě vůči Donaldu Trumpovi. Prezident FIFA Infantino si Trumpa předchází. Pohár kapitánovi vítězného týmu by měli ti dva dát společně. Přinese to podle vás Trumpovi nebo republikánům politické body?
7: Na vnitropolitické scéně si myslím, že tohle to až tak podstatné nebude, protože ty Spojené státy, jak už jsem zmínil, řeší mnoho důležitějších vnitropolitických věcí. Na prvním místě teď rozhodně stojí to vyjednávání dohody s Íránem a také v současné době primárky, které předcházejí blížícím se volbám na podzim do kongresu. Takže všechny tyhle ty věci jsou důležitější. A samozřejmě pro Donalda Trumpa samotného, jako pro jeho osobu, a je ta viditelnost důležitá. Víme dobře, že on si v tom libuje a chce být tímto způsobem viditelný, ale a že by tímto způsobem dokázal nějak otočit tu soustavně klesající popularitu, která souvisí se zvýšenou inflací, souvisí s tou neslavnou válkou v Iránu, to si nemyslím. Myslím, že tohle to dokáže pomoci Americe svým způsobem na té zahraničně politické scéně, protože za poslední rok Spojené státy určitě utrpěly a z hlediska toho, jak Spojené státy vnímá ten zbytek světa, zejména běžní lidé ve světě. Takže pro Ameriku je důležité, aby ten šampionát proběhl úspěšně, aby si ta Amerika zlepšila trošku tu svou reputaci jako země, kde návštěvníci jsou vítaní, protože i když se podíváme třeba na čísla ohledně návštěvnosti Spojených států, tak návštěvy v Spojených státech ze zahraničí za poslední rok poklesly zhruba někde o 5-10%, což je poměrně vysoké číslo. A prostě ti turisté chybí svým způsobem. A je to něco, na čem ta Amerika chce pracovat, aby svým způsobem zlepšila tu svou reputaci.
4: Ještě k té pořadatelské organizaci FIFA. Nevadí Donaldu Trumpovi nebo jeho stoupencům, že to je organizace, která přece jen není dvakrát imunní vůči korupci?
7: Tak když se podíváme na to, jak americká administrativa postupovala za poslední rok, tak americká administrativa dala poměrně jasně najevo, že korupce není něco, co by jí primárně vadilo. A americká administrativa v posledním roce například změkčila antikorupční zákony, co se týče korupčního jednání amerických firm v zahraničí, kde víceméně začala takové jednání více tolerovat. A samozřejmě, když se podíváme na to, jakým způsobem se chovají ti členové administrativy, tak to je často na hranici nebo i za hranicí toho, co bychom považovali za etické jednání.
4: Hostem Interview Plus je ekonom Jaroslav Borovička. A teď mě zajímá váš dojem fotbalu, a teď myslím tedy kopanou. Dlouhodobě dominují země takzvaného globálního jihu, jak se někdy říká. Hráči jako Maradona, Pelé nebo Messi se ve své době stali globálními hvězdami a pomohli získat respekt zemím jako Argentina nebo Brazílie. Konečně můžeme se bavit o Ekvádoru nebo Uruguayi na současném šampionátu. Platí podle vás ještě, že to je o sport, že jde o sport globálního jihu?
7: Tak, když se podíváme na to, jaké země jsou v poslední době v tom fotbalu úspěšné, tak ten fotbal se skutečně zásadně internacionalizoval a zglobálnil. To znamená, často dnes uspějí země, které jsou z východní Asie, země jako Japonsko nebo Jižní Korea, a snaží se prosadit země z Perského zálivu tím, že financují ten fotbal skutečně velmi agresivně a stále se snaží prosadit do toho globálního fotbalu také Afrika, která má velmi mnoho individualit, ale když se potom podíváme, jak vypadají ta mistrovství světa, to se opakuje každé 4 roky a třeba to letos bude konečně výjimka, tak ty africké země, přestože mají mnoho těch individuálních a skvělých hráčů, tak poté, co postaví ten tým, tak ty týmy potom nehrají tak organizovaně, aby se na to mistrovství světa prosadili. Nicméně se snaží. Maroko je takovým příkladem z toho posledního mistrovství, taková první vlaštovka. Takže si myslím, že ten fotbal skutečně zglobálněl a je to vidět i na to mistrovství světa. Samozřejmě tím, jak jsme a zvětšili ten počet účastníků na to mistrovství světa, tak bohužel v té základní části, v té skupinové části vidíme mnoho zápasů, které nejsou až tak příliš atraktivní asi, protože tam hraje spousta zemí, které by si tam jinak nedostali, ale to je součástí strategie FIFA, jak také rozšířit ten fotbal do dalších zemí a více na něm vydělat.
4: Jeden z faktorů, který zvyšuje úroveň evropského fotbalu, je imigrace, protože mnoho hráčů pochází z přistěhovaleckých rodin. Příkladem může být francouzský národní tým. Spojené státy jsou zemí přistěhovalců. Nestane se tedy ten klasický fotbal sportem těch amerických přistěhovalců, imigrantů?
7: Tak fotbal, ten evropský fotbal je v současné době určitě mnohem populárnější mezi těmi menšinami, než mezi tím domácím obyvatelstvem. A postupně se to mění a jakým způsobem to bude dále postupovat, uvidíme. A určitě ta americká MLS nechce, aby nastala situace po roce 1994, kdy ten šampionát se v Americe také konal a ti lidé, kteří za tím fotbalem v Americe stojí, vkládali velké naděje do toho, že se skutečně podaří vybudovat další profesionální sport na takové úrovni a s takovou popularitou, jako je třeba ten basketbal, což se nepodařilo. Takže teď jsou ty naděje, doufejme, větší, ale uvidíme, jak to celé dopadne.
4: A ještě krátce nakonec, když mluvíme o přistěhovalcích, jak se s návštěvníky šampionátu vyrovnávají americké imigrační úřady, které za současné vlády Donalda Trumpa jednají někdy velmi nevybíravě?
7: Tak je pravda, že v tom posledním roce to jednání amerických úřadů, té Department of Homeland Security a té imigrační části těch úřadů bylo velmi přísné a často záměrně velmi přísné, aby ukázali tu svoji sílu, ale poté, co se projevily ty negativní aspekty celého tohohle chování, tak v posledních měsících určitě ta americká administrativa zapracovala na tom, aby sice ty úřady postupovaly přísně, ale aby už nedocházelo k takovým excesům. Takže samozřejmě kdokoliv, kdo z Evropy nebo z České republiky do těch Spojených států se chystá, tak musí projít tím standardním řízením, které je dnes přísnější, než bylo, ale a šance, že by došlo k nějakému excesu potom na hranici, když potom přijede do těch Spojených států, je dnes velmi maličká. Samozřejmě to nelze vyloučit, ale myslím, že ty úřady sami mají zájem na tom, aby ten šampionát proběhl víceméně klidně a aby si ještě více nepoškodili tu reputaci.
4: Hostem Interview Plus byl ekonom Jaroslav Borovička. Já vám za to mnohokrát děkuji.
7: Já také děkuji za pozvání.
4: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
5: Hovory patří mezi naše nejuznávanější a nejvytíženější operní pěvkyně současnosti. Její srdcovou rolí je Janáčková Káťa Kabanová. Budeme se tedy bavit nejenom o ní, ale také o plném diáři na roky dopředu, o speciálních operních prostorech anebo o videomappingu při prodané nevěstě. Pěvkyně Kateřina Knižíková bude mým hostem. Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Česko podle premiéra Babiše ani letos nevydá na obranu 2% HDP.
8: My za to nemůžeme. Chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu.
6: Kuba schválila rozsáhlou privatizaci, sérii stovek reform podpořil prezident Díaz-Canel.
9: Otázkou bylo, jak budovat socialismus v zemi, která trpí nejdelší a nejzločinnější blokádou v historii od nejmocnější země světa.
6: Fotbalisti Česka remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si postup ze skupiny na mistrovství světa. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna od Prahy a počasí bude slunečno, hlavně na horách při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Je pátek 19. června. Dobré poledne u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Česko ani letos se nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat hlavně protivzdušnou obranu země.
10: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
8: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. armádu. Já se Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk, takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
10: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovaly do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. NATO ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: V Česku chybí peníze na práci s lidmi propuštěnými z vězení. Stát jim nařizuje terapie, ministerstvo spravedlnosti ale letos nedalo žádné peníze na probační programy pro dospělé. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo 2 dotace. Hrozí tak omezení dosavadních programů a návrat odsouzených za mříže.
11: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
12: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
11: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
13: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
11: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: V Česku platí výstraha před tropickými teplotami. Stoupat budou i nad 35 stupňů Celsia. Některá města se proto snaží rozpálené ulice schladit, třeba historickým centrem Plzně. Jezdí kropicí vůz a lidi můžou využívat pítka a mlžítka. A z plzeňského náměstí Republiky se hlásí reportér Pavel Hala.
14: Já jsem teď u jedné ze tří kašen s proudící vodou, kterou houfně obklopují lidé, aby se alespoň trochu schladili a osvěžili. Do ulic kolem historického centra Plzně také vyjel kropicí vůz, který bude skrápět rozpálené ulice každý den s teplotou nad 30 stupňů Celsia mezi 11. až 18. hodinou. Aktuálně je tu 32 stupňů. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem dnes nebudou, oznámilo to ministerstvo zahraničí ve Švýcarsku, kam měly obě delegace přijet. Válka začala v únoru, ve středu podepsali lídři obou zemí takzvané islamábádské memorandum. Teď jde o to přeměnit ho v 60-denní lhůtě na trvalý mír.
15: Bílý dům zdůvodnil nepřítomnost viceprezidenta J.D. Hovence ve Švýcarsku logistikou. Teherán se zatím nevyjádřil, ale podle televize Al-Mayadin blízké hnutí Hizballah souvisí odřeknutí iránské delegace s pokračující ofenzivou Izraele na jihu Libanonu, při které zemřeli od začátku března podle tamních úřadů skoro 4000 lidí. Izraelská ofenziva může americko-iránské memorandum ohrozit, protože klid zbraní na všech frontách je vůbec prvním bodem dokumentu podepsaného ve středu ve Versailles americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu včera stažení vojáků z jihu Libanonu odmítl. Z Berlína Tomáš Žavlín, Radiožurnál.
6: Soud poslal do vazby prvního důstojníka katamaránu z nedělní nehody v chorvatském Splitu. Srazil se s plachetnicí s českou posádkou. Vyšetřovatelé podezírají 33-letého muže, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu. Píše to deník Jutarní list. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě.
16: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezitím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své obhájkyně plně spolupracuje s úřady. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
6: Kubánská komunistická strana schválila sérii ekonomických reform a posun k tržní ekonomice. Změny povedou k privatizaci velké části státních podniků a zemědělské půdy. Kuba tak reaguje na tlak amerických sankcí.
17: Změny schválili kubánští zákonodárci jednomyslně. Do země budou moci vstoupit zahraniční investoři a taky banky. Otevřou se hranice pro zboží a to by pro Kubu mohlo znamenat třeba konec éry opravovaných amerických aut z 50. let. Ostrov reformami reaguje na nedostatek pohonných hmot, jídla a léků po letošním zpřísnění amerických sankcí a začátku ropné blokády. Washington za zavedení reform slíbil 100 milionů dolarů v humanitární pomoci. Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Národní divadlo Brno dnes jako poslední premiéru sezóny uvede Shakespeareovu komedii Sen čarovné noci. Magický příběh, známý taky jako Sen noci svatojánské, ale diváci uvidí v modernější podobě. Režisérka Aminata Keita v něm totiž prohodila příběhy hlavních hrdinů, aby děj odpovídal současnosti.
18: Shakespeare původně má brutálně citlivý vtip na úkor manželky Oberonovo, kterou on nechá poníženě se vyspat s oslem pod vlivem toho kouzla, což mi nepřišlo úplně dneska aktuální, že bychom se měli smát u máminým dívkám, které někdo svetuje a pak je nechá se s někým vyspat.
10: Podle režisérky Aminaty Keity díky otočení rolí otevírá inscenace současná témata. Jedním z nich je ženská síla, potvrzuje herečka Jana Čtvrtecká.
19: Tam žena má mnohem větší prostor postavit se sami za sebe, zjistit, kdo jsou, najít v sobě tu sílu, odvahu.
10: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí diváci čtyřikrát před divadelními prázdninami. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
20: Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Naděj na účast ve vyřazovací části turnaje, tak národní tým pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině příští týden nad domácím Mexikem.
21: Prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
22: Říká kapitán reprezentace Ladislav Krejčí. Čechům by za souhry řady výsledků mohla k postupu stačit i remíza. Hrát se bude ve výšce přes 2200 metrů nad mořem na Aztéckém stadionu v Mexico City. Duel začne ve čtvrtek nad ránem našeho času. Utkání odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Český tým se do té doby bude připravovat na své základně v Dallasu. Do Mexika odletí den před zápasem. Štěpán Bém, Radiožurnál.
23: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se poprvé v obou pruzích na kilometru 165 u 9 křížů. Nesouvislá kolona je pak až k omezení u D2. Osobním autem se zdržíte u Brna celkově asi půl hodiny. No a ucpaná je i severní trasa silnice 35, a to mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Tam se zdržíte v úseku asi 30 minut. Na D1 vázne provoz taky za Prahou směrem do Brna. 7-kilometrový úsek od sjezdu na Velké Popovice k omezení u Šmejkalky pojedete čtvrt hodiny. No a v Praze se zatím mírně ucpává jižní spojka směr Černý most. Před sjezdem na Brno na Brněnskou stojí v levém pruhu nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Čekáme slunečno, hlavně na horách při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v Polabí a po Ohří až 35 a na horách většinou kolem 25. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
16: Jak přijme Severoatlantická aliance fakt, že Česko ani letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu? Jak vysvětlí kandidát na pražského primátora za hnutí ANO Prokop otázky kolem své bytové kauzy? A jak složité bude obnovení plného provozu v Hormuzském průlivu po podpisu americko-iránského memoranda? To jsou naše témata. Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to premiér Andrej Babiš z ANO. Nejdřív je podle něj potřeba dát do pořádku veřejné finance. Babiš dodal, že příští rok by se mělo podařit hranici 2% HDP splnit. To už by ale Česko podle plánu bývalé vlády mělo dávat na obranu 2,2%, aby do roku 2035 splnilo závazek NATO dávat na přímé obranné investice 3,5% HDP. Ani minulé vládě se ale loni nepodařilo 2% závazek splnit. Vysílání je teď Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Dobrý den.
24: Dobrý den.
16: Je tedy v tuhle chvíli vůbec jasné, jaké budou ty letošní výdaje na obranu?
24: Tak rámcově už to jasné je, protože řada projektů už začala a Jedná se vlastně o realizaci projektů a akvizičních programů, které mají takový nějaký dlouhodobější ráz. Samozřejmě otázka toho, kolik výdajů na tyto projekty přijde a do jaké míry naplní tu předpokládanou část, která by měla jít na obranu, to v tuto chvíli je těžké říct, ale vzhledem k tomu, že existují rámcové kalkulace a výdaje nejenom vlastně na obranu a na závazky, které jdou směrem k Severoatlantické alianci, tak ono prohlášení o tom, že Česká republika v letošním roce naplní ty 2%, to můžeme považovat za ověřenou a racionální informaci.
0: Budou tedy ty zbylé desetiny procenta, zřejmě to bude nějakých 22% armádě letos chybět? Dá se to v tuhle chvíli říct, že třeba může mít nějaké problémy se splácením nějakých závazků nebo objednáváním něčeho?
24: Tak na jednu stranu ony závazky, finanční závazky, které vyplývají právě z oněch projektů, tam bych řekl, že to ohroženo nebude. To je v podstatě něco, co se zakládá na takovém právním rámci a to určitě rezort obrany si ohlídá tak a ošetří tak, aby tohle bylo pokryto finančně. Druhá věc je, do jaké míry finance, které jsou plánovány v současné době pro rok 2026, naplní schopnosti, kterými armáda České republiky má a musí disponovat proto, aby zabezpečila jednak obranný schopnost České republiky a jednak naplnila závazky směrem k Severoatlantické alianci. To se týká především cílů výstavby sil a o to půjde pravděpodobně nejvíce. Otázka, jaká finanční částka bude vyčleněna pro rezort a bude součástí rozpočtu, kterým by měla být naplněna ona dvouprocentní částka směrem k závazkům aliancí, je jedna věc, ale daleko důležitější je závazek z hlediska naplnění schopností a výstavby cílů výstavby sil, které jsou součástí našeho závazku a působení v rámci Severoatlantické aliance.
0: No a je, když si tedy odmyslíme ty peníze, tak Česká republika dostala nějaký úkol v rámci Severoatlantické aliance, jak vy říkáte, nějaký cíl výstavby těch obranných sil. Tady je jasné, jestli se tyhle cíle armádě daří plnit?
24: To, jestli se daří plnit nebo nedaří plnit, to se ukáže vždy až v rámci vlastně příslušných procesů kroků obraného plánování, procesu obraného plánování. Samozřejmě ve většině případů ta situace je taková, že ty cíle se v tom daném stanoveném časovém horizontu plnit nedaří a přesouvají se v čase dále. Ale to má samozřejmě dopad, nebo respektive výše rozpočtu pro obranu má zásadní dopad na naplňování těchto cílů, ale to, jestli ty cíle budou naplněny nebo nenaplněny, to je to, co Severoatlantickou alianci zajímá a především to zajímá vrchní velitelství spojeneckých sil Severoatlantické aliance. A jestli ta částka v korunách, v dolarech či v procentech bude taková či onaká, to je opravdu, dá se říct, sekundární záležitost. To hlavní je naplnění národního závazku k společným schopnostem Severoatlantické aliance.
0: Znamená to, že třeba ani ten nesplněný finanční závazek 2 roky po sobě nemusí úplně nějak zásadně ovlivnit to naše postavení v alianci, nebo co z toho reálně vyplývá?
24: No, obrazně bych to řekl asi takhle. Pro velení, vojenské velení Severoatlantické aliance, jak už jsem zmínil, pro vrchní velení spojeneckých sil Severoatlantické aliance je rozhodující naplnění národních závazků, nejenom České republiky, ale všech aliančních zemí. To, jestli na tyto závazky bude vynaloženo 2%, 3% nebo 4%, to je této plánovací složce, řekněme, úplně jedno. Pro něj je rozhodující skutečně, jakými prostředky, silami a schopnostmi je tento závazek naplněn. Pokud obrazně řečeno Česká republika nenaplní ty 2% a bude rozpočet podhodnocen, ale naopak tyto schopnosti budou naplněny a ten národní závazek bude splněn, tak je to daleko lepší přístup, daleko lepší situace a daleko významnější přístup a závazek směrem k alianci, než naplnění 2 či více %.
0: Proč podle vás nebylo ani loni dosaženo toho 2% cíle? Fialova vláda velmi výrazně říkala, že ty 2% na obranu dala a chce dát. Tak co je podle vás tím hlavním důvodem?
24: Ten proces vyhodnocování, zdali byla naplněna taková, či nebyla, je hodně složitý proces. Zasahují do toho faktory, které se týkají vynakládání finančních prostředků mimo rezort obrany na infrastrukturu, na dopravní infrastrukturu, na zařízení kritické infrastruktury. To může být z pohledu národního součástí rozpočtu na obranu, nebo ne rozpočtu na obranu, ale zajištění obrany schopnosti a zajištění závazků směrem k Severoatlantické alianci. Ale z pohledu Severoatlantické aliance tomu tak být nemusí. Takže tady hrají roli národní přístupy a alianční přístup. A vzhledem k tomu, že ten proces je hodně složitý a ty jednotlivé kroky mají poměrně složitou podobu, tak v případě České republiky se zcela jednoduše mohlo zdát do posledního okamžiku, že ono procento nebo oni 2% byly naplněny, ale plánovací orgány a orgány, které zodpovídají za naplnění schopností a toho, co vyžaduje kolektivní obrana, dospěli k závěru, že tomu tak nebylo.

0: koup dalšího bytu za 19,5 milionu a to v projektu na Břevnově, který prověřuje policie v souvislosti s kauzou kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Ludvíka. Kvůli tomu měl vypovídat Prokop na policii, to ale odmítl s tím, že by si mohl přivodit trestní stíhání. Ondřej Prokop také uvedl, že peníze na byty získal z podnikání a obchodu na burze. Premiér a předseda Babiš oznámil, že kauza se mu nelíbí a po Prokopově vysvětlení bude reagovat výbor. Ano, já teď vítám ve vysílání komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana. Vítej, Petře.
1: Dobrý den.
0: Jak se podle tebe povedlo Ondřeji Prokopovi vysvětlit ten problém kolem jeho bytu?
1: Tak blíží se horká fáze kampaně před podzimními komunálními volbami a v té době už se objevovaly různé materiály, billboardy nebo na sociálních sítích věci, které upozorňovaly na různé hříchy současné vlády nad Prahou a u toho bylo, co na to Ondra Prokop. Tak nyní tedy dostal příležitost po někud jiné souvislosti, aby vysvětlil, co na to Ondra Prokop, a on tedy se obhajoval různým způsobem, vysvětloval tam, že tedy něco opomněl dodat, ale že jinak všechno je v pořádku, že na všechno má dostatečné podklady pro to, aby zdůvodnil, jak k těm bytům přišel, jakým způsobem je financoval a tak dále. A nyní nebude důležité, co na to Ondra Prokop, ale bude důležité, co na to veřejnost, co na to média, protože už v minulosti jsme byli svědky různých vysvětlování, různých problémů a pak, když někdo předloží určité argumenty, tak musí počítat s tím, že budou dále zkoumány. Takže uvidíme, nakolik to obstojí, nakolik skutečně Ondřej Prokop má pevně doložitelné příjmy, aby měl na celou řadu bytů. A co se týče opomenutí těch družstevních bytů, tak tam je potřeba zdůraznit jednu věc, že vy máte velmi obtížnou možnost zjistit, kdo vlastně družstevní byty vlastní, protože v katastru nemovitostí to není zapsáno, tam není konkrétní vlastník, ale je tam to družstvo. Takže je otázka, zda pan Prokop skutečně má bytu tolik, takové množství, že zapomněl hned na 3, anebo zda to bylo schválně, na to zapomněl z toho důvodu, že jednoduše dohledatelné to v katastru není.
0: Tak ona, ta bytová otázka v Praze je velmi citlivé téma, byty nejsou dostupné a bylo to jedním z hlavních věcí v kampani i celostátní, tak pan Prokop je za stranu ANO kandidátem na primátora, má být tím pražským lídrem. Jak velký politický problém je tedy tahle kauza pro ANO?
1: Ať už se jí podaří vysvětlit jakýmkoliv způsobem, tak pokud by čistě teoreticky dále ta kauza nepokračovala, tak vždy je to reputační problém, protože pro politika je nejdůležitější, aby měl dobrou pověst, aby nebyl spojován s různými nesrovnalostmi a skandály, tím spíš, když v roli opozičního politika poukazujete na ty ostatní, co všechno dělají špatně, jak tam možná jsou nějaké podvody, machinace, a pak sám vlastně se namočíte do takovéto kauzy. Takže podle mého názoru je to velmi obtížně udržitelné, aby Ondřej Prokop dál byl lídrem hnutí ANO ve volbách do magistrátu, aby byl tedy lídrem a kandidátem na primátora. A už se to objevuje i v těch materiálech, protože já jsem nyní třeba se díval a zaznamenal jsem, že tam je zase nějaký materiál týkající se Barrandovského mostu, jak ta oprava byla předražena, a už tam pod tím není, co na to Ondra Prokop, ale je tam zjistěte pravdu. Takže to možná je takový první signál toho, že asi pozice pana Prokopa jako kandidáta na primátora hnutí ANO není úplně udržitelná a že pokud se nestane něco mimořádného, tak je spíše pravděpodobné, že do té horké fáze kampaně půjde jako lídr někdo jiný.
0: No, pokud by se tedy Andrej Babiš a výbor ANO rozhodl Prokopa stáhnout, kdo by ho na pozici lídra v Praze mohl nahradit, protože ty volby jsou za necelé 4 měsíce?
1: Není to úplně jednoduché a není to také jednoduché z toho důvodu, že pro ANO by bylo důležité, aby hnutí ANO v hlavním městě výrazně uspělo. Neříkám, že musí nutně vyhrát, ale nemůže to být propadák, takže vy potřebujete nějakou výraznou osobnost. V minulosti to Andrej Babiš zkoušel různým způsobem a uspěl v jednom jediném případě, kdy byla Adriana Krnáčová jako tehdejší představitelka Transparency International právě kandidátkou na primátora hnutí ANO a dokázala uspět ve volbách takovým způsobem, že se tou primátorkou stala. V minulosti jsme byli svědky pokusů angažovat lidi mimo hnutí ANO, o kterých Andrej Babiš si myslel, že by mohli být těmi pravými, ale nepovedlo se to. A navíc je tam ještě jedna komplikace z pohledu hledání toho lídra, protože vy musíte mít člověka, který má trvalý pobyt na území hlavního města, protože jsou to volby komunální a tam nemůže kandidovat nikdo.

0: kdo nebydlí na území hlavního města Prahy, takže ten okruh je zúžený. Samozřejmě objevují se různé spekulace o některých poslancích za hnutí ANO, kteří splňují ten pobyt v hlavním městě, ale je otázka, nakolik by byly výraznou osobností, která by přitáhla zájem těch voličů. Takže není to úplně jednoduché, ale lze věřit tomu, že Andrej Babiš je natolik zkušený politik a manažer, že si s tím poradí a že si velmi rychle vyhodnotí, jaký je přínos nebo naopak, dá se říct, ty zápory u pana Prokopa, že bude jednat a objevují se jména Adama Vojtěcha nebo poslankyně Rázky a tak dále, ale uvidíme.
1: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Americký viceprezident J.D. Vance odložil cestu do Švýcarska. Dnes měla začít jednání s Íránem o podrobnostech mírové dohody. A to na základě memoranda, které prezidenti obou zemí podepsali elektronicky ve středu. Bílý dům zdůvodnil odklad Vanceovy cesty odkazem na obtížnou logistiku jednání. Potom, že televizní stanice blízká libanonskému proíránskému hnutí Hizbalah uvedla, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci v Libanonu. Ve čtvrtek večer ale Iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti potvrdila, že se postupně obnovuje plavba Hormuzským průlivem, a taky velitelství amerických sil uvedlo, že ukončilo blokádu iránských lodí a přístavů, která se vztahovala i na Hormuz. Já teď zdravím Martina Jiruška, odborníka na oblast energetické bezpečnosti z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne z Brna.
1: Tak ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí. Je to dostatečný počet na to, aby se dalo říct, že Hormuzský průliv je otevřený?
2: Není, protože pořád, když se díváme na vlastně ten jak tonáž, která tedy prochází tím průlivem, na ty aktuální údaje, tak na to, jaké to jsou lodě, tak vidíme, že jsme v zásadě pořád na nějakém zlomkovém množství toho normálního objemu. Jsme, když to řeknu konkrétně, tak samozřejmě za jeden den nebo za tu krátkou dobu je těžké říct, jaký je ten trend, kde zhruba jsme, ale jsme zhruba na jedné čtvrtině až třeba třetině toho normálního provozu. A to samozřejmě se nebavíme o tom, jaké to jsou lodě. Když se podíváme aktuálně na ty informace, alespoň podle těch oficiálních informací, které máme, tak pořád je hodně vlastně těch lodí, které tankerů a vlastně lodí kontejnerových, které jsou zhromážděny vlastně u toho ústí toho Hormuzského průlivu, a často vlastně ty lodě, které tam proplouvají, nejsou tedy ty, které považujeme, když to řeknu jednoduše, za ty důležité z hlediska toho světového.
1: A víme, co se tam děje? Bojí se ty lodě proplout, a nebo je tam někdo nebo něco zdržuje?
2: Těžko říci samozřejmě, nebo takto. Já si dokážu představit, že v tuto chvíli panuje velká nejistota. A to proč? Protože vlastně domlouvalo se, není to mírová dohoda, to je potřeba zdůraznit, to, co se domlouvalo, zatím je to jakési memorandum, to znamená dohoda o dohodě budoucí, a spousta vlastně těch aspektů té dohody je dosud nejistá. Zároveň není splněn jeden z těch požadavků, který by měl být splněn, tak alespoň z hlediska Iránu, a to je tedy konec nějakých ofenzivních akcí Izraele v Libanonu, což je tedy podmínka, aby to příměří bylo nějakým způsobem stabilní. A zároveň vlastně jsme byli svědky toho, že údajně tedy z logistických důvodů, ale bylo posunuto to jednání. To znamená, v současné době panuje velká nejistota, jak to vlastně bude. A konec konců, když se podíváme na vývoj trhu během dnešního dne, tak vidíme, že ten trh je stále velice nervózní a že vlastně ta cena ropy sice poklesla, ale pořád se drží nad těmi 70 nebo pod 80 dolary. To znamená, nesignalizuje to zatím nějakou velkou úlevu na tom trhu, a to reflektuje tedy i to, že vlastně spousta těch dodavatelů ještě vyčkává. Ono je to taky dáno tím, že třeba pojišťovací společnosti nebo ti samotní dopravci nechtějí ty lodě pouštět do té oblasti, nechtějí být těmi pionýry, kteří tam vlastně proplují a zjistí, jak se věci mají. To znamená, je to taká asi hra na vyčkávanou.
1: Pokud je teď ta cena kolem 80 dolarů za barel, a dá se říct, že klesla po tom podpisu toho memoranda. Tak jaká je cena, u které by se už dalo říct, ano, teď jsme na té, řekněme, rovnovážné ceně a teď jsme se vrátili k normálu?
2: No pořád, otázka je, co je ten normál. To je samozřejmě velká otázka. My jsme byli na začátku vlastně toho konfliktu poměrně hluboko pod 70 dolary, to znamená, jsme teď pořád nějakých 10 až 15 dolarů nad tím, co byl ten normál, který jsme považovali za normál někdy v tom únoru, ale už v tom únoru vlastně bylo to jakési nervózní, protože se vlastně vyhrocovali ty vztahy. To znamená, pořád jsme relativně vysoko, pořád je to jakási, já tomu říkám, náhorní plošina, to znamená, jsme ve zvýšené hladině té ceny a pohybujeme se tam v nějakých relativně drobných odchylkách v řádu jednotek dolarů za barel. A já si troufnu odhadnout, že tady v této úrovni ještě nějakou dobu se trváme, a to jednak právě z důvodu té nervozity, a i ve chvíli, kdyby vlastně už bylo jasnější, jak ta konečná dohoda bude vypadat, tak je dost pravděpodobné, že zažijeme alespoň částečně něco, čemu se říká poptávkový šok, kdy vlastně se postupně tenčí zásoby různých zemí a všichni budou chtít
1: Jirušek,
2: nakupovat.
1: Odborník na energetickou bezpečnost. Děkuji vám naslyšenou, teď už zprávy.
2: Díky za pozvání.
3: Hezký pátek, je půl jedné.
4: Český rozhlas Plus.
3: Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO to uvedl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protivzdušnou a protidronovou obranu. Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku. O víkendu by měly na většině míst vystoupat nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravě a místy i v severní polovině Čech pak můžou přesáhnout i 34 stupně. Zároveň bude kvůli velké vlhkosti dusno, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
5: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
3: Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí ode dneška do odvolání. Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem dnes nebudou, oznámilo to ministerstvo zahraničí ve Švýcarsku, kam měly obě delegace přijet. Válka začala v únoru, ve středu podepsali lídři obou zemí takzvané islámabádské memorandum. Teď jde o to přeměnit ho v 60-denní lhůtě na trvalý mír. Policie prověřuje podezření z manipulace veřejných zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Na síti X napsala, že zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Pardubičtí kriminalisté se o kauzu zajímají kvůli podezření na ovlivňování veřejných zakázek, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Národní divadlo Brno dnes jako poslední premiéru sezóny uvádí Shakespeareovu komedii Sen čarovné noci. Magický příběh, známý také jako Sen noci svatojánské, ale diváci uvidí v modernější podobě. Režisérka Aminata Keita v něm totiž prohodila osudy hlavních hrdinů, aby děj víc odpovídal současnosti. Tady je odpolední doprava Českého rozhlasu Plus 2,5 minuty po půl jedné. Dobrý den. Na D6 z Karlových Varů do Prahy teď počítejte s uzavírkou za sjezdem na Lány. Na 25. kilometru silničáři opravují poškozenou vozovku v omezení. Provoz je odkloněný v exitu 25 přes Tuchlovice a Doksy. Na dálnici se vrátíte exitem 16 Velká Dobrá. Na D1 z Prahy do Brna čekejte kolony na výjezdu z hlavního města. Brzdit se začíná u sjezdu na Velké Popovice. Na kilometru 15 popojíždí se pak až do omezení na Šmejkalce. Tradiční kolony čekejte i před Brnem. Fronta kamionů se sune už od Domašova. Silný provoz je na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy. Kolona začíná u Loděnice a pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení teď asi 20 minut. Nehoda komplikuje provoz na jižní spojce ve směru k Černému mostu. Za sjezdem na Kreč blokuje levý pruh, nepojízdné osobní auto, kolony se tvoří už skoro na Barandovském mostě, počítejte i tam s 20 minutami navíc. Na spojkách pak přibrzdíte i v okolí Průmyslové ulice, z Černého mostu se fronta sune od Běchovic, v opačném směru se zastavuje před Lanovým mostem. Sedmý provoz je na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy, kolona začíná u Lodinice a pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu, celkové zdržení asi 20 minut. A v centru je husto ve Vilznově, od Florence k muzeu, zdržíte se taky Věčné a Legerově ulici, všude tam počítejte asi s 10 minutami navíc. A dobře dojďte. Jasno až polojasno, hlavně na horách, na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky, teploty 29 až 33, v Polabí a pohoří až 35 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady jsou názory a argumenty.
4: Český závazek vůči NATO a jeho plnění. Elektronická evidence tržeb a peníze ze státního rozpočtu na veřejnoprávní média? Či jaké hodnoty jsou štěpovány ruským předškoláčkům? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
6: Názory a argumenty.
4: Závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu Česko letos nesplní, oznámil dnes na Facebooku český premiér Andrej Babiš. V příštích letech to ale podle něj má být už jinak. Jak ve středu uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, 2% závazek Česko nesplnilo ani v loni. Stejně na tom ještě byla Albánie a Slovinsko. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
0: Dobrý den.
4: Proč se závazek vůči NATO nedaří plnit jak současné Babišově vládě, tak ale ani minulé Fialově vládě?
0: No, je to dáno jednoduše tím, že Česká republika se sice zavázala, že bude vydávat minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, že dokonce v České republice jsme přijali zákon o financování obrany, který předpokládá, že v rozpočtu země se najdou minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, ale když se na to podíváme reálně, tak politici nemají příliš ochotu tyto peníze vydávat a snaží se to typicky po Česku nějak zakamuflovat. To znamená, že přemýšlejí o tom, které výdaje by mohly zahrnout do výdajů na obranu, aby to vypadalo, že tedy země ty závazky splňuje. Dopouštěla se toho minulá vláda, ve stejných stopách vykročila i vláda současná a pak není divu, že když tedy dojde k té konfrontaci, když představitelé Severoatlantické aliance vyhodnotí ty výdaje, že některé výdaje zkrátka neuznají a že Česká republika závazky neplní. Jednoduché řešení by bylo to, kdyby v rozpočtu přímo ministerstva obrany bylo dostatek financí, které by odpovídaly minimálně 2% hrubého domácího produktu. To se v minulosti nestalo, nestane se tak ani letos a Andrej Babiš tvrdí, že v budoucnosti už to bude jinak a že vláda tyto závazky plnit bude, ostatně by je plnit měla, protože do roku 2035 by Česká republika, ale i ostatní členské země měly vydávat minimálně 3,5% hrubého domácího produktu na zajištění obrany schopnosti země a k tomu mohou být ještě připočteny další výdaje, které nejsou přímo v kapitole ministerstva obrany ve výši 1,5%. K tomu se Česká republika také zavázala jako členský stát a zatím k tomu máme hodně daleko. A když jsme u toho, co se do výdajů na obranu má nebo nemá započítávat, tak to není tak, že by čeští politici mohli metodou pokus omyl zkoušet, co vlastně tam má být, ale existuje jasně daná metodika, která jasně stanovuje, co lze do toho výčtu započíst, ale čeští politici to de facto ignorují a snaží se to nějak obcházet a spoléhají na to, že nakonec ty náklady budou uznány. Dokonce člověk, který to měl na starost a který upozorňoval na ty nesrovnalosti, Jiří Šedivý, který působil na ministerstvu obrany a byl za to v úvozovkách po zásluze odměněn tím, že byl odvolán z funkce, tak uváděl takové absurdity, že třeba se na ně obracela určitá obec, jestli by nemohl do výdajů na obranu započíst rekonstrukci veřejného rozhlasu, protože to, když bude nějaký poplach, tak pomocí toho se to bude šířit, nebo že se zvažovalo nákup vězeňských autobusů, které by pak prý mohly převážet v době konfliktu zajatce.
7: To byl Petr Hartmann. Petře, děkuji.
0: Naslyšenou.
4: Premiér Andrej Babiš dnes jedná na evropském summitu v Bruselu. O jednom z bodů tohoto jednání, kterému předseda české vlády přikládá mimořádnou důležitost, hovoří dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
8: Obrana a bezpečnost Evropské unie, ale také její konkurenceschopnost a ekonomika. To jsou hlavní témata současného zasedání Evropské rady. A podle slov premiéra Babiše před jeho čtvrtečním odletem do Bruselu je v zájmu České republiky kromě revize systému emisních povolenek také diskuse o budoucím sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Faktem je, že po 22 letech od vstupu do Evropské unie se Česko stalo středně bohatou zemí, kterou dělí od průměru v Evropské unii necelých 10%. Takže se nejspíš bude muset od roku 2028 smířit i s o něco nižším přídělem z evropských fondů. Což Andrej Babiš, jak mnohokrát proklamoval, nehodlá dopustit. Spolu s dalšími státy střední a jižní Evropy prosazuje tudíž Česká republika i nadále zachování silné kohezní politiky a zemědělských dotací. Na rozdíl od některých čistě přispívajících zemí, které chtějí víc peněz přesunout na obranu, konkurenceschopnost a na splácení dluhu vzniklého po covidu. Přitom to, oč by teď mělo jít vzhledem k současné situaci především, rozhodně není výše přídělů z bruselských fondů. Má-li Evropská unie obstát v konkurenci velmocí, musí usilovat o soudržnost, jednotu a akceschopnost. Podle výpočtu Mezinárodního měnového fondu brzdí například překážky uvnitř společného unijního trhu ekonomickou sílu Evropské unie natolik, že přepočtem na v uvozovkách cla je to ve zboží 44% a v digitálních službách dokonce 110%. Což znamená, že podniky členských států čelí uvnitř Unie tolika nákladným byrokratickým a regulačním požadavkům, že se to dá počítat jako cla. A jeden z nejvíc takto postižených států Evropské unie je vzhledem k závislosti na exportu právě Česká republika. Nejhůř jsou na tom zdejší malé a střední podniky, které vyvážejí do unijních zemí průmyslové zboží, poskytují digitální služby nebo pracovní síly. Potýkají se s různou výší DPH, s rozdílnými regulacemi a registračními nároky, s komplikovaným uznáváním kvalifikací. To všechno vede k tomu, že české firmy podnikají na vnitřním trhu Evropské unie často pod svým potenciálem. Země, jako je Česká republika, která vyváží do Evropské unie přes 80% svého celkového exportu, by měla mít o co největší hospodářskou integraci Evropské unie enormní zájem. Je to totiž evidentní cesta k blahobytu. Přitom by stačilo nastolit jednotná pravidla. Jenže na těch se lídři členských států nejsou už po desetiletí schopni dohodnout. A Andrej Babiš je bohužel ten poslední, kdo by to chtěl změnit.
4: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Vláda chce od příštího roku platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Peníze na to prý budou, a to díky přílivu více daní ze znovu zavedení elektronické evidence tržeb, řekl premiér Andrej Babiš. Jak to s penězi z EET opravdu je, vysvětluje analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
9: Kde se ve státním rozpočtu vezme zhruba 8 miliard korun, kterými vláda od příštího roku navrhuje financovat veřejnoprávní média? Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše to nebude na úkor vyššího zadlužení země, protože peníze na to přitečou díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Vláda chce EET zavést od začátku příštího roku, tedy ke stejnému datu, kdy chce zrušit dosavadní veřejnoprávní poplatky za Českou televizi a Český rozhlas pro domácnosti a firmy a nahradit je právě novým výdajem státu. Ponechme teď stranou pochybné důvody, proč vláda poplatky ruší, a soustřeďme se právě na peníze, které jsou, jak známo, až na prvním místě. Na první pohled to podle slov premiéra vypadá, že se zdroji vlastně v jinak zadlužené státní kase nebude žádný problém, jenže jak už jsme u Andreje Babiše trochu zvyklí, nic není úplně tak, jak to říká nebo jak to zvenku vypadá. Ministryně financí Alena Schillerová, která je tvůrcem zákona o EET, napsala do zprávy o dopadech nového opatření na stát, že díky EET vybere na daních o 14,4 miliardy korun více, a to už v příštím roce. Dalo by se tedy říct, že to 8 miliard na televizi a rozhlas opravdu pokryje snadno. Jenže když se podíváme do zprávy o dopadech na stát, která je součástí zákona, zjistíme, že do rozpočtu ze zmíněných 14 miliard doputuje jen necelých 10, konkrétně 9,7 miliardy korun. Zbytek totiž dostanou v rámci rozpočtového určení daní obce a kraje. To by ale pořád ještě vycházelo, že zbyde i na média. Tak se podívejme do dalších dokumentů, třeba do návrhu nového plánu o vývoji českých státních financí v dalších 4 letech, který v minulých dnech Alena Schillerová poslala do Bruselu pro další jednání. V něm se píše, že příští rok vybere stát do své pokladny díky EET zmíněných zhruba 10 miliard korun navíc, ale naproti tomu o zhruba 5 miliard korun přijde. Proč? Součástí zákona o EET je totiž i balíček nových daňových úlev, jako je znovu zavedení školkovného, úlev pro studenty či slevy na pořízení pokladních systémů. Celkově je to podle zmíněného materiálu minus 4,2 miliardy korun na dani z příjmů v příštím roce. O další miliardu pak přijde podle stejného dokumentu stát na DPH, mimo jiné kvůli slíbenému přeřazení nealkonápojů v restauracích do nižší sazby, což je také součástí doprovodného balíčku k EET. Čistý zůstatek je tedy 5 miliard korun navíc a na média, připomeňme znovu, je potřeba 8 miliard. Nijak nám to už tedy nehraje. A teď si k tomu ještě můžeme přičíst, že média nejsou jediná, která stojí ve frontě na peníze, navíc získané díky EET a vůbec díky potlačení šedé ekonomiky. Vláda slibuje i snížení daní pro firmy, zrychlení odpisů pro podnikatele, levnější hypotéky, vyšší platy i důchody, investice do obrany a silnic, což vyjde rozpočet minimálně na další vyšší desítky miliard korun ročně. Nejprve tedy počítejme a až pak házejme čísly a zázraky EET.
4: Jak je to s penězi z elektronické evidence tržeb na placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu, vysvětlovala analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Mezi Spojenými státy a Íránem měly dnes začít ve Švýcarsku mírové rozhovory, ale dnes nezačnou. Zástupci obou zemí oznámili, že zatím nepřijedou. Podle amerického viceprezidenta Vance by jednání mohla začít o víkendu, ale také se to ještě může změnit. Oběma zeměmi tento týden podepsané memorandum o porozumění, na jehož základě by se mělo jednat, rozebírá komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
10: Americký prezident svou osobností i svou činností po celá desetiletí dělil komentátory na nesmiřitelné tábory. Teď se mu podařilo je smířit a spojit. Jen málo kdo totiž považuje jeho dohodu s Íránem za dobrou. Úspěšnost válek, zejména těch, které nebyly bezprostředně vynuceny okolnostmi, lze hodnotit podle toho, zda je výsledná situace lepší, než byla ta výchozí. To v tomto případě není možné tvrdit. Íránský režim zůstává a dokonce se dá říci, že je v lepší situaci. Může se těšit na příliv peněz díky slíbenému investičnímu fondu, zrušeným sankcím a dalším úlevám. Íránská ekonomika je doslova před krachem, ale teď bude mít režim peníze na uplácení společnosti, obnovu infrastruktury i zbrojení. Naopak, Trump dostane jen to, co měl i před válkou, otevření Hormuzu, Jenže možná ani to ne, protože nelze dvakrát vstoupit do téhož průlivu. Teď už každý ví, jak snadné je pro Irán dopravu Hormuzem uzavřít a jak těžké je vůli Teheránu změnit. Iránci teď budou podle dohody odminovávat Hormuz celé týdny, takže si koupí čas během 60 dnů dalších jednání. Stejně tak bude dlouho trvat, než se kdokoliv dostane k obohacenému uranu, který je v zaminovaných a znepřístupněných úkrytech. Pak už to možná bude jedno. Dohoda totiž ponechává řadu věcí na dobu, kdy už Američané nebudou moci na Irán vyvíjet prakticky žádný tlak. Iránci hráli svými kartami mnohem lépe a vymohli si řadu až překvapivých ústupků. Bylo to i proto, že Trump dával najevo, s

0: silnou touhu nějakou dohodu uzavřít. Takže se například Američané zavázali k tomu, že nebudou nijak zasahovat do íránských záležitostí. Není to tak dávno, co americký prezident sliboval íránským demonstrantům blížící se pomoc. Izraelci také nevěřícně sledovali, jak jim jejich nejbližší spojenec znemožňuje bránit se proti Hizbaláhu, protože Irán to úspěšně přivyprávěl jako nutnou podmínku jakéhokoliv příměří. Izraelská strana evidentně nejen dobře neodhadla to, co se bude odehrávat v Iránu, kde se režim nezhroutil a obyvatelstvo nepovstalo, ale jak se ukazuje, především nesprávně odhadla Trumpa samotného. Ukázalo se totiž, že Trump není člověk do nepohody, a tedy ani do války. Není vytrvalý, nesnáší riziko, chce jen snadná a rychlá vítězství a pochvalné články. Těch se ovšem tentokrát nedočkal. Dával příliš najevo snahu nepobouřit domácí veřejné mínění, což je v demokratickém státu před volbami pochopitelné. Ale také až příliš snadno ustupoval tlaku některých regionálních hráčů, zejména Turecka, ale i Saúdu, Kataru a Pákistánu. Výsledkem je vyklizení amerického vlivu v oblasti a přenechání regionu paradoxně právě Iránu, s nímž se arabské země budou muset nějak dohodnout. A krystalizace nové aliance států, které nejsou Americe nakloněny. V širším smyslu bude důsledkem tohoto postupu poškození dlouhodobé americké důvěryhodnosti. Spojené státy předvedly, že nehodlají být partnery svých spojenců, ani to, že drtivou vojenskou převahu jsou připraveny přetavit na politický úspěch. V podstatě dal Trump najevo, že americká odstrašující síla neexistuje. Rychlý a snadný mír, tak říkajíc, pro tuto dobu bývá velmi drahý a válkám nakonec stejně nezabrání. Washington dal neúmyslně návod všem, kdo by například chtěli využít geografickou kontrolu nad některou úžinou. Těch, kdo by Trumpa za jeho postup chválili, už je velmi málo. Ti, kdo nechtěli tuto válku, mu ji stejně zazlívají. Ti, kdo ji podporovali, těžko mohou akceptovat jeho laciné vyklízení pozic. Občas zazní něco o tom, že prezident ještě na poslední chvíli zastavil válku, která by vedla k hospodářské krizi v Americe i ve světě. Tedy, že i za cenu kritiky omezil škody, které hrozily. V současné době se ale nezdá, že by mohl vydat nějaké pokračování své knihy o umění dohody, protože by takový titul působil jako vtip.
1: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Ruské vedení neustále zdůrazňuje morální hodnoty, potřebuje jejich ochrany a to, že právě Rusko tímto ochráncem hodnot prý je v duchu pravoslavného vnímání Moskvy jako třetího Říma. A na toto ohánění se základními hodnotami a jejich ochranou slyší mnoho lidí jak v Rusku, tak i v zahraničí. O tom, jaké hodnoty se ale na Rusy ve skutečnosti vštěpují i těm nejmenším, ve svém pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
2: Tati, běž do války, to je dobré. Tato slova slyšela Veronika.
3: Jméno bylo redakci z bezpečnostních důvodů změněno a její manžel od své čtyřleté dcery. Po akci, která se konala v mateřské školce v předvečer 23. února, což je v Rusku Den obránce vlasti. Předškoláky v Rusku učí plést maskovací sítě, rozborku a sborku samopalů, vyprávějí jim o službě v bezpilotních jednotkách, zvol je na setkání s účastníky války na Ukrajině a nutí je, aby pro tyto vojáky kreslili pohlednice. Od 1. září se ve všech ruských mateřských školách objeví dobré hry. Dětem mají vyprávět o lásce k vlasti, morálce a občanské odpovědnosti. V některých regionech se takový program rozjel již v roce 2025. Právě do takové školky chodí Vereničina dcera, která navrhla tatínkovi, aby šel do války. Napsal o tom exilový server Nové gazeta Evropa. O tom, že se podobné lekce mají zavést v mateřských školách, se mluvilo už dlouho.

0: V roce 2024 Vladimír Putin řekl, že základní hodnoty je třeba pečlivě vštěpovat i těm nejmenším. Olga, jméno změněno, z Krasnojarsku uvádí, že ve školce, kam chodí její čtyřletá dcera, se objevily plakáty s výzvami k odchodu do války. Děti se začaly učit písničky o obraně vlasti a vychovatelka jim vypráví, že všichni chlapci musí vyrůst jako obránce země. Na jaře roku 2026 začala jejich dcera říkat, že ruští vojáci je chrání před špatnými lidmi a že až vyroste, půjde také do války. Ministerstvo školství chce schválit seznam povolených hraček pro mateřské školy, které odpovídají tradičním hodnotám ruského národa. Přehlídky uniformovaných předškolních vojsk se již mnoho let konají v mateřských školách po celém Rusku. V roce 2025 to bylo minimálně ve 22 regionech. Jednou mi syn řekl, že na naši zemi zaútočili, vzpomíná Irina z Krasnodaru. Odpověděli jsme mu, vidíš ve městě tanky, lidi, kteří spolu bojují, padající bomby. Zamyslel se. Letos jejich synové ve školce několikrát ukazovali zbraně a vysvětlovali, jak fungují. Současně jej i ostatní děti ve skupině nutili, aby se naučili básničky s vojenskou tematikou nebo o smrti. Jednou syn přišel ze školky, řekl mámě básničku, máma srnka se lehla a už se nezvedla. Srnče už nemá mámu. A pak uzavřel. Umřít není strašné. Larisa, jméno změněno, pochází z moskevské oblasti. Její dítě má něco málo přes rok. Larisa má mladší bratry a sestry školního věku. Mým sourozencům začaly rušit hodiny angličtiny. Místo toho k ním jezdili vojáci a vyprávili jim, jak je skvěle bojovat, že je to náš život a že musíme za Rusko zemřít. Nutili je pochodovat a zpívat vlastenecké písně, vyprávil Larisa. Říká, že se proti takovým akcím ozývá jen málo rodičů. Většina raději nezasahuje. Pro sebe se rozhodla, že se brzy přestěhuje s dítětem do Srbska.
1: Do militarizovaného Ruska jsme nahlédli s Alexandrem Mitrofanovem ze serveru novinky.cz. Už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa, jako každý pátek od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
2: Kruté zprávy v životě přicházejí většinou z úst neadekvátních poslů. Že mi zemřel přítel, mi ve výtahu sdělila fousatá sousedka a tvářila se, jako kdyby právě doštupovala ponožku. A najdete si jinýho. Velkou práci v tomto ohledu zastanou automaty, které vás formálně vytůněným tónem informují o vašem krachu. Právě jsme vám aktivovali blokaci odchozích hovorů. Hezký víkend, váš operátor. Ani vyhazov z práce většinou neproběhne v domácké atmosféře. Najatý sakař vás zažene do kanclu, odebere přístup k mailu a klíč od budovy. Odcházíte domů bez mobilu a v kapse vás tlačí zvednutý chobot, porcelánového sluněte, jako němá výčitka vaší neschopnosti. Poslední dobou mám pocit, že čím je zpráva závažnější, tím neosobněji bývá podána. Kdyby vypukla třetí světová, nepřišel by za mnou generál, ale e-mail. Vážená paní Turnová, v rámci optimalizace bezpečnostní situace jsme vám právě aktivovali účast v ozbrojeném konfliktu. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný den. Váš stát. Po porážce by následovala další zpráva. Dovolujeme si vás informovat, že vaše země byla úspěšně obsazena. Věříme, že změna vlastníka nebude mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Nebála bych se žádné situace, možná ani smrti, kdyby se věci děly přirozeně. Ideálně si svůj odchod představuju tak, že ležím pod rozložitým stromem v kruhu přátel. Někdo otevře lahev saké, někdo jiný začne vyprávět historku, kterou znám nazpaměť, a když se mi přitíží, někdo mě vezme za ruku. Jenže dnešní doba má tendenci organizovat i odchod na věčnost. Existují organizace, které člověku pomohou odejít důstojně, bez bolesti a podle předem schváleného postupu. Pacient leží na polštáři s motýlky, místo saké dostane uspávací drink a do ruky mu zajede kanila. Mou kanilu zavádí fousatá sousedka. Ježíš, vy tu pracujete? Zeptám se. Ne, řekne, jen zaskakuju. Pak se podívá do dokumentace. Najdete si jinej. Krátce na to mi přijde SMS. Právě jsme vám aktivovali nitrožilní odchod na věčnost. Přejeme vám hezký zbytek kapání. Datový limit odchozích hovorů byl vyčerpán. Váš exit.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Dobré odpoledne, 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko letos nesplní závazek 2% HDP výdajů na obranu, řekl to premiér Babiš. Spojené státy i Irán odřekli dnešní pokračování mírových rozhovorů ve Švýcarsku. A policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli zakázkám na radnici pardubického obvodu 6. Na Plusu vysíláme zprávy. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
5: My za to nemůžeme, my říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
3: Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem dnes nebudou, oznámilo to ministerstvo zahraničí ve Švýcarsku, kam měly obě delegace přijet. Válka začala v únoru, ve středu podepsali lídři obou zemí takzvané islámabádské memorandum. Teď jde o to přeměnit ho v 60-denní lhůtě na trvalý mír.
6: Bílý dům zdůvodnil nepřítomnost viceprezidenta J.D. Hovence ve Švýcarsku logistikou. Teherán se zatím nevyjádřil, ale podle televize Al-Mayadin blízké hnutí Hizbalah souvisí odřeknutí iránské delegace s pokračující ofenzivou Izraele na jihu Libanonu, při které zemřeli od začátku března podle tamních úřadů skoro 4000 lidí. Izraelská ofenziva může americko-iránské memorandum ohrozit, protože klid zbraní na všech frontách je vůbec prvním bodem dokumentu podepsaného ve středu ve Versailles americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu včera stažení vojáků z jihu Libanonu odmítl. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Případ policisté prověřují od loňského dubna, pokračuje policejní mluvčí Dita Holečková.
7: Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
3: Další informace o obviněných policie nezveřejnila. Na reakci vedení městské části zjišťujeme. Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby prvního důstojníka z katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Zůstat ve vazbě má nejméně měsíc. Vyšetřovatelé 33-letého muže podezírají, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu, píše deník Jutarní list. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě.
8: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezitím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své obhájky plně spolupracuje s úřady. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Na D5 z Plzně čekejte kolonu na příjezdu do Prahy. Začíná se brzdit za sjezdem na Loděnici. Fronta pokračuje až na Pražský okruh ve směru k D1. Celkově naberete asi 20 minut navíc. Na D6 z Karlových Varů do Prahy je stále zastavený provoz za sjezdem na Lány. Na 25. kilometru opravují poškozenou vozovku v omezení. Provoz je z D6 odkláněný přes Tuchlovice, Doksy a Velkou Dobrou. A v Praze se počítejte s čerstvou nehodou v Liberecké ulici směrem z centra. V levém pruhu havarovala 2 osobní auta a průjezd je výrazně zpomalený. Dobře dojďte. Je a bude jasno až polojasno a teploty dnes až 35 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Plus.
9: Jak se proměnila americká demokracie za 250 let nezávislosti? Blíží se usmíření Spojených států a Iránu? Jakou roli v tom může ještě sehrát Izrael? Co říkají Američané na pompézní oslavy Trumpových 80. a jak hodnotí jeho kondici? To jsou některá z témat, kterým se chceme věnovat. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes amerikanistka Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Jak to vidí?
9: Mělo být ve Švýcarsku stvrzeno memorandum mezi Spojenými státy a Íránem, které prezidenti obou zemí elektronicky podepsali ve středu pozdě večer. Ve chvíli, kdy si povídáme, ještě není jasné, jestli k ceremoniálu dojde. Znamená to ale, že skutečně se blíží konec konfliktu na Blízkém východě?
10: Chtěla bych říci, že ano, ale nevím, jestli by to nebylo přání otce myšlenky, protože těch neznámých a přitom zcela zásadních momentů v tom memorandu, které je snad na stránku a půl, těch je tam velice mnoho a jedna z prvních je například ukončení všech bojů, takže i bojů, které stále Izrael vede v jižním Libanonu. Dalšími velmi zásadními otázkami, které jsou tam vlastně nevyslovené, je otázka obohacování uranu přímo na území Iránu, Hormuzský průliv. Takže těch témat, které budou mít ty týmy k probrání během 60 dnů, které se tady v tomto memorandu s nimi počítá, tak je skutečně velice mnoho. A jenom připomínám, ta Obamova administrativa, jejich tým potřeboval 20 měsíců, aby domluvil něco, co tedy Trumpova administrativa odmítla jako nejhorší díl ze všech dob.
9: Může ten výsledek prozatímní Donald Trump prezentovat jako své vítězství?
10: Může, prezentoval a bude prezentovat. To si myslím, že je jako jediné jisté, co v tomto směru víme. Myslím si, že trochu problém je, že i Irán to potřebuje prezentovat jako své vítězství a také to prezentuje jako své vítězství. A když máme mezi těmi dvěma vítězy tak velký jako rozdíl v tom, co tvrdí, tak nastává jistý problém. Takže obě strany si chtějí zachovat tvář. To, že Donald Trump bude deklarovat vítězství, si myslím, že můžeme si tím být jistě nadále. A on také za to vlastně neponese tu politickou zodpovědnost, protože on už nikde na kandidátce nebude mít jméno. Takže je otázkou, do jaké míry ho tíží, že to vlastně se nějakým způsobem neshoduje s realitou.
9: Čeho ale fakticky tím ozbrojeným střetem dosáhl?
10: No, já myslím, že ničeho lepšího než to, co tady bylo již před tím únorovým útokem, před tou válkou. Režim zůstal, jaderný program obohacování uranu zůstává dokonce na íránském území teďka. Myslím si, že naopak vlastně posílil tím tou nepovedenou válkou, můžeme-li to takhle již hodnotit, tak posílil Irán. Irán má novou zbraň a to je v podobě Hormuzského průlivu, který najednou se stal takovým tím v uvozovkách weaponizovaným, takovou tou zbraní, kterou do té doby si neuvědomovali, že mají. Tak teď ji teda opravdu mají a myslím, že otázka poplatků nebo způsobu průplavu bude klíčovou záležitostí.
9: Jak podepsání mírové dohody může poznamenat americko-izraelské vztahy?
10: No, on už je poznamenal, že jo, protože nejlepší kamarádi se najednou začali přes sociální sítě, zvlášť teda ze strany prezidenta Trumpa, častovat skutečně jako nevybíravými invektivy. Ta nejslušnější byla asi, že ztratil rozum Netanyahu. Myslím si, že napříč politickým spektrem jsem zaznamenala v Izraeli mínění, že ten mistr dobrého dílu Trump vyjednal skutečně velice špatný díl pro Izrael, jo. Takže je otázkou, do jaké míry americká administrativa bude úspěšná v tom, aby v uvozovkách si zkáznila Izrael a ukončili se skutečně ty útoky, protože jestli budou pokračovat, tak v tom případě prostě bude pokračovat i válka s Iránem.
4: Jak to vidí?
9: Donald Trump ohlásil, že je dohoda na spadnutí už nesetněkrát. Naposledy to mělo být v neděli k jeho 80. narozeninám. Ty ale oslavil opulentně a zřejmě podle vlastního gusta přihlížením zápasnické show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Jak na tohle pohlížejí běžní Američané?
10: To je otázka, kdo je ten běžný Američan. Já jsem poslouchala komentátory z National Public Radio, kteří říkali, že ta jakoby fanouškovská základna těchto smíšených bojových umění, že třeba tak 10% americké populace. Připomeňme, že to je opravdu takový jako gladiátorský nevybíravý způsob boje, kdy v zásadě se musíte jako udržet živý a nezabít toho druhého, ale jinak všechno je dovolené. A dokonce v některých státech to bylo zakázané a Donald Trump poskytnul svoje kasíno v Atlantic City, v tom Taj Mahalu, tam poskytnul jako prostor pro provozování těch sportů ještě v dobách, kdy vlastně oni byli takový trošku jakoby na okraji těch vůbec přijatých forem sportovních zápasů. No, dneska jsou, nebo byli na tom jižním trávníku, takže vlastně jako velký úspěch pro tenhle ten druh sportu. Víte co, běžní Američané, ostatní Američané, které já znám, tak ty se z toho hroutí a prostě dávají si hřmánkový čaj a ostatní jsou nadšený a je to taková prostě pouť jak na Matějskou. Co víme je, že na ten jižní trávník dostali lístky, to nebylo spoplatněné, ale musel jste mít lístek, takže tam snad byly fyzické parametry, které vám umožnili tam jít. Takže vojáci, kteří byli tou jako nejvíce zastoupenou skupinou mezi tím diváctvem, tak museli mít nějaký jako správný 90, 60, 90 nebo něco prostě správné míry, aby vypadali dobře, aby prostě ta Amerika měla ten správný formát. No, co se tady děje? Možná je to jenom prostě, že je Donald Trump skalním fanouškem, ale možná se tady taky dělá nějaká vlastně chytrá docela kulturní signalizace, taková ta toxická maskulinita, která by mohla zase posílit tu vazbu na nějaké části těch běžných Američanů, kteří jsou třeba naštvaní na ten politický establishment zprava zleva, ať už kvůli čemukoliv, připadají si kvůli něčemu prostě z toho vyloučení a tohle vlastně mluví jejich jazykem, není to nic elitářského, chcete-li.
9: No, zároveň to měla být i oslava 250. výročí založení Spojených států. Je to důstojná forma?
10: Je důstojná forma. Zesnulý skvělý státník John McCain, který měl kandidovat na prezidenta Spojených států amerických a možná by se ta historie a to dnešní povídání odvělo úplně jinak, kdyby předčasně nezemřel, tak nazval tyhle ty boje kohoutími zápasy v lidské podobě. Takže důstojnost asi úplně není v tom rejstříku, kterým bych to popsala. Nicméně, abychom zase se podívali na to z větší perspektivy, ty oslavy 250 60. výročí USA mají trošku delší a rozsáhlejší podobu. Ty 80. Donalda Trumpa to tak trošku jako odstartovali a správně říkáte, že se to tak jako sfúzovalo zajímavým způsobem, že jako prezidentové výročí je také výročí země, takže ty oficiální oslavy budou teď začínat nebo pokračovat další víkend až do půlky července nejrůznějšími koncerty, ale také tam nastaly jakési problémy, protože ty koncerty na poslední chvíli utrpěly tím, že umělci začali rušit ty svoje angažmá, říkali, že nevěděli, že je to vlastně politická akce. Původně je na to pozvalo snad ministerstvo zemědělství, říkají. Takže ty oslavy 250. výročí USA budou rozhodně širší než jenom tady tahle ta řežba těch kohoutí zápasů.
9: Šéf amerického federálního úřadu pro vyšetřování oznámil, že FBI ve spolupráci s policií zmařil útok, který se měl při té příležitosti odehrát. Ví se o tom něco víc?
10: No, já tohle vím jenom to, co píšou o tom Reuters nebo dokonce Guardian, o tom měl, že to byly prostě nějaká asi pětice lidí, je tam pět podezřelých, kteří snad měli drony chtít exportovat exploziva právě do prostor do toho jižního cípu Bílého domu, kde se odehrával ten turnaj. A já si myslím, že jako vlastně vyšetřuje se to a nic dalšího úplně přesně nevíme. Snad to vyšetřování a echo na to, že se něco takového chystá, mělo přijít od maminky jednoho z těch podezřelých. Jo? Takže do jaké míry třeba FBI tomu byla vlastně jako v patách, uvidíme, jo? Ale v každém případě dostali na to nějaké echo. Já bych to zase četla trošku širším způsobem. Já si myslím, že ty 250. narozeniny USA zastihly tu zemi opravdu v takovém jako složitém momentě. A když poslouchám komentátory, kteří zažili třeba ty 200. oslavy, tak vzpomínají, což bylo v roce 1976 a Amerika vyšla od Nixonovy vlastně aféry a vlastně postavila se společně proti korupci, postavila se proti tomu špatnému, co se dělo. Měla za sebou tu dekádu 60. let, která přes všechny dobré momenty taky byla dekádou třeba politických vražd, vzpomeňme si na atentáty, tak vlastně tehdy ten etos byl takový to we, my dohromady. Jo? A to je něco, co opakovaně všichni komentátoři říkají, že tam letos vůbec není, že lidi to vnímají jako spolitizovanou akci, kde prostě vlastně se od toho odklánějí a mají o to velmi malý zájem.
9: V neděli měli opět pokračovat protesty organizované iniciativou No Kings. Jak byly masové?
10: Ty byly docela rozsáhlé, nejsou potvrzená přesná čísla, ale ty odhady se pohybují někde kolem 8-9 milionů lidí napříč USA. A co je na tom opravdu pro soudobou politickou geografii Ameriky dost významné, je, že to nejsou jenom ta velká města. Jo? Velká města mají přirozenou tendenci mít víc lidí, kteří jsou v těch profesních jobech, výše vzdělaní lidi, kteří jako inklinují politicky trošku někam jinam, než je třeba Donald Trump. A naopak ten zbytek rurální Ameriky, menší města, jsou právě tou základnou hlasu pro republikány. A co je na tom významné, je, že těch 9 milionů lidí se vlastně sebralo z těchto různých částí a je to dvakrát víc, než když to hnutí Žádní králové začalo loni v souvislosti s těmi zátahy proti imigrantskými v Los Angeles. Takže je to významné. A zase jeden z komentátorů, kterého jsem poslouchala, tak se k tomu vyjádřil hrozně, jako myslím pěkně, kdy říkal, já prostě na tom je vidět, že některé věci považujete za automatické, dokud vám je někdo neveme. Jo? Takže taková ta svoboda projevu, to, že není možné, aby vás někdo na ulici sebral jen tak pro nic za nic, tak to se najednou děje v dnešních Spojených státech amerických a lidé to vidí a jak teda vidno z těch 8-9 milionů, což není málo lidí, tak asi jim to začíná vadit a začínají se teda proti tomu nějakým způsobem dost stavět.
9: Trumpova popularita klesá. Dubnový průzkum veřejného mínění pro deník Washington Post a stanice ABC News ukázal, že se méně než polovina dospělých Američanů domnívá, že Trump je dostatečně duševně svěží a fyzicky zdravý k efektivnímu výkonu funkce. Jakou má teď podporu?
10: Ta podpora je velice nízká. Dokonce i ve srovnání s nízkou podporou, kterou touhle dobou rok do úřadu měl v tom prvním svém období. A vlastně smíchá se tam nepopularita kvůli válce v Iránu, ale také nepopularita a pochybnosti o jeho vlastně zdatnosti a schopnosti vykonávat úřad. Takže politická témata jsou velice nepopulární napříč, zejména kvůli válce v Iránu. Co se týče jeho věku, který tam je také přetřásaný, tak víc víc než polovina, 6 z 10 podle Ipsos posledního průzkumu se domnívá, že jako trpí takovými vrtochy stáří, by se to dalo říct, jo? Což si myslím, že je docela vlastně dobrý popis toho, co se děje. Probírají se ty jeho mikrospánky na jako nějaký basketbalový hře, kterou nebo zápase Madison Garden, který ostatní považují za naprosto jako infarktní zápas, a on tam prostě pospával a tak dále. Já bych k tomu řekla, že v Americe obecně je téma toho stáří nebo ne úplně té 150% zdatnosti, tak je citlivé téma. Bratři Koeni na to natočili film Tahle země není pro starý. Ale takže myslím si, že v tomhle celém je to citlivé. Bývalý spojenec prezidenta Trumpa, dnes velký kritik Tucker Carlson, říká, pro něj je to extrémně ožehavé téma. Ale já bych řekla, že ty průzkumy veřejného mínění odráží možná i něco jiného, takového víc státotvorného. A to je to, že vlastně, když se teďka připomínáme těch 250 let, takže ti otcové zakladatelé se vlastně nejenom, když se podíváte na nějaký prostě dopisy Alexandra Hamiltona, Jeffersona a tak dále, tak oni řešili nejenom, jak rozdělit tu vládu mezi tu exekutivu, legislativu a ty další prostě funkce, ale řešili taky něco a

0: 250 let, ale chřadne. Zpráva švédského institutu VDM uvedla, že úroveň demokracie v USA v minulém roce zažila nejprudší propad v moderních dějinách země. Kde se to podle vás projevuje zejména?
1: No, projevuje se to v tom, co můžeme sledovat na dálku, ale to, co běžní Američané zažívají na vlastní kůži. Začnu tím, že třeba kdokoliv byl součástí té státní správy, tak to byl vlastně takový jako fajn job pod penzí. Jo? A víme dobře, že na základě maskových zvláštních zapojení do té druhé Trumpové administrativy se dělaly velké čistky v tom státním aparátu. Mnohem více se vnímá pozice státního úředníka s politizovaným způsobem. Takže tam to prostě lidi zažili hned a my to vidíme na těch číslech, kdy se prostě propouští ministerstvo školství, bylo teda téměř rozpuštěné nebo úplně rozpuštěné. Kde to potom vidíme dále, je, že se vlastně nevládne přes kongres, ale vládne se těmi takzvanými výkonnými rozhodnutími prezidenta. A to je prostě, v tom je Donald Trump, ale pozor, i Joe Biden a už před ním Barack Obama byli vlastně prezidenti, kteří objevili tady tuhletu svoji vlastně výkonnou pravomoc. Proč? Protože kongres byl zaseknutý a vlastně nečinný, takže nebyl schopný nic rozhodnout. No a v tu chvíli ty prezidenti potřebují tlačit, přinejmenším kvůli svému elektorátu, potřebují tlačit nějaká témata. No a teď to vlastně dělají právě těmi exekutivními příkazy, které ale následník jejich může krásně přijít a začít zase rušit. Není to tak snadné, potřebuje k tomu soudy. Takže zase, jak to zažijou Američani, neustále se chrlí exekutivní příkazy, okamžitě se proti nim zahájí soudní procesy. Všechno to trvá strašně dlouho a vy vlastně nevíte, v jaké té realitě žijete, protože něco, co zatím platí, tak musíte prostě respektovat, ale víte, že to za chvíli třeba platit nebude. Krásný příklad tohodle lidí vlastně chycených v tomhletom divném pnutí jsou lidi, kteří jsou v nějakém jako imigrantském statusu ve Spojených státech amerických. Třeba dostali tam přiznaný azyl. A teď najednou je jedno výkonné rozhodnutí, které ruší jejich právo na ten azyl. Jsou různé soudní procesy, které to vlastně zpochybňují, ale jak to dopadne a za jak dlouho, to je otázka.
0: Dvě a půl století to vlastně není tak dlouhá doba. Jak se americká demokracie historicky vyvíjela?
1: No, ta se vyvíjela, když jsem se vlastně dívala na ty samotné začátky, tak na mě zapůsobila taková vlastně křehkost a svým způsobem nejistota těch otců zakladatelů, že tak říkám otcové zakladatel, že to byli samí muži. Oni vlastně jako nebyli si úplně stoprocentně jistí, jestli ten jejich radikální experiment s republikou, jestli jako vydrží. Takže oni strašně šli po sobě, zvlášť prostě Jefferson s Hamiltonem, George Washington byl takový vlastně jako úřada, který si nechával psát, jako, protože neměl nějaké větší charisma, ale tyhle ti dva zejména se tam dost jako byli. Byli se o to, že ta země musí mít velký kredit mezinárodní, to je na tom zajímavé a mělo to být přes právě takové to mravní chování, takové to příkladné chování a ačkoliv spolu se svářili, jak mohli, tak z toho vyplývá, že všem jim šlo o to, aby to přežilo, ten jejich experiment. Takže vlastně taková ta křehkost a zároveň přesvědčení o tom, že tady to, co jsme si vymysleli, tak se nějak jako za pochodu dá vylepšovat a nějak jako se to může. To si myslím, že jakoby provází ten americký projekt úplně od začátku.
0: Zůstávají Spojené státy stále v pravém slova smyslu multikulturní zemí?
1: Co znamená multikulturní země? Když vezmeme, jak Amerika vypadá, když vystoupíme prostě někde prostě v New Yorku, tak vidíme, že lidi vypadají různě, jo? Jako je tam prostě imigranti odevšať a je to součást toho americství, toho, že jste normální Američan. Jestli tu zemi dělá multikulturní nějaké jako multikulturní předivo, které je ještě trošku jako komplexnější, než jenom já vypadám nějak a vy jinak. Vy jste Černoch, já jsem Asiat. Tak tam si myslím, že přesně to je to, na co teďka ta poslední administrativa dosti útočí. Jo? Takové ty prostě diversity, aktivity spojené s uznáním a s přijímáním té různorodosti ve všech jejich polohách a formách. Tak tam si myslím, že teďka jsme v takovém jako stádiu únavy nad tímhletím. Ale zase bych se vrátila, protože když jsem se věnovala třeba výzkumu toho, jak Amerika se rozšiřovala historii,

0: historicky tak významné rozšíření bylo třeba na úkor Mexika, na tom dnešním jeho západě. A tam žila spousta Mexičanů, část mexického obyvatelstva tam zůstala a oni vlastně jako bylo jim přislíbeno, že budou těmi americkými občany a budou mít všechna práva. V reálu to úplně tak třeba nebylo, ale někteří se z nich se prostě zapracovali do toho základního předěva. Dodnes prostě Los Angeles, San Francisco jsou vlastně původně Španěly a Mexičany pojmenovaná města. Takže jakoby myslím, že v té Americe ta nominální různorodost, ta nominální multikulturnost je prostě neoddiskutovatelná. Je otázkou, jestli i ta politická nebo ta politická vůle a ta vzdělávací vůle, jakým způsobem čteme historii, jakým způsobem se prostě zabýváme naší kulturou.
1: No, jak moc se manipuluje výklad dějin? Například Smithsonův institut v tomto směru chronicky čelí obrovskému tlaku ze strany Trumpovců.
0: Velký tlak, on dokonce už, když se stal po druhé prezidentem, tak okamžitě jmenoval J.D. Vance do takového boardu správní rady. Připomeňme, že ten Smithsonian je něco jako taková národní galerie, jo? Je to opravdu jako velký komplex muzeí a galerií. A oni začali s tím, že je potřeba vlastně se zbavit děl, které nějakým způsobem trošku jako znečišťují tu dobrou verzi americké historie o témata, která jsou spojená třeba s otrockou minulostí, s nějakými jako ne úplně s nějakými imperiálními výpady i třeba směrem do střední Ameriky, do Karibiku. Takže spousta třeba v té Národní obrazové galerii, spousta autorů, kteří tam měli svá díla, tak najednou zjistila, že už tam nejsou či nebudou, protože prostě zobrazují témata, která jsou nechtěná. No a můžete si představit, co to vyvolalo za kontroverze.
1: Správní rada se před rokem zavázala, že udělá vše pro to, aby instituce zůstala, cituji, nezávislá na politických nebo stranických vlivech. Daří se jí to?
0: No, daří a nedaří. Já si myslím, že teďka jsme svědky toho, že má ta administrativa jiné trošku problémy, takže podobně jako další prostě části agendy, které nejsou úplně ty nejvíc top, tak teď jsou jako trošičku ve stínu a říkají se, že to možná ještě překlepou, ale vidíme, že jako i na ostatních institucích vys připojení Trumpova jména na nějaké významné kulturní instituce za jeho života neslýcháno prostě.
1: Teď ho sundali z Kennedyho centra, byla velká potupa.
0: No, byla to velká potupa, ale zároveň úplně jako vlastně obrovská facka Kennedymu, protože když se vlastně jednalo o tom, jak uctít památku prezidenta Kennedyho, tak tohle byla ta památka. Takže najednou spojit jediný Kennedyho vlastně pomník ve Spojených státech amerických s jménem žijícího prezidenta bylo i pro nějaké prostě konzervativní fanoušky jinak, tak bylo i tohle dost. No.
1: 3. listopadu čekají Spojené státy důležité volby do kongresu, známé jako midterms. Jak může dopadnout toto faktické referendum o Trumpovi?
0: Já se domnívám, že tam je několik věcí ve hře, správně to nazýváte referendem, ale zároveň Trump nebude na tom lístku volebním, že jo? Bude to jeho strana. A on se tedy velmi aktivně činí zajímavým způsobem. Ezra Klein v tom svém podcastu nedávno rozebíral s nějakým republikánským strategem, jestli náhodou nechce Trump prohrát midterms tyhle ty volby, protože dělá všechno pro to, aby jo, říká Američanům, mně je jedno, že je inflace, takovéhle jako věci, které by asi běžně člověk prezident, který chce, aby vyhrál, jeho strana nedělal. Co dělá určitě, je, že se snaží sjednat si naprosto velkou lojalitu v rámci té své strany republikánů. To je, prostě podporuje kandidáty, kteří jsou sešikováni vedle něj. Naopak jde jako sršáň po lidech, kteří se nějakým způsobem vyslovili proti němu, vys třeba hlasování o impeachmentu. Další, co už teďka jsme viděli, je v těch primárkách, je, že jsou už teď vlastně velké snahy prohlásit ten proces za skorumpovaný a v podstatě za blamáž. V podstatě to jakoby vytvořit představu, že tam byly nějaké ukradené volby, tam už jsme samozřejmě byli, pamatujeme si 6. ledna 2021, takže to podrývání důvěry si myslím, že je taky něco, co tam v těch volbách v listopadu bude hrát roli. No a třetí ten velký moment je, že vlastně teď už se nebavíme jenom o tom, jaký je ten který kandidát demokratů a republikánů, ale taky jak se překreslí ty okrsky, aby to bylo spočítané. Takže jak to dopadne v těch listopadových volbách, to je teda skutečně ve hvězdách.
1: To byla Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha při katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Zajímá vás svět Indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy 4 indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Dobré odpoledne, půl druhé.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Lídr pražského hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za své pochybení v majetkovém přiznání je připravený zaplatit pokutu. Řekl to při vysvětlování svých majetkových poměrů. Prokop v přiznání neuvedl své 3 družstevní byty. Během ruských nočních útoků na ukrajinskou Sumskou oblast zemřeli nejméně 2 lidi, další jsou zranění, informuje o tom ukrajinská policie. 6 raněných po ruském bombardování hlásí taky úřady v Charkově. Tam bomby poškodily více než 40 rodinných domů. Kubánská komunistická strana schválila sérii ekonomických reform a posun k tržní ekonomice. Změny povedou k privatizaci velké části státních podniků a zemědělské půdy. Ostrovní stát chce také otevřít hranice pro export a import zboží. Opatření Kuba zavádí mimo jiné pod tlakem amerických sankcí. Karlovy Vary po 9 měsících otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní konstrukci ze 60. let minulého století město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a její technický stav už nevyhoboval. Za stavbu radnice zaplatila přibližně 40 milionů korun. Tady je čerstvá doprava na Plusu, 2 minuty po půl druhé. Na D1 směrem do Brna čekejte kolony na výjezdu z Prahy. Brzdit se začíná už za napojením z Pražského okruhu. Popojíždět budete až k omezení na Šmejkalce na 24. kilometru. Celkově naberete asi 30 minut navíc. Připomínáme, u závěru dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy kvůli opravě poškozené vozovky je doprava odkloněna exitem 25 na Lány, jede se přes Tuchlovice a Doksy. Zpět na dálnici se vrátíte na 16. kilometru. U Velké Dobré kolony zatím nečekejte. V Praze zůstává hodně hustý provoz v Liberecké směrem z centra. U čerpací stanice MOL je po nehodě neprůjezdný levý pruh a kolony stojí až k Bubeneckému tunelu. Regulují kvůli tomu vjezdy do Blanky minimálně 10 minut, tak čekejte v Radlické i Patočkově ulici. A na jižní a Štěrboholské spojce popojíždí kolony v obou směrech u Průmyslové ulice. Od Černého mostu je to na 10, směrem k Černému mostu asi na 15 minut. Dobře, dojďte. Dnes je jasno až polojasno, hlavně na horách, na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty 29 až 33, v Polabí a Pohoří až 35 stupňů, na horách nejčastěji kolem 25. A do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy, vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: A začíná Věda Plus, půl hodina vědeckých aktualit a zajímavostí, co dnes 19. června rozebereme. Teplé počasí láká k vodě, zároveň ale vytváří podmínky, které prospívají toxickým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je lepší zůstat na břehu? Proč se z letního dne najednou stane nebezpečné vedro, ve kterém teploty šplhají k rekordům? Co všechno musí nastat v atmosféře a proč jsou vedra v centru města mnohem horší než třeba na okraji? A Vraní hory patří k nejméně objeveným koutům českého pohraničí. Jak se daří chránit jejich jedinečnou přírodu a udržet krajinu mimo masový turistický ruch? Dobrý poslech vám dnes přeje Martin Matějka.
2: Věda plus.
4: Vyšší teploty lákají k rybníkům a přehradám. Odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu sinic. A ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
5: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
6: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
5: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
6: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
7: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
5: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
6: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik základních zásad předtím, než do vody vstoupíme.
5: V prvé řadě bych se podíval, jestli ta lokalita není v systému hlídaných nádrží www.koupacivody.cz.
6: Zrak je totiž jedním z nejlepších vodítek. Už po několika krocích můžeme poznat, zda je koupání bezpečné.
5: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
6: Ani nechtěné vykoupání v zasažené vodě ale nemusí automaticky znamenat zdravotní potíže. Důležité je, jak se zachováme bezprostředně poté.
7: Rozhodně se neutírat ručníkem, abychom ty sinice nevytlačili do kůže, pak by to vyvolalo alergie nebo další nežádoucí efekty. Takže hned po vykoupání osprchovat čistou vodou.
6: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
5: Sinice produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém, imunitní systém jak na stranu imunosuprese, tak nekontrolované alergické reakce.
6: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, kde se koupe, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
5: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny, které fungují extrémně rychle. Třeba 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
7: Ještě existují takzvané bentické sinice a ty poznáme, že vlastně někdy vidíme takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině, takže na to taky pozor.
5: Ovšem, pro nás nepříjemně páchnoucí koláče jsou takhle například pro psy nesmírně atraktivní. Ten pes je úplně nepochopitelně nadšen.
6: Právě tento typ sinic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
5: Skoro bych je i doporučoval. Množí se čím dál více nádrží v krajině, které mají vodu dobré kvality a rozhodně přírodní voda je příjemná. Když tam skočíte šipku a nadechnete se a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
6: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: A v tématu ve Vědě plus pokračujeme dál. Sinice se v českých vodách objevují každé léto. Odborníci ale upozorňují, že nejde jen o problém několika horkých týdnů. Jejich přemnožení může být signálem širších změn v krajině i klimatu a někdy představuje riziko pro lidi i zvířata. Více už rozebereme s biologem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd Pavlem Hrouskem. Dobrý den.
8: Dobrý den.
4: Proč se zdá, že o sinicích v posledních letech slyšíme stále častěji? Je to v dnešní době rostoucí problém?
8: No tak já bych řekl, že ten problém je takový stabilní přes poslední roky nebo desetiletí. Přece jenom ono, jak už padlo z té reportáži, také tak vlastně závisí dost na klimatu a na konkrétním počasí v daných měsících. Takže já bych řekl, že ten problém spíš tak jako osciluje. Jsou prostě roky, kdy na určitých nádržích je větší výskyt, naopak některé roky třeba menší. Takže já bych řekl, že to spíš je problém, který se tak jako vyvíjí v čase a mění se.
4: Jak moc můžou být sinice nebezpečné pro lidské zdraví? Co všechno můžou způsobit?
8: Tak také, jak už trošku padlo, v podstatě ta plejáda těch látek, nebo škála těch látek, které jsou v sinicích přítomné, je celá řada. Máme tady opravdu od těch nejtoxičtějších, jak už padlo, jsou to toxiny, které působí na nervový systém, které opravdu jsou schopny ohrožit zejména teda zvířata opravdu na životě. Potom máme látky, které třeba můžou působit chronicky dlouhodobě, jako známe třeba mikrocystiny, které jsou polutanty, může být i v pitných vodách. A pak jsou to už jako také zmíněné různé jiné toxiny, které třeba způsobí rychlé alergice a alergické reakce a vlastně působí na imunitní systém. Takže ta škála je poměrně široká.
4: U psů se občas mluví i o úhynech po kontaktu se sinicemi. Čím jsou psy vůči jejich toxinům tak zranitelní a jak by měli majitelé rizikovým situacím předcházet?
8: Jo, tak tady zase navážu, opravdu ty toxiny, které jsou často spojované s úhynem zvířat a teda zejména na psů ve světě třeba, tak opravdu oni jsou úplně stejně toxické pro psy jako pro lidi. Ale je to právě už zmíněná, vlastně zmíněný způsob, jak se do toho organismu jsou schopni dostat, že jo, protože často ta biomasa těch sinic, která ať už se vyplaví na břeh nebo někde roste třeba v nějaké louži, koncentrují se tam třeba biomasa, tak ta biomasa opravdu velmi často poměrně zapáchá a je taková jako pro člověka, že my tomu řekneme až nechutná, ale opravdu zejména psy a některé jiné zvířata jsou tím pachem opravdu lákaní, oni mají rádi tu vůni, ty fermentace, občas do některých krmy se dokonce netoxické sinice jako přidávají jako kvůli to vyfermentované vůni a právě to je vlastně to, proč ty zvířata, ne že by nebyly toxické pro lidi, ale ty zvířata prostě pozřou a najdou si je.
4: Jsou některé typy vodních ploch k přemnožení sinic náchylnější než jiné? Existují nádrže, kde je riziko prostě dlouhodobě vyšší?
8: To je poměrně taková velmi složitá otázka a jako komplexní. Prostě jsou nádrže, závisí samozřejmě na povodí, z kterého do té nádrže voda přitéká, záleží na klimatu v tom daném roce nebo v těch daných měsících a je to prostě je to souhra mnoha faktorů. U nás třeba úplně typický, když se zamyslíme, tak nebo asi se šli svít, nebo posluchači určitě šli zprávy, máme velmi časté výskyty sinic na Lipně v posledních letech, rozhodně v horní části Orlíku, nebo třeba na Jižní Moravě Novomlýnské nádrže. To jsou opravdu také typické nádrže, které opravdu trpí občas velmi silnými vodními květy a samozřejmě to souvisí s množstvím dodaných živin do toho systému. Dříve to byly zejména plachy z polí, v dnešní době je to především jako souvěžím odpady z živiny z komunálních odpadů, které dominují tomu, které dodávají těm živinám ty živiny. A samozřejmě souhra těch náhradů, jako je výška hladiny, teplota a ostatní faktory, tak ty potom nahrávají tomu vzniku té velké biomasy nebo tomu velkému vodnímu květu.
4: A můžu si nějak cíleně vybírat vodní plochy nebo nádrže právě podle toho, že budu vědět, že zrovna v této vodní nádrži ty sinice prostě se tvoří velmi těžko, že tam prostě nebudou prostě celé léto třeba?
8: No určitě, ačkoliv se ten vodní květ občas dá, že se jakoby vyskytne narázek, on se zpravidla jakoby velmi rychle nevyskytne. On se vyvíjí poměrně v podstatě pomalu a občas se může stát, že jakoby naráz je více viditelný, nicméně ty sinice se v podstatě množí pomalu a vlastně narůstají kontinuálně. Takže jakoby už není to tak, že by se ze dne na den ta situace úplně změnila. Občas se to může zdát kvůli tomu na velkých vodních plochách, protože prostě, jak bylo zmíněno, tak je tak vlastně ten květ plavé, takže se může stát, že při velkých větrech třeba se voda zdá jeden den čistá a druhý den v podstatě kvůli tomu, že se ta biomasa nahromadí kvůli větru, tak se může stát najednou velmi kontaminovaná sinicemi nebo velmi narostlá sinicemi, ale to je spíš přesunem toho materiálu po té vodní ploše, který může být třeba i na kilometry. Jo. Takže tam se tyhle a tohle se samozřejmě odhaduje velmi špatně. Jo. Tak odkud bude foukat vítr, ale jako určitě obecně platí, jsou to samozřejmě čistší nádrže, kde ten není třeba horské že, nádrže, třeba platy jsou takové typické a takovická nádrže třeba tolik ne, jako krát těmi vodními květy tolik netrpí, ale spíš bych se orientoval podle toho, jako z toho, jaká je aktuální situace v rámci týdnu, se to dá, dejme tomu, odhadnout, že vlastně ten svícový květ nevymizí zcela během týdnu, pokud nejsou nějaké velké srážky, anebo naopak jako nevznikne třeba během následujícího, pokud nejsou zmíněné ty to na akumulaci tím větrem.
4: O sinicích a dalších mikroorganismech jsme mluvili s Pavlem Hrouskem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
8: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Vraní hory jsou malebné pohoří na česko-polských hranicích, součást Broumovské vrchoviny. Méně frekventovaná oblast s nejvyšší horou Královecký špičák ve výšce 881 metrů představuje zároveň nejvyšší kótu celé Broumovské vrchoviny. A Vraní hory jsou také místem, kde se angažuje ochránce přírody a pěstitel lokálních květin Jakub Zima, finalista projektu Ekozásek, se kterým jsme teď ve spojení na Plusu. Dobrý den.
9: Den.
4: Jak byste Vraní hory představil člověku, který je nezná? Čím jsou podle vás výjimečné?
9: Je to, dá se říct, takový protější pohoří naproti Krkonoším. Je to u polských hranic a rozléhá se právě i na to Broumovsko a i částečně do toho Polska. Hmm. A je tam opravdu jako klid, i když teďka s tím, že ještě nemáme dokončenou dálnici D11, tak máme tam poměrně velký ruch na silnicích. To samozřejmě přináší i nějaké oběti těch živočichů. Je tam fakt jako krásně, je tam klid, je tam pestrá rozmanitá příroda, najdeme tam mokřady, najdeme tam bohaté lesy a velmi zajímavou květenu.
4: Hmm. Dá se říct tady, že jsou pro vás Vraní hory osobním místem, co pro vás třeba znamenají?
9: Jo, určitě jsou osobní. Tím, že jsem se narodil v Královci, tak a nemám vůbec v plánu někam odejít a chtěl bych být součástí Vraní hor, tak znamenají pro mě hodně. Je tam klid, když se člověk třeba necítí psychicky dobře, tak jdu hnedka do hor a je to hnedka všechno lepší.
4: Jaké druhy rostlin a živočichů jsou pro tuto oblast typické?
9: Nevím, jestli typické, ale spíš řeknu nějaké zajímavosti, které tam máme. Protože rostlin, kterých jako jsou typický, tak máme tam zcela běžné druhy, ale ty zajímavější, tak tam máme třeba lilie zlatohlavé a v těch smíšených lesech těch tam je fakt jako mraky a když nám je neokoušou lesní zvířata, tak to jsou úplně nádherný lány a nádherně to kvete. Hmm. Zcela výjimečně nám tam kvetou i orchidé, bradáčci a z těch živočichů tak máme tam vlky, několik smeček a oni tam tak přechází z toho Broumovska a takový moji oblíbenci jsou jeřáby popelaví, kteří samozřejmě potřebují klid a ten tam bohužel teďka nemají, takže nehnízdí, ale stále tam máme, tak to je něco pozitivního.
4: Čemu se ve Vraních horách konkrétně věnujete vy osobně, jakým projektům se věnujete?
9: Tak já tam pěstuju lokální květiny a to je asi i ten důvod, proč jsem vlastně byl v té anketě od nadace partnerství v té kategorii Ekozásek a tak vlastně dělám něco, dá se říct, trošku výjimečného, snažím se tam právě díky tomu propagovat ty Vraní hory, že vlastně i u nás se dají pěstovat české řezané květiny a potom se tam věnují v jarních měsících ochraně obojživelníku, vlastně stavíme jim bariéry tak, aby jsme je zachránili před těma stovkama tisícema aut. A potom teďka jsme se vrhli i na záchranu malých srnčat před sekačkama.
4: Dá se říct, že se Vraním horám zatím vyhýbá masový turismus, nebo se i tam návštěvnost mění?
9: Tam máme obrovský klid, zcela výjimečně o víkendu, tam jsou prostě desítky lidí, ale jinak tam je klid. Tím, že tam nejsou žádné občerstvení, nic, máme tam jenom, dá se říct, ten špičák, ten kopec, který je tam asi nejvíc profláklý, tak tam ty davy nemíří a chodí tam většinou ty místní nebo z menšího okolí, ale davy turistů tam nemáme, což si říkám, že je škoda, protože ta příroda je tam velmi pěkná, ale myslím si, že i v tom je to kouzlo, že ještě nejsou tak jako moc objevený a čekají na takové objevení.
10: Vykládáte to, jako kdyby to bylo nejideálnější místo na Zemi. Jaký problém tamní přírodu ale podle vás trápí nejvíc?
9: Já si opravdu myslím, že teďka je to jenom ta stavba té dálnice, že vlastně až se to odkloní a dálnice bude zprovozněna, takže se tam bude jako všem žít jako líp, těm živočichům, těm rostlinám. Samozřejmě má to nějaký oběti, že třeba jsme přišli o nějaké mokřadní louky, o nějaké tůně, kde byly žáby a čolci, ale myslím si, že ty střety těch aut s těma zvířatama byly tak jako velký, intenzivní, že od toho si to příroda odpočine a věřím, že se to dá zase zpátky dohromady a té dálnice si ani nevšimneme. I ty jeřáby potom najdou ten klid, už tam nebudou rachtat bagry a tak a ta příroda bude klidnější.
10: O Vraních horách jsme mluvili s ochráncem přírody a pěstitelem lokálních květin Jakubem Zimou, finalistou projektu Ekozásek. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
9: Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, nashledanou.
10: Posloucháte pořád a podcast Věda Plus na Českém rozhlase Plus a jdeme na další téma. Vlna veder není jen několik horkých dnů za sebou, ale jde o výsledek souhry dějů v atmosféře i na zemském povrchu. Velkou roli přitom hraje nejen počasí, ale taky to, jak vypadá krajina a prostředí, ve kterém žijeme. Jaké jsou nejčastější meteorologické podmínky pro vznik vlny veder, si teď povíme s Alešem Urbanem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Když vzniká vlna veder, co se tedy odehrává v atmosféře? Jaké podmínky musí nastat, aby se nad střední Evropou udrželo horko několik dní?
11: Tak vlastně ta nejtypičtější situace je vlastně nějaká oblast vysokého tlaku vzduchu nad střední Evropou, v případě, že ta vlna veder je u nás, která je vlastně persistentní a zabraňuje běžnému západnímu proudění, během kterého se běžně střídá počasí deštivější a méně deštivé, zatímco když vlastně jedna naší oblastí, ta oblast toho vysokého tlaku vzduchu, tak zabraňuje tomu deštivému počasí a naopak podporuje vlastně advekci teplého vzduchu jednak od většinou teda od jihu a případně prohřívání té samotné krajiny, vlastně, která třeba už může být suchá z nějaké předchozího období, kdy třeba nepršelo, tak ještě to potom ještě podporuje vlastně vznik té vlny veder.
10: Jak velkou roli hraje sucho a stav krajiny? Pomáhá, aby schlá půda tomu, aby se vedra ještě víc zesilovala?
11: Ano, jak jsem už naznačil vlastně, když té vlně veder předchází už nějaká třeba delší období sucha nebo bez deště, tak potom samozřejmě ta krajina se hůře, nebo je tam méně vody k dispozici pro výpar a tím pádem vlastně se ten vzduch jako rychleji prohřívá, ta krajina i ten vzduch potom se rychleji prohřívá, takže to ještě podporuje vlastně vznik té vlny veder.
10: Často se mluví o tom, že města vytváří takzvaný tepelný ostrov. Co přesně způsobuje, že třeba centrum Prahy zůstává v noci výrazně teplejší než okolní krajina?
11: To je vlastně podobný princip, akorát, že právě v tom městě díky tomu, že tam máme často zpevněné povrchy, které vlastně rychle odvádí dešťovou vodu někam vlastně do kanalizace, takže to město vlastně, vlastně po celý rok je suší výrazně, než je právě třeba ta okolní krajina a navíc právě ty umělé povrchy mají tu vlastnost, že dokází absorbovat mnohem více tepla během třeba horkého dne, tak vlastně ty, že jo, asfalt a podobné umělé povrchy vlastně absorbují mnohem více tepla během dne a pak právě díky tomu jsou častější ty takzvané tropické noci, protože vlastně to teplo z těch budov a vozovek a chodníků se během noci vlastně uvolňuje mnohem déle, než kdyby prostě, když je to třeba v parku, tak vlastně v tom parku se mnohem rychleji ochladí ten vzduch, než právě na nějakým rozpáleným pevným povrchem. A díky tomu právě třeba v Praze nebo ve velkých městech můžeme častěji mít ty tropické noci.
10: Zkoumáte dopady vln horka na lidské zdraví. Které skupiny obyvatel jsou během extrémních teplot nejvíc ohrožené a proč?
11: Tak obecně, ale v české populaci jsou to zejména teda staří lidé nebo lidé s nějakým chronickým kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, což jsou právě většinou lidé, řekněme, ve věku nad 65 let, ale není tam žádná pevná hranice. Samozřejmě je to víc, řekněme, o té zdravotní kondici, než o tom samotném věku. A právě, takže potom právě lidé, řekněme, se zhoršenou termoregulací, díky právě nějakému chronickému odebrání dýchacích cest nebo oběhové soustavy prostě tam můžeme sledovat větší riziko. Zároveň ale také třeba sledujeme vyšší riziko u žen než u mužů, což může být dáno částečně fyziologicky, částečně možná i řekněme socioekonomicky. A potom pak zase třeba z hlediska řekněme nemocnosti nebo nějakých nevyloženě úmrtí, ale řekněme nějakých lehčích případů jsou naopak třeba rizikovou skupinou děti a vlastně mladiství, protože tam třeba vidíme v datech, že tam je třeba nejvyšší riziko výjezdu záchranek právě k případům souvisejícím, řekněme, s horkem a přehřátím a podobnými problémy. Hmm.
10: A už prosím krátce, je pro organismus horší samotná vysoká teplota nebo kombinace horka, vlhkosti a toho, že se tělo prostě nedokáže ochladit ani v noci?
11: No tak ta vysoká teplota je určitě rozhodující, ale řekněme vysoká vlhkost, která vlastně nemožně ochlazování pomocí pocení vlastně potom ještě může podpořit ten efekt toho horka a řekněme v nějakých řekněme vlhších oblastech je ta vlhkost zásadní. U nás řekněme není zase tak zásadní, protože ta vlhkost nezasahuje takových řekněme hodnot, aby byla rozhodující, ale samozřejmě vyšší vlhkost je také důležitá.
10: O vlnách veder jsme mluvili s Alešem Urbanem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
11: Děkuju, naschanou.
10: A dokonce Vědy Plus zbývá už jen pár minut a na závěr jsme si pro vás schovali ještě jednu reportáž. Počátky lidské civilizace nejspíše vypadaly úplně jinak, než píšou učebnice. Dokládají to 11 000 let stará naleziště v dnešní turecké Anatolii. Pracují na nich turečtí i čeští archeologové. Na jejich nedávném setkání v Praze vystoupil přední odborník z Istanbulské univerzity Necmi Karul.
12: Na těchto místech žili lovci a sběrači, kteří ještě nezačali obdělávat půdu nebo domestikovat zvířata. Co bylo dřív, usedlý způsob života nebo zemědělství. Tady lidé napřed žili jako lovci a sběrači. Během několika staletí přišli na to, jak ovládat a přetvářet okolní přírodu, zatímco stále lovili divokou zvěř. A až potom přišlo zemědělství a domestikace. Díky novým vykopávkám se naše představy úplně proměnily.
13: Jak si můžeme ta místa představit? Jak to tam tehdy asi vypadalo?
12: Každá z těch osad měla obytná stavení. Potom jsou tam místa, o kterých se obecně soudilo, že jsou kultovní střediska, speciální stavby. Kdyby to mělo být kultovní místo nebo chrám, tak by to znamenalo náboženství. Jenže jsme tam nenašli žádné doklady o náboženství. Domníváme se, že ti lidé měli nějaké rituály, ale nešlo o náboženství v dnešním slova smyslu.
13: K čemu to tedy mohlo sloužit?
12: Stavby jsou opravdu velké. Jsou v nich lavice, kam si lidé mohli sednout. S největší pravděpodobností se v nich lidé prostě scházeli. I v dnešní době existují mešity a kostely, ale nejsou to jediná místa, kde se lidé shromažďují. Koncertní sál, fotbalový stadion nebo třeba dvorek. Tady v Praze jsem se byl projít, bylo hezky. A všude lidé vysedávali na zahrádkách, jedli, pili. To je také způsob shromažďování.
13: Jak mohlo vypadat tehdejší shromaždiště?
12: Jsou v nich pilíře tvaru T a na nich různé reliéfy, ruka, prsty. Loni jsme v Karahantepe objevili reliéf lidského obličeje. Pilíře představují lidské tělo a zároveň slouží jako nosná konstrukce. Pak jsou tam také reliéfy na lavicích. Většinou spodobňují divoká zvířata. Někde jsou zvířata jednotlivě, někde je víc druhů pohromadě. To musí mít nějaký význam.
13: Co by to tedy mohlo znamenat?
12: Vypadá to, že vyprávějí nějaký příběh. Když do takové stavby přijdete, vidíte spoustu pilířů vyzdobených zvířecími motivy. Lavice, na kterých možná sedí lidé a před lavicemi další reliéfy. A sochy, některé na lavicích, jiné vsazené do zdi. Všude jsou lidské postavy a reliéfy zvířat. Víme, že byly vybarvené, že tam visely zvířecí lebky, kůže a další organické materiály. Má to určitou atmosféru. Stavba je plná živých živých bytostí.
13: Jak to asi působilo na tehdejšího člověka?
12: Když se lidé začínali usazovat, společenstva žila pohromadě se světem zvířat. Až za několik stovek let se lidé postavili do prostředka vesmíru. Jsem si jistý, že ty sochy zobrazují život lidí společně s přírodou.
13: A co to může říct dnešnímu člověku?
12: V dnešní době jsme ztratili spojení s přírodou. Zkoušíme přírodu zachraňovat. Je ale neuvěřitelné, kam jsme se dostali. První nástroje lidé začali používat před 2,5 miliony let, ale usedle žijeme jen 12 tisíc let. To znamená, že jsme miliony let žili uvnitř přírody. O mnoho jsme přišli a archeologie nám pomáhá si uvědomit svoje postavení. Proto nerad používám slovo civilizace. Pokud to, co máme dnes, je civilizace, tak raději mluvím o prehistorické době.
13: Civilizace totiž nemusí znamenat jen dobré věci, soudí Nejmi Karul, archeolog z Istanbulské univerzity. Martin Srb, Český rozhlas.
10: A to bylo z dnešní Vědy plus vše. Za pozornost vám děkuje Martin Matějka.
2: Laboratoř.
14: Jaká dědičná informace rostlin je stará nejméně 400 milionů let? Jak se hledají domněle vyhynulé rostliny a jak si rostliny opravují vlastní DNA?
15: Musí poznat, že jsou poškozené a musí umožnit opravářům se tam do toho místa poškození dostat.
16: To je skvělé, že to umí, protože tím, že neutečou před svými nepřáteli nebo stresem, potřebují občas opravu.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10:00 na Plusu.
10: Hodin začíná páteční odpolední plus dnes 19. června s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas plus.
10: A v čase do 14:30 budeme mluvit o těchto tématech. Proč se stále nemění počty lidí žijící pod hranicí příjmové chudoby?
17: Ohrožení příjmovou chudobou týkalo v absolutním počtu přibližně 1 milionu obyvatel České republiky.
10: Boj o úrokové stropy spotřebitelských úvěrů jde do finále. Příští týden se do sněmovny vrátí novela zákona, která má zlikvidovat předražené půjčky. Proč by ale desítky tisíc Čechů mohla odříznout vůbec od možnosti úvěrování? A Francie čelí časné a silné vlně veder. Na některých místech letos poprvé naměřili přes 40 stupňů. Školy kvůli horku odkládají maturity a železnice ruší spoje. Než se k tomu ale dostaneme, uslyšíte zprávy s Ondřejem Látalem.
3: A přeju dobrý den. Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to uvedl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protizdušnou a protidronovou obranu.
18: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
19: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
18: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investují do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem dnes nebudou, oznámilo to ministerstvo zahraničí ve Švýcarsku, kam měly obě delegace přijet. Válka začala v únoru, ve středu podepsali lídři obou zemí takzvané islámabádské memorandum. Teď jde o to přeměnit ho v 60-denní lhůtě na trvalý mír.
20: Bílý dům zdůvodnil nepřítomnost viceprezidenta J.D. Hovence ve Švýcarsku logistikou. Teherán se zatím nevyjádřil, ale podle televize Al-Mayadin blízké hnutí Hezbollah souvisí odřeknutí iránské delegace s pokračující ofenzivou Izraele na jihu Libanonu, při které zemřeli od začátku března podle tamních úřadů skoro 4 000 lidí. Izraelská ofenziva může americko-iránské memorandum ohrozit, protože klid zbraní na všech frontách je vůbec prvním bodem dokumentu podepsaného ve středu ve Versailles. podepsali americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu včera stažení vojáků z jihu Libanonu odmítl. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražní systém, informoval o tom deník Jutarní list. Podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let vězení. Při incidentu nedaleko města Split se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě cestovalo celkem 8 Čechů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu.
0: Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal a stejně tak, jako jsem přiznal tyto všechny 3 družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.
3: Afghánistán zaútočil na úkryty islamistických bojovníků v Pákistánu, informovalo o to ministerstvo obrany vládnoucího Talibánu. Počet obětí není známý. Na síti X ministerstvo napsalo, že afgánské letectvo útočilo na úkryty bojovníků takzvaného islámského státu ve 2 provinciích. Zasažené základny měly podle Talibánu sloužit k plánování útoků na Afghánistán. Minulý týden útočil naopak Pákistán na skrýše ozbrojenců na území Afghánistánu. Pákistán dlouhodobě obvinuje afgánský režim, že poskytuje útočiště pákistánské odnoži Talibanu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo financí pomůže lépe informovat vietnamské podnikatele o novinkách v legislativě. Memorandum o spolupráci dnes v Brně se zástupci Česko-vietnamského vzdělávacího institutu a Asociace mladých vietnamských podnikatelů podepsala ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová. Cílem je umožnit podnikatelům lépe reagovat například na plánované obnovení systému elektronické evidence tržeb a nebo na nové celní předpisy.
21: Budeme pořádat konference, tam budeme vysvětlovat, třeba dejme tomu ET 2.0, vysvětlovat, jak bude fungovat, na čem je to postaveno, jaká jsou tam pravidla, jak se tam mění daňové předpisy. Případně prostě samozřejmě zavedeme i nějakou formu infolinky a tak dále.
3: V Česku žije téměř 70 tisíc Vietnamců, podniká z nich více než třetina. V terezínské malé pevnosti kurátoři sbírek památníku Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. V celé číslo 41 jsou vystavená díla předních českých karikaturistů z období první republiky až z doby poválečné. Popisuje to ředitel památníku Terezín Jan Roubínek.
22: Na první pohled jsou to neslučitelné věci, o Terezínu se příliš nežertuje, ale když se podíváte například na tu výstavu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, co potom, to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci, o co si ta doba skutečně bohužel říkala.
3: Návštěvníci uvidí díla autorů jako Josef Čapek, Adolf Hofmeister, Franta Bidlo, Antonín Pelc nebo Vlastimil Rada. Výstava potrvá do 31. srpna. Tady jsou informace pro řidiče v odpoledním plusu. Na D6 z Karlových Varů do Prahy počítejte s uzavírkou za sjezdem na Lány. Na 25. kilometru silničáři opravují poškozenou vozovku v omezení. Provoz je odkloněný v exitu 25 přes Tuchlovice a Doxy. Na dálnici se vrátíte exitem 16. Velká Dobrá. Na D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolony jsou za Loděnicí z 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 20 minut. V Liberecké ulici v Praze se situace zlepšila. Policisté po dřívější nehodě dostali porouchané vozidlo do odstavného pruhu. Výjezd z Prahy se začíná uvolňovat, stále ale fronta pokračuje až do tunelu. Od tunelu už se ale dává do pohybu. A stále regulují vjezdy do komplexu Blanka. 10 minut navíc naberete v Povltavské, Patočkově i Radlické ulici. Dobře dojďte. Je jasno až polojasno, hlavně na horách. Na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty dnes přes den 29 až 33, v Polabí a po Ohří až 35 stupňů, na horách nejčastěji kolem 25. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
10: A posloucháte nás ve 14 hodin 8 minut. Hezké odpoledne od Martina Matějky. V Česku žije pod hranicí příjmové chudoby 9,6% lidí. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnil Český statistický úřad. Za poslední roky tak zůstává poměrně stabilní. V loňském roce se tento problém týkal především důchodců, nezaměstnaných a dětí do 16 let. Ohroženi byli ale také někteří pracující lidé, kteří jsou v roli živitelů. Autorka výzkumu Simona Měřinská v rozhovoru s Pavlínou Nečáskovou nejdřív vysvětlila, jak se příjmová chudoba definuje.
1: Míra ohrožení příjmovou chudobou udává podíl osob v domácnostech, které nedosahují svými příjmy na určitou stanovenou hranici příjmu. V roce 2025 byla tato hranice pro jednotlivce přesně 19 090 korun na měsíc, ale například rodiče se dvěma menšími dětmi museli mít k dispozici alespoň 40 089 korun na měsíc, aby nespadly pod hranici ohrožení příjmovou chudobou. Výsledná míra tedy v loni dosáhla úrovně 9,6%, takže se ohrožení příjmovou chudobou týkalo v absolutním počtu přibližně 1 milionu obyvatel České republiky. Ještě bych zmínila, že příjmově nejohroženější skupinou jsou tedy neúplné rodiny s jedním či více dětmi, těch bylo 34%, a druhou nejvíce ohroženou skupinou tvoří již dlouhodobě důchodci.
5: Příjmová chudoba se týká i 4% pracujících, kteří jsou v roli živitelů. Dá se to více konkretizovat?
1: Je to tak, míra ohrožení příjmovou chudobou se teda hodně liší podle toho, jakou mají ti lidé ekonomickou aktivitu. Nízkou míru chudoby mají logicky pracující osoby, to jsou ta zmíněná 4%. V případě zaměstnanců je to dokonce ještě méně, konkrétně to dělá 3,7%, a v případě osob samostatně výdělečně činných je ta míra na úrovni 5,7%.
5: Souvisí nějak i příjmová chudoba s pohlavím? Je to, dá se skutečně říct, jestli jsou na tom hůře ženy nebo muži?
1: Ano, obecně je tato míra vyšší u žen než u mužů. V případě ženské populace jde o hodnotu 10,5% a u mužské části obyvatel dosáhla v loni vyše 8,7%. Je to dáno hlavně tím, že máme v seniorském věku podstatně více důchodkyní jednotlivkyň než mužů ve vysokém věku. To znamená, že tyto ženy často žijí osamělé a mají poměrně nízké důchody, proto jich spadne více pod hranici příjmové chudoby.
5: Ono asi může být velmi překvapivé i to, že mezi ty nejvíce ohrožené skupiny patří děti do 16 let. Čím to je?
1: Při výpočtu míry příjmové chudoby se vždycky zohledňuje složení domácností, ve kterých tito lidé žijí. Zásadní roli má přitom poměr takzvaných živitelů, což jsou vesměs pracující lidé, a osob vyživovaných, což jsou teda zpravidla ty děti. U ohrožených dětí do 16 let hraje roli jejich větší zastoupení v populaci a také jejich osobně vyšší míra příjmové chudoby, která činí 13,5%. A riziko té příjmové chudoby u dětí je enormně závislé na ekonomické aktivitě jejich rodičů, protože tenhle ukazatel prostě vždy vychází z příjmové situace celé domácnosti, takže je tedy značně vysoké, obzvlášť u dětí žijících s nepracujícími rodiči.
5: Jinými slovy, ty děti, které trpí příjmovou chudobou, jejich rodiče velmi pravděpodobně jí trpí také.
1: Ano, ano.
5: Když jsme říkali, že to číslo se v podstatě nemění, nemění se ani to rozložení skupin, kterých se to nejvíc dotýká.
1: Tak ta míra ohrožení příjmovou chudobou v České republice je dlouhodobě stabilní. Za posledních 10 let se pohybovala rozmezí 8,5 až 10,5%. Ta struktura osob ohrožených příjmovou chudobou se v průběhu času příliš nemění, respektive maličko se proměňuje podle toho, jak se třeba valorizují důchody a v jaké výši. Osoby, které balancují těsně nad hranicí příjmové chudoby, jsou totiž převážně z domácností starobních důchodců.
5: Nevím, jestli jste se tomu ve své studii věnovala, ale možná, že máte přehled, jak je na tom Česko ve srovnání s ostatními státy.
1: Česko patří dlouhodobě mezi země s nejnižší mírou ohrožení příjmové chudoby. Ta hodnota teda pro nás je 9,6%, zatímco průměr za celou Evropskou unii je 16,2%.
10: Vysvětlila Simona Měřinská z Českého statistického úřadu v rozhovoru s Pavlínou Nečáskovou. A my v tématu budeme pokračovat, jak se tato čísla promítají do fungování společnosti. O tom teď budu mluvit s Petrem Vilímem, ekonomem Pack Research. Dobrý den.
6: Dobrý den.
10: Slyšeli jsme základní čísla. Počet lidí, kteří jsou ohroženi příjmovou chudobou, se podle Českého statistického úřadu pohybuje kolem 10%. Je to hodně nebo jde o údaj, se kterým z nejrůznějších důvodů musí společnost vlastně počítat?
6: Já bych rád tu metriku dal ještě do kontextu. Teď vlastně na konci toho rozhovoru paní Antečka z ČSU říkala, že vlastně Česko patří mezi nejlepší země v této metrice, v té relativní příjmové chudobě. Ovšem problém vlastně s tímhle mezinárodním porovnáním je, že to porovnává nebo počítá, kolik procent domácností nebo osob je pod nějakou hodnotou mediánu typických mezd v dané konkrétní zemi. Co to potom znamená, když porovnáváme ty země mezi sebou, je, že například v Lucembursku žije vlastně taky hodně chudých podle této metriky, ale jejich reálná životní úroveň je mnohem vyšší, protože i ti relativně chudí, ti s relativně nižšími příjmy vůči tamním typickým příjmům mají vysokou životní úroveň. My jsme dělali před rokem analýzu, která vlastně bere jeden měřitelný průměr nebo nějaký medián mest napříč Evropou. Vzali jsme v potaz cenovou hladinu v různých zemích a tam vlastně to Česko nevychází tak dobře. Tam místo těch 10% osob nebo domácností ohrožených příjmovou chudobou, tak tam jsme zhruba na 20%, což nás řadí někde do prostřed evropských zemí.
10: Je podle vás něco neobvyklého na složení skupin, kterých se příjmová chudoba nejčastěji týká, tedy seniori, samoživitelky nebo samoživitele?
6: Ono, samozřejmě jako vzhledem k těm, jako například k výši těm jako důchodů vůči mzdám, tak to dává smysl. V tom našem přepočtu, v té naší analýze, tam spadá do toho ohrožení chudobou dokonce většina domácností důchodců a například 43% domácností živitelů. A podobně jako u dat ČSU, tam máme i nějaké zastoupení zaměstnanců, což znamená, že vlastně u nás existuje takzvaná pracující chudoba. To znamená, i skrz vlastně práci si ty domácnosti nedokáží vydělat na jako důstojné živobytí.
10: Jaké jsou třeba regionální rozdíly? Jsou tam vidět třeba nějaké výrazné ty rozdíly?
6: Tady se přiznám k tomu, nemáme dobrá data. Tam vlastně i v tom šetření, z kterého jsme vycházeli a ze kterého vychází ČSU, tak ta regionalita není dostatečně dobře zhodnocena, takže to nemůžu komentovat.
10: Co vlastně říká tento údaj o fungování nebo funkčnosti společnosti nebo státu? Možná i fakt, že jde o relativně stabilní číslo?
6: Říká to, že se, i když se zvyšuje vlastně celková životní úroveň, když se vezme průměrné HDP nebo průměrné reálné mzdy, které nám rostou, tak stále vlastně jako ta míra nějakých nerovností příjmových zůstává stejná. My jsme před týdnem vydali ještě jednu detailní analýzu, která se právě týká těch českých příjmů, kde ukazujeme, že ano, za posledních 5 let v průměru se zvýšily reálné mzdy, to znamená, kolik lidé dostávají, když se zohlední zvýšení cen za těch posledních 5 let, ale je třetina domácností, které si naopak pohoršily za to 5leté období mezi rokem 2021 a 2026. Takže vlastně i ta metrika té příjmové chudoby a to, že to zůstává konstantní, znamená, že je tady nějaký segment populace, kterému se nedaří a kterému se ta životní úroveň nezlepšuje společně s tím vlastně průměrem dalších domácností.
10: V průzkumech Pack Research ale také vychází, že Česko je zemí s malými příjmovými nerovnostmi, ale vysokými majetkovými nerovnostmi. Co toto znamená pro funkčnost společnosti? Je to něco, čemu by se měli věnovat i politici?
6: Je to tak. Ta vlastně příjmová nerovnost, spíše by se dalo říct majetková nerovnost, spíše koncentrace majetku u zvlášť toho horního 1%, tak ta je v tom zahraničním srovnání vysoká. To vlastně horní procento nejmajetnějších domácností vlastní až 36% veškerého majetku českých domácností, takže třetinu veškerého bohatství, což je relativně hodně. A jako může to mít různé důsledky. Já bych, dá se hovořit o nějaké koncentraci jako politické moci u vlastně těch nejmajetnějších osob. A to je možný jeden důsledek.
10: Dodává Petr Vilím, ekonom PEC Research. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
6: Děkuji, naslyšenou.
10: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Ve 14 hodin 18 minut se teď podíváme krátce na ekonomické aktuality. Lídři zemí Evropské unie by se dnes měli věnovat návrhu víceletého rozpočtu Unie na roky 2028 až 2034. A podle českého premiéra Andreje Babiše půjde o první debatu o číslech. Zásadnější boj očekává až na podzim. Kyperské předsednictví minulý týden představilo takzvaný vyjednávací rámec, tedy konkrétní čísla pro jednotlivé kapitoly rozpočtu. Celkový objem rozpočtu činí 1,73 bilionu eur. Za prvních pět měsíců letošního roku soudy vyhlásily 2655 bankrotů podnikatelů. Proti stejnému loňskému období se jich počet prakticky nezměnil, vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, uvedla to specializovaná platforma AX Marine. Podle ní je to nejvíc od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a iránské síly. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války na konci února. Roční úrokové sazby ve stovkách nebo dokonce tisících procent.

0: ročně. To je hodnota, ke které se podle ministerstva financí dospělo
1: po dvou letech odborných debat a panuje na ní široká shoda. Filip Běhal z ministerstva
0: financí proto říká, že se změnou stropu se už nepočítá.
2: Jeho výše vychází z dlouhodobě ustálené judikatury českých soudů, podle níž úrok odpovídající až trojnásobku běžných zápůjčních sazeb ještě může být v souladu s dobrými mravy, zatímco vyšší hodnoty jsou již považovány za nepřiměřené.
0: U krátkých půjček bude výpočet složitější. I tam se pracuje se 48% RPSN, ale kvůli povolenému jednorázovému poplatku 2000 korun budou tyto úvěry celkově dál dražší. Ani tady už nebudou ale možné astronomicky drahé půjčky s RPSN v řádech 1000%, které například Člověk v tísni nedávno kritizoval v tom svém indexu odpovědného úvěrování.
3: Ale zatím je to pořád jenom návrh, jestli se nepletu. Budou se jim zabývat poslanci, přijdou pozměňovací návrhy?
0: Ano, je to návrh ministerstva a skutečně se změnit může. S navrženými stropy souhlasí už zmiňovaný Člověk v tísni a některé další neziskové organizace a také Asociace českých leasingových a finančních společností. Mluvčí nejsilnějšího člena tohoto sdružení Home Creditu Kateřina Dobešová říká.
4: Oceňujeme, že se návrh ministerstva financí inspiruje stávající rozhodovací praxí soudu v oblasti dobrých mravů, dostatečně chrání spotřebitele a umožňuje úvěrovat v podstatě všechny, u kterých se předpokládá schopnost splácet.
0: Ovšem jednatel společnosti Provident a člen představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů Jiří Hauptmann s navrženými 48% nesouhlasí. Podle něj je tento strop moc nízko.
5: Ta stávající výkladová praxe není na těchto necelých 50%, ale je řádově o 20 až 30% bodů výš.
0: I tady ale došlo k jistému posunu, protože na začátku menší nebankovní poskytovatelé půjček stropy úplně odmítali, anebo říkali, že musí začínat někde kolem 100% RPSN. Nyní by tedy zřejmě přijali i limit někde na 70 nebo 80%. O ten ale zjevně budou ještě bojovat. Podle Hauptmana je nebo bude k zákonu předloženo množství pozměňovacích návrhů.
3: Ale to, že z trhu zmizí předražené půjčky, už je jisté, ne?
0: V podstatě ano. Když vyjdeme za aktuálního indexu odpovědného úvěrování Člověka v tísni, který hodnotil u dlouhých úvěrů skoro 60 společností, tak už teď se jich víc než polovina do limitu vejde. Vesměs jsou to banky a leasingové společnosti, ale i některé nebankovní firmy. Další se podle Davida Borgese z Člověka v tísni přizpůsobí těm novým pravidlům.
6: Část z nich bude schopná tu sazbu upravit, někteří mají k tomu už docela nakročeno a v minulosti začali dělat kroky směřující ke zlevnění půjček.
0: A ty nejhorší půjčky s RPSN v řádech 1000% z trhu podle Borgese zmizí. A přesně to je také záměr zákona. Ostatně i Jiří Hauptmann z Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů nám řekl, že ani oni nelobují za půjčky s úrokem ve stovkách procent. A já ještě dodám, že bitva o zákon o spotřebitelském úvěru bude mít ještě minimálně jednu frontu a tou je posuzování úvěru schopnosti klientů. Nově se do zákona má dostat ustanovení pro delší půjčky, které pracuje s takzvanou vyvratitelnou domněnkou. Ta v podstatě říká, že byla úvěruschopnost posouzena správně, pokud klient úvěr splatí nebo alespoň splácel. Poskytovatelé se tím chtějí bránit čím dál častějšímu zpětnému napadání půjček u finančního arbitra. A podle neziskovek to příliš rozvolňuje pravidla.
3: Dodává Dominik Hron z ekonomické redakce. Děkujeme za téma. Naslyšenou.
0: Hezký den.
3: Za 6 minut bude 14:30. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus v pátek 19. července. Června teprve a my se přesouváme do zahraničí. Jih Evropy totiž zasáhla další časná a silná vlna veder a francouzská meteorologická služba vyhlásila druhý nejvyšší stupeň varování před horkem pro více než 50 departmánů. Už včera na některých místech padaly teplotní rekordy. Ve střední Francii vůbec poprvé tento rok naměřili přes 40 stupňů. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré odpoledne.
7: Také zdravím, hezké odpoledne.
3: Martine, zasáhla současná vlna veder celou Francii nebo jen některé oblasti?
7: Varování před horkem se týká 53 departmánů, v nich podle francouzského statistického úřadu žije na 36 milionů obyvatel, takže se dá říct,

0: říct, že skutečně to horko se týká převážné části departmánu a týká se vlastně každého druhého člověka tady ve Francii. Už teď se teploty v Paříži pohybují přes 30 stupňů, vyšplhat mají na 35 stupňů, ale ve srovnání s tím, co nás tady čeká v nadcházejících dnech, to spíš bude chladnější počasí, protože začátkem příštího týdne meteorologové předpovídají přes 40 stupňů, v noci kolem 30 a ta vlna veder, a to je na tomto nejhorší, nemá konce. Meteorologové předpovídají, že by měla trvat minimálně do konce měsíce. Má to samozřejmě už následky. Před chviličkou ministr školství Edouard Geffre potvrdil, že na 800 škol se rozhodlo nějakým způsobem změnit rozvrh vyučování. To znamená, že žáci budou moct odpoledne odejít ze školy dříve, tak aby mohli se vyhnout tomu největšímu horku ve třídách, kde je neúnosné to horko. A pak samozřejmě se to dotýká i těch právě probíhajících maturit. Na 4000 studentů by mělo mít ty maturity odložené o nějakých pár dnů později, tak aby právě nemuseli skládat tuhletu důležitou zkoušku v těchto vysokých teplotách. Horko samozřejmě komplikuje i dopravu. Francouzské dráhy ruší některé linky, jde o spoje, na kterých jezdí převážně starší soupravy, tedy vagóny, spoje, které nejsou tak přizpůsobené těm současným teplotám, jsou bez klimatizace, takže tyto spoje, například Paříž, Orléans, Paříž, dál okolo toho středu Francie, tak jsou některé ty spoje zrušené.
1: Jak se s vysokými teplotami vyrovnávají obyvatele?
0: No, já jsem teď na okraji Paříže, když se rozhlédnu kolem sebe na ty domy, tak vidím, že ty venkovní rolety jsou zatažené, to je výhoda těchto obytných domů postavených v 70. 80. letech, ale i těch novějších francouzské obytné domy často mívají tyto venkovní rolety, takže to je výhoda a lidé z toho skutečně využívají. No a včera jsem si byl i já koupit větrák a tak, jak jsem se rozhlédnul po obchodě, tak spousta klientů, spousta lidí měla v ruce právě taky větrák. Jsou různé i kapesní větráky, jsem viděl, že si lidé kupují, prostě se snaží připravit i tímto způsobem. Ono to má takovou nevýhodu, ty rolety ještě zpátky, když člověk je zatáhne, tak skutečně žije během toho dne ve tmě, ale zase není takové horko. To je jedna z těch výhod. Jinak Paříž právě kvůli té současné vlně veder zprovoznila, nebo respektive otevřela přístup, zpřístupnila pařížský kanál Saint-Martin, který odvádí vlastně vodu do Sény, tak ho zpřístupně nějakých 100 metrů pro veřejnost, to znamená, že se tam lidé můžou vykoupat, oni už se tam tedy koupali nelegálně dřív, ale teď je to, tuším, mezi 4. a 8. hodinou večerní legální a taky se počítá s tím, že se znovu zprovozní ty lázně na Séně, říční lázně, mělo by být 8 míst, kde by se lidé taky mohli vykoupat. Bohužel to bude až od začátku července na 8 místech. Ta místa jsou krásná, některá třeba i pod Eiffelovou věží je možné se zdarma vykoupat, ale bohužel to ještě chvilku potrvá, než tyto říční lázně zprovozní. A taky třeba na řece Marně další typ, tam taky zprovozní některé říční lázně, ale taky až později.
1: Martine, poslední minuta a půl. Na současnou vlnu veder reaguje i francouzská vláda. Jaká opatření přijímá?
0: Vláda přijímá, řekněme, bezprostřední, ale i dlouhodobá opatření. Zřídila speciální infolinku, kam lidé můžou zavolat, požádat o rady, o pomoc. I prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro francouzskou televizi připustil, že současná vlna veder bude náročná.
2: Chtěl bych vyzvat všechny obyvatele, kteří nás poslouchají, aby byli obezřetní a aby se postarali o starší obyvatele a děti. Prožíváme teď těžké dny.
0: To byl tedy francouzský prezident Emmanuel Macron. Vláda představila taky plán s názvem Odolnost. Jeho cílem je připravit se na podobné vlny veder, pokud jde hlavně o bydlení, protože se počítá s tím, že do konce století tady průměrná teplota v Paříži stoupne o 4 stupně.
1: To bylo z rozpálené Paříže tamní zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Děkujeme za tvoje informace. Naslyšenou.
0: Taky děkuji, naslyšenou. Hezký den všem.
3: Archiv Plus.
4: Já jsem nedělal nějaký odboj proti komunismu, já jsem prostě dělal všecko možné a pokračuju v tom celý život, aby zlo nenastoupilo, aby se vůbec nedostalo k moci.
5: Říkal publicista a komentátor Jiří Ješ, od jehož narození uplynulo 100 let.
3: Archiv Plus Jana Sedmidubského, dnes po 8. večer na Plusu.
1: Senát chce otevřít radnice starším teenagerům. Už 16-letí by mohli mít právo vystupovat na zastupitelstvech a lokální politici by jim museli na jejich podněty odpovídat. Bude o tom pořad Pro a proti, který uslyšíte na Českém rozhlase Plus po zprávách. 14 hodin 30 minut posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Na řadě je další zpravodajský souhrn od Ondřeje Látala.
3: Český rozhlas Plus.
6: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok. Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem dnes nebudou, oznámilo to ministerstvo zahraničí ve Švýcarsku, kam měly obě delegace přijet. Válka začala v únoru, ve středu podepsali lídři obou zemí taky takzvané islámabádské memorandum. Teď jde o to přeměnit ho v 60-denní lhůtě na trvalý mír. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle policie se podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. Kubánská komunistická strana schválila sérii ekonomických reform a posun k tržní ekonomice. Změny povedou k privatizaci velké části státních podniků a zemědělské půdy. Ostrovní stát chce také otevřít hranice pro export a import zboží. Opatření Kuba zavádí mimo jiné pod tlakem amerických sankcí.
7: Změny schválili kubánští zákonodárci jednomyslně. Do země budou moci vstoupit zahraniční investoři a taky banky. Otevřou se hranice pro zboží a to by pro Kubu mohlo znamenat třeba konec éry opravovaných amerických aut z 50. let. Ostrov reformami reaguje na nedostatek pohonných hmot, jídla a léků po letošním zpřísnění amerických sankcí a začátku ropné blokády. Washington za zavedení reform slíbil 100 milionů dolarů v humanitární pomoci. Jiří Chábera, Český rozhlas.
6: Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily více než 2,5leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subtera letos v dubnu potom, co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu za asi 30 miliard korun bez DPH. Doprava na Plusu. Na Pražském okruhu čekejte kolony v obou směrech v okolí Ořechu. Ve směru D1 začíná brzdit už za sjezdem na Karlovy Vary a hlavně kvůli napojení od D5 se budete sunout pomalu. Čekejte asi 25 minut. V opačném směru je situace mírnější. Mezi Lohkovským tunelem a sjezdem na Barandov pojedete zhruba 10 minut. Připomínáme taky uzavírku D6 z Karlových Varů do Prahy. Kvůli opravě poškozené vozovky je doprava odkloněna exitem 25 na Lány. Jede se přes Tuchlovice a Doksy. Zpátky na dálnici se vrátíte na 16. kilometru u Velké Dobré. Kolony zatím nečekejte. Velké zdržení, ale čekejte na výjezdu z Prahy po D1 na Brno. Kolona začíná už u sjezdu na Říčany. Táhne se k omezení na Šmejkalce. Aktuální zdržení asi 35 minut. A taky pražský okruh je ucpaný ve směru k D1. Fronta popojíždí od sjezdu na Karlovy Vary, rozjede se až u Ořechu. Tam je to na 25 minut. Pokud přijíždíte z Plzně po D5, zpomalíte už za Loděnicí. Nehoda komplikuje situaci v Novopatské a Kbelské na výjezdu z Prahy. První se stala před nájezdem na D10 u Kbelského letiště, druhá pak těsně před nájezdem na D8. Kvůli nim se provoz velmi zpomaluje a kolony začínají výrazně narůstat. A v centru naberete 10 minut navíc v ulicích Ječná, Legerová, Vilznová, plná je taky Bělohorská u Vypichu v obou směrech a před vjezdy do tunelů taky čekejte fronty 15 minut, naberete třeba v Patočkově, Povltavské i Radlické ulici. Dobře, dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude přechodně až zataženo, postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky anebo bouřky, můžou být i silné. Teploty 31 až 36 stupňů, v tisíce metrech na horách většinou kolem 27. Slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, na Moravě místy mírný 3 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude vítr zesilovat. A jak už jsme zmínili, do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a taky v neděli od 12 hodin do půlnoci. To byly zprávy. Na Plusu pro vás máme reprízu Pro a proti.
8: Lokální politika není jen pro dospělé. V Senátu má velkou podporu návrh, aby mohli už 16-letí mladí lidé promlouvat na zastupitelstvech, podávat podněty radnicím či připomínkovat obecní rozpočty. Někteří politici jdou však ještě dál a chtějí, aby 16-letí mohli na komunální úrovni i volit. Vedle některých zemí v Latinské Americe se tak v Evropě děje. V Rakousku už od roku 2007. Ve Velké Británii se tato změna chystá a debata se vede v řadě dalších států. Je to dobrý nápad, anebo převažují rizika? Měli by teenageři rozhodovat i o vedení měst a časem možná i o složení parlamentu? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
8: Ve studiu Plusu srdečně vítám senátora Václava Lásku, zvoleného za SEN 21. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A na dálku stejně tak zdravím senátora Ondřeje Fébra z Hnutí ANO. Vítejte ve vysílání. Hezký den.
10: Já taky všechny vítám. Dobrý den.
8: Tak měli bychom vyzkoušet volební právo na komunální úrovni už pro 16-leté, ano či ne. Pane Lásko, vy stojíte za senátním návrhem, který chce mladé vtáhnout do obecní politiky a jste pro, aby směli na této úrovni i volit. Tak proč?
9: Protože si myslím, že bychom mladé lidi měli více zapojovat do veřejného dění, zatáhnout je tam co nejdříve. Já musím hned na začátek říct, že to mé přesvědčení není vůbec vedeno tím, jestli to nějak bude ovlivňovat výsledky voleb v prospěch jedné nebo druhé strany. Já si myslím, že ta predikce by byla velmi, velmi těžká, ale to není moje motivace. Moje hlavní motivace je, aby ty mladé lidi, kteří mají zájem, jsme do veřejného dění zatáhli co nejdříve.
8: Říká senátor Václav Láska. My se k těm motivacím nebo k těm spekulacím, pro které strany by to bylo výhodné a pro které nikoli ještě v této diskusi dostaneme. Ale pro posluchače bych také ráda navíc uvedla, že ve sněmovně, v poslanecké sněmovně, tento návrh chce prosadit s platností od roku 2030 strana TOP 09 a chce o něm jednat s ostatními parlamentními stranami, včetně těch vládních. Ovšem současný kabinet návrh TOPky smetl ze stolu a hnutí ANO je proti. Jaký názor máte tedy vy, pane senátore Ondřeji Fébre z hnutí ANO? Domníváte se, že volit od 16 na komunální úrovni skýtá víc rizik než možných pozitiv?
10: Tak já v první řadě bych to trochu se snažil apolitizovat a vycházet z praxe jedný 75 let, jak někdo může říci, že už vlastně do toho nemám co mluvit, ale právě já si myslím, že mám nějaké životní zkušenosti, jednak z tého zaměstnání, jednak z 32 leté praxe jako starosty obce a myslím si, že bychom nemuseli až tak spěchat. Ono nakonec ten věk života se nám prodlužuje a měli bychom se snažit taky trochu někdy brzdit, abychom se nevydávali do neznáma někde, kde pak nebudeme mít žádný únik, žádnou cestu. Já bych těm mladým dal ještě fora, ať si užijou mládí.
8: Pane Lásko, nevydáváme se do neznáma?
9: No tak je to určitá novota, takže se do neznáma vydáváme, to nebudu rozporovat, ale
8: postavme si
9: proti sobě, jako čeho chceme dosáhnout a jaká jsou rizika. Tak nejdřív ta rizika, tak jako kde jsou rizika toho, že budou 16-letí moci volit v komunálních volbách, čeho se bojíme? Bojíme se nějakého zkreslení výsledku voleb, nebo se bojíme, že těm mladým zamotáme hlavu, nebo já bych rád věděl, v čem je ten strach, co se může pokazit, co může být špatně, protože ty výhody tam vidím jednoznačný. Prostě od co nejdříve mladé lidi vtáhnout do veřejného života, aby nenabili toho dojmu, všechno, co se děje kolem nás, v politice, ve veřejné sféře se nás netýká, nemůžeme to ovlivnit, takže nemá cenu potom chodit k volbám ani v těch 18. Takže já tam vidím ten jasný zisk, který jsme tím mohli získat. A dosud mi nikdo nepojmenoval to riziko. Co je riziko toho, že necháme 16-leté volit v komunálních volbách?
8: Pane Fébre, já si dovolím citát ještě jednoho politika. Neexistuje důvod, proč by nemohli lidé v 16 letech rozhodovat o tom, jak bude fungovat jejich obec nebo město. To uvedl pro Praha.in.cz šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Tak povídejte, jaké konkrétní důvody proti můžete uvést?
10: Tak já nemám žádné důvody proti, ale vycházím, jak říkám, z praxe. Já si myslím, že mladí lidé od těch 16 až řekněme do 24, ale máme tady nějakou jakou hranici zákonnou, co se týče voleb, 18 let u nás. Já si myslím, že tito mladí lidé spíše jsou emotivní. Sám mám vnuka, který je u nás velice často, protože studuje na konzervatoři a od nás to má mnohem blíž do Ostravy než z Beskyd. Takže já ho sleduji. A oni ti lidé, ti mladí lidé, sedí hodně na sociálních sítích a velice emotivně to prožívají. Třeba na takovém TikToku víme, jak se tam dá působit na mladé lidi zejména. A nemyslím si, že oni mají vytříbený politický názor. Co se týče těch zastupitelstev, které tady pan kolega zmiňoval, já proti tomu nic nemám, ale ono to je vlastně takové, bych řekl, pro ty zastupitele znepříjemňující, protože ti mladí lidé především nemají občanskou odpovědnost, za ně zodpovídají rodiče. Oni nemůžou dělat některé úkony, čili vlastně ta svéprávnost je tam omezená. A
8: počkejte,
10: vlastně za ně zodpovídají ti rodiče a tím pádem by spíše ti rodiče nebo ti nad 18 let, kteří už jsou svéprávní, úplně měli za ně rozhodovat. A co se týče těch názorů, já to znám, my přece máme například v našem zastupitelstvu se starostou, já jsem tam místo starosta teďko, máme setkání s žáky 9. tříd, kteří mají 15, za chvíli budou mít 16 let, my sledujeme jejich názory a já myslím, že to stačí.
8: Pane Febre, vy jste zmínil, že zastupitelům to ti mladí lidé znepříjemňují, jestli jsem správně slyšela. Ale nevím, jestli víte, že podle Mezinárodní úmluvy o právech dítěte dětem musí být nasloucháno. Nám dospělým nikdo naslouchat nemusí, ale dětem ano, čili na oněch zastupitelstvech, pokud tam vystoupí třeba 16-letý nebo i 15-letý, tak už nyní nesmí být oslyšen. Pokud se tak děje, je to nejspíš porušení této nadnárodní normy. Ale přehraju to teď na pana Lásku. Slyšeli jsme tady přeci jen nějaká hlavní rizika. Mají se týkat emocí, možná mentální vyspělosti. A že prý mladí lidé nemají vytříbený politický názor, tak mají nebo nemají?
9: To je zajímavá argumentace, pokud třeba kolega argumentuje tím, že mladí lidé někteří, neházejme všechny do jednoho pytle, sedí na sociální síti a nechají se ovlivňovat. Tak já bych mohl použít argument, že někteří představitelé se starší generace naopak sedí na, jak se tomu říká, ty e-maily, teď jsem ztratil to slovo, který se rozesílají.
8: Hromadné e-maily.
9: Takové ty hromadné e-maily a věří tomu, co se píše v těch e-mailech a v podstatě jenom, pardon, že použiju to slovo, papouškují to, co jim napíše jiný kamarád, nebo to, co jim přijde v těchto hromadných e-mailech. Prostě takhle nemůžeme posuzovat celé skupiny případných voličů, protože ty skupiny, jak u těch seniorů, tak u těch 16-letých, se skládají z různých individualit, různě vyspělých jedinců. A proč, když budeme argumentovat, že někteří 16-letí na to nemají, nedáme to právo ani těm 16-letým, kteří na to mají, protože kdybychom tuto argumentaci připustili, tak se pojďme bavit teda o tom. Já to nechci, ale pojďme se bavit o tom, jestli taky není horní hranice pro to, aby lidé mohli volit, protože od určitého věku minimálně část té populace už vlastně není moc způsobilá vnímat, co se ve společnosti děje a mít, jak říká kolega, vytříbený politický názor. Už je to spíš politický názor, který jenom papouškují z těch hromadných e-mailů, který dostávají. Takže tahle ta argumentace není prostě fair. Hmm.
8: Tak my se teď bavíme o změně směrem dolů z oprávněného věku 18 let směrem na 16 a samozřejmě také se nechci nikoho dotknout. Můžeme debatovat o volebním právu, respektive o jeho odjímání lidem třeba po 80, 90. Ne každý má kognitivní funkce v tomto věku zcela v pořádku. Ale, pane Lásko, prefrontální mozková kůra, ta se vyvíjí až do 25, 26 let. Takže to by neměli třeba volit ani starší 18. Proč tedy tu hranici snižovat? Proč vůbec dělat tu změnu? Jo? Nestačí těch 18?
9: No, budu se opakovat. Tou motivací je zatáhnout jako co nejmladší lidi do veřejného dění, ty, kteří mají zájem. Ještě pojďme si říct jednu důležitou věc.
8: A proč ne 15? Pardon, proč 16 a ne 15?
9: Já vám odpovím, já jenom si říct jednu důležitou věc. Volební právo je právo, nikoli povinnost. Takže my ty lidi nenutíme, aby chodili k volbám, nenutíme je, aby se zajímali o politiku, aby si dělali vytříbený názor. Ničemu takovým nutíme. Pouze těm, kteří to chtějí a kteří chtějí volit, chtějí se o politiku zajímat, chtějí ovlivňovat veřejné dění, tak jim tu možnost chceme dát. A pokud se samozřejmě ptáte, proč ne 15, proč 14,
8: pro těch 15 jsou argumenty. V 15 letech dostávají mladí lidé občanské průkazy, mohou řídit motorku, vůči společnosti rozumím. Jsou trestně odpovědní, mohou být omezeni na svobodě, mohou si vydělávat, tak proč by neměli mít i od tohoto věku právo podílet se na věci?
9: Když někdo navrhne 15, já budu i pro 15. Jo. Pro mě těch 16 let je nějaký konsenzus, na kterým by se mohla najít nějaká shoda i s ohledem na to, že tedy už v některých zemích právě touhletou věkovou hranicí se řídí. Takže to je prostě číslo, kdy já chci snížit tu věkovou hranici pro lidi, aby mohli volit a hledám takové číslo, takový věk, na kterým by mohl být největší konsenzus, aby to mohlo projít. Klidně bych byl pro 15, ale upřímně řečeno 15 neprojde ani u některých mých kolegů, kteří jinak jsou pro, takže tady se chovám naprosto pragmaticky a hledám takový věk, který má šanci na projití zákonodárným procesem.
8: Pane Febre, zazněl tady zásadní argument, volební právo není povinnost, nežijeme v komunistickém režimu, je to možnost. Proč ji nedat těm, kdo jsou dostatečně mentálně vyspělí, v politice se orientují, veřejné dění je zajímá, chtějí participovat jaksi na chodu svých obcí. Proč jim to neumožnit?
10: Tak já se taky budu možná opakovat, protože ti mladí lidé ještě nemají žádné zkušenosti, ještě neprošli životem, spoléhají na své rodiče, protože ti rodiči jsou nesou zodpovědnost za ně. Takže já myslím, že prostřednictvím právě těch, kteří už mají 18 let, mohou ventilovat. Nakonec jsem to tady řekl, že bývají schůzky, například u našich obcí bývají schůzky s 15-letými, kde si vyměňujeme názory, kde nasloucháme jejich názorům a já zase se budu opakovat, řeknu, že skutečně se tam jedná většinou o ten emotivní život a já jim to neberu, ať si toho užijí co nejdýl. Ale co se týče rozhodování o osudu do budoucna, tak si myslím, že náš právní řád to má dobře uspořádané a že to, co funguje, bychom neměli měnit.
8: Tak, pane Lásko, to, co funguje, bychom neměli měnit. Třeba to tak je? Co myslíte?
9: To je klasický spor mezi konzervativním a liberálním přístupem k životu. To, co funguje, neměňme, má konzervativní přístup. Já jsem liberalista, já říkám, že věci se mají měnit tak, jak se společnost vyvíjí. A pokud prostě se společnost vyvíjí tím stylem, že mladí se víc a víc zapojují do veřejného života, tak já jsem ten příznivce, který bude hledat změnu, aby jsme následovali směr, kterým se vyvíjí společnost.
8: A zapojují se mladí lidé víc a víc do veřejného života, protože tady zaznívá od pana senátora Febera, že řeší hlavně emoce, nebudeme jim to tedy brát, ale že rozhodování o obci, že to není jaksi jejich
9: parket. Já jsem se tady právě hlásil takhle jako o slovo, protože mě vlastně napadla při rozhovor, při tom, co mluvil kolega, ještě jedna myšlenka. Další vlastně jako výhoda této změny je taková, že my tím donutíme politiky zajímat se o to, co trápí mladí lidi už od 16 let. Sice kolega říká, že je někde vyslechnou ve škole, ale jako, pardon, to je postavený na tom, jestli vůbec chtějí. Někteří zastupitelé to vůbec nedělají. Naopak kolega tam naznačil, že někdy ty mladí lidé ty ostatní zastupitelé trochu otravují. Pro mě tato změna by přinesla i velkou výhodu, že by víc donutila politiky zajímat se o to, co chtějí mladí lidi. Protože my jsme tu v začarovaném kruhu, kdy mladí lidé aktuálně moc nechodí volit, chodí volit zejména starší generace, takže politici, kteří chtějí uspět, věnují svoji energii té skupině obyvatel, která chodí volit. To znamená seniorům. Nestarají se o mladí lidi a mladí lidi, protože se o ně politici nestarají a nic jim nenabízí, tak nechodí volit. A to je prostě kruh, který musíme rozetnout. A tohle to by mohla být jedna z cest, tím, že se zvětší skupina vlastně mladých lidí, kteří mají volební právo, může se a měl by se zvětšit i tlak na politiky, aby se starali a zajímali o to, co mladé lidi trápí, a aby jim nabízeli taky nějaké řešení, aby se tu prostě volby nevyhrávaly na slevy, na jízdním, na důchodce, ale aby se tu volby vyhrávaly na tom, že politici budou nabízet mladým lidem něco, co bude důležitý pro jejich celý život, který tady na té planetě ještě stráví.
8: Říká Václav Láska, senátor za SEN 21, a diskutuje se svým kolegou z horní komory Ondřejem Febrem z Hnutí ANO.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Pane Febre, co by to pro politické strany znamenalo, kdybyste, co by zákonodárci, takovou změnu schválili? Pojďme si takhle zaspekulovat a odhlédněme od toho, že jeden z vás je pro a druhý proti. Byla by to asi práce navíc, že? Třeba pro vaše hnutí ANO. Strany by se musely víc začít zamýšlet, co udělat pro mladé, naučit se je neignorovat. Co myslíte?
10: No, já tady nechci tak polarizovat hnutí ANO, TOP, nebo já nevím kdo, Piráti, protože tady se jedná o dobro naší země, o to, jak se ti mladí do budoucna budou mít. Takže já, když jste se mě zeptala na to, co by to znamenalo, kdyby ti 16 let, no nic by to neznamenalo. V Rakousku to taky nic neznamená, i když je to výjimka. Je to politické rozhodnutí Rakouska, že můžou volit i občané 16 letí, ačkoliv mají ještě pořád rodičovskou zodpovědnost.
8: Promiňte, Velká Británie má k tomu přistoupit, a to i na úrovni voleb do parlamentu.
10: Ale nepřistoupila, zatím to je ve Skotsku, pokud se...
8: Ve Skotsku a ve Walesu, ano.
10: A ve Walesu, ano, tam to mají, ale Velká Británie na to nepřistoupila, protože to skutečně je velké rozhodnutí. Já si myslím, to, co jsem již říkal, že ti mladí lidé mají být ještě pořád vedení, protože nemají ty životní zkušenosti.
8: No ale vy jste řekl, že je to velké rozhodnutí a zároveň, že by to žádná změna nebyla. Tak to se mi zdá, že je takové protichůdné.
10: Žádná změna, co se týče technologie, by to nebyla. Tak, abych to doplnil.
8: No ale jste jednoznačně proti. Nestálo by za to přeci jen tu možnost zvážit, pane Febre, možná by celé společnosti taková snaha prospěla a časem se vyplatila. Já to také nechci nějak ageisticky polarizovat staří proti mladým, ale připusťte, že když volí především staří lidé a volební účast u těch nejmladších je o dost nižší, tak se strany zkrátka orientují s vaším hnutím ANO na čele na ty starší, nejstarší generace. Je to žádoucí?
10: Já si nemyslím, že 18-letí a výš jsou staří lidé. Já si myslím, že jsou to lidé, kteří už něco okusili a kteří jsou občansky zodpovědní. Jo? To je důležité, že skutečně oni za sebe zodpovídají a mají právo volit ty, kteří jim budou dávat další možnosti. Takže tady vidím tu hranu 18 let a byl jsem ve spojení včera s několika lidmi, kterým jsem se pochlubil, že dneska budu o tomto s vámi hovořit. A víte, co mi říkali? Lepší by bylo, kdyby volební právo bylo až 21 let. To jenom opakuji lidi, které jsem potkal.
8: Rozumím. Přejdeme ještě k jedné otázce, už jsme se jí dotkli jednou. Komu, kterým politikům a politickým stranám by taková změna, tedy snížení toho volebního práva na komunální úrovni, prospěla a komu by uškodila? Je to vůbec jasné? Je důvod si myslet, že mladí lidé by třeba strany současné koalice spíše nevolili, když mezi prvovoliči docela výrazně uspěli například motoristé? Pane Lásko.
9: No to jsem říkal na začátku. Já si myslím, že taková ta radost toho, řekněme, našeho liberálního bloku 10 let zpátky, že jsme v uvozovkách vyhrávali studentské volby, je dávno pryč. Je to dávno pryč. Vykonalejme si čistýho vína, že opravdu na část mladé populace působí sociální sítě, kde v současné době prostě dominují lidé typu Filipa Turka nebo některých ještě horších. Teď jsem zapomněl jméno toho rumunského rádoby influencera, ve skutečnosti znásilňovače a násilníka. A to jsou skutečně síly, které působí na mladé lidi a které budou ovlivňovat i ve volebním výsledku. Pak tu máme ten další faktor a to je skutečně vliv rodičů, to já nepopírám. A zase řekněme si upřímně, že rodiče, kteří vyvolávají nebo vyznávají vládu pevné ruky, budou na ty děti působit víc, jak mají volit, než rodiče liberální, kteří říkají, rozhodněte si to sami. Takže já skoro bych jako si myslel, že ve finále by to mohlo výsledkově pomoct třeba stranám současné vládní koalice. Přesto ale prostě chci, aby jsme to zavedli, protože mně nejde o ovlivnění volebního výsledku, mně jde o to, aby mladí lidé byli co nejdřív zapojeni do věcí veřejných a aby politikům vstoupla vlastně povinnost a tlak na ně zajímat se o mladé lidi a nabízet jim řešení.
8: Pane Febre, přeci jen zkuste to ještě jinak vysvětlit, proč se vlastně zřejmě hnutí ANO nějakým způsobem obává této změny, protože připomenu, hnutí STAN je pro, Piráti jsou pro, ODS je, řekněme, půl na půl, odhaduji, ale otevřená debatě. Proč vlastně hnutí ANO to odmítá?
10: Hnutí ANO...
8: Třeba by to vaší straně pomohlo, takhle jsem to myslela.
10: Já to tak neberu. Já jsem senátor, já zodpovídám před svými voliči za hnutí ANO, jsem zvolen, jsem členem hnutí ANO a myslím si, že hnutí ANO jedná správně. A to bych se zase musel opakovat, že skutečně lidé do 18 let svého věku jsou pod rodičovskou ochranou a prostě nemají ještě ten rozhled, který má člověk, který už něco v životě prožil, který má nějaké praktické zkušenosti a který může pro futurum něco předvídat, co se může stát a proto volí toho a toho.
8: Tak to bychom se zase opakovali s argumentem, že třeba lidé nad 90 to právo mají a také tam je to spochybnitelné. Ale pane Lásko, já se musím vrátit přece jen k argumentu, který vlastně tady zazněl od vás, od obou. Nedá se mluvit vlastně i o riziku zneužití. Oni totiž prvovoliči podle nějakého výzkumu spoléhají na technologie a cítí se prý odolní vůči dezinformacím. Zároveň jsou asi častěji přesvědčeni, že vědí, jak se věci mají, určitě můžou podlehnout manipulacím třeba ze strany svých nejbližších nebo ze strany těch sociálních sítí. Možná nebudou volit podle sebe, ale podle rodičů, podle party kamarádů. Není to tak významné riziko, že bychom tu hranici věkovou snižovat fakt neměli?
9: Za mě není. Já nespochybnuju, že k ovlivňování mladých lidí může dojít z různých stran, jak říkám, sociální sítě, rodiče, všechno. Ale stejně tak jsou ovlivňováni voliči, kteří dneska volební právo mají. Ze sociálních sítí, z hromadných e-mailů, svými kamarády, svými autoritami. Prostě to je realita, v který žije. Že podstatná část hlasů, která ve volbách je dána napříč celým tím voličským spektrem, není rozhodnutí promyšlené a vlastní rozhodnutí toho jedince. A je něčím jiným vlivem ovlivněný. To je realita, v který žijem. A proč tedy, když se to týká všech voličů, kteří volební právo mají, s tímto argumentem odepřít volební právo lidem od 16 let. Jako když jim ho dáme, tak oni jenom zapadnou do toho systému a do prostě opravdu volební a politické reality, která v dnešním světě je.
8: Tak uvidíme. Více už se nám do dnešní debaty nevejde. Hosty pro a proti byli senátoři Václav Láska ze SNU 21 a Ondřej Feber z Hnutí ANO. Moc vám děkuji, naslyšenou, naschledanou.
9: Děkuji za pozvání, naschledanou.
10: Já taky děkuji, naschledanou.
8: A od mikrofonu Plusu děkuji za pozornost, Lucie Vopálenská.
3: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
11: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: 15 hodin posloucháte páteční odpolední Plus, dnes odpoledne s Martinem Matějkou.
3: Český rozhlas Plus.
1: A o čem budeme mluvit v příštích minutách? Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je v ohrožení. Izraelské údery v Libanonu pokračují a komplikují diplomatické snahy o uklidnění situace. Může pokračující izraelská operace v Libanonu ohrozit dohodu mezi Washingtonem a Teheránem? Pachatelům násilí soud nařídí terapii, v některých regionech na ní ale čekají měsíce. Organizace, které programy zajišťují letos od státu, nedostaly peníze. Jaké důsledky může mít výpadek financování probačních programů? A Lionel Messi na dosah ruky. Náš zpravodaj se dostal přímo do tréninkového centra Argentiny a zažil, jaké šílenství mezi novináři vyvolává největší hvězda turnaje. Co se děje, když Argentina na chvíli otevře svůj trénink médiím? Nejdřív ale uslyšíte zprávy s Ondřejem Látelem.
6: A přeju dobré odpoledne. Česko podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že do 2%, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
12: My za to nemůžeme, my říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
6: Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléře. Řidiči tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín taky mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů za litr. Je to o 11 haléřů méně než dnes. Informovalo o to ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Policie vyhlásila pátrání po karvinském primátorovi Janu Wolfovi. Vyplývá to z policejní databáze pohřešovaných osob. Politik je obviněný v korupční fotbalové kauze za ovlivňování zápasů ve prospěch městského klubu. Jan Wolf veškerá podezření odmítá. Jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem policejnímu pátrání nerozumí, protože primátor je na dovolené.
13: Pan primátor je normálně plánované dovolené, takže já nevím, co to je za hra, ale má normálně naplánovanou dovolenou, takže je na dovolené, příští týden se má vrátit, nic víc, nic mín, takže město normálně funguje. Nevím, že by měl zákaz vycestovat, ale normálně v zahraničí a komunikuje normálně, takže nechápu to.
3: Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Americký viceprezident J.D. Vance odmítl kritiku iránské dohody, které Trumpova administrativa čelí od části republikánů a izraelské vlády. Memorandum vyostřilo spor mezi Washingtonem a Izraelem, který se jednání neúčastnil.
14: And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States.
15: Každý, kdo si podle viceprezidenta Vence v Izraeli myslí, že hlavním problémem je Donald Trump, by se měl podle jeho slov probrat a pohybovat v realitě. Několika ministrům izraelské vlády, kteří amerického prezidenta kritizovali za dohodu s Íránem, vzkázal, že Trump je jediný světový lídr, který Izraeli momentálně straní. Viceprezident se také snažil uklidnit znepokojené republikány, kteří memorandum považují za prohru Spojených států a posílení Íránu. Výhody v podobě přístupu k rekonstrukčnímu fondu za 6 bilionů korun dostane podle něj Irán jen tehdy, když dodrží své závazky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 18 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda tvrdí, že na několika místech na jihu země útočila na ozbrojence militantního šíitského hnutí Hizbalách a jeho infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany hnutí. Detaily z Blízkého východu chystáme v odpoledním plusu po zprávách. Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby prvního důstojníka z katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Zůstat ve vazbě má nejméně měsíc. Vyšetřovatelé 33-letého muže podezírají, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu. Píše o tom deník Jutarní list. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě.
16: Ředitel úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezi tím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své hájkyně plně spolupracuje s úřady. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
6: Epidemie eboli v Kongu si vyžádala 232 obětí. Oznámila to tamní vláda. Počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Práci záchranným týmům komplikuje bezpečnostní situace a obtížná dostupnost některých oblastí. Proti variantě eboli nazvané Bundibugyo, která se v zemi šíří, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální i krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických potíží. Třeba jihomoravští záchranáři loni vyjížděli k pacientům s psychiatrickou diagnózou téměř 6 000krát. Institut má pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Doplňuje Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
17: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
6: Tady jsou dopravní informace na plusu. Dobrý den. D6 z Karlových Varů do Prahy zůstává uzavřená u Lán. Na 25. kilometru je řízený odklon kvůli opravě porušené vozovky. Objížďka vede přes Tuchlovice a Doksy. Na dálnici se vrátíte exitem 16. Velká Dobrá. Dlouhou kolonu čekejte na D1 směrem do Brna na výjezdu z Prahy. Brzdí se už na 10. kilometru u Říčan a fronta se nesouvisle sune až k omezení na Šmejkalce na 24. kilometru. Celkové zdržení asi 40 minut. Silný provoz je taky na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy. Kolona začíná u Loděnice a pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. A nehoda stále komplikuje provoz ve Strakonické směrem z centra. Levý pruh po nehodě blokují 3 osobní a 1 nákladní auto. Úplně ucpaná už kvůli tomu je Dobříská a zpomalený je provoz v tunelech. Tak s tím počítejte a dobře dojďte. Zítra má být jasno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky anebo bouřky, můžou být i silné a teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
1: Posloucháte nás v 15 hodin 8 minut. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka. Nejméně 18 lidí zemřelo na jihu Libanonu při izraelských úderech, informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda uvádí, že cílila na infrastrukturu šítského militantního hnutí Hizballáh, sama přitom ztratila 4 vojáky. Izraelské útoky na Libanon pokračují i přes sílící americkou kritiku a dohodu mezi Spojenými státy a Íránem, která počítá mimo jiné s ukončením bojů v Libanonu. Detaily má Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
18: Dobré odpoledne.
1: Marcel, ale teď úplně čerstvá zpráva z agentur Izrael a hnutí Hizballáh se dohodly na příměří od dnešních 16 hodin místního času. Víme o tom něco víc?
18: O této zprávě opravdu před několika málo minutami informovala agentura Reuters. Podle ní se Izrael a Hizballáh dohodli na klidu zbraní, který by měl začít dnes ve 4 hodiny odpoledne místního času. Agentuře Reuters to řekl zdroj z americké administrativy a podle něj se na dohodnutí tohoto příměří podíleli katarští vyjednavači, kteří pomáhají dohodnout i tu současnou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem.
1: Marceli, a co předcházelo tedy uzavření příměří?
18: Ráno tomuto uzavření příměří předcházely útoky na jihu Libanonu, za kterými stála izraelská armáda, která útočila ve městě Nabatieh a několika vesnicích na jihu Libanonu a tvrdí, že útočila na cíle spojené s Hizballáhem podporovaným Íránem. Cílem těch úderů údajně byly odpaliště raket, velitelská centra a taky další infrastruktura. Libanonské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo 18 mrtvých a desítky zraněných. Izrael zase informoval o 4 mrtvých vojácích. Boje mezi Izraelem a Hizballáhem pokračují i přesto, že USA nebo ještě ráno pokračovaly, i přesto, že Spojené státy a Irán uzavřeli memorandum o porozumění. To má nejméně na 60 dní zastavit boje na Blízkém východě, a to právě včetně Libanonu.
1: Boje ale pokračují i přes tuto dohodu, kterou Izrael nerespektuje. Jaký to má dopad na další jednání Spojených států a Irán?
18: Původně bylo na dnešek naplánované další jednání ve Švýcarsku mezi Washingtonem a Teheránem. Bílý dům ale dnes brzy ráno oznámil, že viceprezident J.D. Vance do Švýcarska neodcestuje a že rozhovory se odkládají. Podle Bílého domu sice byly oficiálním důvodem logistické problémy, ale média informovala o tom, že důvodem můžou být právě izraelské údery v Libanonu. Například americký server Axios s odvoláním na zdroje z americké administrativy napsal, že jednání ve švýcarském Birkenstocku ztroskotala kvůli íránské hněvu na Izrael. Ten ráno v Libanonu útočil na Hizballáh, který je právě dotovaný íránským režimem. My teď uvidíme, jestli se třeba další rozhovory budou konat poté, co tedy Izrael s Hizballáhem uzavřeli tedy příměří.
1: Spojené státy v posledních týdnech nebývale hlasitě kritizovali Izrael. Kvůli čemu?
18: Důvodem byla právě dohoda mezi Íránem a Spojenými státy, kterou odsoudili někteří členové izraelské vlády, například ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že Izrael není vázán Trumpovou dohodou a že se Izrael mezinárodnímu tlaku nepodrobí. Na to v Bílém domě ve čtvrtek zareagoval viceprezident J.D. Vance.
19: 2/3 zbraní, které v posledních 3 měsících chránili Izrael, vyrobili Američani a zaplatili je američtí daňoví poplatníci. Problémem Izraele není Donald Trump. A jestli si to někdo v Izraeli myslí, tak by se měl probudit a pochopit realitu, v jaké se Izrael nachází.
18: Podle Vance je taky Izrael izolovaný a právě americký prezident Donald Trump je jeho posledním spojencem. Americký prezident v úterý prohlásil, že není spokojený s izraelským postupem v Libanonu a proti Hizballáhu. Izrael podle Trumpa s militantním hnutím bojuje příliš dlouho a umírá přitom příliš mnoho lidí.
1: Díky dohodě se ale postupně obnovuje plavba Hormuzským průlivem. Už víme, kolik jim proplul lodí.
18: Ve čtvrtek to bylo 25 lodí, to potvrdila platforma Exmarine. Je to nejvíc od poloviny dubna, kdy průliv blokovali jak Američani, tak Iránci. Když to ale srovnáme s obdobím těsně před začátkem války, kterou rozpoutali Spojené státy a Izrael na konci února, tak je provoz zhruba pětinový. Podle OSN před válkou proplouvalo Hormuzem průměrně kolem 130 lodí denně, některé statistiky zase mluví o 110 lodích. Hormuzský průliv je klíčovou tepnou pro dodávky ropy, která po vypuknutí konfliktu prudce zdražila. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol řekl, že se v příštích letech překreslí mapy, kudy ropa proudí.
7: Nehledě na to, jak dopadne situace v Hormuzském průlivu, si myslím, že se v následujících 2-3 letech změní energetické toky. Vzniknou nová partnerství a ta stávající budou redefinována.
18: Birol poznamenal, že ještě před 4 lety měla světová ekonomika 2 páteřní tepny, plynovody ze západní Sibiře a Hormuzský průliv, a provoz v obou se v posledních letech výrazně omezil.
20: Dodává Marcel Falty ze zahraniční redakce. Děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
18: Díky, hezký den.
20: A my v tématu pokračujeme v Odpoledním plusu. Dál ve spojení jsme teď s expertkou na Blízký východ Lenkou Martinkovou z brněnské Masarykovy univerzity. Dobrý den.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: Jak už jsme slyšeli, tak Izrael a hnutí Hizbalah oznámili dohodu, no, příměří od dnešních 16 hodin tamního času, tedy od 15 našeho. Jak to může pomoci uklidnění v regionu?
21: Tak je to určitě vstřícný krok od Izraele směrem k té dohodě, kterou mají Spojené státy v tuhle chvíli, nebo tom memorandu porozumění, kterou teď mají Spojené státy s Iránem, a je to vlastně znak dobré vůle toho, že Izrael je ochotná nějakým způsobem ukončit tu invazi a jednat a vůbec přistoupit na tu změnu v regionu, která se udála. Takže abych to hodnotila velmi pozitivně. Otázka je, do jaké míry to bude proveditelné, do jaké míry tomu obě strany rozumí stejně a jestli se to vlastně vydrží, tady to příměří.
20: Nakolik to může odstranit překážku v těch dalších jednáních mezi Íránem a Spojenými státy? Protože právě útoky Izraele v Libanonu byly údajně jednou ze záminek, proč íránská strana nepřijala dnes do Švýcarska k jednání se Spojenými státy.
21: Zcela určitě to byl ten důvod, protože Irán čekal právě na to, a bylo to i to oficiální vyjádření, čekal právě na to, aby Amerika prokázala, že je schopná dodržet závazky, které podepsala. A Amerika to udělat sama bez Izraele nemohla. A právě tohle je první znak, který říká, že Izrael ano, a je v souladu nebo souhlasí s tou dohodou, je ochotný respektovat a vlastně se neoficiálně, i když není podpisovou stranou, zavázala k tomu, že bude tedy nápomocná k uzavření míru nebo k ukončení konfliktu v Libanonu.
20: Vidíme, že Spojené státy a Irán podepsali ono mírové memorandum, které jim dává právě těch 60 dní, aby se dohodli. Podpis toho mírového memoranda přeci ale Iránu garantuje obrovské finanční částky, 300 miliard dolarů z rekonstrukčního fondu, zrušených sankcí na ropu a petrochemické produkty nebo uvolnění aktiv, která měl Irán zmrazená v zahraničí. Jak výhodné pro Iránce bude tedy pokračovat v jednáních?
21: Výhodné to pro ně zcela určitě bude, protože tady tyhle ty finance jsou vlastně jenom malá kapka v moře, jenom první část, a navíc jsou tam i jistá omezení. Většina těch peněz musí do humanitární pomoci a do zboží, které předtím nebylo, nepodléhalo sankcím. Velká část těch investic půjde od arabských zemí do budoucna a je to vlastně jenom první krok, není to cíl, je to jenom pomocná částka, řekněme v tuhle chvíli, která postaví trošku Irán na nohy, aby se dokázal začít obnovovat a dokázal nějakým způsobem zase fungovat v tom mezinárodním prostředí, protože Irán byl ekonomicky velmi špatně na tom, byl dlouho izolován a v tuhle chvíli tady ta první částka, v podstatě ona se může zdát jako velkorysá, velkolepá, ale není to úplně skutečně pravda, je to spousta ušklých zisků a je to spousta nezbytností, které teď Irán bude muset řešit, aby vůbec zajistil základní potřeby svým obyvatelům.
20: Americký viceprezident J.D. Vance ve čtvrtek ostře kritizoval členy izraelské vlády a prohlásil, že země je hluboce izolovaná, její představitelé nedokázali ocenit americkou diplomatickou a vojenskou podporu. Jsme svědky nějaké krize, rozkolu mezi Washingtonem a Jeruzalémem?
21: Ano, ten rozkol tam zcela určitě byl. Byla tam velmi tvrdá slova a poprvé vlastně v historii můžeme vidět, kdy Amerika v podstatě urgovala Izrael, aby si uvědomila, že bez ní nemůže dál fungovat, a byly tady takové ty nevyřčené hrozby, my se na vás můžeme vykašlat, pokud budete takhle pokračovat dál, nebudeme vás podporovat ve vašem válečném úsilí a bez Ameriky nebudete moc fungovat v tomhle regionu, nepřežijete v podstatě. A nikdo to neřekl naplno, ale všechny ty projevy od prezidenta Trumpa, J.D. Vance v posledních několika dnech zněly tímto směrem a přitvrzovaly, zostřovaly se, protože právě Izrael nebyl součástí té dohody s Iránem. A dnešní vlastně projev smíření nebo pokus o nastolení nějakého smíření, nějakého dialogu a v Libanonu, tak je ukázkou toho, že ten tlak měl úspěch a že se Izrael vlastně uvědomila, že ano, je stále spojencem Spojených států a chce i nadále mít podporu Spojených států.
20: Tolik expertka na Blízký východ Lenka Martinková z Brněnské Masarykové univerzity. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
21: Děkuji vám, naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
20: A teď nás posloucháte v 15 hodin 18,5 minuty. Stát chce po pachatelích násilí, aby po opuštění vězení třeba chodili na terapie. Na ty ale nechce dávat peníze. Probační programy, především skupinové a individuální terapie, zajišťují hlavně neziskové organizace. Pro mladistvé dostanou finance od ministerstva spravedlnosti dodatečně, pro dospělé letos vůbec. Zkouší je schánět jinde, nebo prostě zájemce odmítají.
0: V celkem 8 pobočkách poskytuje diakonie Českobratrské církve evangelické terapie asi 70 klientům ročně. Dalších asi 50 jich je teď na čekací listině, říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová.
2: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců.
0: Omezit musela diakonie třeba terapie ve věznicích, pokračuje Výchová.
2: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, ale když tu možnost nemají.
0: Úplné zrušení probačních programů zvažovala Proxima Sociále. Jako jediná v Praze nabízí programy pro mladistvé. Na poslední chvíli získala potřebné finance z pražského magistrátu. Přesto jedna z pracovnic podala výpověď, říká ředitel organizace Jakub Václavů.
22: Protože ta nestabilita a nejistota už byla příliš náročná.
0: Alespoň část nákladů doplácejí kraje nebo města i jinde v Česku. Přesto někteří z necelých 300 klientů budou podle asociace organizací v oblasti vězeňství programy muset pravděpodobně opustit. Přitom jsou úspěšné, říká ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
23: 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je k

0: přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
1: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
0: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 tisíc korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 tisíc korun za rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. V 15 hodin 21 minuty jdeme k dalšímu rozhovoru. 85. narozeniny dnes slaví bývalý ministr financí, premiér, předseda sněmovny a nakonec prezident Václav Klaus. Ve vrcholné politice strávil 23 let. Mimo to se věnoval ekonomii, kterou vystudoval. Od skončení mandátu na Pražském hradě působí v Institutu Václava Klause a ideově podporuje dnes vládní hnutí Motoristé. Klausovo působení sledoval komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z hnutí Motoristé včera udělil Václavu Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. Okomentoval to s tím, že je to duchovní otec a zakladatel českého moderního politického systému. Viděl byste to také tak?
3: Pravděpodobně ano, to ten, viděli jsme na začátku 90. let ten trošku ideový souboj mezi Václavem Klausem a Václavem Havlem o tom, jak bude vypadat česká politika, zda to bude nějaký standardní kapitalismus s systémem klasických politických stran, nebo jestli to budou nějaká politická hnutí, která budou trošku jakoby idealisticky zaměřená a postavená, jak to viděl Václav Havel. A zvítězil Václav Klaus s tou představou klasického kapitalismu a dnes tady máme vlastně výsledek, to je klasický kapitalismus s politickými stranami.
2: Řekl byste, že byl Václav Klaus politický solitér nebo měl kolem sebe dobrý tým?
3: Určitě tým. On postavil ODS, postavil ji vlastně k obrazu svému. Ta první garda lidí mu byla zcela odána. On tam měl prakticky neomezenou moc v té straně, ale byli to lidé, kteří s ním stavěli celou kuponovou privatizaci a já nevím, co všechno, co se tady vlastně zakládala transformace toho minulého režimu a vlastně vytvářel se ten kapitalismus, takže to byla skutečně týmová práce.
2: Odhlédneme-li od Klausovy podpory hnutí Motoristé, jak se dnes dívá politicky na ODS, kterou spolu zakládal?
3: No, obrovský kriticky, je to pro ně obrovské zklamání, prakticky o ní nerad mluví, když se na něco zeptáte, tak on spíš trpí, když to má nějakým způsobem komentovat a to jak v případě Petra Fialy, tak mám pocit, že i v případě Martina Kupky, myslím, že s tou stranou se definitivně rozešel a dnes s ní nechce mít nic společného.
2: Co jsou podle vás jeho stěžejní zásluhy o politiku?
3: No tak právě to, co jsem říkal, si myslím, že hlavně to, co tady založilo na začátku těch 90. let, samozřejmě, že to bylo celé doprovázeno spoustou chyb a různých přehlédnutí nějakých i lehce či více kriminálních nějakých činností, ale to prostě byla ta rychlá doba transformace, 90. léta jako taková, zakládal se tady úplně nový politický systém a nebylo možné čekat a pomalunku připravovat nové instituce, nové poměry, to muselo jít ráz naraz a Klausova garnitura tohle to udělala. Václav Klaus tady vlastně ještě vydržel přes tu první vládu, ještě zkoušel tu druhou, ale bylo vidět, že už jeho jakoby role je vyčerpaná, že už se proti němu začalo objevovat příliš mnoho kritiky a oponentů a ta jeho druhá vláda neskončila slavně a pak se tedy on tedy vrátil zpátky do vysoké politiky nebo do špiček politiky tím dvojím zvolením prezidentem, což bylo rovněž takové zadosti učení.
2: Dodává komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký. Děkujeme za rozhovor, hezký pátek, naslyšenou.
3: Napodobně hezký den.
2: 15 hodin, skoro 25 minut posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus a já stihneme ještě jednu reportáž. Jednou z nejnáročnějších profesí na mistrovství světa ve fotbale je být novinářem z Argentiny, obzvlášť rozhlasovým nebo televizním. Národ si žádá, abyste byli argentinskému týmu v čele s Lionelem Messim neustále v patách a nové informace odečítali doslova i z výrazu ve tvářích hráčů. Dva dny po úvodním vítězství 3-0 nad Alžírskem, při kterém právě Messi dal všechny tři góly, Argentinci trénink novinářům na chvíli otevřeli. Vypravil se tam i náš zvláštní zpravodaj na turnaj.
4: Lionel Messi právě nastoupil na trávník tréninkového centra Sportingu Kansas City. To je areál, který mají teď pronajatý během šampionátu Argentinci jako svou základnu. Messi se z lehoučka rozehřívá, stepuje na špičkách.

0: usmívá se na své spoluhráče, kteří mu občas pošlou míč a on ho z prvního dotyku vrátí zase zpátky.
1: Me llamaría mucho la atención que cambie eso ya en el segundo partido.
0: Kolem hřiště od půlky až k brankové čáře se táhne dlouhá řada rozestavěných kamer a je tady určitě víc než 100 novinářů. Museli projít přes dvě bezpečnostní kontroly. Dovezli nás sem takovým tím klasickým žlutým americkým školním autobusem, do kterého jinak dospělí nesmějí.
1: Argentina ganando el próximo partido está adentro, con lo cual.
0: A jak slyšíte, kolegové z Argentiny dokážou i z této události neudálosti, kdy byli vpuštěni pouze na 15 minut na úvodní rozcvičku, dělat souvislý přenos a neustále tady někdo vstupuje do vysílání.
1: Sabiendo que había clasificado, lo cual puede ser una ventaja también.
0: Jak slyšíte, tak realizační tým argentinského týmu už nás po 15 minutách vyhání.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Aquí en Kansas.
0: S živými vstupy desítky reportérů z Argentiny pokračují i po odehnání přímo od tréninkového hřiště tady za rohem.
2: Señoras y señores, Cadena 3 cubre el mundial, por eso a mí me gusta decir que es la radio del mundial.
0: A mezi nejvážnější patří kolegové z velké argentinské rozhlasové stanice Cadena 3.
2: Para nuestros escuchas es muy importante porque la selección.
3: Pro naše posluchače je velmi důležité, abychom se hlásili neustále, protože dění kolem našeho fotbalového týmu, to je globální záležitost a v Argentině důležitá národní a společenská věc. Lidi chtějí znát každý detail, jestli se hráči usmívají, jestli jsou vážní, jestli už vyběhli na hřiště, kdo běhá víc, kdo běhá míň. Lidi tomu věnují velkou pozornost. Chodíme sem každý den a každý den vysíláme z tréninku. Neexistuje situace, kdybychom si řekli, že se nic neděje. Snažíme se nic nezmeškat. Naším cílem je pokrýt všechno.
0: Říká reportér Cadena 3 Claudio Giglioni. Být Messimu v patách každý den, to je zkrátka pro argentinské novináře naprostá povinnost. Zvlášť teď, když vyrovnal Němce Miroslava Klouseho v čele historické tabulky střelců světových šampionátů a zahrál si zápas už na 6. mistrovství světa. Pořád ale platí, že vám Argentinec pravděpodobně neřekne, že Lionel Messi už je teď největší postavou argentinské fotbalové historie.
2: Bueno, es una pregunta difícil para contestar en los argentinos.
3: To je pro Argentince těžká otázka. Na hřišti Messi překonal rekordy Diega Maradony a je to fotbalový fenomén, ale Maradona nás dojímá. Nejde totiž jenom o fotbalové dovednosti a dění na hřišti. Jsou to dvě naprosto odlišné osobnosti. Diego byl konfrontační a pro lidi to byl magnet. Messi je pravý opak. Samá disciplína, samá cílevědomost. Proto na hřišti vyhrál mnohem víc než Maradona a hraje mnohem, mnohem déle. Ale Maradona je speciální.
2: Pro Maradona je caso especial.
0: Usmívá se svým mikrofonem v ruce Claudio Giglioni a zjevně i on má pro Diego Maradonu i po těch letech stále slabost. Z tréninkového centra Argentiny v Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Posloucháte Odpolední plus, máme chvíli navíc, jedna kulturní zpráva z agentur. Ochotnický cyklosoubor Pozdní výběr z bambulí chystá na zítra ve Velkých Pavlovicích improvizační tragikomické představení s názvem Stará 15. Příběh o nenaplněné lásce z prostředí vinařských stezek, kol a neúprosně se hlásících alimentů. Hlavní hrdina totiž na svých cyklotoulkách nezanechal jen stopu pneumatik, ale také několik nedořešených závazků z minulosti. Jak to dopadne, uvidíte zítra ve Velkých Pavlovicích a shodou okolností ochotníci sbírají čerstvé podněty právě na vinařských stezkách dnes i zítra. Pokud je potkáte, určitě je pozdravte. A co pro vás máme v našem vysílání dál? Vrátíme se k fotbalu. Fotbaloví fanoušci pochopitelně rozabírají výkon českého týmu na mistrovství světa, ale šampionát vzbuzuje i další otázky. Bude ekonomicky úspěšný? Nejsou vstupenky na utkání neslýchaně drahé? Využije americké pořadatelství prezident Donald Trump? Petr Vizina se zeptá ekonoma Jaroslava Borovičky z New York University a to v Interview Plus po zprávách příští půl hodině. Bylo 15 hodin 30 minut, další zpravodajský souhrn na Ondřeje Látá.
5: Český rozhlas Plus.
6: Plánované americko-íránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to potom, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do země prozatím neodcestuje. Hormuzským průlivem mezi tím propluly nejméně 4 tankery. S odkazem na server Marine Traffic to uvádí agentura Reuters. Ve čtvrtek průlivem proplulo 25 lodí. Je to nejvíc od poloviny dubna, kdy Hormuzský průliv zablokovaly iránské a americké síly. Policie prověřuje podezření z manipulace veřejných zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Na síti X napsala, že zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Pardubičtí kriminalisté se o kauzu zajímají kvůli podezření na ovlivňování veřejných zakázek, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Podrobnosti policie nezveřejnila. Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení sankcí proti Rusku o dalších 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. Prodloužení se týká takzvaných sektorových sankcí, které jsou zaměřené na celé části ruské ekonomiky. Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. A Česká obec Sokolská dnes pořádá 12. ročník Noci Sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí asi 130 sokolských jednot. Letošním tématem je poezie. Přidáme taky dopravu na Plusu. Na D5 z Plzně čekejte kolonu na příjezdu do Prahy, začíná se brzdit za sjezdem na Loděnici, fronta pak pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu ve směru na D1. Celkově naberete asi 35 minut navíc. Na D6 z Karlových Varů do Prahy je stále zastavený provoz za sjezdem na Lány. Na 25. kilometru opravují poškozenou vozovku v omezení a provoz je z D6 odkláněný přes Tuchlovice, Doksy a Velkou Dobrou. Na D1 počítejte s kolonou na výjezdu z Prahy do Brna. Kvůli omezení na Šmejkalce se brzdí už za sjezdem na Říčany a na 10. kilometru nárazově budete popojíždět asi 14 kilometrů. Očekávejte asi 40 minut navíc. Doprava v Praze i dál zůstává hodně hustá. Na velkých tazích čekejte zdržení hlavně na výjezdu na D1 na výjezdu do Brna. Plný je taky Pražský okruh směrem k D1 a příjezd z D5 od Plzně. A po nehodě ve Strakonické pak výrazně regulují vjezdy do tunelu. Půl hodiny postojíte v Patočkově a Radlické ulici, o něco mírnější je situace v Povltavské. 20 minut ztratíte obousměrně i v Průmyslové a taky v Bělohorské. U Vypichu. Dobře dojďte. Zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo. Postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky anebo bouřky, můžou být silné. Teploty 31 až 36 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady je repríza Interview Plus.
5: Fotbaloví fanoušci se trápí nad neslavnou remízou českého týmu s Jihoafrickou republikou na fotbalovém mistrovství světa. Šampionát ale není spojen pouze s výkony na trávníku. Mnozí se ptají, jak vysoko mohou vystoupat ceny vstupenek, kdo na mistrovství nejvíc vydělá a co politika. Využije Donald Trump americké pořadatelství, aby si přihrál politické body. Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
7: Interview Plus.
5: Hostem Interview Plus je Jaroslav Borovička, profesor ekonomie na New York University ve Spojených státech. Dobrý den.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Pane Borovičko, jste fotbalový fanoušek, viděl jste včerejší zápas Česka s Jihoafrickou republikou.
9: Viděl jsem zápas a samozřejmě asi jako jakéhokoliv jiného českého fanouška mě příliš nenatchnul.
5: Já jsem četl jeden britský komentář, který říkal, že Češi hráli dětskou kopanou, čili ono to má i takový národní aspekt. Znepokuje vás to?
9: A uvidíme, jak to celé dopadne. Samozřejmě ten šampionát je koncipovaný tak, že ještě šance na postup do dalších bojů neumřela, takže se musíme těšit na další zápas.
5: Čeho si na letošním šampionátu všímáte jako ekonom? Jsou to například vstupenky, jejich cena, která se leckdy dostala až k desítkám tisíc dolarů?
9: Určitě. Já si myslím, že celý ten šampionát by se dal charakterizovat jako taková amerikanizace toho evropského fotbalu. Ten šampionát probíhá na obrovských, krásných stadionech, které ale samozřejmě nejsou původně vybudované pro ten evropský fotbal. Jsou to stadiony na americký fotbal s těmi kapacitami od těch 60 do 80 tisíc diváků, takže to je samozřejmě nádhera se na takovém stadionu octnout. Ale Dalším aspektem jsou samozřejmě ty velmi drahé vstupenky. To je něco, co je pro Ameriku taky velmi typické. Vstupenky na profesionální sporty jsou v Americe velmi drahé díky vysoké kupní síle amerického obyvatelstva, zvláště té vyšší střední třídy. Ale můžeme se podívat i na další věci. Reklamní přestávky, které jsou vydávané za občerstvovací pauzy. To je něco, co ten fotbal v Americe se dlouho snažil prosadit. Teď se to konečně podařilo zamaskovat pomocí těch přestávek na občerstvení. Ale jsou to i technologické změny, jako třeba kamery na rozhodčí. Takže všechno to zapadá do toho, jak vypadá profesionální sport v Americe. A to se teď projevuje i na tom mistrovství.
5: Kolik se platí za vstupenky, určuje údajně takzvaná dynamická cenotvorba. Ceny stoupají podle toho, jaký je o zápas zájem, což jsou, jak jsme řekli, až 10 000 dolarů. Znamená to podle vás, že fotbal na šampionátu ve Spojených státech už není ten tradiční lidový sport, že se amerikanizoval v tom smyslu, že dokáže prostě dostat z lidí spoustu peněz?
9: Tak ten fotbal je v Americe stále daleko za těmi ostatními profesionálními sporty, kterým vévodí americký fotbal, basketbal, baseball a s odstupem také hokej, ale je také stále také zaostává i za některými univerzitními sporty v popularitě, třeba za univerzitním basketbalem nebo za univerzitním fotbalem. Takže přestože do americké ligy, do té MLS, do té Major League Soccer přišel například Lionel Messi, což zvýšilo atraktivitu, tak se stále ten sport pohybuje komerčně za těmi největšími sporty. Je velmi oblíbený mezi menšinami a mezi imigranty, zejména z Latinské Ameriky, ale ta cesta bude ještě velmi dlouhá.
5: Opravte mě, jestli se mýlím. V lednu letošního roku podle průzkumu ve Spojených státech tak se stala kopaná třetím nejpopulárnějším sportem po americkém fotbalu, jak jste řekl, po basketbalu, ale předstihl v popularitě baseball. Co je podle vás, a vy už jste zmínil některé možné důvody, příčinou té vzrůstající popularity kopané?
9: Tak kopaná, ten evropský fotbal, získává velkou popularitu, zejména jako rekreační sport. Hraje se na školách, je to velmi oblíbená záležitost a to také mezi dívkami. To je třeba moje dvě dcery hrají obě fotbal na základní škole a velmi je to baví. Takže v tomto směru se ten fotbal rozšiřuje, rozšiřuje se fanouškovská základna ale ta komercionalizace stále ještě zaostává. Takže třeba ty stadiony pro tu kopanou jsou stále daleko menší než ty stadiony pro americký fotbal, kde třeba tým v kopané nebo v evropském fotbalu sdílí ten stadion s týmem na americký fotbal, tak většinou se hraje se sníženou kapacitou, protože ten stadion se nenaplní. Takže v tomto hledisku bude ta cesta ještě chvíli trvat.
5: Hostem Interview Plus je ekonom Jaroslav Borovička.
7: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Vy jste řekl, že vaše dvě dcery si oblíbily kopanou fotbal. Proč si fotbal vybrali?
9: Vybrali si ho proto, že mezi dívkami, jak jsem zmínil, je to něco, co v Americe skutečně letí. Je to záležitost, je to sport, který se propaguje a zaujalo je to a proto si ho také vybrali. A ten fotbal nebo ta kopaná je také něco, co jejich škola velmi aktivně propaguje a také v tom dosahuje řady úspěchů.
5: Na té hře tedy musí být něco opravdu pozitivního, když říkáte, že jejich škola tento sport propaguje. Ještě mě napadlo, že fotbal bývá považován za převážně mužský sport. Vy říkáte, že dívčí fotbal nebo ženský fotbal letí, tak to jsou hned dvě věci, které člověka zatáhají za uši z těch realit ve Spojených státech.
9: Tak určitě vidíme, že třeba na té národní úrovni ten americký ženský národní tým je mnohem úspěšnější než ten americký mužský národní tým. To s tím také souvisí. A ten fotbal je také něco, co ty dívky mohou dobře hrát. A v Česku je to třeba spíše stále okrajová záležitost, ale v té Americe je ten zájem mezi dívkami a chlapci poměrně vyrovnaný.
5: Čili tam nemá nesplně tu představu toho maskulinního sportu, toho klukovského, chlapského?
9: Ne, rozhodně ne, a já osobně v tom nevidím, já osobně nevidím důvod, proč by to měl být mužský sport.
5: Já se ještě vrátím na šampionát. Ten letošní hostí netypicky hned tři pořadatelské země, Spojené státy, Mexiko a Kanada. Kvůli tomu, že letošní mistrovství světa hostí týmy 48 zemí, o mnoho víc než v minulosti, je za těmi superlativy ve velikosti tedy ekonomická logika?
9: Z hlediska toho pořádání ve Spojených státech určitě je. A jedním z důvodů je, že Spojené státy prostě ty stadiony mají hotové, nemusí se nic stavět, takže se ušetří obrovské kapitálové výdaje, které by byly nutné pro tak obrovský turnaj někde jinde. A jediné, co se musí udělat, je, že se musí vyměnit ten umělý povrch za přirozený trávník, takže to se všechno udělalo a ten přirozený trávník je se prostě položil. A druhá věc je, že Američané jsou zvyklí na ty drahé vstupenky, takže FIFA mohla samozřejmě ty ceny vstupenek nasadit mnohem výše než na předchozích šampionátech, což je samozřejmě ziskové. A konečně také stejně jako v jiných případech se FIFA společně s těmi stadiony a s těmi organizátory na těch stadionech snaží přenést co největší část nákladů na státy a města, což se v Americe těm městům a státům nelíbí, takže se tomu snaží všemožně bránit a také přenést své náklady na fanoušky a na jiné. Takže například v New Yorku je takovým tím pomyslným číslem, které vyniká to, že vstupenka nebo že lístek na vlak, což je prakticky jediný způsob, jak se můžete dostat na ten stadion v New Yorku, stojí $150 zpáteční jízdenka, přestože je to cesta vlastně 10 kilometrů a normálně ten lístek stojí $12 nebo $13.
5: Jak FIFA argumentuje, když státy nebo města nechtějí tolik vynakládat na ten šampionát? Říká jim, že třeba budou víc vidět? Nebo co je tím argumentem?
9: Tak samozřejmě FIFA, a to je klasická ekonomická situace, funguje jako monopol. Tak monopol, který má velkou globální sílu, a o to pořadatelství mezi zeměmi je velký zájem a samozřejmě v okamžiku, kdy získáváte to pořadatelství, tak cesta k tomu vlastnímu šampionátu je ještě velmi dlouhá, protože to pořadatelství je udělené mnoho let dopředu a spousta těch detailů se potom vyjednává až v průběhu těch dalších let, kdy už ale každý ví, že není cesta zpět, už nelze ten šampionát odvolat, takže pak už záleží skutečně na té vyjednávací pozici, kdo vlastně nakonec co zaplatí.
5: V Česku se po nedávném skandálu na stadionu Pražské Slavie vedou debaty o bezpečnosti a dodržování pravidel na fotbalových utkáních. Mluvilo se o tom též před mistrovstvím i ve Spojených státech?
9: Mluvilo, ale v Americe obecně je ta disciplína těch diváků mnohem vyšší než v některých situacích v Evropě. Je to také proto, že policie prostě neváhá zakročit v případě, že by došlo k nějakým excesům nebo přestupkům. Takže z toho hlediska se ti fanoušci také chovají obvykle disciplinovaněji. A samozřejmě v současné situaci zahraniční fanoušci, kteří přijíždějí do Ameriky, si jsou také vědomí té současné situace v USA, kde ty současné úřady se k návštěvníkům a k cizincům chovají jinak než dříve, chovají se přísněji a i to si myslím je důvodem, proč se není v tomto směru čeho obávat.
5: Vy jste už na to narazil. Mimo šampionát má už Kopaná, tedy ten evropský fotbal, nebo jak to říct, má už nějakou fanouškovskou stálou bázi ve Spojených státech? Vy jste říkal, že ti fanoušci Kopané jsou disciplinovanější. Když to srovnáte s evropskými, tak existují?
9: Existují určitě, ano. A určitě největší fanouškovskou základnu v současné době má klub Inter Miami, kde hraje Lionel Messi a další známí hráči, který vlastní nebo spoluvlastní David Beckham. A takže ti dokázali v tom Miami vybudovat silnou fanouškovskou základnu, ale je důležité zdůraznit, že fanouškovství v tom sportu a ve Spojených státech funguje trošku jinak než třeba v Evropě nebo v České republice, když jdeme na fotbal, kde člověk je připravený na takový ten kotel těch skutečně skalních fanoušků, kteří potom často vedou to fandění. V Americe se fandí obvykle velmi volněji a lidé berou to sportovní utkání spíš jako takový společenský zážitek, jdou se tam pobavit a popovídat si a přitom sledují to sportovní utkání a skutečně se fandí jenom v těch nejvypjatějších okamžicích, ale jinak je to více společenská akce.
5: No a když srovnáme tyhle dva druhy fotbalového fandění, řekněme ten český a ten ve Spojených státech, tak který vás jako návštěvníka baví víc nebo vaše dcery?
9: Já musím říct, že když jdete třeba na hokej, na NHL, tak je pravda, že na spoustě těch utkání v průběhu třeba té sezóny, kdy se ještě nehraje playoff, tak často se může vyskytnout velmi vlažná atmosféra, kdy ty diváci neúplně aktivně fandí a sice se hraje kvalitní hokej se super hráči, ale ta atmosféra tam často nebývá zase až tak nebo bývá mnohem klidnější. Takže z toho hlediska by si ta sezóna v průběhu roku zasloužila v řadě případů větší a aktivnější fandění, ale souvisí to také prostě s tím, že těch zápasů v průběhu toho roku je obrovské množství. NHL má 82 zápasů v základní části a teprve poté se hraje ta playoff, takže samozřejmě fandit na každém takovém zápase velmi aktivně je složité. A druhá věc je, že samozřejmě v posledních desetiletích se ty vstupenky dost zásadně zdražily, takže na některé ty sporty není úplně levné se dostat, takže potom ta zábava je dostupná jenom těm, kteří skutečně můžou ty vstupenky zaplatit, což je nějaká ta vyšší střední třída, která potom už nutně tam nejde se bavit tím způsobem, jako se baví ti skalní fanoušci v tom kotli.
5: Kdybychom srovnali mediální pozornost, dala by se sledovanost nebo popularita šampionátu ve Spojených státech srovnat třeba s tím, jak je populární Super Bowl, tedy finálové playoff v americkém fotbalu?
9: Já si myslím, že zatím ne, alespoň ne v téhleté základní části. Sice ty stadiony jsou plné, nebo skoro plné, ale když se podíváte třeba na odezvu v novinách, tak se sice o tom šampionátu píše, ale je spousta důležitějších věcí, které se ve Spojených státech řeší. Před týdnem to bylo finále NBA, takže já žiju v New Yorku, takže samozřejmě vítězství Knicks bylo mnohem mediálně sledovanější než cokoliv, co se dělo na šampionátu ve fotbale. A samozřejmě Amerika řeší má v současné době řadu dalších politických věcí, co se týče dohody s Íránem, co se týče oslav a narozenin prezidenta Trumpa. Blíží se 4. července 250. výročí založení Spojených států a všechny tyhle ty věci mají větší mediální pozornost než ten fotbal samotný. Ale samozřejmě tím, jak se potom dostaneme do toho playoff a ty zápasy začnou být atraktivnější, tak potom si myslím, že i ta mediální sledovanost se zvýší.
5: Když jsme u té mediální sledovanosti, prvně svůj manšaft postavilo například Curaçao, pomáhá menším zemím ta jejich účast na šampionátu ekonomicky tím, že o sobě dají vědět, udělají si tím reklamu podle vás?
9: To je otázka, kterou asi nedokážu dobře zodpovědět. Samozřejmě ta viditelnost v tom momentu toho utkání tam je, ale jak dlouhodobě tohle skutečně dokáže těm zemím prospívat a to nedokážu říct. Osobně si myslím, že to je spíše okrajová záležitost. Zmíní se ta země na tom šampionátu, ale následně, co se skutečně v té zemi děje, zase s tím šampionátem až tak moc nesouvisí.
5: Vy jste zmínil nedávné narozeniny amerického prezidenta. Fotbalová federace FIFA učinila několik neobyčejně vstřícných gest právě vůči Donaldu Trumpovi. Prezident FIFA Infantino si Trumpa předchází. Pohár kapitánovi vítězného týmu by měli ti dva předat společně. Přinese to podle vás Trumpovi nebo republikánům politické body?
9: Na vnitropolitické scéně si myslím, že tohle to až tak podstatné nebude, protože ty Spojené státy, jak už jsem zmínil, řeší mnoho důležitějších vnitropolitických věcí. Na prvním místě teď rozhodně stojí to vyjednávání dohody s Íránem a také v současné době primárky, které předcházejí blížícím se volbám na podzim do kongresu. Takže všechny tyhle ty věci jsou důležitější. A samozřejmě pro Donalda Trumpa samotného, jako pro jeho osobu, a je ta viditelnost důležitá. Víme dobře, že on si v tom libuje a chce být tímto způsobem viditelný, ale a že by tímto způsobem dokázal nějak otočit tu soustavně klesající popularitu, která souvisí se zvýšenou inflací, souvisí s tou neslavnou válkou v Iránu. A to si nemyslím. Myslím, že tohle to dokáže pomoci Americe svým způsobem na té zahraničně politické scéně, protože za poslední rok Spojené státy určitě utrpěly a z hlediska toho, jak Spojené státy vnímá ten zbytek světa, zejména běžní lidé ve světě. Takže pro Ameriku je důležité, aby ten šampionát proběhl úspěšně, aby si ta Amerika zlepšila trošku tu svou reputaci jako země, kde návštěvníci jsou vítaní, protože i když se podíváme třeba na čísla ohledně návštěvnosti Spojených států, tak návštěvy ve Spojených státech ze zahraničí za poslední rok poklesly zhruba někde o 5-10%, což je poměrně vysoké číslo. A prostě ti turisté chybí svým způsobem. A je to něco, na čem ta Amerika chce pracovat, aby svým způsobem zlepšila tu svou reputaci.
5: Ještě k té pořadatelské organizaci FIFA. Nevadí Donaldu Trumpovi nebo jeho stoupencům, že to je organizace, která přece jen není dvakrát imunní vůči korupci?
9: Tak když se podíváme na to, jak americká administrativa postupovala za poslední rok, tak americká administrativa dala poměrně jasně najevo, že korupce není něco, co by jí primárně vadilo. A americká administrativa v posledním roce například změkčila antikorupční zákony, co se týče korupčního jednání amerických firm v zahraničí, kde víceméně začala takové jednání více tolerovat. A samozřejmě, když se podíváme na to, jakým způsobem se chovají ti členové administrativy, tak to je často na hranici nebo i za hranicí toho, co bychom považovali za etické jednání.
5: Hostem Interview Plus je ekonom Jaroslav Borovička. A teď mě zajímá váš dojem fotbalu, a teď myslím tedy kopanou. Dlouhodobě dominují země takzvaného globálního jihu, jak se někdy říká. Hráči jako Maradona, Pelé nebo Messi se ve své době stali globálními hvězdami a pomohli získat respekt zemím jako Argentina nebo Brazílie. Konečně můžeme se bavit o Ekvádoru nebo Uruguayi na současném šampionátu. Platí podle vás ještě, že to je o sport, že jde o sport globálního jihu?
9: Tak, když se podíváme na to, jaké země jsou v poslední době v tom fotbalu úspěšné, tak ten fotbal se skutečně zásadně internacionalizoval a zglobálnil. To znamená, často dnes uspějí země, které jsou z východní Asie, země jako Japonsko nebo Jižní Korea, a snaží se prosadit země z Perského zálivu tím, že financují ten fotbal skutečně velmi agresivně a stále se snaží prosadit do toho globálního fotbalu také Afrika, která má velmi mnoho individualit, ale když se potom podíváme, jak vypadají ta mistrovství světa, to se opakuje každé 4 roky a třeba to letos bude konečně výjimka, tak ty africké země, přestože mají mnoho těch individuálních a skvělých hráčů, tak poté, co postaví ten tým, tak ty týmy potom nehrají tak organizovaně, aby se na to mistrovství světa prosadili. Nicméně se snaží. Maroko je takovým příkladem z toho posledního mistrovství, taková první vlaštovka. Takže si myslím, že ten fotbal skutečně zglobálněl a je to vidět i na tom mistrovství světa. Samozřejmě tím, jak jsme zvětšili ten počet účastníků na to mistrovství světa, tak bohužel v té základní části, v té skupinové části vidíme mnoho zápasů, které nejsou až tak příliš atraktivní asi, protože tam hraje spousta zemí, které by se tam jinak nedostaly, ale to je součástí strategie FIFA, jak také rozšířit ten fotbal do dalších zemí a více na něm vydělat.
8: Jeden z faktorů, který zvyšuje úroveň evropského fotbalu, je imigrace, protože mnoho hráčů pochází z přistěhovaleckých rodin. Příkladem může být francouzský národní tým. Spojené státy jsou zemí přistěhovalců. Nestane se tedy ten klasický fotbal sportem těch amerických přistěhovalců, imigrantů?
9: Tak fotbal, ten evropský fotbal je v současné době určitě mnohem populárnější mezi těmi menšinami, než mezi tím domácím obyvatelstvem. A postupně se to mění a jakým způsobem to bude dále postupovat, uvidíme. A určitě ta americká MLS nechce, aby nastala situace po roce 1994, kdy ten šampionát se v Americe také konal a ti lidé, kteří za tím fotbalem v Americe stojí, vkládali velké naděje do toho, že se skutečně podaří vybudovat další profesionální sport na takové úrovni a s takovou popularitou, jako je třeba ten basketbal, což se nepodařilo. Takže teď jsou ty naděje, doufejme, větší, ale uvidíme, jak to celé dopadne.
8: A ještě krátce nakonec, když mluvíme o přistěhovalcích, jak se s návštěvníky šampionátu vyrovnávají americké imigrační úřady, které za současné vlády Donalda Trumpa jednají někdy velmi nevybíravě?
9: Tak je pravda, že v tom posledním roce to jednání amerických úřadů, Department of Homeland Security a té imigrační části těch úřadů bylo velmi přísné a často záměrně velmi přísné, aby ukázali tu svoji sílu, ale poté, co se projevily ty negativní aspekty celého tohohle chování, tak v posledních měsících určitě ta americká administrativa zapracovala na tom, aby sice ty úřady postupovaly přísně, ale aby už nedocházelo k takovým excesům. Takže samozřejmě kdokoliv, kdo z Evropy nebo z České republiky do těch Spojených států se chystá, tak musí projít tím standardním řízením, které je dnes přísnější, než bylo, ale a šance, že by došlo k nějakému excesu potom na hranici, když potom přijede do těch Spojených států, je dnes velmi maličká. Samozřejmě to nelze vyloučit, ale myslím, že ty úřady sami mají zájem na tom, aby ten šampionát proběhl víceméně klidně a aby si ještě více nepoškodili tu reputaci.
8: Hostem Interview Plus byl ekonom Jaroslav Borovička. Já vám za to mnohokrát děkuji.
9: Já také děkuji za pozvání.
8: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
7: Historie Plus.
10: Normální fotbalový stadion je spojen s tím, že máte velkou otevřenou plochu. Ano, hlediště je tam, ale je to všechno vzdušné, kdežto tady je to uzavřené velkými stěnami a vlastně to působí ještě jako druhá forma toho sevření.
11: Fotbal v terezínském getu. To bylo 90 minut svobody ve stínu transportů.
10: Protože na filmových záběrech z léta 44 z těch, kteří jsou natočeni, nepřežil prakticky nikdo.
7: Historie Plus v sobotu po 17:30 večer a v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu.
4: 16 hodin je s vámi Odpolední plus dnes s Martinem Matějkou.
7: Český rozhlas plus.
4: A jaká témata rozebereme v následující hodině? V Bruselu se rozbíhá boj o stovky miliard eur. Evropské státy vyjednávají nový sedmiletý rozpočet a ve hře je i objem peněz, které poputují do Česka. Co rozhodne o tom, kolik prostředků bude mít Česko po roce 2028 k dispozici? Proč se na Ukrajině zhoršily bezpečnostní podmínky pro práci humanitárních dobrovolníků i těch českých? A Česká filharmonie, Opera Národního divadla i Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Nejen tato prestižní tělesa patří mezi vyvolené, která si tento týden zahrají za doprovodu nových svatovických varhan. Dnes to čeká právě rozhlasové symfoniky, co na koncert chystají. Teď ale zprávy s Ondřejem Mátelem.
6: Přeju vám klidný pátek. Izrael a proíránské libanonské hnutí Hizballáh se podle agentury Reuters dohodli na příměří. Agentura se odvolává na nejmenovaného amerického představitele, podle kterého začal dočasný klid zbraní platit v 15 hodin středoevropského letního času. Později to údajně potvrdili izraelské i libanonské zdroje. Kvůli trvajícímu konfliktu na jihu Libanonu odložili zástupci Spojených států a Iránu dnešní mírové jednání ve Švýcarsku. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě. Izrael i přesto včera dál útočil na jih Libanonu. Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu. Premiér Andrej Babiš z ANO to uvedl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protivzdušnou a protidronovou obranu.
12: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
13: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
12: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovaly do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Etická komise fotbalové asociace Wolfovi kvůli ovlivnění 3 zápasů zakázala na 12 let působit ve fotbale a dala mu pokutu 3 miliony korun. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá, funkci primátora chce obhajovat v komunálních volbách. Podle Wolfova advokáta Filipa Petráše je primátor na plánované dovolené a k policejnímu pátrání nevidí důvod.
14: Můj klient čerpá řádnou dovolenou, o tom bylo policie včera informována. Žádným způsobem policie nekontaktovala ani mě jako jeho obhájce, ani klienta a vyhlašuje pátrání, přestože neměl žádné omezení na vycestování a ten postup policie je absolutně v rozporu s jakýmikoliv pravidly řádného procesu.
6: Podle olomouckého vrchního státního zástupce policie pátrá po Wolfovi pravděpodobně proto, že mu hrozí vazba. Francii zasáhla silná vlna veder. Meteorologická služba vydala druhý nejvyšší stupeň varování před horkem pro více než 50 departmánů. Na několika místech letos poprvé naměřili přes 40 stupňů Celsia. Francouzské ministerstvo školství potvrdilo posunutí maturit i změny rozvrhů na stovkách škol.
15: 784 škol z 60 tisíc se rozhodlo pro změnu rozvrhu. To znamená, že uvolní žáky z vyučování dříve odpoledne, aby mohli jít domů a vyhnout se největšímu horku.
16: Popsal ministr školství Edouard Geffre. Podle něj se posunutí termínu maturit týká zhruba 4 tisíc studentů. Francie v nadcházejících dnech očekává teploty ve dne přes 40 a v noci kolem 30 stupňů. Ministr vnitra Laurent Nunez varoval, že v některých oblastech meteorologové můžou vyhlásit nejvyšší stupeň varování před horkem. Francouzské dráhy zrušily kvůli vysokým teplotám desítky spojů, na kterých jezdily především starší soupravy. Současná vlna veder potrvá podle meteorologů až do konce měsíce. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
6: A vysoké teploty jsou i v Česku. Meteorologové už dřív proto vydali výstrahu. Na většině území Česka přesahují 31 stupňů Celsia, někdy až 34. V Čechách se můžou zítra a taky v neděli odpoledne a na večer objevit i bouřky. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
17: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
6: A kvůli velké vlhkosti bude zároveň i dusno. Posloucháte zprávy Plusu. České televizi by se kvůli plánovaným změnám financování mohl příští rok rozpočet propadnout až o 1,75 miliardy korun. Česká televize o tom informovala na svém webu. Po přesunu financování z poplatků na státní rozpočet přijde televize o 1,3 miliardy a dostane se tak na úroveň příjmů z roku 2024. Tehdy ale ještě mohla využít skoro 0,5 miliardy korun ze svých rezerv, které příští rok už nebude mít k dispozici. V roce 2027 taky končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet daně z přidané hodnoty. To by pak v roce 2028 prohloubilo výpadek financí televize ještě o dalších 400 milionů korun. Vláda chce Českou televizi a Český rozhlas financovat ze státního rozpočtu od ledna. Obě veřejnoprávní média proto varují, že kvůli nižším příjmům nebudou moct plnit svou službu jako doposud. Omezení by se podle jejich ředitelů dotklo všech oblastí vysílání i stanic. Na Plusu jsme nachystali taky čerstvé dopravní informace a začínáme v Praze, kde je velmi hustý provoz. Čerstvá nehoda se stala na příjezdu do Prahy po D4 ze Strakonic. Před nájezdem na Pražský okruh havarovalo osobní auto s motorkou. Kolony jsou zatím na zhruba 10 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna stále čekejte dlouhou kolonu na výjezdu z hlavního města. Brzdí se na 10. kilometru u sjezdu na Říčany a popojíždí se asi 40 minut až k omezení na Šmejkalce. Na D4 z Písku na příjezdu do Prahy čekejte kolonu za koncem dálničního úseku. Srazilo se tam osobní auto s motorkou, tvoří se kolony zhruba na 10 minut. Na D1 směrem do Brna čekejte kolony na výjezdu z Prahy. Brzdit se začíná už za napojením z Pražského okruhu. Stále regulují vjezdy do tunelů okolo 25 minut. Teď naberete v ulicích Patočkova, Povltavská, Radlická a taky v Holešovičkách. A hodně hustý provoz je i v Kbelské ulici. V obou směrech čekejte asi 20 minut navíc. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky a nebo už zmíněné bouřky budou i velmi silné. Teploty 31 až 36, na horách kolem 27 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
7: Posloucháte Odpolední Plus.
4: A posloucháte nás v 16 hodin 8 minut. Zdraví vás Martin Matějka. Mezi lídry Evropské unie začala přetahovaná o peníze. Na summitu Evropské 27 se dnes projednává unijní víceletý rozpočet na roky 2028 až 34. Česku na jeho podobě záleží, protože stále může čerpat prostředky z fondu soudržnosti pro méně rozvinuté regiony nebo na budování dopravních tepen. Má ale z unijního rozpočtu dostat méně než v předchozích letech. Jednání lídrů států Evropské unie v Bruselu sleduje Zdenka Trachtová. Dobrý den.
18: Dobrý den.
4: Proč má Česko získat z budoucího unijního rozpočtu méně peněz, než kolik může čerpat z toho současného?
18: Těch důvodů je několik. Za prvé všechny členské státy dostanou v těch národních alokacích zkrátka méně peněz než v tom posledním rozpočtu, ale především Česko postupně bohatne. Snižuje se počet chudých regionů, které mají nárok na výraznější unijní podporu. Aktuálně už je to jen Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj a snižuje se také počet ohrožených lidí, na základě kterých by tady Česko také mělo nárok na vyšší ty finance. Tím pádem Česku logicky klesají příjmy z kohezních fondů. Klesají dokonce nejrychleji ze všech čistých příjemců, tedy ze všech zemí, které ze společného rozpočtu v tuto chvíli dostávají více peněz, než kolik do něj odvádějí. Česko se tak postupně přibližuje bohatším státům, i když stále ještě i v tom příštím sedmiletém období bude patřit mezi čisté příjemce. Pokračuje Andrej Babiš.
19: My stále kohezi považujeme za důležitou. My jsme vstoupili do Evropské unie později než Španělsko nebo Itálie, kteří si ty silnice a železnice a další věci postavili. Bude to samozřejmě zase tvrdý boj mezi čistými plátci a příjemci.
4: Zdenko, kdyby mělo být o podobě nového rozpočtu jasno?
18: Tak ten rozpočet má začít platit od roku 2028 a předseda Evropské rady Antonio Costa, jeho představa je taková, že lídři ty hlavní parametry rozpočtu mají schválit do konce tohoto roku, aby potom po celý příští rok mohly státy postupně schvalovat jednotlivé rozpočtové legislativy. Jenže řada lídrů i unijních diplomatů upozorňuje na to, že toto je opravdu velmi optimistické očekávání a že je dost možné, že se ten rozpočet do konce roku zkrátka schválit nestihne, protože pozice jednotlivých členských států jsou často úplně diametrálně odlišné. Liší se jak v postoji k tomu, jak vysoký by měl ten rozpočet být, zda by měla Evropská unie hledat nějaké nové zdroje, na co konkrétně by ty peníze měly jít a tak dále. Čili hledat tu schodu bude opravdu velmi obtížné. V každém případě to bude velké téma na příštím říjnovém a následně i prosincovém summitu evropských rad.
4: Lídři států 27 dnes jednali také o situaci na Blízkém východě a možných sankcích proti extremistickým ministrům izraelské vlády. K čemu dospěli?
18: Toto byla opravdu velká debata v posledních dnech a týdnech a zatím není úplně jasné, jak dopadla, protože schválené závěry Evropské rady k Blízkému východu zatím nebyly zveřejněné. Jednání rady už sice skončilo, nicméně v tuto chvíli ještě stále čekáme na závěrečnou tiskovou konferenci. Nicméně premiér Babiš už nám to vyjádření dal a vydal se na letiště na cestu zpět do Prahy. Ta velká diskuze v posledních dnech byla o sankcích proti ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi a také vůči ministrovi financí Becaelovi Smotričovi. Oba dva jsou známí svými velmi radikálními postoji a podněcováním nenávisti, zejména vůči tedy palestinským obyvatelům. V posledním návrhu závěru Evropské rady, tak jak já je mám k dispozici, tak se lídři chystali vyzvat radu, aby prozkoumala možnosti sankcí proti těmto extremistickým ministrům, kteří právě podněcují takovéto porušování lidských práv. Původně lídři nebo většina členských států tam chtěla prosadit ještě drsnější jazyk, chtěla přímo vyzvat k přípravě sankcí vůči těmto ministrům. Nicméně bylo tam několik států v čele s Českem, kteří takovéto znění odmítali. Premiér Babiš před chvíli na briefingu s novináři řekl, že uvalení sankcí na tyto ministry by jim naopak pomohlo v předvolební kampani, která aktuálně v Izraeli probíhá.
4: Jednání lídrů států Evropské unie v Bruselu sleduje zpravodajka Českého rozhlasu při unijních institucích Zdenka Trachtová. Děkujeme za to, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
4: A v tématu pokračujeme v odpoledním plusu dál. Naším hostem je Michal Fanta, hlavní analytik Centra ekonomických a tržních analýz z Angloamerické vysoké školy. Dobrý den.
20: Dobrý den.
4: Jak jinak má vypadat ten nový evropský rozpočet oproti stávajícímu? Které výdaje se mají omezit a co má třeba získat větší prioritu oproti tomu současnému?
20: Tak on má skutečně dosáhnout skoro 2 bilionů euro a komise vlastně navrhuje rozpočet, který z 1% hrubého národního důchodu Evropské unie na 1,26%, proto tam je takový obrovský nárůst, vlastně nejvyšší v historii EU. A vlastně většinu těch nových peněz chce komise směřovat do takového nového obrovského rozpočtového nástroje, který se jmenuje Národní a regionální partnerské plány, kam se alokuje skoro 900 miliard euro. A to vlastně zahrnuje obranu, vlastně výdaje na obranu, technologie, ale fakticky se do toho přesouvá i dosavadní kohezní politika a ty ostatní politiky, které tam patřily. No a zároveň samozřejmě roste i podíl na klimatické výdaje, ale my máme za to, že to není správná cesta, že nejde o to tam mít víc peněz a zvětšovat tu hromadu peněz, která se potom přerozděluje, ale je to spíš o tom, abychom je utráceli lépe a soustředili je tam, kde národní úroveň vlastně těch jednotlivých států objektivně nestačí.
4: Podle Evropské komise Unie potřebuje posílit konkurenceschopnost vůči Spojeným státům a Číně. Tak v čem podle vás může evropský rozpočet skutečně vlastně pomoct a může vůbec nějaká ta podoba toho následujícího evropského rozpočtu k tomuto pomoct?
20: Určitě může, ale já bych tedy rozlišoval mezi dvěma věcmi. Ta první je, že rozpočet samozřejmě může pomoct financováním nějakých skutečně nadnárodních projektů, jako je energetické propojení mezi jednotlivými státy, nějaká výzkumná infrastruktura a společná obrana, ale samozřejmě konkurenceschopnost se nedá koupit v žádném případě dotacemi. Ten, kam je klíčový, je nějaký funkční jednotný evropský trh, který nám do dneška nefunguje tak dobře, jak bychom si přáli. Méně byrokracie a nějaké takové prostředí, kde se bude firmám dobře podnikat a platí se jim v Evropě investovat. Ale to je spíš otázka regulace a administrativy než otázka většího rozpočtu.
4: Právě jak by měl tedy rozpočet obecně vypadat, aby podporoval růst a inovace a nebyl jen větším přerozdělováním, aby se prostě Evropa k prosperitě takzvaně neprodotovala?
20: Prosperitě se určitě nedá prodotovat jednoduše a dlouhodobý růst samozřejmě stojí na nějakém soukromém kapitálu, ne na grantech. Ukázkový je příklad Horizon Europe, to je přesně evropský vlastně fond, který má investovat do inovací a ta dotace má fungovat jako pákový efekt, to znamená, že má přilákat soukromý kapitál, který je klíč k tomu úspěchu. Ale jak se ale ukazuje, tak ty minulé projekty, kam každé jedno euro investované Evropskou unii přilákalo asi zhruba 9 centů soukromých investic. Takže to určitě není pákový efekt, který bychom si přáli, to je z velké části spíš nahrazování soukromého kapitálu těmi veřejnými penězi. No a pokud má rozpočet podporovat inovace, tak musí být určitě navázaný na výsledky, nejenom na objem vlastně rozdaných grantů, protože oni často ty projekty se hodnotí spíš procesně, jak dobře se to podařilo celé zprocesovat, vyčerpat, kolik lidí prošlo školeními a tak dál. Ale už se bohužel nehodnotí to, jestli ten projekt, který byl podpořený veřejnými penězi, jestli opravdu přines tu přidanou hodnotu, kterou si sliboval na začátku.
4: Co by podle vás měla česká vláda v debatě o evropském rozpočtu hájit? Na čem by měla trvat? Napadá mě třeba na výši příspěvku, i když má být nižší oproti tomu stávajícímu, nebo zachování peněz pro regiony a tak dále.
20: Měla by si určitě hlídat svoje příjmy, to samozřejmě ano, ale měla by samozřejmě hlídat i to, jaké nové příjmy Evropská unie hledá, protože každý nový příjem se bude někde chybět. To znamená, tam málo kdo ví, že bavíme se, Evropská unie tam vlastně navrhuje to, že by část spotřební daně z cigaret a nikotinu měla směřovat do evropského rozpočtu nebo část peněz za nevybraný elektroodpad, anebo zavádění nové korporátní daně pro velké firmy s obratem nad 100 milionů euro. No a to jsou samozřejmě nové příjmy, které se budou muset někde vzít, oni nespadnou z nebe, ani si je nemůžeme přitisknout ty peníze a každý takovýhle nový příjem, pokud bude někde chybět, tak ho bude muset zaplatit spotřebitel, státní rozpočet anebo daná firma. Takže na to bychom si měli dávat pozor, abychom neotvírali dveře nějakým novým příjmům, které by v podstatě jako fungovaly jako skryté zdanění, které bychom museli zaplatit my nebo naše firmy.
4: Když se bude v příštích měsících hledat kompromis, podle čeho poznáme, že pro Česko vůbec dobrý? Na jaké ukazatele bychom se měli dívat? Máte proto nějaké jednoduché vysvětlení, nějaký jednoduchý návod?
20: Už jak jsem říkal, měli bychom zabránit novým příjmům, nechat si tam jenom ty stávající odvody, které už dneska platíme, měli bychom odmítat jakékoliv nové příjmy a pokud se nové příjmy přijmou, tak bychom měli zachovat nějakou fiskální neutralitu. To znamená, pokud nám chce Evropská unie vzít z rozpočtu někde jinde, tak by měla zase naopak někde jinde ubrat, aby to bylo fiskálně neutrální. No a za druhé, jestli zůstává, jak jsem říkal, fiskální disciplína a pak jestli si Česko udrží samozřejmě přístup těm prostředkům, na kterých skutečně závisí a to bez ohledu na to, jestli jdou přes starý nebo nový mechanismus. Takže my jsme doteďka jsme čistým příjemcem, ještě nějakou dobu zřejmě budeme, ale jak jsem říkal, prioritou číslo jedna pro Česko by mělo být zabránit tomu, aby ty nové evropské příjmy vlastně ukrajovaly z našeho státního rozpočtu stávajícího, který je velmi napnutý a pokud nám v našem národním rozpočtu peníze chybět budou, tak se budou muset vzít někde jinde a musí to být zase z nějakých jiných daní nebo z něčeho jiného, což konec konců zaplatí buď spotřebitele nebo české firmy. Takže na to bychom si měli obrovský pozor.
4: Na to jsem se chtěl ještě doptat, co znamenají ty, řekněme, nové příjmy, nové zdroje peněz. Jedná se o ten takzvaný tisk nových peněz, nebo řekněme, že to bude z nějakých nákladů firemních právě z těch rozpočtů, jak jste říkal?
20: Bohužel si peníze jen tak jednoduše tisknout nelze. Takové státy, několik států už to zkusilo, vždycky na to tvrdě doplatilo. Ale jde samozřejmě o nové odvody a poplatky, které Evropská komise plánuje, které nakonec, jak jsem říkal, zaplatí z firmy nebo spotřebitelé. Příklad je tam nová korporátní daň z příjmu s názvem COR, která se vlastně počítá z obratu velkých firm, ne ze zisku, je to z obratu firm nad 100 milionů euro, což se může dotknout i českých velkých vlastně průmyslových podniků, které mají obrovské jako obraty, ale zároveň malou marži, takže jim to může potom sáhnout do zisku. Nebo to může být poplatek za nevybraný elektroodpad, který tam je teďka v tom návrhu, který vlastně funguje tak trošku jako paradox v tom, že tam, když nebudeme plnit ten náš cíl sběru elektroodpadu, tak za každé kilo nevybraného elektroodpadu budeme platit nějakou pokutu, která se stává tím jako běžným příjmem rozpočtu. To znamená, že už to není jako nástroj regulatorní a motivační, ale už je to spíš skrytá daň. No a pak ten třetí nástroj, na který bychom se měli dát pozor, je ta část spotřební daně z cigaret a nikotinu s názvem TEDOR, kdy vlastně část vlastně této naší spotřební daně má být přerozdělena přímo do evropského rozpočtu. Ale víme, že už jenom daň z tabáku na té vybere český rozpočet ročně něco kolem 60-70 miliard a pokud o ty příjmy přijdeme, tak je budeme muset hledat někde jinde.
4: Dodává Michael Fanta, hlavní analytik Centra ekonomických a tržních analýz z Angloamerické vysoké školy. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
20: Díky, naschle.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: A teď je 16 hodin 20,5 minuty. Masové nasazení dronů různých typů ve válce na Ukrajině stěžuje práci místní.

0: Chersonu, nebo potom Bachmut, nebo Avdiivka, Vuhledar. Vždycky to bylo nějaký ohrožený nějakých raket, jo, nějaké střelby zdaleka, kde to nebylo tak osobní, jako to je dneska. Že jo.
1: Nejhorší je v tomto směru situace na východě Ukrajiny, upřesňuje Alois z Vesper.
0: Dneska jedeš na východ a už prakticky od Charkova, u objezdu Charkova vlastně vrchní severní stranu, když jedeš, tak už tam lítají prakticky drony, že jo, který tě můžou ohrozit, zabít, zničit. Jo. A takhle se to táhne vlastně celou cestu Izum, Slaviansk, Kramatorsk, tohle už je prostě hrozně moc nebezpečný. Já už to nazývám dneska frontou. To je přímá fronta, kde tady tyhle operátoři těch dronů nás můžou nahánět, že jo, a je to jenom o tom, jak ty rychle jedeš, jak seš, ne maskovaný, ale jak seš prostě pro ně nezajímavý, protože ve chvíli, kdy ty budeš pro ně zajímavý, tak tě můžou sejmout úplně stejně jako toho vojáka, že jo, takže je to nebezpečný. Dnes to beru jako, že jezdíme vyloženě na frontu. Tam, kde bojuje voják, tak tam jsme my a tam pomáháme.
2: A proč to pořád vlastně podnikáš, tady ty velmi nebezpečné cesty?
0: No tak protože já se dneska cítím jako jeden z nich, z těch kluků, že jo. My jsme spolu, když ta válka začala, tak já jsem jim začal pomáhat a dneska je to tak propojený, že z mého pohledu by to byla zrada, dezerce, kdybych jim řekl, tak chlapci, já končím, jo, a už na to nemám, nebo už se na to necítím, to prostě nejde, jo. Cítím se úplně stejně na tom, jako oni, takhle zavázaný k tomu pokračovat dál do toho samého konce, aby jsme to dotáhli do toho prostě, že Rusáka vyženem a budeme se snažit potom tady nějak tu zemi zpátky vrátit do té svobody. Jo. A já rozhodně se nechystám přestat a do samého konce, dokud to zdraví samozřejmě dovolí, tak budu chtít to jednou slavit s ním a to vítězství.
1: Leco se zlého může dobrovolníky potkat i relativně daleko od fronty. Tohle třeba v noci zažili v Oděse Jarmila a Stáňa z organizace Psí život, které na Ukrajinu jezdí pomáhat opuštěným a nemocným zvířatům.
2: A nebáli jste se teď přijet do Oděsy?
3: No, moc jsme se nebáli, spíš naši blízcí se báli, ale po dnešní noci teda musím říct, že jsem se opravdu už byla zeptat, kde je nejbližší kryt, protože to nebyla příjemná noc teda.
2: Bylo to blízko?
3: Bylo to nad náma hned. Viděli jsme, jak nad náma se střelují drony, blízkala tam obloha, stříleli, takže to bylo hodně nepříjemný teda, no. Ale lidi tady v tom žijou, že jo, tady.
1: Minulý měsíc se v Oděse konalo Mezinárodní bezpečnostní fórum a byl tu také velvyslanec Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na Ukrajině Petr Mareš. Zeptal jsem se ho, jestli se účastníci bezpečnostní konference nebáli o svoji bezpečnost.
4: Já myslím, že báli, ale na jednu stranu na těchto akcích, alespoň to je moje zkušenost, se setkávají takový ti očekávaní podezřelí. To jsou lidé, které jsem já potkával kdysi dávno v Bělorusku, potom v Rusku a dneska je potkávám na Ukrajině, ať už jsou to politici, politologové nebo lidé z neziskových organizací.
1: Letošní ročník Černomořského fóra se ale od těch předchozích trochu lišil. Všiml si Petr Mareš.
4: Tohle byl třetí ročník toho fóra a v obou dvou předcházejících ročnících došlo k tomu, že po dobu jeho trvání Rusko na Oděsu neútočilo. Tentokrát tomu tak nebylo. Po obě dvě noci došlo k útokům na město Oděsu. Ukrajinská protivzdušná obrana byla úspěšná v tomto případě, téměř zcela.
1: Rusko nedávno zahraniční diplomaty a cizince vyzvalo, aby Ukrajinu ve vlastním zájmu opustili. Ti, se kterými jsem mluvil, to ale udělat rozhodně nechtějí.
2: Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Za 5 minut bude 16:30 a v tomto čase pro vás máme v odpoledním vysílání Českého rozhlasu plus každý den literární rubriku. Byl zánik Rakouska-Uherska historickou nutností nebo schodou nešťastných okolností? A jak moc nás dodnes ovlivňuje dědictví Habsburků? Na to se snažil najít odpověď tým historiků v publikaci Finis koncertu velmocí Evropa a Rakousko-Uherská monarchie na konci dlouhého 19. století, kterou v těchto dnech vydává nakladatelství Karolinum. A víc nám o tomto tématu už řekne její spoluautor a editor Marek Šmíd. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, srdečně vás zdravím.
5: Kniha se zabývá i propojením vnitřní a zahraniční politiky. Jak zásadní vliv měla národnostní otázka uvnitř monarchie na její schopnost prosazovat své zájmy?
6: Naše kniha ukazuje, že národnostní otázka nebyla pouze vnitropolitickým problémem, ale výrazně ovlivňovala i zahraničně politické možnosti monarchie. Rakousko-Uhersko muselo stále více přizpůsobovat své fungování

0: složitému systému národních požadavků, zejména tedy v uherské části říše. Reformní kruhy kolem Františka Ferdinanda si uvědomovali, že bez řešení národnostních sporů nebude možné stát dlouhodobě stabilizovat. Proto vznikaly různé federalizační návrhy, které počítaly s výraznějším zastoupením jednotlivých národností a vlastně s představbou dosavadního uspořádání monarchie.
1: Máme tendenci se nakonec habsburské monarchie dívat optikou jejího konce v roce 1918. V čem vaše kniha tento stereotypní pohled, řekněme, narušuje?
0: Ano, to je vlastně jeden z cílů knihy, ukázat, že rozpad monarchie nebyl předem daný, ani historicky nevyhnutelný. V úvodu připomínáme známou úvahu Ivana Šedivého, podle níž nelze rozpad Rakousko-Uherska pochopit z jednoho jediného úhlu pohledu. Ukazujeme, že vlastně teprve kombinace různých perspektiv umožnila lépe porozumět tomu, proč se monarchie ocitla v krizi a proč nakonec zanikla. Monarchie prostě z našeho pohledu nebyla nehybným útvarem čekajícím na svůj konec, ale státem, který se snažil, a to skutečně až do poslední chvíle své existence, hledat nové formy existence a reagovat na proměňující se politické prostředí.
1: Které další mýty nebo zažité stereotypy o konci monarchie jste chtěli touto knihou uvést na pravou míru?
0: Jedním ze zažitých stereotypů v Čechách určitě je představa habsburské monarchie jako nefunkčního mnohonárodnostního státu, jako žaláře národů, který byl od počátku odsouzen k zániku. To je určitě něco, co se snažíme ukázat jako složitější problém. Upozorňujeme na existenci různých reformních koncepcí, které se snažily reagovat na národnostní problémy, ale i na skutečnost, že otázka budoucnosti monarchie zůstává ještě během války otevřená. A samozřejmě dalším velkým tématem, který se snažíme narušit, je obraz Habsburků v české historické paměti. Jo, některé kapitoly ukazují, že vztah českých kulturních a intelektuálních elit k monarchii byl v podstatě složitější, než se v tom obecném povědomí alespoň dosud jeví.
1: Jak vnímala blížící se konec starého světa tehdejší aristokracie a politické elity? Uvědomovali si vůbec blížící se konec?
0: Tady myslím, že odpověď není úplně jednoznačná. Kniha připomíná svědectví současníků, intelektuálů, jako byli Stefan Zweig nebo Max Brod, podle nichž ještě před rokem 1914 převládalo přesvědčení, že rozsáhlá válka v Evropě je nepravděpodobná. Mnozí prostě věřili, že hospodářská provázanost Evropy a racionalita politických elit prostě podobnému konfliktu zabrání. Ale na druhou stranu existovaly i osobnosti, které si uvědomovaly rizika rostoucího napětí. Řekl bych, že právě ony aristokratické elity cítili tuto krizi a sami vlastně si byli vědomi určitých zásadních změn, které musí habsburskou monarchii prostě zasáhnout.
1: A už závěrem, můžeme v tehdejší neschopnosti velmocí diplomaticky předejít první světové válce najít nějaká varování nebo paralely pro současné uspořádání Evropy?
0: Tady bych se domníval, že ano, určitě. My vlastně hned v úvodu připomínáme, že tu v podstatě od napoleonských válek až do první války existoval určitý systém, který označujeme jako systém koncertu velmocí. A to je systém, který v podstatě 100 let s drobnými odchylkami, ale víceméně pozitivně fungoval jako prostě výsledek pravidelné komunikace mezi hlavními velmocemi, jako výsledek určitého respektu k určitým pravidlům a taky snaze řešit konflikty diplomatickou cestou. Jo, tohle se ukázalo po roce 1914, že začíná oslabovat, že se tu prosazuje rivalita, že systém ztrácí svou stabilizační funkci. To znamená, myslím si, že tady jsou věci, které můžeme určitě aktualizovat.
1: Kniha Finis koncertu velmocí Evropa a Rakousko-Uherská monarchie na konci dlouhého 19. století. V těchto dnech ji vydává nakladatelství Karolinum a jeho spoluautor a editor Marek Šmít o ní mluvil v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Děkujeme za to, ať se s knihou daří. Naslyšenou.
0: Děkuji pěkně, naslyšenou.
1: Mezitím bylo 17:30, v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus jsou na řadě další zprávy s Ondřejem Látelem.
2: Český rozhlas Plus.
3: Hormuzským průlivem propluvly nejméně 4 tankery s odkazem na server Marine Traffic, to uvádí agentura Reuters. Včera průlivem proplulo 25 lodí. Je to nejvíc od poloviny dubna, kdy hormuzský průliv zablokovaly iránské a americké síly. Prezidenti Spojených států a Iránu ve středu na dálku podepsali memorandum, to mimo jiné počítá s obnovou plavby přes hormuzský průliv. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už nebude moct znovu ucházet o úřad. Prezident Tamáš Šujok podepsal novelu ústavy, která omezuje funkční období předsedy vlády. Nově smí být u moci pouze 8 let. Orbán stál v čele Maďarska nepřetržitě od roku 2010. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun za litr. Cena klesne o 43 haléře a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů za litr. Benzín taky mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. Je to o 11 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Do Česka dorazí o víkendu silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí zítra a taky v neděli od 12 hodin až do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami, ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška až do odvolání. A tady jsou čerstvé dopravní informace na Plusu. Začínáme na D4 na příjezdu do Prahy ze Strakonic. Tam je aktuálně zastavený provoz těsně před křížením s Pražským okruhem. Po srážce osobního auta s motorkou tam zasahuje letecká záchranná služba. Doprava je odkláněna přes most na Baně. Zatím je alternativní trasa sjízdná plynule. D5 z Plzně, čekejte silný provoz na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Loděnici na 10. kilometru se začíná brzdit do kolony, která se táhne až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení je teď asi na půl hodiny. Na D1 počítejte s kolonou taky na výjezdu z Prahy do Brna. Kvůli omezení na Šmejkalce se brzdí už za sjezdem na Říčany na 10. kilometru. Nárazově budete popojíždět asi 14 kilometrů, očekávejte asi 40 minut navíc. A zhruba 10 minut strávíte ve Vilznově v Praze od Florence k muzeu. Hustý provoz registrujeme taky Věčné a Legerově ulici. Tam je to taky zhruba na 10 minut. Dobře dojďte. V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 21 až 16 stupňů, na horách bude taky kolem 16, v horských kotlinách výrazně méně. A zítra pak čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ty můžou být i silné. A teploty je 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27, a vát má slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A jste s námi 5 minut po půl páté. Hezké odpoledne vám přeje Martin Matějka. A po volební porážce Viktora Orbána se v Maďarsku nezačala měnit jen politika, ale i mediální trh. Několik redakcí, které byly v minulých letech spojovány s bývalou vládou, propouští zaměstnance, omezují provoz nebo ruší tištěná vydání. Kritici tvrdí, že se tím ukazuje, jak moc byla část maďarských médií závislá na státní reklamě. Podle dotčených médií je to reakce na změny v chování čtenářů. A víc nám o tom řekne naše zpravodajka Bára Vránová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Které změny jsou zatím největší a koho se dotýkají?
4: Tak ty největší zatím oznámila skupina MediaWorks, která je součástí nadace KESMA. Ta během Orbánovy vlády sdružovala stovky médií po celém Maďarsku a podle informací serveru Telex.hu a 24.hu se ty změny budou týkat asi 200 zaměstnanců. Úplně například skončí bulvární deník Boršč, který patřil k nejčtenějším v zemi. A z deníku Maďar Nemzet se stane Týdeník. Ten list byl historicky jeden z nejvýznamnějších maďarských tištěných médií. V posledních letech byl ale napojený na Orbánovu vládu. O úsporách nebo propouštění ovšem mluví i další mediální domy v Maďarsku. Týká se to například televize TV2, ta je jedna z nejsledovanějších v zemi, nebo taky bulvárního deníku Blik. Obě tato média byla v minulých letech spojovaná s podnikateli blízkými Orbánovu okolí.
1: Proč jsou najednou v takových problémech?
4: Jedním z těch důvodů je konec státní reklamy, která byla pro část maďarských médií důležitým zdrojem příjmů. Nová vláda Pétera Maďára už dříve oznámila, že chce systém rozdělování té reklamy změnit a podle maďarských médií tak některé vydavatelské domy po volbách o významnou část těchto peněz přišly. Kritici proto tvrdí, že se vlastně teď ukazuje, nakolik byl mediální systém vybudovaný za Orbánovy vlády závislý na veřejných prostředcích. Zastánci bývalé vlády ale namítají, že ty problémy nelze vysvětlovat jenom politikou, podle nich média po celé Evropě čelí poklesu prodejů tištěných novin a i přesunu čtenářů na internet.
1: Báro, jak fungovala mediální struktura, která se v Maďarsku vytvořila během Orbánovy éry?
4: Velká část maďarských médií se postupně soustředila do rukou podnikatelů blízkých vládě a symbolem se stala právě nadace KESMA, která od roku 2018 sdružovala téměř 500 médií, včetně všech regionálních novin, zpravodajských webů nebo taky televizí. Kritici dlouhodobě upozorňovali, že taková koncentrace médií omezuje pluralitu názorů a posiluje vliv vlády na veřejnou debatu. Orbánova tehdejší vláda naopak odmítala, že by zasahovala jakkoliv do svobody médií a tvrdila, že maďarský mediální trh zůstává pluralitní. Vedle KESMA ale sehrávala důležitou roli také veřejnoprávní maďarská média, která byla opakovaně kritizovaná opozicí i některými mezinárodními organizacemi za způsob zpravodajského pokrytí.
1: Staví se nějak ke situaci nová vláda Pétera Maďara? Změny především v maďarských veřejnoprávních médiích označovala za jednu ze svých priorit.
4: Přesně tak. Nová vláda už předložila rozsáhlou reformu veřejnoprávních médií. Ta počítá například se zrušením současné organizace MTVA, která je centralizovaně řídila ty veřejnoprávní média. A taky počítá se vznikem nových institucí i nové kontrolní rady. Změnit se má také systém financování. Maďar dlouhodobě tvrdí, že cílem je omezit politický vliv na veřejnoprávní média a vrátit jim důvěru veřejnosti, nebo se o to alespoň pokusit. Nový kabinet už taky dřív avizoval, že prověří fungování právě té nadace KESMA a změní pravidla pro rozdělování státní reklamy. Orbánova strana Fidesz, která je nově v opozici, naopak reformy označuje za politicky motivovaný zásah a varuje před personálními čistkami.
1: Tolik zpravodajka Českého rozhlasu Bára Vránová. Děkujeme za téma a za informace. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus v 16 hodin 38,5 minuty. Měníme sice téma, ale v zahraničí zůstáváme dál. Británie je o krok blíž k novému premiérovi. Hlavní vnitrostranický soupeř současného předsedy britské vlády Andy Burnham byl v doplňovacích parlamentních volbách zvolený poslancem. Tomu otevírá cestu k tomu, aby se pokusil nahradit v čele lejbristické strany a britské vlády Keira Starmera. Přímo ve Velké Británii vše sleduje zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek. Dobrý den.
5: Pěkné odpoledne.
1: Tak Jaromíre, jak to vypadá? Co bude dál?
5: No tak Andy Burnham především jasně řekl a už několikrát, že se chce ucházet o post lídra lejbristické strany a tedy předsedu britské vlády, dokonce když dnes ráno ve 3 hodiny se oznamovaly výsledky těch doplňujících voleb, tak mluvil o tom, že to je poslední šance pro změnu, ale on mohl stejně tak říct, že to je poslední šance, jak zachránit lejbristy a přivřít dveře straně Reform UK, která opravdu tady v Británii je poslední dobou velmi populární, takže ten první krok už má za sebou, stal se poslancem a jenom tak může tedy nastartovat tu vnitrostranickou volbu nového předsedy nebo lídra lejbristické strany. Teď musí dát dohromady 81 poslanců, aby ten proces mohl formálně začít. No a potom samozřejmě musí, to je nejdůležitější, to klání o nového lídra lejbristické strany vyhrát. Ale ty šance v tuto chvíli má opravdu veliké.
1: Jak na situaci reaguje úřadující premiér Keir Starmer?
5: No tak je to pro něj jistě neúplně příjemná situace. On dnes ráno poblahopřál Burnhamovi k tomu vítězství v těch doplňujících volbách, ale trvá na tom, že ten nový souboj o lídra strany není zapotřebí a pokud by byl, tak on sám je prý do něj připraven se přihlásit, utkat se o obhajobu té své pozice lídra. Dokonce Burnhamovi nabídl místo ve vládě. Ono úplně čistě náhodou se uvolnil post ministra zdravotnictví, stejný post, který Andy Burnham zastával před lety ve vládě Gordona Browna. No ale to není to, oč Andy Burnhamovi jde. Ten chce opravdu být lídrem a chce být novým předsedou britské vlády.
1: No a Jaromíre, můžeš nám říct, kdo vůbec je ten Andy Burnham?
5: Tak ono u nás to je postava nepříliš známá, ale tady v Británii je to velmi známý politik, řekl bych v tuto chvíli docela oblíbený, zejména na severu Anglie, protože on jednak je letitým členem Labouristické strany, opakovaně byl poslancem, jak jsem řekl, byl ministrem zdravotnictví, ale hlavně od roku 2017 je starostou Manchesteru. Jeho pozice tam je velmi silná na tom postindustriálním severu. Dokonce je nazýván králem severu. No a v těch volbách, které se odhrály včera, získal opravdu velmi silný mandát. Získal 55% hlasů a s velkým předstihem skončil před druhým kandidátem, což byl muž ze strany Reform UK, strany, která v těch volbách do místních zastupitelstev před 6 týdny vyhrála velmi významně i v tom stejném volebním obvodě, takže z toho je zřejmé, že nejde tak ani o to, že strana Reform UK teď válcuje britskou politiku, ale možná jde o to, kdo se kterému kandidátovi postaví, a v podobě Andyho Burnhama byl opravdu silný kandidát a uvidíme, jestli ho to dovede opravdu až do Downing Street.
1: To bylo ze Spojeného království zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek. Děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Je s vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Za 2 minuty bude 16:45 a jdeme k další reportáži. Před 80 lety zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Jako jediný kandidát získal všech 298 odevzdaných hlasů, včetně hlasů komunistických poslanců. Byla to poslední prezidentská volba v demokratických poměrech před únorovým převratem v roce 1948.
6: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevna a neotřesena.
7: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
8: Beneš byl pro komunisty jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, že Beneš tomu dá v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním. Čili pro ně to byl ideální kandidát.
9: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
6: Ať žije prezident doktor Edvard Beneš.
7: Volba následovala jen několik týdnů po parlamentních volbách z května 1946. Komunisté je v Československu vyhráli a jejich předseda Klement Gottwald se stal premiérem. Edvard Beneš s komunisty spolupracoval už během války.
8: Od toho roku 43 s nimi Beneš počítal. On je původně chtěl vlastně získat do té své exilové vlády už předtím, což ale odmítli, to měli zakázané.
7: Podle historika Edvard Beneš po válce věřil, že Československo může fungovat jako prostředník mezi Západem a Sovětským svazem. Realita byla jiná. Sovětský vliv rychle sílil a Beneš postupně ztrácel půdu pod nohama.
8: Počítá s tím sovětským Ruskem nebo sovětským svazem, s tím bolševickým Ruskem, jako s někým, kdo je strašně důležitý pro další vývoj Evropy. U něj v podstatě to byla asi až iracionální víra, kdy taky tam říká, že bez toho bolševického Ruska, bez toho sovětského svazu vlastně nemůže být mír v Evropě.
7: Historik Breifelder připomíná, že právě prezidentská volba v červnu 1946 ukazovala rozpor, který provázel celé Benešovo poválečné působení. Na jedné straně zůstával symbolem obnovy republiky po válce, na straně druhé souhlasil s uspořádáním, které omezovalo předválečné demokratické mechanismy.
8: Ale zároveň byl člověk, který vlastně ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomil.
9: Kolo se to zahemžilo fotografii.
7: Lidé se sešli na nádvoří Pražského hradu bezprostředně po volbě prezidenta. O necelé dva roky později přišel únor 1948 a Beneš stál před dalším těžkým rozhodnutím. Pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. V Československu skončila demokracie a země se stala sovětským satelitem. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: A teď máme minutu a půl po 4:45 a jdeme na další příspěvek. Brian Ouma žije v Keni, je mu 26 let a před pár dny poprvé cestoval letadlem. Přijel do Česka, aby se sešel se studenty Třeboňského gymnázia, kteří ho na dálku léta podporovali, aby mohl vystudovat medicínu.
10: Okay, so can we go? Okay, so Brian, please follow us. We're heading straight to the Rosenberg pond. Let's go. Pojedeme se podívat k plomu, to bude vyjde na nějakých 10 kilometrů. Cestou zpátky to buď vezmeme stejnou cestou, anebo když se mu bude chtít, tak ho můžeme ještě provést lesem, ukázat mu další vesnice.
11: Pozná tady nádherný Třeboňsko, je to placka, takže to nebude nic náročného. Pojedeme okolo Rožumberka, ukážeme mu tam snad třeba i hráz, ty stavidla a tak podobně.
12: Vlastně zahedou.
13: Studenti s Brianem mizí v dálce směrem k Rožumberku a k zatopenému lomu na koupání, ale cyklovýšťka není to jediné, co si třeboňští studenti pro Briana přichystali.
14: Studenti mají takové drobnosti, po výuce vedli Briana do centra Ekovidra.
13: Říká Lenka Kopečková, která má v třeboňském gymnáziu na starost adopci na dálku.
14: Byly kánoje, takže jsme jeli řeku Nežárku, je připravený výlet do Českého Krumlova na slavnosti pětilisté růže.
13: Program si ale připravil i Brian pro studenty.
14: Měl připravené prezentace na různá témata.
15: My jsme se dozvěděli o nemoci HIV, o malárii, když je vlastně u Viktoriina jezera je velký nebezpečí právě, že nás můžou nakazit komáři a že tam je to fakt častý.
16: Mohli jsme se zeptat na různé otázky. Zmiňoval jak kulturu, tak rodinu, sporty a celkově co zažil.
17: My name is Brian Ouma from Kenya. I've been in the adoption.
18: Jmenuji se Brian Ouma. Do adopce jsem vstoupil, když mi bylo 13 let. Moje téta žila na ostrově Rusinga u Viktoriiných vodopádů. Mám 13 sourozenců a díky tomu, že jsem se mohl přesunout k tetě, jsem se dostal do školy, kterou provozuje česká organizace. A oni dělají také program adopce na dálku. A tam mi řekli, že si mě adoptovali studenti z gymnázia v Třeboni.
17: Gymnázium Třeboň.
13: Díky dlouholeté podpoře se Brianovi podařilo vystudovat medicínu a se svými adoptivními rodiči byl v kontaktu skrze dopisy a později také videohovory. Letos přišlo navíc pozvání do Čech. Nic z toho by ale nezažil, kdyby si ho v roce 2013 nevybrala na seznamu dětí k adopci skupina třeboňských studentů.
17: So last year I went back home and...
18: Mám stejně starého kamaráda, který zůstal na místě, kde jsem vyrůstal. Minulý rok jsem se tam na delší čas vrátil a potkal spoustu svých bývalých přátel. Většina z nich hospodaří na farmách a žijí velmi jednoduché životy a asi bych žil podobně. Rodiče by neměli peníze na to, abych vystudoval alespoň základní školu. A jsem neskutečně vděčný, že můžu žít tento život, který mě posouvá a mění moji budoucnost.
13: V budoucnu by se Brian rád stal pediatrem. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Posloucháte páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu plus 16 hodin 50 minut. A teď pozvánka k našemu dnešnímu večernímu pořadu o historii. Novinář a publicista Jiří Ješ pracoval dlouhá léta jako moderátor, komentátor a autor komponovaných rozhlasových pořadů. Dnes uplynulo 100 let od jeho narození. V roce 1996 se stal prvním držitelem novinářské ceny Ferdinanda Peroutky. Krátce teď Jiřího Ješe připomene publicista Jan Sedmidubský.
19: Vzpomínka na publicistu a komentátora Jiřího Ješe nemůže začít jinde než v Dykově ulici, kde kdysi sídlil Český rozhlas 6 a tedy redakce, kam Jiří Ješ pravidelně docházel.
20: Já jsem bydlel na Vinohradech, to znamená, když tady jdu z rozhlasové naší budovy v Dykově ulici, tak vidím proti sobě školu na náměstí krále Jiřího, kde jsem chodil tedy do první a do druhé třídy a to tak, že maminka viděla, že jsem do té školy došel, protože jsme bydleli v tomto též bloku a z kuchyně bylo přes dvůr vidět tedy na chodbu té školy. Pak jsme se přestěhovali do ulice Krkonošské, to je u Rýgrových sadů, a já jsem den co den chodil přes ty Rýgrovy sady do školy na Smetance, základní školy, tedy tenkrát obecné školy, jak se říkalo, a z této obecné školy nezbyl kámen na kameni, protože do ní padla plná foltrefa 14. února 1945 a ta škola zmizela a dodnes není. Zatímco vedlejší škola, která teď je základní školou, byla tenkrát reálka, do té jsem chodil později a ta škola teda doposavat stojí. A tu zase vidím, kdykoliv sedím ve studovně rozhlasové budovy na Vinohradské, takže já jsem pořád doma a jestli vás to zajímá, je to zajímavé, tak této Dykově ulici na jejím konci je kostel církve československé husitské, který má takový kalich nahoře, pod ním je kolumbárium a já tam mám pohřbeny tři rodiče. Já měl tři rodiče, já měl tatínka, jednoho samozřejmě, a maminku, která zemřela, když mi bylo 15, a její sestra za války se obětovala veškerou svoji kariéru a vdala se za mého otce a starala se o nás až do svých 90 let, když mě bylo 60, tak tato žena pořád o mě pečovala.
19: Prvorepublikovou hodnotovou orientaci budovatelů státu převzal Jiří Ješ beze zbytku. Jenomže svůj vzor, Ferdinanda Peroutku, už mohl po únoru 1948 poslouchat jenom na vlnách svobodné Evropy. Ale zatímco Peroutka stihl před komunisty uprchnout do svobodného světa, Jiří Ješ za své prvorepublikové zásady zaplatil místo ceny exilové cenu jinou, ztrátu svobody.
20: Já jsem nezažil nic tak příliš drastického, což velmi mnozí zažili. Já jsem toho zažil jenom hodně, to znamená od všeho něco. Takže mě vyloučili mezi těmi prvními taky 12 zase na vysoké škole obchodní. Podepsal to Václav Hůla, dobře známý muž, tedy potom jako předseda ústřední plánovací komise a člen předsednictva UVKSČ a tak dále. A napsal mi tam mimo jiné, že jsem byl studentský redaktor SS, aby to dobře znělo, jo, což znamenalo svobodného slova tedy, ale ono zní velice hezky, když se řekne SS. Ano. Že? Potom jsem byl velice bezradný, no tak jsem se dlouhý nějaký měsíc tedy snažil víceméně teda studovat sám a můj otec sám teda byl vyhozen ze zaměstnání také, takže my jsme jaksi potom nevěděli, co budeme dělat, no oni mi ulehčili jaksi to přemýšlení v tom, že mě zavřeli. Nejdřív na jeden rok pro nějaké dopisy právě s tím jmenovaným už Ransdorfem, pak mě za ten rok pustili a ta dvě leta, která následovala, byla nejhorší v mém životě, protože to jsem byl opravdu štvanec. Prokurátor se odvolal a řekl, že mám jít se děti znova. Já jsem se tomu schovával, pak jsem se pokoušel útěk do zahraničí, oni mě chytli, zavřeli mě na dalších 7 let, ale seděl jsem tady jenom 4. A mezi tím naše rodina byla vystěhovaná do Liberce z Prahy a já jsem pak ještě zase po propuštění byl nesčetněkrát vyhozen z místa. Jednou jsme se sešli s otcem doma, oba dva jsme byli najednou vyhozeni z místa. Neměl jsem pas samozřejmě, neměl jsem žádné výhody, plat 1100 trvalé tedy. Takže to byly takové ty atributy člověka, který se neměl dobře, ale zase tak strašné to nebylo.
19: Tak tolik malá ochutnávka z rozhlasových vzpomínek publicisty a komentátora Jiřího Ješe. Celý pořad věnovaný této rozhlasové legendě si můžete poslechnout už dnes večer na Vlnách Plusu. Po zprávách ve 20 hodin těší se na vás také Jan Sedmidubský.
1: Za 5 minut bude 17 hodin, posloucháte páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. A před dalšími zprávami pro vás máme ještě jednu reportáž. Jaká skladba bude tou první původní, která zazní na nové svatovícké varhany, vybrali přímo posluchači. V hlasování Českého rozhlasu Vltava rozhodli, že dnes večer ve světové premiéře na unikátní nástroj zazní Fantazie na chorál svatý Václave od Iva Bartoše. Hned poté v katedrále zahrají rozhlasoví symfonici.
0: Jak ten název napovídá, jedná se o fantazii, to znamená, že skladatel tak má volnou ruku při práci s tím notovým a s tím hudebním materiálem.
21: Chorálem svatý Václave se podle Aleny Maršíkové Michálkové z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava Ivo Bartoš inspiroval hned v několika částech 9minutové skladby.
0: Tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou právě na jeden z motivů z toho svatováclavského chorálu.
13: celé se to stupňuje a zahušťuje a pak v té úplně závěrečné části tak slyšíme velmi zrychlený motiv toho svatováclavského chorálu a zároveň do tohoto zrychleného motivu svatováclavského chorálu tak je v pomalých tónech citována celá melodie svatováclavského chorálu.
21: Skladba tak dá vyniknout pestrosti jednotlivých rejstříků nových svatovíckých varhan. Ivo Bartoš porazil dva další finalisty, Karla Martínka a Mikuláše Piňose. Soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovícké varhany už před 7 lety.
13: Sešlo se okolo 60 skladeb, nejen z České republiky, ale i z různých zemí světa. Dokonce jednu skladbu tak zaslal 11-letý účastník z České republiky, takže ten věkový rozptyl tam byl opravdu velmi veliký. Porota tak vybrala 3 skladby, přičemž udělila Ivo Bartošovi uznání poroty za propracovanost té kompozice a pak ještě ocenila čestnými uznáními další 2 skladby.
21: Bartošovu skladbu večer provede varhanice Jiřina Marešová. Tou dobou už budou kolem varhaního mobilního hracího pultu uprostřed hlavní lodi katedrály připraveni hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Těm patří právě páteční večer z cyklu Svatovícký varhaní oktáv.
3: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camille Saint-Saënse z francouzského skladatele, kterou jsme relativně nedávno hráli v Obecním domě.
21: Ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek připomíná, že v katedrále se s orchestrem poprvé v pozici šéf-dirigenta představí německo-japonský dirigent Elias Grandi. I přesto bude část programu ryze česká.
3: Pro nás, pro všechny je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů. A proto Dvořákovy písně, Dvořákovy biblické písně.
4: Hospodin jest můj pastýř.
21: Cyklus Svatovítský varhaní oktáv bude pokračovat i o víkendu. V sobotu v katedrále uvede Opera Národního divadla v Praze monumentální glagolskou mši Leoše Janáčka. V neděli program završí koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, na kterém vystoupí i houslista Pavel Šporcl nebo Hradišťan. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
22: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Co uslyšíte v našem vysílání dál? Hostem pořadu 20 minut Radiožurnálu je dnes Michal Žák, meteorolog. A čeká nás tropický víkend a teploty podle předpovědi neklesnou ani na začátku příštího týdne. Proč jsou vlny tropických veder stále častější? Shodují se klimatologové v odpovědi? Pořad po zprávách v 17 hodin moderuje Vladimír Kroc. A když budete mít chuť, po 8:30 si nalaďte Online Plus dnes na téma večerky online nebo povinné pauzy ve scrollování na sociálních sítích. Britové chtějí jít ještě dál než Australané v omezeních a regulaci přístupu na sociální sítě nebo další digitální platformy pro nezletilé. Co navrhuje vláda? Kýra Stárbna uslyšíte právě v pořadu Online Plus. A tím končí dnešní vydání Odpoledního Plusu. Za celý tým, který ho připravil a odvysílal, vám za vaši pozornost děkuje Martin Matějka.
23: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
24: Policie pátrá po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný ve fotbalové korupční kauze. Libanonský Hizballáh a Izrael uzavřeli podle agentury Reuters dnes odpoledne příměří. České volejbalistky prohrály v Lize národů na Filipínách i po třetí. Po vážné nehodě za Zbraslaví je ucpaný výjezd z Prahy na Příbram a Strakonice. A počasí taky zítra bude slunečno, místy hlavně v Čechách pozor na bouřky a teploměry ukážou až 36 stupňů.
23: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
24: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu vyhlásili pátání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Etická komise fotbalové asociace Wolfovi kvůli ovlivnění 3 zápasů zakázala na 12 let působit ve fotbale a dala mu pokutu 3 miliony korun. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a funkci primátora chce obhajovat v komunálních volbách. Podle Wolfova advokáta Filipa Petráše je primátor na plánované dovolené a k policejnímu pátrání nevidí důvod.
5: Můj klient čerpá řádnou dovolenou, o tom bylo policie včera informována. Žádným způsobem policie nekontaktovala ani mě jako jeho obhájce, ani klienta a vyhlašuje pátrání, přestože neměl žádné omezení na vycestování a ten postup policie je absolutně v rozporu s jakýmikoliv pravidly řádného procesu.
24: Podle olomouckého vrchního státního zástupce policie pátrá po Wolfovi pravděpodobně proto, že mu hrozí vazba. Izrael a proíránské libanonské hnutí Hizballáh se podle Reuters dohodli na příměří. Agentura se odvolává na nejmenovaného amerického představitele, podle kterého začal dočasný klid zbraní platit v 15 hodin středoevropského času. Později to údajně potvrdili izraelské i libanonské zdroje. Kvůli trvajícímu konfliktu na jihu Libanonu odložili zástupci Spojených států a Iránu dnešní mírové jednání ve Švýcarsku. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě. Izrael i přesto včera dál útočil na jih Libanonu. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už nebude moct znovu ucházet o úřad. Prezident Tamáš Šujok podepsal novelu ústavy, která omezuje funkční období předsedy vlády. Nově smí být u moci pouze 8 let. Orbán stál v čele Maďarska nepřetržitě od roku 2010.
6: Změna pro maďarské premiéry zavádí limit 2 čtyřletých volebních období. Zároveň ale počítá i roky, které politici ve funkci strávili už dříve. Prezident Tamáš Šujok upozornil, že volba premiéra patří k nejdůležitějším rozhodnutím parlamentu a nepřímo odráží vůli voličů. Přesto novelu podepsal. Po dosažení 8letého limitu tak nově mandát maďarského premiéra automaticky zaniká. Podle agentury AFP ale nejde o definitivní překážku pro případný návrat Viktora Orbána. Opatření by totiž v budoucnu mohla zrušit další ústavní změna. Bára Vránová, Radiožurnál.
24: Jihomoravský kraj chce založit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální i krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických potíží. Třeba jihomoravští záchranáři loni vyjížděli k pacientům s psychiatrickou diagnózou téměř 6000krát. Institut má pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a taky rozvíjet nové služby v regionu, doplňuje Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
7: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
8: České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách s Japonskem 0-3. V Manile reprezentantky zatím ve 3 zápasech nezískaly ani set. Před Japonskem podlehly i Italkám a Američankám. Nahrávačka národního týmu Květa Grabovská alespoň ocenila atmosféru, která na turnaji v Asii panuje.
9: Tady je jako menší česká komunita na Filipínách a díky minulému roku mistrovství světa chlapů, tak lidi o nás ví a přišli nám zafandit, tak bylo skvělý. Ti fanoušci tady korpáci nad tím žijou, takže to je úplně, je to hezké jim udělat radost. A i když hrajeme proti jejich domácímu, tak nám zatleskají a zafandí nám, když máme pěknou výměnu a je to pěkný.
8: Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti Dominikánské republice a čeští kordisté Michal Čupr, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Matyáš Pavlík obsadili na mistrovství Evropy v Šermu ve Francii 10. místo. V souboji o 9. příčku česká čtveřice podlehla Nizozemsku 28-45.
25: Nehody na Strakonické za Prahou, taky na D1 u Kývalky. Zelená vlna.
26: Ve Strakonické směrem z centra se poprvé zastavíte v Malé Chuchli, kolona se táhne až pod Cukrák a před druhý sjezd na Lipence. Tam vyšetří nehodu, jak to na místě vypadá, poví Jakub Vodička z naší motohlídky.
27: Policie už zrušila odklon na Baně, aktuálně už se projíždí kolem nehody a to pravým druhém.
26: Stále se všichni kolem nehody a to pravým druhém. Z Braslaví provoz kolabuje, uspává to i sjezdy z Pražského okruhu na Strakonickou. Na D5 z Plzně do Prahy sjezdu na Rudnou zůstává kolona, táhne se na okruh za Ořech, je to na 40 minut, ovšem okruh zdál se znovu brzdí, začali regulovat provoz na vjezdu do Ochovského tunelu kvůli
2: ušpanem. Začíná za Domašovem kolem kilometru 176, popojíždí se až 40 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy už po nehodě na prvním kilometru v pravém pruhu vzniká jenom kratší fronta osobních aut od exitu 3 u Olympie. Kamiony v pravém pruhu se sunou ještě z 5. kilometru. A na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kratší frontu od exitu 25 Sacká. K nehodě na 27., kde je zabraný levý pruh, je zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
24: Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploměry zítra ukážou 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 27. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
10: Na české území dorazila vlna veder. Znamená to, že voda po nedávných deštích z půdy zmizí. Můžeme se v ochraně před vedrem poučit od zemí jižní Evropy, kde teploty překračují 40. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je meteorolog a moderátor České televize Michal Žák, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
11: Dobrý den, přeju.
10: Asi je tam horko, ne?
11: Docela ano.
10: Čeká nás,
11: se vzduch nehýbe.
10: No, čeká nás tropický víkend s teplotami až 35 stupňů Celsia. Jak dlouho ta vedra asi potrvají?
11: Tak pokud se budeme bavit o teplotách, které můžou přesahovat 30 stupňů Celsia, tak je pravda, že na některých místech máme před sebou minimálně týden s takto vysokými teplotami, možná dokonce až 10 dnů, protože podle těch nejčerstvějších předpokladů to vypadá, že i ta druhá polovina příštího týdne nakonec nepřinese tak výrazné ochlazení nebo citelné ochlazení, jak to vypadalo třeba ještě včera nebo předevčírem, a že ty teploty i v té druhé polovině můžou aspoň na některých místech lehce tu tropickou třicítku přesahovat. Takže v takovém případě opravdu můžeme mít možná i těch 10 tropických dnů v řadě za sebou.
10: V předpovědi jsme teď slyšeli, že máme čekat i výraznější bouřky, možná krupobytí. Hmm.
11: Určitě je to možné, je to možné. Ono vlastně ten potenciál výskytu silných nebo možná až velmi silných bouřek během toho nadcházejícího víkendu tu máme, tu bude. Počítejme s tím, že je tak na naše území bude proudit nejenom ten velmi teplý, horký vzduch, ale také vzduch poněkud vlhčí, a to je ideální kombinace právě pro to, aby se mohly tvořit vertikálně mohutné bouřkové mraky, které třeba svými vrcholky dosahují až někam do 13 kilometrů nebo i více. A v takovém případě je potenciál výskytu těch nebezpečných jevů samozřejmě velký. Trošku problém je říci, kde a kdy se ta konkrétní bouře nebo bouřka silná vyskytne, protože se bude jednat o takové ty lokální a pomalu postupující bouřky, takže tam ta konkrétní předpověď je docela jako obtížná. Samozřejmě větší pravděpodobnost, jak už bylo zmiňováno před pár minutami v předpovědi, je zítra v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. V neděli se ale samozřejmě můžou vyskytnout i na Moravě a ve Slezsku silné bouřky, a také třeba zítra jich tam pár dorazit nebo se vytvořit může. Pokud jde o ta rizika, kromě těch zmiňovaných krup, tak je to především přívalový déšť. Ony ty bouřky, jak už jsem trošku naznačil, budou postupovat poměrně pomalu, protože nám nějak moc nefouká, to asi sami pociťujeme, pokud se pohybujeme venku, že schlazující efekt větru je teď opravdu zanedbatelný. Takže ty bouřky budou postupovat poměrně pomalu a můžou lokálně tedy přinášet významné úhrny té dešťové vody během relativně krátké doby, takže může spadnout třeba 30 až 40 mm během několika desítek minut, ojediněle by to mohlo být i více, a potom třeba zejména v oblastech, které mají větší podíl takových těch zastavěných, zpevněných ploch, to znamená hlavně tedy města, kde je velké množství silnic, chodníků a betonových povrchů, tak tam toto množství vody už může napáchat, řekněme, poměrně velkou paseku nebo určité škody.
10: Co znamená, když se mluví o supertropickém dni?
11: Tak je to vlastně den, kdy teplota dosáhne alespoň 35 stupňů Celsia. Ten tropický den je tedy vlastně tou hranicí teplota 30 stupňů Celsia, takže ještě o 5 stupňů více. Samozřejmě pokud se na to podíváme čistě meteorologicky a formálně trošku přesněji, tak bychom možná raději používali termín velmi horký den pro tu teplotu 35 stupňů a více, ale chápu, že mediálně a samozřejmě i mezi lidmi ten pojem supertropický rezonuje trochu více nebo zní přitažlivěji a lépe zapamatovatelně.
10: A proč vydáváte varování? Jsou ty vysoké teploty na prahu astronomického léta výjimkou?
11: Tak výjimkou sami o sobě nejsou. Zažili jsme v minulosti situace, kdy teploty v červnu byly podobně vysoké, dokonce právě před 4 lety v roce 2022 jsme zaznamenali vůbec nejvyšší červnovou, zdůrazňuji červnovou teplotu na území České republiky, která dosáhla v Husinci severně od Prahy, Husinec Řeš, stanice přesněji, rovných 39 stupňů Celsia. Tak vysoko jsme se dnes nedostali a zítra se z největší pravděpodobností také nedostaneme. Na druhou stranu ty teploty, které přesahují těch 31-30 stupňů Celsia, už přeci jen představují určitou teplnou zátěž pro lidský organismus, pro lidi, kteří žijí tady v tomto našem podnebném pásu České republiky. A samozřejmě už tedy stojí za to na to upozornit, stojí za to upozornit i na nějaká ta doporučení, to znamená, co dělat v takovém případě. Samozřejmě někteří lidé to vědí, ale u některých je dobré to připomínat a aby si to vlastně i trošku uvědomili. A zejména pokud už jde potom o ty velmi vysoké teploty, kdy tedy maxima přesahují 34 stupně Celsia, tak v takovém případě už opravdu je na místě myslet na to, jakým způsobem budeme fungovat a trošku se jako zamyslet nad tím, jestli takový ten běžný denní režim nepřehodnotit, protože ta riziko nějakých negativních dopadů na naše zdraví, ať už jde o nějakou to vlastně zátěž teplem, nějaké třeba i kolapsy organismu, samozřejmě to intenzivní sluneční záření může způsobit také spálení pokožky a podobně, takže určitě v tomto ohledu je dobré vlastně prostřednictvím těch výstrah na tato potenciální rizika upozorňovat.
10: Co je akumulovaný teplotní stres? Komu může hrozit?
11: Tak obecně je to vlastně, jak už názor napovídá, když se nasčítá ten příslušný tepelný stres, teplná zátěž vlastně po určité období, za určité dny, když vlastně ta horká vlna trvá více dnů v řadě za sebou, tak ty dny, kdy prostě přesahuje tu určitou mez, tak se nám postupně sčítá. A samozřejmě čím déle trvá ta horká vlna, tím větší bývá ten akumulovaný tepelný stres. A tím potenciálně závažnější dopady na obyvatele může mít, protože ono samozřejmě, pokud se vyskytne jeden den, kdy teplota vyletí nahoru třeba na těch 35 stupňů Celsia a pak následující den už je zase teplota normální, tedy v tuto roční dobu třeba kolem 24 stupňů Celsia, tak ty dopady budou samozřejmě jen velmi omezené. Ony ty budovy třeba se nám příliš neprohřejí a to teplo vlastně potom na nás tolik nesálá, ale pokud už máme třeba ty 3, 4, 5 dnů v řadě za sebou, kdy teploty šplhají nad výrazně na tu tropickou třicítku, tak samozřejmě už potom ta zátěž narůstá a ty dopady na zdraví a kvalitu, řekněme, života, pohodlí obyvatel a podobně jsou významnější. Tady je také dobré zdůraznit, že samozřejmě jedna věc je, že v těch výstrahách se zdůrazňují ty maximální nejvyšší denní teploty, ale co je pochopitelně nepříjemné, je i vlastně ta zátěž v průběhu noci ve smyslu, když teploty během noci klesnou jenom někam ke 20 stupňům Celsia a takové noci nás čekají. Už ta noc na zítřek vlastně může být s těmi minimy nad 20 stupni na řadě míst Česka, tedy takzvaná tropická noc, tak potom už samozřejmě ta možnost vyvětrat dělat, pokud nemáme klimatizaci nebo prostě nějaký opravdu historický objekt, kde zůstává teplota příjemná i za těchto extrémních teplot, tak už potom samozřejmě ta kvalita spánku jde výrazně dolů a všichni asi známe, když se nevyspíme jednu noc, tak dobře, to ještě nějak zvládneme fungovat, ale pokud těch nocí je více v řadě za sebou a pokud jsou to dny pracovní, kdy musíme podávat nějaký výkon, ať už psychický nebo fyzický, tak to samozřejmě potom zvládáme mnohem obtížněji a potom samozřejmě i ta kvalita toho našeho psychického pohodlí, řekl bych, jde dolů.
10: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s meteorologem Michalem Žákem. Část Evropy se vře takzvaná tepelná kupole. Můžete ten meteorologický efekt vysvětlit?
11: Určitě, v angličtině se tomu říká heat dome, čili něco možná také jako takový horký dům nebo dom. Ono to nemá úplně ustálený český název ještě. Každopádně jde o to, že nad velkou částí Evropy se nachází bez pohybu poměrně rozsáhlá tlaková výše, čili situace, která v tuto roční dobu přináší počasí s malou oblačností a tedy i intenzivním slunečním svitem. Vlastně pozítří máme astronomické léto, takže slunce svítí vlastně nejdéle z celého roku. A to znamená, že může vlastně za tého malé oblačnosti výrazně prohřívat zemský povrch a následně tedy se od toho povrchu ohřívá vzduch. A navíc zpravidla také do oblasti této tlakové výše proniká už sám o sobě velmi teplý vzduch, takže když přijde ten velmi teplý původem třeba ze severní Afriky vzduch a dostane se vlastně pod působení této tlakové výše, kde máme malou oblačnost, svítí slunce dál, dochází vlastně k tomu prohřívání toho vzduchu a k tomu přispívají vlastně i sestupné pohyby, které jsou pro tu tlakovou výši vlastní, to znamená pohyby, které směřují z vyšších výšek směrem do výšek nižších a při tom sestupném pohybu vzduchu se ten vzduch také dál ohřívá, čili jsou to vlastně několik faktorů, které přispívají k tomu ohřívání toho vzduchu a proto potom ten rozsah té vlny veder za takovéto situace je mnohem výraznější než třeba za některých jiných povětrnostních situací.
10: Zvlášť vysoké teploty očekávají ve Francii, mohou překročit 40, ve Španělsku a Portugalsku má být až 45. Přitom tedy vlna extrémních teplot tam pominula teprve nedávno, ne?
11: Ano, je to tak. Vlastně v květnu zažili tyto země opravdu extrémní vlnu vysokých teplot na to, že bylo jaro a ty teploty šplhaly v řadě případů vysoko i nad 35 stupňů Celsia. Vlastně tehdy bylo mimořádně teplo i na britských ostrovech, ve Velké Británii i Irsku byly zaznamenány vůbec nejvyšší jarní teploty. Poprvé teplota v Británii přesáhla na jaře 35 stupňů Celsia. V té Francii to samozřejmě bylo výrazně více, nebo ve Španělsku a v Portugalsku. Takže vlastně tato část Evropy má letos opravdu, teď nevím, jak to říct, smůlu, nebo prostě štěstí to asi úplně nazvat nemůžeme, na tyhle ty výrazné vlny veder, které jsou tedy velmi intenzivní co do míry vlastně odchylky od nějakých obvyklých teplot, tak třeba i do toho trvání, ale tato současná vlna, která tam začala, bude tedy podstatně delší, zejména v té Francii, oproti té, kterou tam zažili v květnu. A samozřejmě z hlediska těch teplot i intenzivnější.
10: Ve Francii si připomínají mimořádnou vlnu veder z roku 2003. Tehdy si tam vyžádalo asi 15 000 obětí a kolem 70 000 v celé Evropě. Jsou tyhle ty anomálie v posledních letech častější?
11: Tak určitě ano, ty vlny veder období vícedenní období s teplotami výrazně překračujícími nějaké obvyklé hodnoty v té letní části roku jsou v Evropě častější a v té západní obzvlášť. Ono to souvisí samozřejmě s tou probíhající změnou klimatu, kterou prožíváme a vlastně ten vzduch obecně je teplejší a ta tendence k výskytu těchto dlouhých slunečných a velmi teplých období tedy je tam znatelná. Takže určitě se dá říci, že se vyskytují častěji, jsou intenzivnější a samozřejmě my se můžeme vlastně podívat na ty uplynulé roky. V podstatě v každém roce byla nějaká vlna veder, která zasáhla alespoň část toho evropského kontinentu, i když třeba my ve střední Evropě, v České republice jsme loni v létě byli nějaké té výrazné vlny, dlouhé vlny veder ušetření.
10: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s meteorologem Michalem Žákem. Černové deště u nás dokázaly zmírnit půdní sucho, které bylo na některých místech až extrémní a nevratně poničilo část zemědělských plodin. Ten efekt se teď anuluje?
11: Tak asi úplně neanuluje, tak bych to úplně nenazval, ale samozřejmě je to velmi dobře, že tedy napršelo v těch uplynulých dnech a týdnech, protože kdyby ty srážky nedorazily, tak vlastně na začátku této začínající horké vlny bychom na tom byli mnohem hůře, naše krajina, samozřejmě i pole a podobně, ale si by asi utrpěli mnohem více. Ono samozřejmě té vody bude logicky ubývat nejprve v té svrchní vrstvě, postupně se to bude zase propagovat i do těch hlubších vrstev, kde to zmírnění tedy samozřejmě nebylo tak intenzivní jako v té povrchové vrstvě. Je samozřejmě otázka, kam se trefí ty víkendové bouřky. Ty můžou lokálně tu situaci pochopitelně posunout v tom směru, že tedy nejsou vyloučeny nějaké lokální, ale velmi omezené, rychlé povodně, ale opravdu toho malého rozsahu, ale spíše to bude záležitost třeba těch měst. Na druhou stranu ty bouřky se určitě nevyskytnou

0: ale i v nižších průtocích na řekách a v nižších zásobách podzemních vod. Kde je situace teď nejvážnější?
1: Tak obecně je to asi spíše v Čechách než na Moravě a ve Slezsku, ale trošku to samozřejmě závisí, jestli se díváme na ty průtoky na povrchové, anebo jestli jdeme více do té hloubky. Ty povrchové průtoky samozřejmě reagovaly lépe, nebo řeky reagovaly lépe na ty předchozí srážky, takže ty průtoky se nám významněji zvýšily, zlepšily. Takže třeba i sjíznost řek se také dramaticky změnila oproti třeba tomu květnu. U těch vrtů, respektive u těch podzemních vod, tak tam to zlepšení bylo jenom omezené, protože přece jenom ty srážkové urny nebyly takové, aby tam tu situaci po těch předchozích suchých měsících a suché zimě a na sníh chudé zimě nějakým výraznějším způsobem změnily.
0: Co je příčinou vzniku takzvaných tepelných ostrovů ve městech?
1: To je dobrá otázka vzhledem k tomu, co vlastně aktuálně prožíváme. Když si vlastně uvědomíme, jak naše města vypadají, z čeho jsou postavena, tak je to z velké části především asfalt, beton, touto samozřejmě cihly, různé stavební umělé materiály, které mají podstatně jiné vlastnosti, pokud jde o pohlcování vlastně toho tepla od slunečních paprsků a následného uvolňování do okolí, než takové ty přirozené povrchy, jako jsou prostě pole, louky, lesy. Takže z tohoto důvodu vlastně tady se ty teploty vyvíjejí poněkud odlišně a projevuje se to především v průběhu večerních a nočních hodin, kdy to naakumulované, uložené teplo ze dne, zejména když tady máme slunečno, jako je tomu dnes, tak se během noci uvolňuje do svého okolí a zpomaluje vlastně to přirozené nebo obvyklé ochlazování a proto ta teplota v těch městech může být třeba i o 5-6 stupňů vyšší než v okolí a navíc ta minima jsou dosahována později, nebo ty nižší teploty, příjemnější teploty pro třeba větrání jsou dosahovány později než v té venkovské krajině nebo prostě krajině ve vesnicích, které jsou podstatně menší a tak neovlivňují vlastně to svoje přírodní okolí. Samozřejmě dalším faktorem, který tomu přispívá, je to, že ve městech máme málo zeleně obecně, takže ten chladící efekt té zeleně se tolik neprojevuje, ale zaplať pánbu samozřejmě za každý strom, který je zelený a který nějakým způsobem aspoň lokálně zpříjemňuje to mikroklima.
0: Američtí vědci před týdnem oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchými povodněmi. Co je k takovému úřednímu potvrzení potřeba?
1: Tak potřeba je vlastně dobrého kvalitního měření teploty v té vlastně tropické části Tichého oceánu. Jedná se vlastně o teplotu v té východní a centrální oblasti Pacifiku, kde se tedy sleduje především pomocí družicových měření, ale samozřejmě pomocí nějakých morských prostřednictví morských bojí povrchová teplota vody. A pokud ta teplota přesáhne vlastně tu obvyklou průměrnou úroveň o určitou mez, tak se vlastně oficiálně může deklarovat nebo vyhlásit nástup toho jevu El Niño. A to, že začaly jedna věc, a teď je samozřejmě otázka, co bude dál v těch příštích týdnech a měsících.
0: No a australští vědci varovali, že by mohl zintenzivnit ve druhé polovině roku a mohl by být nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Jak je to pravděpodobné?
1: Je to velmi pravděpodobné, musím říct, protože i ty nejčerstvější modely, které vlastně se zabývají právě předpovědi, prognózami vývoje tohoto jevu El Niño a teploty v té tropické části Tichého oceánu, počítají s tím, že ta teplotní odchylka se bude dál zvětšovat a že postupně přesáhne úroveň takzvaného super El Niño, to znamená, když ta odchylka je více než o 2 stupně Celsia. Takže to je jedna věc a pak opravdu v těch vlastně tom vrcholu, to znamená někdy na konci podzimu, možná na přelomu podzimu a letošní zimy, tak dokonce některé ty modely dávají opravdu nejvyšší odchylku, která kdy byla zaznamenána, takže nás čeká opravdu velmi výrazné El Niño a i kdyby nebylo třeba úplně nejsilnější v historii, tak každopádně ta intenzita bude mimořádná, ale s velkou pravděpodobností by mohlo být i dokonce nejsilnější.
0: Organizace OSN pro výživu a zemědělství a světový potravinový program varují, že se v příštích měsících může zhoršit ve 13 oblastech světa potravinová krize. V vysoké míře akutní potravinové nejistoty čelí zhruba 260

0: 56 milionů lidí. Existují odhady, jak velký podíl na tom má právě El Niño?
1: Tak ono se to úplně asi jednoznačně říci nedá, ale ten podíl bude, řekněme, na úrovni několika, možná i desítek procent v některých částech světa, protože ten dopad samozřejmě není jenom ohledně té teploty, ale právě i z hlediska srážek a výskytu těch vlastně potřebných dešťů, řekněme, v těch významných zemědělských oblastech, ať už se jedná třeba o Indii, kde vlastně kvůli tomu El Niño se letos čekají slabší monzunové deště, které samozřejmě povedou k nižší úrodě, ale velký problém bude třeba v oblastech Indonésie, Filipín, kde tedy ta sucha velice výrazně ovlivní tamní zemědělskou produkci. A pochopitelně i v té Austrálii, kde teď samozřejmě je zima, ale až tam začne jaro, tak vlastně to El Niño bude se blížit svému vrcholu a dá se očekávat, že i v té Austrálii budou ta sucha mnohem jakoby četnější, častější než obvykle a ten dopad na tu produkci potravin tam bude poměrně významný. Na druhé straně třeba v Jižní Americe se dají očekávat v některých oblastech zase naopak intenzivní lijáky, deště, povodně, které zase samozřejmě mají potenciál poničit třeba tamní pole, tamní úrodu.
0: Jaké účinky tedy zesiluje klimatická změna? Nebo je to naopak, že El Niño urychluje její nástup?
1: Tak ono, úplně tam ta vazba není úplně jednoduchá. Dá se ale říci, že vlastně to El Niño v té probíhající změně klimatu, když vlastně to naše klima je mnohem teplejší, než bylo třeba před 100 lety, tak samozřejmě ta teplota toho Pacifiku a následně atmosféry je podstatně vyšší, než tomu bylo dříve. A je tedy samozřejmě možné očekávat i ty výraznější odchylky v tom globálním průměru teploty, takže s velkou pravděpodobností ten příští rok 2027 bude nejteplejším rokem v historii pozorování, v historii měření a i ten letošní rok nakonec bude pravděpodobně právě díky tomu nastupujícímu El Niño velmi teplý.
0: Poslední otázka na závěr, pro poslední půl minutu. Ano. Co to znamená pro vás jako meteorologii? Je to o to těžší předpovídat počasí? Musím se připravit na nečekané extrémní jevy.
1: Tak myslím, z hlediska toho počasí to až tak obtížné není, protože tam ty dopady jsou vlastně zohledněny v tom měření, které vstupují do našich numerických předpovědních modelů a tam to tak obtížné není. Samozřejmě z hlediska toho dlouhodobějšího vývoje, třeba sezónních předpovědí a tak dále, tak tam se to nějakým způsobem projeví, i když zrovna v případě Evropy ten signál je poměrně malý, ale třeba kolegové ve Spojených státech amerických mají naopak snažší předpovědi.
0: Meteorolog Michal Žák, děkuji vám, nashledanou.
1: Rádo se stalo, hezký den.
2: Je půl šesté.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Izrael a šítské militantní hnutí Hizballáh uzavřeli příměří. Klid zbraní vstoupil v platnost dnes odpoledne. Podle agentury Reuters to potvrdila izraelská armáda a zdroj z americké administrativy. Izrael a Hizballáh na sebe vzájemně útočili od března, kdy izraelská a americká armáda zaútočili na Irán, spojence Hizballáhu. Kubánská komunistická strana schválila sérii ekonomických reform a posun k tržní ekonomice. Změny povedou k privatizaci velké části státních podniků a zemědělské půdy. Ostrovní stát chce taky otevřít hranice pro export a import zboží. Opatření Kuba zavádí mimo jiné pod tlakem amerických sankcí. Nejsilnější odborový svaz Kovo povede i dál dosavadní šéf Roman Durčo. Dnes ho v Praze na třídenním sjezdu znovu do funkce zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude Durčo dalších 5 let. Odpolední doprava na plusu na D6 z Karlových Varů do Prahy je stále zastavený provoz za sjezdem na Lány. Na 25. kilometru opravují poškozenou vozovku v omezení a provoz je z D6 odkláněný přes Tuchlovice, Doksy a Velkou Dobrou. Žádné zdržení nečekejte. Na D1 ve směru z Prahy do Brna stále čekejte dlouhou kolonu na výjezdu z hlavního města. Brzdí se na 14. kilometru u sjezdu na Velké Popovice. Popojíždí se pak asi půl hodiny až k omezení na Šmejkalce. Silný provoz je na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy. Kolona začíná u Lodinice, pokračuje pak až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení i tam asi na 30 minut. Situace v Praze se začíná pomalu uklidňovat. Třeba u vjezdu do tunelu už se zpoždění počítá jen na jednotky minut. Platí to třeba v Radlické ulici, Patočkově nebo Povltavské. V ulici 5. května směrem z centra za nájezdem z jižní spojky řeší hromadnou nehodu. Blokují levý pruh, je tam kolona od Kačer na 15 minut. Ovšem brzdí to i jižní spojku v obou směrech. Postojíte od sjezdu na Krč 20 minut. Podstatně horší je teď situace ve směru na Barandovský most. Kolona popojíždí z Lanového mostu až do ucpaného sjezdu na magistrálu. Dobře, dojďte. Noc bude jasná až polojasná, teploty 21 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 16, v horských kotlinách výrazněji méně. A zítra čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky, teploty vysoko 31 až 36 stupňů. A do Čech o víkendu dorazí silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav, doprovodí je přívalový déšť, kroupy a taky vítr. To byly zprávy a tady už je repríza Osobnosti plus.
4: Vždycky jsem chtěla mít obří kauzu, která by mě zviditelnila, abych byla konečně braná jako ta novinářka, protože jsem se tak nikdy moc necítila. Abych byla braná jako holka, co dělá kauzy, musím mít něco velkého a to se loni povedlo, říká novinářka Zdislava Pokorná, která momentálně natáčí podcastovou sérii s názvem Tykačův svět. Co jí do severních Čech zavedlo a jaká bude její další mise? Dobrý den.
5: Dobrý den, díky moc za pozvání.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská. Tenhle díl natáčíme na festivalu Slunovrat v Opavě. Děkujeme za pozvání a děkujeme za to, že jste přišli.
3: Osobnost plus.
4: Kdo a za co vás naposledy pochválil?
5: Nepamatuju si. Asi někteří lidé, kteří mi teď psali, že se jim třeba líbí ten Tykačův svět, ne kvůli osobě Pavla Tykače, miliardáře a uhlobarona, ale kvůli tomu, že skrz ten projekt jsou tam slyšet hlasy těch obyčejných lidí a za to mi hodně lidi děkovali. Tak asi tohle.
4: Vy jste v podcastu Deníku N řekla, za poslední rok mi došlo, že člověk musí upozadit ego a zaměřit se na věci, které jsou důležité pro společnost. Jak těžké je upozadit ego za situace, kdy se z vás stala ta novinářka, co dělá kauzy?
5: Myslím si, že to nemám úplně v sobě vyřešený, protože já vím, že se ode mě očekává, že budu hlídat jako vládní politiky nebo i ty rezorty a já se nějakým způsobem jako snažím. Kontroluji prostě registr smluv po nocích nebo brzo ráno. Mě to jako takový problém nedělá, protože já mám takovou úchylku, že miluju se koukat do registru smluv i na veřejné zakázky, takže kdykoliv mám volnou chvíli, třeba když jsme jeli autem do Opavy a vy jste trochu spala, tak jsem si projížděla registr smluv jako takový vypnutí. To je takový me time. Takže já to mám jako vlastně ráda, ale vím, že mám v hlavě takový dva projekty, kterým se chci věnovat a myslím si, že jsou klíčový pro tu naší společnost. Tak tohle trochu budu muset odslonit a vypnout a budu se fakt muset zaměřovat jenom na ty věci, které jsou spojené vlastně s projektem Mapa vlivu. Tenhle projekt má dvě části. Jedna část je vlastně mapovat několik rodin, jejichž biznis je spojený se státem a de facto ovládly určité segmenty v rámci Česka. A ten druhý projekt, který je s tím spojený, tak se týká vlastně takových jako malých oligarchů v regionech a ten se zaměřuje úplně na to stejný, jenom v tom regionálním kontextu, jak vlastně různé developerské skupiny nebo podnikatelé, tahají za nitky v těch městech a jakým způsobem se ten jejich vliv propisuje do té regionální politiky.
6: Mluvila jste o oligarchizaci Česka. Jak velký je to problém a kolika rodin se to týká? Kolik lidí nás tady řídí?
5: Já si myslím, že je to potřeba trochu jako teď zjednodušit, nebo to řeknu jednodušeji, než to reálně je, ale myslím si, že já jsem si prostě vybrala určitý skupiny nebo rodiny, které si myslím, že nejvíc vyčnívají a u kterých mi třeba chybí kriticky zpracované texty nebo i zmapování toho jejich vlivu.
6: Kolik jich je?
5: Já mám v Merku 5-6 podnikatelů, vlastně nejde jenom o Pavla Tykače, ale jde třeba i o Michala Strnada a Čekoslova Group ve zbrojním biznesu. V tom zbrojním biznesu je to vlastně i dost komplikovaný, protože tam jsou i jiné skupiny, které mají vliv, ale je potřeba pojmout trochu větší ryby, což je aktuálně CSG. Potom se můžeme bavit o zemědělství, kde je tady Agrofert, který je spjatý s premiérem Andrejem Babišem, přestože říká, že už s ním teda nemá nic společného, protože ho dal do toho trustu. Takže to je určitě oblast zemědělství, potom je oblast zdravotnictví, kde je určitě Agel, potom se můžeme bavit o developerských projektech, kde je Penta. A ještě mám nějaké skupiny v záloze, ale myslím si, že takhle nad tím nějakým způsobem přemýšlím. Ještě tam určitě patří taky Daniel Křetínský a jeho biznis v energetice.
6: A vy říkáte, že díky tomu, co se vám povedlo loni, tedy bitcoinový případ a taky odhalení kauz kolem Filipa Turka, vám došlo, jak moc důležité je vidět, proč tu práci chcete dělat. A že ceny, pochvaly jsou šum a hluk, který nesmíte vnímat a musíte se 100% soustředit na práci. Jak to děláte, abyste se opravdu mohla soustředit jenom na tu práci, když se kolem vás toho tolik děje a i sama vy jste v hledáčku jistě těch lidí, o kterých jste teď mluvila, tak jako vy si scháníte informace na ně, tak oni si přece schánějí informace i o vás. Nerozptiluje vás to? To vědomí?
5: No, hrozně věcí mě rozptiluje, rozptilují mě sociální sítě, ale i jako různé problémy každodenní, které se dějí úplně nám všem. A já jsem vlastně nad tady těma projektama a nad těma tématama přemýšlela strašně dlouhou dobu a strašně dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak to třeba líp uchopit, nebo jestli to je pro mě fakt tak důležitý. A hrozně dlouho jsem nad tím přemýšlela, třeba 2 roky, protože takový můj větší projekt začal na Pražském hradě, kde jsem téměř rok fotila schůzky Martina Nejedlého a tehdejšího kancléře Vratislava Mináře. A to byl takový můj první projekt, kdy jsem si té jedné věci věnovala rok a přemýšlela jsem, jakýma projektama pokračovat. A já jsem potom měla 2 roky pauzu a přemýšlela jsem právě nad tímhle konceptem. A strašně dlouho jsem přemýšlela, jak to uchopit, jak to udělat, proč je to pro mě důležitý, proč je to důležitý pro tu společnost. A jsem za to ráda, že jsem nad tím takhle dlouho přemýšlela, než jsem to vlastně spustila a než jsem na tom začala pracovat, protože já jsem potřebovala, aby to pro mě bylo natolik jako důležitý, důležitější jako než můj osobní život, nebo vlastně jako ty věci, které jsou třeba důležité pro mé okolí, tak já jsem věděla, že to budu muset upozadit, ale že to je pro mě tak důležitý, že to udělám vlastně ráda, protože to chybí tady.
6: Vy teď jezdíte do severních Čech, je to taková zvláštní libůstka, jezdíte se tam dívat na černou díru, která je tam po těžbě uhlí. Co vás tam přivedlo?
5: To bylo loni po kauze Bitcoin, kdy přesně člověk byl v takovém šumu. V mém případě mě skoro nikdo moc neznal jako z řad veřejnosti a vlastně najednou jsem je tímhle trochu vystřelila a já jsem se s tím jako vůbec nevěděla rady.
6: Protože... Takže jste se jela schovat k černé díře.
5: No, a já už jsem jako na sever Čech jezdila a právě jsem řešila, jak uchopit ten regionální projekt, popisovala jsem tam nějaký korupční kauzy a tak dál, ale věděla jsem, že aby mi nehráblo z té Prahy a z té jako vlastně vládní politiky, ale i toho tlaku, který v těch jako médiích na vás byl, tyjo, seš dobrá, tak co dál, tak jsem věděla, že se musím vrátit jako k podstatě té práce a to jet mezi ty lidi, kde vás nikdo nezná a nikoho nezajímáte. A tím, že jsem jezdila dost často do Mostu, tak jsem zamířila do Horního Jiřetína, což je obec, jedna z obcí, která je v okolí lomu ČSA, kde se právě dotěžuje hnědé uhlí, konkrétně skupina Seven Pavla Tykače. U toho se zrodil ten příběh toho Tykačova světa, jakým způsobem on se vypořádá s touhle svou jednou etapou v rámci svého biznesu a jaký dopad to má na lidi. No a skrz to, že jsem jezdila do té černé díry, já jí mám jako teda fakt ráda, jo, hrozně moc ráda tam jezdím. Někdy se tam stavte, jenom tam pojedete tak 6 hodin, ale stojí to za to. Pro mě to začalo tak moc jako znamenat, ten příběh, i kvůli těm lidem, protože jsem chtěla, aby věděli, co se tam kolem nich děje, a přemýšlela jsem nad tím, jak srozumitelnou formou k ním dostat ty informace, kdo má vliv v tom jejich regionu a jaký vazby má Pavel Tykač ne na té regionální úrovně, ale na té celostátní a proč by to mělo zajímat úplně nás všechny v tomhle sále. Takže to vzniklo všechno u té černé díry, lom ČSA.
6: Já když jsem ten podcast poslouchala, tak vy tam mluvíte o hodně silných emocích, které vás tam zasáhly. Říkala jste taky, že ze svých cest máte pocit, že jsme rozdělená společnost, která si neumí vzájemně naslouchat, že spolu neumíme komunikovat, hrozně se odsuzujeme a schazujeme navzájem. Místo toho, abychom pro sebe měli pochopení, s jakým pochopením jste se setkala v Horním Jiřetíně? Mluví tam s vámi lidi, když jim řeknete, já jsem Zdislava Pokorná z Deníku N a chci napsat o tom vašem městě a o tom, co se tady děje. Jsou ochotní se podělit o ten příběh, o svoje pocity a mluví s vámi?
5: Tak tam je výhoda, že vás nikdo nezná a nikdo na vás prostě není zvědavý, což je super, protože mám často pocit, že možná i tím, že ty novináři v té Praze začnou být na nějakých jako piedestálech, tak se oddělují od těch lidí a je hrozně dobrý, když vás to prostředí usazuje zpátky na zem a jako my, co tady pečem housky a rozvážíme, nevím, jídlo, jsme úplně stejně důležitý jako vy v té Praze. Je to hrozně osvěžující vlastně, když se s váma ty lidi baví úplně na rovinu, upřímně, takže tak se mnou i bavilo, většinu lidí to skoro nezajímalo, co si tady jako fidlám v Praze. Potom, když jsme spustili ten podcast, tak tam byly od některých lidí názory, kteří mi psali, že jsem to město vykreslila trochu depresivně, že přece to je nejkrásnější město na světě a že o něj strašně dlouho bojovali a že jsem to tam měla jako zdůraznit víc. Takže to byla taková jediná jako výtka, ale jinak se mnou bavili úplně normálně, protože si myslím, že je hrozně důležitý se jako na nic nehrát. Oni to ty lidi jako potom vycítí.
6: Vy v podcastu odkrýváte vazby miliardáře Pavla Tykače. Proč je důležité ho sledovat? Proč by ho měli sledovat i lidi tady v Moravskoslezském kraji třeba?
5: Tak já si myslím, že to má několik rovin. Máte tady celou řadu podnikatelů, kteří podnikají v privátním biznesu a nejsou nějakým způsobem napojení na stát. Není pro ně vždycky úplně jako důležité některá politická rozhodnutí, ale v případě Pavla Tykače to tak je, protože jeho biznis je spjatý se státem a do určité míry je pro něj klíčové, jaké politické rozhodnutí padne, a to třeba v oblasti energetiky, nebo se teď můžeme bavit o tom, jakým způsobem se vypořádá ta otázka toho ČEZu ze státnění, kde on má několik akcí, otázku je kolik. Takže tohle je jedna rovina, že je prostě potřeba to hlídat a potřeba to hlídat je z toho důvodu, že si představte fotbalové hřiště a vy tam máte rozhodčí. A ty rozhodčí, to je ten stát, to jsou ty instituce. Ty instituce mají hlídat férovost té hry, jakým způsobem se přerozdělují veřejné finance, peníze nás všech, které vlastně odvádíme do rozpočtu skrze daně. A vlastně tyhle peníze tak se rozdělují, že jo, mezi ty rezorty, mezi ty instituce, a potom mám nějaké jako veřejné zakázky podle těch agent, těch rezortů a tak dál. A dost často vlastně na tom fotbalovém hřišti jsou hráči, kteří mají vazby na ty rozhodčí, na ty instituce. A vlastně se tam dost často stírá ten rozdíl mezi tím, jestli ta instituce hraje pro nás, pro ty, co to platíme, anebo hraje pro ty, co z toho nějakým způsobem mají nějaký prospěch. Říkám to jako hodně obecně, ale to je motiv, proč mě zajímá několik těch nejbohatších rodin v zemi. A v případě Pavla Tykače, on poslední 3 roky do toho veřejného prostoru promlouvá čím dál tím víc. Nevím konkrétně, co ho k tomu vedlo, ale bylo to už v době, kdy začal mít zájem o to koupit si nějaké médium. A ucházel se o koupi Mafry, což mu tehdy nevyšlo, koupil to podnikatel Pražák, teď teda aktuálně vlastní polovinu Mafry, ale už před 2 lety se začalo dost spekulovat o jeho vlivu na Českou televizi. A lidé kolem něj, kteří se mu starali o PR, tak vlastně začali i promlouvat do toho veřejného života. Pavel Tykač začal sponzorovat různé konzervativní spolky, koupil Slávy, začal podporovat i některá média. Takže ten vliv v tom veřejném prostoru tam byl, čím dál tím víc. Teď si můžete všimnout, že jeho manželka Ivana Tykač vlastně i v tom veřejném prostoru promlouvá čím dál tím víc. Říká nám, že bydlení je dost, že se musíme uskromnit, že vlastně kdyby si single lidé založili rodiny, tak je tady víc bydlení. Říká to v době, kdy krize toho bydlení je jedna z největších jako společenských otázek v Česku. A už neříká, že ona vydělává peníze na tom, že pronajímá vlastně byty, které získala od města po roce 2006 a byly kolem toho různý soudní spory a tak dál.
6: Jaké proto máte vysvětlení, že rodina Tykačů do toho veřejného života vstupuje čím dál tím víc? Co může být motiv podle vás?
5: Já nevím, jestli když máte hodně majetku, peněz, vlastně řada vašich podnikatelských aktivit už není aktuálně úplně v Česku, což v případě Pavla Tykače tak do určité míry je. To, co je pro něj podstatné, tak je uzavřít tady 3 kapitoly, které jsou právě navázané na stát. Jeden bod je ukončení dolů na severu Čech, druhý je, jestli stát bude podporovat jeho uhelné elektrárny a třetí je ten ČEZ. A vlastně potom už mu to tady může být jedno, protože ty podnikatelské aktivity fakt má v zahraničí, ale to, co mám pocit, že se u těchto jako podnikatelů děje, tak je, že mají nějakou jako chuť vlastně měnit i to veřejné mínění nebo se nějakým způsobem jako zapojovat a dávat na odiv ten svůj světonázor. A když jsem třeba řešila, proč ho tak zajímá jako Česká televize, tak řada lidí nebo i těch PRistů kolem něj říkali, no on má prostě pocit, že jako se tam zvou moc liberální hosty, že vlastně tady ty levičáci nám tady začínají diktovat, co máme dělat a že ten svět nebo i ten světonázor v Česku se mění, tak je potřeba naopak podporovat takové jako konzervativní spolky a konzervativní kruhy, aby ten jejich hlas byl slyšet.
6: Vy jste se zaměřila na propojení Pavla Tykače a jeho biznesu s politikou a řekla jste, když má někdo moc a peníze, může dělat divy. Jeho moc začíná být neomezená. Co jste zjistila? Dá se vůbec to propojení biznesu a politiky prokázat nějak konkrétně, že ukážete, tak tohle je jasná vazba na vládu, na tohle rozhodnutí, nebo to v podstatě nejde?
5: Já v tomhle případě nebudu moc asi konkrétně odpovědět, protože to bude dost naznačeno v 6. díle Tykačova světa. Já si to myslím, protože vy vlastně, když máte neomezené prostředky, tak si najímáte ty nejlepší lidi na PR, ale vlastně i na lobbying. A řada lidí potom má různé vazby na politiky, kteří hlasují pro určité zákony, nebo na lidi na různých rezortech, kteří mají vlastně vliv na agendu v rámci toho vašeho biznesu. V případě Pavla Tykače, ono se to tam dost změnilo, ale on dlouhodobě spolupracoval s PR-istou Zbyňkem Olmerem a jeho agenturou Talk a vlastně Zbyněk Olmer měl hrozně širokou síť jako kontaktů, ať už v politice, tak i v tom PR světě spolupracoval s celou řadou médií. V jednu dobu vlastně Pavel Tykač hodně posílal jako peněz na reklamu do různých médií, když jsem se snažila potom dohledávat teda ty banery, jestli to bylo skutečně označené. Řada těch příspěvků, které oni dávali do světa, tak jsem to nevždy úplně našla. A myslím si, že v tomhle případě to jako začíná, že skrz média nebo i některé hybridní novináře dáváte do světa ven věci, které nějakým způsobem nahrávají v rámci toho biznesu, který řešíte, teď třeba primárně v té energetice. No a potom, když jdete ještě o kus dál a máte lidi, kteří umí mluvit z politiky, tak to je pro vás taky naprosto klíčové. A Pavel Tykač takového člověka má. Je to jeho dlouholetý blízký spolupracovník Jan Dienstl. A to je vlastně člověk, který v rámci té skupiny byl vždycky braný jako takový lobista a člověk, který má na starosti ty vnější vztahy s těmi politiky. Tady je jenom potřeba říct, že když jsem zmiňovala Zbyňka Olmera nebo i roli Jana Dienstla, tak je aktuální ke konci roku 2025, protože od začátku tohoto roku se v rámci té skupiny ohledně toho lobbingu a PR-u odehrála celá řada věcí a Zbyňek Olmer už tam třeba nepracuje. Jo? Takže se bavíme o nějaké dekádě, jakým způsobem to fungovalo. Takže Jan Dienstl měl dlouhodobě na starosti vlastně ty kontakty s politiky a fungoval mu k tomu a dodnes částečně ještě funguje jeho statek v Třebívlicích, což je takový statek na severu Čech a on tam vlastně pořádal takové VIP akce pro politiky, pro podnikatele a právě na těch statcích se setkávali vlastně vládní poslanci, podnikatelé, i někteří jako další milionáři, právníci a u vínka prostě nikdy nevíte, co se tam řeknou ohledně nějaké připravované legislativy a tak dále.
6: Když se zabýváte rozkrýváním vazeb mezi politiky, mezi biznismeny, mluvíte i s lidmi, které bychom mohli označit za mafiány, nemáte někdy strach?
5: Ne, mě to baví.
6: Vy jste ale pod velkým tlakem kvůli svojí práci, přečetla jste si o sobě spoustu nepěkných věcí, komentářů a hejtů. Kdy vám bylo úplně nejhůř v kariéře zatím?
5: Mně asi bylo nejhůř na začátku tohoto roku, protože je tady jedna rovina nějakých hejtů, nepěkných komentářů, ale já si prostě myslím, že já jsem dospělý člověk, vědomě dělám tuhle práci, vybrala jsem si ji a jasně, za poslední rok člověk zjišťuje, co všechno obnáší dělat tuhle práci, ale furt jsem to já, kdo může kdykoliv říct, hele, už mi to stačilo, nazdar. Už to jako nemám zapotřebí, takže vlastně rovinu těch hejtů jsem vyřešila v sobě takhle, že prostě se nechci nějak jako litovat nebo to řešit a hrotit, protože tím nikomu moc jako neprospěju, ale nevím doteď vlastně, jak se vypořádat s tou druhou rovinou, která mě docela tížila na začátku roku a to jsou nějaká jako nenaplněná očekávání, jestli toho dělám dost a jestli vlastně ta moje práce je dostatečná a jestli naplňuju ta očekávání, která jsou na mě dost často od řady lidí kladena.
6: Ta první vlna hejtu byla po bitcoinové kauze, kterou jste odhalila a další vlna přišla po tom, co jste začala psát o Filipu Turkovi, což byly hejty, které byly mnohem osobnější a dotýkaly se vás, vašeho vzdělání, toho, že jste žena. Jak to snášíte jako mladá žena novinářka, to, že někdo vám napíše, že o Filipu Turkovi píšete jenom proto, že nejste třeba sexuálně uspokojená, že závidíte těm ženám, o které má Filip Turek zájem. Jak to Jak to člověk zkousne?
5: Já to nečtu. Já to nečtu a přijde mi to úsměvný. Ale zároveň mi fakt dochází skrz tyhle dva projekty a to, jak se snažím jako víc bavit s těma lidma, že to je nějaký jako internetový šum, ale když my jako novináři budeme víc pracovat pro ty lidi a jezdit tam a prostě se nějak jako i bavit o těch věcech, nebo i když se já budu snažit předávat ty informace nebo i články třeba někde na mých sociálních sítích jako svou formou, tak aby si ke mně ty lidi utvořili nějakou důvěru nebo vztah, tak vlastně si myslím, že to je mnohem jako víc důležitější, než se zaobírat jako tímhle. Protože si myslím, že ta důvěra vůči médiím je čím dál tím menší a že je potřeba, aby ty novináři začali pracovat na tom, jak tu důvěru si znovu jako u těch lidí budovat. Takže to je něco, nad čím hodně přemýšlím. A popravdě nevím úplně, jak to mám dělat, protože třeba natáčení videí na sociálních sítích nebo tady ty trendy věci mi moc jako nejdou a hlavně to člověk dělá potom po nocích, protože přes den jako má reálně práci.
6: Takže mezi tím, když čtete v registru smluv, tak ještě natočíte video?
5: Spíš to dělám o víkendu většinou. Já jsem si i vymyslela takový formát, protože jsem právě řešila ta nenaplněná očekávání, že teda lidé ode mě chtějí ty informace, ale já prostě třeba na nějakých věcech pracuju půl roku, jo, takže představa, že na mém profilu někde budou mít furt informace, je trochu blbost, protože já jako nedělám zpravodajství. Hodně lidí mi psalo, no ty už jako nepracuješ, ty už jako nepíšeš, a já říkám, no tak jako pracuju, ale trvá to nějakou dobu, než se já k něčemu doberu. Takže jsem si řekla, že začnu právě dělat takové jako týdenní souhrny vlastně nejdůležitějších informací za ten týden v politice. A to jsem tam začala dávat, takže nad tím jako hodně přemýšlím, jak s tím jako pracovat, aby teda lidi u mě získali nějaký informace. Ale zároveň se snažím tam i dávat to, co třeba pokazím nebo udělám blbě, protože si myslím, že je taky důležitý tohle říkat, že nejsme jako dokonalí.
6: Říká novinářka deníku N Zdislava Pokorná, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to. Natáčeli jsme v Opavě na festivalu Slunovrat.
5: Děkuji moc za pozvání.
6: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
7: Hovory patří mezi naše nejuznávanější a nejvytíženější operní pěvkyně současnosti. Její srdcovou rolí je Janáčková Káťa Kabanová. Budeme se tedy bavit nejenom o ní, ale také o plném diáři na roky dopředu, o speciálních operních prostorech anebo o videomappingu při prodané nevěstě. Pěvkyně Kateřina Knižíková bude mým hostem.
3: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi. Hrozí mu vazba. Izrael a Hizbalách uzavřeli po měsících bojů příměří. Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa po remíze s Jihoafrickou republikou volný den. Kolona je po vážné nehodě na dálnici D10 před Mladou Boleslaví směrem z Prahy. A počasí sobota bude slunečná, přechodně až zatažená s přeháňkami a bouřkami a teploty zítra až 36 stupňů. Dobrý páteční večer vám přeje Anna Horáčková.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ministerstvo spravedlnosti navrhuje ještě víc omezit náhled do registru skutečných majitelů firem. Z novely zákona odstranilo zmínku o boji proti střetu zájmu a korupci. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou smět novináři, neziskové organizace nebo třeba akademická obec do registru nahlížet. Rezort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Pracovní komise Rady vlády pro boj s korupcí ale varuje, že změna povede k netransparentnosti. Novelu v pondělí projedná vláda. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Politik čelí trestnímu stíhání ve fotbalové korupční kauze a hrozí mu vazba. Jeho obhájce postup policie kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám to před chvílí potvrdil a dodal, že se vrátí příští týden.
9: Porazí ve fotbale primátor Jan Wolf ve vazbě neskončil, dál vedl radnici. Jenže teď se podle žalobce Radima Dragouna změnila situace a důvody vazby tady už jsou.
10: Takzvaná koluzní neboli ovlivňovací vazba je situace, kdy je zde obava, že by mohlo dojít k ovlivňování spoluviněných nebo svědků.
9: Obhájce Filip Petráš chce na policistu, který primátora dal do databáze hledaných, podat stížnost.
11: Postup policie považuji za vytváření jako obrovského nátlaku v rámci vyšetřování na mého klienta.
9: Fotbalová asociace Janu Wolfovi uložila 3 milionovou pokutu a na 12 let mu zakázala působení ve fotbale. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
8: V Brně začala tréninkovými jízdami velká cena silničních motocyklů. V okolí okruhu se při příjezdu a odjezdu návštěvníků tvořily kolony. Na bezpečnost v areálu i na silnicích v okolí dohlíží stovky policistů a strážníků. Hodně práce měli taky záchranáři kvůli velkému horku.
12: Jsme fanoušci Salače, perfektní druhý místo, skvělej výkon. Doufejme, že mu to vydrží a že třeba v neděli vyhraje.
8: Říká čtyřicátník Petr z Brna, který na okruh přijel s dcerou.
12: Pocity jsou perfektní až na to vedro, že to je šilný pere, to bez těch deštníků se to asi nedali. Pomohlo nám, že jsme měli z domu vodu.
8: Záchranáři během dne ošetřili 26 lidí, dva museli převést do nemocnice, říká jejich mluvčí Michála Botová.
13: Jedná se především o kolapsy, zřejmě hraje svoji roli velké horko.
8: Podle mluvčího policie Pavla Švába dnešní nájezd návštěvníků nebyl tak silný jako loni.
14: V současné době jsou ta opatření nastavena na rozjezd od okruhu.
8: Více návštěvníků a tedy i hustší dopravu čekají policisté o víkendu, kdy má být i větší horko. Z Brna Vlasta Gajdušíková, Radiožurnál.
15: Meteorologové stále varují před vysokými teplotami. Na většině území Česka mají o víkendu přesáhnout 31 stupňů, někde i 35. Zároveň hrozí i silné bouřky, jak potvrzuje meteorolog Miloš Dvořák.
16: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty nemá ve vztahu k Rusku hrát roli prostředníka. Je jednoznačně na straně Ukrajiny. Měla by ale mít své diplomatické kanály. Košta tak po summitu Evropské rady hájil kontakty svého týmu s ruskými představiteli.
17: Iniciativa Koštova týmu vyvolala na summitu napjatou atmosféru a šéf Evropské rady za to sklidil kritiku části lídrů. Podle nichž ke kontaktu s Kremlem neměl mandát od členských států. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že zásadní roli v případném budoucím vyjednávání by měla hrát skupina E3, tedy Německo, Francie a Velká Británie. Podle Antonia Košty ale Evropa potřebuje mít už nyní přímé diplomatické kanály na komunikaci s Ruskem.
18: We cannot depend only on others to interpret.
17: A neměla by spoléhat pouze na prostředníky. Čas na samotné vyjednávání s Moskvou ale podle Košty ještě nenastal. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Izrael a šítské militantní hnutí Hizballáh uzavřeli příměří. Začalo platit odpoledne. Podle agentury Reuters to potvrdila izraelská armáda a zdroj z americké administrativy.
19: Příměří předcházel rozsáhlý izraelský útok na jihu Libanonu, při kterém podle libanonského ministerstva zdravotnictví zemřeli nejméně 40 lidí. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na infrastrukturu Hizballáhu a přišla o 4 vojáky. I přes vyhlášení příměří zněly jihem Libanonu další exploze. Na blížící se rakety z Libanonu zase v Izraeli několikrát upozornili sirény. Utichnutí bojů v Libanonu je součástí dohody o příměří, kterou uzavřely Spojené státy a Írán. Další detaily měly delegace obou zemí dojednat ve Švýcarsku. Teherán a Washington ale páteční schůzku zrušili poté, co Izrael ráno zaútočil na Libanon. Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zrušil plánovanou cestu do Spojených států. Urazila ho slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro italskou televizi La Sette řekl, že na summitu G7 premiérka Giorgia Meloniová škemrala o společnou fotku. Ta se proti tomu ohradila.
20: Meloniová reagovala slovy, že je ohromená a že jde o kompletně vymyšlený popis. Já ani Itálie nikdy nežadoníme, dodala a vytkla Trumpovi, že se k nepřátelům západu chová vstřícněji než ke svým spojencům. Trumpovo vylíčení středeční schůzky jednomyslně odmítla i italská vláda. Spor navíc přichází jen pár dní poté, co summit G7 naznačil uvolnění předchozího napětí mezi pravicovými lídry, které vzniklo kvůli rozdílným postojům k válce v Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
15: V Praze začal hudební festival Metronom. Zítra na něm vystoupí Nick Cave a v neděli Sting. Hlavní hvězdou dneška je Tom Odell.
21: Britský zpěvák a klavírista Tom Odell na festivalu zaspívá nejen své největší hity, ale i novinky z desky Wonderful Life, kterou napsal během cest ve vlacích nebo autobusech. Po 12 letech se pak do Prahy vrátí poproková skupina Manic Street Preachers. Festival Metronom má letos premiéru na letišti v Letňanech, kam se přesunul z Holešovického výstaviště. Na 3 dny bude pro nerezidenty uzavřeno okolí areálu pro automobilovou dopravu. Návštěvníci se tam dostanou především metrem. Jiří Štefl, Radiožurnál.
22: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa vrátili po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou z Atlanty na základnu do Dallasu. Tam mají dnes volný den, po kterém se začnou připravovat na závěrečný zápas ve skupině proti domácímu Mexiku. Večer od 21 hodin nastoupí na šampionátu Spojené státy americké proti Austrálii. V noci se pak utkají Skotsko s Marokem, Brazílie s Haiti a Turecko s Paraguají. Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v obou tréninzích velké ceny České republiky ve třídě Moto 2 druhé místo. Po dojezdu mluvil na brněnském Masarykově okruhu o tom, že směrem k sobotní kvalifikaci ještě cítí rezervy.
23: Rychlost tam je, ale určitě máme ještě nějaké mouchy, které musíme vychytat, aby jsme se ještě zlepšili, protože se týče tempa jsme rychlí, ale nejsme nejlepší a jak se to vítězství, takže musíme se ještě vylepšit.
22: Tři české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bousková a Karolína Plíšková, které čeká vzájemný souboj. V Berlíně postoupila mezi nejlepší 4 Linda Nosková. Nikola Bartuňková vypadla po třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou.
24: Průjezdná D10 u Boleslavy, nehoda i v Praze na magistrále u Spořilova. Mladé desíce z Prahy na Turnov je v Mladé Boleslavi přímo za nájezdem z města na 44. kilometru zastavený provoz, srazilo se auto s motorkou, stojící kolona už od exitu 40, to je sjezd na Nymburk a Mělník. Na D1 za Prahou na Brno kolona od exitu 15 Velké Popovice na Šmejkalku je na 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy ještě velmi silný provoz od exitu 178 Ostrovačice až do Brna jedou pomalu hlavně kamiony v pravém pruhu. A v Praze na magistrále čerstvá nehoda na příjezdu z D1 před sjezdem na jižní spojku směr Barandovský most. Před Klounou se brzdí v zatáčce pod OC Chodov za sjezdem do Spořilovské zdržení přes 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Zítra bude opět velmi teplo, čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, nárazy větru a taky kroupami. Teploměry zítra ukážou 31 až 36 stupňů Celsia, na horách bude kolem 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Věra Štechrová.
26: Kam dospěl unijní summit v debatě o rozpočtu a proč se státníci přou, kdo by měl za Unii jednat s Ruskem? Jak se v Evropě šířila odnož takzvaného islámského státu, proti které zasáhla policie? A jak má nové unijní pravidlo zjednodušet vracení zboží v e-shopech? I o tom budeme mluvit. Prezident a premiéři dopoledne jednali o víceletém rozpočtu Evropské unie za roky 2028 až 2034. Předseda Evropské rady Antonio Costa by chtěl, aby lídři dosáhli shody na novém rozpočtu do konce roku. Česko podle premiéra Babiše není s návrhem spokojeno. Premiér si i po úpravách ve prospěch Česka představuje víc peněz z evropského do českého rozpočtu. My o tom budeme podrobněji mluvit s analytikem Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
27: Hezký den.
26: Zůstáváme tedy i v tom novém návrhu čistými příjemci peněz Unie, tedy že víc peněz přijmeme, než odevzdáme?
0: No, čistými příjemci zůstaneme nepochybně, to je jedna věc. Druhá ale je, o jakou částku půjde, a asi je logické, že český premiér, a ať by jim byl kdokoliv, tak bude prostě vyjednávat o co nejvyšší částku, ale řekl bych, že tady je trochu nepochopení. Myslím si, že cílem členství Česka v Evropské unii není to získat co nejvíce peněz skrz například dotace a jiné evropské programy. Naopak cílem, ten důvod, proč Česko vstupovalo do Evropské unie, je vytáhnout se na ekonomickou úroveň západu, ideálně nad průměr Evropské unie, a tím pádem se také stát čistým plátcem do rozpočtu, nikoli příjemcem. Takže to, že Česko získává v tom příštím víceletém finančním rámci méně, to není chyba, to je naopak úspěch, i když se to možná těžko vysvětluje. A ten ideální scénář, ke kterému by Česko mělo směřovat, je zbohatnout natolik, že nakonec bude čistým plátcem do rozpočtu, ale tam samozřejmě ještě nejsme.
26: No, nyní premiéři a prezidenti by měli dát k projednávání dalšímu rozpočtu politická vodítka. Tak jaké hlavní požadavky na ty úpravy toho prvotního návrhu se objevují?
0: No, nechtěl bych být vyjednavačem, protože ta politická vodítka v podstatě žádají kvadraturu kruhu. To, co žádají premiéři, moc nedává smysl, když to sečteme dohromady, protože je tady skupina zemí, která odmítá jakékoliv navyšování rozpočtu, a na druhou stranu je tady skupina zemí, která zase požaduje co nejvíce peněz v těch tradičních programech, jako je kohezní nebo zemědělská politika. A to se trochu nepotkává, zvlášť když má Evropská unie ještě nové priority, jako je konkurenceschopnost nebo obrana, které se ukazují být docela životně důležitými. Takže to je opravdu složité zadání pro vyjednavače do těch příštích měsíců. Je to složité i vzhledem k tomu, že vlastně o žádné navýšení v rozpočtu nejde. Je tady docela velký tlak na právě úspory. Čistí pláci do rozpočtu mají poměrně hluboko do kapsy, ale když odečteme v tom návrhu splátky covidového úvěru z předchozího období a odečteme inflaci, tak tam v podstatě o žádné navýšení nejde. Naopak ještě v rámci vlastně stávajících mantinelů jsou tam ty nové priority. Takže už ten samotný návrh jde, řekl bych, na dřeň možného, a teď premiéři a prezidenti tlačí ještě na další různé ústupky, což bude opravdu složité.
26: 19 zemí Evropské unie, včetně Česka, taky ráno podpořilo dopis o zpřísnění migrační politiky, který byl směřovaný Evropské komisi. Co v něm tedy požadují?
0: Požadují stále to též, aby se migrace řešila ideálně mimo Evropskou unii, aby vznikla migrační centra ve třetích zemích. A to je ale myšlenka stará, dlouholetá a nedaří se ji uskutečnit v praxi. Trochu se situace změnila v posledních letech. Takovým prvním balónkem, řekněme, na kontinentální Evropě je dohoda mezi Itálií a Albánií. Itálie má své v úvozovkách migrační centrum v Albánii, ale ty počty, které zatím toto centrum vyřídilo, počty příchozích jsou velice nízké, je to kolem 130-140 osob. Trochu tam scházejí nuly za tou číslovkou, aby to mohlo být řešení nějaké celoevropské, řekněme. Je to samozřejmě pro politiky lákavá možnost vyřešit si tento nepříjemný palčivý problém mimo pozornost domácích voličů, ale spíše je to zatím přání, než něco, co by se dařilo realizovat v praxi v měřítku, které by bylo dostatečné.
26: No, 19 zemí Evropské unie, to je slušná většina, tak znamená to, že oni tím dopisem chtěli v podstatě připomenout Evropské komisi, aby se tímto tématem dál zabývala?
0: Evropská komise se jim ale zabývá. Otázka je ale, co může reálně učinit. Já myslím, že je to spíše doklad toho, že Česko dávno není v nějaké osamocené pozici spolu pouze se státy V4, že se v Evropě úplně proměnil názor na řešení migrace a že je tady vlastně celkem shoda napříč Evropou, že by Evropa měla být pokud možno co nejtvrdší v ochraně vnějších hranic, od toho je také mimochodem migrační pakt, a že by se měla snažit řešit migraci i vně hranic zemí Evropské unie, což je něco, co je teď v podstatě zadáním Evropské komise, ta se o co si snaží. Možná, že v rámci přístupových rozhovorů třeba se státy západního Balkánu se něco podaří, ale byl bych k tomu zatím opatrný.
26: Summit Evropské unie, jak se ukazuje, taky odhalil určité rozpory mezi lídry ohledně toho, jak a kdy vyjednávat s Ruskem o Ukrajině. Předseda Evropské rady Antonio Costa odpoledne řekl, že Evropská unie nechce být prostředníkem v jednáních s Ruskem, stojí na straně Ukrajiny. Předtím si ale vyslechl kritiku od německého kancléře Merce a francouzského prezidenta Macrona. Tak k jakému rozporu tam došlo?
0: Já na summitu nejsem, ale z mediálních zdrojů, které mají, předpokládám, velmi dobré informace, jako týdeník Politiku a mnozí další, tak vypadá, že došlo k velmi ostré roztržce mezi zejména Francií a Německem na jedné straně a Antoniem Koštou na druhé, protože Francie a Německo jsou zvyklé na to, že mají jistou vůdčí roli v Evropě. Při vyjednávání s Ruskem byly to oni, které tyto státy, které například vyjednávali svého času Minské dohody, byly to opět oni, které se snažili obnovit vyjednávání nebo dostat Evropu, řekněme, takzvaně k vyjednavacímu stolu, když Donald Trump začal pokusy o vyjednání nějakého možného příměří. Takže se tady trochu, myslím si, obávají Francie a Německo, že by o tuto roli mohli přijít. Na druhou stranu, myslím si, že část jejich kritiky je legitimní, protože pokud jsou tady ty zdroje pravdivé, tak Antoniu Košta kontaktoval ruskou stranu, aniž by k tomu měl mandát, aniž by to předem projednal s členskými státy Evropské unie, aby tedy asi zjistil, zda je vůbec zájem na té ruské straně, což řada zemí bere jako neprofesionální nebo nestandardní chování, protože k ničemu takovému zkrátka mandát neměl.
26: No, on ve čtvrtek na summit do Bruselu přijel také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten ale před časem stál o to, aby se Evropa zapojila do těch mírových vyjednávání, třeba právě po boku Spojených států. Tak znamená to, že podle minimálně Merce a Macrona ještě není čas na vyjednávání s Ruskem?
0: Já myslím, že to není názor pouze francouzského prezidenta nebo německého kancléře. Já myslím, že to je objektivní fakt, protože nejenom Evropa, ale anebo Spojené státy, ale především Ukrajina sama dává opakovaně najevo, že je připravena jednat. I Volodymyr Zelenský osobně dává najevo, že i on je připravený setkat se případně s Vladimírem Putinem, a ten zájem na druhé straně prostě není. To je něco, na čem ztroskotali pokusy americké administrativy v těch posledních měsících, a ukazuje se to znovu, že ruská strana prostě není ochotná k ničemu serióznímu teď zasednout. Takže to, myslím si, nezáleží teď úplně na postoji Francie či Německa, zda se bude vyjednávat. Záleží to pouze a jedině na ochotě Kremlu.
26: Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Díky, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
26: Policie v 7 evropských státech, včetně Česka, Německa, Itálie nebo Španělska, podnikla zásah proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorástán. Tato odnož usiluje o vytvoření globálního chalífátu v oblasti střední Asie. Evropské policejní složky v spolupráci s americkou FBI identifikovaly osoby podezřelé z teroristické činnosti a několik z nich zatkli. Pocházejí z Čečenska nebo středoasijských zemí. Na operaci se podíleli specialisté na kybernetické zločiny, kteří pomáhali rozkrýt financování teroristických buněk prostřednictvím kryptoměn. Sítě této organizace v Evropě představují podle Europolu zásadní bezpečnostní riziko. Víc už s profesorem Oldřichem Burešem, vedoucím Centra bezpečnostních studií Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den.
26: Tato odnož takzvaného Islámského státu se sformovala zhruba před 10 lety a třeba britská BBC před časem označila za nejextrémnější a nejnásilnější ze všech džihadistických skupin v Afghánistánu. Proč?
1: Z těch dostupných informací, už jste citovali třeba i zprávy Europolu, to skutečně vychází jako skupina Islámského státu, který má po světě několik odnoží, která v posledních letech byla nejaktivnější z hlediska toho, kolik útoků se jí podařilo spáchat, ať už přímo v Afghánistánu, případně v sousedních státech, do kterých také pronikala z hlediska svých útoků, to znamená zejména Pákistán, ale i Uzbekistán, Tádžikistán, a velký útok byl v roce 2024 například i v sousedním Iránu, ale z hlediska toho globálního dosahu, z hlediska financování, což byla zejména asi ta operace, která byla zmíněna ve vaší reportáži, ale pak i zejména z hlediska rekrutace a propagandy, protože je to část Islámského státu, která byla schopná udržovat své propagandistické projevy, ať už online nebo v různých skupinách sociálních médií na různých jazykových mutacích, a tím měla skutečně globální dosah.
26: Jaký vztah má tahle organizace Islámský stát Chorástán k vládnímu afgánskému hnutí Talibana? Jak je, ví se víc o tom, jak je silná?
1: Tak o té síle se, řekněme, spekuluje, respektive jsou různé odhady podle toho, kde bereme to její působení. Přímo v Afghánistánu se ta stávající odhaduje na nějakých 2000 bojovníků. A právě jak si došlo k poklesu od té nejvyšší slávy nebo největšího počtu, kdy byly odhady přímo v Afghánistánu v rádu 5 000 až 6 000 díky právě střetům s vládním hnutím Taliban, který během americké přítomnosti sice spolupracoval čas od času s Islámským státem, ale zároveň Islámský stát, Taliban, podobně jako jiné islamistické odnože třeba v Pákistánu, případně v Uzbekistánu nebo obecně v té postsovětské části sousedící s Afghánistánem, označuje za nedostatečně islámské. To znamená, je zde jakýsi spor o tom, jak brzo nastavit chalífát a jak by měl vypadat. Ale obecně můžeme říci, že pokud se zaměříme na ten celý sousední region s Afghánistánem, to znamená zahrneme do toho právě Pákistán a postsovětské státy sousedící s Afghánistánem, tak stále to možná jsou nějaké 3 000 až 4 000 bojovníků.
26: A bylo v předchozích letech zaznamenáno působení téhle skupiny na území Evropy, řekněme západně od Ruska?
1: Bylo ve smyslu právě, řekněme, podpůrné sítě, která měla zajišťovat zejména financování skrze kryptoměny, případně skrze jiné prostředky, ať už je to, řekněme, zneužívání platebních karet, případně jiné způsoby financování skrze takzvané havaly, neformální financování, které je na západ od Evropy poměrně běžné. A za druhé také z hlediska právě té ideologické podpůrnosti.

0: tyhle buňky chorastánu sahat až do evropských zemí, kde policie tedy podnikla počátkem června tu operaci. Jaká bývá ta taktika rozšiřování do Evropy?
1: Tak je to ta ideologická linka, respektive ta propaganda, která skutečně cílí, často se uvádí na zejména mladší ročníky až teenagery, kteří jsou takzvaně buď to znuděni svým vlastním životem, anebo hledají nějakou svoji druhou identitu. Často se hovoří o takzvaných druho- či třetigeneračních migrantech, zejména v západní Evropě, kteří se necítí dostatečně integrováni, ať už třeba ve Francii nebo v případě toho Rakouska. Jsou děti migrantů, kteří se už necítí zároveň být ani třeba jaksi Alžíjany nebo Makedonci, odkud pocházeli jejich rodiče. A ta islamistická ideologie jim nabízí alternativní identitu. Pak je zde možný motiv, to znamená využívání stávajících diaspor, a zejména právě ze střední Asie, sousedních států s Afghánistánem, Tadžikistán, Uzbekistán, což pravděpodobně a v případě čečenské diaspory, což dle dostupných informací byly právě ty linky té současné operaci, která vedla k zatčení několika lidí v evropských státech, zejména v Belgii už byly odsouzeni. Takže tam je využívána, řekněme, spíše etnická nebo diasporická linka lidí, kteří nějakým způsobem mohou být radikalizováni v zemích původu, ale mají příbuzné po celém světě díky té rozšířené diaspoře.
0: Dá se říct, že se ta radikální odnož Islámského státu právě kvůli vládnoucí vrstvě Talibánu v Afghánistánu přesouvá právě spíš do té střední Asie a že třeba to Čečensko se stává jejím centrem?
1: Čečensko bych spíše řekl, že jsou ty podpůrné sítě v Evropě, nebo nejenom v Evropě, zatýkáno bylo nedávno třeba ve Spojených státech a také, pokud se nepletu, to byly právě v té střední Asie nebo řekněme z Kavkazu, ať už Dagestán nebo Čečna, ale přímo co se týče těch působení v Afghánistánu, kde díky tlaku Talibánu se některé operace nebo některé buňky přesunuly, ať už do Pákistánu nebo Turkmenistánu nebo Uzbekistánu, tak tam bych spíše to viděl než například Čečensko nebo Dagestán, ale jak si ta organizace je globální a různý lidé, různé národnosti hrajou různou úlohu v různých částech světa, takže nedá se to úplně paušalizovat.
0: Ondřej Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Pražské metropolitní univerzity. Děkuji, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Od dneška platí v Evropské unii nová pravidla pro internetové obchody a poskytovatele online služeb. Ta zjednodušují vracení zboží bez důvodu do 14 dnů od nákupu. Ikonka na odstoupení od nákupu musí být viditelně umístěná a jednoduše dohledatelná a neschovaná třeba v podmínkách nákupu nebo obchodu. V Česku ale tato úprava zatím neplatí, protože směrnice stále leží v poslanecké sněmovně před druhým čtením. Já teď vítám ve vysílání koordinátora služby Vaše stížnosti CZ ze společnosti D-Test Martina Pitrona. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Měli zákazníci v praxi s vracením zboží nakoupeným přes e-shop bez důvodu problémy, nebo proč se ta pravidla upravovala?
2: Tak ono, co se týká toho zákonného nastavení, tak to odstoupení stačí jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči podnikateli, takže v tom by teoreticky problém být neměl. Nicméně my jsme se třeba v rámci naší spotřebitelské poradny setkávali s případy, kdy spotřebitelé odeslali to odstoupení například e-mailem, ale prodávající následně napsal, že to bylo na špatný e-mail a že ho musí předávat, takže je to pro něj administrativně složité a tím pádem, že to odstoupení pozdrží, případně někteří následně ani nereagovali na další e-maily, protože tvrdili, že to odstoupení musí být zasláno na jiný e-mail a tím pádem tedy spotřebitel ztratil tu možnost odstoupení. Takže tohle zjednodušení určitě vítáme.
0: A co konkrétně se tedy mění? Opravdu přibude jen viditelná ikona pro vrácení zboží?
2: Tak jak se vlastně uvedla, tak by měla být na každých stránkách v rámci toho e-shopu uvedeno nějaké to tlačítko nebo obdobný ovládací prvek, který bude výrazný a bude na něm napsáno odstoupení od smlouvy nebo něco obdobného. Ve chvíli, kdy na něj spotřebitel klikne, tak by se měl otevřít formulář, kde již budou buď vyplněné údaje, nebo to umožní vyplnit údaje, jako je jméno spotřebitele, údaje o smlouvě, od které vlastně chce odstoupit a tak dále. Toto tlačítko by mělo být viditelné po celou dobu, kdy spotřebitel vlastně může odstoupit od smlouvy. To znamená, třeba když bude přihlášen ve svém účtu, tak po 14 dní od té poslední objednávky, od které lze odstoupit, by tam to tlačítko mělo být vidět.
0: Vím, že obchodníci už tu zjednodušenou

0: službu vracejí, někteří tedy zavádějí, nečekají na to platnou legislativu. Co hrozí těm, kteří by tu novou úpravu nereflektovali?
1: Ono je důležité říct, že vlastně ten zákon zatím není, jak už vlastně bylo uvedeno v úvodu této reportáže. Ve chvíli, kdy to bude, tak bude vlastně stanovena i sankce, která může být i ve výši milionů. Tam je poté otázka, jak se k tomu bude stavit například Česká obchodní inspekce, protože tam je vždy stanovena ta horní hranice a je možné, že Česká obchodní inspekce zejména za začátku bude spíše ty prodejce upozorňovat, případně dávat nějaké spíše simulecké pokuty v rámci třeba jednotek nebo desítek tisíc. Pokud se bude jednat o nějaké větší prodejce, tak je možné, že sahne i do nějakých vyšších částek, aby je motivovala. Nicméně, jak jste uvedla, tak spousta prodávajících už k tomu přistoupila nyní, protože je prakticky jasné, jak vlastně to tlačítko má vypadat a co se vlastně schválí, takže jde pouze o nějaký administrativní úkon, kdy ti prodávající asi už nemají na co čekat, protože musí mít to technické zázemí připravené. Ve chvíli, kdy se ten zákon schválí, tak to může být během chvilky vlastně v účinnosti, takže by riskovali tu sankci.
0: Ta pravidla pro e-shopy se postupně zpřísňují a odstraňují se ta hluchá místa, ale je něco, na co si zákazníci v souvislosti s e-shopy teď nejvíc stěžují?
1: Tak co se týká toho odstupování, tak někdy to byla právě ta nepřehlednost, kdy
0: možná
1: právě
0: i obecně
1: nevěděli. Obecně, pokud se můžeme bavit, tak ještě můžu zmínit třeba uvádění cen a slev, kdy právě některé e-shopy, podobně jako kamenné prodejny, neuvádí ty ceny v souladu se zákonem, kdy musí být uvedena například nejnižší cena za posledních 30 dnů v případě, že se jedná o nějakou informaci o slevě. To e-shopy bohužel často nedodržují a ty slevy si buď nějakým způsobem vymýšlí nebo si je přikrášlují, případně se ještě odvolávají na to, že je to pouze pro určité spotřebitele nebo s kódem, který je ale přístupný všem a tím pádem to i tak spadá právě pod ty slevy.
0: Říká Martin Pitron, koordinátor služby Vaše stížnosti CZ ze společnosti D-Test. Díky za váš čas, hezký večer.
1: Já děkuji za pozvání, vám také hezký večer.
0: To byla podvečerní publicistika, vy se k ní můžete vrátit a to ve všech podcastových aplikacích i v aplikaci Českého rozhlasu Můj rozhlas CZ pod kolonkou Hlavní zprávy, rozhovory a komentáře. Teď už tu budou aktuální zprávy, doslova za 10 vteřin. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to uvedl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protivzdušnou a protidronovou obranu. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovensko. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun za litr. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín taky mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. To je o 11 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Hormuzským průlivem propluly nejméně 4 tankery s odkazem na server Marin Traffic, to uvádí agentura Reuters. Ve čtvrtek průlivem proplulo 25 lodí. Je to nejvíc od půlky dubna, kdy hormuzský průliv zablokovaly iránské a americké síly. Dnes o tom informovala platforma AXS Marine. Prezidenti Spojených států a Iránu ve středu na dálku podepsali memorandum. To mimo jiné počítá s obnovou plavby přes hormuzský průliv. A vesničku Tour de France dnes můžou navštívit lidé v Central Parku na pražském Pankráci. Organizátoři tam pro návštěvníky připravili výstavu o historii cyklistického závodu nebo dopravní hřiště pro děti. Místo pak bude zítra startem i cílem cyklistického závodu Tour de France L'Étape České republiky o délce 58, 105 a 135 kilometrů. Trasy povedou po silnicích v Praze i středních Čechách. Průjezdná zítra nebude například spojení Prahy s Davlí nebo Jílovým. České softbalistky už nemají šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa, které se uskuteční v příštím roce. Reprezentantky totiž mají po výhře Itálie nad Kubou 10-0 jistotu, že obsadí v domácí základní fázi 5. místo a nezapojí se do víkendových bojů o jedno ze dvou postupových míst. Turnaj dnes Češky zakončí duelem s Kanadou, který začne za necelou půl hodinu.
4: Nehody na D10 u Boleslavy i D11 za Jirny. Na D10 ve směru z Prahy na Turnov, pokud se chcete vyhnout koloně, můžete sjet už na exitu 33 Brodce, jet po souběžné silnici 610 až do Boleslavy, jinak je na dálnici kolona z kilometru 38 ještě až na půl hodiny k Mladé Boleslavy. Tam byla u exitu 44 u nájezdu z města dálnice uzavřená po srážce auta s motorkou, teď už hlásíte provoz z části obnovený.
5: To otevřeli tu dálnici, projíždí se už jedním pruhem, levým.
4: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně dojíždějte do zastavující kolony kousek před zavřeným sjezdem na Jirny kolem 7. kilometru. Sune se to pak kolem 10 minut k nehodě na 12. v levém pruhu. Na D1 za Prahou směr Brno zůstává kolona od exitu 15 Velké Popovice ještě na 20 minut do zúžení na mostě na Šmejkalce na 24. Na D1 v Brně směrem z Prahy zbytek kolony od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru, teď hlavně kamiony v pravém pruhu, kde dvojce rozjíždí se to. A ještě čerstvě výjezd z Prahy Cínoveckou směrem na ústeckou dálnici D8, čerstvá nehoda kousek za nájezem z Kbelské ve středním pruhu a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Český závazek vůči NATO a jeho plnění. Elektronická evidence tržeb a peníze ze státního rozpočtu na veřejnoprávní média? Či jaké hodnoty jsou štěpovány ruským předškoláčkům? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
6: Závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu Česko letos nesplní, oznámil dnes na Facebooku český premiér Andrej Babiš. V příštích letech to ale podle něj má být už jinak. Jak ve středu uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, 2% závazek Česko nesplnilo ani v loni, stejně na tom ještě byla Albánie a Slovinsko. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den.
6: Proč se závazek vůči NATO nedaří plnit jak současné Babišově vládě, tak ale ani minulé Fialově vládě?
7: No, je to dáno jednoduše tím, že Česká republika se sice zavázala, že bude vydávat minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, že dokonce v České republice jsme přijali zákon o financování obrany, který předpokládá, že v rozpočtu země se najdou minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, ale když se na to podíváme reálně, tak politici nemají příliš ochotu tyto peníze vydávat a snaží se to typicky po Česku nějak zakamuflovat. To znamená, že přemýšlejí o tom, které výdaje by mohly zahrnout do výdajů na obranu, aby to vypadalo, že tedy země ty závazky splňuje. Dopouštěla se toho minulá vláda, ve stejných stopách vykročila i vláda současná a pak není divu, že když tedy dojde k té konfrontaci, když představitelé Severoatlantické aliance vyhodnotí ty výdaje, že některé výdaje zkrátka neuznají a že Česká republika závazky neplní. Jednoduché řešení by bylo to, kdyby v rozpočtu přímo ministerstva obrany bylo dostatek financí, které by odpovídaly minimálně 2% hrubého domácího produktu. To se v minulosti nestalo, nestane se tak ani letos a Andrej Babiš tvrdí, že v budoucnosti už to bude jinak a že vláda tyto závazky plnit bude, ostatně by je plnit měla, protože do roku 2035 by Česká republika, ale i ostatní členské země měly vydávat minimálně 3,5% hrubého domácího produktu na zajištění obrany schopnosti země. A k tomu mohou být ještě připočteny další výdaje, které nejsou přímo v kapitole ministerstva obrany ve výši 1,5%. K tomu se Česká republika také zavázala jako členský stát a zatím k tomu máme hodně daleko. A když jsme u toho, co se do výdajů na obranu má nebo nemá započítávat, tak to není tak, že by čeští politici mohli metodou pokus omyl zkoušet, co vlastně tam má být, ale existuje jasně daná metodika, která jasně stanovuje, co lze do toho výčtu započíst, ale čeští politici to de facto ignorují a snaží se to nějak obcházet a spoléhají na to, že nakonec ty náklady budou uznány. Dokonce člověk, který to měl na starost a který upozorňoval na ty nesrovnalosti, Jiří Šedivý, který působil na ministerstvu obrany a byl za to v uvozovkách po zásluze odměněn tím, že byl odvolán z funkce, tak uváděl takové absurdity, že třeba se na ně obracela určitá obec, jestli by nemohl do výdajů na obranu započíst rekonstrukci veřejného rozhlasu, protože to, když bude nějaký poplach, tak pomocí toho se to bude šířit, nebo že se zvažovalo nákup vězeňských autobusů, které by pak prý mohly převážet v době konfliktu zajatce.
8: To byl Petr Hartmann. Petře, děkuji.
7: Naslyšenou.
6: Premiér Andrej Babiš dnes jedná na evropském summitu v Bruselu. O jednom z bodů tohoto jednání, kterému předseda české vlády přikládá mimořádnou důležitost, hovoří dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
9: Obrana a bezpečnost Evropské unie, ale také její konkurenceschopnost a ekonomika. To jsou hlavní témata současného zasedání Evropské rady. A podle slov premiéra Babiše před jeho čtvrtečním odletem do Bruselu je v zájmu České republiky kromě revize systému emisních povolenek také diskuse o budoucím sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Faktem je, že po 22 letech od vstupu do Evropské unie se Česko stalo středně bohatou zemí, kterou dělí od průměru v Evropské unii necelých 10%. Takže se nejspíš bude muset od roku 2028 smířit i s o něco nižším přídělem z evropských fondů. Což Andrej Babiš, jak mnohokrát proklamoval, nehodlá dopustit. Spolu s dalšími státy střední a jižní Evropy prosazuje tudíž Česká republika i nadále zachování silné kohezní politiky a zemědělských dotací. Na rozdíl od některých čistě přispívajících zemí, které chtějí víc peněz přesunout na obranu, konkurenceschopnost a na splácení dluhu vzniklého po covidu. Přitom to, oč by teď mělo jít vzhledem k současné situaci především, rozhodně není výše přídělů z bruselských fondů. Má-li Evropská unie obstát v konkurenci velmocí, musí usilovat o soudržnost, jednotu a akceschopnost. Podle výpočtu Mezinárodního měnového fondu brzdí například překážky uvnitř společného unijního trhu ekonomickou sílu Evropské unie natolik, že přepočtem na v uvozovkách cla je to ve zboží 44% a v digitálních službách dokonce 110%. Což znamená, že podniky členských států čelí uvnitř Unie tolika nákladným byrokratickým a regulačním požadavkům, že se to dá počítat jako cla. A jeden z nejvíc takto postižených států Evropské unie je vzhledem k závislosti na exportu právě Česká republika. Nejhůř jsou na tom zdejší malé a střední podniky, které vyvážejí do unijních zemí průmyslové zboží, poskytují digitální služby nebo pracovní síly. Potýkají se s různou výší DPH, s rozdílnými regulacemi a registračními nároky, s komplikovaným uznáváním kvalifikací. To všechno vede k tomu, že české firmy podnikají na vnitřním trhu Evropské unie často pod svým potenciálem. Země, jako je Česká republika, která vyváží do Evropské unie přes 80% svého celkového exportu, by měla mít o co největší hospodářskou integraci Evropské unie enormní zájem. Je to totiž evidentní cesta k blahobytu. Přitom by stačilo nastolit jednotná pravidla. Jenže na těch se lídři členských států nejsou už po desetiletí schopni dohodnout. A Andrej Babiš je bohužel ten poslední, kdo by to chtěl změnit.
6: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Vláda chce od příštího roku platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Peníze na to prý budou, a to díky přílivu více daní ze znovu zavedení elektronické evidence tržeb, řekl premiér Andrej Babiš. Jak to s penězi z EET opravdu je, vysvětluje analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
10: kde se ve státním rozpočtu vezme zhruba 8 miliard korun, kterými vláda od příštího roku navrhuje financovat veřejnoprávní média. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše to nebude na úkor vyššího zadlužení země, protože peníze na to přitečou díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Vláda chce EET zavést od začátku příštího roku, tedy ke stejnému datu, kdy chce zrušit dosavadní veřejnoprávní poplatky za Českou televizi a Český rozhlas pro domácnosti a firmy a nahradit je právě novým výdajem státu. Ponechme teď stranou pochybné důvody, proč vláda poplatky ruší, a soustřeďme se právě na peníze, které jsou, jak známo, až na prvním místě. Na první pohled to podle slov premiéra vypadá, že se zdroji vlastně v jinak zadlužené státní kase nebude žádný problém, jenže jak už jsme u Andreje Babiše trochu zvyklí, nic není úplně tak, jak to říká nebo jak to zvenku vypadá. Ministryně financí Alena Schillerová, která je tvůrcem zákona o EET, napsala do zprávy o dopadech nového opatření na stát, že díky EET vybere na daních o 14,4 miliardy korun více, a to už v příštím roce. Dalo by se tedy říct, že to 8 miliard na televizi a rozhlas opravdu pokryje snadno. Jenže když se podíváme do zprávy o dopadech na stát, která je součástí zákona, zjistíme, že do rozpočtu ze zmíněných 14 miliard doputuje jen necelých 10, konkrétně 9,7 miliardy korun. Zbytek totiž dostanou v rámci rozpočtového určení daní obce a kraje. To by ale pořád ještě vycházelo, že zbyde i na média. Tak se podívejme do dalších dokumentů, třeba do návrhu nového plánu o vývoji českých státních financí v dalších 4 letech, který v minulých dnech Alena Schillerová poslala do Bruselu pro další jednání. V něm se píše, že příští rok vybere stát do své pokladny díky EET zmíněných zhruba 10 miliard korun navíc, ale naproti tomu o zhruba 5 miliard korun přijde. Proč? Součástí zákona o EET je totiž i balíček nových daňových úlev, jako je znovu zavedení školkovného, úlev pro studenty či slevy na pořízení pokladních systémů. Celkově je to podle zmíněného materiálu minus 4,2 miliardy korun na dani z příjmů v příštím roce. O další miliardu pak přijde podle stejného dokumentu stát na DPH, mimo jiné kvůli slíbenému přeřazení nealkonápojů v restauracích do nižší sazby, což je také součástí doprovodného balíčku k EET. Čistý zůstatek je tedy 5 miliard korun navíc a na média, připomeňme znovu, je potřeba 8 miliard. Nijak nám to už tedy nehraje. A teď si k tomu ještě můžeme přičíst, že média nejsou jediná, která stojí ve frontě na peníze, navíc získané díky EET a vůbec díky potlačení šedé ekonomiky. Vláda slibuje i snížení daní pro firmy, zrychlení odpisů pro podnikatele, levnější hypotéky, vyšší platy i důchody, investice do obrany a silnic, což vyjde rozpočet minimálně na další vyšší desítky miliard korun ročně. Nejprve tedy počítejme a až pak házejme čísly a zázraky EET.
6: Jak je to s penězi z elektronické evidence tržeb na placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu, vysvětlovala analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Mezi Spojenými státy a Íránem měly dnes začít ve Švýcarsku mírové rozhovory, ale dnes nezačnou. Zástupci obou zemí oznámili, že zatím nepřijedou. Podle amerického viceprezidenta Vance by jednání mohla začít o víkendu, ale také se to ještě může změnit. Oběma zeměmi tento týden podepsané memorandum o porozumění, na jehož základě by se mělo jednat, rozebírá komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
11: Americký prezident svou osobností i svou činností po celá desetiletí dělil komentátory na nesmiřitelné tábory. Teď se mu podařilo je smířit a spojit. Jen málo kdo totiž považuje jeho dohodu s Íránem za dobrou. Úspěšnost válek, zejména těch, které nebyly bezprostředně vynuceny okolnostmi, lze hodnotit podle toho, zda je výsledná situace lepší, než byla ta výchozí. To v tomto případě není možné tvrdit. Íránský režim zůstává a dokonce se dá říci, že je v lepší situaci. Může se těšit na příliv peněz díky slíbenému investičnímu fondu, zrušeným sankcím a dalším úlevám. Íránská ekonomika je doslova před krachem, ale teď bude mít režim peníze na uplácení společnosti, obnovu infrastruktury i zbrojení. Naopak Trump dostane jen to, co měl i před válkou, otevření Hormuzu. Jenže možná ani to ne, protože nelze dvakrát vstoupit do téhož průlivu. Teď už každý ví, jak snadné je pro Írán dopravu Hormuzem uzavřít a jak těžké je vůli Teheránu změnit. Íránci teď budou podle dohody odminovávat Hormuz celé týdny, takže si koupí čas během 60 dnů dalších jednání. Stejně tak bude dlouho trvat, než se kdokoliv dostane k obohacenému uranu, který je v zaminovaných a znepřístupněných úkrytech. Pak už to možná bude jedno. Dohoda totiž ponechává řadu věcí na dobu, kdy už Američané nebudou moci na Írán vyvíjet prakticky žádný tlak. Íránci hráli svými kartami mnohem lépe a vymohli si řadu až překvapivých ústupků. Bylo to i proto, že Trump dával najevo silnou touhu nějakou dohodu uzavřít. Takže se například Američané zavázali k tomu, že nebudou nijak zasahovat do íránských záležitostí. Není to tak dávno, co americký prezident sliboval íránským demonstrantům blížící se pomoc. Izraelci také nevěřícně sledovali, jakým jejich nejbližší spojenec znemožňuje bránit se proti Hizbaláhu, protože Írán to úspěšně přivyprávil jako nutnou podmínku jakéhokoliv příměří. Izraelská strana evidentně nejen dobře neodhadla to, co se bude odehrávat v Íránu, kde se režim nezhroutil a obyvatelstvo nepovstalo, ale jak se ukazuje, především nesprávně odhadla Trumpa samotného. Ukázalo se totiž, že Trump není člověk do nepohody, a tedy ani do války. Není vytrvalý, nesnáší riziko, chce jen snadná a rychlá vítězství a pochvalné články. Těch se ovšem tentokrát nedočkal. Dával příliš najevo snahu nepobouřit domácí veřejné mínění, což je v demokratickém státu před volbami pochopitelné. Ale také až příliš snadno ustupoval tlaku některých regionálních hráčů, zejména Turecka, ale i Saúdu, Kataru a Pákistánu. Výsledkem je vyklizení amerického vlivu v oblasti a přenechání regionu paradoxně právě Íránu, s nímž se arabské země budou muset nějak dohodnout. A krystalizace nové aliance států, které nejsou Americe nakloněny. V širším smyslu bude důsledkem tohoto postupu poškození dlouhodobé americké důvěryhodnosti. Spojené státy předvedly, že nehodlají být partnery svých spojenců, ani to, že drtivou vojenskou převahu jsou připraveny přetavit na politický úspěch. V podstatě dal Trump najevo, že americká odstrašující síla neexistuje. Rychlý a snadný mír, tak říkajíc, pro tuto dobu bývá velmi drahý a válkám nakonec stejně nezabrání. Washington dal neúmyslně návod všem, kdo by například chtěli využít geografickou kontrolu nad některou úžinou. Těch, kdo by Trumpa za jeho postup chválili, už je velmi málo. Ti, kdo nechtěli tuto válku, mu ji stejně zazlívají. Ti, kdo ji podporovali, těžko mohou akceptovat jeho laciné vyklízení pozic. Občas zazní něco o tom, že prezident ještě na poslední chvíli zastavil válku, která by vedla k hospodářské krizi v Americe i ve světě. Tedy, že i za cenu kritiky omezil škody, které hrozily. V současné době se ale nezdá, že by mohl vydat nějaké pokračování své knihy o umění dohody, protože by takový titul působil jako vtip.
12: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Ruské vedení neustále zdůrazňuje morální hodnoty, potřebuje jejich ochrany a to, že právě Rusko tímto ochráncem hodnot prý je v duchu pravoslavného vnímání Moskvy jako třetího Říma. A na toto ohánění se základními hodnotami a jejich ochranou slyší mnoho lidí jak v Rusku, tak i v zahraničí. O tom, jaké hodnoty se ale na Rusy ve skutečnosti vštěpují i těm nejmenším, ve svém pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
13: Tati, běž do války, to je dobré. Tato slova slyšela Veronika.
14: Jméno bylo redakci z bezpečnostních důvodů změněno a její manžel od své čtyřleté dcery. Po akci, která se konala v mateřské školce v předvečer 23. února, což je v Rusku Den obránce vlasti. Předškoláky v Rusku učí plést maskovací sítě, rozborku a sborku samopalů, vyprávějí jim o službě v bezpilotních jednotkách, zvou je na setkání s účastníky války na Ukrajině a nutí je, aby pro tyto vojáky kreslili pohlednice. Od 1. září se ve všech ruských mateřských školách objeví dobré hry. Dětem mají vyprávět o lásce k vlasti, morálce a občanské odpovědnosti. V některých regionech se takový program rozjel již v roce 2025. Právě do takové školky chodí Vereničina dcera, která navrhla tatínkovi, aby šel do války. Napsal o tom exilový server Nové gazeta Evropa. O tom, že se podobné lekce mají zavést v mateřských školách, se mluvilo už dlouho. V roce 2024 Vladimír Putin řekl, že základní hodnoty je třeba pečlivě vštěpovat i těm nejmenším. Olga, jméno změněno, z Krasnojarsku uvádí, že ve školce, kam chodí její čtyřletá dcera, se objevily plakáty s výzvami k odchodu do války. Děti se začaly učit písničky o obraně vlasti a vychovatelka jim vypráví, že všichni chlapci musí vyrůst jako obránce země. Na jaře roku 2026 začala jejich dcera říkat, že ruští vojáci je chrání před špatnými lidmi a že až vyroste, půjde také do války. Ministerstvo školství chce schválit seznam povolených hraček pro mateřské školy, které odpovídají tradičním hodnotám ruského národa. Přehlídky uniformovaných předškolních vojsk se již mnoho let konají v mateřských školách po celém Rusku. V roce 2025 to bylo minimálně ve 22 regionech. Jednou mi syn řekl, že na naši zemi zaútočili, vzpomíná Irina z Krasnodaru. Odpověděli jsme mu, vidíš ve městě tanky, lidi, kteří spolu bojují, padající bomby. Zamyslel se. Letos jejich synové ve školce několikrát ukazovali zbraně a vysvětlovali, jak fungují. Současně jej i ostatní děti ve skupině nutili, aby se naučili básničky s vojenskou tematikou nebo o smrti. Jednou syn přišel ze školky, řekl mámě básničku, máma srnka se lehla a už se nezvedla. Srnče už nemá mámu. A pak uzavřel. Umřít není strašné. Larisa, jméno změněno, pochází z moskevské oblasti. Její dítě má něco málo přes rok. Larisa má mladší bratry a sestry školního věku. Mým sourozencům začaly rušit hodiny angličtiny. Místo toho k ním jezdili vojáci a vyprávili jim, jak je skvěle bojovat, že je to náš život a že musíme za Rusko zemřít. Nutili je pochodovat a zpívat vlastenecké písně, vyprávěl Larisa. Říká, že se proti takovým akcím ozývá jen málo rodičů. Většina raději nezasahuje. Pro sebe se rozhodla, že se brzy přestěhuje s dítětem do Srbska.
11: Do militarizovaného Ruska jsme nahlédli s Alexandrem Mitrofanovem ze serveru novinky.cz. Už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa, jako každý pátek od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
15: Kruté zprávy v životě přicházejí většinou z úst neadekvátních poslů. Že mi zemřel přítel, mi ve výtahu sdělila fousatá sousedka a tvářila se, jako kdyby právě doštupovala ponožku. A najdete si jinýho. Velkou práci v tomto ohledu zastanou automaty, které vás formálně vytuněným tónem informují o vašem krachu. Právě jsme vám aktivovali blokaci odchozích hovorů. Hezký víkend. váš operátor. Ani vyhazov z práce většinou neproběhne v domácké atmosféře. Najatý sakař vás zažene do kanclu, odebere přístup k mailu a klíč od budovy. Odcházíte domů bez mobilu a v kapse vás tlačí zvednutý chobot, porcelánového sluněte, jako němá výčitka vaší neschopnosti. Poslední dobou mám pocit, že čím je zpráva závažnější, tím neosobněji bývá podána. Kdyby vypukla třetí světová, nepřišel by za mnou generál, ale e-mail. Vážená paní Turnová, v rámci optimalizace bezpečnostní situace jsme vám právě aktivovali účast v ozbrojeném konfliktu. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný den. Váš stát. Po porážce by následovala další zpráva. Dovolujeme si vás informovat, že vaše země byla úspěšně obsazena. Věříme, že změna vlastníka nebude mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Nebála bych se žádné situace, možná ani smrti, kdyby se věci děly přirozeně. Ideálně si svůj odchod představuju tak, že ležím pod rozložitým stromem v kruhu přátel, někdo otevře lahev saké, někdo jiný začne vyprávět historku, kterou znám nazpaměť, a když se mi přitíží, někdo mě vezme za ruku. Jenže dnešní doba má tendenci organizovat i odchod na věčnost. Existují organizace, které člověku pomohou odejít důstojně, bez bolesti a podle předem schváleného postupu. Pacient leží na polštáři s motýlky, místo saké dostane uspávací drink a do ruky mu zajede kanila. Mou kanilu zavádí fousatá sousedka. Ježíš, vy tu pracujete, zeptám se. Ne, řekne, jen zaskakuju. Pak se podívá do dokumentace. Najdete si jinej. Krátce na to mi přijde SMS. Právě jsme vám aktivovali nitrožilní odchod na věčnost. Přejeme vám hezký zbytek kapání. Datový limit odchozích hovorů byl vyčerpán. Váš exit.
12: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě, také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Libanonský Hizbalah a Izrael uzavřeli podle agentury Reuters příměří. Tři české tenistky postoupily na turnajích WTA do semifinále. Nikola Bartuňková podlehla světové jedničce Sabalenkové. Kolona se tvoří po nehodě na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Prahy. A počasí sobota bude slunečná, přechodně až zatažená s přeháňkami a bouřkami a teploty zítra až 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je ale přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
16: My za to nemůžeme, my říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
3: V Česku dnes padly teplotní rekordy na zhruba desetině stanic, které měří víc než 30 let. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 36 stupňů Celsia. Rekordní hodnoty měly třeba taky v Domažlicích a Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Nad třicítkou se budou teploty pohybovat i o víkendu. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou opět přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška až do odvolání. Izrael a proíránské libanonské hnutí Hizbalah se dohodli na příměří. Agentura Reuters o tom informuje s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele, podle kterého začal dočasný klid zbraní platit v 15 hodin středoevropského letního času. Později to údajně potvrdili izraelské i libanonské zdroje. Kvůli trvajícímu konfliktu na jihu Libanonu odložili zástupci Spojených států a Iránu dnešní mírové jednání ve Švýcarsku. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě. Izrael i přesto včera dál útočil na jih Libanonu. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes večer slavnostně otevřelo opravenou Hoclavskou stodolu. Stojí v areálu Valašská dědina a její oprava vyšla na 13 milionů korun. Stodola má teď novou kuchyň, posezení uvnitř i venku a připravilo i výstavu, popisuje architekt Karel Janča.
17: Jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Tahle úprava použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a vlastně měnit náplň toho prostoru a jeho funkci. Nabízí se tady třeba udělat i svatbu, nějakou přednášku, možná nějaké malé vystoupení.
3: A v Rožnovském Valašském muzeu v přírodě je dnes svatojánský večer. Folklorní program tam začne za hodinu.
18: Tenistka Nikola Bartuňková si semifinále na travnatém turnaji v Berlíně nezahraje. K postupu přitom měla v souboji se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou hodně blízko.
19: Bartuňková vedla nad první hráčkou světa 6-2 a 4-0. Druhý set ale 20-letá Češka, která v Berlíně startovala na divokou kartu, nakonec se ztratila v tiebreaku a v tom třetím podlehla Bělorusce Sabalenkové 4-6. V Německu naopak dál pokračuje Linda Nosková, která ve čtvrtfinále vyřadila Španělku Badosovou ve dvou sadách. Do semifinále se na jiném turnaji WTA v anglickém Nottinghamu dostaly další dvě Češky, bývalá světová jednička Karolína Plíšková a Marie Bousková. V boji o finále si navíc zahrají proti sobě. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
18: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly 0-3 na sety i Japonkám. Turnaj v Manile uzavřou reprezentantky v neděli proti Dominikánské republice.
4: Na D1 kolony před Čmejkalkou a překážka za Koberovicemi. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se pořád tvoří kolona od exitu 15 Velké Popovice. Sune se už zase skoro půl hodiny do omezení na Šmejkalce na 24. kilometru. A potom dál na D1 směrem z Prahy na Brno pozor za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 77 stojí ve stoupacím pruhu dodávka a není označená.
20: Stojí dodávka a blíká.
4: Na D1 potom v Brně ve směru na Vyškov z Prahy je zbytek kolony teď od sjezdu na Vídeň ze 194. kilometru do omezení u D2. To zdržení už není dlouhé pro osobní auta. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov v Mladé Boleslavi u nájezdu z města u exitu 44 stále vyšetřují střed auta s motorkou zabraný pravý pruh a kolona se zase natáhla. Dojíždí se do ní už u exitu 41 Bezděčín, aut přibylo, zdržení zase kolem 15 až 20 minut. Na D11 z Prahy směrem na Hradec Králové počítejte s kolonou od zavřeného exitu 8 Jirny, jede se pomalu 10 až 15 minut na 12. kilometr, tam je po drobné nehodě zabraný levý pruh. A dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy je uzavřená mezi exity 25 Lány a 16 Velká Dobrá kvůli havarijním opravám, jede se po staré silnici bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude opět velmi teplo, čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, nárazy větru a taky kroupami. Teploměry zítra ukážou 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 27. To byly zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Slyšel jste, jaký mají kati úspěch?
23: Silní lidé se silným příběhem vždycky někoho fascinují a přitahují.
22: No tak v sobotu tuhle naši kapitolu uzavřeme.
23: Tohle je prostě hrozně smutná kapitola.
22: Ale zajímavá.
23: Je dobře, že skončila.
22: Kati. Příběhy diktátorů. Závěrečný díl v sobotu ve Vinohradské 12.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Zneužívanie polície na politický boj, vydieranie či korupcia.
5: Na Slovensku začalo soudní proces v takzvané kauze Očistec.
20: Je jeden z nejsledovanějších korupčních procesů posledních let.
24: Obžalovaných je celkovo spolu 11 lidí.
25: V centru skupiny měl být někdejší šéf policie, dnes už vládní poslanec Tibor Gašpar.
26: Obžalovaní vinu odmítají a obhajoba tvrdí, že případ je výsledkem politicky motivovaného vyšetřování.
0: Opuštěná budova, tajné schůzky, ovlivňování, vyšetřování, klasická krimi, případ Očistec, korupční megakauza na Slovensku. Kdo měl od policie zhřešit a věděl o tom Robert Fico? Ptám se Laury Kell Kalinské, investigativní reportérky serveru Aktuality.sk. Dnes je pátek, 19. června. Ahoj Lauro, vítej u nás ve Vinohradské 12. Několikrát jsme se slyšeli, teď se poprvé vidíme, díky, že jsi tady.
27: Děkujem za pozvání, ahoj.
0: Roky to trvalo, než obžaloba v jedné z největších korupčních kauz v moderních dějinách Slovenska zazněla před soudem. Proč tak strašně dlouho?
27: Trvalo to naozaj dlho, neštandardne dlho a vysvetlenie je pomerne jednoduché. Ak máš príliš veľa obžalovaných a každý z nich namieta sudcu, sudkyňu a začne sa tzv. Ja to volám námietková vojna, teda kým sa poskladá ten senát a každý je s ním nejakým spôsobom uzrozumený, tak to trvá dlho.
0: Tak to trvá dlho, přes 4 roky, ne?
27: Nebo áno.
0: Opravdu veľmi dlho, tých obžalovaných je 11, sú obžalovaní mimo iné teda z podplácení, z neužití pravomocí a z účasti na zločinecké skupine, sú podezrelí teda z ovlivňování policejního vyšetřování, takhle zaobaleně řečeno.
28: Predovšetkým najzávažnější je založenie zosnovanie zločineckej skupiny.
0: Slovenský prokurátor popisoval, že ide o závažnou korupci.
28: Závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia.
0: Mezi těmi obžalovanými vyčnívá Tibor Gašpar, což je bývalý šéf policie Češi a Češky ho budou znát jako bývalého poradce českého ministra vnitra Jana Hamáčka. Dnes je Tibor Gašpar místopředsedou parlamentu ze strany Směr Roberta Fica, premiéra Roberta Fica. Dorazil ke specializovanému soudu v Banskej Bystrici, přiznává vinu Tibor Gašpar.
27: Tibor Gašpar sa zatiaľ aktívne ukazuje na súde. Veľa toho ešte nepovedal, pretože ešte nevypovedal. Necháva si ten čas asi niekde v závere. Je to taktika obžalovaného. Na to má plné právo.
29: Konzistentne komunikujem a tvrdím, že sú to nezmysly.
27: A Tibor Gašpar celý čas popiera, že by niečo spáchal, že by fungovala nejaká zločinecká skupina.
29: Necítim ani morálny, ani etický problém vo svojej osobe, lebo som nič z toho nespáchal.
27: Alebo že by sa nejakým spôsobom on v minulosti spreneveril svojmu povolaniu a poslaniu. Dokonca som zachytila taký citát, že on sa za tých neviem koľko rokov ani nestretol so žiadnym vyšetrovateľom, tak to si neviem predstaviť, že sa policajný prezident nestretne so žiadnym vyšetrovateľom. No a uvidíme, ako to bude prebiehať. A čo sa tam dozvieme.
0: Do té zločinecké skupiny, o které ty mluvíš, policisté řadí mimo jiné i Gašparova vzdáleného příbuzného,
27: ano,
0: nitranského oligarchu Norberta Bédera, což je jméno, které se objevuje mimo jiné i v kauze vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka a archeoložky jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Co to je za člověka?
30: Můžem povedať len toľko, že všetko, čo som o prípade vedel a som povedal pred súdom a určite.
27: Norbert Böder je pre Slovákov a Slovenky už pomerne známa postava.
30: Vyjadril som sa, máte to.
27: Bol známy skôr ako majiteľ alebo spolumajiteľ takej známej SBS-ky, teda bezpečnostnej služby, ktorá naozaj profitovala milióny a milióny eur zo štátnej kasy, pretože vyhrávala rôzne zákazky a mala naozaj lukratívne postavenie na Slovensku. A táto rodina Bedrovcov mala a asi aj dodnes má nejaký vplyv aj na Nitru a okolie a aj vlastne na bezpečnostné zložky v štáte, pretože mala to významné postavenie. Oni už tú bezpečnostnú službu nemajú, ale Norbert Böder vlastne teraz je už skôr známy ako jeden z hlavných aktérov nielen tejto kauzy Očistec, ale aj mnohých ďalších kauz, kde sa vyskytuje a spomína jeho meno.
0: A medzi obžalovanými dále sú třeba bývalý speciálny prokurátor Kováčik nebo šéf finanční správy nebo lidi z Národní kriminální agentury, takzvané NAKA a tak dále. Zmínila si jméno Očistec.
31: Očistec.
0: Proč? Očistec.
27: No Očistec sa pôvodne volala pracovná skupina policajtov a vyšetrovateľov, ktorá vznikla po roku 2020. To malo symbolizovať akúsi očistu spoločnosti, pretože do toho roku 2020 naozaj slovenská verejnosť nevidela nejaké veľké vyšetrovania politicky vplyvných ľudí alebo nejakých oligarchov alebo naozaj nejakých akože významných podnikateľov, hoci veľa sa hovorilo o tom, že sa v úvodzovkách kradne, alebo teda, že je korupcia na Slovensku. No a potom roku 2020 vznikla táto pracovná skupina Očistec a tá najväčšia kauza, o ktorej dnes hovoríme, tak tu tiež ako keby pomyselne nazvali Očistec aj tá samotná akcia, zadržiavacia akcia v roku 2020 na jeseň, keď išli zadržať týchto všetkých policajných funkcionárov, ktorí sú dnes na lavici obžalovaných, tak túto akciu nazvali Očistec.
2: To znamená, ty trestné činy, za ktoré sú teď obžalovaní ti lidé, sa stali pred rokem 2020.
27: Áno, tá zločinecká skupina, ktorú popisuje prokuratúra v obžalobe, tá mala fungovať zhruba od roku 2012. To je rok, kedy nastúpil spomínaný Tibor Gašpar, bývalý poradca vášho exministra vnútra, do čela polície. Ale paradoxom je, že šéfom tej údajnej zločineckej skupiny nemal byť priamo Tibor Gašpar ako policajný prezident, ale jeho príbuzný, súkromný podnikateľ Norbert Böder. A keď vlastne svedkovia, ktorí sa priznávajú k fungovaniu tejto skupiny, opisujú, že ako tá skupina fungovala, tak v podstate šéfom a tým, kto zadával úlohy, kto povedal, čo sa bude a nebude vyšetrovať, kto delil a hovoril, kto koľko peňazí a úplatkov dostane, kto rozdával akési vianočné odmeny alebo nejaké obálky, tak to bol práve Norbert Böder policajný prezident Tibor Gašpar.
2: Takže šlo o organizovanou zločineckou skupinu, ktorá, jak som sa dočetl, měla mít na svědomí, a ty už si to zmínila, to, kdo co má vyšetřovat, to znamená, že tam bylo nějaké i tutlání kaus, vydírání, ochrana lidí, sledování lidí, tohle všechno tam mělo být v rámci organizace nějaké zločinecké skupiny.
27: Tak to popisuje obžaloba a prokuratúra. A dokonca, keď si spomenul to vydieranie, tak len aby som ako uviedla nejaký príklad, sú tam skutky a príbehy popísané tak, že niektorí tí policajní funkcionári v snahe zarobiť si požiadali svojich podriadených, obyčajných policajtov, vyrobte spis, choďte za týmto podnikateľom, povedzte, že ho vyšetrujeme a za toľko a toľko 10 000 eur sa to dá vyriešiť a vybaviť a zahľadiť. Takže toto je jeden z príkladov. Ďalší napríklad skutok je o nelegálnom lustrovaní ľudí. Marian Kočner si píše s Norbertom Böderom. Marian Kočner je vlastne hlavný obžalovaný v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tak on píše Norbertovi Böderovi cez takú šifrovanú aplikáciu Trima. Prosím ťa, pozri mi na meno XY a naozaj sa v tom čase a v tých dňoch lustruje nezákonne v policajných databázach konkrétne meno a konkrétna ešpezetka, teda značka auta, ktorú si vlastne Marian Kočner vyžiada od Norberta Bödera. A potom mu prichádza správa, kto to je, čo to je za človeka a tak ďalej. Čiže sú tam aj nezákonné lustrácie a potom pomerne závažná vec je sledovanie opozičných politikov alebo teda rivalov Smeru.
2: A na to byli i konkrétni sledovací komanda lidí, že jo, najatá?
27: To boli v podstate policajti, ktorí dostali na to akože konkrétne auto, dostali peniaze. Oni sa k tomu aj priznávajú, že vo voľnom čase teda skončili prácu v polícii a za nejakých pár desiatok alebo stovák eur si sadli do auta, ktoré dostali na to určené a chodili sledovať, čo robí opozičný politik, ja neviem, Daniel Lipšic alebo Igor Matovič, bývalý premiér Slovenskej republiky.
2: Čiže to mieli ako bokovku takovou. Jak tihleti lidé, tých 11 obžalovaných, jak spolu komunikovali, jak tohle to domlouvali, jestli se někde konkrétně scházeli nebo využívali třeba tu šifrovací aplikace Prima, která je známá právě z vyšetřování vraždy Jana a Martiny.
27: Z toho, čo poznáme z obžaloby, tak také ako keby najplastickejšie zobrazenie toho ich stretávania je taká opustená budova v Bratislave. Ona je mimochodom pomerne blízko prezídia policajného zboru, takže je to taký paradox, že vlastne vzdušnou čiarou si asi videli aj priamo na pracovisko. A v tejto opustenej budove Transpetrolu sa mali na 6. poschodí schádzať akoby tie špičky polície, respektíve špičky tejto údajnej zločine skupiny. Jeden z tých svedkov, bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, veľmi živo opisuje vlastne, ako sa to tam dialo, že sa tam nosili štosy papierov. Napríklad, keď sa udiala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak tento policajný funkcionár hovorí, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar chodil so štosom 10 cm papierov a hľadal tam vlastne informácie a dokonca povedal a vyslovil tam údajne takú vetu, že zisťuje informácie pre šéfa, teda pre Roberta Fica. Nevieme to overiť, keďže to hovorí len jeden svedok, ale čo bude extrémne dôležité, na tom súde, ktorý sa vlastne teraz už pomaly rozbieha, začnú sa tam predvolávať svedkovia, tak tí postupne budú opisovať, ako a kde sa mali diať tie stretnutia. Že sa diali aj priamo v budove polície, kde si takýmto spôsobom vlastne odkazovali alebo zadávali úlohy. No a potom vlastne boli aj individuálne stretnutia, napríklad, že keď si potrebovali odovzdať úplatok, tak najčastejšie sa tam spomínajú parkoviska alebo nejaké reštaurácie, takže taká klasická kriminálka.
2: Tak, tak, určite. Ale řekni, ty mluvíš o svědectvích, která jsou samozřejmě důležitá pro vůbec výstavbu té obžaloby a podobně, ale jaké jsou ty přímé důkazy, které policisté na policisty mají? Mm-hmm. Na čem se to hlavně zakládá, ten případ?
27: Máš pravdu, že ak se hovorí o korupcii, tak je to povětšině svědectvo proti svědectvu. No. Protože o korupcii nemáš papíry, nemáš faktury, nemáš nějaké zmluvy. Ale keď jsem například spomínala to nezákonné lustrovanie v databázách policajných, teda že nějaký policajt přišel, prihlásil sa pod svojím kontom, zadal si tam konkrétnu ešpezetku alebo konkrétne meno nejakého človeka, ktorého chcel Marian Kočner vylustrovať, tak to všetko zanechávalo svoje digitálne stopy a to má polícia pomerne podrobne zmapované. A ak to ten policajt, ktorý je dnes obžalovaný v kauze Očistec, nebude vedieť vysvetliť, prečo lustroval týchto ľudí, keďže ich nevyšetroval a nemal právo ich lustrovať, tak bude mať problém.
2: A nejaké konkrétne fyzické dôkazy, materiály, záznamová zařízení, odposlechy, možná přepisy odposlechu, niečo takového v rukách policisté mají na policisty?
27: Ak si správne pamätám, tak myslím, že aj u Tibora Gašpara sa našli nejaké čiastkové veci z vyšetrovaní pri tej domovej prehliadke, keď ho zadržali. Nie som si úplne istá, či to priamo súviselo s niektorým z tých skutkov. To bude dôležité vlastne povedať, že či si len ponechal niečo z bývalej práce a je to niečo relevantné, alebo či to boli len nejaké proste staré papiere, ktoré boli k ničomu, ale mal ich doma. A takéto akože úplne fyzické dôkazy, to uvidíme vlastne na súde, čo ešte vyťahne prokuratúra a čo je vlastne v tom celom ako keby spise, pretože on má 10 000 strán. My sme ako verejnosť nikdy nevideli nejaký presný zoznam dôkazov. Vždy sa k nám dostali k novinárom nejaké akože fragmenty výpovedí, ale to, čo vlastne polícia za ten rok a niečo vyšetrovania nazbierala, tak to vlastne predvedie prokuratúra až teraz na súde.
2: A ty víš, jestli v tom veľmi rozsáhlém spisu, o ktorom mluvíš, sa třeba objevují jména lidí veľmi blízkých Tiboru Gašparovi, to znamená ti lidé, kteří představují politickou stranu Směr na Slovensku, třeba Robert Kaliňák, Robert Fico, a nebo jeho syn, který vede Slovenskou informační službu. Je tam Siska nějakým způsobem zastoupena v té obžalobě nebo vůbec?
27: Slovenská informačná služba až tak velmi zastoupena nie je. Jeden z těch obžalovaných neskôr z policie prestúpil do Slovenskej informačnej služby. Mimochodom myslím, že deň alebo dva pred samotnou ráziou, teda pred zadržaním, odišiel zo Slovenskej informačnej služby, takže asi mal dobré informácie. No ale nejako priamo sa tá Slovenská informačná služba netýka tejto kauzy. Jedine čo, že Slovenská informačná služba sa po roku 2020 pod iným vedením, nie pod vedením Pavla Gašpara, snažila zdiskreditovať samotných policajtov, ktorí vyšetrovali túto kauzu, čo sa im čiastočne aj darilo.
2: A či to
27: sa
2: tam... je Jan Čurila a spol?
27: Áno, to ano. Sú presne tí vyšetrovatelia z tej skupiny Očistec, o ktorej sme hovorili.
2: Byli postavení mimo službu, pak byli vyšetrovaní, že jo? Zadržení byli obvinení z vydírania a zneužití pravomoci verejného činiteľa.
27: Dodnes v podstate sa nemôžu vrátiť do práce títo ľudia zo skupiny Očistec, teda tí policajti, vyšetrovatelia a operatívci, pretože inšpekcia stále vyhľadáva na nich nejaké nové a nové kauzy, niektoré padajú, niektoré proste už trvajú roky, ale zatiaľ sme sa neprepracovali k nejakému výsledku, či teda naozaj sa spreneverili svojmu povolaniu. A keď si sa pýtal, že či v kauze Očistec zaznieva konkrétne meno Kaliňák alebo premiér Fico a tak ďalej, priamo nie. Ale keď sa vlastne bavíme o tom, že Tibor Gašpar a Norbert Böder mali dávať pokyny na sledovanie vlastne opozičných politikov alebo teda rivalov Smeru, tak logicky Tibor Gašpar ako policajný prezident v tom čase nemal mať prečo akoby záujem sledovať politikov. Iba ak by tieto informácie posúval ďalej. Tým, že Tibor Gašpar popiera trestnú činnosť, tak sa to zrejme asi ani nikdy nedozvieme. Ale tí samotní policajti, ktorí vykonávali to sledovanie, predpokladám, že oni to brali ako úlohu. Teda nezisťovali, pre koho to je, či je to pre premiéra Fica alebo pre ministra Kaliňáka. Takže v zásade myslím si, že Robert Fica a Robert Kaliňák sú len akoby prepojení s tou kauzou Očistec, že je jasné, kto je s kým previazaný. Robert Fico sa už úplne verejne priznáva k Norbertovi Böderovi, čo pred pár rokmi nebolo ani predstaviteľné, tak dnes si s ním natáča videa na úrade vlády.
6: Nevyhnem sa téme bezpečnosti na našich májových stranických stretnutiach, ktorú som riešil s Norom Böderom.
27: A dnes už vlastne sa tvári, že áno, spolupracujeme, pretože je to odborník bezpečnosti.
2: Tak, ak až práve táhl z policajného zboru, že k sobie do strany a potom do parlamentu.
7: Kedy treba Tibora Gašpara nevyhnutne chrániť, prichádza opozícia ako svorka hien.
27: A v podstate Tibor Gašpar to, čo robí od roku 2023 v politike, je v podstate zmena trestnej legislatívy v prospech všetkých obžalovaných v kauze Očistec, včetne jeho.
2: To se dotýká i, ty jsi zmínila pána Slobodníka, který a jeho svědectví, které samozřejmě hraje zásadní roli v té kauze a možná bude hrát i na soudu.
8: Pán Gašpar mi povedal, že stretneme sa aj s pánom Bodorom a podobně, takže postupně sa to tak nabalovalo.
2: Ale pán Slobodník dal před pár lety velký rozhovor k aktualitám.

0: ako fungovala polícia a naša krajina v tých rokoch 2012 až 2018. A bude strašne dôležité, ako to tie médiá podľa mňa pokryjú a ako plasticky ľuďom opíšu a sprostredkujú tieto dôležité svedectvá. Už to nebude o tom, že novinár má nejaký tajný zdroj, ktorý neprezradí, ale už to budú ľudia, už to budú mená, už to budú skutočne odsúdení alebo stále obvinení ľudia, ktorí budú sa priznávať k trestnej činnosti a budú ukazovať na vysoko postavených ľudí ako Tibor Gašpar.
1: K tým preferenciám a k tým náladám na Slovensku ešte nutno dodať, že přeci jenom začíná ten soud, to znamená, ešte nemáme nepravomocný na tož pravomocný rozsudek, takže se ešte môže cokoliv udít. Kdyby padl rozsudek viny, tak nejvíc jim hrozí těm obžalovaným tedy podmínka za to korupční jednání? Pochopil jsem to správně.
0: Za zločineckou skupinu jim hrozí 5 až 10 rokov, aha, takže tam naozaj jim hrozí akoby trest vo väzení, ale dokázať fungovanie zločineckej skupiny je veľmi, veľmi, veľmi ťažké a bez spolupracujúcich obvinených, o ktorých je teraz vlastne ano, veľa otázok a pochybností, to bude takmer nemožné.
1: V červenci pokračuje soud, je letos v červenci, ale do roku 2027 sú vypsané jednací dny na soudu.
0: To ale znamená, to neznamená, že to tým posledným termínom končí. Možno, že sa to natiahne, možno, že začnú robiť obštrukcie niektorí obžalovaní, takže ja sa vôbec nenadejam, že o pol roka tu máme nejaký prvý výsledok.
1: Dobrá, tak díky, že si prišla, že si nám osvietlila, o čem očistec je.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Laura Kill-Kalinská, investigativní reportérka ze serveru Aktuality.sk. A já jsem se jí ptal na kauzu očistec, kterou Laura samozřejmě detailně sleduje a pověděla nám o ní víc. Kat Bašar Asad, jeho příběh uzavře naši speciální sobotní sérii už tento víkend, sobotní sérii o diktátorech s krví na rukou. Určitě si to nenechte ujít a kdybyste náhodou neslyšeli některé díly Katu a chtěli byste to ještě před víkendem dohnat, tak samozřejmě můžete, najdete je v playlistu na Spotify, v archivu Na můj rozhlasu nebo na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka, míříme na východ.
3: Když čtu ty proválečné publicisty, tak ti jsou urodiví, že na naše snímky nikdo nechce chodit.
4: Ruská filmová scéna buď úplně zamrzla, nebo se odebrala do exilu.
5: Ruská kinematografie současná artová se vrací k té sovětské, která také nemohla napřímo se vyjadřovat.
4: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
2: Archiv Plus.
6: Já jsem nedělal nějaký odboj proti komunismu, já jsem prostě dělal všecko možné a pokračuju v tom celý život, aby zlo nenastoupilo, aby se vůbec nedostalo k moci.
7: Říkal publicista a komentátor Jiří Ješ, od jehož narození uplynulo 100 let.
2: Archiv Plus Jana Sedmidubského dnes po 8. večer na Plusu.
8: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
9: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popolední.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Začíná Věda Plus, půl hodina vědeckých aktualit a zajímavostí, co dnes 19. června rozebereme. Teplé počasí láká k vodě, zároveň ale vytváří podmínky, které prospívají toxickým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je lepší zůstat na břehu? Proč se z letního dne najednou stane nebezpečné vedro, ve kterém teploty šplhají k rekordům? Co všechno musí nastat v atmosféře a proč jsou vedra v centru města mnohem horší než třeba na okraji? A Vraní hory patří k nejméně objeveným koutům českého pohraničí. Jak se daří chránit jejich jedinečnou přírodu a udržet krajinu mimo masový turistický ruch? Dobrý poslech vám dnes přeje Martin Matějka.
2: Věda plus.
10: Vyšší teploty lákají k rybníkům a přehradám. Odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
11: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
12: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
11: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
12: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd.
13: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
11: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
12: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik základních zásad předtím, než do vody vstoupíme.
11: V prvé řadě bych se podíval, jestli ta lokalita není v systému hlídaných nádrží www.koupacivody.cz.
12: Zrak je totiž jedním z nejlepších vodítek. Už po několika krocích můžeme poznat, zda je koupání bezpečné.
11: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
12: Ani nechtěné vykoupání v zasažené vodě ale nemusí automaticky znamenat zdravotní potíže. Důležité je, jak se zachováme bezprostředně poté.
13: Rozhodně se neutírat ručníkem, abychom ty sinice nevytlačili do kůže, pak by to vyvolalo alergie nebo další nežádoucí efekty. Takže hned po vykoupání osprchovat čistou vodou.
12: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
11: Sinice produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém, imunitní systém jak na stranu imunosuprese, tak nekontrolované alergické reakce.
12: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, kde se koupe, ale když jdeme někam se našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
13: A co pije?
11: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až po třeba neurotoxiny, které fungují extrémně rychle. Třeba 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
13: Ještě existují takzvané bentické sinice a ty poznáme, že vlastně někdy vidíme takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině, takže na to taky pozor.
11: Ovšem, pro nás nepříjemně páchnoucí koláče jsou takhle například pro psy nesmírně atraktivní. Ten pes je úplně nepochopitelně nadšen.
12: Právě tento typ sinic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
11: Skoro bych je i doporučoval. Množí se čím dál více nádrží v krajině, které mají vodu dobré kvality a rozhodně přírodní voda je příjemná. Když tam skočíte šipku a nadechnete se a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
12: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensl, Český rozhlas.
10: A v tématu ve vědě plus pokračujeme dál. Sinice se v českých vodách objevují každé léto. Odborníci ale upozorňují, že nejde jen o problém několika horkých týdnů. Jejich přemnožení může být signálem širších změn v krajině i klimatu a někdy představuje riziko pro lidi i zvířata. Více už rozebereme s biologem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd Pavlem Hrouskem. Dobrý den.
14: Dobrý den.
10: Proč se zdá, že o sinicích v posledních letech slyšíme stále častěji? Je to v dnešní době rostoucí problém?
14: No tak já bych řekl, že ten problém je takový stabilní přes poslední roky nebo desetiletí. Přece jenom ono, jak už padlo z té reportáži, tak je tak vlastně závisí dost na klimatu a na konkrétním počasí v daných měsících. Takže já bych řekl, že ten problém spíš tak jako osciluje. Jsou prostě roky, kdy na určitých nádržích je větší výskyt, naopak některé roky třeba menší. Takže já bych řekl, že to spíš je problém, který se tak jako vyvíjí v čase a mění se.
10: Jak moc můžou být senice nebezpečné pro lidské zdraví? Co všechno můžou způsobit?
14: Tak, jak už trošku padlo, v podstatě ta plejáda těch látek nebo škála těch látek, které jsou v sinicích přítomné, je celá řada. Máme tady opravdu od těch nejtoxičtějších, jak už padlo, jsou to toxiny, které působí na nervový systém, které opravdu jsou schopny ohrožit zejména teda zvířata opravdu na životě. Potom máme látky, které třeba můžou působit chronicky dlouhodobě, jako známe třeba mikrocystiny, které jsou polutanty, může být i v pitných vodách. A pak jsou to už jako také zmíněné různé jiné toxiny, které třeba způsobí rychlé alergice a alergické reakce a vlastně působí na imunitní systém. Takže ta škála je poměrně široká.
10: U psů se občas mluví i o úhynech po kontaktu se sinicemi. Čím jsou psy vůči jejich toxinům tak zranitelní a jak by měli majitelé rizikovým situacím předcházet?
14: Jo, tak tady zase navážu, opravdu ty toxiny, které jsou často spojované s úhynem zvířat, a teda zejména psů ve světě třeba, tak opravdu oni jsou úplně stejně toxické pro psy jako pro lidi. Ale je to právě už zmíněná vlastně změný způsob, jak se do toho organismu jsou schopni dostat, že jo, protože často ta biomasa těch sinic, která ať už se vyplaví na břeh nebo někde roste třeba v nějaké louži, koncentrují se tam třeba koncentruje se tam biomasa, tak ta biomasa opravdu velmi často poměrně zapáchá a je taková jako pro člověka, že mi tomu řekneme až nechutná, ale opravdu zejména psy a některé jiné zvířata jsou tím pachem opravdu lákaní, oni mají rádi tu vůni, ty fermentace, občas některých krmy se dokonce netoxické, se jako přidávají, jako je to vyfermentované vůni a právě to je vlastně to, proč ty zvířata, ne že by nebyly toxické pro lidi, ale ty zvířata prostě pozřou a najdou si je.
10: Jsou některé typy vodních ploch k přemnožení sinic náchylnější než jiné? Existují nádrže, kde je riziko prostě dlouhodobě vyšší?
14: To je poměrně taková velmi složitá otázka a jako komplexní. Prostě jsou nádrže, závisí samozřejmě na povodí, z kterého do té nádrže voda přitéká, záleží na klimatu v tom daném roce nebo v těch daných měsících a je to prostě, je to souhra mnoha faktorů. U nás třeba úplně typicky, když se zamyslíme, tak nebo asi jste byli svýta tam posluchači, určitě šeli zprávy, máme velmi časté výskyty sinic na Lipně v posledních letech, rozhodně v horní části Orlíku, nebo třeba na Jižní Moravě Novomlýnské nádrže. To jsou opravdu také typické nádrže, které opravdu trpí občas velmi silnými vodními květy a samozřejmě to souvisí s množstvím dodaných živin do toho systému. Dříve to byly zejména plochy z polí, v dnešní době jsou především odpady z živiny z komunálních odpadů, které dominují tomu, které dodávají těm živinám ty živiny. A samozřejmě souhra těch náhradů, jako je výška hladiny, teplota a ostatní faktory, tak ty potom nahrávají tomu vzniku té velké biomasy nebo tomu velkému vodnímu květu.
10: A můžu si nějak cíleně vybírat vodní plochy nebo nádrže právě podle toho, že budu vědět, že zrovna v této vodní nádrži ty sinice prostě se tvoří velmi těžko, že tam prostě nebudou prostě celé léto třeba?
14: No určitě, ačkoliv se ten vodní květ občas dá, že se jakoby vyskytne naraz, tak on se zpravidla jakoby velmi rychle nevyskytne. Se vyvíjí poměrně v podstatě pomalu a občas se může stát, že jakoby naraz je více viditelný, nicméně ty sinice se v podstatě množí pomalu a vlastně narůstají kontinuálně. Takže jakoby už není to tak, že by se ze dne na den ta situace úplně změnila. Občas se to může zdát kvůli tomu na velkých vodních plochách, protože prostě, jak bylo zmíněno, tak je tak vlastně ten květ plavé, takže se může stát, že při velkých větrech třeba se voda zdá jeden den čistá a druhý den v podstatě kvůli tomu, že se ta biomasa nahromadí kvůli větru, tak se může stát najednou velmi kontaminovaná sinicemi nebo velmi narostlá sněhem, ale to je spíš přesunem toho materiálu po té vodní ploše, který může být třeba i na kilometry. Jo, takže tam se tyhle, a tohle se samozřejmě odhaduje velmi špatně, tak odkud bude foukat vítr, ale určitě obecně platí, jsou to samozřejmě čistší nádrže, kde ten není horský, horské, že jo, nádrže, třeba platy jsou takové typické, takovická nádrže, třeba tolik, která těmi vodními květy tolik netrpí, ale spíš bych se orientoval podle toho, jako z toho, jaká je aktuální situace v rámci týdnu, se to dá, dejme tomu, odhadnout, že vlastně ten svítový květ nevymizí zcela během týdnu, pokud nejsou nějaké velké srážky, anebo naopak jako nevznikne třeba během následujícího, pokud nejsou zmíněné to na akumulaci tím větrem.
15: O sinicích a dalších mikroorganismech jsme mluvili s Pavlem Hrouskem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
14: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Vraní hory jsou malebné pohoří na česko-polských hranicích, součást Broumovské vrchoviny. Méně frekventovaná oblast s nejvyšší horou Královecký špičák ve výšce 881 metrů představuje zároveň nejvyšší kótu celé Broumovské vrchoviny. A Vraní hory jsou také místem, kde se angažuje ochránce přírody a pěstitel lokálních květin Jakub Zima, finalista projektu Eko Zásek, se kterým jsme teď ve spojení na Plusu. Dobrý den.
16: Den.
15: Jak byste Vraní hory představil člověku, který je nezná? Čím jsou podle vás výjimečné?
16: Je to, dá se říct, takový protější pohoří naproti Krkonoším. Je to u polských hranic a rozléhá se právě i na to Broumovsko a i částečně do toho Polska. Hmm. A je tam opravdu jako klid, i když teďka s tím, že ještě nemáme dokončenou dálnici D11, tak máme tam poměrně velký ruch na silnicích. To samozřejmě přináší i nějaké oběti těch živočichů. Je tam fakt jako krásně, je tam klid, je tam pestrá rozmanitá příroda, najdeme tam mokřady, najdeme tam bohaté lesy a velmi zajímavou květenu.
15: Hmm. Dá se říct tady, že jsou pro vás Vraní hory osobním místem, co pro vás třeba znamenají?
16: Jo, určitě jsou osobní. Tím, že jsem se narodil v Královci, tak a nemám vůbec v plánu někam odejít a chtěl bych být součástí Vraní hor, tak znamenají pro mě hodně. Je tam klid, když se člověk třeba necítí psychicky dobře, tak jdu hnedka do hor a je to hnedka všechno lepší.
15: Jaké druhy rostlin a živočichů jsou pro tuto oblast typické?
16: Nevím, jestli typické, ale spíš řeknu nějaké zajímavosti, které tam máme. Protože rostlin, kterých jako jsou typický, tak máme tam zcela běžné druhy, ale ty zajímavější, tak tam máme třeba lilie zlatohlavé a v těch smíšených lesech těch tam je fakt jako mraky a když nám je neokoušou lesní zvířata, tak to jsou úplně nádherný lány a nádherně to kvete. Hmm. Zcela výjimečně nám tam kvetou i orchidé, bradáčci a z těch živočichů tak máme tam vlky, několik smeček a oni tam tak přechází z toho Broumovska a taky moji oblíbenci jsou jeřáby popelaví, kteří samozřejmě potřebují klid a ten tam bohužel teďka nemají, takže nehnízdí, ale stále tam máme, tak to je něco pozitivního.
15: Čemu se ve Vraních horách konkrétně věnujete vy osobně, jakým projektům se věnujete?
16: Tak já tam pěstuju lokální květiny a to je asi i ten důvod, proč jsem vlastně byl v té anketě od nadace partnerství v té kategorii ekozásek a tak vlastně dělám něco, dá se říct, trošku výjimečného, snažím se tam právě díky tomu propagovat ty Vraní hory, že vlastně i u nás se dají pěstovat české řezané květiny a potom se tam věnuju v jarních měsících ochraně obojživelníků, vlastně stavíme jim bariéry tak, aby jsme je zachránili před těma stovkama tisícema aut. A potom teďka jsme se vrhli i na záchranu malých srnčat před sekačkama.
15: Dá se říct, že se Vraním horám zatím vyhýbá masový turismus, nebo se i tam návštěvnost mění?
16: Tam máme obrovský klid, zcela výjimečně o víkendu, tam jsou prostě desítky lidí, ale jinak tam je klid. Tím, že tam nejsou žádné občerstvení, nic, máme tam jenom, dá se říct, ten špičák, ten kopec, který je tam asi nejvíc profláklý, tak tam ty davy nemíří a chodí tam většinou ty místní nebo z menšího okolí, ale davy turistů tam nemáme, což si říkám, že je škoda, protože ta příroda je tam velmi pěkná, ale myslím si, že i v tom je to kouzlo, že ještě nejsou tak jako moc objevený a čekají na takové objevení.
15: Vykládáte to, jako kdyby to bylo nejideálnější místo na Zemi. Jaký problém tamní přírodu ale podle vás trápí nejvíc?
16: Já si opravdu myslím, že teďka je to jenom ta stavba té dálnice, že vlastně až se to odkloní a dálnice bude zprovozněna, takže se tam bude jako všem žít jako líp, těm živočichům, těm rostlinám. Samozřejmě má to nějaký oběti, že třeba jsme přišli o nějaké mokřadní louky, o nějaké tůně, kde byly žáby a čolci, ale myslím si, že ty střety těch aut s těma zvířatama byly tak jako velký, intenzivní, že od toho si ta příroda odpočine a věřím, že se to dá zase zpátky dohromady a té dálnice se ani nevšimneme. I ty jeřáby potom najdou ten klid, už tam nebudou rachtat bagry a tak a ta příroda bude klidnější.
15: O Vraních horách jsme mluvili s ochráncem přírody a pěstitelem lokálních květin Jakubem Zimou, finalistou projektu Ekozásek. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
16: Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, nashledanou.
15: Posloucháte pořád podcast Věda Plus na Českém rozhlase Plus a jdeme na další téma. Vlna veder není jen několik horkých dnů za sebou, ale jde o výsledek souhry dějů v atmosféře i na zemském povrchu. Velkou roli přitom hraje nejen počasí, ale taky to, jak vypadá krajina a prostředí, ve kterém žijeme. Jaké jsou nejčastější meteorologické podmínky pro vznik vlny veder, si teď povíme s Alešem Urbanem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: Když vzniká vlna veder, co se tedy odehrává v atmosféře? Jaké podmínky musí nastat, aby se nad střední Evropou udrželo horko několik dní?
17: Tak vlastně ta nejtypičtější situace je vlastně nějaká oblast vysokého tlaku vzduchu nad střední Evropou, v případě, že ta vlna veder je u nás, která je vlastně persistentní a zabraňuje běžnému západnímu proudění, během kterého se běžně střídá počasí deštivější a méně deštivě, zatímco když vlastně jedna naší oblastí, ta oblast toho vysokého tlaku vzduchu, tak zabraňuje tomu deštivému počasí a naopak podporuje vlastně advekci teplého vzduchu jednak od většinou teda od jihu a případně prohřívání té samotné krajiny vlastně, která třeba už může být suchá z nějaké předchozího období, kdy třeba nepršelo, tak ještě to potom ještě podporuje vlastně vznik té vlny veder.
15: Jak velkou roli hraje sucho a stav krajiny? Pomáhá vyschlá půda tomu, aby se vedra ještě víc zesilovala?
17: Ano, jak jsem už naznačil vlastně, když té vlně veder předchází už nějaká třeba delší období sucha nebo bez deště, tak potom samozřejmě ta krajina se hůře, nebo je tam méně vody k dispozici pro výpar a tím pádem vlastně se ten vzduch jako rychleji prohřívá, ta krajina i ten vzduch potom se rychleji prohřívá, takže to ještě podporuje vlastně vznik té vlny veder.
15: Často se mluví o tom, že města vytváří takzvaný tepelný ostrov. Co přesně způsobuje, že třeba centrum Prahy zůstává v noci výrazně teplejší než okolní krajina?
17: To je vlastně podobný princip, akorát, že právě v tom městě díky tomu, že tam máme často zpevněné povrchy, které vlastně rychle odvádí dešťovou vodu někam vlastně do kanalizace, takže to město vlastně vlastně po celý rok je suší výrazně, než je právě třeba ta okolní krajina a navíc právě ty umělé povrchy mají tu vlastnost, že dokází absorbovat mnohem více tepla během třeba horkého dne, tak vlastně ty, že jo, asfalt a podobné umělé povrchy vlastně absorbují mnohem více tepla během dne a pak právě díky tomu jsou častější ty takzvané tropické noci, protože vlastně to teplo z těch budov a vozovek a chodníků se během noci vlastně uvolňuje mnohem déle, než kdyby prostě, když je to třeba v parku, tak vlastně v tom parku se mnohem rychleji ochladí ten vzduch, než právě na nějakým rozpáleným pevným povrchem. A díky tomu právě třeba v Praze nebo ve velkých městech můžeme častěji mít ty tropické noci.
15: Zkoumáte dopady vln horka na lidské zdraví. Které skupiny obyvatel jsou během extrémních teplot nejvíc ohrožené a proč?
17: Tak obecně, ale v české populaci jsou to zejména teda starší lidé nebo lidé s nějakým chronickým kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, což jsou právě většinou lidé, řekněme, ve věku nad 65 let, ale není tam žádná pevná hranice. Samozřejmě je to víc, řekněme, o té zdravotní kondici, než o tom samotném věku. A právě, takže potom právě lidé, řekněme, se zhoršenou termoregulací díky právě nějakému chronickému odemocnění dýchacích cest nebo oběhové soustavy jsou, prostě tam můžeme sledovat větší riziko. Zároveň ale také třeba sledujeme vyšší riziko u žen než u mužů, což může být dáno částečně fyziologicky, částečně možná i řekněme socioekonomicky. A no a potom pak zase třeba z hlediska řekněme nemocnosti nebo nějakých ne vyloženě úmrtí, ale řekněme nějakých lehčích případů jsou naopak třeba rizikovou skupinou děti a vlastně mladiství, protože tam třeba vidíme v datech, že tam je třeba nejvyšší riziko výjezdu záchranek právě k případům souvisejícím, řekněme, s horkem a přehřátím a podobnými problémy. Hmm.
15: A už prosím krátce, je pro organismus horší samotná vysoká teplota nebo kombinace horka, vlhkosti a toho, že se tělo prostě nedokáže ochladit ani v noci?
17: No tak ta vysoká teplota je určitě rozhodující, ale řekněme vysoká vlhkost, která vlastně nemožně ochlazování pomocí pocení vlastně potom ještě může podpořit ten efekt toho horka a řekněme v nějakých, řekněme vlhších oblastech je ta vlhkost zásadní. U nás řekněme není zase tak zásadní, protože ta vlhkost nezasahuje takových, řekněme, hodnot, aby byla rozhodující, ale samozřejmě vyšší vlhkost je také důležitá. Hmm.
15: O vlnách veder jsme mluvili s Alešem Urbanem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
17: Děkuju, naschledanou.
15: A dokonce Vědy Plus zbývá už jen pár minut a na závěr jsme si pro vás schovali ještě jednu reportáž. Počátky lidské civilizace nejspíše vypadaly úplně jinak, než píšou učebnice. Dokládají to 11 000 let stará naleziště v dnešní turecké Anatolii. Pracují na nich turečtí i čeští archeologové. Na jejich nedávném setkání v Praze vystoupil přední odborník z Istanbulské univerzity Necmi Karul.
18: Na těchto místech žili lovci a sběrači, kteří ještě nezačali obdělávat půdu nebo domestikovat zvířata. Co bylo dřív, usedlý způsob života nebo zemědělství. Tady lidé napřed žili jako lovci a sběrači. Během několika staletí přišli na to, jak ovládat a přetvářet okolní přírodu. Zatímco stále lovili divokou zvěř. A až potom přišlo zemědělství a domestikace. Díky novým vykopávkám se naše představy úplně proměnily.
19: Jak si můžeme ta místa představit? Jak to tam tehdy asi vypadalo?
18: Každá z těch osad měla obytná stavení. Potom jsou tam místa, o kterých se obecně soudilo, že jsou kultovní střediska, speciální stavby. Kdyby to mělo být kultovní místo nebo chrám, tak by to znamenalo náboženství. Jenže jsme tam nenašli žádné doklady o náboženství. Domníváme se, že ti lidé měli nějaké rituály, ale nešlo o náboženství v dnešním slova smyslu.
19: K čemu to tedy mohlo sloužit?
18: Stavby jsou opravdu velké. Jsou v nich lavice, kam si lidé mohli sednout. S největší pravděpodobností se v nich lidé prostě scházeli. I v dnešní době existují mešity a kostely, ale nejsou to jediná místa, kde se lidé shromažďují. Koncertní sál, fotbalový stadion nebo třeba dvorek. Tady v Praze jsem se byl projít, bylo hezky. A všude lidé vysedávali na zahrádkách, jedli, pili. To je také způsob shromažďování.
19: Jak mohlo vypadat tehdejší shromaždiště?
18: Jsou v nich pilíře tvaru T a na nich různé reliéfy. Ruka, prsty. Loni jsme v Karahantepe objevili reliéf lidského obličeje. Pilíře představují lidské tělo a zároveň slouží jako nosná konstrukce. Pak jsou tam také reliéfy na lavicích. Většinou spodobňují divoká zvířata. Někde jsou zvířata jednotlivě, někde je víc druhů pohromadě. To musí mít nějaký význam.
19: Co by to tedy mohlo znamenat?
18: Vypadá to, že vyprávějí nějaký příběh. Když do takové stavby přijdete, vidíte spoustu pilířů vyzdobených zvířecími motivy. Lavice, na kterých možná sedí lidé a před lavicemi další reliéfy. A sochy, některé na lavicích jiné vsazené do zdi. Všude jsou lidské postavy a reliéfy zvířat. Víme, že byly vybarvené, že tam visely zvířecí lebky, kůže a další organické materiály. Má to určitou atmosféru. Stavba je plná živých bytostí.
19: Jak to asi působilo na tehdejšího člověka?
18: Když se lidé začínali usazovat, společenstva žila pohromadě se světem zvířat. Až za několik stovek let se lidé postavili do prostředka vesmíru. Jsem si jistý, že ty sochy zobrazují život lidí společně s přírodou.
19: A co to může říct dnešnímu člověku?
18: V dnešní době jsme ztratili spojení s přírodou. Zkoušíme musíme přírodu zachraňovat. Je ale neuvěřitelné, kam jsme se dostali. První nástroje lidé začali používat před 2,5 miliony let, ale usedle žijeme jen 12 tisíc let. To znamená, že jsme miliony let žili uvnitř přírody. O mnoho jsme přišli a archeologie nám pomáhá si uvědomit svoje postavení. Proto nerad používám slovo civilizace. Pokud to, co máme dnes, je civilizace, tak raději mluvím o prehistorické době.
19: Civilizace totiž nemusí znamenat jen dobré věci, soudí Nejmi Karul, archeolog z Istanbulské univerzity. Martin Srb, Český rozhlas.
15: A to bylo z dnešní Vědy plus vše. Za pozornost vám děkuje Martin Matějka.
20: Laboratoř.
21: Jaká dědičná informace rostlin je stará nejméně 400 milionů let? Jak se hledají domněle vyhynulé rostliny a jak si rostliny opravují vlastní DNA?
22: Musí poznat, že jsou poškozené a musí umožnit opravářům se tam do toho místa poškození dostat.
23: To je skvělé, že to umí, protože tím, že neutečou před svými nepřáteli nebo stresem, potřebují občas opravu.
20: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10:00 na Plusu.
24: Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10:00 hodině a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách.
25: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu.
20: Český rozhlas Plus. Zprávy.
26: Ministerstvo spravedlnosti chce omezit, kdo uvidí do registru, který odhalil střet zájmu premiéra Babiše. Policie pátrá po karvinském primátorovi Wolfovi, hrozí mu vazba. Na mistrovství světa ve fotbale se domácí Američané střetnou s Austrálií. A počasí taky zítra bude slunečno, místy, hlavně v Čechách, pozor na bouřky a teploměry ukážou až 630 stupňů.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
26: Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmu a korupci. Zjistil to náš spravodajský server i rozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moct novináři, neziskové organizace nebo třeba akademická obec do registru nahlížet. Rezort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Pracovní komise Rady vlády pro boj s korupcí ale varuje, že změna povede k netransparentnosti. Novelu v pondělí projedná vláda. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvádí, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná úplatky ovlivňovat výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Radiožurnálu potvrdil, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohlo mařit vyšetřování.
27: Jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
26: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policie kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. Kubánská komunistická strana schválila sérii ekonomických reform a posun k tržní ekonomice. Změny povedou k privatizaci velké části státních podniků a zemědělské půdy. Ostrovní stát chce taky otevřít hranice pro export a import zboží. Opatření Kuba zavádí mimo jiné pod tlakem amerických sankcí.
0: Změny schválili kubánští zákonodárci jednomyslně. Do země budou moci vstoupit zahraniční investoři a taky banky. Otevřou se hranice pro zboží a to by pro Kubu mohlo znamenat třeba konec éry opravovaných amerických aut z 50. let. Ostrov reformami reaguje na nedostatek pohonných hmot, jídla a léků po letošním zpřísnění amerických sankcí a začátku ropné blokády. Washington za zavedení reform slíbil 100 milionů dolarů v humanitární pomoci. Jiří Chábera, Radiožurnál.
26: Policisti na Vysočině budou kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně víc dohlížet na dálnici D1. Kontroly se zaměří i na další silnice, po kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na motocyklech. V Horní Lidči na Vsetínsku dnes zahájil provoz nový domov pro seniory Senika. Zatím se do něj nastěhovali 4 klienti, do konce července jich bude 25. Zařízení, jehož výstavba stála zhruba 130 milionů korun, přitom před 2 lety odmítli lidé v místním referendu. Nakonec ho ale obec dokončila. Jak nové prostory vypadají, přibližuje ředitelka Iveta Cigánková.
1: Každý pokoj má jinačí nábytek, jinačí dekor, má jiná světla, která jsou taková domácká a i ta orientace pro toho klienta je důležitá v tom, že když otevře dveře toho pokoje, tak podle barvy se může zorientovat, že je opravdu u sebe doma.
3: Fotbalisté Spojených států amerických se za necelou hodinu podruhé představí na domácím mistrovství světa. V Seattlu se utkají s Austrálií, o půlnoci českého času se střetnou Skotsko a Maroko, v 2:30 nastoupí Brazílie proti Haiti a v 5 ráno Turecko proti Paraguaji. Všechny zápasy nabídnou Radiožurnál Sport a Radiožurnál v pravidelných vstupech. České softbalistky už nemají šanci na postup do finálové fáze mistrovství světa v příštím roce. Ve skupině teď hrají závěrečný zápas s Kanadou. V Praze je u toho Jakub Kanta.
4: V první směně inkasovali Češky jednou, ve druhé ale třikrát a tak v její dohrávce jsou na pálce, ale prohrávají 0-4. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Překážky na dálnici u Olomouce i na D2 za Hustopečemi. Na dálnici D35 se vyhněte překážkám u Olomouce, pokud jedete směrem na Ostravu. Za odbočkou na Nemilany se na kilometru 274 po vozovce povalují kusy roztrhané pneumatiky. Je tam také osobní auto s defektem. Na D11 podobná překážka za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na 4. kilometru leží kus pneumatiky aktuálně v levém odstavném pruhu. Na D2 z Brna do Bratislavy pozor za Hustopečemi. Na 30. kilometru opět překážka, kus plastu v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna je stále kolona na půl hodiny před opravovaným mostem Šmejkalka. Kolona od sjezdu na Popovice, tedy od 15. kilometru až na 24. kilometr. A zdržíte se i na D1 z Přerova do Ostravy na kilometru 302. Před zúžením do jednoho pruhu policie vyšetřuje nehodu. Kolona má asi kilometr, zdržení je tam ale kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Novinář, který se vrátí ke své práci po více než 40 letech. Neznám nikoho, komu by se to podařilo, kromě Jiřího Ješe. Když se tento gentleman prvorepublikového střihu, jehož podmanivý hlas si získal oblibu tisíců posluchačů, objevil po listopadu 89 za mikrofonem, málo kdo ho znal. Jeho krátkou předúnorovou éru novináře svobodného slova registrovali tehdy už jen jeho vrstevníci. Ale během krátké doby se Jiřímu Ješovi podařilo stát se svého druhu hvězdou komentátorské obce. Do konce roku 1992 působil v redakci Radiofóra a později především na vlnách v té době už do Prahy přestěhované redakce Svobodné Evropy a posléze na Českém rozhlasu 6. Jiřího Ješe si vám dnes dovolí připomenout jeho tehdejší redakční kolega Jan Sedmidubský.
25: Archiv Plus.
6: Jen pár vět dobového a rodinného kontextu. Rodiče Jiřího Ješe patřili k prvorepublikové elitě a on to ve svých pamětech charakterizuje s lehkou nadsázkou, že se narodil do havlovské lobby, což se dá vykládat všelijak, nepochybně šlo i o jistou elitní bublinu. Ale bylo zřejmé, že ačkoliv tatínek Štěpán Jež byl úspěšným mužem, spoluzakladatelem a spolumajitelem firmy, která stavěla silniční i dálniční mosty a mimo jiné i slavné barandovské terasy, rodina Ješů si přesto nikdy nehrála na zbohatlíky. Věděli, že se solidním podnikáním je také spojena odpovědnost. O svém otci mluvil Jiří Ješ v pořadu Dialogy nad životem v roce 1999. Tehdy mu dělal partnera v rozhovoru hudební skladatel Jindřich Feld.
7: Můj otec pokračoval v určité stavařské dynastii na Táborsku a dosáhl v ní zřejmě vrcholu svými staticky smělými mostními konstrukcemi, jenže on nechtěl být tím vrcholem. Víte? On myslel, že se jim stanu já, a v tom se těžce zklamal, protože já jsem už od dětství měl docela jiné zájmy, zatímco v technických oborech se u mne spíš projevovaly až neuvěřitelné neschopnosti. Ale můj tatínek byl člověk velmi všestranný, četl i psal básničky, dovedl si zahrát na klavír hudbu svého mládí a hlavně skoro stejný smysl jako pro ten svůj hlavní profesionální obor měl také pro politickou veřejnou činnost. V tom se mu já rozuměl nejlépe a v těch letech, o kterých jste teď vymluvil, v letech 1945 až 1948, jsme politicky působili oba. Já ve vrcholných studentských organizacích a on dokonce jako poslanec tehdejšího parlamentu. Oba jsme také vystupovali jako publicisté, v čemž on měl už dlouhou průpravu z první republiky, či dokonce ještě z Rakouska-Uherska.
6: Prvorepublikovou hodnotovou orientaci budovatelů státu převzal Jiří Ješ beze zbytku. Jenomže svůj vzor už mohl po únoru 1948 poslouchat jenom právě na vlnách svobodné Evropy. Ale zatímco Peroutka stihl před komunisty uprchnout, Jiří Ješ za své zásady zaplatil místo ceny exilové jinou cenu. Ztrátu svobody. 5 let politického kriminálu na Pankráci a ve Valdicích, a to mezi 20 a 30. Něco, co vám nikdy nikdo nemůže vrátit ani nahradit. Přesto Jiří Ješ nezatrpkl a se svými bývalými protivníky z řad kdysi nadšených komunistů dokázal i ve vysílání komunikovat otevřeně a přímočaře bez hořkosti. Tak třeba s Jiřím Pelikánem ve vysílání k 50 letům komunistického puče, čili 25. února 1995.
7: My tu proti sobě sedíme a já jsem byl ten, který byl teda vyloučen a proti kterému se neprotestoval. Proč se nás chtěli vyloučit z těch škol?
8: No, já budeš možná překvapen tím, že to nebyl vůbec nějaký úmysl třeba nás, studentských funkcionářů komunistických, tehdy vylučovat z vysokých škol. Protože celý ten vývoj vlastně byly pro nás samotné překvapení. To, že se například, ty jste už mě jednou ptali, jestli jsem viděl třeba o tom, že budou milice, ty jsem viděl poprvé až na ulicích pochodovat. A to tež jsem nevěděl, že budou nějaké akční výbory. Ale samozřejmě, když ty akční výbory byly, tak nastal určitý tlak, zejména to bylo na fakultách, kde komunisté byli v menšině, kde byly určité tendence k pomstě a my jsme některé ty věci brzdili a znovu opakuji, samozřejmě ta naše zásada třeba, že je třeba demokratizovat vysoké školy, aby se tam dostali také děti dělníků a rolníků, kdy tenkrát si musíš vzpomenout, že jenom asi 6% bylo na vysokých školách z dělnických a rolnických rodin. Ta zásada, že by se měli otevřít, byla správná, ale ta zásada, že se mají nějací lidi vyloučit z politických důvodů, byla samozřejmě nesprávná a tu, jak říkám, dneska odsuzují a omlouvám se z ní.
6: Jak už řečeno, rodina Ješů patřila k národním socialistům, tedy straně Edvarda Beneše. A v letech Třetí republiky mezi léty 1945 až 1948 se otec Jiřího Ješe zapojil přímo do politiky jako poslanec prozatímního a ústavodárného národního shromáždění. Syn se angažoval v národně socialistickém tisku, především ve Svobodném slově, ale také třeba v Peroutkově časopisu Dnešek. Ale co posléze hlavně vadilo nastupujícím komunistům? Angažoval se i v řadách nekomunistických studentů. Dokonce byl členem studentské delegace, která se v únorových dnech vydala na Pražský hrad za prezidentem Benešem zachraňovat situaci a přesvědčit ho, aby nepřijal demise nekomunistických ministrů. Nakolik se vlastně tehdejší mladí a studenti především obávali toho, co na ně česká komunistická levice chystá. Názory na to se i po letech mezi pamětníky různily. V tomto smyslu byla zajímavá další debata s Ješovým současníkem, filozofem a v roce 1991 čerstvým navrátilcem z amerického exilu Ivanem Svitákem. Tento často excentrický řečník byl v dialogu s Jiřím Ješem překvapivě umírněný, ale teď půjde spíš o jinou věc. Debata s ním v roce 1991 svědčila o Ješově nechuti nechat se zařadit do zdánlivě kompaktního houfu těch, kdo před únorem 1948 málo vnímali dobová rizika a posléze naletěli.
2: My jsme totiž domnívali, a já myslím, že to platí i teda o Benešovi, o Masarykovi, o výborných politicích, kteří byli velice chytří. Rybka byl výborný politik, také Stránský a ti ostatní, a také ty sociálně demokratičtí politikové, a dokonce i komunističtí politikové. Oni se domnívali, že ten leninismus pro nás neplatí. My jsme si mysleli, no podívejte se, Lenin, to je aplikace Marxe na Rusko, který bylo negramotný a v době, kdy tam byla revoluce, tam bylo 3% proletariátu, 80% negramotných dělníků.
9: A to se nás netýká, že?
2: No to se nás netýká, protože my jsme teda jednak nemáme žádnou negramotnost a to, prosím vás, tady se bude zavádět nějaká diktatura proletariátu, to je nesmysl, to nevěřil tomu nikoli. To byl ovšem obrovský strategický omyl. A my jsme teda vlezli do té pasti víceméně dobrovolně a teda ta naše spoluúčast na tomto historickém omylu způsobila, že tedy ani ten stalinský komunismus, ani teda ta československá varieta, ta československá odrůda nebyla viděna jako to, co to ve skutečnosti je. Takže potom právě ti nejchytřejší hlavy se museli z toho emancipovat. Ti, kteří to pochopili, ale pozor, to byly teda spíš výjimky v tom roce 45. Oni to pochopili teprve v roce 48 a ti, kteří odešli do emigrace a
10: pouští další. Ano, ale Jiří Ješ tady se hlásil.
11: Já tak docela s Ivanem Svitákem nesouhlasím. My jsme spolu seděli ve výboru Svazu vysokoškolského studentstva a já vím, že tam byl jeden takový základní rozpor, že mě, nezlob se Ivane, ale mě to bylo jasné, to, co tobě tenkrát nebylo. A snad také proto, že tedy asi bytostně nejsem založením materialista. A že to, co se tady prezentovalo, a já jsem se prvně setkal se jménem Klement Gottwald až po té válce, já jsem ho neznal před válkou, ale prostě tento člověk reprezentoval jakousi nekulturnost. Ten reprezentoval na první pohled něco, s čím já jsem nemohl souhlasit a mně bylo jasné prostě, co oni chystají, že chystají tedy něco, co je nedemokratické a co tedy může velice špatně dopadnout. Já vám ještě řeknu maličkost, jak jsem se já vůbec dostal do studentského hnutí, co je snad taky dost typické, byla schůze klubu akademiků národně socialistických, tam už jsem tedy byl, a tam proti sobě kandidovali dva členové na předsedu. A jedním z nich byl Emil Ransdorf, který byl dneska už hodně zapomenut a o němž tady chceme dneska mluvit, protože to je člověk, který udělal teda ve studentstvu velice mnoho i potom po svém odchodu do emigrace. A tento člověk působil velice nepříjemným a právě takovým tím nedemokratickým dojmem. A já jsem tenkrát hlasoval pro jeho protikandidáta a prohráli jsme to. Ten Ransdorf to vyhrál, on měl trošku sklony k demagogii a skutečně tenkrát se mu to podařilo. A já jsem se dal navrhnout kolegou vedle, prosím tě, navrhni mě do toho, protože já tohohle člověka, který se mi nezdá být dost demokratický, půjdu do toho klubu akademiků hlídat, do toho výboru. A pak jsem poznal, že vlastně jsem si s ním velice dobře rozuměl, ale už jsem v tom studentstvu byl tedy.
6: Jméno Emila Ransdorfa si zapamatujme, protože tento muž sehrál v životě Jiřího Ješe zásadní roli a projevila se brzy po únorovém puči. Za své angažmá mezi demokratickými studenty byl Jiří Ješ okamžitě vyloučen ze všech vysokých škol v Československu. A i prostor osobní svobody se začal povážlivě tenčit. Smyčka byla utažena během několika měsíců.
11: Já jsem nezažil nic tak příliš drastického, což velmi mnozí zažili. Já jsem toho zažil jenom hodně, to znamená od všeho něco. Takže mě vyloučili mezi těmi prvními taky 12 zase na vysoké škole obchodní. Podepsal to Václav Hůla, dobře známý muž, který potom jako předseda ústřední plánovací komise a člen předsednictva UVKSČ a tak dále. A napsal mi tam mimo jiné, že jsem byl studentský redaktor SS, aby to dobře znělo, jo, což znamenalo svobodného slova tedy, ale ono zní velice hezky, když se řekne SS, ano. Že? A já potom jsem byl velice bezradný, no tak jsem se dlouhý nějaký měsíc tedy snažil víceméně teda studovat sám a můj otec sám teda byl vyhozen ze zaměstnání také, takže my jsme jaksi potom nevěděli, co budeme dělat, no oni mi ulehčili jaksi to přemýšlení v tom, že mě zavřeli nejdřív na jeden rok pro nějaké dopisy právě s tím jmenovaným už Ransdorfem, pak mě za ten rok pustili a to byly ty dvě léta, ta dvě léta, která následovala, byla nejhorší v mém životě, protože to jsem byl opravdu štvanec. Prokurátor se odvolal a řekl, že mám jít se děti znova. Já jsem se tomu schovával, pak jsem se pokoušel utěk do zahraničí, oni mě chytli, zavřeli mě na dalších 7 let, ale seděl jsem tady jenom 4. A mezi tím naše rodina byla vystěhovaná do Liberce z Prahy a já jsem pak ještě zase po propuštění byl nesčetněkrát vyhozen z místa. Jednou jsme se sešli s otcem doma, oba dva jsme byli najednou vyhozeni z místa. Neměl jsem pas samozřejmě, neměl jsem všechny žádné výhody, plat 11 stovek trvalé tedy. Takže to byly takové ty jaksi atributy člověka, který se neměl dobře, ale zase tak strašné to nebylo.
6: Jiří Ješ byl nakonec podmínečně propuštěn v roce 1955, odseděl si tedy 5 let. Ve druhé polovině 50. let se protloukal příležitostnými zaměstnáními, mimo jiné jako administrativní pracovník na stavbě nebo pomocník v knihkupectví, až se nakonec uchytil jako neúnavný organizátor koncertů po celých severních Čechách. Jiří Ješ byl totiž milovníkem hudby, které se říká vážná nebo klasická, a sám sebe označoval v této oblasti jako vzdělaného laika. A protože během jeho pozdní dráhy politického komentátora se ho na léta práce na poli hudby nikdo moc neptal, o to vzácnější je už zmíněný Ješův dialog se skladatelem Jindřichem Feldem, kde přišla řeč i na tuto životní etapu.
9: Já bych se vás rád zeptal něco na muziku. Jaké bylo vaše hudební vzdělání? Já vás pamatuju, že jste byl činný v hudebním životě veřejném, že jste organizoval koncerty, také jsme se několikrát setkali na různých koncertech.
7: V Chebu například, v Chebu, ano. Na koncertu Besedě, pamatuju, se Smetanovým kvartetem. Ano. No, tak tady vás klamu, pane doktore. Já jsem absolutní diletant, absolutní neodborník hudební. Já jsem to dělal trochu z nouze, protože jsem nesměl dělat absolutně nic jiného a ve svých 40 letech jsem vůbec začal dělat nějakou rozumnou práci. Do té doby jsem hlídal tunely a chodil jsem po automobilových opravnách, dělal jsem tam skladníka a tak dále. Takže moje první zaměstnání bylo toto, které vy pamatujete. Ano. A vypadal jsem tam jako do jisté míry odborník jenom proto, že pracuji vždy a ve všem svědomitě. Ano. A tudíž jsem se i svědomitě pustil do této jediné možné práce, která mi zbývala a vydržela 20 let. Protože 20 let jsem to dělal a zase jsem tam využíval jedině své dobré paměti, i hudební. Tu mám.
9: A to je ale skvělé, panč, máte rád hudbu a mnoho o ní víte.
7: Já jsem se
9: mnoho jste slyšel.
7: Mnoho slyšel a mnoho pamatoval. Ano. A to je dost důležité, že já jsem věděl těm pořadatelům dělat speciální programy podle jejich potřeb, podle dispozic města, podle toho, kdo se tam narodil, podle toho, kdo byl pro ně důležitý, nebo podle toho, jaké tam měli zařízení, třeba neměli klavír, tak se museli vymýšlet věci bez klavíru a tudíž se musel znát literaturu bez klavíru a soubory bez klavíru, které byly schopny tuto hudbu provazovat. Takže toto bylo to, co vás možná na mě zaujalo, ale odbornost hudební na rozdíl od vás a vašeho tatínka to nebyla absolutně žádná.
6: Vzpomínám si, jak mě vášeň Jiřího Ješe pro politiku a zároveň pro hudbu inspirovala svého času k nápadu natočit s ním na toto téma 4-dílnou 50-minutovku, kde bychom si povídali o skladbách a skladatelích, kteří byli ovlivněni dějinami a politikou. Pan Ješ nadšeně souhlasil, ale přiznám se, že ten seriál nevznikal úplně lehce. Nedokázali jsme totiž scénář psát dohromady, ale každý do něj přispěl svou trochou do mlýna. Občas jsme se pak přeli, co a v jaké délce a kombinaci tam má být. Nakonec nás vždycky skvěle rozsoudila paní režisérka Hana Vohrysková, blahé paměti. Díky jí za to. A tím končím s osobní vsuvkou. Cesta Jiřího Ješe do rozhlasu by nebyla po listopadu 89 zdaleka tak rychlá, kdyby po takové práci už předtím léta netoužil. A to už za svých studentských let.
12: No to bylo mé nejzákladnější přání. Právě jsem se k němu nemohl dostat, protože tenkrát, když byla ta první polosvoboda, tedy mezi rokem 45 a 40, tak komunisté už věděli, co to jsou média. A okamžitě obsadili Československý rozhlas, který jednak svým generálním ředitelem Bohuslavem Lašťovičkou, což byl komunista, ale i na vedoucí místa dávali lidi, jako byl Jiří Hronek na zpravodajství a tak dále. A i na místa těch kvázi komentátorů, to byli takoví ti mluviči, kteří měli pravidelně vyhrazené své relace, tak to nesměl být Pavel Tigrit třeba, nebo Ferdinand Peroutka. To mohli být jenom Zdeněk Nejedlý, Antonín Zápotocký občas a E.F. Burian. Tito lidé měli vyhrazené relace a nikdo jiný se na takto soustavnou práci v rozhlase nedostal. Tudíž jsem se o to tenkrát ani nepokoušel, ale už v roce 1963, když jsem se stal konečně něčím teda ve svých, já nevím, 38 letech, že jsem začal organizovat ty koncerty a začal jsem o tom psát do hudebních rozhledů a do jiných časopisů, tak si mě všimla nezapomenutelná

za paži a řekl jsem, prosím vás, takhle kousek doprava musíte. A on mi řekl, děkuju vám, pane Jež. Tohle je největší štěstí, který může člověka potkat. Zrovna tak jako, když jste se mě ptali, jestli se mi zdá o komentářích, že píšu tak to ne, ale mně se zdálo v té době té nesvobody a na mou duši asi třikrát, že jsem byl na schůzi na poradě Svobodné Evropy. A teď tam byl jeden Milan Schulz, kterého jsem osobně znal, než odešel, ale pak tam byla jenom jména, která jsem neznal, jak vypadají. A jsem s nimi zasedal v té poradě a tak a najednou za 10 let, ono se to skutečně stalo, já tam seděl na té poradě té Svobodné Evropy a mně se splnil sen, ten ze spánku a pak ten sen života. Protože já jsem ten pán, který místo, aby chtěl být pilotem nebo námořníkem, tak já chtěl být tím pánem, co mluví do rádia.

0: Jiří Ješ jako muž splněných přání, neplatilo to absolutně, to by byla samozřejmě iluze. Vlastně jen ve svých pamětech a velmi decentně ventiloval strasti svého soukromého rodinného života způsobené dlouholetým vězněním. A určitě i jako komentátor, kromě mnoha pochvalných ohlasů, sklízel i ty negativní. Ale většinou mu novinařina přinášela radost, a to hlavně v té podobě, kterou vědomě přebíral od Ferdinanda Peroutky. Svěřil se s tím kolegyni Ivaně Denčevové v pořadu Lidé z rádia v červenci 2005.
1: Mluvilo se teď v souvislosti s Husem pořád o té pravdě. A stále pravda lítá vzduchem zcela marnozvratně. A vy zjistíte, že teda jsou pravdy různé. A jestliže Hus říkal pravdy každému přejte, tak už to je trošku něco podobného, jako když říkal Luigi Pirandello, každý má svou pravdu. A už jste v relativismu trošku, kde je ta pravá pravda. No tak musíte mít názor a já se snažím ho mít a říkat tu svou pravdu.
2: To bylo záměrem, se přiznáváme otázky, poněvadž ti, kteří nás poslouchají, vědí, že samozřejmě vaše komentáře také mohou někomu připadat kontroverzní v tom smyslu, že tam je jasný názor, který vy sám máte. Domníváte se, že je správná taková novinařina, že je správné, aby se dotyčný autor přihlásil k jednoznačnému pohledu, případně zpochybnil jiný, nebo že to má zůstávat v takovém tom středu, všechno je možné.
1: Tak my si musíme ujasnit, Janko, vy jste novinářka, já jsem novinář a jsme každý jiný novinář. Jo, vy jste interviewující novinář, který se mě ptá a velice bystře reaguje na to, co já odpovídám.
2: Já získávám komplimenty, že jenom vysílání.
1: Ne, není kompliment, to je jenom důležité. Jsou investigativní novináři, kteří odhalují všelijaké nešvary. Jsou normální zpravodajci, jsou zahraničně političtí novináři a tak dále. To všecko já nejsem. Já jsem se přihlásil k tomu, co poněkud nadneseně, kdyby to ten Peroutka byl neřekl, tak bych si to netroufl říct, ale on tomu říkal politický spisovatel. Jo? To už je trošku literární činnost, kterou my těmi komentáři děláme, nadčasová. Já opravdu, když se podívám do těch svých tří knížek, samozřejmě jsou ty komentáře vybrány tak, aby byly nadčasové, aby to nebyly k tomu jednomu dni, ale musí člověk být spokojen, aby byl spokojen sám se sebou, jestliže po 5, 7, 8, 10 letech řekne, hele, ono to víceméně platí do dneška. Jenže ono, mnoho lidí, vidím, jak jsou nadšení, když mě se povede nějaká metafora nebo nějaké přirovnání, ale ono je to svým způsobem nebezpečné, protože lidem se to v tu chvíli zalíbí a zapomenou, co říkáte další minutu. Jo? A to taky není dobré. Nesmí se s tím kořením, teda takovým tím literárním moc plýtvat. Ale co je důležité, a tím se liší i tato komentátorská novinařina od normálních komentátorství, že je to rozhlasové a že já si dělám takhle svislé čárky, kde bude pomlčka, a takhle vodorovné čárky, kde bude akcent. A myslím, že tím přibližuji své myšlenky daleko více lidem, než když to jenom čtou.
0: Bezpečná znalost, zejména český dějin 20. století, mu umožňovala zasazovat slova a činy politiků 90. a 0. let do historického kontextu. A to srovnání vyznívalo často nelichotivě, bez ohledu na to, že jsme si první republiku dost idealizovali. Na technický pokrok se Jiří Ješ díval do značné míry skepticky. Vinil ho ze systematického ničení přírody a kromě toho konstatoval, že už za jeho dětských let byla vynalezena většina technických vymožeností, které měly lidstvu přinést pokrok. Co by řekl dnešní době plné aplikací a takzvaně chytrých telefonů, si

0: troufnu odhadovat. Ale typl bych si, že svět sociálních sítí a společnosti rozdrobené do skrumáže čím dál radikálnějších názorových proudů navzájem útočících na ty druhé by považoval za zlo. Ostatně se nebál toho slova používat tam, kde bylo na místě.
1: Takových lidí bylo mnoho, jako jsem byl já. To znamená, já jsem nedělal nějaký odboj proti komunismu, já jsem prostě dělal všecko možné a pokračuju v tom celý život, aby zlo nenastoupilo, aby se vůbec nedostalo k moci. Kdybyste se mě ptala teda na to, na co nejvíc myslím, když píšu i dneska komentáře, tak je to toto.
0: Až do svého posledního léta roku 2011 psal Jiří Ješ ještě z nemocnice komentáře a jeho vděk za to, že tak může činit, a že mu jeho posluchači chtějí naslouchat, byl dojemný. Muž, který každou svou cestu do redakce považoval za svátek a nevkročil do ní nikdy jinak než v saku a s kravatou se sponkou, odešel 20. července roku 2011. A já děkuji pro dnešek za spolupráci dramaturgovi Davidu Hertlovi, archiváři Petru Markovskému a mistrně zvuku Ivaně Možné. Mějte se co nejlépe. Za pozornost vám děkuji a pro dnešek se loučí Jan Sedmidubský.
2: 20.30 Český rozhlas Plus zprávy.
3: Předseda Evropské rady António Costa po kritice od evropských lídrů potvrdil, že Unie stojí na straně Ukrajiny. Costu na unijním summitu v Bruselu kritizovali například francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Důvodem je to, že Costovi spolupracovníci navázali kontakt s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Costa argumentuje tím, že s Moskvou je nutné komunikovat přímo a nenechat ostatní hráče, aby interpretovali evropské postoje. Evropská unie podle něj ale není ani nechce být v mírových rozhovorech Ukrajiny a Ruska prostředníkem a ujistil, že stojí na straně Kyjeva. Policie prověřuje podezření z manipulace veřejných zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Na síti X napsala, že zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Pardubičtí kriminalisté se o kauzu zajímají kvůli podezření z ovlivňování veřejných zakázek, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Podrobnosti policie nezveřejnila. Reakci vedení městské části zjišťujeme. Řidička v Dolním Rakousku dnes omylem najela do restaurace, kde byla skupina českých školáků. Jednoho z nich podle stanice ERF zranili střepy skla. Úraz mu ošetřili záchranáři, kteří pak z místa odvezli i lehce poraněnou starší řidičku do nemocnice v Sankt Peltnu. Vozidlo museli hasiči vyprostit z výlohy restaurace. Podle stanice ERF ženě nejspíš sklouzla noha z brzdy na plynový pedál. A kvůli opravě mostu na silnici 1/35 v Liberci je od dnešního večera zavřená kruhová křižovatka u sousední ulice. Uzavírka stíží příjezd do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Aby omezení nespůsobilo ve městě kolaps, budou stavební práce na bourání mostu probíhat hlavně v noci. Podle ředitelství silnic a dálnic bude kruhová křižovatka zavřená do zítřejších 8 hodin ráno, následně pak od sobotních 18 hodin do nedělní 8 ráno. Podobné to bude vždy následující 4 víkendy. České softbalistky hrají už bez šance na postup do finálové fáze mistrovství světa v příštím roce svůj poslední duel ve skupině. Jejich utkání s Kanadou sleduje v Praze Jakub Kanta.
4: Češky půjdou za malou chvíli na pálku a to v dohrávce třetí směny. Kanaďanky už ale vedou 9-0. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Nehoda na D6 za Řevničovem a zdržení na D1 za odbočkou na Velké Popovice. Na D6 z Prahy do Karlových Varů hlásíte nehodu za Řevničovem. Na 41. kilometru havarovalo nákladní auto a dvě osobní. Na vozovce je nepořádek.
6: Je to s opatrností průjezdný levým pruhem. Jsou tam i vysypaný sklo na vozovce.
5: Kolona se zatím netvoří, projíždějte ale opatrně. Na D1 z Prahy do Brna se zdržíte před opravovaným mostem Šmejkalka. Kolona se o něco zkrátila, začíná až za sjezdem na Popovice. V úseku od 16. do 24. kilometru pojedete necelou půl hodinu. Na D1 z Prahy do Brna buďte ve střehu za větrným Jeníkovem. Na kilometru 110 se na vozovce pohybuje srna. Na D1 z Přerova do Ostravy se uklízí po nehodě za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 před zúžením do jednoho pruhu už budou odvážet havarovaná vozidla. Zdržení je teď kolem 15 minut. A na D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí porouchané osobní auto. Blokuje odstavný pruh, na místě už je šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude opět velmi teplo, čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, nárazy větru a taky kroupami. Teploměry zítra ukážou 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 27. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Samořídící auta v Evropě a v Česku, občanky pro AI agenty, další zákaz sociálních sítí dětem a vypnutí AI modelů Anthropicu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
7: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
8: Ahoj Davide.
7: Všem uživatelům vypínáme přístup ke svým AI modelům Fable a Mythos, oznámila před týdnem nečekaně americká firma Anthropic. Důvodem bylo nařízení americké vlády, aby modely znepřístupnila všem cizincům. Vzhledem k tomu, že se dá těžko rozlišit, kdo z uživatelů je Američan a kdo ne, vyřadil Anthropic modely raději úplně všem. Americké úřady vydaly rozhodnutí kvůli údajnému riziku pro národní bezpečnost. Podle Anthropicu reagovali na podnět, že se někomu podařilo obejít ochranná opatření, která bránila Fable a Mythos zneužít ke kybernetickým útokům. Mythos totiž podle Anthropicu dokáže velmi dobře odhalovat různé bezpečnostní chyby v softwaru a firma tak model zpřístupnila jen vybraným partnerům. Fable poté uvolnila veřejně. Tento model je založen na stejném jádru jako Mythos, ale obsahuje řadu ochranných prvků, které mají zamezit právě jeho zneužití k nekalým účelům. A právě tuto ochranu se podle amerických úřadů údajně podařilo obejít. Anthropic s tím nesouhlasí. Příklady údajného prolomení ochrany podle firmy nedokazují žádný systémový problém nebo odchylky od toho, jak fungují modely jiných výrobců. Protože tohle je opravdu, myslím si, že bezprecedentní situace, kdy vlastně na příkaz americké vlády tedy musela nějaká takováto firma zcela vlastně vypnout ty své nejpokročilejší, nejnovější modely. Ten příkaz amerických úřadů zněl vypnout pro všechny cizince, ale jestli jsem to dobře pochopil, to je hlavně kvůli tomu, že vlastně je to nějaký zákonný nástroj, který ty úřady mají a nemůžou postupovat úplně jinak. Anthropic pak tedy ale pro jistotu to vypnul všem, protože tam asi opravdu se dá těžko poznat, kdo je z uživatelů Američan a kdo ne. Co na tenhle ten krok říkáš? Myslíš, že tedy to ze strany amerických úřadů podle těch informací, které zatím máme, takže to byla oprávněná obava?
8: Je to velice silná reakce z americké strany a těžko se posuzuje, jestli je účelová, aby nějakým způsobem ukázal Anthropicu, kdo je tady šéfem. A nebylo by divu na základě nedávné historie vztahů mezi americkou vládou a Anthropicem. A nebo jestli je to špatné vyhodnocení situace při testování toho modelu. Protože je pravda, že každý model této výkonnosti se dá nějakým způsobem použít i ke špatným věcem a tedy asi i k tomu napadení počítačových systémů, ale to by musela americká vláda zakázat umělou inteligenci jako takovou. A žádné specifické horší vlastnosti v tomhle směru, pokud je známo z toho, co bylo zveřejněno, Mythos a Fable nevykazují. Čili je to neúměrná reakce tomu podnětu a je to celé dosti zvláštní a skoro se mi zdá, že nevidíme ten příběh celý, ale jenom jeho viditelnou část.
7: Není v tomhle případě třeba Anthropic trošku obětí svého úspěchu, protože ta firma, když uváděla Mythos, tak opravdu kolem něj vytvořila takovou velkou tajemnou pověst všemocného téměř nástroje, který dokáže odhalit různé bezpečnostní díry v softwaru a může vlastně opravdu v rukou třeba útočníků působit jako zbraň, protože se dostanou pak k dosud neznámým chybám, například v operačních systémech a v různých prostě dalších systémech a mohli by napáchat škody. Anthropic poté opravdu ten Mythos nedal veřejně k dispozici a důsledně si vybírá ty partnery, jsou mezi nimi velké internetové firmy, které provozují tu základní infrastrukturu a velké služby a pak samozřejmě americká vláda a někteří spojenci další. Tak není třeba problém v tom, že Anthropic vytvořil tak obrovské očekávání schopností Mythosu, že teď vlastně ta reakce je potom možná logická od amerických úřadů?
8: Myslím si, že to ten Anthropicu bylo přinejmenším netaktické a ona to zase možná tehdy byla jejich reakce na předchozí krok americké vlády, která byla nespokojená s výhradami, které měl Anthropic vůči smlouvě s Pentagonem a o tom jsme tady taky mluvili před nějakým časem. A tehdy na to americká vláda reagovala tak, že zakázala používat Anthropic ve státní sféře. Skoro mi to připadá, jako kdyby Anthropic s výrazněním těch špičkových vlastností Mythosu se snažil znovu získat to místo mezi vládními dodavateli. Prostě říct, máme tady něco tak silného, tak závažného, že se bez toho nemůžete obejít. No a jestli tohle byla skutečně taktika, tak fungovala, řekl bych, až příliš dobře. Ale je to jenom dohad, jenom interpretace z hlediště, co se doopravdy děje na jevišti a v zákulisí, těžko říct.
7: My samozřejmě můžeme jenom těžko odhadovat, jestli opravdu Mythos je natolik silný, protože, jak jsem říkal, veřejně k dispozici ten model není, mají ho k dispozici jenom vybraní partneři Anthropicu a vlády některé a podobně, takže tam se dá opravdu těžko odhadovat. Nicméně já jsem četl vlastně blogový příspěvek jedné americké bezpečnostní expertky, která říká, že jako jedna z mála se dostala vlastně k těm podkladům, na jejich základě americká vláda rozhodla o tom pozastavení nebo znepřístupnění Fable a Mythosu. A ta říká, že vlastně když tam tedy pročítala ty údajné chyby nebo to údajné obejití vlastně té ochrany, takže to mělo spočívat čistě v tom, že modelu někdo zadal, aby v tom předloženém testovacím nějakém kódu našel chyby a Fable nejprve odmítl. Takže nějaká ta ochrana opravdu zafungovala. Poté ten dotyčný změnil to zadání na ne najdi chyby, ale oprav tento kód a model mu následně pomohlo údajně vygenerovat testovací skript, který měl ten kód vlastně otestovat a zjistit, jestli tam nějaké chyby jsou a případně pak navrhnout nějaké řešení. Pokud to takhle je a zatím, jak jsem i viděl nějaké reakce v amerických médiích, tak to vypadá jako velmi důvěryhodný zdroj, tak to možná opravdu vypadá jako přehnaná reakce. Co myslíš?
8: Velmi pravděpodobně ano. Myslím si, že schopnosti jazykových modelů od těch špičkových dodavatelů jsou v zásadě vyrovnané, takže kdyby to opatření mělo být důsledné, tak by se stejným způsobem museli zakázat i jazykové modely přinejmenším od Google a OpenAI. Ten Mythos se velmi pravděpodobně, jestli se liší v tuhle chvíli a on je opravdu podle lidí, se kterými jsem o tom mluvil, programátorů, velice schopný v psaní kódu. Ale jestli se v tuhle chvíli liší, tak to je na přechodnou dobu, na krátkou, než to konkurence zase dožene. Ten závod je velice vyrovnaný.
7: Samozřejmě pro řadu firem může být velmi jaksi nepříjemná situace, když třeba nějaký tento model využívají a najednou z ničeho nic jim ho ta firma vypne, protože prostě dostane příkaz od americké vlády. Hodně se začalo také v této souvislosti tím pádem tady v Evropě diskutovat o takzvané digitální suverenitě, o tom, jestli by tedy Evropa neměla být méně závislá na těchto systémech amerických firem, jestli by si neměla vytvořit nějaké své základní modely, které by právě nebyly vlastně závislé na amerických dodavatelích. Co si myslíš o téhle otázce? Je tohle to důvod, proč by třeba Evropa měla tímto směrem jít a je to reálné vůbec?
8: To jsou dvě otázky, ne jedna. Ano, měla by Evropa tímhle směrem jít, ne, reálné to není, rozhodně ne v krátké době. Což znamená, že Evropa má problém. Tady jsme názorně viděli, že vypnout přístup k nějaké cloudové službě, a nemusí to být jenom umělá inteligence, je na americké straně velice snadné, že americká vláda má v ruce páku v podobě toho exportního zákona, kterou může použít v podstatě na jakéhokoliv dodavatele digitálních technologií. Čili všechny ty věci, které máme ze Spojených států a které v Evropě pokládáme za samozřejmé a dané a jsou tady navždy a nemůžou zmizet, tak to není pravda, mohou zmizet velmi snadno. Tudíž Evropa musí zvažovat, jak být v tomhle směru soběstačná, ale v tuhle chvíli toho máme k dispozici tak málo z hlediska hardwareu, softwareu, patentů, širokého zázemí, včetně univerzit a podobně, že je to na velice dlouhou dobu, to dohánění. Nechali jsme si ujet vlak už hodně dávno, ne loni nebo předloni, ale spíš tak před 15-20 lety. A po celou tu dobu jsme spoléhali na to, co se vyvine v Silicon Valley. A automaticky jsme předpokládali, že je to všechno volně kdykoliv k dispozici i pro nás. Teď se změnila politická situace a bude se s tím muset něco dělat. Ale je to opravdu dlouhodobá a složitá záležitost.
7: No, jsem zvědavý, já jsem si tak trošičku představoval, ale je to opravdu utopická, idealistická představa, že by teď stálo za to z Evropy oslovit antropik, aby se přestěhoval někam do Evropské unie, když tady se k němu americká vláda chová takto macešsky, a aby prostě tu technologii a všechny své výzkumníky přenesl někam sem, ale to je opravdu asi zcela utopická představa.
8: No, třeba do Itálie, když zakladatelé firmy jsou vlastně američtí Italové, to je hezká představa, ale spíš do povídky než do reality.
7: Bohužel je to tak.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Vrátíme dětem jejich dětství, prohlásil britský premiér Keir Starmer a oznámil, že jeho vláda urychleně zavede zákaz používání sociálních sítí do 16 let. Británie podle něj bude postupovat podle vzoru Austrálie, která obdobný zákaz zavedla ke konci loňského roku. Britové ale podle oznámení chtějí jít ještě dál. Některá omezení mají platit až do dovršení 18 let. Nezletilí mají mít například omezený přístup ke službám umožňujícím vysílání živých videopřenosů nebo k aplikacím, které umožňují cizím lidem kontaktovat děti. Británie chce podle premiéra zvážit i zavedení jakési online večerky či povinných pauz při scrollování online obsahem. Některá oznámená opatření mají začít platit už na jaře příštího roku. Petře, další z řady států, které se pokouší přijmout nějaká pravidla pro omezení používání sociálních sítí dětmi do nějakého věku. Velká Británie tedy jde ještě až za těch 16 let, některá ta opatření mají platit i pro mladé lidi vlastně do 18 let. Například ta omezení streamingových nebo videostreamingových, live streamingových služeb, to jsou služby, které umožní opravdu třeba komukoliv vysílat nějaký živý stream. Je to docela populární věc teď mezi mladými lidmi, anebo právě třeba ty aplikace, které umožňují nějakým způsobem kontaktovat děti, tak ty mají také být omezeny a zvažuje se tam celá řada tady dalších věcí. Co na tohle to říkáš, a asi se už nemusíme teď bavit o těch zákazech do 16 let, už jsme tady komentovali několikrát, ale myslíš si, že dává smysl to tedy protáhnout některá ta omezení až do těch 18 let?
8: No, copak, co na to říkám já, to není tak důležité. Důležité bude hlavně, co na to řekne dolní sněmovna. Protože zatím je to vládní návrh zákona, bude se o něm ještě diskutovat a musí ho britský parlament schválit, jinak platit nebude. A nemyslím si, že to bude úplně jednoduché a jednoznačné. Sledoval jsem ty politické ohlasy a on, premiér Starmer, nemá podporu ani ve své vlastní straně, stoprocentní. Za to má docela velkou podporu mezi opozičními konzervativci, čili to hlasování půjde napříč politickým spektrem a těžko předvídat, jak dopadne. Ta opatření zaváděná pro ten věk mezi 16 a 18 lety, to je světová novinka. To zatím nikdo nikde na světě nenavrhl, že i tohle by se mělo nějakým způsobem regulovat. A o tom bude ta diskuze asi největší a nejsložitější, protože to opravdu už zachází hodně daleko, zasahuje to lidem hodně do života, mění to hodně životní styl a ne všichni asi s tím budou souhlasit.
7: No, já jsem právě úplně nepochopil ten důvod. V tom oznámení se psalo něco o tom, že vlastně by to mělo být prodlouženo i na ty 17 leté, aby se tam zabránilo nějakému zlomu v těch 16 letech, jestli jsem to dobře pochopil a přeložil. Ale to mi přijde jako dost podivný důvod, protože jenom se ten zlom vlastně v těch povinnostech nebo v tom, co ty děti nebo mladí lidé už v tu dobu, co budou moct nebo nebudou moct, tak se posune prostě na 18 let a podle mě to v zásadě asi nic neřeší. No. A co říkáš na ty večerky online, čili nějaký zákaz používání online služeb třeba v nočních hodinách nebo ty povinné pauzy pro scrollování?
8: To je zase taková zvláštní, bezprecedentní věc, u které navíc mi není moc jasné, jak by se to dalo řešit technicky, i kdyby to legislativně prošlo, jak by se dalo zařídit, aby se to neobcházelo. To vůbec zatím ten vládní návrh neřeší. Oni řekli, že jejich obdoba Českého telekomunikačního úřadu, která se v Británii jmenuje Ofcom, má vymyslet, jak tohle udělat. Jsem opravdu zvědav, jak to bude vypadat. A jsem zvědav, co z toho zákona navrženého nakonec zbude, až projde hlasováním. Pravděpodobně něco ano, nečekám, že spadne úplně pod stůl, protože konec konců je to celoevropská tendence. Teď ohlásilo třeba Slovensko, že chce zavádět zákaz od 16 let. Ale ta přísná britská varianta se mi zdá, že bude politicky neúnosná.
7: Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem četl také samozřejmě komentáře, že se to prohlášení dá také interpretovat jako nějaká snaha britského premiéra Starmera odvést pozornost od jiných problémů, kterým momentálně čelí, a teď se tam i rozhoduje o tom vlastně, jestli bude ještě stát v čele britské vlády nebo ne. Možná ve chvíli, kdy se už vysílá tento náš pořad, tak už je to jasné, to teď v tuto chvíli nevím. Ale jsem zvědavý také, jak to ve Velké Británii dopadne, protože zase by to mohl být nějaký příklad, kterého by se mohly pak chytit i další jiné země.
2: Online Plus Davida Slíška.
7: Vytvoříme digitální identifikační kódy, kterými se budou označovat AI agenti. Oznámil na sociálních sítích estonský premiér Kristen Michal s tím, že dal projektu oficiální zelenou. V budoucnosti budou agenti za lidi, firmy nebo úřady vykonávat celou řadu činností, od sepisování a přípravy dokumentů až po komunikaci s různými digitálními systémy. Bude proto důležité umět přesně určit, jaký agent jedná, koho konkrétně zastupuje a kdo je za něj odpovědný, vysvětlil. AI agenti podle něj budou muset mít také rozdílná oprávnění k různým činnostem, která bude muset být možné nastavovat a kontrolovat. Bude tedy nutné jednotlivé AI agenty přesně identifikovat. Estonsko by mohlo v této oblasti pomoci nastavit standardy, které by posléze mohly přijmout i další země, řekl tamní premiér. Praktické detaily ohledně svého plánu ale zatím nezveřejnil. Petře, tohle mi přišlo jako zajímavá zpráva, protože asi je pravda, že pokud se tady nějakým způsobem více rozvinou ti AI agenti a budou za nás dělat celou řadu činností, včetně třeba nějaké komunikace se státními úřady a dalšími IT systémy, tak asi bude nutné nějakým způsobem vyřešit jednak ta oprávnění a jednak to nějakou tu identifikaci, přihlašování třeba těch agentů za uživatele do nějakých systémů a podobně. Myslíš, že nějaká občanka pro AI agenty, nějaký identifikační kód, něco podobného, že by to mohlo vyřešit?
8: Dává to docela dobře smysl a je jisté, že něco na ten způsob bude muset vzniknout. Trochu jsem skeptický k tomu, jestli to může ve velkém měřítku prosadit a spustit zrovna estonská vláda nebo konec konců jakákoliv. Estonsko pochopitelně, jak je dobře známo, je jednou z nejpokročilejších zemí světa, pokud jde o zavádění digitálních technologií do veřejné správy. Ale přece jenom ta jeho váha na mezinárodním poli není tak velká, aby asi mohlo vytvořit něco, co bude přijato celosvětově. Ale je to zajímavý pokus, zajímavá iniciativa, řekněme začátek diskuze. Zatím tomu vždycky bylo tak, že podobné věci vytvářely a zaváděly jako standardy spíš firmy, dodavatele, než vlády nebo nějaká mezivládní tělesa. Nicméně pokud třeba se z estonského návrhu stane návrh Evropské unie jako celku, tak už by to znamenalo víc. Rozhodně je to věc, která by vzniknout měla a která časem bez pochyby vznikne.
7: Tak uvidíme, jak to dopadne. Estonsko opravdu v té digitalizace vlastně komunikace státu s občany a naopak tak je velkým lídrem, takže by se mu opravdu mohlo něco podobného podařit. Tak jsem zvědavý na nějaké konkrétní detaily, až estonský premiér něco zveřejní. Možná se k tomu ještě pak tady vrátíme.
2: Online Plus Davida Slíška.
7: Některé evropské země už schválily testování provozu aut Tesla s asistovaným řízením. Jde obvykle o dočasné výjimky, které umožňují elektromobily s těmito funkcemi používat na silnicích. Zkoušet je tak mohou řidiči v Nizozemí, Belgii, Estonsku, Dánsku či v Litvě. Česko se zatím výjimku schválit nechystá. Informovalo tuzemské ministerstvo dopravy s tím, že spíš chce s dalšími státy koordinovat jednotný evropský postup. Systém Tesly není autonomním řízením a nezbavuje řidiče odpovědnosti zařízení auta, upozorňuje úřad. Česko je podle něj teprve druhým státem Evropské unie, který od letošního ledna umožňuje používat autonomní systémy na úrovni takzvané SAE3. Jde o řízení, kdy auto může za určitých podmínek například sledovat své okolí, držet se v určitém jízdním pruhu nebo regulovat rychlost. Česko také chystá rozšíření povolení na úroveň SAE4, kdy už se dá mluvit o skutečném autonomním řízení. Petře, autonomní auta, samořízení, to je moje oblíbené téma, protože se velmi těším, až se tady svezu nějakým autonomním autem konečně a až to budu moci vyzkoušet i tady v Česku. Jak se díváš na tenhle ten opatrný český přístup, který vlastně České ministerstvo dopravy takto zveřejnilo, říká, že nebude tady udělovat nějaké výjimky, jako v některých těch jiných evropských zemích, ale počká si až na nějaký ten jednotný evropský přístup. Je ta opatrnost podle tebe na místě?
8: Já bych skoro myslel, že je, nejsme rozhodně taková země, která má nejdokonalejší silnice v Evropě, ani nejohleduplnější řidiče. V tom bychom nezvítězili v žebříčcích, takže bude asi lépe, když se tady uplatní určitá zdrženlivost. A asi dává docela dobrý smysl, aby ten postup byl koordinovaný celoevropsky co nejvíce. Nicméně on život si vynutí ledaco, co v tuhle chvíli se neplánuje. Tebe bude určitě zajímat, ale ty to určitě víš, že v Číně se už prodávají umělé hlavy, které se dají umístit na sedadlo řidiče a ošidit ten požadavek, že řidič musí mít auto pod kontrolou.
7: Tak to takových
8: nálezů bude přicházet víc a víc a bude to i nakonec zrychlovat to schvalování.
7: Tak to jsem netušil, to je zábavná představa. No, tak lidi se pokusí obejít úplně všechno samozřejmě nakonec. Jak vlastně kvalitní, jak dobré dneska tyhle ty pomocné asistenční systémy jsou v případě Tesly a těch dalších, které tedy momentálně třeba se dají i testovat, tak na té úrovni 3, tak tam jde opravdu spíš o nějakou pomoc, ale co třeba ty systémy na vyšších úrovních už fungují, existují a jsou dobré opravdu?
8: Zatím je to pořád opatrný a testovací režim prakticky úplně všude. Není na světě země, kde by to bylo schváleno v běžném silničním provozu bez jakýchkoliv omezení. Některé 1, 2, 3 státy ve Unie, ve Spojených státech mají ty předpisy uvolněnější než kdekoliv jinde. Nicméně on taky automobilový provoz ve Spojených státech je něco trochu jiného než v Evropě. Dlouhé rovné silnice, velmi dobře značené, omezení rychlosti, které je větší než cokoliv, co máme v Evropě. Sice velká hustota provozu, ale to je to, co ty roboty zvládají dobře. Takže Evropa je celou svou historií a celou svou silniční sítí z tohoto hlediska mnohem komplikovanější a bude to sem přicházet podle mě pomaleji než do Ameriky.
7: Tak i tak doufám, že se toho dočkám v nějaké brzké době, že si to budu moci vyzkoušet i tady právě na českých silnicích někde. Pokud se tak stane, tak si o tom tady taky popovídáme, protože ty to určitě budeš testovat taky. Jak tě znám, tak se můžeme pak svést třeba každý jiným samořídícím autem a budeme se pokoušet nějakým způsobem to otestovat a pak to zprostředkovat i našim posluchačům.
8: To je hezká představa, Davide.
7: No, ale kdy to přijde, tak to opravdu zatím nevím. Petře, každopádně pro dnešek ti moc děkuji za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
8: Naschledanou.
7: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Hovory. patří mezi naše nejuznávanější a nejvytíženější operní pěvkyně současnosti. Její srdcovou rolí je Janáčková Káťa Kabanová. Budeme se tedy bavit nejenom o ní, ale také o plném diáři na roky dopředu, o speciálních operních prostorech anebo o videomappingu při prodané nevěstě. Pěvkyně Kateřina Knižíková bude mým hostem.
9: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
10: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
11: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
12: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
9: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
13: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
14: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi. Ten je na plánované dovolené. Polsko odebere ukrajinskému prezidentovi Zelenskému nejvyšší polský řád kvůli odkazu na nacionalisty. Fotbalisté Spojených států amerických hrají na domácím mistrovství světa s Austrálií. A počasí taky zítra bude slunečno, místy, hlavně v Čechách, pozor na bouřky, a teploměry ukážou až 630 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Policie dnes vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Politik čelí trestnímu stíhání ve fotbalové korupční kauze a hrozí mu vazba. Jeho obhájce postup policie kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Tento sám odpoledne potvrdil s tím, že se do práce vrátí příští týden.
16: Porazí ve fotbale primátor Jan Wolf ve vazbě neskončil, dál vedl radnici. Jenže teď se podle žalobce Radima Dragouna změnila situace a důvody vazby tady už jsou.
17: Takzvaná koluzní neboli ovlivňovací vazba je situace, kdy je zde obava, že by mohlo dojít k ovlivňování spoluviněných nebo svědků.
16: Obhájce Filip Petráš chce na policistu, který primátora dal do databáze hledaných, podat stížnost.
18: Postup policie považuji za vytváření jako obrovského nátlaku v rámci vyšetřování na mého klienta.
16: Fotbalová asociace Janu Wolfovi uložila 3 milionovou pokutu a na 12 let mu zakázala působení ve fotbale. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
15: Polský prezident Karol Nawrocki rozhodl o odebrání nejvyššího státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému. Prezident Ukrajiny ho ztrácí kvůli pojmenování jedné z armádních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století podílela na vraždění Poláků na Volyni.
19: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
20: Prezident Karol Nawrocki ve videu na sociální síti X řekl, že Poláci nemohou připravit oběti masakrů o důstojnost a že Polsko žije, dokud se jeho národ pamatuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský získal nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání, řád Bílé orlice, v roce 2023 z rukou tehdejšího prezidenta Andřeje Dudy. A to za mimořádné zásluhy o prohloubení přátelských vztahů mezi Polskem a Ukrajinou a za rozvoj spolupráce pro demokracii, mír a bezpečnost v Evropě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
15: Ministerstvo financí pomůže lépe informovat vietnamské podnikatele o novinkách v legislativě. Memorandum o spolupráci dnes v Brně podepsala ministrně financí z hnutí ANO Alena Schillerová se zástupci Česko-vietnamského vzdělávacího institutu a Asociace mladých vietnamských podnikatelů. Cílem je umožnit podnikatelům lépe reagovat například na plánované obnovení systému elektronické evidence tržeb nebo na nové celní předpisy.
1: Budeme pořádat konference, tam budeme vysvětlovat, třeba dejme tomu ET 2.0, vysvětlovat, jak bude fungovat, na čem je to postaveno, jaká jsou tam pravidla, jak se tam mění daňové předpisy. Případně prostě samozřejmě zavedeme i nějakou formu infolinky a tak dále.
21: Vietnamců žije v České republice téměř 70 tisíc, víc než třetina z nich podniká.
22: Čeští fotbalisté mají dnes na mistrovství světa volný den. Po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou se z Atlanty přesunuli na svou základnu do Dallasu. V Seattlu teď hrají domácí Spojené státy americké proti Austrálii. Utkání sleduje Pavel Tilšar.
23: Začíná čtvrtá minuta utkání. Spojené státy americké zatím hrají v Seattlu s Austrálií 0-0. Za Ameriku nenastoupil v tomto zápase kapitán Christian Pulisic, který léčí zranění lýtka. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
22: V dalších zápasech na šampionátu se v noci utkají Skotsko s Marokem, Brazílie s Haiti a Turecko s Paraguajím. A české softbalistky hrají na závěr skupinové fáze mistrovství světa s Kanadou. Na finálovou část turnaje v příštím roce už ale postoupit nemůžou. Utkání sleduje v Praze Jakub Kanta.
4: Začal úvod páté směny, Češky jsou v poli, brání se a hlavně prohrávají. 1-10 nadhazovačka Chaloupková si ale teď přepsala první out. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Nehoda na D6 za Řevničovem má zdržení na D1 v okolí Mirošovic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů se uklízí po nehodě za Řevničovem. Na 41. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Pravý pruh je uzavřený, levým pruhem projedete bez výrazného zdržení. Na D1 z Prahy do Brna brzdí provoz omezení před mostem Šmejkalka. Zpomaluje se na 18. kilometru, ke zúžení na 24. pojedete 4 hodiny. Na D1 z Prahy do Brna buďte dál opatrní za odbočkou na Koberovice. Na 76. kilometru pobíhá v okolí dálnice Srna. Na trase Praha-Brno zvyšte pozornost také za Humpolcem. Na kilometru 91,5 odstavili dodávku kvůli poruše. Je označená v odstavném pruhu. A tentokrát D1 Brno-Praha za odbočkou na Tasov. Dejte pozor, na vozovku se dostala Srna. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stojí za Litoměřicemi na 43. kilometru nepojízdný kamion. I tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: Noc bude teplá a většinou jasná, ochladí se na 21 až 16 stupňů Celsia, zítra bude opět velmi teplo, čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky a teploměry zítra ukážou 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Spisovatel, básník a disident Zdeněk Kotrlý působil mezi lety 1990 a 92 i jako poslanec České národní rady za Občanské fórum. Svůj životní příběh odvyprávěl v roce 2002 publicistovi Milanu Hanušovi pro pořad Pamětníci. Jehož reprízu si teď můžete poslechnout.
9: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

já to považuji jako za idylu, protože to, co člověk chtěl, to si jako prosadil, jo, takže... No, brněnská idyla, ale řekl bych jako taková, že bylo hned v Brně jasný od začátku, že se na té idyle musí dělat, ano, to znamená stýkat se s lidmi, kteří mají určitou úroveň, ano, a nikdy nezapadnout do provincialismu a nikdy taky nevidět souboj Brno-Praha, jo, jako směšný.

0: Zdeněk Kotrlý prožil většinu svého života v době politického dusna, špiclování, existenčních starostí. A přesto o svém životě mluví jako o idyle. Je to zvláštní, daleko spíš než jako zasněný idylik, působí můj dnešní host svou robustností. Jako člověk, jehož pravým živlem jsou situace spíš dramatické. Zdeněk Kotrlý je muž mnoha řemesel, stavbař, právník, účetní znalec, literát. A v letech nedávno minulých, o nichž bude hlavně řeč, jedna z hlavních postav brněnského disentu a samizdatu. Ale vlohy se, jak známo, dědí z generace na generaci.
1: Dědeček byl významný, řekl bych skoro pro rakouský živel, takový ten rakouský vlastenecký Čech, který chápal to na Moravě, toho Franci Josefa jinak, ano, celá rodina měla zásadní příbuzny ve Vídni, ta Morava klesala k té Vídni jednoznačně, no a on tedy dokonce dělal jednu chvíli, když to nikdo už nechtěl dělat, myslím od roku 15 toho říšského komisaře okresního, ale jinak to byl inspektor školní, významný ředitel, který dokonce dokázal vychovat dva významný lidi v kultuře nějakého kdysi pověstního literárního kritika Františka Getze, který ho z toho Rousinova vypěstoval a vyslal do Prahy, a pak ještě jeden spisovatel, který na něho vzpomínal, na tohoto svého ředitele v Rousinově, nějaký František Neužil, který byl taky jeho žákem. Čili ten byl takový ten, bych řekl, ten systémový hanácký vlastenec, který prostě nikdy neunul z čeství, ale vážil si rakouské monarchie. No a pak pochopitelně tahle generace budovala tu první republiku, protože ji znala, že? No a svého syna, to znamená mého otce, dostal do státního nakladatelství hned v roce 19, takže když v roce 39 přišli lidé ze Slovenska, tak otce penzionovali, což pro něj mělo řadu výhod, že se naučil podnikat a za Hitlera byl krytý před Hitlerem, neboť byl penzionovaný úředník a tak dále. V tom státním nakladatelství vím, že má osobní, nebo už je mrtvý, ale měl osobní dopisy od Arne Nováka, protože to státní nakladatelství vydávalo knihy významným českým lidem, ale vždycky promptně platilo a byly to na tehdejší dobu velké výtisky, 12 000 a tak dále. Že? No a protože to bylo v rodině, tak jiný příbuzný, doktor Josef Kotrlý, ten přešel z advokacie do družstevní práce.
2: Vymyslel, to znamená váš strýc.
1: Dalo by se říct, ano, takhle bych to řekl, ono na Moravě je strýčku hodně, ale mluvme o tom jako strýc, dokonce další strýc, když už jsme u těch strýců, Václav Kotrlý, ten byl v Olomouci těmi Němci popraven, jo, takže ona to byla hra jako vabank, ano, ale mluvím teď o tom Josefu Kotrlým, který v té družstevní práci dokázal, což má v pamětech a bylo publikované, získávat dobré zboží v 45. když on byl jeden, bych řekl, z hlavních lidí té České národní rady. On tam dovedl Alberta Pražáka, že to byl muž družstevní práce, který tam publikoval eseje a hlavně byl, jako by se řeklo, Čechoslovák, že to byl profesor vyhnaný z Bratislavy, ano, čili proto se volil, aby Česká národní rada neměla v čele opravdu nějakého českého nacionalistu, takže ten Pražák byl osoba, kterou tam přivedl tenhle ten Kotrlý a byl předtím zapojen. Vančurová má ve vzpomínkové knize 26 krásných let na něho, že končí, že on ji zachránil život, protože všichni věděli z rádia, že Vančuru popravili a on byl jediný, který pro ní přijel na Zbraslav a i s dcerou ji schoval. Ta dcera si pak vzala známého filmového režiséra Bořivoje Zemana, ano.
2: Ale on i zaměstnával spisovatele v družstevní práci.
1: Ano, zaměstnával spisovatele, jistě. Říkám, on tam byl jako advokát, čili byl ten nárazníkový pásmo mezi německou okupační správou a družstevní prací, taky ho myslím na 4 měsíce jednu chvíli zavřeli a pak ho zas pustili, to bylo za nějaký ty věci, ta družstevní práce se Němcům moc nelíbila. Pak byl v 46. řádně zvolen do funkce místopředsedy Českého národního zemského výboru, což bylo něco předehra nějaké ČNR v tehdejší sestavě. No a pak 47. na přímluvu Vojtu Beneše přijal prezident republiky, tehdy Edvard Beneš, a nabídl mu pan Kotrlý Vlasova, kterýho vy jste pozval s Buděnkem, aby bojovali proti Němcům. Už v Sovětském svazu popravili jste pro Sověty neúnosný. Já vám dám konzulát v Montrealu, umíte francouzsky, takže on ho vzal. Pak teda pochopitelně po únoru věděl, co má udělat, takže byl jako vlastně, myslím, odsouzen trestu smrti jako diplomatický zrádce kódu a všeho. No a s Peroutkou byl členem té Rady svobodného Československa. To jezdil za své peníze do toho New Yorku. To opravdu nebyli agenti CIA, kteří, to byli prostě lidé svého ražení, kteří když stáli proti Němcům, no, tak zase se postavili proti komunistům, ano. Já jsem díky Hitlerovi, tam byli starší sourozenci, bratr, který byl veliký katolík, dokonce uvažili jsme na kněze, se pak rozhodl pro chemii a myslím si, že dost čestně obstál, protože za totality jako docent chemické nějaké školy technologické v Pardubicích byl přísný na studenty, ale hlavně knížky vydal v Kanadě a v Anglii a odmítal dělat třeba český skripta, no. pak až Havel mu dal profesuru a dost velkou úctou a byl to člověk, který nějak asi v tom svém oboru znamenal. Moje sestra dělá komparastiku celý život a dokonce se dostala díky tomu v 68. za uvolnění do Německa, kde přednášela.
2: Jak vnímáte svoji generaci? K jaký generaci vlastně patříte?
1: No tak já patřím ke generaci těch lidí, který jsem znal, jo, jako to je Daniel Kroupa, bratínka, jo, a podobný jména, mluvím teď jako o katolicích, že, ale třeba z Brna bych to mohl říct jako Radomír Malý a podobně, jo, a tahle ta generace měla jedno společné, to bych řekl jako základní, ano, že pochopila, že je nutný po 68. mít hodně dětí a vychovat si je podle svého, ano, prostě já bych řekl, že to je generace, která usilovně pracovala na tom mít správu věcí ve vlastních rukách. Ano, to se týká i samizdatu. Ano, protože všichni mluví o samizdatu jako kulturním fenoménu. Pro mě to nebyl kulturní fenomén. Pro mě to byl fenomén spravovací věci sám, to znamená, má-li člověk třeba literární zájmy, tak si je spravovat sám, nebýt závislý na tom literárním molochu, který vyvstal z džungle, jo, na všechny ty posudky a podobně. To byla podstata samizdatu.

0: Vy jste vyrůstal, jak vás tak poslouchám, mezi knihou, politikou, kostelem.
1: No spíš ten kostel je hlavní, ano.
0: Ten kostel možná na prvním místě, no ale byly 50. léta přitom. No,
1: já jsem do 6 nebo skoro do 7 let ministroval u Salesiánů v Brně Žabovřeskách, ano. A to je osud jako takový ten pravý, na kterým se to dá demonstrovat. Salesiány zavřeli, jo. Já jsem byl nešťastný, protože oni měli stolní fotbal, já jsem byl malý kluk, ale chodil jsem tam ministrovat a já jsem měl na takovou úctu před toho nejsvětější, že jsem se tam málem pozvracel, kněz myslí, že zvracím a jsem zadržoval kašlání, jo, protože to bylo něco pro mě nepředstavitelného kašlat jako ministrant u oltáře a ruší, to bylo dokonce, oni tam hrávali divadlo, či to takový podiový, krásná stavba, no a tu převzali komunisti a oni ji vypálili. To prostě zhořelo. Potom se to soustředovalo takový, to bych řekl, kulturní Brno, ano, tak to se soustředovalo u svatého Tomáše.
0: Já to jsem už jste byl gymnazián?
1: Ne, já jsem se právě, že jsem byl z této rodiny, tak to, jako říkám, podle pravdy, mé matce dali na výběr, že otec už byl nemocný, toho zlomil ten únor 48, to byl podnikatel, dalo by se říct, tehdy se neříkalo auditor, ale účetní znalec, ale měl známou účetní kancelář, to byl pojem v Brně jako kotrlí, jako jaký odborník na účetnictví a velmi výnosnou. No takže chci říct, že ten můj otec to jako nějaký účetní vkusu řešil útěkem do nemocí a tak to nějak z toho nemocí přehrál, až na to umřel, jo, dostal invalidní důchod a prostě zemřel v začátkem 60. let, ale vlastně myslím od roku 57 nebo 56. No matka ta skončila jako žena tohoto podnikatele ve Zbrovce, jako úplně teda posledního, jako bych řekl, jako Jarmelka od Hrabala, která vozila lidem svačinu, protože když ji dali ke stroji, tak si málem ufikla všech pět prstů, takže když potom úrazu ji dali z milosti, že teda vozila svačiny takovým těm posledním dělníkům, ano, a mě jako dítě hrozně štvala, protože mi vždycky dovezla nějaký to jídlo, nějaký ty knedle a jsem málem z toho lezel pozdě, protože mi to nechutnalo a připadalo mi to po důstojnost, jo, ale mluvím jako o tom, že ji řekl v roce 59, když jsem končil osmiletku, teda buď hornictví nebo zednictví, no tak pochopitelně se to řešilo zednictvím, no tak jsem se šel vyučit, ano, jenomže papíry šli se mnou, takže jsem se ocitl na 2 roky, a všem to byl pro mě strašný průšvih, jako bych řekl, učení, protože já jsem se ocitl ze stavebnictví na normální strojní průmyslovci, jo, což je od...
0: V Táboře.
1: V Táboře v jižních Čechách, ano, a to bylo teda velmi, velmi trapný pro mě, ale byli tam výborní lidi a já jsem se tam zabil, byl jsem tam na internátě. No ale prostě jsem to nějak doklepal, že jsem v 65. maturoval, ale já bych to řekl úplně teda logicky, kvůli zase rodinným nějakým finančním jsem maturoval nakonec jako dálkář, ano, dělal jsem zedníka a přitom jsem si udělal teda maturitu. Když jsem dělal zedníka, jak jsem získal výuční list, takže jsem řádně vyučený. No a pak jsem dělal při zaměstnání archivnictví a pak, když Brny otevřeli v 70. letech právnickou školu, tak jsem dělal jako práva, taky při zaměstnání a pochopitelně bez těch úlev.
0: Jaké byly přece jenom sklonek 60. let, tehdy kultura kvetla, filmy, literatura. Jaké byly vaše kulturní zájmy v té době? Určitě jste se stýkal s nějakým okruhem vrstevníků.
1: Ano, tak já bych to řekl, já jsem měl vrstevníky, třeba jeden z vrstevníků, který byl daný jako polohou, že byl de facto soused, celý dětství jsem s ním prožil. To byl dneska díky Donutilovi populární Zdeněk Pospíšil, ano, který se tady pak v Praze zastřelil. Jo, čili to byl kamarád od dětství, pak to byl, jak jsem zmiňoval, ten z toho Bystrce, který se pak vypracoval jako jezuita, že hned od roku 69, myslím, až do dnes byl vedoucí redaktor vatikánského vysílání českého, ano, když pak emigroval v 68. A ten mě přivedl k člověku staršímu, je to neznámý jméno, ale pro mě to byl pojem nějaký Ludvík Kolek, který snad proslul celorepublikově tím, že postavil kostel, navrhl a postavil v Senetářově dokonce fyzickou prací a teď po revoluci, myslím, Hustopeče a Břeclav. A byl celou dobu, až myslím i teď, taky dostal nejnižší možný duchov v 90. letech, byl zametač kostela u svatého Tomáše. Tak to bych popsal jako svý nejbližší přátelé. Jo? Jinak jsem se úzce přátelil, to byla zhoda okolností, protože tím, že jsem jako měl vyletět z té školy, tehdy strojně průmyslové, tak mě strašně pomohlo, že tam třídní, která byla velmi rozumná a dalo by se říct taková ta nekomunistka pravá a čtoucí, pro ní byl Čapek, Pán Bůh a podobně, zapálená pro literaturu, tak poslala mi nějaký texty do nějaké strážnice Marušky Kudeřikové, což jsem vyhrál a tehdy z hokodou okolností tuším byl členem poroty Jan Trefulka, který tehdy napsal, já jsem to dal pochopitelně pod pseudonymem kvůli jménu, který je takový blbý, nebo mě připadalo blbý, takže to napsal do hosta do domu, že to jsou nějaké přísliby, což se ten host do domu prožíval, to byl nějaký oficiální svazový časopis. No a takže jsem si říkal, jako proč ne, když ten Trefulka, tak jsem ho došel navštívit, on zhodou okolností je soused Uhlila, to je všechno blízko, jak já se mám domek po rodičích, takže jsme se jako setkali spíš, tak bych řekl, sousedsky. No a potom teda oni z takové možná brněnské protekce, což druzí neměli, ačkoliv existoval, pak myslím ještě než existoval Zelený host, tak jsme se domluvili, že každým ročníku hosta do domu budu mít nějaký prózy.
0: Jak to bylo s vaší ženou, jak se rozvíjela jako literátka?
1: Já třeba ženu jsem si vůbec nevybíral kvůli psaní, žena je z rodiny. Jo, žena je prostě ze Brněnce a tam jezdil na prázdniny, holka se mě líbila, no tak mě, jsme se seznámili v Čeže, se mi bylo 19, bylo 17. Já jsem měl před maturitou, ona pak o to a hlavně mě zaujalo, což jsem teda věděl, ale nevedlo to k seznámení, jo? Protože my jsme měli to, co jsme brali vážně, tajný sňatek dřív v kostele než ten občanský. Ale ne, že bych to vysvětlal rodině, té rodině do toho nic nebylo, že? Ale skončilo to dokonce tak, aby jsme byli důstojní, že pak i ta občanská svatba byla s úředními svědky, aniž by to rodiče věděli. Prostě já jsem si ženu nebral kvůli tomu, že básnířka, ona tedy vyhrála shodou okolností a sama, jo? Že to bylo taky nějaký gymnázium Kyjov, tak vyhrála taky nějakou Marušku Kudeříkovou, tuším v roce 66, ale my jsme to brali dost prakticky jako křesťané, kteří chtějí založit rodinu, jo, a početnou. No a ona potom najednou mě říkala, jsme měli ty tři děti, jo, tak ona mi prostě říkala, já nevím, tak já mám nějakou povinnost psát, nebo nemám, nebo co po mně jako žádáš, já vlastně nemám téma, proč bych se do něčeho nutila. Já jí říkám, tak já tady občas tak udělejme společnou krabici a ty si s tím dělej, co chceš, až já jednou budu mít čas, což jednou budu mít. To říkám ze vší vážnosti, no tak já si třeba i s těmito texty udělám zase něco svého, jo, to prostě nemusí člověk dělat hotové texty.

0: básnické sbírky, povídky i fejetony. A v roce 1989 obdržela cenu Egona Hostovského za knížku pros Atény z hlíny. Spolu s manželem Zdeňkem podporuje a rediguje známou katolicky laděnou kulturní revue Akord. Ale jsme teprve na prahu té doby, v níž se charaktery lámaly i tříbily.
1: Jenom jednou jsem měl ve 72. na Dobříš, ano, ale to proto, že to pozvání, které mi došlo, jsem využil k tomu, že jsem tam opravdu veřejně vynadal Ivanu Skálovi, že on v takovým nešťastným referátu pro mladý literáty řekl, že jsou lidi ještě pořád jako mimo a píšou třeba román o Kristu a pošlou to do českého slovenského spisovatele a tak, jo. Věděl jsem to podstatný, ano, že literatura není o tom, ano, aby přinášela jakýkoliv společenský zisk, protože ten společenský zisk je o něčem jiném, ano. Takže jsem to tam jim velmi otevřeně řekl a vím, že jsem pak nešel, měl nějaké posezení, radši jsem tam chodil po parku a slyšel jsem, jak se ta mladá generace, jo, taková ta, jak bych to řekl, pelcovská, nebo jak já nevím, jak ji nazvat, ano, tak jak prostě se tam baví a jak jim leze do zadku, ano, včetně toho. A byl jsem pak překvapený tím žáčkem, že za mnou došel, až se to rozjížděl z Dobříše autobusem, pochopitelně, tak si šel vedle mě sednout a říká mě, že jestli bychom se nějak nesešli nebo co. Já prostě jsem pochopil, že to je tak, jako že ten žáček pojede a já nepojedu, ano.
0: Jak vážně jste to myslel s tou literaturou? Jak silný ve vás byl ten literární hlas?
1: Já si myslím, že silný nebyl, protože pro mě to je to, co obdivuju na Durychovi, ano, třeba jak tomu vedu svý dcery, ano, že prostě zásadní hodnota, která je, není v tom, co člověk prosadí. Já říkám, dneska nikdo neocení hodnotu, kterou vám já říkám, že považuji za hodnotu. Vaše základní hodnota je vám už daná a to je, že jste, teď řeknu přehnaně, to je 18, řeknu, máš sice procvikaný uši, to ale já si cením, že jsi křesťanská pana. Já nemluvím o tom panenství a o tom, že bych se pletl do sexu. Já se dětem do sexu nepletu, ale já jsem přesvědčený, že to je hodnota. To křesťanství žité je hodnota, protože mě umožňuje, že se dostanu dál. Kdyby mi někdo řekl, že skutečně nalezli Krista v rakvi nebo cokoliv, tak jdu od toho. Mě to nezajímá jako směr, jako jo, fanatik je ten, co zdvojnásobí svý úsilí, když zapomene svého cíle. Můj cíl není, ano, jiný, než prostě porvat se ze smrti.
0: Jak jste se vlastně dostal k tomu samizdatu?
1: Přes ty známosti, zase říkám, nebyli to žádní vřelí přátelé, ale znali se dobře Rotrekla a Karel Pecka. No? A Karel Pecka mě jako Pražák, řekl bych tedy, taky není Pražák, je z Jižních Čech, ale prostě žil v Praze, mě sedl do noty. A našel si člověk kontakty, katolické Brno a katolická Praha to souviselo. Ano? Já třeba můžu říct, že pro mě nejcennějším člověkem, ano, kterýho jsem kdy poznal jako z básníků, nebyl Brňák, to byl Mert. Jo, to totiž byl kněz, ale tak zvláštního ražení, že on jako kněz byl de facto světec. Jo? On měl maminku, možná, že kvůli mamince se stal knězem, ale to byl opravdu mariánský ctitel, jo? Kdežto profesní básníci, katolíci, ano, to byli báječní lidé, já s k nám chodím, my se to měli tak, že vždycky, aniž by se teda chtěli navzájem scházet, jednou za 14 dní, já už nevím, který, myslím, čtvrtek, chodil pravidelně, protože já jsem měl to bzenecký výnos, vlastního víno, tak chodil Klement Bochořák a pak, myslím, v dalším týdnu v úterý přišel Zdeněk Rotrekl. Jo, a třeba, když byl Zdeněk Rotrekl 60. tak jsme udělali samizdatový sborník, to už jsem v roce 80, ale ten ještě žil, Klement Bochořák, tak se ho musel několik odpolední přemlouvat, aby mu věnoval básničku, kterou už měl teda napsanou. Já si do dneska, lidi to o mě ví, tam ti brněnští, já si dokonce, myslím, na to nepřeháním, ale já si myslím, že je velmi vzácné, ano, když je literát normální. Ano, a dokonce to někdy odnáší na dětech. Nepřekvapuje mě, že třeba má Trefulka těžce psychicky poškozenou dceru, jo? To se u těch literátů stává, jo? Já jsem vždycky chtěl mít zdraví děti a pokud možno, rozumíme si, jo? Prostě žít normální takový ten život, jak se říká, takový ten běžný, ano, to nedovedu si představit, jak třeba, když mě řekl někdy, což žije, jo, Petr Kabe, že aspoň něco se mnou do Pardubic, vysudlej mi nějaký tah, jo, tak prostě mi připadalo, že nemůže je do Pardubic udělat tak, i když mě ta myšlenka třeba s Kabešem bych to rád udělal, tak mě to prostě jako nesedělo, protože jsem říkal, dobře, mám ty děcka, Ano, a je tady úplně jiná situace, než jo, to je prostě pro jiný. Jsou ti, kteří si to můžou dovolit, a ti, kteří ne. A ty lidi, co jsem znal, byli velmi spořádaní. Bochořák to nebyl Vožrálec, to byl. Jo, a v Talentě byl i ten Rotekl, jo, to jsou lidi Rotekl zvlášť, to, ten mě vyhovoval, ten stavět na chatě zeď, abych mu ji nechal vyměřit, jo, a postavit, jo, a prostě takový ty správný moravský zájmy, jo, mít prostě všechno.
2: A jaké bylo vaše zaměstnání?
1: No tak mé zaměstnání.

bylo takové, celkem bych řekl, od fochu. Já jsem měl na starosti zedníky, ano, tam, kde absolutně nikdo do ničeho nešel, proto jsem taky pak mohl dělat ty práva jako bez úlev. To bylo, říká se tomu domovní správy nebo podnik, bylo, to bylo úplný dno té společnosti. Bylo to takový to zaměstnání, kde člověk měl trochu volna, ano, a mohl občas někomu pomoct, hlavně třeba přeženu, ale byli různí, kde člověk viděl křesťaní, jo, tak jsem třeba, já jsem tam zaměstnával elektrikáře věřícího, taky scout vedl, dodnes ho vede, a jeho bratra. Jo, byly ty řemesla a mně se to pak vyplatilo v chartě, kdy vlastně Praha pořád mluví o chartistech, jo, typu Patočky, ale mý známý by byl, je chartista, dodnes žijí parketář, byl chartista velice schopný strojní zámečník, jo, ale zámečník celkově, dva zedníci, jo, takže třeba mě takhle klidně přestavěli dům v začátku 80. let, jo, kdybych si vzal firmu, tak bych zhořel a zase jsem u nich měl jistotu a oni uměli, že to občanská výpomoc, že nebudeme vykládat. A ještě jsme se u té stavby krásně bavili, já neříkám, jako, ale prostě jsme si rozuměli, nebyl to nějaký fuškář, jak se říká. No a pak jsme dokonce, což mi nejvíc těšilo, dokázali se velmi dobře uživit, jo, že mě napadlo, ne že by to bylo výdělečné, ale bylo to k slušnému uživení nebo k slušnému to, že jsme spravovali kostel. Odcházel jsem vědomně v 73. jednak to máte pravdu, taky kvůli studijním, protože jsem je neměl, tak jsem odcházel do Lachemy, kde mě bratr sehnal takovou chemickou práci, která ovšem, já jsem tam chodil do kotelny, já jsem chodil na voní. Bylo to výroba triacetinu, ale tam si člověk mohl jako vydělat peníze, když to na té domovní správě, to kdybych musel bych krást, jo.

0: Tak jeden z důvodů, proč jsem šel do Lachemy, protože jsem se bál vyšetřování, byl ten, že když jsem vystoupil na Dobříši, tak si mě zavolala STB k výslechu. Měl to další ale důsledek, že nevím proč, abych to zase nevylíčil černě, no tak u té STB, já jsem jim řekl, že jsem, že končím jako práci, že dělám to políra takového lepšího a oni jediný, co po mně pak chtěli, že chtěli, abych přišel na nějakou jinou schůzku, já říkám to a on říkal, ne, to je můj, úplně tak, jako říkal, to je můj kamarád a kdybyste jemu vyhověl, no tak mi došla obsílka na kriminálku a ten mi říkal, vy ale chodíte do těch bytů, nemohl byste si všimnout, víte mi starožitnosti a tak a já říkám, nezlobte se, já tam končím. To byl jeden z důvodů, proč jsem do té Lachemy šel, protože nechtěl mít žádný ty vazby, který by mě do něčeho, to si člověk musel vyřešit sám a udělat to předem.
1: Pak přišla charta a vy jste měl plno styku i s chartisty, jak jste to řešil?
0: No tak my jsme to řešili velice otevřeně, že jsme šli, jak mě to začalo, že no tak dokonce jsme přišli přesně večer po prohlídce u Trefulku a u Dojo, navštívili jsme oba, že no a šli jsme to podepsat, s Jirkou Kratochvíle jsme šli, jo. Bylo to po prohlídce a u Des to byl úplně vzity kvůli dětem a ženě, jo, tak prostě říkali, jde to, nedělejte. Čili jsme to podepsali, až jsme si vybudovali styky v Praze a podepsali jsme to teda i s těma manželkama, jak jsme s tím Jirkou Kratochvíle chtěli zhruba ve stejné době. Mluvím teda o věcech, které byly podstatné, že jsme to chtěli podepsat hned, že jsme byli odmítnuti a jedno z odmítnutí bylo, že já jsem opravdu všechny ty chartisty na ty chartistické schůzky vozil do Prahy, seděl jsem tam, byl jsem brán, nikdo se mě neptal, jestli tam měl jsem důvěru, protože byla vybudovaná za ty roky. A já jsem zas musím říct, pevně si odhadl a za to jsem hrdý do dneška, ano, že v tom okruhu skoro bych řekl až 30 lidí, z kterých se pak vytvořil obsah, nebyl žádný práskač, protože všichni tyto lidi si připadali, že mají nějakou vnitřní hodnotu a oni by sami sebe tak neponížili.
1: Zmiňujete se o obsahu, jaká byla vůbec taková ta disidentská a samizdatová síť v Brně. Kolik tam bylo okruhů takový?
0: No tak byli, co já jsem se pohyboval, byly tři okruhy, ano. Byl ten okruh, který se mi zásadně nelíbil, ano, to byl okruh, bych řekl, Kuběnovský. Prostě tam byl guru Šafařík. Šafařík mě velmi vyhovoval, s ním je hned od začátku 70. let, nebo možná už nevím, v roce 69 se známil Bochořák, který ho dobře znal. Ten Šafařík to byl opravdu jako osobnost. Ano, a kolem něho byl takový okruh jeho obdivovatelů, plus obdivovatelů kulturních, jo, který nejlépe popsal velmi rozsáhle Kuběna v Paní na Duze a prostě to tam. Jo, to nebyl můj okruh, protože Kuběna byl člověk, který prostě to dal číst přátelům, nic víc. A to si ještě pořád bál, aby z toho něco nebylo. Ano, ale on měl jiné důvody k tomu. Pak byl okruh katolický, ano, tam byl nejcennější Zvěřina. A znovu bych řekl, že třeba nepřeháním, jo, třeba vtažení toho Rotekla do tohoto okruhu byl problém, že to byl vězeň z 50. let, který prakticky z toho okruhu bral jenom Honzu Trefulku. Jan Trefulka se zřejmě podle mě styděl za to, že on v té době, když byl pro nás, jak byl komunista, a tento seděl v lágru. Jo, čili Trefulka mu vycházel vstříc, taky o něm pěkně psal, jo, a ono být básníkem a mít přátel literárního kritika spadá k věci, takhle bych popsal jejich vztah, který je velmi pěkný dodnes, jo, jsem přesvědčený, že takhle umřou. Když to já jsem si bral svou pozici jinak, jo, já jsem to bral jako součást té své ideologie, že prostě i když jsme okupovaní, tak si prostě nenechám mluvit do rodiny, nenechám si mluvit, jak si vydělávám peníze, budu si je vydělávat tak, jak mně se to líbí a jde to. A za třetí nenechám si mluvit třeba literátami do své činnosti. Proto když začal obsah, tak jsme se domluvali, ale to se domluvalo, prosím vás, i v Brně, i v Praze, to je jedno možná, že to oni jezdili k nám do toho domku, co mám, jo, mluvím o té skutečnosti. A když se teda tak se rovnou jsem řekl, fajn, obsah bude měsíčník, kritický sborník bude čtvrtletník a já budu dělat ročník Moravsko, teda já, jako my budeme dělat ročník Moravské čítanky. Dobře, navíc v tom Brně není. Ale zase za všechny ty autory Moravské čítanky jsem si ručil tím, že kdyby volání k výslechu, neznáš, že řeknou, že je to kotra, že řeknou, to je normální věc, to jsme dali do sborníku. A to všechno začalo vycházet od toho roku 81, se datuje tahle ta činnost, o které tedy bezpečně vím. Potom tam byli mladší lidi, byl tam nějaký dodneska nešťastný člověk, kytarista, který hrál, a ten byl ochotný vzít na sebe hosta. Ale to už jsem v roce 83. Tak jsem potom zhaněl peníze na hosta, protože ten host jsme začali dělat cyklostylovaný. To byla má veliká.
1: A vy jste teda skončil u té druhé skupiny. Jaká byla ta třetí? To byl právě ten.
0: No to je to, co mluví obsah. Ano. Obsah. To bylo to, co jsem považoval za nejperspektivnější. Proto jsem byl rád a znovu vám říkám, pro mě byl hodnotnějším člověkem, tam ne kvůli Moravské, ale kvůli tomu, že tak jsem to cítil, ten Vaculík, než ten Havel. Havel mě připadal, to je městská vypěstovaná rostlina. Víš, to je naturální talent, který prostě tu češtinu umí. Ale zase musím říct, že jsem si vážil třeba Ivana Klímy, který byl praktik. To jsem na něm oceňoval, jo, to byl přesně literát, jak já mám rád, jo. Uměl se nad prachy, uměl domluvit věci, uměl perfektně cizí jazyky, uměl se domlouvat. Byl to velmi, bych řekl, oproti Ludvíkovi, který měl tu petlici, tak bych řekl, že takovým tím motorem, ano, nebo takovým tím pracovitým chlapem tam byl ten Ivan Klíma, jo, i v tom obsahu, i ve všem, a když to tak možná nevypadá, jo, na něho bych řekl velkou chválu, protože to byl člověk, na který byl spolehnutý.

0: Já jsem se považoval za dělníka vedle ženy, protože já jsem dělal ty samé zdaty, že jsem dělal, že jsem si koupil dobrý psací stroj a těch 10 kopií jsem udělal. Jo?
1: Čili vaše činnost byla v tom, že jste přímo dělal, to znamená ano. Rozmnožoval, ano. Že jo, přepisoval ano. A pak jste distribuoval.
0: Podstata je, že já jsem to třeba i rozdával, jo? Ale ne tak, jako zase to se žilo, dneska se to těžko, dneska furt totalita, ale opravdu třeba, když jste dal lékaři samý zdat, pokud jste ho znal, jo, jako obvodní lékař jste dal samý zdat, tak se zašklebila. Nebo já jsem měl jako drzo, že jsem to dával jedné učitelce, která mě učila děti nějak v druhé třídě obecně, že jsem říkal, si to přečte, ona to brala až do momentě, kdy mi řekla, že manžel s manželovi se to nelíbí a že už to nemám dělat, jako ne kvůli našemu vztahu, ale že jako ten manžel cítil nějakou hrozbu a tak. Jo, ale mluvím o tom, že prostě samý zdat se dal dát i dárek, ono to bylo vyvázané a lidi to brali. Dokonce mě opravář aut si začal půjdat, přestal mě vracet. Jo. Dokonce si jako přijel, ale zase vám řeknu, rozhodně nestalo katolický samý zdat. Já jsem přispíval pod pseudonymem ještě do samizdatu, ano, tím stejným, co jsem měl v tom hostu do domu, což oni vystihli, čili mě zavolali už to s tím.
1: Jaký to roce, byl pseudonym?
0: No, jaký Zdeněk Klement, jo. Prostě jako Zdeněk Klement, to jsem používal, no a toto jsem napsal nějaký, oni se tehdy dělali ty fejetony, já nevím, v roce 70 československý fejeton, tak tam jsem napsal nějaký dva fejetony a výsledek byl, že mě zavolali tedy jako k výslechu, no a já jsem jim tam řekl, že prostě jim nemůžu sloužit, že literát nejsem, no a to skončilo tím, že teda došlo, tak mi by řekl, jako pokusům o vás, bo to je jeden měsíc, no to prostě nemá smysl, ale smysl bylo ten, že teda to dělali na manželku, tak já jsem měl svý kanály ven a všude, takže my jsme vyšli ve všech křesťanských časopisech o pronásledovaných, vyfocený. On se z toho strl pořádný humbuk, jo, že jsem dával na ně neustále stížnosti. Oni mi pak jednou napsali, že mě zavřou za ty stížnosti, že pomlouvám členy. Tak já jsem napsal stížnost ministrovi a dal jsem kopii toho plukovníka z kraje. Jo, prostě choval jsem se atypicky a oni pořád nevěděli, kdo za mnou stojí, ale já jsem se choval tak atypicky, jo, že já jsem napsal klidně dopis Gustě Fučíkové, jak ona předsedkyně svazu žen může trpět, že tady jdou pomaci děti a primář se jí zastává, který komunista, prostě dopisy na všechny strany, ta v životě neodpověděla. Ale podstatný bylo, že prostě to bylo nutné dělat jako pořádně a velkoplošně. A tím, že jsem vlastně seděl doma, ano, tak jsem měl na to čas. Jo. Čili já jsem si určil tedy, že každý den musí odcházet jeden dopis, kromě soboty a neděle. A ten každý den šel někam stížnostní dopis. Když jsem měl jít na výslech, tak jsem řekl, že jdu. A na poslední chvíli klidně jsem byl ochotný si neuhlas slepý střevo. Ne, že bych se jich bál, ale bych dokázal, že nedojdu. Takže jsem šel ke svaté Aně, tam šíleli, jo, země a tak dále. A zase jsem dokázal, že se psalo, že jsem u svaté Ani, jo, jako víceméně skoro bych je provokoval. Ano? Nebo když mě poprvé chtěli zatnout, tak jsem utekl z tramvaje, tam jsem v Brně vyskakoval z takové plošiny a jsem utekal, mě honili. Pochopitelně mě nedohnali, protože jsem se tam vyznal. Ale pak věděli, že teda půjdu asi za ženou, protože jsem za ní chodil, to jsem s ním mluvil jen telefonem, no tak mě pak čapli u toho telefonu, zase oni měli dost lidí, jo, a zase neměli uniknout do podzemí.
1: Došlo k soudu?
0: Jistě, k soudu došlo a nejkrásnější na tom bylo, že ten advokát pracoval, jo, já navíc ještě oni dělali opravdu ležerně ty věci, ti estébáci, takže já jsem si zjistil toho vyšetřovatele, jo, nějaký veselý, já jsem o něj věděl všechno, dal jsem mu to najevo. Toho kapitána, kterého jsem dal nešťastný, protože ten mě tam chtěl dát opravdu pár facet, že jako on mě tam ho nechal, jakoby odešel, že mě ho nechá hlídat v těch bohunicích. A jak jsem viděl, že ke mně přistupuje, jo, tak prostě jsem si říkal, ona je to pravda, a říkám, musím jít čurat. Nezlobte se, já musím na malou stranu. Já on teď nevěděl, bylo mu asi blbý lísknout chlapa, který chce čurat, nebo abych se tam... Tak šel se mnou na záchod a když jsme se vraceli, došli si a říkám, já musím zase čurat, což byla pravda, on když je člověk v takovém stresu, tak se mají na ten... Takže on šel se mnou, čtyřikrát se mnou prošel na záchod a mezi tím ten se vrátil, jo, ten pochopil, že to nebude, ale že bych tam dostal facku, když jsem odmítl vypovídat nebo něco, to ne. Ale já jsem mu dal vyloženě najevo, jo, že vím, jak jeho chlapec, do které třídy chodí, ne, že bych ho zastrašoval, ale bylo nutné ho zbavit anonymity.

0: Způsob, jakým dováděl můj dnešní host Zdeněk Kotrlý své vyšetřovatele a prokurátory k zuřivé bezmocnosti, má rozměr velké satiry. Už značně otupená kosa komunistických úřadů padla tentokrát na kámen, nebo spíš na směsici odporu, chytrosti i provokace. Zkrátka na svobodného občana, který se zastrašit jednoduše nedá.
1: Měl jsem zkušenost, takže jsem využil toho, že jsem nebyl ve vazbě. Zjistil jsem si, z čeho žije nějaký Jaroslav Obdržálek. No, takže když on měl hodinu a půl projekt, který táhl na to, jak široce teda pomlouvám a vlastně mluvil proti mně, že já jsem ten, který rozmlžuje a tady ten druhý idiot to zase vozí do zahraničí, čili jsme jasná dvojka, která prostě tady poškozuje ty zájmy, jak hluboce škodíme socialismu. No a protože jsem předtím nevypol a viděl jsem, že tam hlavně sedí ti STBáci, jako aby se naučili, jak to tak má být, jo, jako vše ve slušnosti, jakoby. No a taky jsem viděl, že ti dva přisedící jsou takový strejci, kteří se tam víceméně zanudili při té řeči. Tak jsem si řekl, oni mi tady nesežerou, když to obživnu. Takže jsem vstal a řekl jsem, že si myslím, že stejně jako já poškozuju socialismus, že to jako neumím posoudit. Že vlastně jsem obyčejný dělník, nemám na to žádný vzdělání, abych jim jako mohl říct, v čem teda to je, protože takhle se neumím bránit, ale že umím posoudit, že když někdo dělá z kradených prasat klobásky a bere na to neprověřenou veterinářem zvěřinu a ten inženýr Vladimír Menčík, že tady s panem doktorem Obdržálkem toto dělají ve Zlechově a dělají to už, jak já vím, 3,5 roku, je to veřejný tajemství, tak já si myslím, že veřejný tajemství mají odhalovat a že prostě toto považují taky za útok proti socialismu. A to jsem viděl, že ty klobásky teda všechno obživí, což obživili, jo, takže ten soudce, což byl mladý chlap, vím, že tam do dneska sedí nějaký klas, jo, ten prostě byl víceméně pobaven, jo, tak jako mu to bylo, viděl jsem to na očích, jo, že ty klobásky teda se mu líbí, že tady ta starší generace dostává podržce. No a ten zbrunátněl, jo, a ten vlastně nevěděl, co má říct. On opravdu nevěděl, co má říct, jo, a já jsem si sedl, tam bylo chvíli mlčení a ten se teď hrabal v papírech a vstal teda, takže vypadalo, že něco řekne. Tak jsem si ho nevzal pod ruku a ten soudce mě ho zasedal a já jsem pak, to jsem si připravil velmi jako teda odborně, protože jsem ty, právě jsem si našel ten paragraf, všechno, jak to bylo a teď jsem řekl, jestli ten Hodonín je na území České socialistické republiky. Jo. A to už se tomu soudci nelíbilo, to už měl co od toho a říká, no já, pokud vy nejste normální, tak já si myslím, že ano, bez pochyby. No a teď já jsem řekl, ale je zde ustanovení, který platí od roku 1883 a teď jsem mu vyjmenoval všechny ty následní paragrafy a podstata je, že já opravdu mám nárok, aby se zde mluvilo česky. Zvláště že to obžalova a vy si jako soudce uvědomte, kolikrát tam bylo řečeno to rozšiřování samizdatu a já nevím, co je to samizdat a tady vám dávám dobrozdání z lexikonu, to mě pomohla sestra, která byla na té fakultě, jenom mě řekla, za kým mám jít, to není v lexikonu, tady máte výrok Československé akademie věd, to není v názvosloví češtiny, čili vy zde nedodržujete tento zákon, já ho považuji za tak podstatný, že jsem tam měl advokáta, který mě nehájil, jo? Říkám, já ho považuji za tak podstatný, že žádám, aby mě pan prokurátor vysvětlil vůbec, co jsem teda spáchal. Tím protisocialistickým tím. Já se s tomu hlásím, tomu se za samizdatu, ale vlastně nevím, co to znamená právně. A není to český slovo, tak mi to vysvětlete, co to právně znamená ten samizdat. No a na tomto jsem to otočil, protože ten zase s touto, to už jsem mu zase viděl, že se mu trošku zamlouvá, tak se na ně obrátil a říkám, jako soudru prokurátore, jste schopen zodpovědět tento dotaz, který považuji jako za konsekventní, jak takhle to jako mu naznačil. No a ten řekl, že žádá o přerušení toho líčení, že? A to bylo na jaře 84, pak nastoupil Gorbačev, že? Takže oni si dali na čas, jo? A další líčení bylo až v září.

0: Nebezpečný samizdatový podvraceč republiky nakonec vyvázel s podmíněným dvouletým trestem. Dokonce vlády jeho stíhatelů už zbývalo pár let, pouhé měsíce. Zdeněk Kotrlý pak načas vstoupil i do velké politiky. Byl ve vedení celorepublikového občanského fóra a stal se nakrátko i poslancem. Ale jeho za všech okolností otevřená nátura se s politikou příliš nesnáší. Tento Čech moravského rodu mluví řečí až příliš jasnou.
1: Mně to moravanství, ano, připadá, ano, za prvý, že to je trochu obskurní, ano, z jednoduchého důvodu, že prostě ta Morava měla své jakési dějiny, to nepopřu, ale podstata je, že ten Moravan chtěli souznit, tak musel souznit s Prahou, to je Palacký, a nebo z Vídní. Jo, což až byli třeba moravští Židi, že to si můžeme na všechny, já třeba jsem 20 let kamarádě se Šafaříkem a vím, co jak on byl z toho nešťastný, že tam se narodil ten Husl v tom Prostějově. Já jsem mu jednou napsal nějaký text, kde jsem mu teda řekl, že nikdo neví, že se tam narodil on a že se tam narodil Edmund, jako to se ví. Jo? Prostě mluvím o tom, že teda ti Moraváci inklinovali vždycky k těm velkým městům, ano, a myslím, že to byla výhoda, že Brno bylo sice hlavní město a že tam byla vždycky Olomouc, pak Ostrava, jo, že prostě to nebylo na škodu. Jo, třeba Bezruč nakonec v tom Brně skončil, já neříkám, že to Brno nemělo spádovou oblast kulturní, ale jsem přesvědčený, že moravanství směřuje k tomu, že to není zapšklý provincionalismus, jo, že prostě ti Moravané umí vyrazit do světa, že to prostě se tak děje. A já třeba můžu říct za teď tu 12letou zkušenost, jako jsem trvalý Pražák, ano, že prostě tady si člověk může nechat svůj dikci a svý brněnství a žádný Pražák ho neuráží, aspoň já jsem se s tím nesetkal. Jo? Není to něco, že jako Češi neuráží Slováky víceméně, což je dobrý pozitivní rys, že prostě ty Slováky berou i teď, jako jim nevadí slovenština, ano, a věřím tomu, že to Brno ubíjí. Jo? Mě třeba jednou, protože u nás spával, jednou řekl Petr Kabe, že se nediví, že každý pořádný básník Brně musí skončit sebevraždou, jo, a teď tam jmenoval různě a ono i tady v tom samizdatu byli za sebevraždění mladí básníci v Brně, že, ale mluvme o tom, že teda nevidím to Brno, ano, pod tlakem toho, že prostě Těsnohlídek se zastřelil kvůli Brnu, ten se zastřelil kvůli jiným a psychickým věcem, ano, ale zas na druhou stranu musím říct, že třeba za to, že Trefulka, tak bych bojoval za moravanství, je dneska ještě míň hodnocen Brně jako Uhde, který je v Brně jako dost nebrán. Jo? Prostě ho neberou. Jo? Jak mě udělal tu kariéru v Praze, tak teďka pro Brňáky skoro, jako by se řeklo, skončil tam pro tu jako brněnskou takovou skupinu. Že? Ale ten problém, který je, tak to říkám úplně otevřeně, držme se toho, že moravanství má své hodnoty, ano, ale není to hodnota politická. A to jsem o tom přesvědčený od roku 90, že úplně stejně, jako kdyby mě někdo vykládá, že křesťanství má mít svou konfesijní stranu, tak je to hovadina. A stejně tak moravská nacionalistická strana, to je, já to řeknu narovno, průser. Jo? Jo, mluvím, že to Brno zatěžuje ty místní lidi, ti lidi se nechají nesmírně blbě zatížit, což je případ toho Honzy Trefulky, dělají tam poskoky v domě umění, celý život stráví v Brně, ale to Brno pro ně přínosem není. Ano? A oni se potom stanou velcí brněnští mrtví, až budou mrtví. Prostě se nikdy nevzal ohled na tom, kdo co dělal v minulém režimu. Jo? Tento režim, jo, když to řeknu, je natolik otevřený, že jasně říká, když jsi spokojený, spolehlivý občan a držíš hubu, tak dostaneš vysoký důchod. Když se nezapojil z tehdy nebo dnes, tak tě prostě vyškrábneme oči a ty to poznáš. Na stáří rozhodně. Jo, mluvím o tom, že žijeme ve světě, který považuju za stejně tvrdý, jako byl předchozí. Jo, prostě tady žádné ideály, ano, dělat si, že prostě český národ změnil mentalitu nebo cokoliv. Jo, to prostě neexistuje.
0: Životní příběh z dob nesvobody si můžete, milí posluchači, vyslechnout i v příštím pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Milan Hanuš.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
1: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
2: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
1: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
2: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
1: Zkouška ale nedopadla dobře.
2: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčovalo o tom, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, tak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
1: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exibice. Létala v Evropě i v zámoří.
2: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když o ní měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění.
1: Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce, vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
2: Na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
1: Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Policisté vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten tvrdí, že policii informoval o své dovolené v zahraničí dopředu. Polsko odebere ukrajinskému prezidentovi Zelenskému nejvyšší polský řád kvůli odkazu na nacionalisty. Američtí fotbalisté hrají na domácím světovém šampionátu z Australany. A počasí sobota bude slunečná, přechodně až zatažená s přeháňkami a bouřkami a teploty zítra až 36 stupňů.
0: Český rozhlas Plus.
4: Když chcete vědět proč.
3: Policie dnes vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zastupitelství mu pravděpodobně hrozí vazba. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu pokutu 3 miliony korun. Wolf veškerá obvinění odmítá. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že je na dovolené v Chorvatsku a policie o ní byla prý dopředu informovaná.
5: Nikdo od policie do této chvíle mne nekontaktoval, ani mé právní zástupce. Přesto jsem se z médií dozvěděl, že policie České republiky zveřejnila, že po mé osobě vyhlásila celostátní pátrání. Toto se mi zdá nestandardní.
3: Wolf dodal, že se má do Česka vrátit v příštím týdnu. Polský prezident Karol Navrocky odebere ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Důvodem je, že Zelenský jednu z ukrajinských jednotek za její úspěchy pojmenoval po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je přesto symbolem boje za nezávislost. Varšava předtím žádala Kyjev, aby rozhodnutí změnil. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila překvapení nad podle ní zcela vymyšlenou historkou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten předtím řekl italské televizi La Sette, že ho Meloniová na summitu G7 prosila o společnou fotku. Dodal, že souhlasil, protože mu bylo Meloniové líto. Italská premiérka na to reagovala v prohlášení na Instagramu.
6: Nevím, proč se americký prezident takto chová vůči svým spojencům. Ostatně neděje se tak poprvé. Mrzí mě, že nemá stejné odhodlání s nepřáteli Západu a Spojených států.
3: Italský vicepremiér a taky ministr zahraničí Antonio Tajani označil Trumpova slova za urážku Itálie a zrušil nadcházející cestu do Spojených států. Původně tam měl odletět v neděli. V Česku dnes padly teplotní rekordy na zhruba desetině stanic, které měří víc než 30 let. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 36 stupňů Celsia. Rekordní hodnoty měly třeba taky v Domažlicích a Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Nad třicítkou se budou teploty pohybovat i o víkendu. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou opět přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí od dneška do odvolání a o víkendu do Čech dorazí taky silné bouřky. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a neděli od 12 hodin do půlnoci. Fotbalisté Spojených států amerických a Austrálie bojují ve skupině mistrovství světa o druhou výhru v turnaji. Jejich vzájemný duel sleduje Pavel Tilšar.
7: Po prvním poločase Spojené státy americké vedou v Seattle nad Austrálií 2-0. V 11. minutě si dal vlastní gól australský stoper Burgess. Těsně před koncem první půle skóroval americký obránce Freeman. I druhý poločas budete moct poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, radiožurnál.
3: O půlnoci začne duel Skotska s Marokem a v noci se pak představí Brazílie proti Haiti a Turecko proti Paraguaji. Všechny zápasy nabídneme na radiožurnálu a radiožurnálu Sport v pravidelných vstupech. A výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Bronzový medailista z mistrovství světa zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlej, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, skončil v Kataru 8.
8: Uzavírka exitu na Pražském okruhu a nehoda na D6 za Řevničovem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je teď uzavřený sjezd na Barrandov. Je to kvůli opravě sjezdu. Objízdná trasa je vyznačená, vede sjezdem u Lochkova a po místních silnicích. Nehodu vyšetřují na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů. Překáží její následky za odbočkou na Řevničov. Na 41. kilometru havarovalo nákladní auto, pravý pruh je uzavřený, průjezdné je to ale plynule. Nehodu vyšetřují také na D2 za Brnem ve směru do Bratislavy. Za sjezdem z dálnice D1 na prvním kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Opatrně projedete bez zdržení. Na dálnici D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí osobní auto s defektem na pneumatice. Blokuje odstavný pruh, na místě je světelná šipka. A v Hranicích na Přerovsku zasahují záchranáři na třídě československé armády. armády. V křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše se střetlo osobní auto s cyklistou, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekejte horké a dusné počasí, bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty v sobotu 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Patří mezi nejuznávanější současné české operní pěvkyně. Sopranistka Kateřina Kněžíková se nezastaví a je doslova na roztrhání. V červnu se mimo jiné stala Jenufou v Janáčkově její pastorkyni v Národním divadle, přes léto bude Mařenkou ve speciálním videomappingovém nastudování Prodané nevěsty a na podzim jí čeká řada projektů, včetně festivalu Janáček Brno nebo operní produkce v Buenos Aires. Asi jste už pochopili, že dnešní hovory budou o zpěvu, opeře, ale také o cestování a dobrém kalendáři a diáři. Dnešním hostem je operní, ale také koncertní pěvkyně Kateřina Kněžíková. Dobrý den, vítejte.
10: Krásný dobrý den.
9: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
4: Hovory.
9: Kateřino, když byli mými hosty před nějakou dobou, ať už váš manžel Adam Plachetka, operní pěvec, nebo třeba dirigent Jakub Hruša, tak jsme mluvili o tom, jak mají opravdu na roky dopředu naplánované diáře. Tak předpokládám, že vy to máte úplně stejně.
10: No, je to stejné, tak je to nezbytné, proto člověk tak plánuje i dopředu. I ten rodinný život, tím myslím, že se snaží nebýt zaskočen různými překvapeními. No, je to nezbytný, protože jinak by se nám to sesypalo jako domeček z karet, takže ty 2-3 roky to tak zhruba naplánované je.
9: Je to frustrující, anebo je to naopak úleva, když víte, že máte na 2-3 roky práci?
10: Od obojího něco. Musím říct, že je fajn vědět, že člověk má práci, že si ji může takzvaně dobře nadávkovat. Někdy se to teda moc nedaří, to dávkování, ale na druhou stranu člověk, když si chce udělat více času pro přátele nebo rodinu, tak to musí dávkovat stejným způsobem a to je trošku frustrující, to je smutné.
9: No ono, taky vy asi úplně nedržíte divadelní prázdniny, protože zmínil jsem teď Smetanovu Litomyšl, čeká vás taky ta speciální Prodaná nevěsta, tak vy toho zpívání nemáte dost, že i přes léto se takto vydáváte do operních produkcí?
10: No já se snažím držet aspoň červenec, protože minulé léto jsem byla v Anglii celé léto a myslím, že to, teď jsem na roztrhání a to doslova, protože opravdu ta únava už je hodně znát po těch vlastně dvou sezónách. A i když si člověk udělá třeba týden nebo 10 dní během sezóny volno, tak nikdy nevysadí, nevypne hlavu. Takže ten červenec si snažím vždycky udržet a v srpnu už trošičku zkoušíme. Já tam mám ještě krásný týden v Kroměříži před právě liteňským videomappingem, kde vlastně jsou kurzy na akademii v Kroměříži, akademie Tomáše Netopila, tak na to se strašně moc těším, že zase budu říkat lidem, co mají a nemají dělat.
9: Baví vás to? Předávat zkušenosti a učit mladší generace?
10: Hrozně mě to baví. Já jsem na to koukala trošku zpatra, když jsem byla mladší. A potom mě to nějak chytlo, že jsem dokázala někomu něco smysluplného říct, i když asi ne úplně tak poučeně, jak by se čekalo z nějakých knih, ale hrozně mě to baví. Já musím říct, že ty výsledky těch, tomu ani nemůžu říct studenti, protože to jsou většinou mý kolegové, zkrátka těch kolegů, kteří přijdou požádají o radu, tak je to vlastně hned znát a je to velká radost.
9: Když jsem zmínil, a vy jste taky zmínila, ten videomapping v rámci Prodané nevěsty, tak mě zajímá vlastně, co to je a jak vy se stavíte k tady těm projektům, které se snaží to nějak třeba ta klasická díla zmodernizovat nebo třeba přitáhnout i širší nebo i mladší publikum, tak jak bude vypadat videomapping v Prodané nevěstě?
10: To asi ještě nikdo neví, jsme ho neviděli, nicméně.
9: Takže medvěd nepřiběhne, ale bude někde promítnut.
10: Myslím si, že medvěd asi opravdu nebude. Vždycky to souvisí s tím, v jakém prostředí se ten videomapping, čili celý koncert odehrává. A v tomto případě je to zámecký areál. A udělat z takového toho genia loci ještě nějaký kýč je strašně jednoduché, což nikdo nechce. Tak ten videomapping je takový, myslím, střední cesta toho, jak by se to mohlo zatraktivnit pro ostatní, aby to teda nezůstalo takzvaně v uvozovkách jenom u toho hraní a zpívání, ale že to bude atraktivní. Myslím, že tam budeme mít i nějakou lehkou hereckou akci, ale nebude tam nic na překážku, co by kohokoliv mohlo rušit.
9: A tak pokud tam budou herecké akce, tak to vás bude bavit, předpokládám, protože vy ráda nejenom zpíváte, ale i hrajete, je to
10: Já
9: tak?
10: Já především nejradši hraju. Když nemusím u toho zpívat, je to úplně nejlepší varianta, protože toho zpívání je zkrátka hrozně moc. A je to i dobrá škola pro člověka, který jenom vlastně jako poslouchá sebe, ten zvuk, a najednou má vlastně úplně se mu otevírá jiná dimenze toho sebepoznání, tak je to strašně fajn. Takže to mám ráda, no.
9: Je Mařenka v Prodané nevěstě těžké zpívání? Je to těžký part pro pěvkyni?
10: No, taky kdy, v jakém období toho jako každého pěvce, když s tím člověk začíná, tak samozřejmě je to těžké, a potom, když už to zpívá, nevím, 8 roků, tak si v tom najde někde tu či onde nějakou úlevu. Jsou tam místa, která stále takzvaně koušou, ale jinak mě se to zpívá dobře.
9: Je to těžké i z toho pohledu, že řada z nás ty melodie, ty árie, dueta prostě znají, že to jsou, tak řeknu, jako populární v podstatě hity operní, a že je to ještě taková národní opera, že každý alespoň o ní slyšel.
10: Taková národní naše diskotéka.
9: Přesně, taková popina.
10: Přesně. Je to podobné jako s hymnou, že člověk, když ji splete, tak všichni to poznají, že tam zkrátka něco neštimuje. A u té Prodanky, já nevím, pro mě je strašně krásné například, když vidím, že si lidi zpívají se mnou, nebo když otvírají, deklamují a takzvaně se uvolní a prospěvují si. Podobné je to s Rusalkou. Mi to přijde takové krásné zboření té hranice mezi hledištěm a jevištěm.
9: Nepletou to třeba textově, když si s váma zpívají Věrné milování?
10: No, když to nepletou,
9: no právě.
10: Když to nepletou, tak ne. Já jsem tuhle měla koncert s mým mužem v prostoru, na který moc nejsme zvyklí, a lidi se tam během té naší produkce hodně bavili, a já jsem slyšela ta konkrétní slova, a to byla teda jízda, protože jsem musela se hrozně moc soustředit na to, abych nepopletla sebe samu.
9: Jakože se bavili, jakože si povídali.
10: Že si povídali, no.
9: Kdo si povídal při tom, když zpívala Kateřina Knížíková a Adam Plachetka? To byla nějaká firmní akce.
10: Asi nebudu vůbec zmiňovat.
9: Dobře.
10: Hele, většinou mě to neplete. Já se na ně pořád nedívám, neodezírám z úst většinou. Yes. Když teda zpívám, tak se soustředím na sebe samu, ale
9: případně
10: je to
9: na dirigenta.
10: Ano, no, to taky moc ne. Já dirigenta potřebuji jenom, když je pauza a koruna. Jinak mám většinou to štěstí, že pracuji s dirigenty, se kterými mám nějaké si napojení a nepotřebujeme tam pořád se na sebe koukat a ztrácet tu nic s tím divákem. Ten je pro mě rozhodně důležitější v ten moment, než abych se pořád vlastně koukala nervózně na dirigenta. Stejně tam nikdo nic nevymyslí.
9: Co
10: ten moment.
9: Co znamená
10: koruna? Koruna je místo, kde se vlastně čeká. Buď se čeká v tichu, anebo se čeká, nebo zpívá se, hraje se nějaký dlouhý tón. Zkrátka tam se ta hudba takzvaně zastaví a je potřeba, aby vás dirigent uzavřel a spolu jste nastoupili dál.
9: Když jsme se bavili nejenom o tom videomappingu, ale o těch různých prostorách, máte ráda třeba openéry, nebo obecně, když se opera, anebo i klasická hudba obecně přenáší z těch klasických operních domů a koncertních síní do nějakých zajímavých prostor, a teď je jedno, jestli je to náměstí v Holašovicích, nebo O2 Arena.
10: A taky souvisí to s prostorem, ale většinou to nejvíc souvisí s tím, kdo je za zvukovým pultem, protože tam jsme jaksi odkázáni na jejich zodpovědnost. A to ne pokaždé bývá úplně kvalitní. V O2 Aréně jsem teďka vlastně zpívala se Štefanem Margitou a pro mě byl strašně nepřekonatelný problém mít in-eary v uších, protože ty odposlechy, ale ten rozdíl je, když ten odposlech máte mimo to ucho, že vlastně člověk se dokáže do toho nějak doladit nebo tomu nějak přizpůsobit. Ale když jsem měla zacpané uši a ještě jsem si zpívala takzvaně do hlavy, tak mě potom strašně bolela hlava a nebyla jsem schopná vnímat vůbec nic. Takže to ne, to nebrat. A já jsem vlastně ráda, že tu techniku, která pomáhá těm popovým zpěvákům, že je nepotřebuju a že se na ní nemusím spoléhat. Ale open airy mám ráda, jenom kvůli tomu vlastně jako tomu prostředí, kde se konají, to ano.
9: No, já se přiznám, že mě vždycky trochu mrzí, když právě ten operní zpěv je zvýrazňován nebo zesilován tím mikrofonem, protože se pro mě ztrácí ta intimita toho, co vy neuvěřitelného dokážete s vašimi hlasy, že přespíváte několika desítek členů čítající orchestr, tak vlastně mi přijde, jestli se z toho nevytrácí vlastně ta podstata a ta intimita.
10: No, ta podstata se hlavně vytrácí v tom slova smyslu, že ztrácí po té technické stránce ten tón, ten hlas ztrácí ten svůj alikvot, který je deformovaný tím nazvučením. To znamená, čím větší hlas, čím blíž tomu mikrofonu člověk je, ten operní zpěvák, tím horší zvuk má. Čili když teda slyšíme některé záznamy z metropolitní opery, tak vlastně ten zvuk je úplně jiný, než když potom slyšíte totéž představení naživo.
9: Dočetl jsem se, že posloucháte hudbu doma i v autě, většinou prý operní nahrávky nebo Aretu Franklin a jazz. Platí to stále?
10: Platí.
9: A zpíváte si třeba v autě?
10: Tak jenom si pobrukuju. A v autě to je hrozně malý prostor a častokrát se stane, že pěvci, kteří nestíhají zkoušky, tak zpívají si nebo rozespívávají si na ty zkoušky, včetně teda mého muže v autě. Já to nedělám, protože já jsem se už několikrát urvala. Než jsem přišla vůbec na zkoušku, tak už jsem neměla z čeho. Takže je to hrozně malý, dutý, vypolstrovaný prostor, který tomu hlasu moc neprospívá.
9: Na ten váš hlasový fond by to prostě bylo malé.
10: Já prostě nedokážu
9: stáhnout okýnka.
10: No, tak to už bych vůbec neudělala, abych obtěžovala někoho na ulici. Já docela se stydím i za to, že si třeba někdy pouštím operní repertoár nebo nějaký klasický, mám stažený okýnka, potřebuju to poslouchat, všichni se otáčí, jak kdyby to byla hudba z Marsu, což asi pro mnoho lidí je, ale tak já to vždycky radši vytáhnu nahoru a
9: pardon za jako intimní a takový jako banální dotaz, ale zpíváte si třeba ve sprše?
10: Já vždycky zásadně se rozespívávám ve sprše. Aha. Já mám svých 20 minut ve sprše, kdy zkrátka tam jsou ty škály. No, umíte si představit, jak musí vypadat ten účet za tu vodu. Protože já tam opravdu strávím určitě 20 minut každý. Minimálně každý den.
9: A sousedi vědí, že dnes večer bude Rusalka nebo Prodaná nevěsta.
10: Naštěstí bydlíme v domě.
9: A tak daleko se váš hlas nenese.
10: Asi nese, ale je to skrz nějaké okno.
9: Taky mě zaujal, my jsme si o tom nedávno povídali, že jsem vás vlastně dvakrát s manželem potkal na koncertě Pražského jara, že když teda nehrajete nebo nemáte koncert, tak ještě jdete muziku poslouchat. Takže vy nemáte dost? Nemáte ráda někdy prostě ticho a být bez
10: hudby?
9: Já mám
10: nejradši ticho, ale když jsou koncerty, které stojí za to a na které si člověk tak jenom nemůže díky tomu kalendáři, jak jsme se o tom bavili na začátku, si prostě někam odskočit, tak já jsem strašně šťastná, že něco takového máme možnost mít v Praze, tak kvalitního. A jdu, nemám problém absolutně s tím.
9: Operní, ale i koncertní pěvkyně Kateřina Knižíková je mým dnešním hostem.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Když jsem se ptal na to, jestli ta Mařenka je jako technicky vlastně náročný part, tak předpokládám, že třeba janáčkovské postavy, ať už Káťa Kabanová nebo Jenůfa, takže ty musí být jako neuvěřitelně těžké, je to tak? Nebo se pletu jako like, když to poslouchám?
10: Ono to je prostě zcela úplně něco jiného, protože Janáček se jal na cestu, myslím tu kompoziční cestu toho zpívaného, zrytmizovaného slova, kdežto prostě do té doby nic takového nebylo, takže ten rytmus ctí melodii a ráz té češtiny. Je to hodně těžké v tom slova smyslu, že hodně používá intervalových skoků, čili to může opravdu člověk, když si to špatně naspívá nebo takzvaně skáče z tón na tón, takže to může být nebezpečné a hodně unavující.
11: Jako prohlasivky.
10: Prohlasivky, pro ten sval. Ano, ano. Mm. Ale když člověk má nějaký způsob, jak ví, že mu to neublíží, ten způsob, jak to nastudovat, tak potom už je to vlastně jako krásný zpívání, že nemá pocit takové té uštěkanosti toho v tom partu.
11: Vy jste loni na Vltavě řekla, a to mě zaujalo, že Káťu Kabanovou máte zakonzervovanou v těle, že se v ní cítíte strašně dobře. Hmm. Proč?
10: Nevím. Asi proto, že jsem ji dlouze studovala a možná, že jsem se jí obávala ze začátku, protože to byla moje vlastně první velká janáčkovská role a já jsem jí dala obrovskou péči. A celá ta hudební stránka je ve mně, jak z Marečka, podejte mi pero, siroty po ní zůstaly i o půlnoci, takže to je tam pořád jako živé a kdykoliv mi kdokoliv by zavolal, tak já jdu a zpívám, protože to takzvaně má člověk vžité, nechci říct jako DNA, ale nějak mi ta i postava je z těch postav, které zpívám, nejbližší, taky taková trpitelka, labilní, to se mi moc líbí. Akorát ten konec je trošku hodně, no je prostě krutý. No.
11: No a když si prožijete večer jako Káťa Kabanová nebo jako Jenufa v její Pastorkyni, jak to potom ze sebe dostanete? Jako předpokládám, že nepřijdete domů a jdete rovnou spát, že člověk po tom obrovském výkonu technickém, no, ale i emočním. Co děláte?
10: Tam je hlavně ten emoční výkon. Mm. To je, já vůbec, když zkouším Káťu Kabanovou, tak my jsme třeba v Glyndebourne, jak jsem byla minulé léto, tak jsme měli mentálního kouče, protože člověk tam strašně opravdu absolutně do hloubky. A když si člověk uvědomí, že za hodinu a půl Káti Kabanové se odehraje tak strašně moc emocí, tak já vlastně, když mám představení, tak skoro nespím. Ve mně to pořád bublá. I po Jenufě, ale Kátě je speciální. To, když vlastně si člověk musí sáhnout do těch mentálních rezervoárů a sil a vlastně uspůsobit to té roli, že je vlastně strašně moc nešťastná, je v depresi, neví, co má dělat a jediné východisko je teda, že se vrhne do Volhy, tak se tam prostě do toho mentálního rozpoložení ten člověk sám musí dostat. A to je teda velká jízda, musím říct.
11: Muzikanti, skladatelé nebo třeba spisovatelé, básníci často říkají, že se z nějakých třeba osobních traumát, trápení, bolestí, smutků dokáží takzvaně vypsat. Dokážete se vy z nějakých vašich trápení vyspívat?
10: Jo, zrovna u Káťa Kabanové bych řekla, že to funguje dobře a že si tak na zájem s tou Káťou, Káťa s Káťou si pomůžou. Ale ta Jenufa je tak speciální v tom, že člověk nemůže vůbec dosáhnout do té... Tam, kde vlastně člověku umírá dítě, to je prostě absolutně jako nemyslitelné, že by člověk to dokázal plně a nevědomně interpretovat na tom jevišti. To vždycky musí tyto emoce být takzvané sekundární, jakože to člověk nacítí třeba během studia, poslechu, nějaké nahrávky a potom se do toho vlastně vkládá v tom slova smyslu, že si vybavuje nějakou tu emoci, která je sekundárně zpracovaná, že to není takové to raw hned napřímo. Už to je naučené.
11: Dokáže se, nebo je vůbec možné, aby se pěvec, pěvkyně při nějaké vypjaté árii nebo klíčové árii, Zdráva z královno, třeba v její Pastorkyni, dostal až do nějakého jako tranzu, že by byl úplně někde v nějakých jiných sférách, nebo už by to bylo zase na úkol?

0: a mě jednou zničí.
1: Náročná láska.
0: Ano.
1: Operní pěvkyně Kateřina Knížíková je mým dnešním hostem v hovorech. Bavili jsme se o tom diáři na 2-3 roky dopředu, o tom, že vystupujete na těch předních světových scénách, Londýn a tak dále, to bychom tady mohli vyjmenovávat dlouhé, dlouhé minuty. Kde je vám dobře v zahraničí? A teď myslím spíš pracovně. Kde se dobře cítíte, když přijedete do nějakého operního domu nebo do koncertního sálu?
0: Pro mě je strašně velký rozdíl, když zpívám jako operní dílo, což vlastně nejezdím tak často, protože ten rodinný chod tomu úplně jako ještě není nakloněný, ale ta koncertní pódia jsou většinou ta, která vybízí k tomu, aby mohl ten interpret být více napojený na toho diváka. To se mi líbí. Já nemám moc ráda velké haly. Koncert Gebouw v Amsterdamu je úžasný, jako akusticky úžasný prostor. Je spoustu krásných míst, kde se dobře zpívá, ale třeba to nejde tak dobře potom k tomu posluchači a naopak. Pokaždé je to jiné. Já se úplně nesoustředím na to, kde, ale asi spíš s kým a co.
1: Vnímáte, že třeba to dnešní publikum operní nebo koncertní je kvůli, ne díky, ale kvůli sociálním sítím třeba roztěkanější, že víc těká, že neudrží pozornost, že se nedokáže tolik napojit na vás, na zpěváky a muzikanty?
0: Já nemám ten dojem. Já spíš si myslím, že když ten interpret není emocionálně a mentálně připravený na to tam stát, ne jako umět noty nebo zpívat potichu a nahlas, ale podat tu roli tak, že toho diváka vlastně strhne na svoji stranu, to je jako úkol náš, to nikdo jiný za nás neudělá. A když to tam prostě není, tak můžou být roztěkaní, ale nemyslím si, že to díky sociálním sítím. Ty dělají pasiku, myslím, někde jinde, ale když člověk se do toho ponoří a je takzvaně uvěřitelný, není tam taková ta nastrojená lež v podobě různých režijních vrtochů, tak si myslím, že to je vždycky strhující.
1: Na co se těšíte v té příští sezóně nebo v těch příštích dvou sezónách? Já jsem zmínil třeba to Buenos Aires, protože ano, to zní tak exoticky, ale nevím vlastně, jestli, že když je to čím dál, tím lépe, nebo máte nějakou štaci nebo nějakou inscenaci nebo nějakou spolupráci, na kterou se mimořádně těšíte?
0: Já se zase prostě budu opakovat, protože já se strašně těším na Káťu Kabanovou do Brna, protože tam je nádherná režie pana Kársna. To je něco tak dokonalého, že člověk vůbec není potřeba, aby tam vymýšlel něco navíc. Já když jsem se učila to z videa, tak jsem přesně věděla dřív, než ty lidi dělali ty akce, je režijně vyštní, takže půjdou tam, či onde udělají tohle, tamto. To je tak logické a to je za odměnu dělat tak nádherné, přirozené inscenace.
1: A to bude letos na podzim
0: to bude
1: v rámci Janáček Brno.
0: Nám musíte všichni přijet, včetně vás, protože to je, oni už budou jenom dvě představení.
1: Aha.
0: Je to asi to nejlepší, co jsem jako kdy zažila na jevišti. Něco tak strhujícího, tam člověk nemá vůbec pochyby o tom, že by byl divák vyrušován nějakýma sociálníma sítěma.
1: A z těch zahraničních štací?
0: Těším se na Buenos Aires, tam bude další. Janáček, Jenufa, samozřejmě další sezónu se nemůžu o ní jako zmiňovat, ale spoustu krásných koncertů bude.
1: Poslední otázka, stále ráda uklízíte nebo žehlíte, když si potřebujete vyčistit hlavu?
0: Ano, stále to tak mám. Musím ale dávat pozor, protože při posledním čištění hlavy jsem si užehlila ruku a měla jsem ortézu na 4 týdny. Takže
1: tak čistila jste hlavu důkladně.
0: Čistila jsem důkladně, asi tam byly velké nánosy, takže mám ráda, kromě teda mytí oken, to dělá zase můj muž, tak ráda dělám manuální činnost. To se mně strašně líbí, protože si čistím hlavu, jak jen to jde.
1: Tak na sebe prosím dávejte pozor,
0: ano,
1: odpočiňte si taky během prázdnin a budeme se těšit na další skvělé koncerty a vaše operní role.
0: Ano, moc děkuji.
1: Kateřina Knížíková, operní koncertní pěvkyně, byla mým dnešním hostem v hovorech. Já jsem za to moc rád, děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A za pozornost, doufejme neroztěkanou, děkuje od mikrofonu Plusu Michal Rosypal.
2: Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě

0: Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
1: Czech Radio. News in English.
2: The Czech Republic will no longer continue the process of adopting the so-called Istanbul Convention on Violence Against Women and Domestic Violence. At its most recent meeting on Monday, the government withdrew the previous cabinet's approval for ratifying the document. The Czech Republic will not meet its commitment to the NATO to spend 2% of its GDP on defense this year, Prime Minister Andrej Babiš announced on social media. He said he is confident that Czechia will meet the 2% target from next year onward. Six of the 15 members of the Government Council for Roma Minority Affairs who represent Roma have announced their resignation. The reason is the transfer of the Roma agenda from the Office of the Government to the Ministry of Labour and concerns about weakening the issue and increasing prejudice. This was reported today by the website Romea. On Tuesday, the Government Commissioner for Roma Minority Affairs, Lucie Fuková, had already resigned.
3: Weather.
2: Clear to partly cloudy, becoming temporarily cloudy during the day. In Bohemia, scattered showers or thunderstorms are expected in some places. Highest daytime temperatures will range from 31 degrees Celsius to 35 degrees Celsius with isolated highs of up to 36 degrees Celsius. After enjoying success as a pop singer in the MTV era, Julian Lennon has since focused much of his attention on other fields, including photography. A small exhibition drawn from his book Life's Fragile Moments has just opened at the Leica Gallery in Prague, a city he has visited repeatedly. Ian Willoughby spoke to Lennon at a press preview.
4: Many of our listeners will know you for your hits back in the day. When did you first start doing photography alongside music?
5: There were a few occasions that made the transfer, or at least the interest in photography, become more apparent. One was the advent of the Polaroid SX70 camera, where you saw the images immediately after you took them, so that excited me. The other was my dear friend Timothy White, who's one of the world's best celebrity photographers, who saw some of my work and suggested that I do a show. I thought he was joking. I said, okay, I'll consider it if you help me. And then I did my first show in New York. To my surprise, it was a great success. And then the third thing really was I have a foundation called the White Feather Foundation. We do work all over the world. And I have a terrible memory. And so when I used to go on these work trips for the foundation to Kenya, to Ethiopia, South America, you know, I would just take photographs to catalog what was going on so that I could remember things. But I noticed the more I started taking pictures, the more I focused on the storytelling, what was important. And it was from those experiences that I started putting collections together. And that really was the key thing that set me on the path to being a visual artist.
4: Around us here in this room, there are lots of photos of rock musicians.
5: Dodgy rock musicians, yes.
4: I presume that was a world you were 1,000% at home in.
5: To be honest with you, I'm not entirely sure. I'm a terribly anxious and nervous person. I have been in the past. So I would have to build my, you know, strength up and my demeanor to be able to deal with even interviews like this. You know, I still have, you know, like this morning I would have a little anxiety and, you know, I'm not one of those people that's really I can do the showman stuff, you know, jazz hands, but it's another side of me that's, you know, that I have to work on. But in regards to other people, what it does allow me to do is understand the sensitivity of other artists. So I'm able to respect them and how they feel. So I try to be a fly on the wall, to not be in their face.
4: And do you feel less shy behind the camera?
5: Yeah. I mean, behind the camera, I could be anybody, which is what makes me happy.
2: Ian will be with that report. My name is Romana Grécerová. Thank you for listening.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Lokální politika není jen pro dospělé. V Senátu má velkou podporu návrh, aby mohli už 16-letí mladí lidé promlouvat na zastupitelstvech, podávat podněty radnicím či připomínkovat obecní rozpočty. Někteří politici jdou však ještě dál a chtějí, aby 16-letí mohli na komunální úrovni i volit. Vedle některých zemí v Latinské Americe se tak v Evropě děje. V Rakousku už od roku 2007. Ve Velké Británii se tato změna chystá a debata se vede v řadě dalších států. Je to dobrý nápad, anebo převažují rizika? Měli by teenageři rozhodovat i o vedení měst a časem možná i o složení parlamentu? Přeji příjemný poslech.
0: Pro a proti Lucie Vopálenské.
6: Ve studiu Plusu srdečně vítám senátora Václava Lásku, zvoleného za SEN 21. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A na dálku stejně tak zdravím senátora Ondřeje Fébra z Hnutí ANO. Vítejte ve vysílání, hezký den.
8: Já taky všechny vítám, dobrý den.
6: Tak měli bychom vyzkoušet volební právo na komunální úrovni už pro 16-leté, ano či ne. Pane Lásko, vy stojíte za senátním návrhem, který chce mladé vtáhnout do obecní politiky a jste pro, aby směli na této úrovni i volit. Tak proč?
7: Protože si myslím, že bychom mladé lidi měli více zapojovat do veřejného dění, zatáhnout je tam co nejdříve. Já musím hned na začátek říct, že to mé přesvědčení není vůbec vedeno tím, jestli to nějak bude ovlivňovat výsledky voleb v prospěch jedné nebo druhé strany. Já si myslím, že ta predikce by byla velmi, velmi těžká, ale to není moje motivace. Moje hlavní motivace je, aby ty mladé lidi, kteří mají zájem, jsme do veřejného dění zatáhli co nejdříve.
6: Říká senátor Václav Láska, my se k těm motivacím nebo k těm spekulacím, pro které strany by to bylo výhodné a pro které nikoli ještě v této diskusi dostaneme. Ale pro posluchače bych také ráda navíc uvedla, že ve sněmovně, v poslanecké sněmovně, tento návrh chce prosadit s platností od roku 2030 strana TOP 09 a chce o něm jednat s ostatními parlamentními stranami, včetně těch vládních. Ovšem současný kabinet návrh TOPky smetl ze stolu a hnutí ANO je proti. Jaký názor máte tedy vy, pane senátore Ondřeji Fébre z hnutí ANO? Domníváte se, že volit od 16 na komunální úrovni skýtá víc rizik než možných pozitiv?
8: Tak já v první řadě bych to trochu se snažil apolitizovat a vycházet z praxe jedný 75 let, jak někdo může říci, že už vlastně do toho nemám co mluvit, ale právě já si myslím, že mám nějaké životní zkušenosti, jednak z tého zaměstnání, jednak z 32 leté praxe jako starosty obce a myslím si, že bychom nemuseli až tak spěchat. Ono nakonec ten věk života se nám prodlužuje a měli bychom se snažit taky trochu někdy brzdit, abychom se nevydávali do neznáma někde, kde pak nebudeme mít žádný únik, žádnou cestu. Já bych těm mladým dal ještě fora, ať si užijou mladí.
6: Pane Lásko, nevydáváme se do neznáma?
7: No tak je to určitá novota, takže se do neznáma vydáváme. to nebudu rozporovat, ale
6: postavme si
7: proti sobě, jako čeho chceme dosáhnout a jaká jsou rizika. Tak nejdřív ta rizika, tak jako kde jsou rizika toho, že budou 16-letý moci volit v komunálních volbách? Čeho se bojíme? Bojíme se nějakého zkreslení výsledků voleb, nebo se bojíme, že těm mladým zamotáme hlavu, nebo já bych rád věděl, v čem je ten strach, co se může pokazit, co může být špatně, protože ty výhody tam vidím jednoznačný. Prostě od co nejdříve mladé lidi vtáhnout do veřejného života, aby nenabili toho dojmu, všechno, co se děje kolem nás, v politice, ve veřejné sféře se nás netýká, nemůžeme to ovlivnit, takže nemá cenu potom chodit k volbám ani v těch 18. Takže já tam vidím ten jasný zisk, který bych jsme tím mohli získat. A dosud mi nikdo nepojmenoval to riziko. Co je riziko toho, že necháme 16-leté volit v komunálních volbách?
6: Pane Febre, já si dovolím citát ještě jednoho politika. Neexistuje důvod, proč by nemohli lidé v 16 letech rozhodovat o tom, jak bude fungovat jejich obec nebo město. To uvedl pro Praha IN.cz šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Tak povídejte, jaké konkrétní důvody proti můžete uvést?
8: Tak já nemám žádné důvody proti, ale vycházím, jak říkám, z praxe. Já si myslím, že mladí lidé od těch 16 až řekněme do 24, ale máme tady nějakou hranici zákonnou, co se týče voleb, 18 let u nás. Já si myslím, že tito mladí lidé spíše jsou emotivní, sám mám vnuka, který je u nás velice často, protože studuje na konzervatoři a od nás to má mnohem blíž do Ostravy než z Beskyd. Takže já ho sleduji. A oni ti mladí lidé sedí hodně na sociálních sítích a velice emotivně to prožívají. Třeba na takovém TikToku víme, jak se tam dá působit na mladé lidi zejména. A nemyslím si, že oni mají vytříbený politický názor. Co se týče těch zastupitelstev, které tady pan kolega zmiňoval, já proti tomu nic nemám, ale ono to je vlastně takové, bych řekl, pro ty zastupitele znepříjemňující, protože ti mladí lidé především nemají občanskou odpovědnost, za ně zodpovídají rodiče. Oni nemůžou dělat některé úkony, čili vlastně ta svéprávnost je tam omezená.
6: Počkejte.
8: Vlastně za ně odpovídají ti rodiče a tím pádem by spíše ti rodiče nebo ti nad 18 let, kteří už jsou svéprávní, úplně měli za ně rozhodovat. A co se týče těch názorů, já to znám, my přece máme například v našem zastupitelstvu se starostou, já jsem tam místostarosta teďko, máme setkání s žáky 9. tříd, kteří mají 15, za chvíli budou mít 16 let. My sledujeme jejich názory a já myslím, že to stačí.
6: Pane Febre, vy jste zmínil, že zastupitelům to ti mladí lidé znepříjemňují, jestli jsem správně slyšela. Ale nevím, jestli víte, že podle Mezinárodní úmluvy o právech dítěte, dětem musí být nasloucháno. Nám dospělým nikdo naslouchat nemusí, ale dětem ano, čili na oněch zastupitelstvech, pokud tam vystoupí třeba 16-letý nebo i 15-letý, tak už nyní nesmí být oslyšen. Pokud se tak děje, je to nejspíš porušení této nadnárodní normy. Ale přehraju to teď na pana Lásku. Slyšeli jsme tady přeci jen nějaká hlavní rizika. Mají se týkat emocí, možná mentální vyspělosti. A že prý mladí lidé nemají vytříbený politický názor, tak mají nebo nemají?
7: To je zajímavá argumentace, pokud třeba kolega argumentuje tím, že mladí lidé někteří, neházejme všechny do jednoho pytle, sedí na sociální síti a nechají se ovlivňovat. Tak já bych mohl použít argument, že někteří představitelé se starší generace naopak sedí na, jak se tomu říká, ty e-maily, teď jsem ztratil to slovo, který se rozesílají.
6: A hromadné e-maily.
7: Takové ty hromadné e-maily a věří tomu, co se píše v těchto e-mailech a v podstatě jenom pardon, že použiju to slovo, papouškují to, co jim napíše jiný kamarád, nebo to, co jim přijde v těchto hromadných e-mailech. Prostě takhle nemůžeme posuzovat celé skupiny případných voličů, protože ty skupiny, jak u těch seniorů, tak u těch 16-letých, se skládají z různých individualit, různě vyspělých jedinců. A proč, když budeme argumentovat, že někteří 16-letí na to nemají, nedáme to právo ani těm 16-letým, kteří na to mají, protože kdybychom tuto argumentaci připustili, tak se pojďme bavit teda o tom. Já to nechci, ale pojďme se bavit o tom, jestli taky není horní hranice pro to, aby lidé mohli volit, protože od určitého věku minimálně část té populace už vlastně není moc způsobilá vnímat, co se ve společnosti děje a mít, jak říká kolega, vytříbený politický názor. Už je to spíš politický názor, který jenom papouškují z těch hromadných e-mailů, který dostávají. Takže tahle ta argumentace není prostě fair.
6: Tak my se teď bavíme o změně směrem dolů z oprávněného věku 18 let směrem na 16 a samozřejmě také se nechci nikoho dotknout. Můžeme debatovat o volebním právu, respektive o jeho odjímání lidem třeba po 80, 90. Ne každý má kognitivní funkce v tomto věku zcela v pořádku. Ale, pane Lásko, prefrontální mozková kůra, ta se vyvíjí až do 25, 26 let. Takže to by neměli třeba volit ani starší 18. Proč tedy tu hranici snižovat? Proč vůbec dělat tu změnu? Jo? Nestačí těch 18?
7: No, budu se opakovat. Tou motivací je zatáhnout jako co nejmladší lidi do veřejného dění, ty, kteří mají zájem. Ještě pojďme si říct
6: jednu důležitou věc. A proč ne 15? Pardon, proč 16 a ne 15?
7: Jo, vám odpovím, já jenom si říct jednu důležitou věc. Volební právo je právo, nikoli povinnost. Takže my ty lidi nenutíme, aby chodili k volbám, nenutíme je, aby se zajímali o politiku, aby si dělali vytříbený názor. Ničemu takovým nutíme. Pouze těm, kteří to chtějí a kteří chtějí volit, chtějí se o politiku zajímat, chtějí ovlivňovat veřejné dění, tak jim tu možnost chceme dát. A pokud se samozřejmě ptáte, proč ne 15, proč 14, to je...
6: pro těch 15 jsou argumenty. V 15 letech dostávají mladí lidé občanské průkazy, mohou řídit motorku, vůči společnosti rozumím. Jsou trestně odpovědní, mohou být omezeni na svobodě, mohou si vydělávat, tak proč by neměli mít i od tohoto věku právo podílet se na věci?
7: Když někdo navrhne 15, já budu i pro 15. Jo. Pro mě těch 16 let je nějaký konsenzus, na kterým by se mohla najít nějaká shoda i s ohledem na to, že tedy už v některých zemích právě touhletou věkovou hranicí se řídí. Takže to je prostě číslo, kdy já chci snížit tu věkovou hranici pro lidi, aby mohli volit a hledám takové číslo, takový věk, na kterým by mohl být největší konsenzus, aby to mohlo projít. Klidně bych byl pro 15, ale upřímně řečeno 15 neprojde ani u některých mých kolegů, kteří jinak jsou pro, takže tady se chovám naprosto pragmaticky a hledám takový věk, který má šanci na projití zákonodárným procesem.
6: Pane Febre, zazněl tady zásadní argument, volební právo není povinnost, nežijeme v komunistickém režimu, je to možnost. Proč ji nedat těm, kdo jsou dostatečně mentálně vyspělí, v politice se orientují, veřejné dění je zajímá, chtějí participovat jaksi na chodu svých obcí. Proč jim to neumožnit?
8: Tak já se taky budu možná opakovat, protože ti mladí lidé ještě nemají žádné zkušenosti, ještě neprošli životem, spoléhají na své rodiče, protože ti rodiči jsou nesou zodpovědnost za ně. Takže já myslím, že prostřednictvím právě těch, kteří už mají 18 let, mohou ventilovat. Nakonec jsem to tady řekl, že bývají schůzky, například u nás v obci bývají schůzky s 15-letými, kde si vyměňujeme názory, kde nasloucháme jejich názorům a já zase se budu opakovat, řeknu, že skutečně se tam jedná většinou o ten emotivní život a já jim to neberu, ať si toho užijí co nejdýl. Ale co se týče rozhodování o osudu do budoucna, tak si myslím, že náš právní řád to má dobře uspořádané a že to, co funguje, bychom neměli měnit.
6: Tak, pane Lásko, to, co funguje, bychom neměli měnit. Třeba to tak je? Co myslíte?
7: To je klasický spor mezi konzervativním a liberálním přístupem k životu. To, co funguje, neměňme, má konzervativní přístup. Já jsem liberalista, já říkám, že věci se mají měnit tak, jak se společnost vyvíjí. A pokud prostě se společnost vyvíjí tím stylem, že mladí se víc a víc zapojují do veřejného života, tak já jsem ten příznivce, který bude hledat změnu, aby jsme následovali směr, kterým se vyvíjí společnost.
6: A zapojují se mladí lidé víc a víc do veřejného života, protože tady zaznívá od pana senátora Febera, že řeší hlavně emoce, nebudeme jim to tedy brát, ale že rozhodování o obci, že to není jaksi jejich parketa.
7: Já jsem se tady právě hlásil takhle jako o slovo, protože mě vlastně napadla při tom, co mluvil kolega, ještě jedna myšlenka. Další vlastně jako výhoda této změny je taková, že my tím donutíme politiky zajímat se o to, co trápí mladí lidi už od 16 let. Sice kolega říká, že je někde vyslechnou ve škole, ale jako pardon, to je postavený na tom, jestli vůbec chtějí. Někteří zastupitelé to vůbec nedělají. Naopak kolega tam naznačil, že někdy ty mladí lidé ty ostatní zastupitelé trochu otravují. Pro mě tato změna by přinesla i velkou výhodu, že by víc donutila politiky zajímat se o to, co chtějí mladí lidi. Protože my jsme tu v začarovaném kruhu, kdy mladí lidé aktuálně moc nechodí volit, chodí volit zejména starší generace, takže politici, kteří chtějí zpět, věnují svoji energii té skupině obyvatel, která chodí volit. To znamená seniorům. Nestarají se o mladí lidi a mladí lidi, protože se o ně politici nestarají a nic jim nenabízí, tak nechodí volit. A to je prostě kruh, který musíme rozetnout. A tohle to by mohla být jedna z cest, tím, že se zvětší skupina vlastně mladých lidí, kteří mají volební právo, může se a měl by se zvětšit i tlak na politiky, aby se starali a zajímali o to, co mladé lidi trápí, a aby jim nabízeli taky nějaké řešení, aby se tu prostě volby nevyhrávaly na slevy, na jízdním, na důchodce, ale aby se tu volby vyhrávaly na tom, že politici budou nabízet mladým lidem něco, co bude důležitý pro jejich celý život, který tady na té planetě ještě stráví.
6: Říká Václav Láska, senátor za SEN 21, a diskutuje se svým kolegou z horní komory Ondřejem Febrem z Hnutí ANO.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Pane Febre, co by to pro politické strany znamenalo, kdybyste, co by zákonodárci, takovou změnu schválili? Pojďme si takhle zaspekulovat a odhlédněme od toho, že jeden z vás je pro a druhý proti. Byla by to asi práce navíc, že? Třeba pro vaše hnutí ANO. Strany by se musely víc začít zamýšlet, co udělat pro mladé, naučit se je neignorovat. Co myslíte?
8: No, já to tady nechci tak polarizovat hnutí ANO, TOP, nebo já nevím, kdo, Piráti, protože tady se jedná o dobro naší země, o to, jak se ti mladí do budoucna budou mít. Takže já, když jste se mě zeptala na to, co by to znamenalo, kdyby ti 16 let, no nic by to neznamenalo. V Rakousku to taky nic neznamená, i když je to výjimka. Je to politické rozhodnutí Rakouska, že můžou volit i občané 16 letí, ačkoliv mají ještě pořád rodičovskou zodpovědnost.
6: Promiňte, Velká Británie má k tomu přistoupit, a to i na úrovni voleb do parlamentu.
8: Ale nepřistoupila, zatím to je ve Skotsku, pokud se...
6: Ve Skotsku a ve Walesu, ano.
8: A ve Walesu, ano, tam to mají, ale Velká Británie na to nepřistoupila, protože to skutečně je velké rozhodnutí. Já si myslím, to, co jsem již říkal, že ti mladí lidé mají být ještě pořád vedení, protože nemají ty životní zkušenosti.
6: No ale vy jste řekl, že je to velké rozhodnutí a zároveň, že by to žádná změna nebyla. Tak to se mi zdá, že je takové protichůdné.
8: Žádná změna, co se týče technologie, by to nebyla. Tak, abych to doplnil.
6: No ale jste jednoznačně proti. Nestálo by za to přeci jen tu možnost zvážit, pane Febre, možná by celé společnosti taková snaha prospěla a časem se vyplatila. Já to také nechci nějak ageisticky polarizovat staří proti mladým, ale připusťte, že když volí především staří lidé a volební účast u těch nejmladších je o dost nižší, tak se strany zkrátka orientují s vaším hnutím ANO na čele na ty starší, nejstarší generace. Je to žádoucí?
8: Já si nemyslím, že 18-letí a výš jsou staří lidé. Já si myslím, že jsou to lidé, kteří už něco okusili a kteří jsou občansky zodpovědní. Jo? To je důležité, že skutečně oni za sebe zodpovídají a mají právo volit ty, kteří jim budou dávat další možnosti. Takže tady vidím tu hranu 18 let a byl jsem ve spojení včera s několika lidmi, kterým jsem se pochlubil, že dneska budu o tomto s vámi hovořit. A víte, co mi říkali? Lepší by bylo, kdyby volební právo bylo až od 21 let. To jenom opakuji lidi, uh-huh, které jsem potkal.
6: Rozumím. Přejdeme ještě k jedné otázce, už jsme se jí dotkli jednou. Komu, kterým politikům a politickým stranám by taková změna, tedy snížení toho volebního práva na komunální úrovni, prospěla a komu by uškodila? Je to vůbec jasné? Je důvod si myslet, že mladí lidé by třeba strany současné koalice spíše nevolili, když mezi prvovoliči docela výrazně uspěli například motoristé? Pane Lásko.
7: No to jsem říkal na začátku. Já si myslím, že taková ta radost toho, řekněme, našeho liberálního bloku 10 let zpátky, že jsme v uvozovkách vyhrávali studentské volby, je dávno pryč. Je to dávno pryč. Vykonalejme si čistýho vína, že opravdu na část mladé populace působí sociální sítě, kde v současné době prostě dominují lidé typu Filipa Turka nebo některých ještě horších. Teď zase jsem zapomněl jméno toho rumunského rádoby influencera, ve skutečnosti znásilňovače a násilníka. A to jsou skutečně síly, které působí na mladé lidi a které budou ovlivňovat i ve volebním výsledku. Pak tu máme ten další fakt, a to je skutečně vliv rodičů, to já nepopírám. A zase řekněme si upřímně, že rodiče, kteří vyvolávají nebo vyznávají vládu pevné ruky, budou na ty děti působit víc, jak mají volit, než rodiče liberální, kteří říkají, rozhodněte si to sami. Takže já skoro bych jako si myslel, že ve finále by to mohlo výsledkově pomoct třeba stranám současné vládní koalice. Přesto ale prostě chci, aby jsme to zavedli, protože mně nejde o ovlivnění volebního výsledku, mně jde o to, aby mladí lidé byli co nejdřív zapojeni do věcí veřejných a aby politikům vstoupla vlastně povinnost a tlak na ně zajímat se o mladé lidi a nabízet jim řešení.
6: Pane Febre, přeci jen zkuste to ještě jinak vysvětlit, proč se vlastně zřejmě hnutí ANO nějakým způsobem obává této změny, protože připomenu, hnutí STAN je pro, Piráti jsou pro, ODS je, řekněme, půl na půl, odhaduji, ale otevřená debatě. Proč vlastně hnutí ANO to odmítá?
8: Hnutí ANO...
6: Třeba by to vaší straně pomohlo, takhle jsem to myslela.
8: Já to tak neberu. Já jsem senátor, já zodpovídám před svými voliči za hnutí ANO, jsem zvolen, jsem členem hnutí ANO a myslím si, že hnutí ANO jedná správně. A to bych se zase musel opakovat, že skutečně lidé do 18 let svého věku jsou pod rodičovskou ochranou a prostě nemají ještě ten rozhled, který má člověk, který už něco v životě prožil, který má nějaké praktické zkušenosti a který může pro futurum něco předvídat, co se může stát a proto volí toho a toho.
6: Tak to bychom se zase opakovali s argumentem, že třeba lidé nad 90 to právo mají a také tam je to spochybnitelné. Ale pane Lásko, já se musím vrátit přece jen k argumentu, který vlastně tady zazněl od vás od obou. Nedá se mluvit vlastně i o riziku zneužití. Oni totiž prvovoliči podle nějakého výzkumu spoléhají na technologie a cítí se prý odolní vůči dezinformacím. Zároveň jsou asi častěji přesvědčeni, že vědí, jak se věci mají, určitě můžou podlehnout manipulacím třeba ze strany svých nejbližších nebo ze strany těch sociálních sítí. Možná nebudou volit podle sebe, ale podle rodičů, podle party kamarádů. Není to tak významné riziko, že bychom tu hranici věkovou snižovat fakt neměli?
7: Za mě není. Já nezpochybňuji, že k ovlivňování mladých lidí může dojít z různých stran, jak říkám, sociální sítě, rodiče, všechno. Ale stejně tak jsou ovlivňováni voliči, kteří dneska volební právo mají. Ze sociálních sítí, z hromadných e-mailů, svými kamarády, svými autoritami. Prostě to je realita, v které žije. Že podstatná část hlasů, která ve volbách je dána napříč celým tím voličským spektrem, není rozhodnutí promyšlené a vlastní rozhodnutí toho jedince. A je něčím jiným vlivem ovlivněný. To je realita, v který žijem. A proč tedy, když se to týká všech voličů, kteří volební právo mají, s tímto argumentem odepřít volební právo lidem od 16 let? Jako když jim ho dáme, tak oni jenom zapadnou do toho systému a do prostě opravdu volební a politické reality, která v dnešním světě je.
6: Tak uvidíme. Více už se nám do dnešní debaty nevejde. Hosty pro a proti byli senátoři Václav Láska ze SNU 21 a Ondřej Feber z Hnutí ANO. Moc vám děkuji. Naslyšenou, naschledanou.
7: Děkuji za pozvání, naschledanou.
8: Já taky děkuji, naschledanou.
6: A od mikrofonu Plusu děkuji za pozornost, Lucie Vopálenská.
9: Laboratoř.
10: Jaká dědičná informace rostlin je stará nejméně 400 milionů let? Jak se hledají domněle vyhynulé rostliny a jak si rostliny opravují vlastní DNA?
11: Musí poznat, že jsou poškozené a musí umožnit opravářům se tam do toho místa poškození dostat.
12: To je skvělé, že to umí, protože tím, že neutečou před svými nepřáteli nebo stresem, potřebují občas opravu.
9: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10:00 na Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Organizace poskytující soudem nařízené terapie lidem třeba po opuštění vězení musí klienty odmítat nebo řadit na čekací listy. V Rakousku najela do restaurace s českými žáky starší řidička. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhoduje o vítězi utkání mezi Spojenými státy a Austrálií. A sobota bude slunečná, přechodně až zatažená s přeháňkami a bouřkami, teploty až 36 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Někteří z necelých 300 klientů probačních programů je budou muset asi opustit, upozorňuje na to neziskové organizace. Jde především o individuální i skupinové terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos pro dospělé klienty nedalo žádné peníze. Pro mladistvé vypsalo v dubnu dodatečnou dotaci, pokračuje ředitelka asociace organizací v oblasti vězenství Zuzana Tinglová.
14: Probační program je primárně zaměřený na to, aby ten člověk si uvědomil svoji vinu, přijal za to odpovědnost. 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový a nejrizikovější, nerecidivují.
13: Ministerstvo spravedlnosti taková data k dispozici nemá, sbírat je začalo až letos. Peníze na příští rok přislíbilo, mají být ale jen pro prokazatelně přínosné programy, jak je bude hodnotit, zatím neví. Řidička v Dolním Rakousku omylem najela do restaurace, kde byla skupina českých školáků. Jednoho z nich podle stanice ORF zranili střepy skla. Úraz mu ošetřili záchranáři, kteří pak z místa odvezli i lehce poraněnou starší řidičku do nemocnice v Sankt Peltnu. Vozidlo museli hasiči vyprostit z výlohy restaurace. Podle stanice ORF ženě nejspíš sklouzla noha z brzdy na plynový pedál. Karlovy Vary po 9 měsících otevřely nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní konstrukci ze 60. let minulého století město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a její technický stav už nevyhovoval. Za stavbu radnice zaplatila přibližně 40 milionů korun. Most zároveň převádí důležité inženýrské sítě, pro které stavbaři během výstavby vybudovali provizorní lávky. Podrobnosti přidává primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
15: Samotná stavba začala v únoru roku 2025, protože tady byly velmi náročné přeložky. Mám radost, že jsme to stihli, protože to období bylo mezi jednotlivými festivaly. Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
13: Na světovém šampionátu ve fotbale se rozhoduje o vítězi utkání domácích Spojených států s Austrálií. Slovo má reportér Pavel Telšar.
16: Hraje 8. nastavená minuta, Spojené státy vedou nad Austrálií 2-0 a míří za druhým vítězstvím ve skupině D, a to proto, že teď Australané vůbec míč nenacentrovali do pokutového území a vypadá to na poslední odkop od americké branky. 2-0 tedy pro Spojené státy, úplný závěr zápasu poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Pavel Telšar, Radiožurnál.
13: O půlnoci českého času začne utkání Skotska s Marokem. V 14:30 ráno duel Brazílie s Haiti a od 17:00 bude Turecko hrát s Paraguají. O všech duelech uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v pravidelných vstupech. A české volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám, a to 0-3 na sety. Turnaj Češky uzavřou v neděli proti Dominikánské republice.
17: Překážka na D1 za Studénkou a nehoda u Kaplice na Českokrumlovsku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za Studénkou. Na kilometru 331,5 stojí porouchaná dodávka. Už je označená silničáři, na místě už je i policie s majáky. Na D35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta podobná situace za odbočkou na Holice. Na kilometru 144 se pohybují lidé kolem odstavené motorky. Na Českokrumlovsku pozor na nehodu u Kaplice. Na silnici 154 do Benešova nad Černou havarovalo osobní auto. Mezi Blanskem a Hradištěm zasahují záchranáři. Projíždějte opatrně. A nehodu vyšetřují také u Varnsdorfu na Děčínsku. Na silnici 265 do Krásné Lípy havarovalo vozidlo. I tam je průjezd částečně omezený, proto raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra čekáme horké a dusné počasí, bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo i bouřky, a to silné, s přívalovým deštěm, kroupami a taky nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
18: Posloucháte Český rozhlas Plus.
19: Český závazek vůči NATO a jeho plnění. Elektronická evidence tržeb a peníze ze státního rozpočtu na veřejnoprávní média? Či jaké hodnoty jsou štěpovány ruským předškoláčkům? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
18: Názory a argumenty.
19: Závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu Česko letos nesplní, oznámil dnes na Facebooku český premiér Andrej Babiš. V příštích letech to ale podle něj má být už jinak. Jak ve středu uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, 2% závazek Česko nesplnilo ani v loni, stejně na tom ještě byla Albánie a Slovinsko. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
20: Dobrý den.
19: Proč se závazek vůči NATO nedaří plnit jak současné Babišově vládě, tak ale ani minulé Fialově vládě?
20: No, je to dáno jednoduše tím, že Česká republika se sice zavázala, že bude vydávat minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, že dokonce v České republice jsme přijali zákon o financování obrany, který předpokládá, že v rozpočtu země se najdou minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, ale když se na to podíváme reálně, tak politici nemají příliš ochotu tyto peníze vydávat a snaží se to typicky po Česku nějak zakamuflovat. To znamená, že přemýšlejí o tom, které výdaje by mohly zahrnout do výdajů na obranu, aby to vypadalo, že tedy země ty závazky splňuje. Dopouštěla se toho minulá vláda, ve stejných stopách vykročila i vláda současná, a pak není divu, že když tedy dojde k té konfrontaci, když představitelé Severoatlantické aliance vyhodnotí ty výdaje, že některé výdaje zkrátka neuznají a že Česká republika závazky neplní. Jednoduché řešení by bylo to, kdyby v rozpočtu přímo ministerstva obrany bylo dostatek financí, které by odpovídaly minimálně 2% hrubého domácího produktu. To se v minulosti nestalo, nestane se tak ani letos, a Andrej Babiš tvrdí, že v budoucnosti už to bude jinak a že vláda tyto závazky plnit bude, ostatně by je plnit měla, protože do roku 2035 by Česká republika, ale i ostatní členské země měly vydávat minimálně 3,5% hrubého domácího produktu na zajištění obrany. obrany schopnosti země a k tomu mohou být ještě připočteny další výdaje, které nejsou přímo v kapitole ministerstva obrany ve výši 1,5%. K tomu se Česká republika také zavázala jako členský stát a zatím k tomu máme hodně daleko. A když jsme u toho, co se do výdajů na obranu má nebo nemá započítávat, tak to není tak, že by čeští politici mohli metodou pokus omyl zkoušet, co vlastně tam má být, ale existuje jasně daná metodika, která jasně stanovuje, co lze do toho výčtu započíst, ale čeští politici to de facto ignorují a snaží se to nějak obcházet a spoléhají na to, že nakonec ty náklady budou uznány. Dokonce člověk, který to měl na starost a který upozorňoval na ty nesrovnalosti, Jiří Šedivý, který působil na ministerstvu obrany a byl za to v úvozovkách po zásluze odměněn tím, že byl odvolán z funkce, tak uváděl takové absurdity, že třeba se na ně obracela určitá obec, jestli by nemohl do výdajů na obranu započíst rekonstrukci veřejného rozhlasu, protože to, když bude nějaký poplach, tak pomocí toho se to bude šířit, nebo že se zvažovalo nákup vězeňských autobusů, které by pak prý mohly převážet v době konfliktu zajatce.
1: To byl Petr Hartmann. Petře, děkuji.
20: Naslyšenou.
19: Premiér Andrej Babiš dnes jedná na evropském summitu v Bruselu. O jednom z bodů tohoto jednání, kterému předseda české vlády přikládá mimořádnou důležitost, hovoří dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
21: Obrana a bezpečnost Evropské unie, ale také její konkurenceschopnost a ekonomika. To jsou hlavní témata současného zasedání Evropské rady. A podle slov premiéra Babiše před jeho čtvrtečním odletem do Bruselu je v zájmu České republiky kromě revize systému emisních povolenek také diskuse o budoucím sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Faktem je, že po 22 letech od vstupu do Evropské unie se Česko stalo středně bohatou zemí, kterou dělí od průměru v Evropské unii necelých 10%. Takže se nejspíš bude muset od roku 2028 smířit i s o něco nižším přídělem z evropských fondů. Což Andrej Babiš, jak mnohokrát proklamoval, nehodlá dopustit. Spolu s dalšími státy střední a jižní Evropy prosazuje tudíž Česká republika i nadále zachování silné kohezní politiky a zemědělských dotací. Na rozdíl od některých čistě přispívajících zemí, které chtějí víc peněz přesunout na obranu, konkurenceschopnost a na splácení dluhu vzniklého po covidu. Přitom to, oč by teď mělo jít vzhledem k současné situaci především, rozhodně není výše přídělů z bruselských fondů. Má-li Evropská unie obstát v konkurenci velmocí, musí usilovat o soudržnost, jednotu a akceschopnost. Podle výpočtu Mezinárodního měnového fondu brzdí například překážky uvnitř společného unijního trhu ekonomickou sílu Evropské unie natolik, že přepočtem na v uvozovkách cla je to ve zboží 44% a v digitálních službách dokonce 110%. Což znamená, že podniky členských států čelí uvnitř Unie tolika nákladným byrokratickým a regulačním požadavkům, že se to dá počítat jako cla. A jeden z nejvíc takto postižených států Evropské unie je vzhledem k závislosti na exportu právě Česká republika. Nejhůř jsou na tom zdejší malé a střední podniky, které vyvážejí do unijních zemí průmyslové zboží, poskytují digitální služby nebo pracovní síly. Potýkají se s různou výší DPH, s rozdílnými regulacemi a registračními nároky, s komplikovaným uznáváním kvalifikací. To všechno vede k tomu, že české firmy podnikají na vnitřním trhu Evropské unie často pod svým potenciálem. Země, jako je Česká republika, která vyváží do Evropské unie přes 80% svého celkového exportu, by měla mít o co největší hospodářskou integraci Evropské unie enormní zájem. Je to totiž evidentní cesta k blahobytu. Přitom by stačilo nastolit jednotná pravidla. Jenže na těch se lídři členských států nejsou už po desetiletí schopni dohodnout. A Andrej Babiš je bohužel ten poslední, kdo by to chtěl změnit.
19: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Vláda chce od příštího roku platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Peníze na to prý budou, a to díky přílivu více daní ze znovu zavedení elektronické evidence tržeb, řekl premiér Andrej Babiš. Jak to s penězi z EET opravdu je, vysvětluje analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
3: Kde se ve státním rozpočtu vezme zhruba 8 miliard korun, kterými vláda od příštího roku navrhuje financovat veřejnoprávní média? Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše to nebude na úkor vyššího zadlužení země, protože peníze na to přitečou díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Vláda chce EET zavést od začátku příštího roku, tedy ke stejnému datu, kdy chce zrušit dosavadní veřejnoprávní poplatky za Českou televizi a Český rozhlas pro domácnosti a firmy a nahradit je právě novým výdajem státu. Ponechme teď stranou pochybné důvody, proč vláda poplatky ruší, a soustřeďme se právě na peníze, které jsou, jak známo, až na prvním místě. Na první pohled to podle slov premiéra vypadá, že se zdroji vlastně v jinak zadlužené státní kase nebude žádný problém, jenže jak už jsme u Andreje Babiše trochu zvyklí, nic není úplně tak, jak to říká nebo jak to zvenku vypadá. Ministryně financí Alena Schillerová, která je tvůrcem zákona o EET, napsala do zprávy o dopadech nového opatření na stát, že díky EET vybere na daních o 14,4 miliardy korun více, a to už v příštím roce. Dalo by se tedy říct, že to 8 miliard na televizi a rozhlas opravdu pokryje snadno. Jenže když se podíváme do zprávy o dopadech na stát, která je součástí zákona, zjistíme, že do rozpočtu ze zmíněných 14 miliard doputuje jen necelých 10, konkrétně 9,7 miliardy korun. Zbytek totiž dostanou v rámci rozpočtového určení daní obce a kraje. To by ale pořád ještě vycházelo, že zbyde i na média. Tak se podívejme do dalších dokumentů, třeba do návrhu nového plánu o vývoji českých státních financí v dalších 4 letech, který v minulých dnech Alena Schillerová poslala do Bruselu pro další jednání. V něm se píše, že příští rok vybere stát do své pokladny díky EET zmíněných zhruba 10 miliard korun navíc, ale naproti tomu o zhruba 5 miliard korun přijde. Proč? Součástí zákona o EET je totiž i balíček nových daňových úlev, jako je znovu zavedení školkovného, úlev pro studenty či slevy na pořízení pokladních systémů. Celkově je to podle zmíněného materiálu minus 4,2 miliardy korun na dani z příjmů v příštím roce. O další miliardu pak přijde podle stejného dokumentu stát na DPH, mimo jiné kvůli slíbenému přeřazení nealkonápojů v restauracích do nižší sazby, což je také součástí doprovodného balíčku k EET. Čistý zůstatek je tedy 5 miliard korun navíc a na média, připomeňme znovu, je potřeba 8 miliard. Nijak nám to už tedy nehraje. A teď si k tomu ještě můžeme přičíst, že média nejsou jediná, která stojí ve frontě na peníze, navíc získané díky EET a vůbec díky potlačení šedé ekonomiky. Vláda slibuje i snížení daní pro firmy, zrychlení odpisů pro podnikatele, levnější hypotéky, vyšší platy i důchody, investice do obrany a silnic, což vyjde rozpočet minimálně na další vyšší desítky miliard korun ročně. Nejprve tedy počítejme a až pak házejme čísly a zázraky EET.
19: Jak je to s penězi z elektronické evidence tržeb na placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu, vysvětlovala analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Mezi Spojenými státy a Íránem měly dnes začít ve Švýcarsku mírové rozhovory, ale dnes nezačnou. Zástupci obou zemí oznámili, že zatím nepřijedou. Podle amerického viceprezidenta Vance by jednání mohla začít o víkendu, ale také se to ještě může změnit. Oběma zeměmi tento týden podepsané memorandum o porozumění, na jehož základě by se mělo jednat, rozebírá komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Americký prezident svou osobností i svou činností po celá desetiletí dělil komentátory na nesmiřitelné tábory. Teď se mu podařilo je smířit a spojit. Jen málo kdo totiž považuje jeho dohodu s Íránem za dobrou. Úspěšnost válek, zejména těch, které nebyly bezprostředně vynuceny okolnostmi, lze hodnotit podle toho, zda je výsledná situace lepší, než byla ta výchozí. To v tomto případě není možné tvrdit. Íránský režim zůstává a dokonce se dá říci, že je v lepší situaci. Může se těšit na příliv peněz díky slíbenému investičnímu fondu, zrušeným sankcím a dalším úlevám. Íránská ekonomika je doslova před krachem, ale teď bude mít režim peníze na uplácení společnosti, obnovu infrastruktury i zbrojení. Naopak Trump dostane jen to, co měl i před válkou, otevření Hormuzu. Jenže možná ani to ne, protože nelze dvakrát vstoupit do téhož průlivu. Teď už každý ví, jak snadné je pro Írán dopravu Hormuzem uzavřít a jak těžké je vůli Teheránu změnit. Íránci teď budou podle dohody odminovávat Hormuz celé týdny, takže si koupí čas během 60 dnů dalších jednání. Stejně tak bude dlouho trvat, než se kdokoliv dostane k obohacenému uranu, který je v zaminovaných a znepřístupněných úkrytech. Pak už to možná bude jedno. Dohoda totiž ponechává řadu věcí na dobu, kdy už Američané nebudou moci na Írán vyvíjet prakticky žádný tlak. Íránci hráli svými kartami mnohem lépe a vymohli si řadu až překvapivých ústupků. Bylo to i proto, že Trump dával najevo silnou touhu nějakou dohodu uzavřít. Takže se například Američané zavázali k tomu, že nebudou nijak zasahovat do íránských záležitostí. Není to tak dávno, co americký prezident sliboval íránským demonstrantům blížící se pomoc. Izraelci také nevěřícně sledovali, jakým jejich nejbližší spojenec znemožňuje bránit se proti Hizbaláhu, protože Írán to úspěšně přivyprávil jako nutnou podmínku jakéhokoliv příměří. Izraelská strana evidentně nejen dobře neodhadla to, co se bude odehrávat v Íránu, kde se režim nezhroutil a obyvatelstvo nepovstalo, ale jak se ukazuje, především nesprávně odhadla Trumpa samotného. Ukázalo se totiž, že Trump není člověk do nepohody, a tedy ani do války. Není vytrvalý, nesnáší riziko, chce jen snadná a rychlá vítězství a pochvalné články. Těch se ovšem tentokrát nedočkal. Dával příliš najevo snahu nepobouřit domácí veřejné mínění, což je v demokratickém státu před volbami pochopitelné. Ale také až příliš snadno ustupoval tlaku některých regionálních hráčů, zejména Turecka, ale i Saúdu, Kataru a Pákistánu. Výsledkem je vyklizení amerického vlivu v oblasti a přenechání regionu paradoxně právě Íránu, s nímž se arabské země budou muset nějak dohodnout. A krystalizace nové aliance států, které nejsou Americe nakloněny. V širším smyslu bude důsledkem tohoto postupu poškození dlouhodobé americké důvěryhodnosti. Spojené státy předvedly, že nehodlají být partnery svých spojenců, ani to, že drtivou vojenskou převahu jsou připraveny přetavit na politický úspěch. V podstatě dal Trump najevo, že americká odstrašující síla neexistuje. Rychlý a snadný mír, tak říkajíc, pro tuto dobu bývá velmi drahý a válkám nakonec stejně nezabrání. Washington dal neúmyslně návod všem, kdo by například chtěli využít geografickou kontrolu nad některou úžinou. Těch, kdo by Trumpa za jeho postup chválili, už je velmi málo. Ti, kdo nechtěli tuto válku, mu ji stejně zazlívají. Ti, kdo ji podporovali, těžko mohou akceptovat jeho laciné vyklízení pozic. Občas zazní něco o tom, že prezident ještě na poslední chvíli zastavil válku, která by vedla k hospodářské krizi v Americe i ve světě. Tedy, že i za cenu kritiky omezil škody, které hrozily. V současné době se ale nezdá, že by mohl vydat nějaké pokračování své knihy o umění dohody, protože by takový titul působil jako vtip.
19: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Ruské vedení neustále zdůrazňuje morální hodnoty, potřebuje jejich ochrany a to, že právě Rusko tímto ochráncem hodnot prý je v duchu pravoslavného vnímání Moskvy jako třetího Říma. A na toto ohánění se základními hodnotami a jejich ochranou slyší mnoho lidí jak v Rusku, tak i v zahraničí. O tom, jaké hodnoty se ale na Rusy ve skutečnosti vštěpují i těm nejmenším, ve svém pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
0: Tati, běž do války, to je dobré. Tato slova slyšela Veronika.
5: Jméno bylo redakcí z bezpečnostních důvodů změněno a její manžel od své čtyřleté dcery. Po akci, která se konala v mateřské školce v předvečer 23. února, což je v Rusku Den obránce vlasti. Předškoláky v Rusku učí plést maskovací sítě, rozborku a sborku samopalů, vyprávějí jim o službě v bezpilotních jednotkách, zvou je na setkání s účastníky války na Ukrajině a nutí je, aby pro tyto vojáky kreslili pohlednice. Od 1. září se ve všech ruských mateřských školách objeví dobré hry. Dětem mají vyprávět o lásce k vlasti, morálce a občanské odpovědnosti. V některých regionech se takový program rozjel již v roce 2025. Právě do takové školky chodí Vereničina dcera, která navrhla tatínkovi, aby šel do války. Napsal o tom exilový server Nové gazeta Evropa. O tom, že se podobné

0: začali učit písničky o obraně vlasti a vychovatelka jim vypráví, že všichni chlapci musí vyrůst jako obránce země. Na jaře roku 2026 začala jejich dcera říkat, že ruští vojáci je chrání před špatnými lidmi a že až vyroste, půjde také do války. Ministerstvo školství chce schválit seznam povolených hraček pro mateřské školy, které odpovídají tradičním hodnotám ruského národa. Přehlídky uniformovaných předškolních vojsk se již mnoho let konají v mateřských školách po celém Rusku. V roce 2025 to bylo minimálně ve 22 regionech. Jednou mi syn řekl, že na naše země zaútočili, vzpomíná Irina z Krasnodaru. Odpověděli jsme mu, vidíš ve městě tanky, lidi, kteří spolu bojují, padající bomby. Zamyslel se. Letos jejich synové ve školce několikrát ukazovali zbraně a vysvětlovali, jak fungují. Současně jej i ostatní děti ve skupině nutili, aby se naučili básničky s vojenskou tematikou nebo o smrti. Jednou syn přišel ze školky, řekl mámě básničku, máma srnka si lehla a už se nezvedla. Srnče už nemá mámu. A pak uzavřel. Umřít není strašné. Larisa, jméno změněno, pochází z moskevské oblasti. Její dítě má něco málo přes rok. Larisa má mladší bratry a sestry školního věku. Mým sourozencům začaly rušit hodiny angličtiny. Místo toho k ním jezdili vojáci a vyprávili jim, jak je skvěle bojovat, že je to náš život a že musíme za Rusko zemřít. Nutili je pochodovat a zpívat vlastenecké písně, vyprávil Larisa. Říká, že se proti takovým akcím ozývá jen málo rodičů. Většina raději nezasahuje. Pro sebe se rozhodla, že se brzy přestěhuje s dítětem do Srbska.
1: Do militarizovaného Ruska jsme nahlédli s Alexandrem Mitrofanovem ze serveru novinky.cz. A už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa, jako každý pátek od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
2: Kruté zprávy v životě přicházejí většinou z úst neadekvátních poslů. Že mi zemřel přítel, mi ve výtahu sdělila fousatá sousedka a tvářila se, jako kdyby právě doštupovala ponožku. A najdete si jinýho. Velkou práci v tomto ohledu zastanou automaty, které vás formálně vytůněným tónem informují o vašem krachu. Právě jsme vám aktivovali blokaci odchozích hovorů. Hezký víkend, váš operátor. Ani vyhazov z práce většinou neproběhne v domácké atmosféře. Najatý sakař vás zažene do kanclu, odebere přístup k mailu a klíč od budovy. Odcházíte domů bez mobilu a v kapse vás tlačí zvednutý chobot, porcelánového sluněte, jako němá výčitka vaší neschopnosti. Poslední dobou mám pocit, že čím je zpráva závažnější, tím neosobněji bývá podána. Kdyby vypukla třetí světová, nepřišel by za mnou generál, ale e-mail. Vážená paní Turnová, v rámci optimalizace bezpečnostní situace jsme vám právě aktivovali účast v ozbrojeném konfliktu. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný den. Váš stát. Po porážce by následovala další zpráva. Dovolujeme si vás informovat, že vaše země byla úspěšně obsazena. Věříme, že změna vlastníka nebude mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Nebála bych se žádné situace, možná ani smrti, kdyby se věci děly přirozeně. Ideálně si svůj odchod představuju tak, že ležím pod rozložitým stromem v kruhu přátel, někdo otevře lahev saké, někdo jiný začne vyprávět historku, kterou znám nazpaměť, a když se mi přitíží, někdo mě vezme za ruku. Jenže dnešní doba má tendenci organizovat i odchod na věčnost. Existují organizace, které člověku pomohou odejít důstojně, bez bolesti a podle předem schváleného postupu. Pacient leží na polštáři s motýlky, místo saké dostane uspávací dry.

0: a do ruky mu zajede kanila. Mou kanilu, zavádí fousatá sousedka. Ježíš, vy tu pracujete, zeptám se. Ne, řekne, jen zaskakuju. Pak se podívá do dokumentace. Najdete si jinej. Krátce na to mi přijde SMS. Právě jsme vám aktivovali nitrožilní odchod na věčnost. Přejeme vám hezký zbytek kapání. Datový limit odchozích hovorů byl vyčerpán. Váš exit.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: A teď už vám nabízíme radioknihu Jana Slavíka Válečný deník historika. Připravil Petr Turek, režie a interpretace Petr Adler.
3: září 1943. Byl jsem týden na venkově. Poslední den ráno pražské rádio ohlásilo úplnou kapitulaci Itálie. Dnes večer ze zpráv rozhlasu vysvítá, že Němci vedou už boje s Italy. Činí opatření. Charakteristická je německá formulace: v Itálii provedli hanebnou zradu král a maršál Badoglio. To je ta filozofie nacismu. Dějiny dělá jednotlivec. Že Itálie svým novým obratem slávověnce nedobila, netřeba podotýkat. Do války vstoupila, když se domnívala, že je porážkou Francie rozhodnuto, jako šakal, který se přidá k tygru, aby se naň dostala kůstka. A když se domnělý vítěz ocitl v tísni, Itálie se zachraňuje na jeho účet. Dnes pražské rádio také vylíčilo podrobně pád a zatčení Mussoliniho. Neslavný konec Dučeho může být pro český národ zarosti učiněním. Pomáhal rozbít náš stát, měl podíl na tom, že jsme se nebránili, a pak hodil po nás slintavou poznámku: nezasluhuje svobody, kdo se nebrání. O Mussolini, kiško, kde zůstalo osobní hrdinství, když tě sesazovali. Mizíš propasti jak žvanivý mluvka. Kdo a kdy bude tě následovat? 10. září 1943. Německá zpráva dnes ohlásila, že byl obsazen Řím vedle jiných měst Janov, Specia, Terst, také Albánie, Drač, Tirana a Dalmácie, Dubrovník. V horní Itálii se objevil maršál Rommel a zlomil rychle odpor. Alpské přechody jsou prý v rukou Němců. Navyloděné Angličany a Američany u Neapole a Salerna se prý útočí. Boje jsou v proudu. Vůdce měl v 8:30 projev k německému národu, mimo jiné prohlásil, že teroristické útoky angloamerických letců budou oplaceny hroznější zbraní. Co se stalo v Itálii, v Německu prý není možné. Pražský večerní rozhlas ohlásil, že maďarský ministerský předseda prohlásil: Maďarsko je odkázáno jen na své síly, za mnoho vděčí Itálii a Mussolinimu. Ani slovo odsouzení italské zrady, i to je příznačné. Německé zpravodajství nemá dosud jediné zmínky o mínění maďarského tisku. Vcelku vzato, válka vstupuje do dramatičtějšího období. Na východě podle německé zprávy se bojuje už o Konotop, což je takřka před dveřmi Kyjeva. Stylizace je taková, že musí vést k závěrům pro Němce málo příznivým. Ustupují. Němci vojensky mnoho dovedou, ale jejich protivníci také. A co je rozhodující, mají zřejmě leteckou převahu. Výsledek je jasný. Nejistá je jen délka tohoto likvidačního procesu. 22. září 1943. Němci na východě stále ustupují. Dnes německé rádio hlásilo ztrátu Anapy, severně od Novorosíska. Sovětská vojska po dobytí Černigova blíží se ke Kyjevu. Také v Itálii jsou Němci na ústupu. Vyklidili Sardíny a na Korzice jsou zřejmě tísněni. V Benátkách a v přilehlých slovinských krajích německá zpráva hlásí povstání plenících band. Ale víc než tyto válečné zprávy říká způsob psaní německých listů. Argumentace se stává směšnou. Mluví se o boji nové Evropy, o národech nové Evropy. Ve skutečnosti nikdo z Němci nejde. Jen mizivé zlomky fašistů jednotlivých zemí jsou na jejich straně. Pro útěchu deprimovaných hlásá se nová legenda. Ustupuje se na výhodnější místa, kde se zaujme obranná linie. Proti komu? Proti armádě, kterou Führer před 2 lety prohlásil za zničenou. Smrtelné ticho v novinách o dnešní pozici Maďarska. Je patrně také na odchodu z nové Evropy. Rok 1944. Prvního ledna 1944. Nový rok. Noviny přinesly provolání vůdce k národu a Tagesbefehl k armádě, dále denní rozkazy Göringův, Dönitzův a Himmlerův. Sudu dno vyrazil Himmler, který pouze striktně citoval slova Friedricha II. Budeme se tak dlouho trmácet, dokud se naši zpropadení nepřátelé neodeberou na věčnost. Náčelník gestapa úplně vystihl situaci. Dávno je patrno, že nacisté už nevěří, že by mohli zvítězit, byť by stále užívali slova Endsieg, konečné vítězství. Spoléhá jedině, že se bude opakovat náhoda Friedricha II., čili že spasí nějaký nesvár na druhé straně. Zejména čekají, že v Anglii dostanou předsestrach z bolševismu a rozpomenou se, že plutokrati mají společné zájmy s pruskými junkery. V tom duchu jsou stylizovány všechny nacistické projevy. Z nových plodů vůcových zaznamenávám jen jeho přiznání či odhalení, že protivníci mají nějaký technický vynález, jimž úspěšně maří činnost ponorek. Ale to prý v roce 1944 německá technická vynalézavost dohoní. 2. února 1944. V neděli 30. ledna vůdce mluvil z hlavního stanu u příležitosti 11. výročí převzetí moci. Celou řeč založil na alternativě. Buď zvítězí Němci, nebo bolševický kolos. Je to vývoj k horšímu. Vždyť dříve Hitler tvrdil, že Německo vyhraje jistě. A jak může stavět takové dilema muž, který tvrdí, že je vyvolen prozřetelností? No, nechme ironie. Řeč vůdcova jako všechny projevy předáků jsou příznakem upadající německé moci. Právě dnes v novinách je ohlášena řada lidí, kteří byli popraveni nebo odsouzeni do káznice pro poslouchání cizího rozhlasu. Na boji se Němcům vede hůř než kdykoliv. Na severní frontě Němci jsou už daleko zatlačeni od Leningradu. Podle dnešní zprávy bojuje se již na březích Narvy, dělící Rusko od Estonska. 20. dubna 1944. Narozeniny vůdcovi oslavila nacistická strana v Berlíně projevem Goebbelsovým ve státní opeře. Kterak by mohl říci něco nového? Jde o záchranu 2000leté kultury před bolševismem? O to jde vůdci, kterého dnes nechápou, tak jako nechápali Alexandra Velikého, Cezara a Bedřicha Velikého. No a zatím existuje jakási kniha zvaná Mein Kampf, jež je korunním svědkem toho, co vůdce chtěl. Charakteristické je, že noviny přinesly velmi staré snímky vůdcovi. V den vůdcových narozenin se v novinách poprvé objevila úřední či poloúřední zpráva, že při invazi nic nebude znamenat, podaří-li se nepříteli obsadit jeden nebo dva přístavy. Cituji doslovně z Národní politiky z 20. dubna 1944. Obsazení jednoho nebo dvou přístavů nerozhodne o výsledku invaze. Rozhodnutí by naopak spočívalo i v případě prolomení atlantického valu na pohyblivých zálohách a v německém vedení. Pozoruhodné doznání, dosud se hlásilo dogma, atlantický val nelze prolomit. Rádio dnes oznámilo, že Berlín zase dostal návštěvu angloamerických letadel. Není divu, že tento nečekaný obrat se už objevuje na strhané tváři Woodsově. Nemusel bych podotýkat, že noviny stále přinášejí zprávy o popravách mužů i žen za to, že podporovali nepřítele říše. 20. května 1944. V invazní psychóze německý tisk přímo šílí výmysly. Dnes píše, že Roosevelt v Tehránu svolil, aby Stalin řídil Sovětskou republiku Kiel. Na Balkáně má být zřízen svaz sovětských republik a tak dále a tak dále. V zítřejším Reich doktor Goebbels má článek Nemezis dějin. Tato Nemezis stihne Angličany. Proč? Protože se pustili do války a čím Hitler roku 1939 nabízel spojenectví a ochranu impéria. Milý pane Goebbelsi, Nemezis je Nemezis. Stíhá toho, kdo si ve 20. století vymyslil vyvolenou rasu, které je vše dovoleno proti méně cenným národům. Nemezis stíhá Německo, že začalo arcilupičskou válku. V Itálii dnes zuří materiálová bitva, v níž spojenci ukazují svou převahu. Monte Cassino je dobito a také z jiných měst německé vojsko bylo vypuzeno. Je to zjevně počátek ofenzivy na všech stranách. Hitlerjugend je ozbrojována. Po Praze mašírovali 14-letí chlapci s puškami. Baldur Schirach, na kterém si shromáždění mládeže v Německu prohlásil, mládež Hitlerova nepřijímá vojenský charakter z povinnosti, nýbrž z vnitřní vůle. No a budiš, ale jaká je ta situace, musíme-li dávat 14-letým pušku do rukou. Na dnešek byl opět bombardován Berlín. Němci se těší, že si vybudují Berlín lepší, ten starý prý za mnoho nestál. V Uhrách pokračuje likvidace Židů a hlavně židovského majetku. Před týdnem si Führer pozval Slováky s prezidentem Tisem v čele. Fotografie, které ilustrují tuto schůzku, ukazují, že vůdce je už zřejmě unaven. No není divu. Dnes většina německých měst v sutinách, vedle Berlína pobořen Hamburg, Brémy, Lübeck, Rostocky, Hanover, Frankfurt, Kolín, Mannheim, Essen, Düsseldorf a tak dále. Snad kromě Drážďan a Vratislavy všechna německá města mají pobořeny některé čtvrti. V Itálii zuří po celý týden velebitva. Spojenci vytlačili německá vojska jižně od Říma, všude od moře. Vše dělá dojem, že tohle je jen předehra k podniku daleko většímu, ke generálnímu šturmu na Německo. 6. června 1944. Včera německá zpráva ohlásila, že byl vyklizen Řím, který nepřítel obsadil. Ve 14 hodin ve zprávě hlavního vůdcova stanu se praví, že nepřítel se vylodil mezi Le Havrem a Cherbourgem a tím prý dlouho slibovaná invaze započala. Stojíme na mezníku války. Před půlnocí 6. června podle německého hlášení lze usuzovat, že se angloameričanům přistání aspoň na některých místech zdařilo. 7. června 1944. Při kanálu, hlavně v Normandii, zuří strašlivé boje. Je čím dál jasnější, že se útočníkům podařilo zachytit se na pevnině. Dnešní Der Neue Tag píše, že 6. červen bude historickým dnem, na který budou pamatovat naše děti, ale i děti našich dětí. Autor má zcela pravdu. Zejména německé děti budou pamatovat. Píše-li však, že Německo bojuje za Evropu, nedovede se podívat kolem sebe. Z Itálie dnešní německá úřední zpráva hlásí, že spojenci na dvou místech prorazili německé linie. Mluví se o novém zatýkání. 8. června 1944. Dnes jsem měl v ruce včerejší německé listy a srovnával články reagující na invazi. Trapný dojem. Všechny už v nadpisech prozrazovali, že jim idea byla nakomandována. Felkische Beobachter veletučným červeným nadpisem ohlásil, že vazalové Moskvy na rozkaz podnikli na západě útok. Také naše listy stejně oznamovali, že Angloameričané podnikají útok na rozkaz Stalinův. Rozumí se, že mluví o obraně Evropy. Obojích dosud není mnoho známo. Je patrno, že jde prozatím o poloostrov Normandský, zejména o přístav Cherbourg. V Itálii Němci ustupují z jižní Toskány k severu. Na východě svatý klid, že by snad Stalin oplatil svým spojencům a nechal je sólově válčit, jako západní spojenci dlouho nechávali Rusko? 9. června 1944. Německá zpráva z hlavního stanu přiznává, že nepřítel v Normandii rozšířil své předmosti a vylodil nové síly. Ze všeho je patrno, že Američanům jde především o to, aby dostali do svých rukou přístav Cherbourg. Dnešní německé noviny nezmohou se na kloudný argument. A stále opakují, že invaze byla podniknuta na rozkaz z Moskvy. V Itálii spojenci obsadili Tarquini a Viterbo. Něco z domova. Úřad práce, opět vyčesává z českých podniků postradatelné zaměstnance. Nové zástupy mají být zavezeny na práci do Německa. Jak to bude vypadat s Německem po válce, až tyto síly se vrátí domů? Již dnes patrně Německo by nestačilo na obsloužení svého zemědělství a průmyslu. Bude tu také ohromná práce s restaurací měst. Kdo to udělá? Kde se vezmou na to síly? 11. června 1944. V Normandii zuří nepřetržitě bitva. V Itálii Němci ohlásili boje u jezera Bolzano, tedy už hodně daleko od Říma. Předvčerejším Felkischer Beobachter jsem četl, že přátelům i nepřátelům dávno bylo známo, že atlantický val není neporazitelný. Ale ještě nedávno v tom též listu bylo psáno, že tento val je nezdolatelný. Němci zřejmě se teď uchýlí k taktice Fridricha Velikého, shrnou všechny své rezervy, ba vše, co mají na západ. Jenže je otázka, zda všechny síly jejich armády, jež už dávno je jen druhou garniturou, stačí proti čerstvým a dosud netknutým silám angloamerickým. 16. června 1944. Dnešní německý rozhlas oznámil, že Londýn byl zasypán novými záhadnými trhavými látkami. Je prý to odplata za anglické bombardování. Je to tak stylizováno, že cíl je patrný. Má se v Němcích zbudit nová naděje v nějaký zázračný elixír, když nepřekonatelný atlantický val selhal. Vlastně selhalo stále ujišťování, že Angličané a Američané přistanou-li, budou poraženi. Od přistání uplynulo už 10 dní, porážka se nedostavila. Naopak, z německých zpráv je patrno, že denně se vyloďují nová vojska a Němci jim v tom nedovedou zabránit. Července 1944. Vrátil jsem se ze Želiva. Za měsíc válka pokročila. Na západě Angloameričané vedou hlemíždí ofenzívu. V Itálii dobita skoro celá Toskána. Bojuje se právě o Florencii. To vše jsou drobnůstky proti ohromným úspěchům Rusů na východě, kde sovětská vojska pronikla ke střední Visle. Poslední německá zpráva hlásí úspěšné vržení zpět oddílu, které Vislu překročili. V Haliči padl Lvov a Stanislavov. Na baltické frontě Rusové pronikli k Mitavě, čímž ohrožena je nejen Riga, nýbrž celá severní část německé fronty. Ale nejvýznačnější a nejpříznačnější událostí je atentát na vůdce v hlavním stanu, které okolí zaplatilo četnými životy, ale vůdce vyváze s několika oděrkami a popáleninami. Útok byl počátkem puče skupiny generálů a důstojníků, který byl potlačen už během 6 hodin. Zajímavé je, že kromě vlastního strůjce atentátu nebylo veřejnosti sděleno, kteří to byli generálové spiklenci. Německý tisk píše, že útok ještě více semkl národ a armádu kolem vůdce. V řeči, kterou měl po atentátu doktor Goebbels, prohlásil: nezvítězíme-li všichni, jsme ztraceni, vůdce byl zachráněn zázrakem, zachránila ho prozřetelnost. I negramotný prostáček musí se ptát, proč by prozřetelnost dopustila atentát vůbec. Argumentace farářská. Prohlédl jsem dnes řadu předních německých novin. Zoufalá logika. Zvítězíme, poněvadž musíme zvítězit. Během minulého měsíce dopadly bomby na některá místa v Čechách, tedy pardon, v protektorátě. Postiženy byly zvláště Pardubice. Také Praha má co čekat. Kdo bude vinen? Pěkná po té stránce je situace v Itálii, když Němci opustí nějaké město, přenechávají nepříteli trosky. Kdo ty trosky způsobil? No všem, že ti zlí Američané a Angličané. March 9, 1944. Byl jsem od 17. srpna do 8. září na venkově ve Šlapánicích. Za tu dobu Němce stihla dokonalá pohroma. Ztratili celou Francii mimo několika měst, kde se ještě drží. Ztratili skoro celou Belgii s hlavním městem. Dnes se bojuje na kanále Albertově a u Lutychu. Známý trojhran Verdun Toul Metz je v rukou spojenců. Němci se snaží udržet burgundskou bránu, ale nepřítel se blíží k Belfortu, čili stojí na hranicích Německa. To však není všechno. Finsko kapitulovalo a německé divize opustily zemi. Kapitulovalo také Rumunsko a dnes jeho armáda bojuje v Sedmihradsku proti Němcům a Maďarům. Skoro celé Rumunsko je zaplaveno sovětským vojskem. Také Bulharsko se přidalo na stranu nepřátel Němců a právě dnes rozhlas oznámil, že Bulharsko vypovědělo německou válku. Z Řecka německá vojska ustupují, ale cestu mají zahraženou. Také v Itálii Němci jsou na ústupu. No strašlivý rozvrat. Málem bych zapomenul, že také na Slovensku došlo k částečné zradě. Část slovenského vojska spojila se s parašutisty a ovládá prý horní Slovensko. Je to zřejmý konec, je patrný napsaní německých novin. Čekají spásu od zázračných zbraní a hlavně od nesváru v nepřátelském táboře. To jsou ovšem imaginární hvězdičky naděje. To, co jsme nezvratně čekali, přichází. A u nás četnictvu vzaty pušky. 20. listopadu 1944. Ve včerejších novinách zase hezká řádka popravených. Rozumí se, musí to být ohlášeno tiskem v neděli, aby to působilo na nejširší publikum. Dnešní německá válečná zpráva hlásí, že francouzská armáda při švýcarských hranicích vstoupila do Alsaska. A poněvadž podle téže zprávy také jinde jsou nejurputnější boje na pochodu, lze očekávat, že se u nás počet lidí hodných trestu smrti ještě zvýší. Běs poražených. Včera jsem šel po příkopech, když váleční poškozenci se hrnuli z Bio-Victoria. Byl to příšerný pohled na dav beznohých a bezrukých. Pěkně zřídil vyvolenec prozřetelnosti svůj národ. 23. listopadu 1944. Francouzská armáda prorazila při švýcarských hranicích, dobyla Belfort, Milhouse a postupuje ke Kolmaru. V Lotrinsku dobyty mety a bojuje se již východně od Saarbrückenu při Marno-Rýnském průplavu na poloviční cestě do Štrasburku. Také u Cách Němci jsou otřeseni. Ministře Goebbelsi, kde jen jsou ty tajemné zbraně? Nejvyšší čas, aby se objevily, jinak bude ztraceno Porýní a tím všechno. Zoufalá situace. Přitom nutno se tvářit, jako by mohl přijít obrat. Zdá se, že Němci nejúčinnější zbraň přece jen mají v protibolševické propagandě. Není pochyby, že komunisté západních zemí jsou opojeni úspěchy Moskvy. Přitom netuší, jak se v Rusku věci změnily. Dožijeme se snad podívané, že západoevropští komunisté budou nutit Moskvu, aby dělala bolševickou revoluci. V každém případě pikantní situace. Naši komunisté čekají revoluci, zatímco bolševická vláda je nucena trvat na požadavku, aby Němci vystavili, co v Rusku zbořili. Tak dochází k této grimase dějin. Německý proletariát společně s německou buržoazií má být vlečen k nucené práci do komunistického sovětského státu. Na Moravě zle byly bombardovány Brno, Ostrava a Zlín. Je na čase, aby se našim ochráncům řeklo, aby se stáli na ochranu vlastní říše a domoviny. Vše se těší na jejich porážku. Neutrální Švýcarsko se uchází o obnovu styku se sovětským Ruskem, Švédsko ostře mluví s německou vládou a okázale skýtá podporu Norům, kteří na švédské půdě pracují pro osvobození Norska od Němců. A vůdce mlčí, nemá čas na elektrizování stísněné mysli der Volksgenossen, neboť pracuje na obrácení osudu. 28. prosince 1944. Právě když jsem vzal pero do ruky, ozvalo se z amplionu pozor, pozor, nepřátelský svaz nad Prahou, bezprostřední nebezpečí. Dosud není slyšet jediný výstřel ani detonace. Právě se ozval rozhlas znovu, větší počet letadel stále nad Prahou. O Göringu! Západní zimní ofenziva se v dnešním dennu je tak nazývá ofenziva, která selhala. A ještě citá z vánočních listů. Víra v říši je nejkrásnější dárek, jež můžeme dát sami sobě. A zase, Achtung, Achtung, nový nálet. Jeden letecký svaz západně, jeden svaz východně od Prahy. No, rozumí se, že nejsme v krytu, který je právě tak málo bezpečný, jako náš byt. Nutno býti moslemínem.
4: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Policisté vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je na dovolené v zahraničí a policii prý o tom informoval. Izrael a Hizbaláhu zavřeli po měsících bojů příměří. Fotbalisté USA si zajistili postup do vyřazovací části světového šampionátu. Austrálii porazili 2-0. A dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 36 stupňů. Je sobota 20. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zastupitelství mu pravděpodobně hrozí vazba. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu pokutu 3 miliony korun. Wolf veškerá obvinění odmítá. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že je na dovolené v Chorvatsku a policie o tom byla dopředu informována.
6: Nikdo od policie do této chvíle mne nekontaktoval, ani mé právní zástupce. Přesto jsem se z médií dozvěděl, že policie České republiky zveřejnila, že po mé osobě vyhlásila celostátní pátrání. Toto se mi zdá nestandardní.
5: Wolf dodal, že se má do Česka vrátit v příštím týdnu. Mezi Polskem a Ukrajinou se vyhrotil spor o minulost. Polský prezident Karol Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Zelenský nedávno přidělil jedné z ukrajinských jednotek čestný název Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Tu ale v Polsku viní z masakrů polského obyvatelstva za druhé světové války.
7: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude podle něj těžit jen Moskva. Šéf ukrajinské diplomacie lituje, že ve Varšavě převládly emoce, ale sám chce co nejdříve vrátit Polsku řád za zásluhy, který dostal v roce 2022. Sybiha přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Izrael a šiitské militantní hnutí Hizbaláhu zavřeli příměří. Začalo platit v pátek odpoledne. Podle agentury Reuters to uvedla izraelská armáda a zdroj z americké administrativy. Později informaci potvrdili i libanonské zdroje.
8: Příměří předcházel rozsáhlý izraelský útok na jihu Libanonu, při kterém podle libanonského ministerstva zdravotnictví zemřeli nejméně 40 lidí. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na infrastrukturu Hizbaláhu a přišla o 4 vojáky. I přes vyhlášení příměří vzněly jihem Libanonu další exploze. Na blížící se rakety z Libanonu zase v Izraeli několikrát upozornili sirény. Utichnutí bojů v Libanonu je součástí dohody o příměří, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Další detaily měly delegace obou zemí dojednat ve Švýcarsku. Teherán a Washington ale páteční schůzku zrušili poté, co Izrael ráno zaútočil na Libanon. Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zrušil plánovanou cestu do Spojených států. Urazila ho slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pro italskou televizi La Seta řekl, že na summitu G7 premiérka Giorgia Meloniová škemrala o společnou fotku. Ta se proti tomu ohradila.
9: Meloniová reagovala slovy, že je ohromená a že jde o kompletně vymyšlený popis. Já ani Itálie nikdy nežadoníme, dodala a vytkla Trumpovi, že se k nepřátelům západu chová vstřícněji než ke svým spojencům. Trumpovo vylíčení středeční schůzky jednomyslně odmítla i italská vláda. Spor navíc přichází jen pár dní poté, co summit G7 naznačil uvolnění předchozího napětí mezi pravicovými lídry, které vzniklo kvůli rozdílným postojům k válce v Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: V Česku chybí peníze na práci s lidmi propuštěnými z vězení. Stát jim nařizuje terapie. Ministerstvo spravedlnosti ale letos nedalo žádné peníze na probační programy pro dospělé. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo 2 dotace. Hrozí tak omezení dosavadních programů a návrat odsouzených za mříže.
10: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
11: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
10: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
12: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
10: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Česko ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v Bruselu na summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat hlavně protivzdušnou obranu země.
13: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
14: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
13: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovali do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Zoo Praha dnes s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Navštívit můžete 3 komentované prohlídky, které přiblíží náročný život v poušti Gobi nebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. Na programu je také divadelní představení Dismanova rozhlasového dětského souboru.
15: Inscenace Pepi to neplivej zpracovává skutečný příběh junáckých skautů. Ti na poválečné Vysočině našli zatoulanou velbloudici a pěšky s ní putovali až do 99 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze.
16: S Pepinou do lesa, louky a nebesa.
15: Příběh pro Dismanův soubor napsal uznávaný autor Miloš Doležal. Diváci se ale můžou těšit i na chytlavé melodie multiinstrumentalisty Jakuba Sejkory a hlavně velkou velbloudí loutku, kterou si dětští herci navlékají jako kostým. Představení v pražské zoo začíná ve 13 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
5: Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Před chvílí začal duel Maroka se Skotskem, který sleduje reportér Jan Suchan.
17: Hraje se teprve 8. minuta, ale Maročani už po brance Saibariho z pravého křídla razantní střela pod břevno to byla, vedou 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: V 2:30 ráno českého času začne souboj Brazílie s Haiti a od 5 hodin bude Paraguay hrát s Tureckem. Radiožurnál i Radiožurnál Sport vysílají všechna utkání v pravidelných vstupech. A tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosovou.
18: Překážka na D1 za Studénkou a nehoda na silnici u Svitav. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za Studénkou. Na kilometru 331,5 stojí porouchaná dodávka. Na místě mají silničáři šipku, už je tam taky odtahovka a je tam také policie s majáky, takže je to dobře vidět. U Svitav pozor na nehodu na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Koclířovem a kruhovým objezdem havarovalo nákladní auto. Je to s opatrností průjezdné. Za Vysokým Mýtem vás zpomalí převoz z nadměrného nákladu. Vezou strojní zařízení do teplárny Komořany. Ty jsou za nájezdem na dálnici D35, za Stradouní pojedou na Hradec a Prahu. Špatně se to předjíždí, počítejte se zdržením. A u Slaného zpomalte na silnici 118 do Zlonic. Na rovince před odbočkou na Otruby jde po vozovce neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme horké a taky dusné počasí, bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, a to hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo i silné bouřky, říká meteorolog Miloš Dvořák.
19: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
5: Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 31 až 36 stupňů, na horách bude většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Na české území dorazila vlna veder. Znamená to, že voda po nedávných deštích z půdy zmizí. Můžeme se v ochraně před vedrem poučit od zemí jižní Evropy, kde teploty překračují 40. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je meteorolog a moderátor České televize Michal Žák, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
22: Dobrý den, přeju.
21: Asi je tam horko, ne?
22: Docela ano.
21: Čeká nás,
22: se duch nehýbe.
21: No, čeká nás tropický víkend s teplotami až 35 stupňů Celsia. Jak dlouho ta vedra asi potrvají?
22: Tak pokud se budeme bavit o teplotách, které můžou přesahovat 30 stupňů Celsia, tak je pravda, že na některých místech máme před sebou minimálně týden s takto vysokými teplotami, možná dokonce až 10 dnů, protože podle těch nejčerstvějších předpokladů to vypadá, že i ta druhá polovina příštího týdne nakonec nepřinese tak výrazné ochlazení nebo citelné ochlazení, jak to vypadalo třeba ještě včera nebo předevčírem, a že ty teploty i v té druhé polovině můžou aspoň na některých místech lehce tu tropickou třicítku přesahovat. Takže v takovém případě opravdu můžeme mít možná i těch 10 tropických dnů v řadě za sebou.
21: V předpovědi jsme teď slyšeli, že máme čekat i výraznější bouřky, možná krupobytí.
22: Určitě je to možné, je to možné. Ono vlastně ten potenciál výskytu silných nebo možná až velmi silných bouřek během toho nadcházejícího víkendu tu máme, tu bude. Počítejme s tím, že je tak na naše území bude proudit nejenom ten velmi teplý, horký vzduch, ale také vzduch poněkud vlhčí. A to je ideální kombinace právě pro to, aby se mohly tvořit vertikálně mohutné bouřkové mraky, které třeba svými vrcholky dosahují až někam do 13 kilometrů nebo i více. A v takovém případě je potenciál výskytu těch nebezpečných jevů samozřejmě velký. Trošku problém je říci, kde a kdy se ta konkrétní bouře nebo bouřka silná vyskytne, protože se bude jednat o takové ty lokální a pomalu postupující bouřky, takže tam ta konkrétní předpověď je docela jako obtížná. Samozřejmě větší pravděpodobnost, jak už bylo zmiňováno před pár minutami v předpovědi, je zítra v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. V neděli se ale samozřejmě můžou vyskytnout i na Moravě a ve Slezsku silné bouřky a také třeba zítra jich tam pár dorazit nebo se vytvořit může. Pokud jde o ta rizika, kromě těch zmiňovaných krup, tak je to především přívalový déšť. Ony ty bouřky, jak už jsem trošku naznačil, budou postupovat poměrně pomalu, protože nám nějak moc nefouká, to asi sami pociťujeme, pokud se pohybujeme venku, že schlazující efekt větru je teď opravdu zanedbatelný. Takže ty bouřky budou postupovat poměrně pomalu a můžou lokálně tedy přinášet významné úhrny té dešťové vody během relativně krátké doby, takže může spadnout třeba 30 až 40 mm během několika desítek minut, ojediněle by to mohlo být i více, a potom třeba zejména v oblastech, které mají větší podíl takových těch zastavěných zpevněných ploch, to znamená hlavně tedy města, kde je velké množství silnic, chodníků a betonových povrchů, tak tam toto množství vody už může napáchat, řekněme, poměrně velkou paseku nebo určité škody.
21: Co znamená, když se mluví o supertropickém dni?
22: Tak je to vlastně den, kdy teplota dosáhne alespoň 35 stupňů Celsia. Ten tropický den je tedy vlastně tou hranicí teplota 30 stupňů Celsia, takže ještě o 5 stupňů více. Samozřejmě pokud se na to podíváme čistě meteorologicky a formálně trošku přesněji, tak bychom možná raději používali termín velmi horký den pro tu teplotu 35 stupňů a více, ale chápu, že mediálně a samozřejmě i mezi lidmi ten pojem supertropický rezonuje trochu více nebo zní přitažlivěji a lépe zapamatovatelně.
21: A proč vydáváte varování? Jsou ty vysoké teploty na prahu astronomického léta výjimkou?
22: Tak výjimkou sami o sobě nejsou. Zažili jsme v minulosti situace, kdy teploty v červnu byly podobně vysoké, dokonce právě před 4 lety v roce 2022 jsme zaznamenali vůbec nejvyšší červnovou, zdůrazňuji červnovou teplotu na území České republiky, která dosáhla v Husinci severně od Prahy, Husinec Řeš, stanice přesněji, rovných 39 stupňů Celsia. Tak vysoko jsme se dnes nedostali a zítra se z největší pravděpodobností také nedostaneme. Na druhou stranu ty teploty, které přesahují těch 31-30 stupňů Celsia, už přeci jen představují určitou teplnou zátěž pro lidský organismus, pro lidi, kteří žijí tady v tomto našem podnebném pásu České republiky, a samozřejmě už tedy stojí za to na to upozornit, stojí za to upozornit i na nějaká ta doporučení, to znamená, co dělat v takovém případě. Samozřejmě někteří lidé to vědí, ale u některých je dobré to připomínat a aby si to vlastně i trošku uvědomili. A zejména pokud už jde potom o ty velmi vysoké teploty, kdy tedy maxima přesahují 34 stupně Celsia, tak v takovém případě už opravdu je na místě myslet na to, jakým způsobem budeme fungovat a trošku se jako zamyslet nad tím, jestli takový ten běžný denní režim nepřehodnotit, protože ta riziko nějakých negativních dopadů na naše zdraví, ať už jde o nějakou to vlastně zátěž teplem, nějaké třeba i kolapsy organismu, samozřejmě to intenzivní sluneční záření může způsobit také spálení pokožky a podobně, takže určitě v tomto ohledu je dobré vlastně prostřednictvím těch výstrah na tato potenciální rizika upozorňovat.
21: Co je akumulovaný teplotní stres? Komu může hrozit?
22: Tak obecně je to vlastně, jak už názor napovídá, když se nasčítá ten příslušný teplný stres, teplná zátěž vlastně po určité období, za určité dny, když vlastně ta horká vlna trvá více dnů v řadě za sebou, tak ty dny, kdy prostě přesahuje tu určitou mez, tak se nám postupně sčítá. A samozřejmě čím déle trvá ta horká vlna, tím větší bývá ten akumulovaný teplný stres. A tím potenciálně závažnější dopady na obyvatele může mít, protože ono samozřejmě, pokud se vyskytne jeden den, kdy teplota vyletí nahoru třeba na těch 35 stupňů Celsia a pak následující den už je zase teplota normální, tedy v tuto roční dobu třeba kolem 24 stupňů Celsia, tak ty dopady budou samozřejmě jen velmi omezené. Ony ty budovy třeba se nám příliš neprohřejí a to teplo vlastně potom na nás tolik nesálá, ale pokud už máme třeba ty 3, 4, 5 dnů v řadě za sebou, kdy teploty šplhají nad výrazně na tu tropickou třicítku, tak samozřejmě už potom ta zátěž narůstá a ty dopady na zdraví a kvalitu, řekněme, života, pohodlí obyvatel a podobně jsou významnější. Tady je také dobré zdůraznit, že samozřejmě jedna věc je, že v těch výstrahách se zdůrazňují ty maximální nejvyšší denní teploty, ale co je pochopitelně nepříjemné, je i vlastně ta zátěž v průběhu noci ve smyslu, když teploty během noci klesnou jenom někam ke 20 stupňům Celsia a takové noci nás čekají. Už ta noc na zítřek vlastně může být s těmi minimy nad 20 stupni na řadě míst Česka, tedy takzvaná tropická noc, tak potom už samozřejmě ta možnost vyvětrat, pokud nemáme klimatizaci nebo prostě nějaký opravdu historický objekt, kde zůstává teplota příjemná i za těchto extrémních teplot, tak už potom samozřejmě ta kvalita spánku jde výrazně dolů a všichni asi známe, když se nevyspíme jednu noc, tak dobře, to ještě nějak zvládneme fungovat, ale pokud těch nocí je více v řadě za sebou a pokud jsou to dny pracovní, kdy musíme podávat nějaký výkon, ať už psychický nebo fyzický, tak to samozřejmě potom zvládáme mnohem obtížněji a potom samozřejmě i ta kvalita toho našeho psychického pohodlí, řekl bych, jde dolů.
21: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s meteorologem Michalem Žákem. Část Evropy se vře takzvaná tepelná kupole. Můžete ten meteorologický efekt vysvětlit?
22: Určitě, v angličtině se tomu říká heat dome, čili něco možná takové jako takový horký dům nebo dom. Ono to nemá úplně ustálený český název ještě. Každopádně jde o to, že nad velkou částí Evropy se nachází bez pohybu poměrně rozsáhlá tlaková výše, čili situace, která v tuto roční dobu přináší počasí s malou oblačností a tedy i intenzivním slunečním svitem. Vlastně pozítří máme astronomické léto, takže slunce svítí vlastně nejdéle z celého roku. A to znamená, že může vlastně za tého malé oblačnosti výrazně prohřívat zemský povrch a následně tedy se od toho povrchu ohřívá vzduch. A navíc zpravidla také do oblasti této tlakové výše proniká už sám o sobě velmi teplý vzduch, takže když přijde ten velmi teplý původem třeba ze severní Afriky vzduch a dostane se vlastně pod působení této tlakové výše, kde máme malou oblačnost, svítí slunce dál, dochází vlastně k tomu prohřívání toho vzduchu a k tomu přispívají vlastně i sestupné pohyby, které jsou pro tu tlakovou výši vlastní, to znamená pohyby, které směřují z vyšších výšek směrem do výšek nižších a při tom sestupném pohybu vzduchu se ten vzduch také dál ohřívá. Čili jsou to vlastně několik faktorů, které přispívají k tomu ohřívání toho vzduchu a proto potom ten rozsah té vlny veder za takovéto situace je mnohem výraznější než třeba za některých jiných povětrnostních situací.
21: Zvlášť vysoké teploty očekávají ve Francii, mohou překročit 40, ve Španělsku a Portugalsku má být až 45. Přitom tedy vlna extrémních teplot tam pominula teprve nedávno, ne?
22: Ano, je to tak. Vlastně v květnu zažili tyto země opravdu extrémní vlnu vysokých teplot na to, že bylo jaro a ty teploty šplhaly v řadě případů vysoko i nad 35 stupňů Celsia. Vlastně tehdy bylo mimořádně teplo i na britských ostrovech, ve Velké Británii i Irsku byly zaznamenány vůbec nejvyšší jarní teploty. Poprvé teplota v Británii přesáhla na jaře 35 stupňů Celsia. V té Francii to samozřejmě bylo výrazně více, nebo ve Španělsku a v Portugalsku. Takže vlastně tato část Evropy má letos opravdu, teď nevím, jak to říct, smůlu, nebo prostě štěstí to asi úplně nazvat nemůžeme, na tyhle ty výrazné vlny veder, které jsou tedy velmi intenzivní co do míry vlastně odchylky od nějakých obvyklých teplot, tak třeba i do toho trvání. Ale tato současná vlna, která tam začala, bude tedy podstatně delší, zejména v té Francii, oproti té, kterou tam zažili v květnu. A samozřejmě z hlediska těch teplot i intenzivnější.
21: Ve Francii si připomínají mimořádnou vlnu veder z roku 2003. Tehdy si tam vyžádala asi 15 000 obětí a kolem 70 000 v celé Evropě. Jsou tyhle ty anomálie v posledních letech častější?
22: Tak určitě ano, ty vlny veder vícedenní období s teplotami výrazně překračujícími nějaké obvyklé hodnoty v té letní části roku jsou v Evropě častější a v té západní obzvlášť. Ono to souvisí samozřejmě s tou probíhající změnou klimatu, kterou prožíváme a vlastně ten vzduch obecně je teplejší a ta tendence k výskytu těchto dlouhých slunečných a velmi teplých období tedy je tam znatelná. Takže určitě se dá říci, že se vyskytují častěji, jsou intenzivnější a samozřejmě my se můžeme vlastně podívat na ty uplynulé roky. V podstatě v každém roce byla nějaká vlna veder, která zasáhla alespoň část toho evropského kontinentu. I když třeba my ve střední Evropě, v České republice jsme loni v létě byly nějaké té výrazné vlny, dlouhé vlny veder ušetření.
21: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s meteorologem Michalem Žákem. Červnové deště u nás dokázaly zmírnit půdní sucho, které bylo na některých místech až extrémní a nevratně poničilo část zemědělských plodin. Ten efekt se teď anuluje?
22: Tak asi úplně neanuluje, tak bych to úplně nenazval, ale samozřejmě je to velmi dobře, že tedy napršelo v těch uplynulých dnech a týdnech, protože kdyby ty srážky nedorazily, tak vlastně na začátku této začínající horké vlny bychom na tom byli mnohem hůře, jak naše krajina, samozřejmě i pole a podobně, ale si by asi utrpěli mnohem více. Ono samozřejmě té vody bude logicky ubývat, nejprve v té svrchní vrstvě, postupně se to bude zase propagovat i do těch hlubších vrstev, kde to zmírnění tedy samozřejmě nebylo tak intenzivní jako v té povrchové vrstvě. Je samozřejmě otázka, kam se trefí ty víkendové bouřky. Ty můžou lokálně tu situaci pochopitelně posunout v tom směru, že tedy nejsou vyloučeny nějaké lokální, ale velmi omezené, rychlé povodně, ale opravdu toho malého rozsahu, ale spíše to bude záležitost třeba těch měst. Na druhou stranu ty bouřky se určitě nevyskytnou všude na celém území České republiky, takže řada míst během toho nadcházejícího víkendu dostane třeba jenom pár desetin milimetrů nebo pár milimetrů, což v tomto horkém počasí opravdu jako nic moc nepomůže. A pokud se naplní ta předpověď na ten příští týden, kdy zase po těch prvních dvou dnech s možným vyskytem přáněk a bouřek bude převažovat počasí v podstatě beze srážek, slunečné a velmi teplé, tak se dá očekávat, že to sucho se na řadě míst začne zase významně prohlubovat.
21: Sucho už se letos projevuje nejenom v půdě, ale i v nižších průtocích na řekách a v nižších zásobách podzemních vod. Kde je situace teď nejvážnější?
22: Tak obecně je to asi spíše v Čechách než na Moravě a ve Slezsku, ale trošku to samozřejmě závisí, jestli se díváme na ty průtoky na povrchové, anebo jestli jdeme více do té hloubky. Ty povrchové průtoky samozřejmě reagovaly lépe, nebo řeky reagovaly lépe na ty předchozí srážky, takže ty průtoky se nám významněji zvýšily, zlepšily. Takže třeba i sjízdnost řek se také dramaticky změnila oproti třeba tomu květnu. U těch

0: jsou samozřejmě cihly, různé stavební umělé materiály, které mají podstatně jiné vlastnosti, pokud jde o pohlcování vlastně toho tepla od slunečních paprsků a následného uvolňování do okolí, než takové ty přirozené povrchy, jako jsou prostě pole, louky, lesy. Takže z tohoto důvodu vlastně tady se ty teploty vyvíjejí poněkud odlišně a projevuje se to především v průběhu večerních a nočních hodin, kdy to naakumulované, uložené teplo ze dne, zejména když tady máme slunečno, jako je tomu dnes, tak se během noci uvolňuje do svého okolí a zpomaluje vlastně to přirozené nebo obvyklé ochlazování a proto ta teplota v těch městech může být třeba i o 5-6 stupňů vyšší než v okolí a navíc ta minima jsou dosahována později, nebo ty nižší teploty, příjemnější teploty pro třeba větrání jsou dosahovány později než v té venkovské krajině nebo prostě krajině ve vesnicích, které jsou podstatně menší a tak neovlivňují vlastně to svoje přírodní okolí. Samozřejmě dalším faktorem, který tomu přispívá, je to, že ve městech máme málo zeleně obecně, takže ten chladící efekt té zeleně se tolik neprojevuje, ale zaplať pánbu samozřejmě za každý strom, který je zelený a který nějakým způsobem aspoň lokálně zpříjemňuje to mikroklima.
1: Američtí vědci před týdnem oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchými povodněmi. Co je k takovému úřednímu potvrzení potřeba?
0: Tak potřeba je vlastně dobrého kvalitního měření teploty v té vlastně tropické části Tichého oceánu. Jedná se vlastně o teplotu v té východní a centrální oblasti Pacifiku, kde se tedy sleduje především pomocí družicových měření, ale samozřejmě pomocí nějakých morských prostřednictví morských bojí, povrchová teplota vody. A pokud ta teplota přesáhne vlastně tu obvyklou průměrnou úroveň o určitou mez, tak se vlastně oficiálně může deklarovat nebo vyhlásit nástup toho jevu El Niño. A to, že začaly jedna věc, a teď je samozřejmě otázka, co bude dál v těch příštích týdnech a měsících.
1: No a australští vědci varovali, že by mohl zintenzivnit ve druhé polovině roku a mohl by být nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Jak je to pravděpodobné?
0: Je to velmi pravděpodobné, musím říct, protože i ty nejčerstvější modely, které vlastně se zabývají právě předpovědi, prognózami vývoje tohoto jevu El Niño a teploty v té tropické části Tichého oceánu, počítají s tím, že ta teplotní odchylka se bude dál zvětšovat a že postupně přesáhne úroveň takzvaného super El Niño, to znamená, když ta odchylka je více než o 2 stupně Celsia. Takže to je jedna věc a pak opravdu v těch vlastně tom vrcholu, to znamená někdy na konci podzimu, možná na přelomu podzimu a letošní zimy, tak dokonce některé ty modely dávají opravdu nejvyšší odchylku, která kdy byla zaznamenána, takže nás čeká opravdu velmi výrazné El Niño a i kdyby nebylo třeba úplně nejsilnější v historii, tak každopádně ta intenzita bude mimořádná, ale s velkou pravděpodobností by mohlo být i dokonce nejsilnější.
1: Organizace OSN pro výživu a zemědělství a světový potravinový program varují, že se v příštích měsících může zhoršit ve 13 oblastech světa potravinová krize. V vysoké míře akutní potravinové nejistoty čelí zhruba 266 milionů lidí. Existují odhady, jak velký podíl na tom má právě El Niño?
0: Tak ono se to úplně asi jednoznačně říci nedá, ale ten podíl bude, řekněme, na úrovni několika, možná i 10% v některých částech světa, protože ten dopad samozřejmě není jenom ohledně té teploty, ale právě i z hlediska srážek a výskytu těch vlastně potřebných dešťů, řekněme, v těch významných zemědělských oblastech, ať už se jedná třeba o Indii, kde vlastně kvůli tomu El Niño se letos čekají slabší monzunové deště, které samozřejmě povedou k nižší úrodě, ale velký problém bude třeba v oblastech Indonésie, Filipín, kde tedy ta sucha velice výrazně ovlivní tamní zemědělskou produkci a pochopitelně i v té Austrálii, kde teď samozřejmě je zima, ale až tam začne jaro, tak vlastně to El Niño bude se blížit svému vrcholu a dá se očekávat, že i v té Austrálii budou ta sucha mnohem jakoby četnější, častější než obvykle a ten dopad na tu produkci potravin tam bude poměrně významný. Na druhé straně třeba v Jižní Americe se dají očekávat v některých oblastech

0: zase naopak intenzivní lijáky, deště, povodně, které zase samozřejmě mají potenciál poničit třeba tamní pole, tamní úrodu.
1: Jaké účinky tedy zesiluje klimatická změna? Nebo je to naopak, že El Niño urychluje její nástup?
0: Tak ono, úplně tam ta vazba není úplně jednoduchá. Dá se ale říci, že vlastně to El Niño v té probíhající změně klimatu, když vlastně to naše klima je mnohem teplejší, než bylo třeba před 100 lety, tak samozřejmě ta teplota toho Pacifiku a následně atmosféry je podstatně vyšší, než tomu bylo dříve, a je tedy samozřejmě možné očekávat i ty výraznější odchylky v tom globálním průměru teploty, takže s velkou pravděpodobností ten příští rok 2027 bude nejteplejším rokem v historii pozorování, v historii měření, a i ten letošní rok nakonec bude pravděpodobně právě díky tomu nastupujícímu El Niño velmi teplý.
1: Poslední otázka na závěr, pro poslední půl minutu. Ano. Co to znamená pro vás jako meteorologi? Je to o to těžší předpovídat počasí? Musím se připravit na nečekané extrémní jevy?
0: Tak myslím, z hlediska toho počasí to až tak obtížné není, protože tam ty dopady jsou vlastně zohledněny v tom měření, které vstupují do našich numerických předpovědních modelů, a tam to tak obtížné není. Samozřejmě z hlediska toho dlouhodobějšího vývoje, třeba sezónních předpovědí a tak dále, tak tam se to nějakým způsobem projeví, i když zrovna v případě Evropy ten signál je poměrně malý, ale třeba kolegové ve Spojených státech amerických mají naopak snazší předpovědi.
1: Meteorolog Michal Žák, děkuji vám, nashledanou.
0: Rado se stalo, hezký den.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Královskou disciplínou je v rozhlase rozhlasová hra. Milníkem byl v tomto oboru rok 1958, kdy režisér Jiří Horčička nastudoval dramatizaci Čapkovy hry Válka z mloky.
4: Když jsem scénář poprvé přečetl, že se na mě chce něco, co se dosud v rozhlase nedělalo. Uvažte, že v roce 58 jsme neměli příliš vyspělou rozhlasovou techniku. Magnetofony sloužily jenom jako pasivní záznamové zařízení. Měli jsme snad nějaké korekce filtrové, které omezovaly výšky nebo hloubky. Měli jsme echo a to bylo všechno.
5: Londýn, zoologická zahrada, zavírací den. Pan Thomas Griggs, hlídač.
3: Jiří Horčička i jeho kolegové pracovali na hře Válka s mloky s obrovským nasazením. Kvůli dramatizaci zůstávali v budově rozhlasu i v noci a hledali na chodbách a schodištích místa, kde by mohla řeč mloků zajímavě znít.
4: Experimentovali jsme třeba na řeči mloků, jak mloci mluví. Čapek tam napsal jenom dva řádky o tom. My jsme si ji museli vymýšlet zcela znovu.
6: No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
7: Řekni, děkuji, pane Grex.
6: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš.
4: Ale znamenalo to vášeň. Zaujetí pro práci, kdy nikomu nebylo líto, že tedy stráví v rozhlase o nějaký ten čas delší dobu, kdy jsme se scházeli dokonce právě i v noci v rozhlase, protože v rozhlase bylo v tu dobu ticho.
3: Válka s mloky otevřela slavnou éru rozhlasové režie a dramaturgie. Čím vším obohatil Jiří Horčička rozhlasovou hru a jakou proměnou prošla tato disciplína za 100 let?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Slyšel jste, jaký mají kati úspěch?
10: Silní lidé se silným příběhem vždycky někoho fascinují a přitahují.
9: No tak v sobotu tuhle naši kapitolu uzavřeme.
10: Tohle je prostě hrozně smutná kapitola.
9: Ale zajímavá.
10: Je dobře, že skončila.
9: Kati. Příběhy diktátorů. Závěrečný díl v sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Zneužívanie polície na politický boj, vydieranie či korupcia.
12: Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze očistec.
13: Je jeden z nejsledovanějších korupčních procesů posledních let.
14: Obžalovaných je celkovo spolu 11 lidí.
15: V centru skupiny měl být někdejší šéf policie, dnes už vládní poslanec Tibor Gašpar.
16: Obžalovaní vinu odmítají a obhajoba tvrdí, že případ je výsledkem politicky motivovaného vyšetřování.
9: Opuštěná budova, tajné schůzky, ovlivňování, vyšetřování, klasická krimi, případ očistec, korupční megakauza na Slovensku. Kdo měl od policie zhřešit a věděl o tom Robert Fico? Ptám se Laury Kell Kalinské, investigativní reportérky serveru Aktuality.sk. Dnes je pátek, 19. června. Ahoj Lauro, vítej u nás ve Vinohradské 12. Několikrát jsme se slyšeli, teď se poprvé vidíme, díky, že jsi tady.
17: Děkujem za pozvání, ahoj.
9: Roky to trvalo, než obžaloba v jedné z největších korupčních kauz v moderních dějinách Slovenska zazněla před soudem. Proč tak strašně dlouho?
17: Trvalo to naozaj dlho, neštandardne dlho a vysvetlenie je pomerne jednoduché. Ak máš príliš veľa obžalovaných a každý z nich namieta sudcu, sudkyňu a začne sa tzv. Ja to volám námietková vojna, teda kým sa poskladá ten senát a každý je s ním nejakým spôsobom uzrozumený, tak to trvá dlho.
9: Tak to trvá dlho, přes 4 roky, ne?
17: Nebo áno.
9: Opravdu veľmi dlho, tých obžalovaných je 11, sú obžalovaní mimo iné teda z podplácení, zneužití pravomocí a z účasti na zločinecké skupine, sú podezrelí teda z ovlivňování policejního vyšetřování, takhle zaobalení řečeno.
18: Predovšetkým najzávažnejšie je založenie zosnovanie zločineckej skupiny.
9: Slovenský prokurátor popisoval, že ide o závažnou korupci.
18: Závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia.
9: Mezi těmi obžalovanými vyčnívá Tibor Gašpar, což je bývalý šéf policie. Češi a Češky ho budou znát jako bývalého poradce českého ministra vnitra Jana Hamáčka. Dnes je Tibor Gašpar místopředsedou parlamentu ze strany Směr Roberta Fica, premiéra Roberta Fica. Dorazil ke specializovanému soudu v Banskej Bystrici, přiznává vinu Tibor Gašpar.
17: Tibor Gašpar sa zatiaľ aktívne ukazuje na súde. Veľa toho ešte nepovedal, pretože ešte nevypovedal. Necháva si ten čas asi niekde v závere. Je to taktika obžalovaného. Na to má plné právo.
19: Konzistentne komunikujem a tvrdím, že sú to nezmysly.
17: A Tibor Gašpar celý čas popiera, že by niečo spáchalo, že by fungovala nejaká zločinecká skupina.
19: Necítim ani morálny, ani etický problém vo svojej osobe, lebo som nič z toho nespáchal. Takéto
17: alebo že by sa nejakým spôsobom on v minulosti spreneveril svojmu povolaniu a poslaniu. Dokonca som zachytila taký citát, že on sa za tých neviem koľko rokov ani nestretol so žiadnym vyšetrovateľom, tak to si neviem predstaviť, že sa policajný prezident nestretne so žiadnym vyšetrovateľom. No a uvidíme, ako to bude prebiehať. A čo sa tam dozvieme.
9: Do té zločinecké skupiny, o které ty mluvíš, policisté řadí mimo jiné i Gašparova vzdáleného příbuzného, nitranského oligarchu Norberta Bédera, což je jméno, které se objevuje mimo jiné i v kauze vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a archeoložky jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Co to je za člověka?
20: Můžem povedať len toľko, že všetko, čo som o prípade vedel a som povedal pred súdom a určite.
17: Norbert Böder je pre Slovákov a Slovenky už pomerne známa postava.
20: Vyjadril som sa, máte to.
17: Bol známy skôr ako majiteľ alebo spolumajiteľ takej známej SBS-ky, teda bezpečnostnej služby, ktorá naozaj profitovala milióny a milióny eur zo štátnej kasy, pretože vyhrávala rôzne zákazky a mala naozaj lukratívne postavenie na Slovensku. A táto rodina Bedrovcov mala a asi aj dodnes má nejaký vplyv aj na Nitru a okolie a aj vlastne na bezpečnostné zložky v štáte, pretože mala to významné postavenie. Oni už tú bezpečnostnú službu nemajú, ale Norbert Böder vlastne teraz je už skôr známy ako jeden z hlavných aktérov nielen tejto kauzy očistec, ale aj mnohých ďalších kauz, kde sa vyskytuje a spomína jeho meno.
9: A medzi obžalovanými dále sú třeba bývalý speciálny prokurátor Kováčik nebo šéf finanční správy nebo lidi z Národní kriminální agentury, takzvané NAKA a tak dále. Zmínila si jméno očistec.
21: Očistec.
22: Proč?
9: Proč očistec?
17: No očistec sa pôvodne volala pracovná skupina policajtov a vyšetrovateľov, ktorá vznikla po roku 2020. To malo symbolizovať akúsi očistu spoločnosti, pretože do toho roku 2020 naozaj slovenská verejnosť nevidela nejaké veľké vyšetrovania politicky vplyvných ľudí alebo nejakých oligarchov alebo naozaj nejakých akože významných podnikateľov. Hoci veľa sa hovorilo o tom, že sa v úvodzovkách kradne alebo teda, že je korupcia na Slovensku. No a potom roku 2020 vznikla táto pracovná skupina Očistec a tá najväčšia kauza, o ktorej dnes hovoríme, tak tu tiež ako keby pomyselne nazvali očistec aj tá samotná akcia, zadržiavacia akcia v roku 2020 na jeseň, keď išli zadržať týchto všetkých policajných funkcionárov, ktorí sú dnes na lavici obžalovaných, tak túto akciu nazvali očistec.
9: To znamená, ty
1: trestné činy, za které jsou teď obžalovaní ti lidé, se staly před rokem 2020.
17: Áno, tá zločinecká skupina, ktorú popisuje prokuratúra v obžalobe, tá mala fungovať zhruba od roku 2012. To je rok, kedy nastúpil spomínaný Tibor Gašpar, bývalý poradca vášho exministra vnútra, do čela polície. Ale paradoxom je, že šéfom tej údajnej zločineckej skupiny nemal byť priamo Tibor Gašpar ako policajný prezident, ale jeho príbuzný, súkromný podnikateľ Norbert Böder. A keď vlastne svedkovia, ktorí sa priznávajú k fungovaniu tejto skupiny, opisujú, že ako tá skupina fungovala, tak v podstate šéfom a tým, kto zadával úlohy, kto povedal, čo sa bude a nebude vyšetrovať, kto delil a hovoril, kto koľko peňazí a úplatkov dostane, kto rozdával akési vianočné odmeny alebo nejaké obálky, tak to bol práve Norbert Böder a nie policajný prezident Tibor Gašpar.
1: Takže šlo o organizovanú zločineckú skupinu, ktorá, jak som sa dočetl, měla mít na svedomí, a ty už si to zmínila, to, kdo co má vyšetřovat, to znamená, že tam bylo nějaké i tutlání kaus, vydírání, ochrana lidí, sledování lidí, tohle všechno tam mělo být v rámci organizace nějaké zločinecké skupiny.
17: Tak to popisuje obžaloba a prokuratúra. A dokonca, keď si spomenul to vydieranie, tak len aby som ako uviedla nejaký príklad, sú tam skutky a príbehy popísané tak, že niektorí tí policajní funkcionári v snahe zarobiť si požiadali svojich podriadených, obyčajných policajtov, vyrobte spis, choďte za týmto podnikateľom, povedzte, že ho vyšetrujeme a za toľko a toľko 10 000 eur sa to dá vyriešiť a vybaviť a zahľadiť. Takže toto je jeden z príkladov. Ďalší napríklad skutok je o nelegálnom lustrovaní ľudí. Marian Kočner si píše s Norbertom Böderom. Marian Kočner je vlastne hlavný obžalovaný v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tak on píše Norbertovi Böderovi cez takú šifrovanú aplikáciu Trima. Prosím ťa, pozri mi na meno XY. A naozaj sa v tom čase a v tých dňoch lustruje nezákonne v policajných databázach konkrétne meno a konkrétna ešpezetka, teda značka auta, ktorú si vlastne Marian Kočner vyžiada od Norberta Bödera. A potom mu prichádza správa, kto to je, čo to je za človeka a tak ďalej. Čiže sú tam aj nezákonné lustrácie a potom pomerne závažná vec je sledovanie opozičných politikov alebo teda rivalov Smeru.
1: A na to byli i konkrétni sledovací komanda lidí, že jo, najatá?
17: To boli v podstate policajti, ktorí dostali na to akože konkrétne auto, dostali peniaze. Oni sa k tomu aj priznávajú, že vo voľnom čase teda skončili prácu v polícii a za nejakých pár desiatok alebo stovák eur si sadli do auta, ktoré dostali na to určené a chodili sledovať, čo robí opozičný politik, ja neviem, Daniel Lipšic alebo Igor Matovič, bývalý premiér Slovenskej republiky.
1: Čiže to mieli ako bokovku takovou. Jak tihleti lidé, tých 11 obžalovaných, jak spolu komunikovali, jak tohle to domlouvali, jestli se někde konkrétně scházeli nebo využívali třeba tu šifrovanou aplikace Trima, která je známá právě z vyšetřování vraždy Jana a Martiny.
17: Z toho, čo poznáme z obžaloby, tak také ako keby najplastickejšie zobrazenie toho ich stretávania je taká opustená budova v Bratislave. Ona je mimochodom pomerne blízko prezídia policajného zboru, takže je to taký paradox, že vlastne vzdušnou čiarou si asi videli aj priamo na pracovisko. A v tejto opustenej budove Transpetrolu sa mali na 6. poschodí schádzať akoby tie špičky polície, respektíve špičky tejto údajnej zločineckej skupiny. Jeden z tých svedkov, bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, veľmi živo opisuje vlastne, ako sa to tam dialo, že sa tam nosili štosy papierov. Napríklad, keď sa udiala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak tento policajný funkcionár hovorí, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar chodil so štosom 10 cm papierov a hľadal tam vlastne informácie a dokonca povedal a vyslovil tam údajne takú vetu, že zisťuje informácie pre šéfa, teda pre Roberta Fica. Nevieme to overiť, keďže to hovorí len jeden svedok, ale čo bude extrémne dôležité na tom súde, ktorý sa vlastne teraz už pomaly rozbieha, začnú sa tam predvolávať svedkovia, tak tí postupne budú opisovať, ako a kde sa mali diať tie stretnutia. Že sa diali aj priamo v budove polície, kde si takýmto spôsobom vlastne odkazovali alebo zadávali úlohy. No a potom vlastne boli aj individuálne stretnutia, napríklad, že keď si potrebovali odovzdať úplatok, tak najčastejšie sa tam spomínajú parkoviska alebo nejaké reštaurácie, takže taká klasická kriminálka.
1: Tak, určite. Ale Řekni, ty mluvíš o svědectvích, která jsou samozřejmě důležitá pro vůbec výstavbu té obžaloby a podobně, ale jaké jsou ty přímé důkazy, které policisté na policisty mají? Mm-hmm. Na čem se to hlavně zakládá, ten případ?
17: Máš pravdu, že ak sa hovorí o korupcii, tak je to po väčšine svedectvo proti svedectvu. No. Pretože o korupcii nemáš papiere, nemáš faktúry, nemáš nejaké zmluvy. Ale keď som napríklad spomínala to nezákonné lustrovanie v databázach policajných, teda že nejaký policajt prišiel, prihlásil sa pod svojím kontom, zadal si tam konkrétnu ešpezetku alebo konkrétne meno nejakého človeka, ktorého chcel Marian Kočner vylustrovať, tak to všetko zanechávalo svoje digitálne stopy a to má polícia pomerne podrobne zmapované. A ak to ten policajt, ktorý je dnes obžalovaný v kauze Očistec, nebude vedieť vysvetliť, prečo lustroval týchto ľudí, keďže ich nevyšetroval a nemal právo ich lustrovať, tak bude mať problém.
1: A nejaké konkrétne fyzické dôkazy, materiály, záznamová zařízení, odposlechy, možná přepisy od poslechu, něco takového v rukách policisté mají, na policisty?
17: Ak si správne pamätám, tak myslím, že aj u Tibora Gašpara sa našli nejaké čiastkové veci z vyšetrovaní pri tej domovej prehliadke, keď ho zadržali. Nie som si úplne istá, či to priamo súviselo s niektorým z tých skutkov. To bude dôležité vlastne povedať, že či si len ponechal niečo z bývalej práce a je to niečo relevantné, alebo či to boli len nejaké proste staré papiere, ktoré boli k ničomu, ale mal ich doma. A takéto akože úplne fyzické dôkazy, to uvidíme vlastne na súde, čo ešte vyťahne prokuratúra a čo je vlastne v tom celom ako keby spise, pretože on má 10 000 strán. My sme ako verejnosť nikdy nevideli nejaký presný zoznam dôkazov. Vždy sa k nám dostali k novinárom nejaké akože fragmenty výpovedí, ale to, čo vlastne polícia za ten rok a niečo vyšetrovania nazbierala, tak to vlastne predvedie prokuratúra až teraz na súde.
1: Ty víš, jestli v tom veľmi rozsáhlém spisu, o ktorom mluvíš, sa třeba objevují jména lidí veľmi blízkých Tiboru Gašparovi, to znamená ti lidé, kteří představují politickou stranu Směr na Slovensku, třeba Robert Kaliňák, Robert Fico, a nebo jeho syn, který vede Slovenskou informační službu. Je tam Siska nějakým způsobem zastoupena v té obžalobě nebo vůbec?
17: Slovenská informačná služba až tak velmi zastoupena nie je. Jeden z těch obžalovaných neskôr z policie prestúpil do Slovenskej informačnej služby. Mimochodom myslím, že deň alebo dva pred samotnou ráziou, teda pred zadržaním, odišiel zo Slovenskej informačnej služby, takže asi mal dobré informácie. No ale nejako priamo sa tá Slovenská informačná služba netýka tejto kauzy. Jedine čo, že Slovenská informačná služba sa po roku 2020 pod iným vedením, nie pod vedením Pavla Gašpara, snažila zdiskreditovať samotných policajtov, ktorí vyšetrovali túto kauzu, čo sa im čiastočne aj darilo.
1: A či to
17: sa
1: tam... je Jan Čurila a spol?
17: Áno, to ano. Sú presne tí vyšetrovatelia z tej skupiny Očistec, o ktorej sme hovorili.
1: Byli postavení mimo službu, pak byli vyšetrovaní, že jo? Zadržení byli obvinení z vydírania a zneužití pravomoci verejného činiteľa.
17: Dodnes v podstate sa nemôžu vrátiť do práce títo ľudia zo skupiny Očistec, teda tí policajti, vyšetrovatelia, operatívci, pretože inšpekcia stále vyhľadáva na nich nejaké nové a nové kauzy, niektoré padajú, niektoré proste už trvajú roky, ale zatiaľ sme sa neprepracovali k nejakému výsledku, či teda naozaj sa spreneverili svojmu povolaniu. A keď si sa pýtal, že či v kauze Očistec zaznieva konkrétne meno Kaliňák alebo premiér Fico a tak ďalej, priamo nie. Ale keď sa vlastne bavíme o tom, že Tibor Gašpar a Norbert Böder mali dávať pokyny na sledovanie vlastne opozičných politikov alebo teda rivalov Smeru, tak logicky Tibor Gašpar ako policajný prezident v tom čase nemal mať prečo akoby záujem sledovať politikov. Iba ak by tieto informácie posúval ďalej. Tým, že Tibor Gašpar popiera trestnú činnosť, tak sa to zrejme asi ani nikdy nedozvieme. Ale tí samotní policajti, ktorí vykonávali to sledovanie, predpokladám, že oni to brali ako úlohu. Teda nezisťovali, pre koho to je, či je to pre premiéra Fica alebo pre ministra Kaliňáka. Takže v zásade myslím si, že Robert Fica a Robert Kaliňák sú len akoby prepojení s tou kauzou Očistec, že je jasné, kto je s kým previazaný. Robert Fico sa už úplne verejne priznáva k Norbertovi Böderovi, čo pred pár rokmi nebolo ani predstaviteľné, tak dnes si s ním natáča videa na úrade vlády.
0: Nevyhnem sa téme bezpečnosti na našich májových stranických stretnutiach, ktorú som riešil s Norom Böderom.
17: A dnes už vlastne sa tvári, že áno, spolupracujeme, pretože je to odborník v bezpečnosti.
1: Tak, ak až práve táhl z policajního zboru, že k sobie do strany a potom do parlamentu.
0: Kedy treba Tibora Gašpara nevyhnutne chrániť, prichádza opozícia ako svorka hien.
17: A v podstate Tibor Gašpar to, čo robí od roku 2023 v politike, je v podstate zmena trestnej legislatívy v prospech všetkých obžalovaných v kauze Očistec, včetne jeho.
1: To se dotýká i, ty jsi zmínila pána Slobodníka, který a jeho svědectví, které samozřejmě i hraje zásadní roli v té kauze a možná bude hrát i na soudu.
5: Pán Gašpar mi povedal, že stretneme sa aj s pánom Bodorom a podobně. Takže postupně se to tak nabalovalo.
1: Pan Slobodník dal před pár lety velký rozhovor Aktualitám SK a je považovaný za takzvaného kajícníka.
5: Takže nestálo to za to. Dneska by som všetko preto dal, keby som 10 rokov vedel dať naspäť svojho života.
1: A kajícníku se dotýká i ta novela trestního zákona, o které mluvíš. Jakým způsobem?
17: Keď sa v tom roku 2020 naozaj policia nejako schopila a začala vyšetrovať tieto veľké politické kauzy, tak niekoľko naozaj mocných ľudí a politicky vplyvných funkcionárov sa možno aj pod čarchou toho stíhania priznalo, priznali korupciu, priznali napríklad takéto členstvo v zločineckej skupine, priznali ovplyvňovanie, konflikty záujmov, ako neuveriteľné veci, o ktorých polícia v tom čase nemala ani páru. A samozrejme, že na týchto kajúcnikov, na týchto spolupracujúcich ľudí začali všetci títo obžalovaní alebo aj politici na čele s Robertom Ficom v podstate nadávať a spochybňovať ich, pretože na ich svedectvách mnohé tie kauzy stoja. Ak spochybnia kajúcnikov, ak spochybnia týchto ľudí, tak môžu padnúť mnohé tie kauzy práve na súde. A to, čo vlastne Tibor Gašpar a celý Smer v podstate od roku 2023 robia, je, že menia trestnú legislatívu. Zrušili vlastne špeciálnu prokuratúru, ktorá vyšetrovala v podstate tieto veľké kauzy a korupciu. Znížili tresty za korupciu. Dnes už v podstate každému jednému z kauzy očistec za korupčné trestné činy hrozí iba podmienka. Aha. A to sa pritom bavíme o ako miliónových úplatkoch v českých korunách. Znížili premlčacie lehoty. To znamená, že mnohé z tých skutkov môžu byť napokon premlčané a súd v istej fáze povie, OK, tak toto ešte môžeme sa o tomto baviť a vykonávať dôkazy, ale všetky tieto skutky z roku 2015 už sú staré, už sú premlčané, pretože ste zmenili zákon a už sa o nich nemôžeme baviť. Čiže takýmto spôsobom si postupne Smer a aj Tibor Gašpar zabezpečili pomerne priaznivé podmienky aj v prípade, že by boli odsúdení.
1: Áno, áno. A týká sa to práve tých spolupracujúcich obvinených, tedy tých kajícníkov, ako je pán Slobodník.
17: Áno, pretože teraz navrhujú, okrem týchto všetkých vecí, ktoré už zmenili v trestnom zákone, navrhujú, aby sa na tých kajúcnikov nazeralo oveľa prísnejšie. A to tak, že...
1: Že by celé tie výpovedi nebrali v potaz potom na súde?
17: Že ak náhodou niekedy nepovedal úplne všetko ten kajúcník, alebo na niečo zabudol, alebo niekde odbočil, alebo zaklamal, tak sa automaticky jeho svedectvo nebude brať vážne, nebude sa brať do úvahy. A rovnako aj, že ak je nejaký prípad postavený iba na spolupracujúcich obvinených, čo korupčné trestné činy často sú, pretože tam je to len o svedkoch a nie o nejakých dokumentoch, takže sa tiež nebudú môcť brať do úvahy. Čo je obrovský zásah a hovoria to vyšetrovatelia, advokáti, prokurátori, sudcovia, že je to proste obrovský zásah aj do nezávislosti súdov a aj do vyšetrovania zločineckých skupín. Ja len pripomeniem, žiadna zločinecká skupina, myslím, že ani v Česku a ani na Slovensku, sa nevyšetri bez toho, aby niekto z tej skupiny prehovoril.
1: Mimochodem, ale ústavní soud na Slovensku teď část té novely, která právě zasahuje do toho, aby ti obvinění, spolupracující obvinění třeba nemuseli být bráni vážně, tak pozastavil ústavní soud tuhle tu část té novely, ne? Teď neplatí v tuhle chvíli.
17: Zatiaľ to neplatí, ale je možné, že táto kauza očistec, keďže tá má nariadené ďalšie pojednávania až do roku 2027, je možné, že v priebehu vlastne tohto súdneho pojednávania už začne platiť. Ale nevieme, čo urobí ústavný súd a či to naozaj potom sa zmení pohľad na kajúcnikov, na spolupracujúcich obvinených.
1: A ta novela trestného zákona vedla taky k tomu, že třeba u někoho došlo zastavení toho trestného stíhání?
17: Určite áno, ale to vlastne definitívne povie až súd teraz v priebehu vlastne tohto pojednávania. Uvediem príklad, ak sa niečo stalo v roku 2015, tak ponovom už nie je premlčacia lehota 5 rokov, ale už iba 3 roky. Mm-hmm. To znamená, že tie skutky a tie všetky kauzy korupčné alebo nejaké vydieračské už budú príliš staré na to, aby sa nimi súd zaoberal.
1: Tibor Gašpar, připomenu, místopředseda parlamentu ze strany Směr, tak člověk, který je viditelnou tváří strany Směr, Dopadá to nějak negativně na preference té strany?
17: Vznikají teraz různé prieskumy verejnosti a paradoxom je, že nie len akoby voliči tých opozičných strán, ale aj voliči tých koaličných strán ako Smeru, SNS a Hlasu si všímajú ako problematickú túto kauzu. Je to zrejme aj tým, že teraz sa tá kauza znovu po rokoch ozvučila tým, že začal súd, takže nie je to len tak, že im to vôbec neprekáža. Nedá sa úplne povedať, že teraz ako Smer viditeľne padá, odkedy sa kauza Očistec dostala na súd, to asi nie, ale aj nálady tej verejnosti sú naklonené k tomu, že áno, Tibor Gašpar ako obžalovaný v takejto obrovskej korupčnej kauze môže byť problém. Mm-hmm. A ja si myslím, že akoby najdôležitejšie bude, a to je aj veľká výzva pre médiá, ako podrobne a ako, by som povedala, tak nejako aktívne budú pokrývať túto kauzu, pretože doteraz, keď sme písali tie rôzne články, tak to sme mali všetko informácie, či už, ja neviem, z obžaloby alebo z nejakých väzobných rozhodnutí súdu, ale teraz poprvý raz budú tí jednotliví svedkovia, ktorí sa priznávajú k trestnej činnosti, ktorí sú už niektorí odsúdení za rôzne skutky, budú chodiť pred súd a ak teda nezmenili názor, tak budú poprvýkrát verejne pred celým Slovenskom vypovedať o tom, ako fungovala polícia a naša krajina v tých rokoch 2012 až 2018. A bude strašne dôležité, ako to tie médiá podľa mňa pokryjú a ako plasticky ľuďom opíšu a sprostredkujú tieto dôležité svedectvá. Už to nebude o tom, že novinár má nejaký tajný zdroj, ktorý neprezradí, ale už to budú ľudia, už to budú mená, už to budú skutočne odsúdení alebo stále obvinení ľudia, ktorí budú sa priznávať k trestnej činnosti a budú ukazovať na vysoko postavených ľudí ako Tibor Gašpar.
1: K tým preferenciám a k tým náladám na Slovensku ešte nutno dodať, že přeci jenom začíná ten soud, to znamená, ešte nemáme nepravomocný natož pravomocný rozsudek, takže sa ešte môže cokoliv udít. Kdyby padl rozsudek viny, tak nejvíc im hrozí tým obžalovaným tedy podmínka za to korupční jednání? Pochopil som to správne.
17: Za zločineckú skupinu im hrozí 5 až 10 rokov, aha, takže tam naozaj im hrozí akoby trest vo väzení, ale dokázať fungovanie zločineckej skupiny je veľmi, veľmi, veľmi ťažké a bez spolupracujúcich obvinených, o ktorých je teraz vlastne ale veľa otázok a pochybností, to bude takmer nemožné.
1: V červenci pokračuje soud, je letos v červenci, ale do roku 2027 sú vypsané jednací dny na soudu.
17: To ale znamená, to neznamená, že to tým posledným termínom končí. Možno, že sa to natiahne, možno, že začnú robiť obštrukcie niektorí obžalovaní, takže ja sa vôbec nenadejam, že o pol roka tu máme nejaký prvý výsledok.
1: Dobrá, tak díky, že si prišla, že si nám osvietlila, o čem Očistec je.
17: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Laura Kill Kalinská, investigativní reportérka ze serveru Aktuality.sk. A já jsem se jí ptal na kauzu Očistec, kterou Laura samozřejmě detailně sleduje a pověděla nám o ní víc. Kat Bašar Asad, jeho příběh uzavře naši speciální sobotní sérii už tento víkend, sobotní sérii o diktátorech s krví na rukou. Určitě si to nenechte ujít a kdybyste náhodou neslyšeli některé díly Katu a chtěli byste to ještě před víkendem dohnat, tak samozřejmě můžete, najdete je v playlistu na Spotify, v archivu Na můj rozhlasu nebo na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou zítra.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
21: Ondřej Soukup,
22: Josef Pazderka,
21: míříme na východ.
23: Za veřejné hanobení nebo šíření lží o ruské armádě hrozí vězení až do 15 let.
21: Jde i o propagandu LGBT, což může být problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského.
24: Nebylo vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, který by všichni chtěli vidět zpracovaný.
21: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
7: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo spravedlnosti chce omezit, kdo uvidí do registru, který odhalil střet zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Maďarský prezident podepsal novelu omezující mandáty premiérů. Orbán už se o post v čele vlády ucházet nemůže. Skotsko hraje na fotbalovém mistrovství světa s Marokem a dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přeháňkami, teploty až do 36 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmů a korupci. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moct novináři, neziskové organizace nebo akademická obec do registru nahlížet. Resort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Právní komise Rady vlády pro boj s korupcí ale varuje, že změna povede k netransparentnosti. Novelu v pondělí projedná vláda. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už nebude moct znovu ucházet o úřad. Prezident Tamáš Šujok podepsal novelu ústavy, která omezuje funkční období předsedy vlády. Nově smí být u moci pouze 8 let. Orbán stál v čele Maďarska nepřetržitě od roku 2010.
6: Změna pro maďarské premiéry zavádí limit 2 čtyřletých volebních období. Zároveň ale počítá i roky, které politici ve funkci strávili už dříve. Prezident Tamáš Šujok upozornil, že volba premiéra patří k nejdůležitějším rozhodnutím parlamentu a nepřímo odráží vůli voličů. Přesto novelu podepsal. Po dosažení 8letého limitu tak nově mandát maďarského premiéra automaticky zaniká. Podle agentury AFP ale nejde o definitivní překážku pro případný návrat Viktora Orbána. Opatření by totiž v budoucnu mohla zrušit další ústavní změna. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální i krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických potíží. Třeba jihomoravští záchranáři loni vyjížděli k pacientům s psychiatrickou diagnózou téměř 6000krát. Institut má pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu, doplňuje Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
8: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
3: Fotbalisté Skotska hrají na světovém šampionátu ve Spojených státech s Marokem. Aktuality má reportér Jan Cuchan.
22: Čekáme na start druhého poločasu, potom prvním Maročani díky brance Saibariho ze druhé minuty vedou 1-0. Jan Cuchan, Radiožurnál.
3: Domácí výběr USA porazil Austrálii 2-0 a má jistý postup do vyřazovací části. O 2:30 ráno začne duel Brazílie s Haiti a v 5 hodin pak utkání Turecka s Paraguají. Na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu uslyšíte to podstatné v pravidelných vstupech. A výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlejch, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, skončil v Kataru 8.
25: Nebezpečí na D7 už nehrozí a dejte pozor na překážku na D1 za Koberovicemi. Dálnice D7 ze Slaného do Prahy už je bezpečně průjezdná. Policie v okolí Kněževsi prověřovala hlášení o vozidle jedoucím v protisměru a nebezpečí už tady podle ní nehrozí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za odbočkou na Koberovice na 81. kilometru nepojízdné osobní auto. Místo je označené světelnou šipkou, projíždějte opatrně. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy podobná situace za odbočkou na Židlochovice. Na kilometru 12,5 stojí osobní auto s přívěsem, i tam dejte pozor na vybočující vozidla. A sledujeme také nadměrný náklad, který vezou z východu na sever Čech. Zařízení pro elektrárnu je dlouhé přes 40 metrů a široké téměř 5 metrů. Teď jsou na dálnici D11, konkrétně za odbočkou na Olomouc a jedou směr Praha. Dejte pozor při předjíždění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo je bouřky, a to taky silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
2: Czech Radio, news in English.
10: The Czech Republic will no longer continue the process of adopting the so-called Istanbul Convention on Violence Against Women and Domestic Violence. At its most recent meeting on Monday, the government withdrew the previous cabinet's approval for ratifying the document. The Czech Republic will not meet its commitment to the NATO to spend 2% of its GDP on defense this year, Prime Minister Andrej Babiš announced on social media. He said he is confident that Czechia will meet the 2% target from next year onward. Six of the 15 members of the Government Council for Roma Minority Affairs who represent Roma have announced their resignation. The reason is the transfer of the Roma agenda from the Office of the Government to the Ministry of Labour and concerns about weakening the issue and increasing prejudice. This was reported today by the website Romea. On Tuesday, the Government Commissioner for Roma Minority Affairs, Lucie Fuková, had already resigned.
2: Weather.
10: Clear to partly cloudy, becoming temporarily cloudy during the day. In Bohemia, scattered showers or thunderstorms are expected in some places. Highest daytime temperatures will range from 31 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, with isolated highs of up to 36 degrees Celsius. After enjoying success as a pop singer in the MTV era, Julian Lennon has since focused much of his attention on other fields, including photography. A small exhibition drawn from his book Life's Fragile Moments has just opened at the Leica Gallery in Prague, a city he has visited repeatedly. Ian Willoughby spoke to Lennon at a press preview.
11: Many of our listeners will know you for your hits back in the day. When did you first start doing photography alongside music?
12: There were a few occasions that made the transfer, or at least the interest in photography, become more apparent. One was the advent of the Polaroid SX70 camera, where you saw the images immediately after you took them, so that excited me. The other was my dear friend Timothy White, who's one of the world's best celebrity photographers, who saw some of my work and suggested that I do a show. I thought he was joking. I said, okay, I'll consider it if you help me. And then I did my first show in New York. To my surprise, it was a great success. And then the third thing really was, I have a foundation called the White Feather Foundation. We do work all over the world. And I have a terrible memory. And so when I used to go on these work trips for the foundation to Kenya, to Ethiopia, South America, you know, I would just take photographs to catalog what was going on so that I could remember things. But I noticed the more I started taking pictures, the more I focused on the storytelling, what was important. And it was from those experiences that I started putting collections together. And that really was the key thing that set me on the path to being a visual artist.
11: Around us here in this room, there are lots of photos of rock musicians.
12: Yes.
11: I presume that was a world you were 1,000% at home in.
12: To be honest with you, I'm not entirely sure. I'm a terribly anxious and nervous person. I have been in the past. So I would have to build my, you know, strength up and my demeanor to be able to deal with even interviews like this. You know, I still have, you know, like this morning I would have a little anxiety. And, you know, I'm not one of those people that's really I can do the showman stuff, you know, jazz hands, but it's another side of me that's, you know, that I have to work on. But in regards to other people, what it does allow me to do is understand the sensitivity of other artists. So I'm able to respect them and how they feel. So I try to be a fly on the wall, to not be in their face.
11: And do you feel less shy behind the camera?
12: Yeah. I mean, behind the camera, I could be anybody, which is what makes me happy.
10: Ian will be with that report. My name is Romana Grécerová. Thank you for listening.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Jak se proměnila americká demokracie za 250 let nezávislosti? Blíží se usmíření Spojených států a Iránu? Jakou roli v tom může ještě sehrát Izrael? Co říkají Američané na pompézní oslavy Trumpových 80. a jak hodnotí jeho kondici? To jsou některá z témat, kterým se chceme věnovat. Hostem pořadu, jak to vidí dnes, amerikanistka Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
7: Jak to vidí?
13: By mělo být ve Švýcarsku stvrzeno memorandum mezi Spojenými státy a Íránem, které prezidenti obou zemí elektronicky podepsali ve středu pozdě večer. Ve chvíli, kdy si povídáme, ještě není jasné, jestli k ceremoniálu dojde. Znamená to ale, že skutečně se blíží konec konfliktu na Blízkém východě?
14: Chtěla bych říci, že ano, ale nevím, jestli by to nebylo přání otce myšlenky, protože těch neznámých a přitom zcela zásadních momentů v tom memorandu, které je snad na stránku a půl, těch je tam velice mnoho a jedna z prvních je například ukončení všech bojů, takže i bojů, které stále Izrael vede v jižním Libanonu. Dalšími velmi zásadními otázkami, které jsou tam vlastně nevyslovené, je otázka obohacování uranu přímo na území Iránu, Hormuzský průliv. Takže těch témat, které budou mít ty týmy k probrání během 60 dnů, které se tady v tomto memorandu s nimi počítá, tak je skutečně velice mnoho. A jenom připomínám, ta Obamova administrativa, jejich tým potřeboval 20 měsíců, aby domluvil něco, co tedy Trumpova administrativa odmítla jako nejhorší deal ze všech dob.
13: Může ten výsledek prozatímní Donald Trump prezentovat jako své vítězství?
14: Může, prezentoval a bude prezentovat. To si myslím, že je jako jediné jisté, co v tomto směru víme. Myslím si, že trochu problém je, že i Irán to potřebuje prezentovat jako své vítězství a také to prezentuje jako své vítězství. A když máme mezi těmi dvěma vítězy tak velký jako rozdíl v tom, co tvrdí, tak nastává jistý problém. Takže obě strany si chtějí zachovat tvář. To, že Donald Trump bude deklarovat vítězství, si myslím, že můžeme si tím být jistě nadále. A on také za to vlastně neponese tu politickou zodpovědnost, protože on už nikde na kandidátce nebude mít jméno. Takže je otázkou, do jaké míry ho tíží, že to vlastně se nějakým způsobem neshoduje s realitou.
13: Čeho ale fakticky tím ozbrojeným střetem dosáhl?
14: No, já myslím, že ničeho lepšího než to, co tady bylo již před tím únorovým útokem, před tou válkou. Režim zůstal, jaderný program obohacování uranu zůstává dokonce na íránském území teďka. Myslím si, že naopak vlastně posílil tím tou nepovedenou válkou, můžeme-li to takhle již hodnotit, tak posílil Irán. Irán má novou zbraň a to je v podobě Hormuzského průlivu, který najednou se stal takovým tím v uvozovkách weaponizovaným, takovou tou zbraní, kterou do té doby si neuvědomovali, že mají. Tak teď ji teda opravdu mají a myslím, že otázka poplatků nebo způsobu průplavu bude klíčovou záležitostí.
13: Jak podepsání mírové dohody může poznamenat americko-izraelské vztahy?
14: No, on už je poznamenal, že jo, protože nejlepší kamarádi se najednou začali přes sociální sítě, zvlášť teda ze strany prezidenta Trumpa, častovat skutečně jako nevybíravými invektivy. Ta nejslušnější byla asi, že ztratil rozum Netanyahu. Myslím si, že napříč politickým spektrem jsem zaznamenala v Izraeli mínění, že ten mistr dobrého dílu Trump vyjednal skutečně velice špatný díl pro Izrael, jo. Mm-hmm. Takže je otázkou, do jaké míry americká administrativa bude úspěšná v tom, aby v uvozovkách si zkáznila Izrael a ukončili se skutečně ty útoky, protože jestli budou pokračovat, tak v tom případě prostě bude pokračovat i válka s Íránem.
4: Jak to vidí?
13: Donald Trump ohlásil, že je dohoda na spadnutí už nesetněkrát. Naposledy to mělo být v neděli k jeho 80. narozeninám. Ty ale oslavil opulentně a zřejmě podle vlastního gusta přihlížením zápasnické show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Jak na tohle pohlížejí běžní Američané?
14: To je otázka, kdo je ten běžný Američan. Já jsem poslouchala komentátory z National Public Radio, kteří říkali, že ta jakoby fanouškovská základna těchhletěch smíšených bojových umění, že zhruba tak 10% americké populace. Připomeňme, že to je opravdu takový jako gladiátorský nevybíravý způsob boje, kdy v zásadě se musíte jako udržet živý a nezabít toho druhého, ale jinak všechno je dovolené. Dokonce v některých státech to bylo zakázané a Donald Trump poskytnul svoje kasíno v Atlantic City, v tom Taj Mahalu, tam poskytnul jako prostor pro provozování těch sportů ještě v dobách, kdy vlastně oni byli takový trošku jakoby na okraji těch vůbec přijatých forem sportovních zápasů. No, dneska jsou, nebo byli na tom jižním trávníku, takže vlastně jako velký úspěch pro tenhle ten druh sportu. Víte co, běžní Američané, ostatní Američané, které já znám, tak ty se z toho hroutí a prostě dávají si hřmánkový čaj a ostatní jsou nadšený a je to taková prostě pouť jak na Matějskou. Co víme je, že na ten jižní trávník dostali lístky, to nebylo spoplatněné, ale musel jste mít lístek, takže tam snad byly fyzické parametry, které vám umožnili tam jít. Takže vojáci, kteří byli tou jako nejvíce zastoupenou skupinou mezi tím diváctvem, tak museli mít nějaký jako správný 90, 60, 90 nebo něco prostě správné míry, aby vypadaly dobře, aby prostě ta Amerika měla ten správný formát. No, co se tady děje? Možná je to jenom prostě, že je Donald Trump skalním fanouškem, ale možná se tady taky dělá nějaká vlastně chytrá docela kulturní signalizace, taková ta toxická maskulinita, která by mohla zase posílit tu vazbu na nějaké části těch běžných Američanů, kteří jsou třeba naštvaní na ten politický establishment zprava zleva, ať už kvůli čemukoliv, připadají si kvůli něčemu prostě z toho vyloučení a tohle vlastně mluví jejich jazykem, není to nic elitářského, chcete-li.
13: No, zároveň to měla být i oslava 250. výročí založení Spojených států. Je to důstojná forma?
14: Je důstojná forma. Zesnulý skvělý státník John McCain, který měl kandidovat na prezidenta Spojených států amerických a možná by se ta historie a to dnešní povídání odvělo úplně jinak, kdyby předčasně nezemřel, tak nazval tyhle ty boje kohoutími zápasy v lidské podobě. Takže důstojnost asi úplně není v tom rejstříku, kterým bych to popsala. Nicméně, abychom zase se podívali na to z větší perspektivy, ty oslavy 250. výročí USA mají trošku delší a rozsáhlejší podobu. Ty 80. Donald Trumpa to tak trošku jako odstartovali a správně říkáte, že se to tak jako sfúzovalo zajímavým způsobem, že jako prezidentové výročí je také výročí země, takže ty oficiální oslavy budou teď začínat nebo pokračovat další víkend až do půlky července nejrůznějšími koncerty, ale také tam nastaly jakési problémy, protože ty koncerty na poslední chvíli utrpěli tím, že umělci začali rušit ty svoje angažmá, říkali, že nevěděli, že je to vlastně politická akce. Původně je na to pozvalo snad ministerstvo zemědělství, říkají. Takže ty oslavy 250. výročí USA budou rozhodně širší než jenom tady tahle ta řežba těch kohoutích zápasů.
13: Šéf amerického federálního úřadu pro vyšetřování oznámil, že FBI ve spolupráci s policií zmařil útok, který se měl při té příležitosti odehrát. Ví se o tom něco víc?
14: No, já tohle vím jenom to, co píšou o tom Reuters nebo dokonce Guardian o tom měl, že to byly prostě nějaká asi pětice lidí, je tam pět podezřelých, kteří snad měli drony chtít exportovat exploziva právě do prostor do toho jižního cípu Bílého domu, kde se odehrával ten turnaj. A já si myslím, že jako vlastně vyšetřuje se to a nic dalšího úplně přesně nevíme. Snad to vyšetřování a echo na to, že se něco takového chystá, mělo přijít od maminky jednoho z těch podezřelých. Jo? Takže do jaké míry třeba FBI tomu byla vlastně jako v patách, uvidíme, jo? Ale v každém případě dostali na to nějaké echo. Já bych to zase četla trošku širším způsobem. Já si myslím, že ty 250. narozeniny USA zastihly tu zemi opravdu v takovém jako složitém momentě. A když poslouchám komentátory, kteří zažili třeba ty 200. oslavy, tak vzpomínají, což bylo v roce 1976 a Amerika vyšla od Nixonovy vlastně aféry a vlastně postavila se společně proti korupci, postavila se proti tomu špatnému, co se dělo. Měla za sebou tu dekádu 60. let, která přes všechny dobré momenty taky byla dekádou třeba politických vražd, vzpomeňme si na atentáty, tak vlastně tehdy ten etos byl takový to we, my dohromady. Jo? A to je něco, co opakovaně všichni komentátoři říkají, že tam letos vůbec není, že lidi to vnímají jako spolitizovanou akci, kde prostě vlastně se od toho odklánějí a mají o to velmi malý zájem.
13: V neděli měly opět pokračovat protesty organizované iniciativou No Kings. Jak byly masové?
14: Ty byly docela rozsáhlé, nejsou potvrzená přesná čísla, ale ty odhady se pohybují někde kolem 8-9 milionů lidí napříč USA. A co je na tom opravdu pro soudobou politickou geografii Ameriky dost významné, je, že to nejsou jenom ta velká města. Jo? Velká města mají přirozenou tendenci mít víc lidí, kteří jsou v těch profesních jobech, výše vzdělaní lidi, kteří jako inklinují politicky trošku někam jinam, než je třeba Donald Trump. A naopak ten zbytek rurální Ameriky, menší města, jsou právě tou základnou hlasu pro republikány. A co je na tom významné, je, že těch 9 milionů lidí se vlastně sebralo z těchto různých částí a je to dvakrát víc, než když to hnutí Žádní králové začalo loni v souvislosti s těmi zátahy proti imigrantskými v Los Angeles. Takže je to významné. A zase jeden z komentátorů, kterého jsem poslouchala, tak se k tomu vyjádřil hrozně, jako myslím pěkně, kdy říkal, já prostě na tom je vidět, že některé věci považujete za automatické, dokud vám je někdo neveme. Jo? Takže taková ta svoboda projevu, to, že není možné, aby vás někdo na ulici sebral jen tak pro nic za nic, tak to se najednou děje v dnešních Spojených státech amerických a lidé to vidí a jak teda vidno z těch 8-9 milionů, což není málo lidí, tak asi jim to začíná vadit a začínají se teda proti tomu nějakým způsobem dost stavět.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
13: Vy jste už řekli, jak se chystají Spojené státy oslavit 2,5 století od deklarace nezávislosti, připadá to na 4. července. Adam Vrubel nadepsal svůj komentář na webu ČT24. Americká demokracie oslaví 250 let, ale chřadne. Zpráva švédského institutu VDM uvedla, že úroveň demokracie v USA v minulém roce zažila nejprudší propad v moderních dějinách země. Kde se to podle vás projevuje zejména?
14: No, projevuje se to v tom, co můžeme sledovat na dálku, ale to, co běžní Američané zažívají na vlastní kůži. Začnu tím, že třeba kdokoliv byl součástí té státní správy, tak to byl vlastně takový jako fajn job pod penzí. Jo? A víme dobře, že na základě maskových zvláštních zapojení do té druhé Trumpové administrativy se dělaly velké čistky v tom státním aparátu. Mnohem více se vnímá pozice státního úředníka s politizovaným způsobem. Takže tam to prostě lidi zažili hned a my to vidíme na těch číslech, kdy se prostě propouští ministerstvo školství, bylo teda téměř rozpuštěné nebo úplně rozpuštěné. Kde to potom vidíme dále, je, že se vlastně nevládne přes kongres, ale vládne se těmi takzvanými výkonnými rozhodnutími prezidenta. A to je prostě, v tom je Donald Trump, ale pozor, i Joe Biden a už před ním Barack Obama byli vlastně prezidenti, kteří objevili tady tuhletu svoji vlastně výkonnou pravomoc. Proč? Protože kongres byl zaseknutý a vlastně nečinný, takže nebyl schopný nic rozhodnout. No a v tu chvíli ty prezidenti potřebují tlačit, přinejmenším kvůli svému elektorátu, potřebují tlačit nějaká témata. No a teď to vlastně dělají právě těmi exekutivními příkazy, které ale následník jejich může krásně přijít a začít zase rušit. Není to tak snadné, potřebuje k tomu soudy. Takže Zase, jak to zažijou Američani, neustále se chrlí exekutivní příkazy, okamžitě se proti nim začnou zahájí soudní procesy. Všechno to trvá strašně dlouho a vy vlastně nevíte, v jaké té realitě žijete, protože něco, co zatím platí, tak musíte prostě respektovat, ale víte, že to za chvíli třeba platit nebude. Krásný příklad tohodle lidí vlastně chycených v tomhletom divném pnutí jsou lidi, kteří jsou v nějakém jako imigrantském statusu ve Spojených státech amerických. Třeba dostali tam přiznaný azyl. A teď najednou je jedno výkonné rozhodnutí, které ruší jejich právo na ten azyl. Jsou různé soudní procesy, které to vlastně zpochybňují, ale jak to dopadne a za jak dlouho, to je otázka.
13: Dvě a půl století to vlastně není tak dlouhá doba. Jak se americká demokracie historicky vyvíjela?
14: No, ta se vyvíjela, když jsem se vlastně dívala na ty samotné začátky, tak na mě zapůsobila taková vlastně křehkost a svým způsobem nejistota těch otců zakladatelů, že tak říkám otcové zakladatelé, protože to byli samí muži. Oni vlastně jako nebyli si úplně stoprocentně jistí, jestli ten jejich radikální experiment s republikou, jestli jako vydrží. Takže oni strašně šli po sobě, zvlášť prostě Jefferson s Hamiltonem, George Washington byl takový vlastně jako úřada, který si nechával psát, jako, protože neměl nějaké větší charisma, ale tyhle ti dva zejména se tam dost jako byli. Byli se o to, že ta země musí mít velký kredit mezinárodní, to je na tom zajímavé a mělo to být přes právě takové to mravní chování, takové to příkladné chování a ačkoliv spolu se svářili, jak mohli, tak z toho vyplývá, že všem jim šlo o to, aby to přežilo, ten jejich experiment. Takže vlastně taková ta křehkost a zároveň přesvědčení o tom, že tady to, co jsme si vymysleli, tak se nějak jako za pochodu dá vylepšovat a nějak jako se to může. To si myslím, že jakoby provází ten americký projekt úplně od začátku.
13: Zůstávají Spojené státy stále v pravém slova smyslu multikulturní zemí?
14: Co znamená multikulturní?

0: větší. Jo? Takové ty prostě diversity, aktivity spojené s uznáním a s přijímáním té různorodosti ve všech jejich polohách a formách. Tak tam si myslím, že teďka jsme v takovém jako stádiu únavy nad tímhletím. Ale zase bych se vrátila, protože když jsem se věnovala třeba výzkumu toho, jak Amerika se rozšiřovala historicky, tak významné rozšíření bylo třeba na úkor Mexika, na tom dnešním jeho západě. A tam žila spousta Mexičanů, část mexického obyvatelstva tam zůstala a oni vlastně jako bylo jim přislíbeno, že budou těmi americkými občany a budou mít všechna práva. V reálu to úplně tak třeba nebylo, ale někteří se, z nich se prostě zapracovali do toho základního předěva. Dodnes prostě Los Angeles, San Francisco jsou vlastně původně Španěly a Mexičany pojmenovaná města. Takže jakoby myslím, že v té Americe ta nominální různorodost, ta nominální multikulturnost je prostě neoddiskutovatelná. Je otázkou, jestli i ta politická nebo ta politická vůle a ta vzdělávací vůle, jakým způsobem čteme historii, jakým způsobem se prostě zabýváme naší kulturou.
1: Jo. No, jak moc se manipuluje výklad dějí? Například Smithsonův institut v tomto směru chronicky čelí obrovskému tlaku ze strany Trumpovců.
0: Velký tlak. On dokonce už, když se stal podruhé prezidentem, tak okamžitě jmenoval J.D. Vance do takového boardu správní rady. Připomeňme, že ten Smithsonian je něco jako taková národní galerie, jo? Je to opravdu jako velký komplex muzeí a galerií. A oni začali s tím, že je potřeba vlastně se zbavit děl, které nějakým způsobem trošku jako znečišťují tu dobrou verzi americké historie o témata, která jsou spojená třeba s otrockou minulostí, s nějakými jako neúplně s nějakými imperiálními výpady třeba směrem do střední Ameriky, do Karibiku. Takže spousta třeba v té Národní obrazové galerii, spousta autorů, kteří tam měli svá díla, tak najednou zjistila, že už tam nejsou či nebudou, protože prostě zobrazují témata, která jsou nechtěná. No a můžete si představit, co to vyvolalo za kontroverze.
1: To byla Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha při katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Laboratoř. Jaká dědičná informace rostlin je stará nejméně 400 milionů let? Jak se hledají domněle vyhynulé rostliny a jak si rostliny opravují vlastní DNA?
3: Musí poznat, že jsou poškozené a musí umožnit opravářům se tam do toho místa poškození dostat.
4: To je skvělé, že to umí, protože tím, že neutečou před svými nepřáteli nebo stresem, potřebují občas opravu.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Úřady v 7 evropských zemích, včetně Česka, rozbily síť teroristů napojených na organizaci Islámský stát. Policistům se podařilo identifikovat podezřelé z Čečenska a středoasijských zemí. Několik osob zatkli. Oznámila to Evropská policejní agentura Europol. Na akci se podílela taky americká FBI. Působení lidí napojených na Islámský stát v Evropě označil Europol za zásadní bezpečnostní riziko. Francie zasáhla silná vlna veder. Meteorologická služba včera vydala druhý nejvyšší stupeň varování před horkem pro více než 50 departmánů. Na několika místech letos poprvé naměřili přes 40 stupňů. V nadcházejících dnech země očekává teploty ve dne přes 40 a v noci kolem 30 stupňů Celsia. Současná vlna veder má ve Francii trvat až do konce měsíce. I v Česku v pátek padaly teplotní rekordy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 36 stupňů Celsia. Rekordní hodnoty měly taky třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Nad 30 se budou teploty pohybovat i během víkendu, kdy už ale do Čech dorazí i silné bouřky. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a silný vítr. Bouřková výstraha platí dnes a zítra od 12 hodin do půlnoci. A Valašském muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm otevřelo novou opravenou Hodslavskou stodolu. Stojí v areálu Valašská dědina a její oprava vyšla na 13 milionů korun. Stodola má novou kuchyň a posezení uvnitř i venku. Ve stodole se nově můžou pořádat výstavy, přednášky, různá vystoupení nebo třeba svatby.

0: Fotbalisté Maroka bojují na světovém šampionátu se Skotskem. O tom, jak se zápas vyvíjí, informuje Jan Suchan.
1: Maročani i v 70. minutě vedou 1-0, navíc teď herně utkání kontrolují a soupeře v podstatě téměř nepouštějí k balónu. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Omezení na D11 za Dobšicemi a nehoda u Teplic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou do městce Králové. Na 48. kilometru je kvůli noční údržbě uzavřený pravý pruh. A provoz na dálnici z Hradce do Prahy brzdí také průjezd nadměrného nákladu. A vezou rozměrné zařízení pro elektrárnu a zanedlouho by měli projíždět omezením za městcem. A počítejte proto se zdržením. U Teplic opatrně na silnici 27 do Litvínova. Mezi odbočkami na Mstišov a Košťany se stala nehoda. Průjezd je omezený, díky slabému provozu se ale nezdržíte. A na nehodu pozor také u Hořovic na Berounsku. Na silnici 114 do Lochovic havarovala motorka. Na místo teď jdou záchranáři, projíždějte velmi opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vždycky jsem chtěla mít obří kauzu, která by mě zviditelnila, abych byla konečně braná jako ta novinářka, protože jsem se tak nikdy moc necítila. Abych byla braná jako holka, co dělá kauzy, musím mít něco velkého, a to se loni povedlo, říká novinářka Zdislava Pokorná, která momentálně natáčí podcastovou sérii s názvem Tykačův svět. Co jí do severních Čech zavedlo a jaká bude její další mise? Dobrý den.
5: Dobrý den, díky moc za pozvání.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská. Tenhle díl natáčíme na festivalu Slunovrat v Opavě. Děkujeme za pozvání a děkujeme za to, že jste přišli.
3: Osobnost Plus.
4: Kdo a za co vás naposledy pochválil?
5: Nepamatuju si. Asi někteří lidé, kteří mi teď psali, že se jim třeba líbí ten Tykačův svět, ne kvůli osobě Pavla Tykače, miliardáře a uhlobarona, ale kvůli tomu, že skrz ten projekt jsou tam slyšet hlasy těch obyčejných lidí, a za to mi hodně lidi děkovali. Tak asi tohle.
4: Vy jste v podcastu Deníku N řekla, za poslední rok mi došlo, že člověk musí upozadit ego a zaměřit se na věci, které jsou důležité pro společnost. Jak těžké je upozadit ego za situace, kdy se z vás stala ta novinářka, co dělá kauzy?
5: Myslím si, že to nemám úplně v sobě vyřešený, protože já vím, že se ode mě očekává, že budu hlídat jako vládní politiky nebo i ty rezorty, a já se nějakým způsobem jako snažím. Kontroluji prostě registr smluv po nocích nebo brzo ráno. Mě to jako takový problém nedělá, protože já mám takovou úchylku, že miluju se koukat do registru smluv i na veřejné zakázky, takže kdykoliv mám volnou chvíli, třeba když jsme jeli autem do Opavy a vy jste trochu spala, tak jsem si projížděla registr smluv jako takový vypnutí. To je takový me time. Takže já to mám jako vlastně ráda, ale vím, že mám v hlavě takový dva projekty, kterým se chci věnovat, a myslím si, že jsou klíčový pro tu naší společnost. Tak tohle trochu budu muset odslonit a vypnout a budu se fakt muset zaměřovat jenom na ty věci, které jsou spojené vlastně s projektem Mapa vlivu. Tenhle projekt má dvě části. Jedna část je vlastně mapovat několik rodin, jejichž biznis je spojený se státem a de facto ovládly určité segmenty v rámci Česka. A ten druhý projekt, který je s tím spojený, tak se týká vlastně takových jako malých oligarchů v regionech, a ten se zaměřuje úplně na to stejný, jenom v tom regionálním kontextu, jak vlastně různé developerské skupiny nebo podnikatelé tahají za nitky v těch městech a jakým způsobem se ten jejich vliv propisuje do té regionální politiky.
4: Mluvila jste o oligarchizaci Česka. Jak velký je to problém a kolika rodin se to týká? Kolik lidí nás tady řídí?
5: Já si myslím, že je to potřeba trochu jako teď zjednodušit, nebo to řeknu jednodušeji, než to reálně je, ale myslím si, že já jsem si prostě vybrala určitý skupiny nebo rodiny, které si myslím, že nejvíc vyčnívají a u kterých mi třeba chybí kriticky zpracované texty nebo i zmapování toho jejich vlivu.
4: Kolik jich je?
5: Já mám v Merku 5-6 podnikatelů, vlastně nejde jenom o Pavla Tykače, ale jde třeba i o Michala Strnada a Čekoslova Group ve zbrojním biznesu. V tom zbrojním biznesu je to vlastně i dost komplikovaný, protože tam jsou i jiné skupiny, které mají vliv, ale je potřeba pojmout trochu větší ryby, což je aktuálně CSG. Potom se můžeme bavit o zemědělství, kde je tedy Agrofert, který je spjatý s premiérem Andrejem Babišem, přestože říká, že už s ním teda nemá nic společného, protože ho dal do toho trustu. Takže to je určitě oblast zemědělství, potom je oblast zdravotnictví, kde je určitě Agel, potom se můžeme bavit o developerských projektech, kde je Penta. A ještě mám nějaké skupiny v záloze, ale myslím si, že takhle nad tím nějakým způsobem přemýšlím. Ještě tam určitě patří taky Daniel Křetínský a jeho biznis v energetice.
4: A vlastně... Vy říkáte, že díky tomu, co se vám povedlo loni, tedy bitcoinový případ a taky odhalení kauz kolem Filipa Turka, vám došlo, jak moc důležité je vidět, proč tu práci chcete dělat. A že ceny, pochvaly jsou šum a hluk, který nesmíte vnímat a musíte se 100% soustředit na práci. Jak to děláte, abyste se opravdu mohla soustředit jenom na tu práci, když se kolem vás toho tolik děje a i sama vy jste v hledáčku jistě těch lidí, o kterých jste teď mluvila, tak jako vy si scháníte informace na ně, tak oni si přece schánějí informace i o vás. Nerozptiluje vás to? To vědomí?
5: No, hrozně věcí mě rozptiluje, rozptilují mě sociální sítě, ale i jako různé problémy každodenní, které se dějí úplně nám všem. A já jsem vlastně nad tady těma projektama a nad těma tématama přemýšlela strašně dlouhou dobu a strašně dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak to třeba líp uchopit, nebo jestli to je pro mě fakt tak důležitý. A hrozně dlouho jsem nad tím přemýšlela, třeba 2 roky, protože takový můj větší projekt začal na Pražském hradě, kde jsem téměř rok fotila schůzky Martina Nejedlého a tehdejšího kancléře Vratislava Mináře. A to byl takový můj první projekt, kdy jsem si té jedné věci věnovala rok a přemýšlela jsem, jakýma projektama pokračovat. A já jsem potom měla 2 roky pauzu a přemýšlela jsem právě nad tímhle konceptem. A strašně dlouho jsem přemýšlela, jak to uchopit, jak to udělat, proč je to pro mě důležitý, proč je to důležitý pro tu společnost. A jsem za to ráda, že jsem nad tím takhle dlouho přemýšlela, než jsem to vlastně spustila a než jsem na tom začala pracovat, protože já jsem potřebovala, aby to pro mě bylo natolik jako důležitý, důležitější jako než můj osobní život, nebo vlastně jako ty věci, které jsou třeba důležité pro mé okolí, tak já jsem věděla, že to budu muset upozadit, ale že to je pro mě tak důležitý, že to udělám vlastně ráda, protože to chybí tady.
4: Vy teď jezdíte do severních Čech, je to taková zvláštní libůstka, jezdíte se tam dívat na černou díru, která je tam po těžbě uhlí. Co vás tam přivedlo?
5: To bylo loni po kauze Bitcoin, kdy přesně člověk byl v takovém šumu. V mém případě mě skoro nikdo moc neznal jako z řad veřejnosti a vlastně najednou jsem je tímhle trochu vystřelila a já jsem se s tím jako vůbec nevěděla rady.
4: Protože... Takže jste se jela schovat k černé díře?
5: No, a já už jsem jako na sever Čech jezdila a právě jsem řešila, jak uchopit ten regionální projekt, popisovala jsem tam nějaký korupční kauzy a tak dál, ale věděla jsem, že aby mi nehráblo z té Prahy a z té jako vlastně vládní politiky, ale i toho tlaku, který v těch jako médiích na vás byl, tyjo, seš dobrá, tak co dál, tak jsem věděla, že se musím vrátit jako k podstatě té práce a to jet mezi ty lidi, kde vás nikdo nezná a nikoho nezajímáte. A tím, že jsem jezdila dost často do Mostu, tak jsem zamířila do Horního Jiřetína, což je obec, jedna z obcí, která je v okolí lomu ČSA, kde se právě dotěžuje hnědé uhlí, konkrétně skupina Seven Pavla Tykače. U toho se zrodil ten příběh toho Tykačova světa, jakým způsobem on se vypořádá s touhle svou jednou etapou v rámci svého biznesu a jaký dopad to má na lidi. No a skrz to, že jsem jezdila do té černé díry, já jí mám jako teda fakt ráda, jo, hrozně moc ráda tam jezdím. Někdy se tam stavte, jenom tam pojedete tak 6 hodin, ale stojí to za to. Pro mě to začalo tak moc jako znamenat, ten příběh, i kvůli těm lidem, protože jsem chtěla, aby věděli, co se tam kolem nich děje, a přemýšlela jsem nad tím, jak srozumitelnou formou k ním dostat ty informace, kdo má vliv v tom jejich regionu a jaký vazby má Pavel Tykač ne na té regionální úrovně, ale na té celostátní a proč by to mělo zajímat úplně nás všechny v tomhle sále. Takže to vzniklo všechno u té černé díry, lom ČSA.
6: Já když jsem ten podcast poslouchala, tak vy tam mluvíte o hodně silných emocích, které vás tam zasáhly. Říkala jste taky, že ze svých cest máte pocit, že jsme rozdělená společnost, která si neumí vzájemně naslouchat, že spolu neumíme komunikovat, hrozně se odsuzujeme a schazujeme navzájem. Místo toho, abychom pro sebe měli pochopení, s jakým pochopením jste se setkala v Horním Jiřetíně? Mluví tam s vámi lidi, když jim řeknete, já jsem Zdislava Pokorná z deníku N a chci napsat o tom vašem městě a o tom, co se tady děje. Jsou ochotní se podělit o ten příběh, o svoje pocity a mluví s vámi?
5: Tak tam je výhoda, že vás nikdo nezná a nikdo na vás prostě není zvědavý, což je super, protože mám často pocit, že možná i tím, že ty novináři té Praze začnou být na nějakých jako piedestálech, tak se oddělují od těch lidí a je hrozně dobrý, když vás to prostředí usazuje zpátky na zem a jako my, co tady pečem housky a rozvážíme nevím, jídlo, jsme úplně stejně důležitý jako vy v té Praze. Je to hrozně osvěžující vlastně, když se s váma ty lidi baví úplně na rovinu, upřímně, takže tak se mnou i bavilo. Většinu lidí to skoro nezajímalo, co si tady jako fidlám v Praze. Potom, když jsme spustili ten podcast, tak tam byly od některých lidí názory, kteří mi psali, že jsem to město vykreslila trochu depresivně, že přece to je nejkrásnější město na světě a že o něj strašně dlouho bojovali a že jsem to tam měla jako zdůraznit víc. Takže to byla taková jediná jako výtka, ale jinak se mnou bavili úplně normálně, protože si myslím, že je hrozně důležitý se jako na nic nehrát. Oni to ty lidi jako potom vycítí.
6: Vy v podcastu odkrýváte vazby miliardáře Pavla Tykače. Proč je důležité ho sledovat? Proč by ho měli sledovat i lidi tady v Moravskoslezském kraji třeba?
5: Tak já si myslím, že to má několik rovin. Máte tady celou řadu podnikatelů, kteří podnikají v privátním biznesu a nejsou nějakým způsobem napojení na stát. Není pro ně vždycky úplně jako důležité některá politická rozhodnutí, ale v případě Pavla Tykače to tak je, protože jeho biznis je spjatý se státem a do určité míry je pro něj klíčové, jaké politické rozhodnutí padne, a to třeba v oblasti energetiky, nebo se teď můžeme bavit o tom, jakým způsobem se vypořádá ta otázka toho ČEZu ze státnění, kde on má několik akcí, otázku je kolik. Takže tohle je jedna rovina, že je prostě potřeba to hlídat a potřeba to hlídat je z toho důvodu, že si představte fotbalové hřiště a vy tam máte rozhodčí. A ty rozhodčí, to je ten stát, to jsou ty instituce. Ty instituce mají hlídat férovost té hry, jakým způsobem se přerozdělují veřejné finance, peníze nás všech, které vlastně odvádíme do rozpočtu skrze daně. A vlastně tyhle peníze tak se rozdělují mezi ty rezorty, mezi ty instituce, a potom mám nějaké jako veřejné zakázky podle těch agent, těch rezortů a tak dál. A dost často

0: sítích jako svou formou, tak aby si ke mně ty lidi utvořili nějakou důvěru nebo vztah, tak vlastně si myslím, že to je mnohem jako víc důležitější, než se zaobírat jako tímhle. Protože si myslím, že ta důvěra vůči médiím je čím dál tím menší a že je potřeba, aby ty novináři začali pracovat na tom, jak tu důvěru si znovu jako u těch lidí budovat. Takže to je něco, nad čím hodně přemýšlím. A popravdě nevím úplně, jak to mám dělat, protože třeba natáčení videí na sociálních sítích nebo tady ty trendy věci mi moc jako nejdou a hlavně to člověk dělá potom po nocích. Protože přes den jako má reálně práci.
1: Takže mezi tím, když čtete v registru smluv, tak ještě natočíte video.
0: Spíš to dělám o víkendu většinou. Já jsem si i vymyslela takový formát, protože jsem právě řešila ta nenaplněná očekávání, že teda lidé ode mě chtějí ty informace, ale já prostě třeba na nějakých věcech pracuju půl roku, jo. Takže představa, že na mém profilu někde budou mít furt informace, je trochu blbost, protože já jako nedělám zpravodajství. Hodně lidí mi psalo, no ty už jako nepracuješ, ty už jako nepíšeš. A já říkám, no tak jako pracuju, ale trvá to nějakou dobu, než se já k něčemu doberu. Takže jsem si řekla, že začnu právě dělat takové jako týdenní souhrny vlastně nejdůležitějších informací za ten týden v politice. A to jsem tam začala dávat, takže nad tím jako hodně přemýšlím, jak s tím jako pracovat, aby teda lidi u mě získali nějaký informace, ale zároveň se snažím tam i dávat to, co třeba pokazím nebo udělám blbě, protože si myslím, že je taky důležitý tohle říkat, že nejsme jako dokonalí.
1: Říká novinářka deníku N Zdislava Pokorná, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to. Natáčeli jsme v Opavě na festivalu Slunovrat.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Italský ministr zahraničí Tajani zrušil cestu do Spojených států. Prezident Trump podle něj urazil Itálii. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Ohrožení jsou seniori a malé děti. Fotbalisté Spojených států porazili Austrálii a zajistili si postup do vyřazovací části světového šampionátu. A dnes bude slunečno, přechodně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až do 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Italská premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila překvapení nad podle ní zcela vymyšlenou historkou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten předtím řekl italské televizi La Sette, že ho Meloniová na summitu G7 prosila o společnou fotku. Dodal, že souhlasil, protože mu bylo Meloniové líto. Italská premiérka na to reagovala v prohlášení na Instagramu.
4: Nevím, proč se americký prezident takto chová vůči svým spojencům. Ostatně neděje se tak poprvé. Mrzí mě, že nemá stejné odhodlání s nepřáteli Západu a Spojených států.
3: Italský vicepremiér a ministr zahraničí Antonio Tajani označil Trumpova slova za urážku Itálie a zrušil nadcházející cestu do Spojených států. Původně tam měl odletět zítra. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí do odvolání pro celé Česko. Dnes a zítra by mělo být někde opět až 36 stupňů Celsia. Podle lékařů by se měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. odpoledne, říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hylejová.
5: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
3: Lidé by taky měli omezit fyzickou zátěž. Sériového žháře dopadli policisté na Vysočině. Podle kriminalistů má 26 let